0: druh lososovité ryby. Jeho úbytek způsobilo dlouhodobé sucho a vyšší teplota vody, říká předseda blanenských rybářů Martin Sklář.
1: On žije v hejnu a především v zimních měsících obývá hlubší tůně, kde se sice cítí bezpečněji, ale bohužel pro predátory je to významná kořist a tudíž jeho stavy jsou velmi decimovány, ať už kormoránem, anebo především vidrou.
0: Sport. Fotbalisté Hradce Králové si zahrají kvalifikaci konferenční ligy. Účast v evropské soutěži jim definitivně zajistilo vítězství nad pražskou Slavií 3-1 v nadstavbové skupině o titul. Gólem se na výhře podílel útočník Ondřej Mihálik. Jeho formu ocenil trenér Votroků David Horejš.
2: Odšpuntoval takovou tu sérii, která nás prostě dostala tam, kde dneska jsme. Dával vítězní góly a to si strašně ceníme. Proto, aby jsme se dostali do té šestky, což byl náš sen, tak jsme museli doma porazit Slavii. Aby jsme mohli hrát evropský pohár, museli jsme po měsíci porazit ještě jednou. Ondra znova gól, takže tomu týmu obrovsky pomohl.
0: V dalších nedělních zápasech liberecký Slovan prohrál s pražskou Spartou 0-2 a plzeňská Viktoria rozdrtila Jablonec 5-0. Tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě, ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jeho jako druhý hráč historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou z Itálie to dokázal jenom Srb Djokovic.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Možné komplikace na D1, u Šmejkalky a u Zavírka na dálnici D46 na Vyškovsku. Na dálnicích teď podle kamer dobrá viditelnost. Na D1 z Brna do Prahy jede nadměrný náklad s doprovodem. Před chvílí poblíž exitu 66 Kutná Hora. Je za nimi hustší provoz. Déle zdržet vás mohou na Benešovsku v omezení u Šmejkalky. Kilometry 25 až 23 jede se tam zúženými pruhy. V Praze pak náklad projede po městském okruhu přes Štěrboholi, Černý most, kde osmičce do Německa. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je u sjezdu na Drysice nové omezení kvůli opravám povrchu. Dálnice mezi kilometry 7 až 11 je dálnice mezi kilometry 7 až 11 zavřená a jezdí se obousměrně jedním pruhem v části na Brno a Vyškov. Aktuálně plynule to omezení potrvá 10 dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky a nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
5: Je tomu tak, přeji stále příjemnou pondělní noc, a protože máme nový týden, tak za pár okamžiků v naší pravidelné noční soutěži budete poprvé soutěžit o zbrusunovou cenu.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.
7: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Vydejte se díky Radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených cenností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano, nový týden, nová cena, 221 552 155 nebo 255 na konci, stejné telefonní linky sem k nám do studia, to se nemění. Tak kdo to bude dneska? Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, tak halo, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý večer nebo dobré ráno, Brzké, tady Martin.
1: Martine, já vás zdravím do Plzně. Tak pro vás mám skvělou zprávu, já to občas dělám takhle vždycky jako bonus na konci týdne a na začátku nového týdne. Dneska nemám soutěžní otázku, takže stačilo se jako první dovolat a já vám tím pádem blahopřeji, Martine, získáváte knížku ve jménu spravedlnosti. Tak spokojen, doufám.
2: Wow, děkuju mnohokrát.
1: Dneska to bylo jednoduchý.
2: Krásný ráno, díky moc.
1: Tak mi jenom vydržte na telefonu a už se domluvíme, kam to pošleme na adresu.
2: Díky moc.
1: Blahopřeju.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: O chorvatském Osijeku asi nejčastěji slýcháte v souvislosti se sportovními událostmi. Naposledy se tam odehrálo mistrovství Evropy ve sportovní střelbě, z něhož si Česko odvezlo zlato v kategorii družstev. Možná jste ale nevěděli, že toto východochorvatské město je také domovem jedné malé české besedy. Na její oslavu Dne české kultury se tam vypravila naše spolupracovnice v Chorvatsku, Téa Veseláková.
1: Oficiální program ještě ani nezačal, hosté a účastníci se teprve sjíždějí, ale tady už se hraje, dokonce se i tančí a skoro všichni na sobě mají tradiční kroje. Tanečníky i hudebníky poznávám a vím, že nejsou z osiecké besedy, ale že sem přijeli jako hosté, aby vystoupili na Dni české kultury a podpořili tak zdejší spolek. Od měst a obcí, kde se chorvačtí Češi koncentrují, jsme totiž nějakých 150 kilometrů daleko.
2: Snažíme se jako každý rok pozvat někoho, kdo tu nebyl. Je nás na papíře 60, ale aktivních je málo. Že?
1: Vysvětluje předsedkyně české besedy Osiek Vlasta Šábičová a se smíchem doplňuje, že jde o mladou besedu se starými členy. Vznikla v roce 2014, ale současně to není první český spolek, který tady ve východním cípu Chorvatska působí.
2: V Osijeku bylo Čechů dost, dokonce to byly dva spolky. Jeden byl založený v roce 1911, druhý v roce 1913 a ten dokonce byl kolem cukrárny, protože prvních několik ředitelů ty cukrárny byly Češi. V podstatě to byly začátky cukrárenského průmyslu, to zavedli Češi.
1: Jádro dnešní české besedy Osijek tvoří hudební a pěvecká skupina, která coby domácí soubor otevírá Den české kultury. A jako v asi každém takovém spolku se i tady pěstují ruční práce. V tomto případě je to drátenictví.
2: My to máme jediný.
1: Muzikanty z Osijeku střídají hudební a taneční soubory jiných českých besed. Všechno to sleduje radní města Osijek Máté Jurčevič, pro kterého jde o první setkání s chorvatskými Čechy.
3: Příjemně mě překvapila pozitivní atmosféra, cítím z toho sounáležitost.
1: Radní Jurčevič je možná poprvé mezi zdejšími Čechy, v jeho městě ale není o menšinové akce nouze. Osijek má totiž silné menšiny Srbů, Maďarů, Slováků, Albánců i dalších národností.
3: Osijek je známý jako multikulturní a mnohonárodnostní město. Celá jeho historie je taková.
1: Panu radnímu dělala během večera společnost Marie Válková, která je místopředsedkyní Svazu Čechů v Chorvatsku.
4: Snažíme se s těmi představiteli místní si povídat a poradit se, co by vlastně ty besedy potřebovaly. Každé ty obci nebo každému městu záleží na ty vzájemné spolupráci a řeknu, aby také měli ten dobrý hlas, že jsou otevření vůči všem menšinám.
1: Záštita úřadu je jedna věc, jak ale doplňuje Marie Válková, mnohem důležitější jsou pro malou besedu v Osijeku vazby na další české spolky v Chorvatsku a jejich pomoc. Stejně u Osijeku, Téa Veseláková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: České hokejisty čeká na mistrovství světa třetí zápas, ale první proti soupeři z úzké světové špičky.
2: Národní tým nastoupí proti Švédsku, které má v sestavě více než 10 hráčů z NHL.
1: Zápas Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
0: Seriál Radiožurnálu.
3: Akce Úklid.
0: Aneb razie, která otřásla českým fotbalem.
3: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
3: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
3: Akce Úklid. Aneb razie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. Zprávy z domova a vašeho regionu.
0: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
3: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
0: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Je 14:30. Zprávy a Martin Matějka.
5: Americký prezident Donald Trump opět pohrozil Íránu zničením a vyzval ho k rychlému uzavření mírové dohody. A podobná prohlášení už šéf Bílého domu v uplynulých týdnech učinil několikrát. A veškerá jednání mezi znepřátelenými stranami zůstávají, ale i po více než měsíc trvajícím příměří neúspěšná. O situaci v neděli Trump telefonicky mluvil taky s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Ve 12 krajských městech vyrazili lidé na pochody na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Akci s názvem Ruce pryč od médií zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Ten upozorňuje na obavy z politického ovládnutí České televize a Českého rozhlasu a požaduje stažení návrhu zákona, který převádí financování obou médií z poplatků na státní rozpočet. Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív, uvedl to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy v televizi Nova. Návrh projedná 25. května koaliční rada. A režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let, informovala o tom nezisková organizace Amnesty International. Zaznamenala více než 2700 poprav, z toho naprostou většinu na Blízkém východě. To je o 78% víc než v roce 2024. 2159 lidí popravil iránský teokratický režim, 356 lidí popravili úřady v Saúdské Arábii, většinou za drogové delikty.
3: Sport.
5: Čeští hokejisté se připravují na třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a porážce se Slovinskem je čeká Švédsko. Utkání začne ve 20 hodin 20 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. V neděli Slovensko porazilo Itálii 4-1, Spojené státy americké Velkou Británii 5-1, Švédsko, Dánsko 6-2 a Rakousko, Maďarsko 4-2. Německo prohrálo s Lotyšskem 0-2 a Slovensko s Norskem 0-4.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nadměrné náklady na D1 u sjezdu na Chocerady a silnici 50 v Buchlovských kopcích. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na Benešovsku zpomaluje provoz nadměrný náklad. Počítejte s tím, že každou chvíli vás může déle zdržet za sjezdem na Chocerady v omezení u Šmejkalky. Mezi kilometry 25 až 23 se jede zúženými pruhy. Další nadměrný náklad jede po silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště, teď přes Buchlovské kopce s doprovodnými vozidly a policií. Na šířku má 4,5 metru, míří na Slovensko. A na dálnici D3 u Českých Budějovic je nové omezení. Na kilometru 135,5 v tunelu Pohůrka se kvůli údržbě jezdí jen v části na Prahu, obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noc je teď jasná až polojasná na východě a severovýchodě, oblačná i zatažená s deštěm. Ochlazuje se na 5 stupňů až 0 a přes den pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14, na horách kolem 10 a v Beskydech 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: Drony mohou být pro sokoly a jiné chráněné dravce životně nebezpečné. V Národním parku Šumová, kde ptáci hnízdí, je jejich používání zakázané. Někteří návštěvníci toto nařízení ale přesto porušují. A my se na Šumovu vypravíme už za chvíli.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

si za ní nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, a taky porcelán. Jsem ty odrej.

0: Prachy si nekoupíš.
1: Život kriticky ohrožených sokolů stěhovavých komplikují na Šumavě drony, a to i přesto, že na celé nezastaveném území Národního parku platí zákaz jejich používání. Největší nebezpečí hrozí sokolům v období snůšky a péče o mláďata. Strážci Šumavského parku se proto při svých kontrolách více zaměřují na místa, kde mají dravci hnízda.
2: Podívejte se na tuto mapu v mobilním telefonu, ta je součástí aplikace pro ovládání dronů a je zde konkrétně vidět, na jakém území se drony nesmí používat. V Národním parku se to týká všech oblastí mimo zastavěná a zastavitelná území.
3: S porušováním tohoto zákazu se setkává i strážce Šumavského parku Adam Diviš.
2: Tento zákaz je často porušován na návštěvnicky atraktivních místech, může to být třeba Plešné jezero nebo Stožecká kaple. Často se setkáváme i s výmluvou, u které je patrné, že ty lidi to porušují záměrně.
3: Strážci kontrolují okolí Plešného jezera a také Stožecké kaple častěji záměrně, vysvětluje ornitolog Šumavského parku Aleš Vondrka.
4: Obě dvě tyto lokality jsou tradičním hnízdištěm sokola stěhovavého, kdy tento druh je obzvlášť v době hnízdění velice citlivý na jakékoliv vyrušování. Při vyplašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo omylem vyhození mláďat z hnízda, anebo předčasnému opuštění mláďat. Mimo sokola stěhovavého se na Šumavě vyskytují i další druhy, které jsou drony ohrožovány. Je to například ostříž lesní nebo orel mořský na Lipensku.
3: Správa Šumavského parku řeší porušování zákazu používání dronů každoročně, doplňuje mluvčí Jan Dvořák.
5: Za uplynulý rok správa registrovala celkem 10 případů. Za porušení zákazu používání dronů udělila pokuty v celkové výši 22 000 korun. Někteří piloti si chtěli pořídit jen snímek pro vlastní použití. Ve dvou případech se jednalo o pracovníky realitních kanceláří.
3: Za použití dronů v Národním parku hrozí lidem až 100 000 pokuta. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: A teď už se vypravíme na Pardubický zámek. Ten zve na novou výstavu, která mapuje více než 6 století vývoje palných zbraní. Návštěvníci si prohlédnou unikátní historické kousky i moderní zbraně a dozví se příběhy lidí, kteří je používali nebo vyráběli.
1: Je to taková klasická muzejní výstava o sbírkových předmětech, které vyprávějí různé jednotlivé příběhy.
2: Říká na začátku prohlídky ředitel muzea Tomáš Libánek a my už teď jdeme ke zbrani kulometu z roku 1943, který prošel hned několika kontinenty. Idea na tuto zbraň se narodila v Brně, zkonstruována byla ale v Austrálii a odtud se přes Tichomoří dostala zpátky do Anglie. Popisuje její cestu historik Jan Tetřev.
3: V roce 1994 koupil majitel jedné zbrojařské firmy a přivezli ji do České republiky.
2: Některé ty zbraně jsou ve vitrínách, ale některé jsou takto volně položené. To znamená, že si každý návštěvník na takovou zbraň může sáhnout a může si ji vyzkoušet?
3: Ano, jsou to makety.
2: Pojďme k nějaké. Nemůžu si ji asi potěžkat, ale můžu...
3: Nemůžete hledat s tím stojanem.
2: To asi neunesu. Můžu si z takové zbraně ale vystřelit.
3: Můžete si natáhnout její mechanismus. Takhle si cvaknete, to je křesadlová kulovnice. Pokud si chcete vzít nějakou zbraň do ruky a potěžkat ji, tak zcela nepochybně je možno vzít křesadlový trombon, zbraň, kterou používala jízda při útoku na pěchotu.
2: V kolikátém století?
3: V 18. i v 19. A vlastně účelem bylo udělat těm pěšákům ne je zabít, ale způsobit jim takové starosti, že ta jízda pronikla do jejich tvaru.
2: Součástí výstavy jsou i různé interaktivní prvky, které přibližují fungování historických, ale i současných zbraní.
3: Zatlačte na ten šuplík.
2: Já tam nacházím nábojnici.
3: To není nábojnice, to je střela systému Minie z 19. století.
2: A co to má vlastně ukázat?
3: Jednak se v tom šuplíku člověk dozví víc informací o té pušce, která tady je, a jednak je to střela, která se používala do téhle pušky.
2: Výstava potrvá až do ledna 2027. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 3 hodiny. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
5: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Při letecké show ve Spojených státech se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly. Plzeňští fotbalisté si v lize zastříleli proti Jablonci. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přehánky, na východě může pršet a teploty 16 až 21 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
6: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
5: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná, chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Minister kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával, zabývat se teď bude jen těmi relevantními. A tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli v neděli do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby, požadují jeho stažení.
7: Média nedáme, média nedáme.
8: Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
9: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
8: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
10: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
8: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před 2 týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Radiožurnál.
5: Při letecké show

0: Měli výbornou formu v nadstavbové skupině o titul, ve které ztratili ze 4 utkání jen 2 body. Rozhodnuto bylo už po úvodním poločase, potvrzuje trenér Viktorie Martin Hyský.
1: Souhlasím, že za stavu 4-0 v ligovém zápase přijít do kabiny, že to se mně ještě nestalo, že se mi to stalo poprvé v životě jako ligovýmu trenérovi, takže i pro mě to byl samozřejmě zvláštní moment, když to řeknu. Samozřejmě já jsem rád, jak hrajeme, jak vypadáme.
0: V dalších nedělních zápasech mistrovská Slavia prohrála 1-3 v Hradci Králové a Liberec podlehl 0-2 pražské Spartě. A čeští házenkáři v odvetě kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36. V úvodním zápase podlehli soupeři o 11 branek a na šampionát tak nepostoupili.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 na Vysočině nehoda a před Prahou nebezpečí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Osovou Býtýšku havarovalo osobní auto. Na 150. kilometru je mimo vozovku. Vypadá to, že na místě zasahují hasiči, je tam zavřený pravý pruh a krajnice. Jede se levým pruhem teď bez zdržení. Na D1 z Brna do Prahy pozorně za sjezdem na Benešov. Mezi kilometry 21 až 5 v noci sekají trávu a popojíždí v levém jízdním pruhu. Teď jsou poblíž sjezdu na Velké Popovice. Po D1 a Brněnské ulici vjel do Prahy nadměrný náklad s doprovodem. Veze turbínový rám. V metropoli projede po městském okruhu přes Štěrboholy a Černý most k D8 do Německa. Bude problém ho předjet. Na šířku má 6,5 metru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď jasná až polojasná, ochlazuje se na 5 stupňů až 0, přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm, nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14, na horách kolem 10 a v Beskydech naměří kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
4: Lebka svaté Zdislavy by se mohla do baziliky v Jablonném v Podještědí vrátit ještě do konce tohoto měsíce. Jak to bude s jejím dalším vystavováním uvnitř baziliky, o tom by měla rozhodnout komise duchovních a zástupců Libereckého kraje. Podrobnosti k tomu prozradíme už po písničce.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova.

0: slova, tak dobře, moje milá.
1: Restaurátorům se podařilo úspěšně vyjmout z betonu lebku svaté Zdislavy, aniž by byla poškozena. Na síti X dnes o tom informovala policie. Relikvie je zachovala a teď čekají ještě další restaurátorské práce. Lebku ukradl v úterý z baziliky v Jablonném pod Ještědí muž, který ji chtěl zalitou betonem hodit do řeky.
2: Je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
3: Sestra Dominikánka Roberta neskrývá radost z práce restaurátorů, kteří lebku po dvou dnech vyjmuli z belíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Že se jim to podařilo, aniž by lebku poškodili, obdivují i lidé z Jablonného.
4: Ježišina, tak to je nádhera, teda to se povedlo, protože byla verze, že se nedostane, že se poničí. Že jo, byla by to hrozná škoda.
5: Krásná práce od restaurátorů, že jim to šlo tak rychle.
6: By byla škoda přijít o takovouhle věc, že jo, by to někdo znehodnotil, ale nebylo to už nikdy.
3: Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se lebka svaté Zdislavy mohla do baziliky vrátit do konce května.
7: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám.
3: Ještě jenom se zeptám, on když ji ukradl, tak na některých záběrech bylo vidět, mně přišlo, jako kdyby tam nějaký kostičky ještě zůstaly, že jako tak popadnul v rychlosti, že něco odpadlo.
7: Ano, on jak brutálně rozbil skla a vytahoval lebku z dvou relikviářů, tak protože ten otvor nebyl dostatečně velký, došlo k narušení lebky a pět velkých úlomků zůstalo vlastně v tom relikviáři.
3: Restaurátoři se teď ulomené kousky pokusí vrátit zpět. Někteří z místních ale přemítají, jestli je správné lebku v bazilice znovu vystavovat, jako třeba Petr Šťovíček.
8: Jsou třeba křesťani, co nemají úplně kladný názor na ty ostatky a člověk si říká, že třeba bez té lebky nebylo líp, ale vlastně nevím.
3: Děkan Majer nesouhlasí.
7: Za námi stojí 2000letá tradice církve, která tímto způsobem ctí ten heroický život svatých, takže na tom není nic pohoršujícího, když jsou ostatky svatých vystaveny.
3: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla ale vznikne komise z duchovních i zástupců Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Každoroční pietní akt Terezínská tryzna včera v památníku Terezín připomněl oběti nacistické persekuce. Vzpomínková akce se koná už od roku 1947 a i tentokrát přivítala pamětníky, třeba přeživší z terezínského geta. Reportáž uslyšíte už za chvíli. Open.

0: Památku obětí nacistické perzekuce si v neděli připomněli lidé na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně. Letos šlo o 81. výročí připomínky osvobození a konce druhé světové války v Evropě.
1: Koná se to teda vždycky třetí neděle květnu, protože se to odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou úmluvu, což byla dohoda přeživších Buchenwaldů, kteří se po válce setkali po osvobození a slíbili si, že se budou setkávat právě v tomto termínu do té doby, dokud nebudou vymíceny vlastně kořeny nacismu.
2: Vysvětluje mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
3: Zapomínáme na to, že to, co v minulosti začalo nebráněním zlu, pokračovalo selháním práva a institucí, končilo věty, koncentračními tábory a miliony.
2: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
4: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
5: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
2: Zpětně vnímá neuvěřitelné štěstí, když jako jedna ze 150 tisíc dětí holokaust přežila.
5: Když se na to dívám zpětně, byl pro mě úžasnou školou života, protože člověk si tam seřadil priority, ale to jsem tenkrát jako šestiletý dítě nechápala.
2: Letos na pietu dorazilo zhruba 3000 lidí. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy a Martin Matějka.
1: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize. Pacientům má s používáním umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů k určování diagnóz nebo léčby. Na přípravě materiálu spolupracovali taky lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii a dvě čerpací stanice v ruské Moskevské oblasti, informuje o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objektu zbrojního průmyslu, vojenskou infrastrukturu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce. A pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili více než 1,5-tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování pumy muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací.
2: Sport.
1: Brněnští basketbalisté rozehráli semifinálovou sérii Národní basketbalové ligy vítězně. Na palubovce Pardubic vyhráli 85-82. A druhé utkání série, hrané na 4 vítězství, je na programu znovu v Pardubicích, a to od 17:30.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 na Vysočině a uzavírka na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na osovou výtížku nehoda. Na 150. kilometru osobní auto bylo nebo stále ještě je mimo vozovku. V místě je zavřený pravý pruh a krajnice kolem. Teď projedete plynule levým pruhem. Dálnice i jinde bez kolon. Plynule se jezdí taky novým omezením na D3 u Českých Budějovic. Na kilometru 135,5 v tunelu Pohůrka údržba zavřela tubus do Rakouska. Jezdí se jen v části na Prahu obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná až polojasná, na východě a severovýchodě oblačná až zatažená s deštěm, ochladilo se na 5 stupňů až 0. A přes den pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14, na horách kolem 10 a v Beskydech naměří 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Uniklý dokument a prolustrovaní novináři. Policie zjišťovala, kdo jim vynesl informace. Povolil jí to soud, ale měl na to právo. Případ Kydalka a kauza Čapí hnízdo. Téma Vinohradské 12 a Jana Cibulky, kolegy datového novináře a spoluautora pořadu Antivirus na Radiožurnálu. Dnes je pondělí, 18. května. 103. narozeniny má Český rozhlas. Ahoj Honzo, vítej ve Vinohradské 12.
5: Ahoj.
4: Ty jsi získal dokument, který potvrzuje, že obvodní soud pro Prahu 2 povolil policii zjistit kontakty novinářů v kauze Čapí hnízdo. Řekni, koho a čeho se přesně ten daný dokument týká?
5: Ano, se to týkalo kauzy, která souvisela s Čapím hnízdem, ale v celku okrajově, protože ve chvíli, kdy vrchní soud rušil rozhodnutí osvobozující pro Andreje Babiše a Janu Naďovou.
4: Už to první teda, v roce 23.
5: Tak to soudní rozhodnutí se dostalo do médií chvilku předtím, než bylo oficiálně doručeno advokátům. A to by se stávat nemělo podle oficiálních pravidel. No a policie začala šetřit, kdo ho vlastně médiím poskytl, a v rámci toho tedy nakonec ukázala prstem na dnes již bývalého soudce Kamila Kydalku. A my samozřejmě nevíme, jestli jestli opravdu spáchal to, co je mu kladeno za vinu, tak jak ten skutek popisuje policie, protože tam ještě nepadl pravomocný rozsudek. Nicméně v rámci tady toho šetření právě policie se souhlasem tady vrchního státního zastupitelství nechala v případě dvojice investigativních novinářů vypsat jejich komunikační historii za 3 měsíce z jejich mobilních telefonů, aby zjistila, s kým komunikoval.
6: Jakých kolegů se to týká?
5: Týkalo se to Evy Pasekové a Jana Hrbáčka z ekonomického deníku, respektive z české justice.
6: Dobrá, to znamená, je tu podezřelý soudce, který měl vynést tedy to rozhodnutí, které měli získat ti novináři a ti ho měli publikovat, a to se teď řeší v zásadě.
5: Oni ho ani nepublikovali, ale citovali z něj a nějakým způsobem tedy psali článek, který vysvětloval, jak ten soud rozhodl a jak argumentoval.
6: A ten dokument, který ty si získal, tak ten se týká přesně čeho? Co to je za dokument?
5: Já jsem vlastně nejdřív získal usnesení, které rozhodovalo ten případ Kamila Kydalky. To usnesení už je dneska zrušené, nicméně soud původně řekl, že to poskytnutí těch dokumentů, i kdyby se událo tak, jak popisuje policie, tak vůbec nebylo trestným činem. Tady ta otázka ještě není rozhodnutá, to rozhodnutí mezi tím po odvolání státního zástupce vlastně zrušil soud, ale tam jsme se dozvěděli, že policie nasadila operativní prostředky na novináře, což je věc velmi výjimečná a nemělo by k ní docházet. Proto jsme se tomu věnovali dál a získali jsme dokonce oficiální cestou informaci ze spisu nebo dokument, který se jmenuje příkaz k zajištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu. A je to vlastně ten papír, kde policie žádá tedy o možnost získat tady ty informace a soud to povoluje.
7: V současné době není možno jiným způsobem zajistit důkazy, které by umožňovaly zahájit trestní stíhání podezřelého.
6: Proveď mě trochu těmi operativními prostředky, čeho přesně se to mělo týkat. Jinými slovy, policie napíchla ty dva dotyčné novináře a přesně se dostala ke Kydalkovi.
5: Většina lidí zná ten běžný odposlech, tak jako známe z trestních kauz. To znamená, policie má podezření, že někde někdo páchá trestnou činnost, že je to třeba nějaká organizovaná skupina a požádá soud a ten jí dovolí odposlouchávat. No. Telefony těch osob. Nicméně odposlech se dívá do budoucnosti. Od chvíle, co se nařídí, tak potom může zjistit, co se stalo tedy potom. Ale tady se policie potřebovala dívat do minulosti. A tak použila něco jiného. A tomu se říká data o uskutečněném telekomunikačním provozu nebo také provozní a lokalizační údaje. A to je vlastně nějaká databáze informací o tom, kdo s kým komunikoval. Tady ta databáze se ze zákona uchovává půl roku.
6: Je tam půlroční operátoři, že?
5: Přesně tak. Je tam půlroční historie naší komunikace. A od ta data tady z té databáze si policie zažádala a soud tedy povolil jejich použití.
6: A policisté se podívali do těch dat a na základě čeho zjistili to pojítko mezi těmi novináři a soudcem Kydalkou?
5: Policie se dívala jednak samozřejmě na ten článek, který vyšel na české justici, dívala se, s kým komunikovali ti novináři a zároveň se dívala na to stejným způsobem, s kým komunikovali osoby, které v justičních systémech nahlížely na to rozhodnutí. Protože policie začala tím, že se podívala tedy, kdo ve chvíli, kdy ten dokument přišel na městský soud, tak kdo se na něj podíval. Od tady té skupiny lidí odečetli ty osoby, které měly, řekněme, nějaký profesní důvod se s tím dokumentem seznamovat, to znamená soudce Šot, který Andreje Babiše a Janu Nadějovou soudil, jeho kolegové, kolegyně v justiční kanceláři, prostě ti, kteří s tím měli pracovat. A asi ten předpoklad byl, že se tam objeví nějaká další osoba, která tedy k tomu neměla ten důvod a ta mohla být ta, která tu informaci vynesla. Tady se to trošku zkomplikovalo, protože se ukázalo, že do toho nahlíželo bez tedy tady toho přímého důvodu řada dalších soudců městského soudu a také další osoby z justičního personálu.
6: Ach tak.
5: To znamená, že policie hledala tu spojitost mezi tady těmi osobami, které nahlíželi na ten dokument, aniž k tomu měli vlastně ty pracovní důvody, a z druhé strany mezi těmi novináři, kteří tedy napsali ty informace, které v tom dokumentu byly.
6: To znamená, že potom metodou výškrtu z toho seznamu těch potenciálních pachatelů jim zbyl soudce Kydalka.
5: Ano, já přesně samozřejmě nevím, jak operativně policie postupovala v tomhle konkrétním případě, ale jeví se to tak, že tedy porovnala tu komunikační historii jak těch novinářů, tak těch justičních osob, z toho jí vyšel nějaký jeden podezřelý, u něj následně prováděla ilustraci komunikace přes e-mail nebo jeho e-mailu a na základě toho tedy poskládala tady ty digitální důkazy, které mají ukazovat na Kamila Kydalku.
6: Já když se vrátím k té své původní otázce, ve které jsem říkal, že obvodní soud pro Prahu 2 povolil policii zjistit kontakty novinářů, tak rozumím tomu správně, že policie se tedy skutečně dívala do archivu všech telefonátů, veškeré komunikace, textových zpráv dvou investigativních novinářů z ekonomického deníku a české justice.
5: Za dobu 3 měsíců.
6: Ale to je přeci obrovské prolomení redakčního tajemství a zásah do soukromí těch lidí.
5: Je to tak, je to velký zásah do redakčního tajemství, je to věc, která by měla být absolutně výjimečná a my to z minulosti víme, protože když se řešila podobná situace v případě našeho bývalého kolegy Janka Kroupy, který se věnoval kauze Pandur. Janek Kroupa psal o tom, jak probíhá vyšetřování nějaké trestné činnosti, které se měly účastnit lidé z blízkého okolí tehdejšího premiéra Topolánka. A tam se také policie snažila zjistit, kdo je ta osoba, která Janku Kroupovi případně zpřístupnila některé tady ty informace. Z toho důvodu nařídili odposlech. A Janek Kroupa se o tom následně dozvěděl a po poměrně dlouhých soudních peripetiích, které trvaly asi 6 let, tak nejvyšší soud řekl, že to bylo nelegální, že ten odposlech byl protiprávní a stanovil velmi přísné hranice pro to, za jakých podmínek ty orgány veřejné moci tedy můžou nařídit použití operativních prostředků proti novinářům s cílem tedy prolomit to redakční tajemství nebo tu zákonem garantovanou ochranu zdroje. Protože samozřejmě nikdo není nad zákonem, nikdo není mimo autoritu soudu. Ale v případě, že ten soud tedy tady k tomu zásahu svolí právě ve vztahu k tomu redakčnímu tajemství, tak musí splnit velmi přísné podmínky.
6: V tom dokumentu, který máš k dispozici, takové odůvodnění nacházíš, respektive takové důvody, které by mohly vést k tomu, aby policie skutečně to povolení mohla získat, tam jsou?
7: Toto opatření je přiměřené charakteru a závažnosti prověřované trestné činnosti, kdy zájem na objasnění této trestné činnosti zde převažuje nad zájmem na ochraně soukromí osob.
5: Ten dokument shrnuje velmi formálně, velmi povrchně jednak tu teorii policie, která tedy pracuje s nějakou vyšetřovací teorií. Nicméně to, že se jedná o novináře, je tam zmíněno pouze ve vztahu k jednomu z nich a jenom velmi obecně. A následně se soud vůbec nezabývá všemi těmi pravidly a podmínkami, které by měl splnit. Přičemž to není nějaké jedno rozhodnutí nejvyššího soudu, které to říká, ale plyne to z judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Opakovaně to zdůrazňoval i náš ústavní soud. Žádným tady tím názorem se zkrátka ten povolující soud neřídil, úplně jednoduše řečeno.
6: A mluvil jsi se soudkyní, respektive soudcem, který podepsal ten příkaz, o kterém tady mluvíme, co na to říká, jak to zdůvodňuje?
5: My jsme samozřejmě paní doktorce Rajfové, vlastně soudkyně, která ten souhlas podepisovala, dali možnost k vyjádření, nicméně ta nám prostřednictvím tiskové mluvčí vzkázala, že vzhledem k tomu, že ta věc ještě není rozhodnutá vůbec, tak se určitě nebude vyjadřovat k žádným tedy těm procesním aspektům.
6: A co bývalý soudce Kydálka?
5: Kamil Kydálka, toho jsme samozřejmě také oslovovali, ten se k tomu odmítá vyjadřovat s tím, že to řízení běží a je vlastně v počátku, protože on teď namítá i to, že to soudí vlastně nepříslušný soud, takže ta věc nyní leží před ústavním soudem, kde se má tady ta procesní nějaká podmínka rozhodnout. Ten se k tomu odmítá vyjadřovat, nicméně z toho, co jsme měli možnost vidět v těch dokumentech, tak on tu vinu nedoznává.
6: Mimochodem to není úplně neznámé jméno.
5: Kamil Kydálka v době, kdy byl soudce a kdy tedy mělo dojít tady k tomu případu, tak byl soudcem trestního úseku Městského soudu v Praze. Rozhodně můžeme říct, že to soudce mediálně známý, protože se nebál ani ostřejších vyjádření a v minulosti vlastně několikrát byl ve střetu s tou soudcovskou samosprávou, byl několikrát kárně řešený a realisticky mu hrozilo zbavení soudcovské funkce. Můžeme spekulovat, že v případě, že by se jí nyní sám nevzdal, tak tento případ by pravděpodobně byl poslední kapka.
6: Proč by mělo být vůbec problematické to předání usnesení vrchního soudu v kauze Čapí hnízdo novinářům? Je to přeci jednoznačný veřejný zájem?
5: Je to jednoznačně veřejný zájem a ten dokument by byl vždycky veřejný. V takto sledované kauze zkrátka se tady ta rozhodnutí zveřejňují. Tady mělo dojít k tomu, pokud budeme vycházet z toho, co tedy tvrdí policie a státní zástupce, tak mělo dojít k tomu, že ten dokument vlastně byl médiím poskytnut předčasně. Ale velmi pravděpodobně se bavíme třeba o hodinách oproti tomu, řekněme, stavu, který je předpokládán, to znamená, nejdřív dojde k doručení advokátů těch obžalovaných a tedy následně teprve je možné tady ty informace poskytnout médiím nějakým způsobem anonymizované. Tady nutno dodat, že ta anonymizace, která v běžných případech chrání tedy nějakým způsobem soukromí těch osob, kterých se to dotýká, těch trestně stíhaných, tak tady v tom případě je čistě formální záležitostí, protože všichni víme, kdo je Andrej Babiš, všichni víme, kdo je Jana Nagyová.
6: Ale anonymizované to v tomto dokumentu nikdy nebylo.
5: Velmi pravděpodobně ne, ta policie to tvrdí, já jsem sám nebyl příjemcem té zprávy, takže nevím, jak přesně ten dokument vypadal. Nicméně nedošlo tam k úniku podle všeho nějakých informací, které by byly třeba jako intimní povahy nebo nějakým způsobem opravdu hrubě zasáhly do práv těch osob. Šlo spíše o, řekněme, formální předběhnutí. Tam se samozřejmě otevírá otázka, zdali toto je situace, kterou by měly řešit nějaké prostředky trestního práva. On i ten soud, který to soudil napoprvé, tak vlastně dospěl k závěru, že to nebyl trestný čin, byl to pravděpodobně nějaký delikt, tedy ze strany Kamila Kydálky proti interním regulím toho soudu. protože neměl takto postupovat, on nebyl osoba, která by měla vyřizovat dotazy veřejnosti nebo poskytovat dokumenty novinářům. Nicméně soud si na poprvé tedy nemyslel, že to byl trestný čin. Tady tou otázkou se soud nyní bude muset zabývat, řekněme, více do hloubky.
6: To stíhání bylo přerušené, potom znovu obnovené, že je to tak.
5: To trestní stíhání Kamila Kyralky stále běží, jenom se čeká, až se vyřeší procesní otázky, to znamená, který soud by se tím správně měl zabývat. Nicméně i tak ze začátku, když to policie začala stíhat vlastně, když docházelo k tomu povolení toho zásahu do toho redakčního tajemství, nebo tom prolomení té ochrany zdroje podle paragrafu 16 tiskového zákona, tak v té době ještě tam byl uváděný trestný čin zneužití pravomoci na straně Kamila Kyralky, a tedy ten trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému. Zneužití pravomoci z toho v průběhu času vypadlo, zbyl akorát ten neoprávněný přístup k tomu počítačovému systému. Tím, že tam na začátku bylo to zneužití pravomoci, tak ta věc byla podle pravidel, kterými se řídí fungování státního zastupitelství, tak byla v té době na vrchním státním zastupitelství v Praze, které právě požádalo o tedy ten zásah do toho novinářského tajemství nebo do prolomení toho redakčního tajemství.
6: Ty jsi zmiňoval, že v tom příkazu to odůvodnění zásahu policie není dostatečné. Ty si dovedeš představit případy, výjimečné případy, mimořádně dobře odůvodněné případy, v nichž by policie takovou pravomoc mít měla?
5: On nám tohle to říká třeba konkrétně nejvyšší soud, právě v tom případě Janka Kroupy, kdy on říká, že ve chvíli, kdy nějaká osoba zevnitř státního aparátu vynese neveřejnou listinu z trestního stíhání nebo z nějakého trestního řízení, tak to ještě automaticky neznamená, že je možné tam provést tedy takto silový zásah ze strany státu, to znamená prolomit tu ochranu zdroje.
7: Pak je úkolem soudu zvážit, zda je v konkrétním případě veřejný zájem na odhalení zdroje novinářovy informace natolik silný, že převáží i ústavní právo na svobodu projevu, respektive právo na utajení zdroje informace.
5: Nejvyšší soud říká, že tam je potřeba zjišťovat, co tím pravděpodobně ta osoba, která tu informaci vynáší, sledovala. Pokud ta osoba tu informaci vynesla proto, aby zmařila to trestní stíhání, aby nějakým způsobem třeba varovala pachatele té trestné činnosti, překazila jejich odstíhání, tak pak ten zásah možný je. Ale v případě, že je velmi pravděpodobné, že ta osoba tím sledovala nějakou diskuzi o veřejném zájmu, typicky právě třeba zdali osoby, které jsou vysoce postavené v nějaké mocenské funkci v rámci státu, tak zda tedy třeba nezneužívají svoji pravomoc, zda tam není nějaká snaha je třeba zbavit toho trestního stíhání a podobně. Zkrátka, když ta informace se vynáší tedy pro tu veřejnou debatu, tak by k tomu zásahu dojít nemělo.
6: Ten soudce, který je podezřelý z vynesení dokumentů v kauze Čapí hnízdo, my bychom ho mohli označit za whistleblowera?
5: Whistleblower by měl, aby splňoval všechny ty znaky, tak by jednak měl varovat před nějakým opravdu viditelným zneužitím pravomoci, moci. A to si nemyslíme nebo nevidíme, že by tady v tom případě k němu docházelo. My nevidíme žádné znaky toho, že by se stát snažil třeba Andreje Babiše z toho nějakým způsobem vysekat neoprávněnými prostředky. Zkrátka ten justiční proces běží, řekněme, standardně. Byl tam rozsudek toho prvostupňového soudu, následně to bylo zrušeno, vráceno. Takže tam probíhá prostě standardní soudní spor nebo trestní stíhání. A nevidíme, že by tam na straně justice byla nějaká takováto nepravost, na kterou by bylo nezbytné tedy upozornit. Na druhou stranu, už jenom ta informovanost veřejnosti velmi detailní o to, jaký trestný čin je přičítán premiérovi republiky, zároveň jednomu z nejbohatších Čechů, tak je nepochybně otázka silného veřejného zájmu, zejména i proto, že tady v tom konkrétním usnesení právě vrchní soud vysvětloval, proč si myslí, že Andrej Babiš je vinen v té věci.
6: No a přijde ti, že ta ochrana podobných lidí, které často můžeme označit za whistleblower, je dostatečná v Česku, když teď vidíme, že se to propírá mediálně, kdo to udělal, mluvíme o těch konkrétních lidech, podezíráme je z toho, respektive policie je z toho podezírá.
5: Tady je asi důležité říct, k čemu tam ta ochrana zdroje je. Ona nechrání novináře. Novináři nejsou nějací nadlidé, kteří by byli chráněni před samozřejmě oprávněnými zásahy bezpečnostních složek. Ta ochrana chrání ty zdroje, ty osoby, které se baví s médií, protože soudy, vysoké lidskoprávní soudy dlouhodobě říkají, že je to podmínka toho, aby média mohly fungovat a plnit tu svoji roli hlídacího psa. Že se zkrátka baví s těmi lidmi uvnitř veřejné správy, kteří jim poskytují informace o tom, jak ta veřejná správa funguje. A to i v případech, že třeba nejsou oprávněni mluvit s médií oficiálně, nejsou to tiskoví mluvčí, nemají tu funkci. Ale právě proto, že dávají médiím, řekněme, otevřený pohled toho, jak ten stát vevnitř funguje, jak se tam využívá moc, tak umožňují skrze média veřejnosti kontrolovat to fungování veřejné moci. Proto existuje ochrana zdroje, aby se osoby uvnitř veřejné správy například nebály mluvit s médií, Když vidíme, že k tomu prolamování dochází a řekněme, je to takovýhle rutinní úkon, že tam prostě ty ochranné prostředky nefungují, tak to samozřejmě odrazuje každého, kdo by se chtěl bavit s médií. To znamená, podvazuje to tu veřejnou kontrolu nad tím, jak stát funguje zevnitř.
6: Takže ta cesta pro ty lidi, kteří by chtěli mluvit s médií a nechtěli by čelit podobným záležitostem, je jaká?
5: Samozřejmě bylo by vhodné, a konec konců říká to i Evropský akt o svobodě médií, aby tady byla silná právní ochrana. My vidíme, my jsme se doteďka mysleli, že nějaká právní ochrana tady je. Mysleli jsme si to potom, řekněme, dost jasném rozhodnutí toho nejvyššího soudu v případě Janka Kroupy. Teď vidíme, že ty stávající právní prostředky prostě selhávají. Že tam není kontrolní mechanismus, který by byl schopný tedy zajistit tohleto dodržování toho práva na ochranu novinářského zdroje nebo toho redakčního tajemství. Z toho důvodu jednak pravděpodobně by bylo vhodné, aby tedy Česká republika nějakým způsobem ty požadavky, které plynou z toho aktu o svobodě médií, implementovala do našeho práva, pravděpodobně do trestního řádu, aby tedy zajistila opravdu ochranu novinářských zdrojů, stejně tak, jako tady máme ochranu advokátního nebo zpovědního tajemství. No ale samozřejmě do té doby, než se tady to stane, tak média budou muset hledat i technické prostředky, jak tedy bránit tomu, aby bylo možné použít tady ty standardní operativní nástroje k prolamování redakčního tajemství. Bavíme se tady o vlastně používání nějakých technologií, které tu komunikaci nějakým způsobem zastřou nebo zašifrují.
6: Dobře, a ta cesta je teda v tuhle chvíli, kdyby se ukázalo, že je tu nějaký podobný případ, kdy někdo chce něco novinářům poskytnout, tak má postupovat, abys prakticky to ilustroval jak?
5: Ta asi nejdůležitější rada je, že nikdy by člověk tady k té komunikaci, když chce kontaktovat média, neměl používat jak počítač nebo mobilní telefon, tak i třeba připojení k internetu, kterému poskytuje zaměstnavatel. Neměl by to dělat nic z toho na zařízení zaměstnavatele. Tady je vidět vlastně ta první věc a my si můžeme prohlédnout tady v tom konkrétním kauze Kamila Kydalky velmi dobře, že tím, že on si přeposlal ten oficiální dokument ze svého pracovního mailu do svého soukromého a následně tedy na nějaký e-mail, který údajně měl dle policie patřit novináři, tak vytvořil úplně jasný důkaz toho, že k tomu došlo. To asi by mohlo být, řekněme, nějaké takové první varování. Další varování je, že lidé by neměli používat tady k té komunikaci telefonování a neměli by používat SMS zprávy, protože to jsou ty formy komunikace, které se v Česku zachycují a nějakým způsobem tedy ukládají do té půlroční databáze. Tam je důležité říct, že podle loňského rozhodnutí nejvyššího soudu je tady ten sběr dat v České republice prováděn nelegálně. Ale tím, že je, řekněme, velmi užitečný pro bezpečnostní složky, tak zákonodárci zkrátka ještě proti tomu nezasáhli, i když ten sběr je evidentně protiprávní. To znamená, lidé by měli používat nějakou formu šifrovaných aplikací. My tady třeba v Českém rozhlase doporučujeme mobilní aplikaci Signál, proto někteří naši redaktoři třeba z Investigativy nebo domácího zpravodajství tak zveřejňují vlastně své kontaktní údaje i na Signálu, na svých profilech, protože je to nástroj, který šifruje tu komunikaci a neuchovává historické záznamy o tom, kdo s kým komunikoval. Samozřejmě je to nějaké technické řešení a člověk k té technologii zkrátka nemusí mít důvěru. Já proto mám velké pochopení, protože prostě dohlédnout všechny jemné niance nějakých technikálí je občas někdy docela složité. Tou vlastně takovou, řekněme, nízkotechnickou možností je potom obyčejný dopis. Protože dopisy se v České republice neevidují, pokud se bavíme o běžném dopise vhozeném do schránky, není tady nějaká databáze, kdo komu poslal dopis a tímto způsobem právě z poštovní schránky poslaný dopis je vlastně poměrně neviditelný do chvíle, než se dostane do rukou tomu médiu a to následně ho může chránit a nevydá ho a případně ho zničí, pokud by hrozilo to odhalení zdroje právě s cílem chránit tedy toho člověka, který poskytl informace.
6: Je taky hodně důležité, aby pak ten dopis byl doručen do správných rukou.
5: Proto je vhodné na ně napsat jméno toho novináře, samozřejmě. To je možná rada, která s tím souvisí. Pokud člověk chce kontaktovat médium, tak je lepší si vybrat konkrétního novináře nebo novinářku, kteří se věnují tomu tématu, kterého se to týká, nepsat někam na podatelnu, ale zkrátka si opravdu vyhlédnout toho člověka, který se tématu věnuje. Minimálně z těch jeho článků je vidět, že tomu tématu rozumí aspoň trošku, to znamená, je schopný to zpracovat kompetentně a toho člověka následně oslovit.
6: Vraťme se teď k tomu případu soudce Kydalky. Z toho, o čem ty tady mluvíš a zmiňoval si ochranu novinářského zdroje, mám správný pocit, že obvodní soud pro Prahu 2, když vydával to povolení pro policii, se ochranou novinářského zdroje vlastně vůbec nezabýval?
5: Ne, my to víme, že se jí nezabýval. Nerozebírá to nějak v tom odůvodnění toho povolení. Z toho, co víme z těch rozhodnutí vyšších soudů, je to problém. Samozřejmě problém je, že tam není žádný přímý kontrolní mechanismus. Opravdu tohle se přezkoumá až ve chvíli, kdy to zvednou sami ti novináři, kteří byli cílem. A ty se mohou ozvat vlastně až ve chvíli, kdy ta věc pravomocně skončí, ta trestní kauza toho Kamila Kydalky, což bude až velmi pravděpodobně za několik let, pak nějakou dobu bude trvat, než rozhodne ten nejvyšší soud. Jak jsme viděli v případě Janka Kroupy, tak vlastně ta náprava, a ta byla čistě virtuální, protože to byla zkrátka jenom omluva ministerstva spravedlnosti, tak trvala 6 let.
6: Ta trestní kauza Kamila Kydalky je teď tedy v jaké fázi? My jsme zmiňovali, že tam bylo nějaké rozhodnutí, pak bylo přehodnocené, to trestní stíhání pokračuje. Teď je to odložené, kdy je hlavní líčení?
5: Hlavní líčení není nařízené v současné době, protože se čeká na rozhodnutí Ústavního soudu, který se bude zabývat otázkou, zdali to soudí příslušný soud.
6: On se někdo stěžoval na Ústavní soud.
5: Přesně tak, přímo Kamil Kydalka.
6: Ach tak.
5: A teprve až Ústavní soud tady tu procesní otázku rozhodne nějakým způsobem, tak bude možné nařídit hlavní líčení, samozřejmě otázka u jakého soudu. Záleží na tom rozhodnutí Ústavního soudu a teprve tam potom padne nějaký rozsudek. Ten nebude pravomocný, pokud se někdo odvolá, což je velmi pravděpodobné tady u toho typu kauz, že se jedna z těch stran buď státní zástupce nebo Kamil Kydalka, že se odvolají a teprve poté budeme mít to pravomocné rozhodnutí, pak jsou tam nějaké mimořádné opravné prostředky, ale teprve po tom pravomocném rozhodnutí vlastně bude možné se začít věnovat tomu, i jakým způsobem byl tedy povolen tady ten zásah do toho redakčního tajemství.
6: A poslední a důležitá věc. Co ti dva novináři, Jan Hrbáček a Eva Paseková, mohou se nějak bránit proti tomu, co se odehrálo? Ty jsi říkal, že ty důvody v tom povolení prostě nejsou, možná by neobstály, pokud by to žalovali ti dva.
5: Oni se můžou bránit opravdu, až skončí teprve ta trestní větev Kamila Kydalky.
6: Ale mohou to žalovat potom.
5: Není to žaloba, je to nějaká forma stížnosti, ale ano, mohou se obrátit na nejvyšší soud, který přezkoumá, jakým způsobem k tomu povolení došlo, ale i to rozhodnutí nejvyššího soudu bude jenom deklaratorní. On řekne buď bylo to v pořádku, nebo řekne nebylo to v pořádku a zopakuje třeba, jaká jsou proto ta pravidla, ale zpátky už ten čas nikdo nevezme. To trestní stíhání Kamila Kydalky nikdo nezastaví. I kdyby odsouzen nebyl, tak samo o sobě to, že se ukázalo, že je možné ho tímto způsobem vlastně vystopovat a postavit před soud, tak může mít odrazující účinek na všechny další, kteří by chtěli hovořit s médii. To znamená, že ta přímá náprava k ní ani tím rozhodnutím toho nejvyššího soudu nedojde.
6: Ale mohou se dočkat omluvy jako náš kolega Janek Kroupa, který dnes pracuje pro Seznam zprávy.
5: Přesně tak.
6: Dobrá, tak moc díky, že jsme to mohli společně rozebrat.
5: Rád jsem přišel.
6: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska můj kolega Jan Cibulka, který jinak připravuje pořad Antivirus na Radiožurnálu a probírali jsme spolu případ soudce Kydalky a kauzu Čapí hnízdo. Tento týden Český rozhlas Plus vydává novou publicisticko-dokumentární sérii, je o K.H. Frankovi, moc jí doporučuju, týká se největšího poválečného procesu v Československu a uslyšíte v ní spoustu zajímavých zrestaurovaných archivních zvuků. My s aktuálními zvuky tu budeme zase v úterý. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle restaurátorů je v zachovalém stavu. Papež Lev 14. zřizuje ve Vatikánu komisi pro umělou inteligenci. Fotbalisté Liberce prohráli i čtvrté utkání ligové nadstavby, tentokrát se Spartou. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přeháňky, na východě může pršet a teploty 16 až 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil.
3: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
4: Sestra dominikánka Roberta neskrývala radost práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po dvou dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
5: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jaký budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
4: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavličková, Radiožurnál.
1: Papež Lev 14. rozhodl o vytvoření Vatikánské komise pro umělou inteligenci, informuje o tom server Vatican News. Komise má pomáhat s reakcí katolické církve na celosvětový nárůst používání umělé inteligence.
6: Důvodem pro vytvoření komise jsou podle Vatikánu potenciální dopady umělé inteligence na lidské bytosti a lidstvo jako celek a také zájem církve o důstojnost každé lidské osoby. Papež Lev 14. by měl v příštích týdnech zveřejnit svoji první encykliku, tedy veřejný list, ve kterém vysvětluje postoj církve k důležitým tématům. A očekává se, že se dotkne právě i tématu umělé inteligence. Papež už dříve varoval před jejími riziky. Prohlásil, že lidé nejsou předurčeni k tomu žít ve světě, kdy už nelze rozeznat pravdu od fikce a musí zajistit, aby technologie nenahradila lidské bytosti. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně se v neděli vzpomínalo na oběti nacistické perzekuce. Pietního shromáždění k jejich památce a při příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnili prezident Petr Pavel, politici, diplomati nebo skauti.
7: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
8: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
7: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
9: Díky několikanásobnému

0: nemůžu jíst normálně, takže mám tekutou stravu, jím kašičky různý. Při tom fotbale jsem trošku slyšel jako křupání v tom, ale doktor řekl, že to není jako špatného. Neměl jsem moc času na to zvyknout, tu masku, měl jsem ji pouze na dvou trénincích, takže to bylo o to těžší, ale jsem rád, že vůbec teď můžu hrát a můžu být na tom hřišti a že jsem nemusel postoupit operaci.
1: Ve zbývajících nedělních zápasech mistrovská Slavia prohrála 1-3 v Hradci Králové a plzeňská Viktoria zvítězila 5-0 nad Jabloncem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 u sjezdu na Čechtice a na Vysočině. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je za sjezdem na Čechtice nahlášená nehoda. Kilometr 70,5 je to na úrovni odpočívky. Srazila se tam dvě osobní auta. D1, kilometr 70,5 směr Brno. Nehoda. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Osovou Býtýšku objíždí následky noční nehody. Na 150. kilometru havarovalo osobní auto, zřejmě je stále mimo vozovku. V místě je zavřená krajnice a pravý pruh nebo část pravého pruhu. Kolem projedete plynule. Dálnice D46 na výjezdu z Vyškova do Olomouce, překážka na prvním kilometru poblíž sjezdu na Vyškov na krajnici, nepřehlédněte sraženou lesní zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Zlatý Trumpův telefon měl být pýchou Ameriky. Předplatilo si ho přes 500 000 lidí. Zatím ho ale nedostal nikdo. Proč? Tak to se v nočním radiožurnálu dozvíte už za chvíli.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Statisíce Američanů poslali v přepočtu přes miliardu korun jako zálohu na takzvaný Trumpfone. Je to, nebo měl to spíš být, zlatý chytrý telefon, který slíbila vyrobit firma napojená na rodinu prezidenta Donalda Trumpa. Měl být vlasteneckou alternativou k iPhoneu od firmy Apple. Uplynul ale celý rok a firma zatím nedoručila jediné zařízení. Na detaily se naší americké zpravodajky Jany Ciglerové ptal moderátor Jiří Štefl.
1: Zlatý Trumpfone si předplatilo téměř 600 tisíc lidí. Co o telefonu dosud víme a proč zatím nedorazil?
2: Tak víme toho překvapivě málo, protože když Trump mobil před rokem otevřel ty předobjednávky, tak sliboval zlatý smartphone vyrobený ve Spojených státech jako takovou patriotickou alternativu vůči iPhoneu. $100 té zálohy zaplatilo skoro 600 tisíc lidí, ale ty propagační fotografie, které na té webové stránce byly, tak se postupně několikrát měnily a některé varianty nápadně připomínaly modely od jiných výrobců, například Samsung. Technické parametry se také průběžně upravovaly a přesto k dnešnímu dni firma nedoručila jediný kus.
1: Telefon se v reklamní kampani pyšnil, že bude vyroben v Americe. Pak se ale tenhle slib z těch propagačních materiálů vytratil. Jano, proč?
2: Řekla bych, že to je takové setkání s realitou. Je to totiž dneska obvyklá realita globální výroby. Vyrobit smartphone kompletně ve Spojených státech je dneska prakticky buď nemožné, anebo příšerně drahé. Prostě ty dodavatelské řetězce pro displeje, čipy, baterie, to všechno sedí v Asii. Trump mobil to ze začátku ignoroval, propagoval to Made in America jako takový hlavní prodejní argument, no ale po startu předobjednávek ten slib webu tiše zmizel, protože politicky je to i pro značku Trumpových synů nepříjemné a oni stojí za tou firmou. Prezident uvaluje cla na čínské zboží a jejich firma by ho zřejmě musela z Číny dovážet.
1: Jano, a co tedy s tou zálohou $100? Pokud by si to zájemci rozmysleli, mají vůbec nárok dostat tu zálohu zpět?
2: Tak jak jste říkal, je to přes miliardu korun, to je opravdu hodně i tady ve Spojených státech a začíná to být takové nejasné až ošemetné. Trump mobil před několika měsíci tiše aktualizoval obchodní podmínky a přidal do textu větu, že ta záloha nezaručuje, že telefon bude někdy vyrobený nebo dodaný. Jinými slovy, firma si pojistila, že může peníze vybrat, zařízení nedodat a být stále v právu. Už některé spotřebitelské skupiny zvedají poplach, požadují vrácení peněz, ale konkrétní žalobu jako takovou zatím nikdo nepodal. Americké úřady na ochranu spotřebitele zůstávají k případu prozatím tiché, ale dávám tomu nějaký čas.
0: O zlatém mobilu přezdívaném Trumpfone mluvila v nočním radiožurnálu naše americká zpravodajka Jana Ciglerová.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Nedávno obnovený rybník v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku má nové nechtěné obyvatele. Někdo do něj vypustil ryby, které můžou ohrozit tamní obojživelníky. Pokud se ryby nepodaří vylovit, budou muset správci zámku rybník vypustit.
1: Ptáci zpívají, žáby kvákají, po hladině se prohání kačeny, téměř idyla, ale ona to taková úplně idyla není, potvrzuje kastelán Martin Váňa.
2: Nám nějaký dobrá, když to tak řeknu, vysadil do našeho malého rybníku ryby.
1: Co jsou to za ryby?
2: Jsou to takové typické ty jezírkové ryby. Na základě projektu jsme dokonce vázáni k tomu, že zde žádné ryby ani být nesmí.
1: Tady se nám teď něco vlní na hladině.
2: Vidíme krásnou úžovku obojku. Těch je tady skutečně hodně. Ty se mohou živit těmi obojživelníky, ty to mají povoleny.
1: Nově revitalizované jezírko kontroluje Tomáš Mastík z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první dva roky byl bez osádky.
1: Takže se zdá, že ryby do rybníku nepatří?
3: Ryby do rybníku samozřejmě patří, je ale nutné zdůraznit, že ve správném množství. Pokud k tomu rybníku dojde takzvanému přerybnění, tak ten rybník velmi rychle ztrácí své přírodní hodnoty, stává se z něj takový zelený, nevábný, brčálový rybník, který pro přírodu není moc příhodný.
1: Pokud se nepodaří ryby vylovit, budou muset správci rybník v zimě vypustit. V takzvaném nebeském rybníku se ale voda plní především dešťovými srážkami. Jen v menší míře s vodem vody ze zámeckých střech. V každém případě kastelán varuje před svévolným vysazováním ryb. Z Čech pod Kosířem Blanka Mazalová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: České hokejisty čeká na mistrovství světa třetí zápas, ale první proti soupeři z úzké světové špičky.
2: Národní tým nastoupí proti Švédsku, které má v sestavě více než 10 hráčů z NHL.
1: Zápas Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Je půl páté. Krátké zprávy a Martin Matějka. V moravskoslezské větvi sáskařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Třeba fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Radiožurnál komentovat nechtěl. Rodičovský příspěvek by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Zvýšit se příspěvek má ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Pro státní kasu by navýšení znamenalo navýšit výdaje o 230 milionů korun. Loni bylo na světě popraveno nejvíc lidí od roku 1981. Informovala o tom nevládní organizace Amnesty International, zaznamenala více než 2700 poprav, což je meziroční nárůst téměř o 80%. Nejvíc poprav přibylo v Iránu, kde úřady popravily více než 2000 lidí. A americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. Prezident Spojených států žádá v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření sálu, který nechává postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. A Trump původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
3: Sport.
4: Vodní slalomář Vít Přindiš ovládl o jediný bod nominační boje o účast v reprezentačním týmu kákářů. Přindiš tak doplnil Jakuba Krejčího a Jiřího Praskavce. Těsně místo v týmu nezbylo na Matyáše Nováka, který se ale už dříve zajistil stejně jako Přindiš a Krejčí účast ve vrcholných závodech v kajak krosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1, jedna na Benešovsku, další na Vysočině. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice se srazila dvě osobní auta. Nehoda bez zranění je na kilometru 70,5 vedle odpočívky Studený. Blokuje část nájezdu. Na dálnici na místě policejní hlídka. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Osovou Býtýšku se stále objíždí následky noční nehody. Na 150. kilometru bylo osobní auto mimo vozovku. Podle našeho zpravodaje je v místě zavřená už jen krajnice.
6: Momentálně situace taková, že jsou tam proražená svodidla, auto dole jsem neviděl, nicméně krajnice uzavřená šipkou silničářů, pravý pruh je plně průjezdní, nemusí se vybočovat.
5: A na silnici 272 z Lysé nad Labem do Českého Brodu srazilo nákladní auto Divoké prase. Nehodu taky omezený průjezd. Čekejte u Bříství, kousek za sjezdem z dálnice D11 do Hradce Králové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď nad ránem je jasno až polojasno, na východě a severovýchodě oblačno až zataženo s deštěm, ochladilo se na 5 stupňů až 0 a přes den pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě se místy vyskytnou přeháňky a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
7: A připomínám, že máme pondělí 18. května, všem Natašám vše nejlepší k svátku a jak to vypadá v kalendáriu dál, tak musím připomenout, že máme narozeniny Český rozhlas, protože v roce 1923, takže je to 103 let přesně, začalo pravidelné vysílání tehdy tedy ještě Československého rozhlasu. 84. narozeniny má slovenská herečka Emilia Vášáriová, blahopřejeme, 78. potom frontman skupiny Katapult Oldaříha a 64. schodně mají herec Karel Roden a německá zpěvačka Sandra.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Co bychom si vzali, kdyby během pár minut vypadl proud, voda i telefonní signál? Nový třídílný experiment 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace a první tři dny bez pomoci státu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a ode dneška její první díl nabízí YouTubeový kanál Čexperiment.
1: A víš, co si vemu?
2: Určitě nějaký drogy.
3: Nějaký chlast.
1: Tohle je parfémovaná mlha.
4: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba dvě třetiny Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během pěti minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první tři dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
5: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to má zásoby na sladky.
6: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na tři dny.
4: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
7: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří nedokážou o sebe starat nebo budou panikářit nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
4: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
8: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po dvou hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
4: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
8: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co si bude povídat, 72 hodin se dá přežít vlastně o půstu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
9: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít tři dny jen z vlastních zásob?
1: Tři dny? Že bych je koloudila o jídlo.
10: To je věc, která tě může zabít.
4: V dalších dílech uvidíme tři vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda žádajícího o jídlo až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: 600 umělců z Česka i ze zahraničí na jednom jevišti a hrají Mahlerovu symfonii tisíců. Tak to včera vypadalo v ostravském Trojhalí Karolína. Splnil se tak sen fagotisty Jana Soukupa, který si před lety řekl, prostě chci udělat Mahlerovu osmou. Více už za chvíli.
1: Letí vrána, letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním

Představte si, že začíná zvučet a znít celé univerzum. Už to nejsou lidské hlasy, ale planety a slunce, které obíhají. Tak to řekl Gustav Mahler o své 8. symfonii. Jedno z nejnáročnějších děl klasické hudby včera poprvé zaznělo v ostravském Trojhalí Karolína. A dnes večer si ho muzikanti a zpěváci zopakují. Za vším stojí dlouholetý sen fagotisty Jana Soukupa.

0: Kolikrát už jste brečel?
1: No dneska v koupelně, no.
2: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
1: Mi přijelo pomoct asi 500 lidí. Jsou to buď mý přátelé, nebo přátelé mých přátel.
2: 8 solistů, 13 sborů z Česka i Polska, 3 orchestry, z toho velká část neprofesionálních hudebníků. To vše drží pohromadě rakouský dirigent Christian Arming.
3: Je opravdu těžké slyšet všechny detaily, takže když zkoušíme, často musí sbory zpívat jen se třemi nástroji a až pak to dáme dohromady. Je to dobrodružství, trošku Mission Impossible.
2: Když na spolupráci kývnul ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
4: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert. Jako v pořádku, udělejte si koncert, pronajmeme vám tento sál a není problém, udělejte si tady relativně, co chcete.
2: Nakonec z toho bylo 7 let příprav, kreslení pódií, schánění ubytování pro stovky lidí nebo vyřizování dopravní uzavírky, aby projíždějící auta nerušila zážitek. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5 hodin. Se zprávami je tu Tereza Tomášková.
1: Americký senát zkomplikoval Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z rozpočtu na jeho nový taneční sál v Bílém domě. Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. Fotbalisti Hradce Králové porazili v šancelize Slavii a zajistili si účast v evropských soutěžích. A bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty až 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. Prezident žádá v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření sálu. Nechává ho postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. Trump původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
3: Miliarda dolarů měla původně projít díky zrychlenému rozpočtovému režimu, ale senátní komisařka Elizabeth McDonoughová rozhodla, že stavba je na to příliš komplexní a zahrnuje příliš mnoho úřadů. Republikáni tak budou potřebovat 60 senátních hlasů místo 51, aby miliardu na taneční sál prezidentovi zařídili. Hlasy se jim budou mezi demokraty ale obtížně schánět, protože opozice nákladnou stavbu financovat z federálních peněz odmítá. Ze Spojených států Jana Ciklerová, Radiožurnál.
1: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvýšení počtu studentů. Jde především o lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Přijdou proto o část příspěvků, které od ministerstva na navyšování kapacit dostali.
4: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku. Případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
5: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
4: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů nebo omezené personální a prostorové kapacity, říká mluvčí univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jana Kasaničová.
6: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku.
4: Ministerstvo školám snížilo finanční podporu a dál s nimi jedná. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Na řece Olšavě v Kunovicích se přemnožily nutrie. Radnice získala povolení k regulaci těchto hlodavců. Myslivci zatím odlovili 18 kusů. Celkově jejich počet odhadují na 70. Proč chce město nutrie likvidovat, vysvětluje Martin Rolenc z odboru správy majetku a životního prostředí.
7: Je to nepůvodní živočich, který se k nám vlastně dostal jako kvůli chovu na kožešiny z Jižní Ameriky. Dostal se časem do volné přírody. Bohužel teda působí velmi negativně, protože v prvé řadě teda poškozuje břehy tím, že vyhledává potravu, buduje si samozřejmě nějaké nory, dokáže ty hráze poškodit velmi výrazně, což v našem případě v Kunovicích může samozřejmě narušit i funkci protipovodňových opatření.
1: Nutrie představují taky zdravotní riziko, protože přenášejí infekční nemoci nebo parazity. Lidé by je rozhodně neměli krmit.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové se dostali do evropských soutěží. Kvalifikaci do konferenční ligy jim zajistila celková čtvrtá pozice v tomto ročníku šance ligy, na kterou dosáhli po vítězství 3-1 nad Slavií. 11. gólem v sezóně pomohl k vítězství kapitán Vladimír Darida.
8: Já myslím, že to hrozně vychází z toho, jaká ta chemie je v kabině, protože já jsem neskutečně rád za to, že zažívám úžasnou českou kabinu po těch letech, co jsem byl venku. I trochu jinou třeba, než ještě byla v Plzni, a opravdu to, jak funguje ta kabina vevnitř, je extrémní rozdíl.

0: dvě osobní auta, vše je vpravo, zavřená je jen část nájezdů z odpočívky na dálnici. Na D1 z Brna do Prahy jsou za sjezdem na Osovou Býtýšku proražená svodidla. Je to na 150. kilometru. V noci tam havarovalo osobní auto. Bylo nebo ještě je mimo vozovku. V místě je teď zavřená jen krajnice. A na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je od soboty kvůli opravám povrchu nová uzavírka. U sjezdu na Drysice mezi kilometry 7 až 11 se jezdí obousměrně jen v části na Brno a Vyškov. Zatím plynule a to omezení potrvá 10 dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude bylo jasno až oblačno, výjimečně přehánky, hlavně na horách, na východě zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě kolem 13. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Pondělí 18. května, 5:05 a to by zatím informačně po zprávách zatím stačilo, to další bude záhy následovat. Dobré ráno, ať se daří.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po páté ranní radiožurnál zjištění, které se dalo čekat. Českým lázním kvůli konfliktu na Blízkém východě výrazně ubyl hostů z arabských zemí. Lázeňské domy hlásí pokles o desítky klientů proti původním plánům. Potvrzují to například třeba i lázně v Teplicích a také v Karviné.
1: To, co slyšíte, je koupel v naší Jodobromové Solance a tato procedura je právě jedna z oblíbených u arabské klientely.
2: Popisuje přímo u té vany obchodní ředitelka Lenka Krotká, té klientely ubylo.
1: Proti loňskému roku samozřejmě ten úbytek je znát.
3: Tak procentuálně bych řekla, že je to jako více než možná 50-60%.
2: Vany plné léčivé solanky, která pomáhá například při onemocněních pohybového ústrojí, jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
3: Buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a něco se stane a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů.
2: Lázně Darkov teď chtějí cílit více na českou klientelu, která třeba ruší dovolené na Blízkém východě.
3: To je jediná cesta a nejrychlejší cesta, protože kdybyste měli cílit na jinou klientelu zahraniční, tak vám to vezme spousta času a tu sezonu stejně nedoženete. Takže ta česká klientela, ano, ta je asi jako na místě.
2: Lázně Teplice jsou na druhém konci republiky, ale starosti s úbytkem arabských klientů mají stejné jako v Karviné, potvrzuje obchodní ředitelka lázní Iveta Slíšková.
4: Klientů z Blízkého východu máme velice málo aktuálně. Ten konflikt má velký vliv na to, jestli někdo může sem k nám přicestovat, jestli vůbec letí letadlo, jestli si může dovolit opustit domov. Takže nás to určitě ovlivní, ta situace.
2: Trend potvrzuje i Svaz léčebných lázní. Podle jeho prezidenta Eduarda Bláhy je zřejmé, že letošní takzvaná arabská sezóna bude slabá. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, teď je 6:15. Právě dnes začínají středoškolákům ústní maturity, skončí 10. června. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Jeho splnění některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Loni bylo na světě popraveno vůbec nejvíc lidí od roku 1981. Uvedla to nevládní organizace Amnesty International. Zaznamenala více než 2700 poprav, to je meziroční nárůst téměř o 80%. Nejvíc případů přibylo v Iránu, tam úřady popravili více než 2000 lidí.
1: Dnes nás čeká oteplování na východě našeho území, ale bude ještě doznívat déšť. Nebe bude převážně polojasné až oblačné ráno a večer, na některých místech dokonce i úplně jasné. Pozor si ale dávejte na mlhy. Odpoledne a večer se výjimečně převážně na horách vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě ale bude ještě zpočátku mrakou víc oblačno až zataženo a také tam bude doznívat déšť. Teploty konečně trochu povyskočí, pohybovat se budou nejčastěji mezi 16 a 21 stupni. Východ a severovýchod našeho území ale bude chladnější. Tam ukážou teploměry jen kolem 13 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem desítky. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi radiožurnál Jeřabiny. Známe je všichni, ale zaslouží se naše pozornost. Přírodě je poznáte podle zářivých červených nebo oranžových plodů. Vzácné druhy jeřábů patří k nejohroženějším stromům české krajiny vůbec. Vědci je proto zachraňují a vyvinuli teď novou metodu ochrany. V laboratoři ve skleněných nádobách je množí speciální metodou, kdy doslova z malého kousku rostliny vypěstují stovky nových jedinců.
1: Je to vlastně takový mikrosvět. Vidíte tady nádoby kultivační, kde už jsou narostlé rostliny.
2: Stojíme u speciálního laboratorního zařízení, které filtruje vzduch, takže vědci mohou pracovat ve sterilním prostředí. Ukazujeme ve výzkumném ústavu pro krajinu Jana Hanzal Šedivá.
1: Vyjmeme z té baňky narostlé výhonky, dáme je na filtrační papír a skalpelem oddělíme jednotlivé výhony.
2: A ty oddělené výhonky pak zase zpátky sázíte do těch baněk, ano, do živné ano, kultury ano. A zase množíte dál.
1: Ano, přesně tak.
2: Tímto způsobem dokáží vědci rozmnožit stovky nových jedinců. Přitom na začátku mají k dispozici jen malé množství části rostlin.
1: Na jaře bereme mladé výhony z přírody. Nám stačí pár pupenů nebo mladých výhonů.
2: V české krajině najdeme 21 původních druhů jeřábů. Většina z nich je ohrožená nebo velmi vzácná, říká Jiří Velebil z Výzkumného ústavu pro krajinu.
3: Ohrožuje hlavně fragmentace území, zarůstání těch současných biotopů křovinami, zároveň neschopnost jejich regenerace díky zastíněnému biotopu, díky přemnožení zvěří.
2: Navíc se tyto stromy v přírodě sami velmi špatně rozmnožují. Množení v laboratoři je tak klíčové k jejich ochraně. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: námi Radiožurnál a maturanty čekají dnes ústní maturity, začínají, bude nás to zajímat. Zajímat nás bude samozřejmě také hokej Česká republika Švédsko dnes ve 20 hodin na 20 minut. Probereme to s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou a samozřejmě všechno večer v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport od 20. hodiny a 20. minuty.
1: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
2: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
3: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
4: Někomu ulítla matrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
1: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
5: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
3: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu Radiožurnálu.
1: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál půl šesté. Teď se zprávami Terezy Tomáškové.
6: Rusko v noci útočilo na Oděsu a Dnipro. Celkem ukrajinské úřady evidují 11 zraněných. Záchranáři museli ošetřovat taky dvě děti ve věku 10 a 11 let. Ruské drony v Oděse zasáhly obytné budovy a mateřskou školu. Uvedl to šéf městské vojenské správy Serhii Lisak. V Dnipru zasáhly obytnou čtvrť a po jejich dopadu vypuklo několik požárů. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 500 korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek se má zvýšit ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak měl být nově 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Český rozhlas Plus odvysílá v premiéře pořad o procesu s Karlem Hermanem Frankem. V sérii o nacistickém zločinci použili autoři taky unikátní rozhlasové archivy. Pětidílná série přenese posluchače do soudní síně roku 1946, kde se Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení lidic a ležáků a poprav během Heydrichiády. Celou sérii je možné poslouchat taky na platformě Můj rozhlas.
3: Sport.
6: Moderní pětibodějař Matěj Lukeš získal podruhé v kariéře stříbro v závodu světového poháru. V Bulharsku nestačil jen na vítězného Korejce So Changwana. A čeští hokejisté se připravují na třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a prohře se Slovinskem je čeká Švédsko. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut, stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za sjezdem na Osovu Bytýšku a nebezpečí na D2 za sjezdem na Břeclav. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je velmi opatrně za sjezdem na Osovu Bytýšku. Na kilometru 149,5 vyprošťují auto po noční nehodě. Je blokovaný odstavný a částečně i pravý pruh, je to označeno šipkou silničářů a vybočuje se bez kolon. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna za sjezdem na Břeclav na 37. kilometru zastavilo nákladní auto. Je v odstavné pruhu, ale posádka se pohybuje okolo a nákladní doprava lehce vybočuje. Na dálnici D5 je silný tranzitní provoz, a to na výjezdu z České republiky směrem do Německa. Kvůli hraniční kontrole za Rozvadovem kolona začíná kousek za státní hranicí, tak opatrně dobržďujte. A opatrně teď i na dálnici D35, a to směrem z Ostravy do Olomouce, na obchvatu Olomouce u sjezdu na Kožušany na kilometru 272 je hlášen vozík na vozovce kolečka, vybočuje se, tak velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnes po ráno je nad Českem jasno až polojasno. Velká oblačnost zůstává na východě Moravy a Slezska. Teploty se drží mezi 0 a plus 5 stupně, ale právě na východě a severovýchodě našeho území je tepleji, kolem 6 stupňů. A pozor, na některých místech se objevují přízemní mrazíky a na východě stále ještě doznívá déšť. Dnešní den pak přinese polojasnou oblohu až oblačnou místy. Ráno a večer bude na některých místech až jasno. A teď po ráno také musíme počítat s mlhami. odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky, četnější budou na horách. Na východě a severovýchodě bude trochu jiné počasí, tam čekejte ještě zpočátku oblačno až zataženo, stále s doznívajícím deštěm a také s nižšími teplotami. Ty se tam budou odpoledne pohybovat jen kolem 13 stupňů. Jinde naměříme od 16 do 21, na horách dnes bude kolem 10 stupňů Celsia. A povane k tomu jen slabý proměnlivý na Moravě a ve Slezsku severní až severovýchodní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, celé ráno s námi také Marcela Hálová s počasím. No a až budeme dnes před 9 hodinou končit, tak budete mít za sebou první díl našeho nového seriálu, který je věnován sázkařské kauze. Už víme, že 13 obviněných, které policie stíhá právě v té moravskoslezské větvi rozsáhlé korupční sázkařské kauzy po fotbale, se přiznalo, že zmanipulovali zápasy, dostali anebo úplatek naopak dali. Zjistili jsme to z policejních dokumentů a z odposlechů a výslechů obviněných. Někteří fotbalisté na výsleších přiznali, že zápasy manipulovali pro peníze, jiní kvůli výhodnější hráčské smlouvě. Lecos najdete už na serveru iRozhlas.cz, no a to další také v našich rozhovorech krátce před 9 hodinou. Ale za chvíli v našem vysílání ještě budeme děkovat a vzpomínat na hesla jako svobodu médiím nebo média nedáme. Tak tohle se skandovalo včera po celém Česku. I my jsme u toho byli.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Oh Lord.

0: 5.37, s vámi Radiožurnál. Tisíce lidí se včera odpoledne sešli ve 12 krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti v průvodech obchodovali ulicemi, aby vyjádřili nesouhlas s návrhem zákona Ministerstva kultury. Ten počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Akci Ruce pryč od médií zorganizoval spolek Milion chvílek taky v Českých Budějovicích.
1: Ukažte, že média politikům nedáme.
2: Před Budějovický rozhlas dorazil i předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář.
3: Myslíme si, že veřejnoprávní média fungují, mají své vady, ale fungují a nemá smysl je podřizovat pod státní rozpočet, vidíme to jako velmi nebezpečné.
2: Na transparentech se objevují nápisy jako nezávislost médiím nebo chci veřejnou kontrolu.
3: Lidi, jak vidím, nechávají i vzkazy podpory, píšou křídou na chodník, protože si vážíme práce všech odvážných kritických novinářů, co kladou třeba i nepříjemné dotazy, protože to je prostě hold role novinářů. Neměli by splynout ta moc mediální s mocí výkonnou a vládní.
2: Pracovníci rozhlasu vylepili na fasádu budovy nápis Děkujeme. Podporu posluchačů ocenil i zástupce místních odborů Filip Černý.
4: Jsme moc rádi, že rozhlas berou obyvatele jižních Čech za svůj, že nás podporují v tom, aby zůstal zachován systém koncesionářských poplatků a že jsou prostě lidé s námi.
2: Za zvuku píšťalek a bubnů se pochod přesunul na náměstí Přemysla Otakara II. Podle pořadatelů se do něj zapojilo přes 1000 lidí.
5: Pekáriková Dagmar. Nechceme, aby byli státní rozhlas, televize, média.
6: Chceme, aby zůstal samostatný český rozhlas a Česká televize. A hlavně, aby to bylo svobodní obě ty média.
7: Je to pro nás velmi důležitý. Cudlínovi z Benešova.
8: Média jsou naše!
2: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy platit co nejdřív. Řekl to v televizi Nova. Koaliční rada návrh zákona projedná 25. května. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.

0: vydáním Radiožurnálu jedna pozvánka na unikátní zvukové svědectví přímo od soudu s nacistou Karlem Hermanem Frankem. To teď uslyšíte v nové historické sérii Českého rozhlasu Plus. Najdete ji na aplikaci Můj rozhlas. Karl Herman Frank byl souzen za své zločiny za druhé světové války před 80 lety.
1: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
2: Pětidílná série přenese posluchače přímo do soudní síně roku 1946. Tehdy se Karl Hermann Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení lidic, ležáků a poprav během takzvané druhé Heinrichiády.
3: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry, vrahu bídnej.
4: Ale vlastně se mu nikdy nepodařilo prokázat, že on by přímo sám zabil někoho vlastní rukou.
2: Popisuje jeden ze spoluautorů pořadu Vojtěch Koval.
4: To znamená, on byl ten člověk, který vydával ty rozkazy, věděl o různých věcech, které se děly, včetně vypalování lidic a podobně. Za to byl odsouzený, za to, že to řídil.
1: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně.
2: Celou sérii Kat K.H. Frank Proces s vrahem od psacího stolu můžete poslouchat také na platformě Můj rozhlas. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:15. Co přinese dnešek? Vláda právě dnes probere zvýšení rodičovského příspěvku, a to o 50 tisíc korun na výsledných 400 tisíc. Vztahovat se to má na děti narozené po 1. lednu příštího roku a taky další detaily k tomu přidáme ve vysílání hned po 6. hodině. Při letecké show na americké vojenské základně ve státě Idaho se srazily 2 stíhačky. Všichni 4 piloti se podle agentury AP bezpečně katapultovali a incident tam teď vyšetřují úřady.
5: Nebezpečí na D35 u Olomouce a také na tahu 35 za Libercem. Na dálnici D35 z Ostravy směrem do Olomouce stále velmi opatrně na obchvatu Olomouce. U sjezdu na Kožušany na kilometru 272 hlásíte předmět na vozovce. Podle zpravodaje tam leží kolečko mezi pruhy.
6: Kilometr 270,5 a je tam kolečko mezi jízdními pruhy.
5: A opatrně také na tahu 35, to je tah z Liberce směrem do Turnova a do Prahy. Před Hodkovicemi hlásíte psa na vozovce.
7: Mezi Libercem a Turnovem běhá pes černý. Je to před Hodkovicema, já teďka akorát projíždím Hodkovicema.
5: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Pokud musíte už teď ven, pak se nenechte zaskočit mlhami a také nízkými teplotami. Místy klesly až k nule a objevují se i přízemní mrazíky. Tepleji je ještě na severovýchodě a východě našeho území, kde se drží hodně oblačnosti s deštěm, tam je kolem 6 stupňů. Přes den se ale právě v těchto místech bude teplota pohybovat jen kolem 13 stupňů. Jinde se už můžeme těšit na 16 až 21 stupňů Celsia. Na horách se bude teplota držet kolem 10. Nebe čekáme právě na východě a severovýchodě s velkou oblačností a doznívajícím deštěm. Jinde už bude mraků méně a přehánky se budou vyskytovat jen výjimečně na horách. Jinak slunečno a teplo. Krásné ráno.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 9 minut před 6. Adama Ďuricu střídáme s fotbalem, a to proto, že královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů, a to po 30 letech. Mají totiž jistotu konečného 4. místa v ligové tabulce. V neděli porazili už jisté mistry z pražské Slavie 3-1 a nahrálo jim také vítězství Plzně 5-0 nad Jabloncem.
1: Je to akorát skákalo na hodinky, ale vůbec jsem to neřešil, takže najednou vidím 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, říkám, teď musíme jako my, tak pak jsme dali gola, tak jsem říkal, teď už to prostě jako nepustíme, už to dáme, ale hráčům jsme vůbec nic neříkali, my jsme se soustředili fakt sami na sebe.
2: Přiznává hlavní trenér Hradce Králové David Horejš skutečnost, že v průběhu prvního poločasu po očku sledoval také průběh souběžně hrajícího utkání Plzně s Jabloncem. Když krátce na to dostal Ondřej Mihálík Východočechy do vedení, neubránil se kouč u postraní čáry euforickému skluzu, po kterém se stěží zase stavěl na nohy.
1: Uvidíme, co to s tím kolenem udělá, ale nevím, co mě to ani napadlo. No, přiznám se, že byla obrovská euforie, jsem se jenom modlil, aby to trefil, a měl jsem to z toho pohledu, to krásně zajelo za tu tyč. Euforie ohromná.
2: Další euforii vyvolal hradecký kapitán Vladimír Darida. Ten svou 11. trefou v sezóně uklidnil vyprodanou malšovickou arénu zvýšením na 2-0. Přitom podle původní domluvy neměl český reprezentant kvůli zranění do utkání vůbec nastoupit a měl odjet s rodinou na dovolenou. Nakonec mu to ale nedalo.
3: Doma tohle to bohužel musí akceptovat, že jsem si to ještě o těch pár dní prodloužil, ale určitě to vynahradím a jsem rád za to, že se to povedlo.
2: Po závěrečném hvizdu skutečnost velkého úspěchu zapůsobila i na trenéra Horejše, který se neubránil slzám.
1: Když rozhodčí pís dopíšel, jak mě to dojalo, když jsem viděl ty lidi, prostě jak stojí na těch tribunách, já prostě jsem na mě kobel, ty kluci se zapsali do historie toho klubu a už jim to nikdo prostě nikdy nevíme, no, už si ty jména vždycky všichni budou pamatovat.
2: Po závěrečném hvizdu tak slavili oba týmy. Hradečtí pod svým kotlem postup do kvalifikace konferenční ligy a Slávy pod sektorem hostí zase mistrovský titul, protože kvůli incidentu v derby se na jejich stadion fanoušci nedostanou. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál D35 obchvat Olomouce z Ostravy na Brno. Pozor, kolem 270. kilometru na kolečko. Ještě jedna varování, příjezd do Brna od Vyškova už housne provoz od motoristu Rohlenka. Už tady se popojíždí teď. A teď je 6 hodin. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Na části středních škol dnes začínají ústní maturity. Víkendový ukrajinský útok na Moskevskou oblast je podle prezidenta Volodymyra Zelenského spravedlivou reakcí na ruské údery. Fotbalisti Hradce Králové porazili Slavii 3-1 a zahrají si předkolo evropských pohárů. Pomalý provoz čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. A bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty až 21 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Na středních školách začínají ústní maturity. Trvat budou až do 10. června. Přesný termín vypisují ředitelé škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Další maturitní předměty se liší podle typu školy. Jak to je na odborných školách, vysvětluje předseda jejich asociace Tomáš Hlaváč.
3: Je to ta klasická maturita, kde jsou to vlastně ústní zkoušky, jak z češtiny, po případě z anglického jazyka. A k tomu opět jsou zase dvě zkoušky z odborných předmětů. Takže vlastně, když to sečteme, tak vlastně ti žáci mají 5 zkoušek plus ten didaktický test.
1: Zmiňovanou 5. zkouškou je na odborných školách praktická část. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Koalice se podle něj bude zabývat i stovkami připomínek, které k návrhu přišly. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize. Na podporu veřejnoprávních médií včera znovu demonstrovali tisíce lidí ve 12 krajských městech. Požadují stažení sporného zákona. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení pochválil ukrajinské dronové síly za nedělní masivní útok na ruskou Moskevskou oblast. Nepilotované letouny různých typů tam mimo jiné zasáhly polovojenský podnik a rafinérii. Ruské úřady potvrdily 4 mrtvé a 12 zraněných.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu prohlásil, že nálet na Moskevskou oblast byl důležitým signálem právě v den památky 100 000 obětí totalitních represí vzešlých z Moskvy. Podle Zelenského je to také významný signál, že Ukrajina dokáže úspěšně zasáhnout i ty ruské oblasti, které jsou nejlépe chráněny proti vzdušnou obranou. Válka se celkem předvídatelně vrací do rodného přístavu, řekl Zelenský v ironické narážce na heslo, se kterým Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z právě zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotéčních sazeb, pokračuje hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindel.
5: Navzdory skoku v tržních úrokových sazbách vzrostla průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték prozatím nepatrně na 4,52% z březnových 4,43%.
6: Sport. Jablonečtí fotbalisté v předposledním ligovém utkání nadstavbové části skupiny o titul prohráli v Plzni 0-5 a kvůli výhře Hradce Králové nad Slaví 3-1 mají jistotu, že skončí v tabulce pátí. Debakl Severočechů se zrodil v prvním poločase, kdy 4x inkasovali. Kvůli blížící se mu se finále domácího poháru poslal do utkání značně obměněnou sestavu trenér Luboš Kozel.
7: Já jsem viděl, že to bude těžký, my jsme to prostě museli takhle udělat, protože ve středu máme finále sezóny a viděl jsem, jak hrála Karvina s těma hráčem a my jsme měli ještě o zápas víc, takže některý hráči prostě potřebovali odpočinout, aby měli ve středu šťávu, ale samozřejmě to neznamená, že jsme nechtěli podat lepší výkon nebo uhrát lepší výsledek.
6: Ve zbývajícím nedělním utkání šance ligy Liberec prohrál se Spartou 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Silný provoz před Brnem a kolony také v Ostravě. Na dálnici D1

0: parku a ucpává se i průtah Ostravou D1 směrem do Hlučína před sjezdem na přívoz mezi kilometry 357 a 360, zdržení asi 10 minut. A na dálnici D5 je silný transitní provoz na výjezdu z České republiky do Německa kvůli hraniční kontrole za Rozvadovem. Začíná kolona kousek za státní hranicí, má pak asi 4 kilometry. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, výjimečně přehánky, hlavně na horách. Na východě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm a teploty většinou 16 až 21 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: Krásný nemilí posluchači, je pondělí 18. května, zapnuli jste si Radiožurnál Sport, my jsme tady s Pavlem Tilšarem.
4: Dobrý den.
3: Tak Pavle, náročné sportovní dny, jak to všechno vrcholí ty sezony?
4: Je toho hodně, ale je to parádní, člověk má pořád co sledovat, kde být, takže si myslím, že se to odrazí i v našem dnešním pondělním ranním vysílání.
3: Ano, no sluníčko už vyšlo, takže i energeticky to může být dneska pozitivní, pokud teď vstáváte, tak snad vám to udělá radost. Otázkou je, jakému třeba týmu ve fotbale fandíte. Předpokládám, že pokud jste čeští posluchači, tak fandíte českým hokejistům na mistrovství světa. Třetí zápas dneska večer proti Švédsku. Po těch dvou zahřívacích duelech, tedy na tom hokejovém šampionátu, teď je těžký soupeř a výchozí situace možná není úplně taková, jakou jsme čekali.
4: No, po té sobotní prohře v prodloužení se Slovinskem to tak není samozřejmě, ale je to zase taková facka na úvod turnaje, jak rádi sami sportovci říkají, tak věřme, že se to ukáže v tom večerním zápase proti Švédsku, který vám pochopitelně od 20:20 nabídneme v přímém přenosu, ale už od 19 hodin opět skoro hodinu a půl dlouhé studio před začátkem utkání i s naším expertem Martinem Procházkou, se kterým konec konců budeme mluvit už dnes dopoledne po 9. hodině.
3: Tak poslouchejte, Radiožurnál Sport se hodně věnuje hokejovému mistrovství světa, byť se často říká, že tenhle šampionát začíná až ve čtvrtfinále. Sledujeme už i ty kvalifikační boje ve skupinách, dělá si legraci, tak snad to dneska vezmete taky s humorem, s úsměvem na tváři, půjde to asi lépe. Poslouchejte, bavte se, hezký den přejeme.
4: Pěkné pondělí.
1: Radiožurnál Sport.
5: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Písnička od české zpěvačky Lenky Filipové alias Leny, Hello, která provázela taky hokejové mistrovství světa před 2 lety v Praze a v Ostravě, kdy Češi došli pro zlato, tak možná bude provázet teď nějaká jiná písnička české hokejisty na cestě za medailí. Věříme v to. Ještě než se dostaneme hokeji, tak tady máme vlastně vstup o fotbalových zahraničních soutěží. Možná začneme s Pavlem Tilšerem ve Španělsku.
1: Rozhodně ano, protože se tam loučily 2 ikony fotbalové, jedna polská, jedna francouzská. Po dlouhých letech Antoine Griezmann opouští Atletico Madrid, které v předposledním kole této sezony La Ligy porazilo Gironu 1-0 a byl to tedy poslední zápas Griezmana na Wandě Metropolitano, na tom krásném stadionu v Madridu. Barcelona porazila Betis 3-1, už jistý mistr španělské nejvyšší soutěže se zase loučil s polským útočníkem Robertem Lewandowským, který odchází po 4 letech a se 3 tituly, takže krásná vizitka Roberta Lewandowského. 3-1 pro Barcelonu v souboji s Betisem.
0: Ano, Barcelona stanovila vlastně dost unikátní počin, když vyhrála včera i 19. domácí zápas v sezóně a má opravdu 100% bilanci při skóre 50-70, 19 výher z 19 možných zápasů, takže to je vlastně neuvěřitelné, když ještě vezmeme potaz, že se jim dostavuje Camp Nou a není to s tou naplněnou kapacitou, s trošku sníženou, a přesto Katalánci takhle zvalcovali všechny soupeře doma. No a jenom u Lewandowského člověk si říká, že vlastně tam chybí možná ten triumf Lize mistrů v Barceloně. On ho měl v Bayernu, ale v Barce to neklaplo, nejblíž asi byli minulý rok.
1: To je pravda, Barcelona samozřejmě už další dobu čeká na ten titul v nejprestižnější evropské klubové soutěži. Otázkou je, jestli ještě Robert Lewandowski bude útočit v některém z týmů v Evropě na další titul v Lize mistrů. Spíš si myslím, že to bude cesta hezky za tu velkou louži do Major League Soccer, alespoň o tom se spekuluje.
0: A tam má namířeno i Griezmann, který tedy odehrál 500. zápas za Atletico a nevím, jestli ještě nastoupí v posledním kole, každopádně myslím, že o něm se taky mluvilo, že by zamířil do Ameriky, ale bohužel ne v rámci reprezentace Francie, protože on už před nějakým časem přestal reprezentovat a jak jsem tak slyšel od různých expertů, může to být třeba klíčové pro Francii, že tam není tenhle borec.
1: No na druhou stranu, když se podíváš na tu ofenzivní sílu francouzských fotbalistů, kde jsou vedle Mbappého a Dembeleho, tedy posledního vítěze zlatého míče, ještě takový hráči, kteří teď trápí defenzivy v Lize mistrů, vlastně v každém týmu, Due, Barcola, fotbalisté z Paris Saint-Germain.
0: Michal a Olise třeba.
1: Třeba Olise z Bayernu Mnichov, samozřejmě na toho bychom neměli zapomínat, nebo třeba Ryan Cherky z Manchesteru City. Francouzi budou neskutečně silní na mistrovství světa, jsem na ně velmi zvědavý a myslím si, že Griezmann už by tam, byť toho má za sebou opravdu hodně v reprezentaci a pomohlí k tomu titulu na mistrovství světa v roce 2018 hodně, tak spíš by se asi do té sestavy už tolik nepodíval.
0: No když se s Pavlem ještě na chvilku podíváme na boj o záchranu ve Španělsku, tak bývalý klub Ladislava Krejčího, respektive Gironě Ladislav Krejčí možná stále patří, on je na hostování ve Wolverhamptonu, že jo?
1: Je na hostování a teď přesně nevím, jaká tam byla ta podmínka ve smlouvě, aby zůstal hráčem Wolverhamptonu.
0: No, ale tak, aby se pak nevracel opravdu, nebo neměl výběr buď druhá liga v Anglii, nebo druhá liga ve Španělsku, protože Girona padla právě na Atletiku 0-1 a teď ztrácí 2 body na záchranu, kolo před koncem. Je tam Elche, Osasuna, Levante, 2 body právě před Gironou. Sevilla už toho je venku, protože tam rozhodují ve Španělsku vzájemné zápasy a Sevilla má lepší vzájemné zápasy než Girona, ale teď je otázka, jestli tam ještě není namočený nějakým způsobem Alaves, který má, myslím, taky o 3 body víc, má horší vzájemné zápasy, takže Girona ještě může předstínout případně Alaves.
1: A už víme, že padá Oviedo, to už je další dobu známá informace, Oviedo jasně poslední z 29 body a teoretickou možnost na záchranu má ještě Mallorca, tam má ale ještě o bod míň než Girona.
0: O dalších zahraničních soutěžích ve fotbale zase někdy jindy v našem ranním vysílání s Pavlem Tilšerem. Za chviličku už se vrátíme k tomu hokejovému světovému šampionátu.

0: Slibovali jsme hokej těm, kteří stojí o výsledky šance ligy, slibujeme, že do půl sedmé to ještě zvládneme, nicméně dneska třetí zápas na turnaji ve Švýcarsku pro český tým.
1: Ano, po výhře nad Dánskem a taky pro hře v prodloužení se Slovinskem nastoupí Češi proti Švédsku. Znovu je čeká večerní zápas od 20 hodin a 20 minut a právě zvyknout si na pozdní návraty z utkání je pro národní tým zatím hodně nepříjemné.
2: Nic moc upřímně, ale myslím si, že hodně z nás je na to zvyklý, tady na ten nějaký režim vždycky v té sezóně, ne i v ten playoff. Prostě to, už se tak jako s tím zžítí a už s tím umíme pracovat.
3: Říká Michal Kovařčík. Hráči po zápasech večeřeli pokaždé až po půlnoci a do postele se dostali až kolem 2 hodiny ráno. Tomu museli uspůsobit i dosud jediný volný den bez utkání.
4: Trošku ponocovat, protože dobrým to myslím, protože tím se hraje 20-20, nejsme na to úplně zvyklí, tak se snažím chodit spát až kolem půlnoci, aby jsem ráno trošku spal díl a pro mě to bylo trošku příjemnější.
3: Vysvětluje Jiří Černoch. Hráči spolu tráví čas jak na trénincích, tak na taktických poradách a taky ve volných chvílích.
5: Jdeme se projít třeba s klukama prostě kolem hotelu aspoň, trošku na čerstvý vzduch a prostě snažíme se hlavně ty sociální sítě hodně limitovat, protože samozřejmě víme, co nás tam čeká.
3: Uvědomuje si Jan Mandát, že po prohře se Slovinskem by si o sobě čeští hráči na sociálních sítích nepřečetli příliš pozitivních reakcí a tak je raději vůbec nečtou. A to ani na pokojích.
4: S Ondrou Beránkem rádi luštíme křížovky. Je to taková dobrá činnost, že člověk nemusí třeba koukat jenom do telefonu nebo do tabletu a je to fajn. Úplně nějak se nepředháníme, ale samozřejmě někdy si poradíme třeba.
3: Popisuje Jiří Černoch spolupráci s Ondřejem Beránkem při luštění křížovek. Jestli si karlovarští útočníci poradí i na ledě, se dozvíme z utkání proti Švédsku, které začne v našem přímém přenosu ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Češi dneska ve 20:20 proti Švédsku a můžeme doplnit to, že Švédové včera porazili ve české skupině B Dány 6-2.
1: Když se ještě podíváme do té skupiny ve Friburgu, tak Slovensko je dál 100% po dvou zápasech, protože zvítězilo nad Itálií 4-1 a na rozdíl od Čechů Slovinsko porazili Norové a to celkem jednoznačně 4-0.
0: Jakob Berglund dal hat-trick, takže Norové určitě silní a nažhavení i na Čechy. Později na turnaji vedou Kanaďané se Slováky, jediní 100% zatím ve skupině a jsou 300% týmy Rakušani, Finové a Švýcaři.
1: Rakušani včera zdolali Maďary 4-2, hráči Spojených států zvítězili nad Velkou Británií 5-1 a Lotyšsko vyhrálo nad Německem 2-0, Švýcarsko to už hrálo ten svůj druhý zápas v sobotu večer.
0: Připomínáme v 9:10 o mistrovství světa v ledním hokeji s Martinem Procházkou.

0: Fotbalová šance liga spěje do velkého finále, ale to se bude týkat především to drama boje o záchranu, takže včerejší duely nadstavbové skupiny o titul vlastně přinesly jeden velký příběh.
1: Ano, Hradec Králové po druhé v sezóně doma porazil Pražskou Slávii, už jistě mistrovský celek, a to 3-1, a znamená to, že po 30 letech si Hradec Králové zahraje v Evropě, alespoň tedy kvalifikaci o konferenční ligu, ale věříme, že otroci se probojují až do základní skupiny této evropské soutěže, to by byl samozřejmě ještě parádnější příběh.
0: Sice jim nevyšel útok na domácí pohár, který hostí právě Hradecký stadion ve středu, to finále, ale nakonec myslím, že čtvrté místo, historický úspěch, jenom pouze v té titulové sezóně v roce, myslím, 60 byli na tom lépe v lize. Neuvěřitelný úspěch.
1: Skvělý úspěch, to vítězství nad Slaví 3-1 bylo, řekl bych, hodně zasloužené. Na druhou stranu Pražané vypadali, že ty mistrovské oslavy po středečním vítězství nad Jabloncem se asi trochu protáhly, protože některé chyby třeba v defenzivě vypadaly školácky. Hmm.
0: No, další výsledky už jenom vlastně utvrdili to postavení týmu. My se k Hradci samozřejmě vrátíme ještě s Pavlem Horvátem po 8. i po 10. v desíce, ale Slovan prohrál zase ve skupině o titul po 4. za sebou.
1: Ještě nemá bod. Jedna pozitivní zpráva pro liberecký Slovan. Vrátil se Petr Hodouš, vlastně dvě kola po tom těžkém zranění, po souboji se Slávistou Mouzisem a zlomenině čelisti. Liberec ale tedy v nadstavbě ještě nebodoval, teď prohrál se Spartou 0-2 a navíc kouč Radoslav Kováč po zápase potvrdil, že na odchodu jsou dva klíčoví hráči, tedy Ermin Mahmič a Anžen Gesan, kteří už vlastně vůbec nebyli na soupisce. Hmm.
0: No a samozřejmě třetí už jistě je Viktoria Plzeň, která si teda smysla na Jablonci, ale na druhou stranu Severočeši k tomu utkání přistoupili, asi nechci říkat ani jako ke generaci, na finále MOL Cupu, které se hraje tady ve středu.
1: Ano, potvrdil to i trenér Luboš Kozel, že se Severočeši už delší dobu šetří na to finále domácího poháru, že to je pro ně teď ten cíl, ke kterému se upínají, ale aby se to Jablonci nevymstilo konec konců, protože už je jisté, že tedy v šancelize obsadí páté místo, a pokud by třeba Karviná ve středu zvítězila v Hradci Králové v tomhle finále MOL Cupu, tak by Jablonec byl bez poháru. Hmm.
0: No na hřišti, ale pak je otázku, jak by s tím naložili
1: samozřejmě
0: funkcionáři se osudem Karviné. O fotbalové lize nejpozději zase po 8. poslouchejte Radiožurnál Sport. Hezké ráno.
2: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
3: Pohár nad hlavou, je to spomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
4: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
5: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i Nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
2: Jaká byla cesta na šampionát?
4: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
6: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
2: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
4: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
2: Od 2. května do 20. června.
4: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
7: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice. A těm nejlepším týmům na republikové finále svátek fotbalu. 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
8: Dobré ráno, 6:30. Jsou tu další zprávy s Terezou Tomáškovou.
9: V moravskoslezské větvi saskařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích 150 tisíc korun. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Radiožurnál komentovat nechtěl. Lebka svaté Zdislavy by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Informovala o tom policie na síti X. Restaurátorům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Teď je potřeba lebku odborně očistit a zakonzervovat. O jejím dalším případném vystavení rozhodne speciální komise. Po útoku stáda krav ve východním Tyrolsku zemřela 67letá žena. Její manžel utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho převezl do nemocnice v Innsbrucku. Co se přesně stalo, policie vyšetřuje. Na pastvině bylo v době útoku několik desítek zvířat. Podobný incident se stal v Rakousku i loni. Krávy tehdy zabily 85letého muže z Vídně a zranili jeho manželku. Rakouská vláda vydala doporučení, aby se turisté drželi dál od horských pastvin a psi měli na vodítku. Sport. Tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil Nora Ruda 2x6-4 a jako druhý hráč v historii ovládl všechny turnaje série Masters. Před aktuální světovou jedničkou z Itálie to dokázal jenom Srb Novak Djokovic. A české hokejisty čeká utkání proti Švédsku ve skupině mistrovství světa. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na D6 za sjezdem na Jeneč. Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a Ostravy. Kolony jsou nesouvislé, poprvé se brzdí za sjezdem na Rousínov na kilometru 213 a pomalu se pokračuje až do Brna do omezení, zdržení celkově asi 15 minut. Na dálnici D6 jsou nově komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů. Za sjezdem na Jeneč na 5,5 kilometru překáží hromadná nehoda. Tři auta stojí v levém pruhu. Podle záběru z kamer ředitelství silnic a dálnic zatím je nehoda označená pouze trojúhelníkem. Policisté jedou na místo a brzdí se před kolonou u exitu Jeneč na 7. kilometru. A v Praze čekejte silný provoz. Na hlavních tazích plní se Štěrboholská spojka od sjezdu na Hradeckou dálnici k Průmyslové, to je asi na 15 minut. 15 minut naberete také na příjezdu do Prahy po severní dálnici D8 z Ústí nad Labem. Tam ty kolony se táhnou od sjezdu na Letňany až do Holešoviček a také k vjezdu do tunelu Blanka. A začíná se plnit už také Strakonická ulice na příjezdu od dálnice D4. Ty kolony jsou tam od Pražského okruhu nesouvislé až k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Nový týden nám poskytne více slunce, vyšší teploty, počítat ale musíme stále s dešťovými přeháňkami nebo dokonce i s bouřkami. O víkendu se konečně zase dočkáme teplot, které místy dosáhnou k 25 stupňům. Počasí u nás ovlivní výběžek vyššího tlaku vzduchu, díky kterému bude po ránu jasná obloha, během dne ale musíme počítat s nárůstem kupovité oblačnosti, s lokálními přeháňkami i slabšími bouřkami. Některá místa se ale obejdou úplně beze srážek. Teploty postupně porostou. Dnešní maxima vyšplhají k 21 stupňům. V druhé polovině týdne už na jižní Moravě ukážou teploměry až 24 stupňů a o víkendu už by neměly být výjimkou dokonce letní teploty kolem 25. Stále ale musíme počítat s proměnlivým počasím, které na naše území přinese jak slunce, tak i dešťové kapky. To byly zprávy.
10: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme příjemné ráno v pondělí 18. května, než půjdeme zase zpět k těm, řekněme, v uvozovkách mainstreamovým sportům. Tak můžeme zmínit dvě disciplíny míčových sportů. Pavle, začni házenou tady, prosím.
1: Ano, budeme mluvit teď o holových sportech a o nejprve českých házenkářích, kteří se neprobojovali na druhé mistrovství světa v řadě, budou chybět na závěrečném turnaji po páté z posledních šesti, tedy mistrovství světa. A to proto, že prohráli i druhý zápas play-off kvalifikace o světový šampionát, tentokrát ve Francii v Orléans s domácí reprezentací 31-36, ale už po té středeční prohře v Brně 26-37 bylo téměř jisté, že Češi na mistrovství světa nepostoupí, a to z toho důvodu, že Francie je nejúspěšnějším týmem v historii světových šampionátů. A vlastně už ten první poločas v Orléans tomu dost napověděl, protože to bylo o 9 branek, pak tedy Češi stáhli ten rozdíl na konečných 5 v jejich neprospěch.
0: Já to jenom doložím čísly. 6x mistři světa, naposledy loni brali tedy bronz, ale mají dalších vlastně 6 medailí ještě vedle těch jiných, ale 6x mistři světa, 4x mistři Evropy, naposledy předloni, no a 3x vyhráli olympiádu, a to bylo naposledy v Tokiu před 5 lety. Francouzi vlastně mají trvalou kvalitu a jsou světovou extra třídou. Obrovská smůla, že prostě Češi potkali v té kvalifikaci.
1: No ano, ještě doplním taky čísla, která se možná opomenul na začátku toho vstupu. V tom druhém zápase tedy Češi prohráli ve Francii 31-36 a ten první zápas byl z českého pohledu v Brně ve středu 26-37.
0: Pokud Francouzi platí za světovou extra třídu v mužské házené, tak v volejbale, v klubovém volejbale mezi muži platí mezi nejlepší týmy, nebo za nejlepší týmy polské a italské týmy, a vlastně to odpovídalo i složení, nebo tomu odpovídalo i složení finále Ligy mistrů. Včera vyhrála Perugia nad Zavěrče 3-0. No a je tam také jedna česká stopa.
1: Ano, Donovan Javoronok slaví tedy z Perugii jako sedmý Čech triumf v Lize mistrů. Právě obhájci trofeje ve finále Final Four v Turíně porazila 3-0 polský celek Zavěrče.
0: Asi bych to takhle řekl. Každopádně tak jenom připomenu, že ve skupině Perugia hrála i v Praze, protože narazila na pražské Lvy venku, dokonce ztratila jeden set s českými zástupci a pak vlastně v tom pražském utkání vyhráli hráči Perugie 3-0.
1: Když jsme mluvili o Donovanu Javoronokovi jako o sedmém českém vítězi volejbalové Ligy mistrů, tak se sluší a patří připomenout ty, kteří už to dokázali před ním: Jiří Novák, Marek Pakosta, Jiří Král, Lukáš Ticháček, Jiří Polanský a taky Jan Štokr.
0: Ano, tak toho často slýcháváte na Radiožurnálu Sport. Jiří Novák trénuje aktuálně repre, Marek Pakosta předsedá tedy českému volejbalovému svazu, tak jenom otázka času, kam to dotáhne Donovan Javoronok. Zda třeba do křesla nějaké funkce, anebo zda do našeho tady třeba studia.
1: Určitě, někdy ho pozveme.
0: Moc gratulujeme Donovanu Javoronokovi.

0: V dur končí písnička Freddieho Mercuryho a když vyhrajete nějaký pohár v sezóně, tak vaše sezona taky končí do pozitivna. Platilo to i o 5 sezonách za sebou v případě Realu Madrid v úvodu vlastně, nebo v konci 50. a v úvodu 60. let, když vyhrál Real Madrid 5x za sebou pohár mistrů evropských zemí, 5 úvodních ročníků, dneska je to přesně 660 let od toho 5. vítězství v Hampden Parku před 135 000 diváky nad Eintrachtem Frankfurt 7-3, tak měli tam dva borce, Puškáš 4, Di Stefano 3 góly.
1: To je slušná sestava.
0: To se hraje dobře. No, Real teď má jiné časy, ale o tom mluvit teď nechceme, protože tady máme jiné téma.
1: Ano, máme tady přehled o tom, co se píše na zahraničních webech a taky o tom, co se dělo v anglické fotbalové Premier League 37. kole, protože se na trávnicích objevili Michael Jackson a Spider-Man. A to díky útočníkovi Newcastlu, Williamu Osulovi a záložníkovi Sunderlandu Enzule Fémovi. Podrobněji o bizarních oslavách gólů četl na webu BBC Adam Weidenthaler. Dobré ráno.
2: Hezké ráno, tak začneme Osulou. Dánský útočník se na vítězství 3-1 nad West Hamem podílel 2 góly a když slavil, tak někdo mrsknul z tribuny pod nohy právě Williama Osuly třpitivě stříbrnou rukavici. Prostě přesně takovou, jaká doplňovala extravagantní kostým tým krále popu, tedy Michaela Jacksona. Osula si rukavici okamžitě nasadil a předvedl několik Jacksonových ikonických poz a pohybů, tak nevím, jestli to měli nacvičené, každopádně abych si na žádný nevzpomněl.
3: Byla i moonwalk, měsíční chůze.
2: A jde to vůbec v těch?
3: V kopačkách nevím, no. Neskoušel jsem to.
0: Možná by tě správce nepochválil, protože bys vydrhl ten trávník, kolíky. Ale Michael Jackson, tak to není úplně neobvyklá ty postava v Premier League, že jo? Protože to je trenér, který dneska se představí třeba na Emirates.
1: Ano, je to aktuální interim manager, jak by řekli v Anglii, tedy dočasný je trenér Burnley, které sestupuje zase o patro níž do Championship, ale my zůstáváme v přehledu zahraničních webů v Premier League, v té nejprestižnější soutěži v Anglii a nás s Janem Pěruškou Adame zajímá, jak se na hřišti vzal Spider-Man.
2: No vlastně podobně jako ten Jackson, když záložník Sunderlandu Enzo Lefe dal na stadionu Evertonu gol, tak přistála na hřišti maska slavného pavoučího superhrdiny. Lefe si masku nasadil, zapózoval fotografům, přičemž taky napodoboval ikonická gesta Spidermana, a to střílejícího pavučiny ze zápěstí. Sportovní novináře webu BBC to téma chytlo natolik, že se v článku ohlíží za některými z nejpamátnějších oslav v historii Premier League. Připomínají například robotický tanec Habana Petra Krauče, anebo vyhrnutý dres a tričko s nápisem Proč vždycky já, které si na sebe dal. Kdo, pánové?
0: Mario
3: Balotelli.
2: Přesně tak, italský kontroverzní útočník v barvách Manchesteru City. Pár dní před zápasem, ve kterém Balotelli skóroval, totiž někdo v koupelně jeho domu odpálil ohňostroj a místnost začala hořet.
0: Tak tady se mi líbí to slovo někdo. Asi nevíme, takhle to říká můj dvouletý syn, nevíme.
2: Asi to nebyl Balotelliho synátor, to ne.
0: No každopádně ten Spider-Man, to je krásná maska, tak uvidíme. No. Ale myslím si, že to je za žlutou, ne? Že v pravidlech si nesmíš zakrývat masku, teda obličej žádnou maskou, dokonce ani nesmíš slavit fanoušky, jako aby se tě dotýkali. Viděl jsem spoustu oslav v posledním víkendu a dotýkali se bez žlutých karet, tak evidentně se leco spovolilo.
1: Ještě musíme doplnit, že Sunderland vyhrál nad Evertonem 3-1, což je tedy výsledek, který teoreticky nováčka soutěže může posunout možná v tom posledním kole až do evropských pohárů.
0: No, my tady budeme s Pavlem Tilšerem po 9:30 mluvit víc o Premier League, spíš o těch fotbalovějších tématech, ale tohle myslím bylo dost zajímavé a děkujeme za to, že to přinesl do studia Adam Weidenthaler.
2: Krásný den.

0: Vracíme se k fotbalové šance lize. Hradec Králové si zahraje příští rok po 31 letech pohárovou Evropu a také zapsal důležitý a zajímavý skalp proti Slávy.
1: 3-1 vítězství Východočechů na domácím stadionu, bylo to už 3-0 pro Votroky po gólech Mihálika, Daridy a Horáka a pak se při své premiéře, pokud se nemýlím, v A týmu za Slávy minimálně v šance lize trefil 19-letý útočník Dan Kohout, který tedy jen korigoval to skóre z pohledu mistrovské Slávie na 1-3.
0: Další facku ve skupině o titul schytal Liberec, který prohrál i čtvrté utkání, a to doma.
1: Doma na stadionu Unisi se Spartou 0-2, takže Slovan zůstává bez bodu v té nadstavbové skupině o titul a navíc v příští sezóně zřejmě přijde o Ermina Mahmiče, bosenského teď už záložníka, a taky francouzského stopera Angeho Nguessana, protože Radoslav Kováč potvrdil, že o oba hráče, kteří pravidelně nastupují v základní sestavě, je zájem. Jestli je z české ligy nebo ze zahraničí, o tom nemluvil.
0: No a pak samozřejmě jenom připomínáme, že poslední kolo se hraje v rámci té nadstavby o titul v neděli a bude tam taky jedno derby. Liberec bude hrát s Jabloncem na Střelnici, ale Jablonec, řekněme, ten možná bude v trošku jiném rozpoložení, pokud zvládne ve středu finále MOL Cupu proti Karviné, ale on už trošku ladí formu v uvozovkách teď, nebo možná spíš šetří síly.
1: Šetří síly, si myslím, že je to vhodné slovo, protože dvakrát za sebou dostal Jablonec 5 gólů, nejprve ve středu na Slávě, kde to bylo 1-5, a teď v Plzni, kde Severočeši prohráli dokonce 0-5. O góly se postarali Vyšinský, Sojka, Vidra a dvakrát z domácí Viktorii skóroval David Krčík. Plzeň na hřišti dominovala a v poločase bylo už za stavu 4-0 jasné, kdo bude brát ve Štruncových sadech body.
2: Tak vždycky je to trošku jiný, ale souhlasím, že za stavu 4-0 v ligovém zápase přijít do kabiny, že to se mně ještě nestalo, že se mi to stalo poprvé v životě jako ligovýmu trenérovi, takže i pro mě to byl samozřejmě zvláštní moment, když to řeknu.
3: Oglosoval situaci v poločasové pauze trenér Viktorie Martin Hiský, který tak může litovat, že se při současné formě jeho svěřenců sezona blíží ke konci.
2: Je to tak, jak to je. Samozřejmě já jsem rád, jak hrajeme, jak vypadáme. Myslím si, že dneska je potřeba vyzdvihnout ten tým, jakým způsobem dominoval, jakým způsobem se prezentoval. Jsem hrozně rád, že jsme šance, které jsme si vytvořili, dneska proměnili v góly.
3: Viktoria už měla před zápasem jisté třetí místo, přesto nastoupila proti Jablonci v nejsilnější sestavě. A trenér Martin Hiský prozradil, jakou měli jeho svěřenci motivaci.
2: Víme, že Jablonec není úplně v dobrý pohodě teďko, víme, že má před sebou finálový zápas s Karvinou a samozřejmě všichni víte, že vítěz poháru, jak to bude, tak že možná Karvina nedostane tu pozvánku od UEFA, a chtěli jsme prostě Jablonci tu situaci před tím finále co nejvíc stížit a trošku jim zamotat hlavu. My jsme se koncentrovali sami na sebe a myslím si, že se nám to povedlo, že teďko a samozřejmě Jablonec k tomu finále nepojede úplně v pohodě.
3: Naznačil Martin Hiský, že v pohárovém finále bude ve středu přát svému předchozímu zaměstnavateli Karviné. Jablonec v Plzni zklamal, po prohře 1-5 na Slávii znovu pětkrát inkasoval a ve výrazně obměněné sestavě nebyl domácím důstojným soupeřem.
4: Já jsem viděl, že to bude těžký, my jsme to prostě dneska museli takhle udělat, protože ve středu máme finále sezóny a viděl jsem, jak hrála včera Karviná s těma hráčema, my jsme měli ještě o zápas víc, takže někteří hráči prostě potřebovali odpočinout, aby měli ve středu šťávu, ale samozřejmě to neznamená, že jsme nechtěli dneska tady podat lepší výkon nebo uhrát lepší výsledek.
3: Okomentoval změny v sestavě trenér Severočechů Luboš Kozel. Po debaklu v Plzni a po výhře Hradce Králové na Slávii je už jisté, že Jablonec skončí skvěle rozjetou sezonu na páté příčce.
4: Myslím si, že kdyby nám někdo řekl před sezonou, že jsme pátý v lize, tak by to každý bral, protože nebyli jsme v jednoduché situaci. Během té sezony jsme byli i v lepší situaci, to je pravda. Ale pravda taky je, že momentálně zase takovou formu nemáme. Máme bohužel problémy zdravotního rázu, plno hráčů, prostě se nám to trošku rozpadlo, takže každý zápas jdeme v jiné sestavě, ale jako samozřejmě my víme, já nevím, od března nebo od kdy, že prostě pro nás jako jednoznačně to nejdůležitější momentálně prostě pohár, takže už jsme to v té poslední době tomu uspůsobili, aby jsme byli připraveni na středu.
3: Potvrzuje jablonecký trenér Luboš Kozel koncentraci Severočechů na středeční finále českého poháru. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Posloucháte radiožurnál Sport, za chvíli bude 7 hodin a po dalších zprávách pro vás budeme mít už první dnešní živý rozhovor, a to s Davidem Kratochvílem, známým českým paraplavcem, úspěšným paralympionikem, ale tentokrát budeme mluvit o běhání. Dobré ráno.
1: 7 hodin. A zprávy radiožurnálu s Terezou Tomáškovou.
2: 13 obviněných v sázkařské fotbalové kauze se podle zjištění radiožurnálu přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Jadernou elektrárnu v Abu Zabí zasáhl dron. Spojené arabské emiráty chystají odpověď. Čeští hokejisté nastoupí dnes na mistrovství světa ke třetímu utkání proti Švédsku. Hromadná nehoda brzdí provoz na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. A bude polojasno až oblačno, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm a teploty až 21 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl radiožurnál možnost nahlédnout. Náměstek vrchního státního zástupce v Olomouci Radek Bartoš se nechtěl vyjadřovat. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích asi 150 tisíc korun. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to později nekomentoval. Sázkařské aféře se ve vysílání radiožurnálu věnujeme v tomto týdnu každý den v 8.50 a detaily chystáme i v této hodině po 7:30. Dron neznámého původu zasáhl jadernou elektrárnu Barakah ve Spojených arabských emirátech. Podle vládních zdrojů dopadl do vnějšího perimetru zařízení. Abu Zabí prohlásilo, že si vyhrazuje právo na teroristický útok odpovědět. Akci označilo za nebezpečnou eskalaci. Írán se k útoku nepřihlásil. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyzvala k maximální vojenské zdrženlivosti v blízkosti jaderných elektráren.
4: Emirátské úřady uvedly, že protivzdušná obrana sestřelila dva drony, třetí ale dopadl v blízkosti jaderných reaktorů elektrárny Baraka a způsobil požár. Irán zintenzivnil útoky na zálivové arabské sousedy po nedávném pokusu Washingtonu eskortovat lodě Hormuzskou úžinou. Během americko-izraelské války proti Iránu dopadly v březnu střely i na iránskou jadernou elektrárnu Bushehr. Ani tam nezasáhly jadernou část zařízení. Donutili ale k evakuaci několik stovek pracovníků ruské společnosti Rosatom. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Český rozhlas Plus odvysílá v premiéře po 1:30 odpoledne první díl speciální série o procesu s Karlem Hermanem Frankem. V projektu o nacistickém zločinci použili autoři i unikátní záznamy z rozhlasových archivů.
5: Veřejný žalobce navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
6: Pětidílná série přenese posluchače přímo do soudní síně roku 1946. Tehdy se Karl Hermann Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení lidic, ležáků a poprav během takzvané druhé Heinrichiády.
7: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
8: Ale vlastně se mu nikdy nepodařilo prokázat, že on by přímo sám zabil někoho vlastní rukou.
6: Popisuje jeden ze spoluautorů pořadu Vojtěch Koval. Celou sérii Kat K.H. Frank, proces s vrahem od psacího stolu, můžete poslouchat také na platformě Můj rozhlas. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport. Česká hokejová reprezentace se chystá na další zápas mistrovství světa. Po výhře nad Dánskem a prohře se Slovinskem jí čeká v duel se Švédskem. Ve volném dni využilo možnost trénovat na ledě 9 hráčů. Asistent trenéra Tomáš Plekanec vysvětluje, proč nebyl celý tým.
9: Plán byl daný rovnou, že bude dobrovolný trénink. Ty zápasy jsou strašně pozdě. Přijíždíme na hotel o půlnoci, takže není to úplně ideální na to, aby po dvou zápasech ve dvou dnech se trénovalo plný trénink, takže ty kluci, kteří cítili, že chtějí jít a potřebují, tak přišli.
1: Utkání Česko-Švédsko začne na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 20 minut. Na naší specializované sportovní stanici máme už od 19 předzápasové studio s olympijským vítězem Martinem Procházkou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D6 u Prahy a kolony před Prahou. Na dálnici D6 čekejte komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. U sjezdu na Jeneč na 5,5 kilometru řeší hromadnou nehodu v levém pruhu. Průjezdný pouze pravý pruh a kolona z 10. kilometru na 20 minut. Plní se na D1 příjezd do Brna z Vyškova. Fronta je od sjezdu na Rousínov z kilometru 213 a to až do omezení v Brně je to asi na 20 minut a plní se před Brnem i konec D2 na příjezdu z Bratislavy. Kolona ze 3. kilometru je na 15 minut. Silný provoz je pak na příjezdech do Prahy po dálnici D11 z Hradce Králové. Nesouvislé kolony jsou od sjezdu na Lysou nad Labem z 18. kilometru. Na D5 na příjezdu z Plzně zpomaluje se před okruhem u sjezdu na Lodinici na 8. kilometru.

0: Jít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer výjimečně přehánky, nejčastěji na horách. Na východě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm a teploty většinou 16 až 21 stupňů, na východě kolem 13. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme pěkné pondělí ráno.
3: Pěkné ráno.
2: Tak Pavel Tilšar má nějak tak obecně blízko k fotbalové Chelsea a když ti řeknu, že dneska slaví 48. Ricardu Carvalhu, tak to je borec, který spojil taky dost úspěšná léta s Chelsea.
3: Slavný portugalský zadák, kterého si pamatuju s dlouhými vlasy pod José Mourinhem, hodně tvrdil muziku v defenzivě Chelsea. On tam byl ještě, myslím, před Garym Cahillem, nastupoval po boku Johna Terryho, možná ještě tehdy s tím Brazilcem Alexem, který uměl pořádně kopnout do bolonu i v ofenzivě a dát nějaký hezký gol z volného přímého kopu, tak si pamatuju Ricarda Carvalha.
2: Je vtipné, že jsi řekl dlouhé vlasy, protože já jsem si vzpomněl na Luďka Zelenku, který tady mluvil o tom, že spíš je teď už Fernando Couto, jakože má ty kouty. A vlastně v Chelsea si pamatuju Carvalha, že už měl taky vlasy na ústupu, ale je pravda, že když v Portu vyhrál Ligu mistrů ještě pod José Mourinhem, nešel do Chelsea, tak měl ty delší vlasy. Ale teda dneska 48, nevím úplně přesně, jak vypadá, je možné, že už je třeba Bolt, jako Alex, který s ním hrával, tedy úplně holohlavý.
3: Když mluvíme o narozeninách, tak narozeniny nedávno taky slavil trenér fotbalistů Sparty Brian Priske, bylo mu 49 let ve čtvrtek a dostal pěkný dárek od fanoušků a možná i od vedení klubu po tom vítězství v Liberci Sparty 2-0 a odnesl si po té děkovačce z fanoušky dort a nějaké suvenýry přímo od příznivců z kotle.
2: 14. května se narodil, tak to má ve stejný den jako například moje manželka, tak to ji určitě potěší, že má ve stejný den jako trenér Sparty narozeniny.
3: Tak snad nás poslouchá.
2: No, tak vám všem, kteří nás posloucháte, přejeme dobré ráno a za chvilku jdeme na jedno opravdu velmi zajímavé, hezké téma.
0: Radiožurnál Sport.
4: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, možná i vy jste o víkendu sportovali nebo třeba i v rámci nějakého hromadného měření závodili. Nicméně teď budeme mluvit s mužem, který ve své disciplíně o víkendu nezávodil, přesto v ní patří tedy mezi nejúspěšnější paralympioniky i historie, ale předvedl se i v jiném sportu.
1: Ano, budeme si povídat s Davidem Kratochvílem, kterého známe jako fenomenálního plavce, který ještě před svými 18. narozeninami získal 3 medaile z paralympiády i 5 titulů mistra světa. Teď už ale víme, že je David Kratochvíl taky skvělým běžcem.
0: O víkendu zvládnul půlmaraton v Karlových Varech za hodinu 43 minut a 12 sekund a právě teď to můžeme s Davidem Kratochvílem probrat. Davide, přejeme hezké ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Včera jste prý, Davide, spal až dopoledne, tak jak je vám teď?
2: Jo, já jsem si dal včera asi 10 hodin spánku, jsem to potřeboval pořádně prospat. A jo, už mi je skvělé, sice nohy teda bolej pořád, to říkal trenér, že to bude bolet asi týden nebo 5 dní, ale tak snad to přejde rychle.
0: No když to kolega Jan Cuchan, který chystal rozhovor, počítal, tak to je průměrné tempo vašeho výkonu na půlmaratonu ve Varech 5 minut na kilometr, to je fenomenální čas. Vzhledem k tomu, že se asi běhu úplně tak často nevěnujete, jako a byla příprava vlastně.
2: No tak já běžet vlastně nejsem vůbec, já jsem si jenom tak jako řekl na konci března, že bych si to chtěl splnit, že bych si chtěl zaběhnout ten půlmaraton. A právě jako šel jsem za učitelem tělocviku a řekl jsem jako, jestli by šel do toho se mnou, protože mi to nabízel párkrát, že by se mnou jako šel běhat. No tak jako řekl, že jo, že dáme dvakrát, třikrát týdně trénink a že se na to zkusíme připravit a nebudeme to nějak hrotit, hodinu 52. No a když jsme šli na ten závod, to bylo úplně něco jiného.
1: Co mi zdá skoro až neuvěřitelné, že jste se připravovali jen pár týdnů a zaběhnete jen tak půlmaraton v Karlových Varech za hodinu 43 minut a 12 sekund, tak čerpal jste asi hodně z té své fyzičky z plavání, je to tak?
2: Já si myslím, že určitě, jinak by to asi nešlo takhle rychle. A spíš jak jsme byli i slazený s Filipem, tak to šlo úplně samo. Nemusel jsem se soustředit na nějaký běžce kolem nás, že mě vedl úplně skvěle. Takže jo, určitě ta kondička pomohla a bylo to parádní.
0: Jenom abych to upřesnil, co jsem říkal, to byl průměr pod 5 minut, který předvedl David Kratochvíl v Karlových Varech. Tam o tom půlmaratonu se často mluví, že to je vlastně nejtěžší z těch půlmaratonů, které běhá asi běžná veřejnost. Byla tam nějaká třeba složitější pasáž, Davide, pro vás?
2: Tak jako mně se to nezdálo právě tolik jako složitý, bylo tam pár jako mírnějších kopečků, ale spíš to bylo jako takový táhlejší, hodně mírný, než aby tam byl nějaký krpál, který vás jako sejme strašně rychle, takže za mě super trať.
1: Na Radiožurnálu Sport mluvíme s Davidem Kratochvílem, kterého známe jako fenomenálního plavce, který ještě před 18. narozeninami získal 3 medaile z paralympiády a taky 5 titulů mistra světa. Teď se ale bavíme o tom jeho výkonu na půlmaratonu v Karlových Varech, který zaběhl za hodinu a 43 minut. Tak nezačal jste, Davide, už zjišťovat, kdy bude mistrovství světa v paraatletice, nebo máte nějaké další plány pro běhání, třeba triatlon, když tak skvěle kromě plavání i běháte?
2: To moc děkuji. No mistrovství světa na paralympiádě to vůbec, na to si vůbec nevěřím, ale triatlon takhle, jako já mám pár dalších snů, že bych si chtěl ještě zkusit nějaký ten triatlon, buď olympijský nebo i toho půl Ironmana, když to půjde, ale na to už je jako potřeba víc tréninku a samozřejmě další čas na přípravu a musí se to vejít do té sezóny nějak plavecký, no. Takže to jsou taky další sny.
0: Davide, já když jsem před 4 roky absolvoval tenhle půlmaraton ve Varech, tak pak jsem si teda schutí dal nějakou baštu večer tam ve Varech v nějaké restauraci. Jakou jste zvolil vy strategii pro regeneraci?
2: Tak já jsem se dal baštu v Mekáči a tam si jídalo asi půlka tý trati, si myslím, tam to bylo narvaný jenom běžcema.
1: Tak to jsou samozřejmě zdravé proteiny, takhle po tom skvělém výkonu od Davida Kratochvíla. Když se ještě v našem rozhovoru na Radiožurnálu Sport na závěr dostaneme vyloženě k plavání, kterému se samozřejmě primárně věnujete, tak co vás teď čeká v nadcházejících týdnech, měsících?
2: Tak jo, my jsme měli právě týden před tím půlmaratonem, tak jsme měli světový pohár v Berlíně. To byl asi teďko na chvilku poslední závod takhle v zahraničí, pak máme v červnu mistrovství republiky a v září nás čeká mistrovství Evropy v Turecku.
0: Davide, no my vám držíme palce, pochopitelně, ať zvládáte tu vaši hlavní disciplínu co nejlépe, stejně jako to bylo v minulých letech. Každopádně, když jste takhle krásně zaběhl ten půlmaraton v Karlových Varech, tak nestrácejte chuť do dalšího třeba toho běžeckého závodění a ať se vám dobře daří. Děkujeme moc za rozhovor.
2: Já moc děkuju a krásný den.

0: 7 hodin 21 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Za zhruba 2 hodiny a 10 minut budeme s Pavlem Tilšarem mluvit o fotbalové Premier League, no ale teď už můžeme nějakým způsobem aktualizovat stav West Hamu v rámci boje o záchranu.
1: No, je hodně blízko sestupu tým z Londýna, protože včera prohrál v Newcastle 1-3, což znamená, že zůstal na 18. místě tabulky, tom prvním sestupovém v nejvyšší anglické soutěži, a pokud Tottenham zvítězí teď v týdnu na Stamford Bridge nad Chelsea, a to zítra večer, tak bude hotovo, tak bude jasno o všech sestupujících. Kdyby ten zápas mezi Chelsea a Tottenhamem skončil remízou, tak by ten odstup před posledním kolem mezi West Hamem a Tottenhamem byl 3bodový a při rovnosti bodů v Premier League rozhoduje rozdíl ve skóre, a tam je obrovský rozdíl mezi Tottenhamem a West Hamem, který má rozdíl vstřelených a inkasovaných gólů minus 22 a Tottenham pouze minus 9.
0: Takže to je 13 gólů rozdíl a pro West Ham by to byla tedy vlastně jako téměř neřešitelná situace. Takže West Ham spoléhá na to, že Spurs prohrají s Chelsea i v tom závěrečném utkání s Evertonem, a naopak West Ham v neděli, kdy končí Premier League, musí porazit Leeds a pak se zachrání. Ale jste ještě daleko, zítra budeme moudřejší o tom, jak to bude.
1: No, ještě by se nemusel zachránit, pokud by Tottenham tedy na závěr té sezony pak dokázal porazit Everton. Takže je to opravdu hodně daleko teď pro tým, za který nastupuje Tomáš Souček. A je otázka, jestli bude i v příští sezóně, protože mu na olympijském stadionu v Londýně končí smlouva a novou ještě nepodepsal.
0: No tak mohl by zamířit možná i třeba do nějakých jiných prestižních lig, nebo se vrátit domů, to je otázka, a přinesou a vyřeší asi následující týdny, možná až po mundialu, na kterém Tomáš Souček by měl být lídrem české repre, těšíme se na něj. Každopádně pojďme teď k bývalému zaměstnavateli Tomáše Součka, protože pražská Slavia hrála včera předposlední zápas ligy, poslední zápas před fanoušky, ale nezvládla to.
1: Po asi dalších mistrovských oslavách prohrála v Hradci Králové s domácími Otroky 1-3. Pro Králové hradecký klub je to tak jedna z nejlepších sezon v historii. Poté tedy, co během jednoho měsíce vlastně Hradec Králové už po druhé dokázal porazit mistrovskou Slávy. Tentokrát to bylo 3-1 pro Východočechy. A Hradci pomohlo k tomu konečnému čtvrtému místu a po dlouhých 30 letech k účasti v evropských pohárech taky to, že Jablonec prohrál v Plzni 0-5.
2: Je to akorát skákalo na hodinky, ale vůbec jsem to neřešil, takže najednou vidím 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, říkám, teď musíme jako my, tak pak jsme dali gola, tak jsem říkal, teď už to prostě jako nepustíme, už to dáme, ale hráčům jsme vůbec nic neříkali, my jsme se soustředili fakt sami na sebe.
3: Přiznává hlavní trenér Hradce Králové David Horejš skutečnost, že v průběhu prvního poločasu po očku sledoval také průběh souběžně hrajícího utkání Plzně s Jabloncem. Když krátce na to dostal Ondřej Mihálík Východočechy do vedení, neubránil se kouč u postraní čáry euforickému skluzu, po kterém se stěží zase stavěl na nohy.
2: Uvidíme, co to s tím kolenem udělá, ale nevím, co mě to ani napadlo. No, přiznám se, že byla obrovská euforie, jsem se jenom modlil, aby to trefil, a měl jsem to z toho pohledu, to krásně zajelo za tu tyč. Euforie ohromná.
3: Další euforii vyvolal hradecký kapitán Vladimír Darida. Ten svou 11. trefou v sezóně uklidnil vyprodanou malšovickou arénu zvýšením na 2-0. Přitom podle původní domluvy neměl český reprezentant kvůli zranění do utkání vůbec nastoupit a měl odjet s rodinou na dovolenou. Nakonec mu to ale nedalo.
4: Doma tohle to bohužel musí akceptovat, že jsem si to ještě o těch pár dní prodloužil, ale určitě to vynahradím a jsem rád za to, že se to povedlo.
3: Po závěrečném hvizdu skutečnost velkého úspěchu zapůsobila i na trenéra Horejše, který se neubránil slzám.
2: Když rozhodčí pís dopíšel, jak mě to dojalo, když jsem viděl ty lidi, prostě jak stojí na těch tribunách, já prostě jsem na mě kobyl, ty kluci se zapsali do historie toho klubu a už jim to nikdo prostě nikdy nevíme, no, už si ty jména vždycky všichni budou pamatovat.
3: Po závěrečném hvizdu tak slavili oba týmy. Hradečtí pod svým kotlem postup do kvalifikace konferenční ligy a Slávy pod sektorem hostí zase mistrovský titul, protože kvůli incidentu v derby se na jejich stadion fanoušci nedostanou. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: Slavia tedy jistě mistrem, Hradec Králové čtvrtý, a vlastně v té skupině o titul už je to všechno hotové z hlediska umístění.
1: Ano, to už na některých pozicích bylo ještě před tím předposledním kolem, mluvím nebo mířím tím k zápasu Liberce se Spartou. Liberec už měl jisté to, že skončí šestý a Sparta, že bude druhá, a ten jejich vzájemný zápas na stadionu Unisi skončil vítězstvím Pražanů 2-0, znamená to, že Liberec je v nadstavbě stále bez bodu.
0: Ano, no a tak zbývá vyřešit to, zda bude na konečném sedmém místě Sigma nebo Karviná. Po prvním tom duelu je to 3-1 pro Sigmu. A pak jestli půjde do baráže, anebo přímo se stoupí Dukla nebo Baník, a tenhle vlastně boj bude v sobotu v plánu. Myslím, že se máte na co těšit, doufejme, že to všechno zůstane v nějakých intencích zdravého sportovního boje a skvělé atmosféry na tribunách, ale bude to na Julisce v sobotu hodně hektické odpoledne.
1: No to rozhodně, protože potom co se stalo i vlastně v těch sobotních zápasech Teplic s Duklou a Ostravy se Zlínem, tak si myslím, že bude třeskavý zápas a byl by, i kdyby se nehrál samozřejmě o přímý sestup, ale teď to bude ještě vyšperkované tedy tímto dost zásadním bodem.
0: No, my to probereme všechno s Pavlem Horvátem, nejen to nedělní dění po 8 hodině, ale taky hlavně v desíce, kdy se zaměříme na celé to víkendové kolo. A dneska v Teplicích, kde budeme živě s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Janem Reskem, se věřím taky vrátíme k tomu, co se třeba dělo v sobotu na Stínadlech, protože mám takové zprávy, že Jan Rezek taky má takové zvláštní poznatky k tomu duelu, možná zajímavé, tak pokud třeba ještě toužíte navštívit tenhle večer, tak to udělejte, podívejte se na web radiojournalsport.cz. Nějakých pár stupenek by ještě mohlo scházet, ale je tam opravdu téměř plno. Tak se těšíme večer a za chviličku pokračujeme na Radiožurnálu Sport.

0: Tady je Radiožurnál v půl osmé. A s dalšími zprávami je tu Tereza Tomášková.
1: Vláda má od minulého týdne 18. zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Některé funkce zmocněnců vznikly už před mnoha lety, řadu dalších ale zavedla až tato vláda. Opozice nová místa nazývá trafikami. Podle zástupců TOP 09 vznikla paralelní vláda zmocněnců. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO vysvětluje, že některé nové posty zřídila vláda kvůli nadrezortní koordinaci a navíc místa zmocněnců můžou být časově omezená. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nových dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotéčních sazeb. Do funkce generálního ředitele britské BBC dnes nastupuje Matt Britton, bývalý šéf Google pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Nahrazuje Tima Davieho, který v listopadu skončil ve vedení BBC kvůli sporně sestříhanému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v publicistickém pořadu Panorama. Sport. Fotbalisté Slavie už s jistotou ligového titulu prohráli v Hradci Králové 1-3. Hradec si výhrou zajistil účast v předkole evropských pohárů. V dalších zápasech Sparta zvítězila v Liberci 2-0 a Plzeň porazila Jablonec 5-0. Poslední kolo šance ligy se bude hrát následující víkend. A čeští házenkáři v odvetě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36. Na šampionátu tak bude národní tým chybět pětkrát z posledních šesti turnajů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D5 za Žebrákem a také na D6 před Prahou. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně hlásíte komplikace za sjezdem na Žebrák. Na kilometru 43 je hromadná nehoda, srazilo se více aut, musí se mezi nimi kličkovat.
4: Jsou tam kamion a 3 osobáky, ale je to rozházen. Jeden osobák je vlevo na svodidle, kamion napravo a jeden na středový čáře, takže se to musí pomaličku objíždět vyloženě na těsno.
3: Kolona má teď asi kilometr, opatrně dobržďujte. Na dálnici D6 zůstávají komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů. U sjezdu na Jeneč na 5,5 kilometru dořešují nehodu v levém pruhu. Průjezdný stále pouze pravý, kolona z 10. kilometru je tam asi na 20 minut. V Praze pak čekejte kolony na obvyklých místech, třeba v Liberecké ulici z Letňan směrem do Holešoviček. Tam je navíc před Bulovkou hlášená i nehoda, je to asi na 20 minut. 20 minut naberete v koloně i na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové. Ucpávají se i příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, třeba ve Strakonické se stojí od Lahovic. A na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova. Fronta před letištěm je asi na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ráno je nad Českem jasno až polojasno. Velká oblačnost zůstává na východě Moravy a Slezska. Teploty už pomalu stoupají. Aktuálně se drží mezi 5 a 10 stupni. Na některých místech je ale velké chladno. Tam se pravděpodobně objevily i přízemní mrazíky. Na krajním východě, na česko-polských hranicích a stále ještě doznívá déšť. Dnešní den pak přinese polojasnou až oblačnou oblohu. Ráno a večer bude na některých místech až jasno. Teď po ránu také musíme počítat s mlhami. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky, četnější budou na horách. Na východě a severovýchodě bude trochu jiné počasí, tam čekejte ještě zpočátku oblačno až zataženo a také tam bude chladněji, jen kolem 13 stupňů. Jinde naměříme od 16 do 21 stupňů Celsia. Na horách dnes bude kolem 10 stupňů. A povane k tomu jen slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku severní až severovýchodní vítr. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radio Žurnál Sport, 7 hodin 38 minut, je 18. května a před 4 lety se hrálo finále Evropské ligy. My s Pavlem Tilšerem sledujeme Premier League, takže současný trenér Crystal Palace Oliver Glasner vedl Frankfurt a ten porazil po penaltách Rangers a vyhrál tak Frankfurt. Orly z Frankfurtu vyhráli Evropskou ligu.
1: Teď jdeme na sportovní přehled na Radiožurnálu Sport. Fotbalisti Hradce Králové budou hrát kvalifikaci konferenční ligy, které zaručuje konečné čtvrté místo v tabulce šance ligy. Definitivně si ho otroci zajistili po vítězství nad mistrovskou Sláví 3-1. Právě se sportovním souhrnem je ve studiu Adam Weidenthaler. Dobré ráno.
2: Hezký den. Fotbalisté Sparty zvítězili v předposledním kole šance ligy v Liberci 2-0. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a už jistě mistrovská Slávia podlehla Hradci Králové domácím 1-3. Takže, jak už zaznělo, Východočeši mají kolo před koncem jistotu postupu do kvalifikace konferenční ligy. Skóre v utkání Hradce a Pražanů otevřel Ondřej Mihálik, kterého chválil trenér David Horejš. Mihálik totiž na jaře skóroval už 8krát.
3: Odšpuntoval takovou tu sérii, která nás prostě dostala tam, kde dneska jsme. Dával vítězný goly a to si strašně ceníme. Proto, aby jsme se dostali do té šestky, což byl náš sen, tak jsme museli doma porazit Slávy. Aby jsme mohli hrát evropský pohár, museli jsme to měsíci porazit ještě jednou. Ondra znova gol, takže tomu týmu obrovsky pomohl.
1: Fotbalisté Manchester United porazili v Premier League Nottingham 3-2 West Ham. S Tomášem Součkem prohrál 1-3 v Newcastle a už v úterní dohrávce může Tottenham na hřišti Chelsea rozhodnout o pádu kladivářů do druhé ligy. Dále Brentford remizoval s Crystal Palace 2-2, Everton prohrál se Sunderlandem 1-3, Leeds porazil Brighton 1-0 a Wolverhampton s kapitánem národního týmu Ladislavem Krejčím remizoval s Fulham 1-1.
2: Čeští hokejisté se ve Švýcarsku chystají na třetí utkání skupinové fáze mistrovství světa proti Švédsku. Po výhře 4-1 nad Dánskem a překvapivé porážce 2-3 v prodloužení se Slovinskem část národního týmu včera trénovala. A útočník Jiří Černoch ve vysílání Radiožurnálu Sport připomněl, že reprezentace na šampionátech neprohrála s papírově slabším soupeřem poprvé. Třeba před 4 lety podlehla ve skupině Rakousku a pak získala na turnaji bronz. A právě Jiří Černoch byl tehdy u toho.
4: Trošku jsme se tomu zasmáli, že vlastně jsme si vzpomněli na to, že jsme si něčím podobným prošli už ve Finsku a 2010 mistrovství, tak tam taky byly, že jo, nějaký prohry vlastně s papírově slabšíma soupeřema a ten tým nakonec udělal zlato, takže neříkám, že bez prohry proti slabšímu soupeři se nedá udělat medaile to vůbec, ale musí se to hodit za hlavu a ještě nás čeká 5 zápasů v základní skupině, který chceme prostě každý jeden vyhrát.
2: Utkání Česko-Švédsko začne ve 20 hodin a 20 minut stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Už hodinu předtím nabídneme studio právě na této stanici a součástí bude mimo jiné, jako už oblíbeně klasicky, olympijský vítěz a 4násobný mistr světa Martin Procházka.
0: Připomeňme nedělní výsledky hokejového mistrovství světa. Slovensko porazilo Italii 4-1, Spojené státy americké Velkou Británii 5-1, Švédové porazili Dány 6-2 a Rakušané Maďary 4-2. Němci prohráli z Lotyši 0-2 a Slovinci s Norskem 0-4.
1: Italský tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě, ve finále porazil 2x6-4 Nora Kasparuda a jako druhý hráč v historii ovládl všechny turnaje série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jenom Srb Novak Djokovic.
2: Čeští házenkáři podlehli Francouzům během týdne už po druhé a na světový šampionát se po baráži nepodívají. Národní tým nejprve prohrál v Brně o 11 branek, na francouzské půdě pak o 5, konkrétně 31-36. A kde viděl v součtu dvojzápasu trenér Daniel Kubeš největší rozdíly?
5: V první řadě bych zmínil preciznost těch akcí Francie, hlavně v útoku, kdy prostě ty přirádky jsou pod maximálním tlakem a jsou maximálně přesný a potom taky fyzická nadvláda toho soupeře. Jo. V té fyzické části jsme byli jednoznačně slabší a dnešní házení to prostě hraje velkou roli.
2: Volejbalista Donovan Javoronok vyhrál s Perugí jako 7. Čech Ligu mistrů. Oba si trofeje ve finále Final Four v Turíně porazili 3-0 polský celek Zavěrče. 28letý český smečař do obou zápasů závěrečného turnaje zasáhl jako střídající hráč na servisu.
1: Brněnští basketbalisté rozehráli semifinálovou sérii Národní basketbalové ligy vítězně. Na Polubovce Pardubice vyhráli 85-82. Druhé utkání série hrané na 4 vítězství je na programu znovu v Pardubicích a to od 17 hodin a 30 minut.
2: A 9. etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Jonas Vingegor. Dán si připsal 2. vítězství na probíhajícím ročníku. Český reprezentant Jan Hirt, ten dojel 19. A růžový trikot pro lídra celkového pořadí má dál Portugalec Eulálio.
0: Tolik v úvodním sportovním přehledu dne, který připravil na radiožurnálu Sport Adam Weidenthaler. Moc děkujeme.
2: Hezký den.

0: Mluvili jsme ve sportovním přehledu o výkonech některých českých reprezentantů v anglické Premier League, nicméně možná ofenzivní opora pro blížící se mistrovství světa Pavel Schulz včera uzavřela, když to říkám jako opora, tak uzavřela sezonu ve francouzské Ligue 1 a nezdarem.
1: Porážkou 0-4 z Lan, tedy už jistě druhým týmem francouzské nejvyšší soutěže, a pro Lyon to znamená to, že se nedostal přímo do Ligy mistrů a čeká ho kvalifikace, takže teoreticky by si Lyon mohl zahrát v tom play-off o Champions League třeba i s pražskou Spartou, tedy druhým týmem domácí šance ligy. Pavel Schulz byl v základní sestavě, ale Adam Karabec, druhý z českých reprezentantů v Lyonu, se vůbec nedostal na soupisku už po třetí z posledních čtyř zápasů Lyonu a asi to spěje k tomu, o čem informoval na konci dubna i francouzský deník L'Équipe, tedy k tomu, že Adam Karabec se zřejmě nestane natrvalo hráčem Lyonu, ale jeho další cesta povede zpátky na Letnou.
0: No, ve Francii se ten fotbal dohrával taky teda za hodně zvláštní situace a třeba na stadionu Nice tam propukly vlastně určité divácké nepokoje, fanoušci vtrhli na trávník rozuření tím, že Nice neporazilo Méty, remizovalo 0-0 a míří do baráže o udržení Ligue 1. To duel už jistě sestupujícího Nantes Toulouse se vůbec vlastně nedohrál.
1: Taky divácké nepokoje, takže podobná záležitost, co jsme viděli už před minulou sobotu v Edenu mezi Sláví a Spartou.
0: Když mluvíš o Slávi, tak slávisté ty mistrovské oslavy vlastně nejprve slovy Jaroslava Tvrdíka, předsedy klubu, odložili nebo spíš zrušili kvůli tomu, co se stalo v derby před minulou sobotu. A pak tedy pan Tvrdík potom vítězství nad Jabloncem zase říkal, že majitel Tykač si přeje oslavy, tak uvidíme, kde nakonec budou a jak to bude probíhat, ale evidentně tady někdy neplatí to, co bylo řečeno jako první. Ale spíše fanoušci si to nemůžou užít dosyta, ale platí to i o fanoušcích Paris Saint-Germain, protože Paris Saint-Germain nastoupil včera na půdě svého městského rivala a vlastně souseda, co se týče polohy stadionu Paris FC. PSG prohrál 1-2, takže Paris FC na závěr skvělý obrat, no ale nemohli to slavit vlastně vedle na svém stadionu, kde by asi se setkalo víc fanoušků, protože vlastně to nedovolila policie z důvodu nějakých obav o bezpečnost tam v okolí, takže to nakonec museli slavit a předávala se trofej pouze před tisícovkou fanoušků PSG na stadionu Paris FC, protože zase Paris FC nechtělo nějak dovolit velké oslavy a ceremonie PSG na svém stadionu, protože mělo svůj program po konci sezony, která byla po dlouhých letech první mezi elitou. Takže i tady dost zvláštní situace.
1: No, ještě vrátíme k tomu, co jsi zmiňoval, tedy k šéfovi Slávy Jaroslavu Tvrdíkovi, tak poměrně brzdí ty své původní výroky po té, co se nedohrálo to derby se Spartou, protože v prvních dnech po tom incidentu přicházeli od šéfa Slávě i informace o tom, že spustí ten kamerový systém, který rozpoznává obličeje při vstupech na stadiony, byť je to vlastně kvůli GDPR zakázané, ale včera to v České televizi popřel, že až to projde jakýmsi zákonem, až to bude uzákoněno, tak až potom to Slávia spustí. On říkal, Jaroslav Tvrdík, že chystá toto opatření a že to bude Slávii stát hodně peněz, ale nakonec se asi ani tohle nechystá. Konec konců vlastně všechny kluby, a nejen v Šancelize, proti tomu protestovali, ne tedy kluby přímo, ale jejich fanoušci vlastně po celé České republice na ligových stadionech a nejen těch ligových jsme mohli o víkendu vidět transparenty v kotlech těch příznivců, že si nepřejí to skenování obličejů.
0: No tak uvidíme ještě, kolik z těch vyjádření Jaroslava Tvrdíka po tom skandálním derby tedy bude platit, protože už tedy oslavy asi budou, kamerový systém nespustí. Otázkou je samozřejmě vztah s tribunou Sever, no a pak ještě tedy vyloučení Douděry s Chorým, o kterých mluvil, že si za Slávy už nikdy nakopnou, tak aby se ještě brzy neobjevili třeba v přípravě sešívaných na novou sezonu. Ale to přinesou ten následující týdny, my už to můžeme možná s takovým ironickým trošku úšklepkem a úsměvem glosovat.
1: Ale samozřejmě to budeme sledovat na začátku další sezóny.
2: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport. České hokejisty čeká na mistrovství světa třetí zápas, ale první proti soupeři z úzké světové špičky.
3: Národní tým nastoupí proti Švédsku, které má v sestavě více než 10 hráčů z NHL.
2: Zápas Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
3: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
4: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: 7 hodin 52 minut, připomínám, že už za necelých 12 hodin budeme sedět s Pavlem Horvátem a Janem Reschem v Teplicích a budeme vzpomínat také na to, jaké to bylo před 50 lety v Bělehradě s Antonínem Panenkou, se kterým se dneska potkáváme po páté. Můžete se do Domu kultury podívat také, pokud ještě seženete lístky více na radiožurnalsport.cz. Těšíme se na vás, ale připomínáme to i posluchačům, kteří se nedostanou na ty živé desítky.
1: Ano, a to v našem seriálu, když se znovu vracíme půl století zpátky do doby, kdy právě před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na mistrovství Evropy a právě tuto dobu si tedy připomínáme v seriálu o 50 dílech. Den po dni putujeme od 2. května až do 20. června, kdy se hrálo v Bělehradě finále. V kalendáři a rozhlasovém archivu se zase posuneme o kousek dál, tedy do 18. května roku 1976.
5: Sjezd měl začít v 10 hodin a také začal, ale delegáti se na svých místech shromáždili už krátce po 9. hodině. Jaká byla atmosféra v sále? Prosím, tady je svědectví mikrofonu.
6: Rozhlasové noviny nás 18. května roku 1976 berou na 9. sjezd jednotné socialistické strany Německa do Berlína, do hlavního města tehdejší Německé demokratické republiky. Jen o pár hodin později, na jiném místě, se k zásadnímu utkání kodvetě čtvrtfinále mistrovství Evropy scházejí také fotbalisté Československa.
7: 11.00 začíná soustředění, kde jinde než v motelu Stop v Košířích, kde je obětavý personál a bez fotbalistů by mu tu už asi bylo smutno.
6: Místo je to tradiční a oblíbené, jak píše Československý sport.
7: Mužstvo má tradičně rezervováno 2. patro v budově B, což neznamená, že spíli v Bčku budou hrát stylem Bčka.
6: Motel Stop v Košířích stojí na stejném místě i dnes. Nedaleko motolské nemocnice. Bývalý reprezentant Přemysl Byčovský si ještě pamatuje výhledy z některých oken 2. patra, které měla reprezentace tradičně vyčleněno.
8: Po druhé strany toho údolí jsme koukali na to. Na nemocnici motolskou tam jako.
6: Vypráví Přemysl Byčovský, který bohužel kvůli potížím se zády v závěrečné fázi mistrovství Evropy z reprezentace vypadl, přestože předtím v úspěšné kvalifikaci pravidelně nastupoval a z mnoha srazů si i pamatuje, co bývalo tradiční součástí jídelníčku.
8: Předzápasový oběd byl jasný, to bylo bujon s vejcem většinou a byl nějaký přírodní maso z rejží nebo
9: něco. Děbuch inženýre.
10: Ahoj šéfe, to je ten nový.
11: Ale tady to hodí něco navíc, ne?
6: Motel Stop se už nějakou dobu jmenuje Golf z kriminálního filmu ze 70. let. Ho můžete znát i jako motel Zlatá podkova.
12: V motelu, motole.
6: A o motelu v motole zpíval se svým banjo bandem i písničkář Ivan Mládek.
12: Těší se na recepci.
6: 18. května roku 1976 se v motelu v motole postupně hlásí 18 fotbalistů, kteří jsou v nominaci na odvetný duel čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Sovětskému svazu v Kyjevě. Hrát se bude už za 4 dny v sobotu 22. května. Fotbalisté Československa vyhráli v dubnu první zápas v Bratislavě 2-0 a právě tento duel si v rámci taktické přípravy ukazují ze záznamu. První den si také společně zatrénovali na stadionu pražské Sparty, fasují teplákové soupravy a také se radí s lékaři. Antonín Panenka po lize kulhá, ale prý bude fit. I takové zprávy chodí od národního týmu 18. května roku 1976. Do finále evropského šampionátu zbývá 33 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha-Běchovice.
1: Jo, ještě beton.
2: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
3: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
4: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy. Tereza Tomášková.
5: Na části středních škol začínají ústní maturity. V sázkařské fotbalové kauze se podle zjištění Radiožurnálu 13 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Fotbalisté Hradce Králové porazili v lize Slavii a zajistili si účast v předkole evropských pohárů. Dlouhá kolona po nehodě popojíždí po dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. A bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty až 21 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Středoškolákům na některých školách začínají ústní maturity. Termíny školy mohly vypsat až do 10. června. Pro všechny studenty jsou povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Přihlásit se museli i k několika zkouškám ze školní nabídky. A na gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři je reportér Tomáš Lerinc.
6: Tady na gymnáziu maturuje 60 studentů a zkoušky by se to měly stihnout do čtvrtka, a to i proto, že podstatná část studentů v jednom z maturitních ročníků, to jsou zhruba 2/3, si zkoušku z angličtiny nahradila mezinárodně uznávaným certifikátem, který včas doložili vedení školy. V celém Královéhradeckém kraji letos maturuje téměř 5000 studentů a v celém Česku pak zhruba 90 tisíc. Z Jaroměře Tomáš Lerinc, Radiožurnál.
5: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích 150 tisíc korun. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Radiožurnál komentovat nechtěl. Věnovat se tomu budeme i v následující hodině ranního Radiožurnálu. V seriálu před 9. hodinou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení pochválil ukrajinské dronové síly za nedělní masivní útok na ruskou moskevskou oblast. Nepilotované letouny různých typů tam mimo jiné zasáhly polovojenský podnik a rafinérii. Ruské úřady potvrdily 4 mrtvé a 12 raněných.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu prohlásil, že nálet na moskevskou oblast byl důležitým signálem právě v den památky 100 000 obětí totalitních represí vzešlých z Moskvy. Podle Zelenského je to také významný signál, že Ukrajina dokáže úspěšně zasáhnout i ty ruské oblasti, které jsou nejlépe chráněny protivzdušnou obranou. Válka se celkem předvídatelně vrací do rotného přístavu, řekl Zelenský v ironické narážce na heslo, se kterým Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Pražští radní dnes začnou projednávat metropolitní plán. Rozvoj hlavního města se podle něj má řídit až do roku 2050. Praha například počítá s výstavbou 350 tisíc bytů. Pokud radní i zastupitelé metropolitní plán schválí, mohl by platit od 1. září. Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka z hnutí STAN dnes ale radní dokument zřejmě schválit nestihnou.
3: Sport.
8: Fotbalisté mistrovské Slávie prohráli předposlední utkání sezony. V Šancelize podlehli domácímu Hradci Králové 1-3 a ten se tím zajistil čtvrté místo a účast v předkole evropských soutěží. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta vyhrála v Liberci 2-0. Po sezóně bez trofeje mluví střídající kapitán Sparty Lukáš Haraslín už o příštím ročníku, ve kterém neplánuje měnit angažmá.
9: Mám platnou smlouvu, v Spartě se cítím skvěle, je to něco, čím bych se chtěl uspokojit a samozřejmě jsem v Spartě proto, lebo jsem chtěl vyhrávat. Bohužel se nám to nepodarilo druhý rok po sebe, takže jsem z toho trošku smutný, ale čeká nás důležitá fáze Ligy mistrů.
8: Čeští hokejisté nastoupí ke třetímu utkání na světovém šampionátu. Ve 2020 je čekají Švédi. Národní tým je zatím na třetím místě skupiny B, v té nastoupí ještě Kanada proti Dánsku. Ve skupině A Finsko vyzve Spojené státy a Německo bude hrát s domácím Švýcarskem.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Neody na D6 u Prahy a také na D5 za Cerhovicemi. Na dálnici D6 stále čekejte velké zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů. U sjezdu na Unhošť na 12. kilometru se teď brzdí do kolony, asi 40 minut se pak jede krokem na 5,5. kilometr, tam stále řeší nehodu v levém pruhu. Osobním autem se dá sjíždět z D6 na Unhošť na 12. kilometru a do Prahy pak jet po silnici 201 přes obce Jeneč a Hostivice. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně se teď bude zlepšovat situace za Cerhovicemi. Na 43. kilometru stále řeší nehodu, už se ale podle zpravodaje dá projet dvěma pruhy.
12: Stojí ve odstavném pruhu náklaďák, je označený trojúhelníkem. Ty dvě osobní auta stojí na kilometru 43 a je u nich dálniční policie už. V pravém odstavném jsou.
11: A zdržení teď asi 15 minut bude se zkracovat. A hodně ucpané jsou příjezdy do Pardubic, a to směrem s Chrudimi po silnici 37. Kolona před závodištěm je tam asi na 20 minut a zhruba 15 minut naberete i na dvojice na příjezdu do Pardubic Přelouče. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer výjimečně přehánky, hlavně na horách. Na východě

0: Spiesen Elvesberg žije 12 800 lidí. A teď tedy překonali ten dosavadní rekord Unterhachingu, který má nějakých 22 000, takže příští rok pojedou tedy i mistři z Bayernu třeba na trávník do městečka, které má opravdu méně než 13 000 obyvatel.
1: Velká sláva, pochopitelně, tuším, že Elvesberg už v minulosti bojoval snad neúspěšně v baráži o postup do Bundesligy a teď se tedy konečně dostal mezi německou elitu.
0: Ano. Další fotbalová témata spojená s českou fotbalovou šanceligou teď s Pavlem Horvátem.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.
0: Tak Pavla Horváta vítám ve vysílání s připomínkou toho, že on asi dobře ví, jaké to hrát v daleko ještě menší obci než je Elvesberg, a to sice třeba v Blšanech. Pavle, vítej, dobré ráno.
4: Dobré ráno, samozřejmě, určitě si to pamatuju, a nejenom Blšany, ale třeba v Drnovicích taky to nebyl žádný velký nátřesk.
1: Teď už pojďme k šancelize s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Mistrovská Slávia prohrála v Hradci Králové 1-3 a znamená to, že tedy východočeši slaví po 30 letech účast v pohárové Evropě. Tak Pavle, co byly ty důvody toho, že východočeši po druhé v sezóně porazili pražskou Slávii?
4: Tak jednoznačně to nabuzení, to nastavení těch hráčů, myslím si, že to bylo zasloužený, samozřejmě k tomu patřily i chyby slávistů, určitě taková, řekl bych, mistrovská kocovina, nemyslím úplně alkoholová, ale ten tlak z těch hráčů spadnul, myslím si, že určitě chtěli vyhrát, chytal po dlouhý době Indra Staněk, ten úplně šťastný nebude, ale myslím si, že pro slávisty prostě, nechci, že ta sezona skončila, ale prostě to svoje splnili a není jednoduchý se motivovat na ty zápasy proti těm mančaftům, který hrajou ještě o všechno.
0: Hradečtí otroci budou hrát poprvé od sezóny 95-96 evropské poháry, zajistili si start ve druhém předkole konferenční ligy. Když tady byl Pavle Ivo Ulich u nás v desíce, tak on předpokládal, že to půjde přes pohár, možná přes tu ligu, ani nečekal, že to takhle vyjde.
4: No, tak taky si myslím, že překročili ty své očekávání, ale je nutný říct, že zaslouženě, že prostě to mužstvo dobře poskládali, dobře posílili. Teď, když zmíníme ke konci prostě Ondru Mihálika, konstantní výkony Ládi Daridy, prostě samozřejmě další a další hráče, ale Hradec si to zaslouží a uhrál si to sám.
1: Právě Vladimír Darida by měl zůstat v Malšovické aréně i v budoucnu, tak myslím, že třeba k podpisu nové smlouvy mohlo přispět i nejen to, že dal 11 gólů v té sezóně nejvyšší domácí soutěže, ale i to, že prostě Hradec míří minimálně do té kvalifikace konferenční ligy?
4: No, tak já si myslím, že o tom, že Láďa prodlouží smlouvu, nerozhodli to, že postoupili do poháru, ale jeho přínos pro to mužstvo. Samozřejmě ty jsi zmínil ty góly, já zmíním ještě 100% ten jeho přístup k fotbalu, jak je schopný kolem sebe tu profesionalitu šířit, jsem o tom naprosto přesvědčený a myslím si, že i kdyby Hradec ty poháry nehrál, že by Láďa Darida prodloužil.
0: Pavel Horvát s námi ve vysílání, my podrobně ještě se budeme věnovat i zápasu Hradec Slavia v desíce po desáté. Pojďme k dalšímu duelu, který nabídla neděle a vlastně i byl u toho komentátor, současný aktuálně moderátor Radiožurnálu Sport Pavel Tilšar.
1: Ano, Liberec prohrál se Spartou 0-2, byl to zápas, který rozhodla až poslední desetiminutovka, kdy se trefili Mercado a taky střídající kapitán týmu Lukáš Hrastlín. Pro Liberec čtvrtá prohra v nadstavbové skupině o titul, tedy žádný bod zatím po základní části. Navíc Radoslav Kováč oznámil po utkání, že odchází dvě opory, obráncem Gesan a záložník Mahmič. Tak Pavle, koresponduje to s tím, co tvrdil Ondřej Kania, majitel klubu, když vstupoval do Slovanu, že chce brzo hrát evropské poháry, s tím, že prostě prodává své klíčové hráče?
4: No tak s tím to samozřejmě nekoresponduje, ale na druhou stranu, jestli na ně mají nějakou opravdu zajímavou nabídku, tak pořád je to tržní prostředí a je logický, že ty hráči taky chtějí do lepšího klubu, nic proti Liberci, u nás prostě je to jeden z těch lepších klubů, ale pokud ty hráči budou mít nabídky z Německa, z Itálie, ze Španělska, nevím odkud přijdou, tak určitě to pro ně bude větší výzva, než zůstat v Liberci ale na druhou stranu zase ještě opravdu ten Liberec, pokud bude v

0: fluktuaci těch hráčů takhle furt v tom pokračovat, tak logicky to mužstvo nemůžeš poskládat, aby ti hrálo o první místa.
1: Lukáš Haraslín vstoupil do toho zápasu po pár zápasové absenci ve skupině o titul, pomohl tedy tím jedním gólem k vítězství Sparty v Liberci 2-0, navíc byl i u té první brankové situace, když se trefil Mercado, ale po zápase na tiskové konferenci mluvil o tom, že vlastně měl nějaký, ne zákrok, ale prostě nějaké zranění, které ho limitovalo a musel hrát pod parážkami, tak je to logické, že vstoupil vůbec do toho zápasu v závěru sezony, kdy už Sparta nehraje vlastně vůbec o nic a je jisté, že skončí druhá?
0: No, já si myslím, že tohle rozebereme potom v desíce, to je takový zajímavý příběh, mě to moc logiky nedává, protože Sparta už v uvozovkách nehraje o nic a moc nechápu, proč teda Lukáš to na tom zápase nastoupil, ale samozřejmě pro Spartu to byl rozhodující hráč v tomhle zápase.
2: Říká Pavel Horvát, se kterým desíce probereme i to, že příští sezonu možná nebudou Liberečtí stavit do zápasu proti Spartě Kajonda, který včera ve třetím zápase proti Letenským dostal třetí červenou kartu v ročníku. Nicméně můžeme se dostat ještě na západ Čech, kde Plzeň roznesla Jablonec 5-0.
1: Ano, Severočeši dostali po druhé za sebou v nadstavbě 5 gólů ve středu na Slávii, včera teda v Plzni, a i kouč Luboš Kozel přiznal to, že vlastně cílí Severočeši k tomu finále MOL Cupu středečnímu proti Karviné v Hradci Králové, ale není to trochu hazard s ohledem na to, že Jablonec skončí pátý a v případě, že by prohrál to středeční finále s Karvinou, tak by se mu evropské poháry možná vyhnuli. Uvidíme samozřejmě, co bude dál s Karvinou.
0: Sázka na jednu kartu, no. Myslím si, že je to logický, asi ani Luboš Kozel, přestože s tou sestavou zamíchal, tak nepředpokládal, že ten průběh bude takovýhle. Samozřejmě Plzeň doma je silná a moc šancí Jablonci nedala. On to říkal, myslím si, Luboš správně, že i kdyby byli v tom nejsilnějším složení a udělali takovýhle chyby, tak ten zápas prostě v Plzni se těžko zvládne, takže já si myslím, že se rozhodli správně, prostě to finále je blízko, už se to blíží, prostě je tam pár dní a každý ten odpočinek ke konci té sezóny, možná ty hráči mají nějaký šrámy, proto i některý nenastoupili, takže je to jasný, že Jablonec se soustředí na finále.
2: To říká Pavel Horvát, náš fotbalový expert, který bude dneska po desáté, samozřejmě v desíce Pavla Horváta živě na Radiožurnálu Sport. No a večer, Pavle, v Teplicích s Janem Reskem, Antonínem Panenkou, tak už jsi vybral, co si dneska vezmeš na sebe, vím, že ty si na to hodně potrpíš.
0: Honzo, samozřejmě to mám připravený, stejně jako ty, tvého krásného motýlka.
2: Těšíme se na vás, pokud dorazíte večer do Teplic 19 hodin do Domu kultury. Pavel Horvát bude připravený stejně jako my s Antonínem Panenkou a Janem Reskem. No a Pavle, tak za nějaké necelé dvě hodinky opět naslyšenou. Těšíme se, děkujeme za rozhovor.
0: Díky, naslyšenou.

0: 8 hodin 18 minut posloucháte Radiožurnál Sport, teď tenisové téma. Nezačíná kvalifikace o další Grand Slam sezony, o antukový Roland Garros, no a tři čeští tenisti se pokusí projít už přes první soupeře, Dalibor Svrčina, Gabriela Knudson a Dominika Šalková, tak budeme držet palce. Nicméně, co se týče toho mužského pavouka a hlavního turné na Roland Garros, tam je jeden jednoznačný favorit.
1: Ano, je to první hráč světa, Ital Jannik Sinner, který teď triumfoval na římském Masters, když porazil ve finále 2x6-4 Kaspera Ruda z Norska, a podstatná informace se k tomu váže, jako druhý hráč v historii ovládl Jannik Sinner teď všech 9 turnajů série Masters. Předtím se toho podařilo jen Srbovi Novaku Djokovičovi, ale Jannik Sinner je o dost mladší, tedy v té fázi, když dokončil ten poslední turnaj série Masters vítězně. Sinnerovi aktuálně 24 a Djokovič to dokázal tuhletu krásnou bilanci dokončit až po 30.
0: No, Jannik Sinner se radoval tedy z dalšího triumfu na okruhu Masters, protože on vlastně už předtím měl 5 triumfů, tak teď ještě zlepšil ten svůj rekord, který je 6 titulů na Masters v řadě. No a zbývá mu teď jediné, a to je ta velká výzva vyhrát Roland Garros a zkompletovat ten svůj kariérní Grand Slam, protože to je jediný z těch velkých turnajů velké čtyřky, který mu chybí.
1: Určitě to bude téma i pro našeho reportéra Davida Prouzu, který je zanedlouho zamíří do Paříže, takže vás i o výkonech Jannika Sinnera bude informovat na Radiožurnálu Sport.
2: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
3: České hokejisty čeká na mistrovství světa třetí zápas, ale první proti soupeři z úzké světové špičky.
4: Národní tým nastoupí proti Švédsku, které má v sestavě více než 10 hráčů z NHL.
3: Zápas Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
4: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
5: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport a je to vlastně přesně za 12 hodin bez 40 sekund, kdy začne ten zmiňovaný duel Česko-Švédsko ve Friburgu, třetí vystoupení české hokejové repre na mistrovství světa a další téma.
1: Další téma, to je rozhovor s naším reportérem přímo v dějišti světového šampionátu Františkem Kunou. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
1: Jak se ukázal večerní soupeř Čechů proti Dánsku v zápase, který si viděl?
6: No, ve velmi silné formě. Švédové to zvládli v podstatě bez problémů, byť dvakrát inkasovali, ale už za stavu, kdy vedli 4-0 a pak 5-1, takže to bylo úplně jaksi jisté proplutí tím zápasem po té, co Švédové na úvod turnaje prohráli s Kanadou, tak je z toho v podstatě úplně pohodové vítězství a Švédové se dobře naladili na zápas s českým týmem.
1: 6-2 tedy pro švédské hokejisty v souboji s Dánskem. Dnes nastoupí Švédové proti českému týmu, který má na soupisce na tom aktuálním mistrovství světa ve Švýcarsku hráče z úspěšné 20. Často jsme o nich mluvili taky ve vysílání Radiožurnálu Sport. Jak jsou na tom naopak Švédové, co se týká toho v uvozovkách zdravého mládí?
6: No, ti mají hráče, kteří ještě za tyhle mládežnické kategorie mohou hrát a hrají i tady. Takže tam se nečekalo, jestli a kdy a až a jak a dorostou do dospělé reprezentace, a třeba Bjerk a Svenberg už hrají, je jim oběma 18 let. Včera se podíleli na jednom z gólů v přesilové hře, kdy dostávali důvěru právě i na tuhle dílčí herní činnost, takže i to je důkaz toho, že Švédové mají hokejové mládí už i tady na světovém šampionátu, a třeba mladičký Bjerk, pravák, malý hráč, dokáže si najet do nebezpečných míst, dokáže být velmi dravý, takže Švédové mají ještě mladší hráče než český národní tým a dávají jim prostor na světovém šampionátu, a zatím to funguje, tak uvidíme, co večer. Češi mají v sestavě třeba Chmelaře, Melovského, Alšera a tak dále z mládežnických reprezentací, ale těm už je, a teď je toho jako ve velkých úvozovkách, už třeba až 22 let.
0: No tak to je obrovský sportovní věk, ne? Pochopili jsme tu narážku Františka Kuny. Nicméně, když se dostaneme k tomu dnešnímu večernímu duelu, ty už to zmiňoval večer, už porazili Dány 4-1, pak prohráli se Slovenci Češi 2-3 v prodloužení a zase ten zápas až od 20-20. Petr Kadeřábek chystal nějaký příspěvek, který možná posluchači neslyšeli, který se týká možná úpravy režimu nebo toho, jak to funguje. Můžeš to ještě připomenout, popsat, jak to funguje českému národňáku?
6: Češi hráli během prvního i druhého turnajového dne ve 2020, takže se dostávají na hotel, který nemají, připomínám, ve Friburgu, ale až v Bernu, což je další půl hodina od zimního stadionu, někdy po půlnoci. Takže plánovaná večeře je plánovaná na vlastně další den na 0:15 plus minus, jak to tak vyjde, takže hokejisté někdy usnou třeba i kolem 2 hodiny, což nebyl případ včerejška, kdy byl dobrovolný trénink, reprezentanti se pak vrátili, ti, kteří byli na ledě a nebylo jich mnoho, bylo jich dohromady 12, včetně 3 golmanů, tak si museli uspůsobit ten režim vlastně sami a třeba i Jiří Černok v našem vysílání, český útočník, přiznal, že vlastně bude muset tak jako uměle trochu ponocovat, aby ten režim zůstal stejný. Každopádně to se změní po dnešním zápase se Švédskem, pak mají Češi zase den volno a následující 3 zápasy v základní skupině zase budou od 16 hodin a 20 minut, takže v tom odpoledním čase až na závěr základní skupiny nastoupí ještě znovu večer, bude to proti Kanadě také ve 20:20, takže pak vlastně týden ten režim bude zase trochu jiný a pro hokejisty asi trochu příjemnější.
1: České hokejisty čeká 3. vystoupení na letošní mistrovství světa ve Švýcarsku. 20 hodin a 20 minut budou hrát ve Friburgu a proti Švédům. Mluvíme o tom s naším reportérem Františkem Kunou a zajímá nás pochopitelně na Radiožurnálu Sport taky nějaká informace směrem k sestavě, třeba když to promítneme do toho sobotního zápasu se Slovinskem, který Češi nezvládli, prohráli v prodloužení 2-3, tak odpočíval Matěj Bliml, byl jenom na tribuně, tím pádem realizační tým tak trochu rozbil tu úvodní elitní formaci Bliml, Červenka, Sedlák. Vypadá to na návrat Matěje Blimla zpátky do sestavy a tedy na znovu složení té elitní formace. Říkal k tomu něco kouč Radim Rulík, případně někdo jiný z realizačního týmu?
6: Neumím úplně říct, jestli je to zpět složení té úvodní formace, ale návrat do sestavy troufnu si říct 100%, protože Radim Rulík říkal, že Matěj Bliml hrát bude a bude hrát hodně. Takže s ním trenéři reprezentace počítají, vynechal ten jeden zápas u některé části hokejové veřejnosti a fanoušků za to sklidil kritiku, že by Bliml měl dostat prostor, aby se adaptoval na velké kluziště. Každopádně základní skupina je dlouhá a trvá v podstatě necelé 2 týdny, takže ještě bude dost prostoru na to, aby se Bliml adaptoval, ale vlastně tím odpovídám, a to je jako jediná věc, která se dá v tuhle chvíli aktuálně říct, protože brankáře nevíme, třeba Jiří Černoch, zase se k němu vrátím, říkal logicky, že ví, jak to bude. Včera říkal zítra, takže dnes. Ale logicky si budeme muset počkat na sestavu české hokejové reprezentace, která přichází až někdy zhruba hodinu a čtvrt před večerním zápasem. Takže zhruba v těch nějakých 19:00 se startem našeho předzápasového studia, možná trochu později, uvidíme, kdy se to objeví na oficiálních stránkách Mezinárodní hokejové federace. Každopádně čeští trenéři už mají zapsané všechny hráče, takže mají z čeho vybírat.
1: Říká reportér František Kuna, jak správně připomněl, zápas začíná ve 20:20, ale už od 19 hodin pro vás budeme mít předzápasové studio i s olympijským vítězem Martinem Procházkou. Františku, prozatím děkujeme a přejeme krásné pondělí do Švýcarska.
6: Díky, hezký den.

0: Radiožurnál je půl deváté. A s dalšími zprávami je tu Tereza Tomášková.
1: Při nočním ruském úderu na Ukrajinu zemřel jeden člověk, zraněných je nejméně 30. Moskva zaútočila víc než 500 dronů a 22 raketami, uvedlo ukrajinské letectvo. V Oděse bezpilotní letouny zasáhly obytné budovy a mateřskou školu. Ruská protivzdušná obrana v noci sestřelila 50 ukrajinských dronů například nad Rostovskou a Bělgorodskou oblastí. Lebka svaté Zdislavy by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května, uvedla to policie na síti X. Restaurátorům se podařilo úspěšně vyjmout z betonu, kam ji zalil muž, který vzácnou relikvii ukradl. Teď je potřeba lebku odborně očistit a zakonzervovat. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes zdarma zpřístupní všechny své areály i výstavy. Připojí se tak k Mezinárodnímu dni muzeí. Zároveň otevře výstavu Fotografové Valašského muzea v přírodě. Sport. České hokejisty čeká na mistrovství světa zatím nejsilnější soupeř Švédsko, které na posledním šampionátu získalo bronz. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard. Nejlepší český reprezentant Jan Hirt dojel 19. Růžový trikot pro lídra celkového pořadí uhájil Portugalec Alfonso Eulaliu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Komplikace na D1 u Velkých Popovic a kolony také před Brnem. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru je hlášená nehoda, brzdí se teď před kolonou na 17. kilometru, zdržení pak asi 10 minut. Kolona je pak na D1 také na příjezdu do Brna směrem z Ostravy a Vyškova. Kolony jsou teď od Rousínova, brzdí se před kilometrem 213.
4: Vyškova směrem do Brna a od 213. kilometru soustavná kolona, prostě to stojí, nehýbe se to, jak pravý, tak levý pruh.
3: A zdržení pak v nesouvislé koloně až do omezení v Brně asi 20 minut. Na silnici 9 z Mělníka do Prahy čekejte komplikace před Neratovicemi. Za mostem na Štěpáně řeší hromadnou nehodu 3 osobních aut, jezdí se Kyvadlově, kolona na Prahu je výrazně delší, od obce Kly asi na 25 minut. A v Praze velmi silný provoz na hlavních tazích, ucpané jsou třeba spojky obou směrně před Průmyslovou, jak od Spořilovské, tak také od Černého mostu, hodně plná třeba také Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček nebo i příjezdy k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nový týden nám poskytne více slunce, vyšší teploty, počítat ale musíme stále s dešťovými přeháňkami nebo dokonce i s bouřkami. O víkendu se konečně zase dočkáme teplot, které místy dosáhnou i k 25 stupňům. Počasí u nás ovlivní výběžek vyššího tlaku vzduchu, díky kterému bude po ránu jasná obloha. Během dne ale musíme počítat s nárůstem kupovité oblačnosti, s lokálními přeháňkami i slabšími bouřkami. Některá místa se ale úplně obejdou bez srážek. Teploty postupně porostou. Dnešní maxima vyšplhají k 21 stupňům. V druhé polovině týdne už na jižní Moravě ukážou teploměry až 24 stupňů a o víkendu už by neměly být výjimkou letní teploty. Stále ale musíme počítat s proměnlivým počasím, které na naše území přinese jak slunce, tak i dešťové kapky. To byly zprávy.
2: A poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, krásně svítí slunce takhle v 8.36 nad Pražskými Vinohrady. Věřím, že ten dnešní den bude hezký, že si ho užijete i třeba ve společnosti naší stanice. Ten uplynulý víkend, uplynulé dny, které máme za sebou, nebyly zas tak teplé, takže když jsem projížděl teď kolem Jizery, že se vrhli někteří nadšenci už na kanoje a jeli vodu, tak jsem je teda obdivoval, protože já bych do toho nesedl, ale jsou tací, kteří vlastně museli už předchozí dva víkendy soutěžně sedět v kanoji nebo v kajaku.
1: A byly to hodně nervózní dva víkendy pro české vodní slalomáře, protože si jeli nominační závody v Pražské Troji a rozhodovali o tom, kdo z českých vodních slalomářů pojede na mistrovství světa, Evropy a světové poháry.
0: Z reprezentace například vypadla olympionička Antonia Galušková, kterou předčila mladší sestra Bára. Naopak vrací se mistři světa.
1: Vít Přindiš s Václavem Chaloupkou a olympijský medailista Lukáš Rohan, právě s ním jsme teď ve spojení. Tak děkujeme za váš čas a přejeme dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
1: Lukáši, musel jste si kvůli našemu rozhovoru dávat budík, ne, že bychom chtěli nějaké osobní otázky, ale bývá slalomářskou tradicí, že se nominační závody musí večer důkladně rozebrat a ještě pod otázka jsou u toho i ti, kteří neuspěli?
2: No je to pravda, celou upřímně můžu odpovědět, že budíka jsem si nastavil, i když jsem se zbudil teda dlouho před ním, což mě překvapilo. A je to tak, tahle tradice stále trvá a držíme to a myslím si, že je to skvělý, že se tam dokážeme potkat jako úplně všichni, nejenom ti úspěšní, ale i ty neúspěšní. A samozřejmě to rozebereme a spíš bych řekl, že hlavně tmelíme tu partu a ukazuje to, jaký jsou vodáci. Že i po těch závodech, kde jsme dva víkendy soupeři, tak se dokážeme takhle sejít a v docela hojném počtu si udělat hezký večer a v podstatě ty závody takhle ukončit.
0: No jak už naznačil ten úvod našeho rozhovoru, opravdu šlo o velké nervy v několika kategoriích, i o té vaší kanoistické to platilo. Pokazil jste hned první ze čtyř nominačních závodů, tím pádem jste věděl, že ty další už musíte zvládnout, což si můžeme říct, že asi mohl být velký tlak, byť tedy ten nejhorší výsledek se škrtal. Jak jste to prožíval, Lukáši?
2: Přesně tak, nepovedlo se mi to první finále, což není úplná výhoda, když člověk si hned toho žolíka vybere v prvním závodě a pak třikrát musí zajet, ale tak je to nastavený a na druhou stranu, když člověk do toho jde s tím, že v každém závodě chce uspět a že vždycky chce bojovat o vítězství, tak ono se vlastně nic moc nemění. Mně se stejná situace stala loni a pak vlastně se mi povedlo ty výsledky úplně zopakovat v tom letošním roce. Stejně tak jsem byl první, pak jsem byl třetí, vrátilo mě to do hry a bohužel loni se mi to nepovedlo v tom posledním závodě. Bylo tam hodně takových zamotaných scénářů a mně to nakonec nevyšlo a letos naopak, ač jsem v tom posledním závodě nepodal z mýho pohledu úplně ideální výkon, tak to štěstíčko se tentokrát trochu přiklonilo mý stranu a z mýho pohledu to dopadlo dobře a věřím tomu, že jsem si to i zasloužil.
1: Nabízí se tady otázka na našeho respondenta Lukáše Rohana. Co vlastně dělá vodní slalomář, když si vzpomenete na ten minulý rok, když nemůže na ty velké mezinárodní závody, což byl váš případ v minulém roce?
2: No to je asi dost individuální, ale když budu mluvit za sebe, tak já jsem se od toho trénování a od těch závodů chtěl hlavně odpočinout, protože v reprezentaci jsem byl nepřetržitě od nějakého roku 2018, ale v podstatě v té juniorské reprezentaci jsem byl od roku 2010, takže rok jsem na nějaký závody jezdil a teď jsem měl čas dělat i něco jiného, takže já jsem si v první řadě chtěl odpočinout. A i od toho tréninku jsem si chtěl na nějakou dobu dát pauzu, protože asi když byl mladší, tak to můžete uchopit, takže je to příležitost, tam máte čas zaměřit se třeba na nějaké své slabiny a pracovat na tom, ale já jsem si potřeboval spíš od toho odpočinout a vlastně se rozhodnout, jestli mám ještě chuť a motivaci se do toho vracet a zkusit to v příštím roce zopakovat a vrátit se do týmu.
0: To říká Lukáš Rohan, stříbrný medailista z olympijských her v Tokiu. Když se podíváme na ten výhled, co vás čeká, tak většina velkých závodů je v Evropě, ale přece jenom ten vrchol je trošku dál.
1: Ano, v červenci je to mistrovství světa v Oklahomě, kde se za dva roky taky pojede o olympijské medaile, tak jak se tam těšíte?
2: Tak těším se samozřejmě na mistrovství světa, na to se těším moc, abych byl upřímný, do Oklahomy se moc netěším. Protože jsme tam byli vlastně poměrně nedávno, pár týdnů dozadu na soustředění v březnu a můžu říct, že to není nejhezčí místo na světě, kde jsem byl. A nemyslím si, že je moc horších míst, tam se v Americe dá podívat, ale my tam samozřejmě jdeme na mistrovství světa a připravovat se na ten hlavní vrchol. Je to i v místě, kde za dva roky bude olympiáda a vlastně to mistrovství světa se tam koná v tom stejném termínu, aby to bylo vlastně takový testovací závod a vyzkoušelo se to, čeká nás pravděpodobně velký teplo a vlhko, což pro ten náš sport ještě není tak hrozný, ale myslím si, že pro ten trénink to nebude nic příjemného a především pro ten život tam to nebude nic moc příjemného. Takže je otázka, kolik toho se tam bude dát mimo ten trénink dělat, ale s tím počítáme a na to se samozřejmě dobře připravíme. Naše výhoda je, že víme, do čeho jdeme.
1: A ještě poslední otázka na Lukáše Rohana, českého vodního slalomáře, konkrétně kanoistu. No a právě v reprezentaci se změnila celá ta trojice mezi kanoisty, Jiří Prskavec, Vojtěch Heger a Adam Král. Tentokrát v těch nominačních závodech v pražské troji nestačili na vás, Václava Chaloupku a Lukáše Kratochvíle. Tak co na to vůbec říkáte?
2: No já jsem nad tím včera přemýšlel, kdy naposledy a jestli vůbec někdy se tohle stalo, a stalo se to naposledy v roce 2015. A myslím si, že to ukazuje tu naprostou vyrovnanost a to, že opravdu, já jsem už před tou nominací říkal, že si myslím, že tam je minimálně 7 kluků, kteří mají reálnou šanci se dostat do repre, a kdyby v ní byli, tak rozhodně nebudou ve světě dělat ostudu. Myslím si, že naopak, a ty nominační boje byly tak vyrovnaný a tak promíchaný, že to ukazovalo, že tam opravdu může být kdokoliv a že tady máme neskutečnou domácí konkurenci a nevím, jestli máme nějaký sport, který se může pyšnit takovouhle domácí špičkou, která věřím, že i ve světě by vyhrála dobrou muziku. A snad to i dokážeme v té letošní sezóně.
0: No tak Lukáši, dobře nalaďte ty svoje nástroje, ať hrajete dobrou muziku i vy, když jste se dostal po roční absenci tedy do té Ačkové reprezentace. Lukáš Rohan je jedním z těch, kteří pod těch dvou velmi nervózních víkendech roku můžou zlížet teď, co by členové elitní reprezentace k dalším závodům. Moc děkujeme za rozhovor, gratulujeme ještě jednou k úspěchu a držíme palce do následující reprezentační sezony, Lukáši.
2: Já moc děkuju, slibuju, že budu ladit a přeju všem posluchačům hezký den.

0: Ještě předtím, než budete s námi soutěžit za zhruba 5 minut, tak tady máme příspěvek, návrat k tomu, co se dělo včera ve fotbalové šancelize. Můžeme zopakovat výsledky dvou pražských S, protože příspěvek je pak o západě Čech, o zápasu, který se hrál v Plzni.
1: Mistrovská Slávia prohrála v Hradci Králové 1-3, to znamená, že východočeši se vrací poprvé od sezony 95-96 do evropských pohárů, tedy alespoň kvalifikace konferenční ligy, a Sparta ta zvítězila v Liberci 2-0, ale byl to zápas, ve kterém už se prakticky o nic nehrálo, jen o čest a nějaké finanční prémie. Bylo jasné už před tím předposledním kolem, že Liberec skončí šestý a Sparta druhá.
0: Ano, no ve Štrnucových sadech to, řekněme, bylo od začátku dané tím, že Plzeň byla velmi dominantní a nakonec si dost zastřílela proti Jablonci.
1: Zvítězila 5-0, kolísavé výkony ale způsobily, že se Západočeši tedy musí spokojit nakonec se třetí příčkou za oběma pražskými S. Náš reportér Vladislav Janouškovec zjišťoval, co si o výkonech Viktorie v tom končícím ročníku myslí samotní fanoušci červenomodrých.
2: Končí bronzová sezona plzeňské Viktorie. Fanoušci, jak byli spokojeni s výkony v téhle sezóně?
3: No, v šancelize jsme úplně spokojeni nebyli, tam to bylo takový jak na houbačce, nikdy to šlo, ale spíš to letos nešlo. Evropská liga úplně špatná jako z našeho hlediska nebyla, ale ta šance liga asi je za očekáváním, no.
2: Když srovnáme Plzeň pod Miroslavem Koupkem a Martinem Hyským, protože oba vedli Viktorii v téhle sezóně, tak kdy hrála Plzeň hezčí, lepší fotbal?
3: Za Martina Hyského se spíš jako hodně taktizuje, drží se na míči. Za Míry Koupka to bylo možná koukatelnější pro toho diváka, no.
2: A nejlepší hráč Plzně v sezóně podle vás?
3: Amar Memič určitě, si myslím, no. Ten je hodně jako topový a hodně jakoby rozdílový, no.
2: Dobrý den, můžu se vás také zeptat, jak jste spokojen s končící sezónou podání plzeňské Viktorie?
4: No, tak mohlo to být asi trochu lepší, ale aspoň do třetí místo je dobrý.
2: Třetí místo je dobré, budou zase v Plzni poháry. Co v té letošní sezóně vás nejvíc potěšilo? Byla to právě ta jízda evropskou ligou?
4: Jo, přesně tak. Ta se povedla a ty zápasy doma byly úžasné.
2: Který z hráčů vám nejvíc dělal radost a těšil vás svými výkony?
4: Asi Panoš. Ten byl takovej víc překvapený, příjemný.
2: Bronzová sezona plzeňské Viktorie pomalu končí. Koukám, že jste vyrazil s rodinou. Chodíte pravidelně?
5: Chodíme, no.
2: A jak hodnotíte ten letošní ročník, který Plzeň uzavře zápasem na Slávy?
5: Já si myslím, že to bylo docela dobrý. Velká výměna kádru, já si myslím, že to bylo dobrý. Na ty možnosti, co měli na začátku sezóny, tak dobrý.
2: Měl jste výměnu kádru, která posila se povedla nebo naopak nepovedla?
5: Mně se nejvíc líbí Hyský, jako posila, jako trenér.
2: To znamená, hraje Plzeň lepší fotbal pod Martinem Hyským než za Miroslava Koupka?
5: Určitě hraje hezčí. Líbí se mi to víc. Baví mě to víc.
2: Děkuju. Poslední domácí zápas plzeňské Viktorie v této sezóně si nenechali ujít ani mladí fanoušci, tak tady sedí Tonda s Matoušem. Kolik vám je kluci?
6: 10, 13.
2: Za koho hrajete fotbal?
6: Kotíkov, to je Sokol město Touškov.
2: Jak se vám letos líbily zápasy a výkony fotbalistů Viktorie?
6: No tak jako jaký zápasy, třeba s Pardubicema to byla katastrofa, ale nějaký byly docela povedený za mě.
7: Taky, jako některý byly fakt hezký, ale jindy to bylo zajímavý.
2: Kdo byl letos nejlepším hráčem Viktorie?
6: Tak to je asi těžký, ale řekl bych, že asi Amar Memič a nebo Lukáš Čar.
7: Já bych řekl, že Memič.
2: Myslí si o bronzové sezóně Viktorie plzeňští fanoušci? Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
8: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
9: Pět let vysílání, pět let emocí. Čtyři!

0: Tito Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem, tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to
8: taky. Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
7: Ano, už ve čtvrtek oslaví Radiožurnál Sport své 5. narozeniny. 21. května jsme začali vysílat prvním rozhovorem Kateřiny Neumannové s Dominikem Haškem. Myslím, že i tyhle rozhovory najdete v archivu. Každopádně, my vás snad těšíme už velmi dlouhou dobu taky možností si zasoutěžit.
9: Ano, a jinak tomu nebude ani dnes. Budeme soutěžit o fandící šálu s tedy národními barvami, prostě šála s Českou republikou, puk, taky hokejový puk Radiožurnálu Sport, je to jasné, je hokejové mistrovství světa, takže si můžete od nás vyinkasovat suvenýr zase na to, na tu dobu, až zamrznou rybníky a zase si budete zabruslit a přidáme vám taky knížku Hokejovník, takže další je cenné ceny v našem ranním vysílání. A co musí posluchači udělat k tomu, aby vyhráli, Honzo?
7: Nemít ve svém teď deníčku úspěchu vítězství v naší soutěži z posledních 2 měsíců, ale hlavně musí poznat osobnost, která právě teď promluví. Věřím, že to nebude těžké hádání.
10: Rozhodčí slabý, slaboučkej, katastrofa. A víte, co na tom je největší sranda? Že on je sebevědomý, on chodí po hřišti a rozazuje, ukazuje, vyhrožuje kartama pořád nám všem. Přitom já se s ním třeba vůbec nebavím s rozhodčíma. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
7: 2-2-1, 5-5-2, 2-2-2. Pokud jste trošku sledovali sportovní dění v tuzemském rybníčku, tak asi tušíte, kdo to mluvil a tuší to možná už první z volajících, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den, kdo je tam?
11: Dobrý den, tady Jenda.
9: Tak Jindro, poznal jste, kdo to promluvil?
11: Určitě byl to Pavel Šustr po výborném výkonu rozhodčího.
9: Výborně. Sledoval jste, jste fotbalovým fanouškem? Sledoval jste ten zápas Teplic s Duklou?
11: O, viděl jsem jen cestřík, ale fotbalovým fanouškem jsem.
9: A co na to říkáte? Ne na to hodnocení Pavla Šustra, ale na obecně ten zápas.
11: Obecně nevím, no, asi je to daleko větší ostuda, než ty události po derby, no, si myslím.
7: No to je silné tvrzení, každopádně možná dneska se dozvíme i jak to vnímá ta vítězná strana, protože jsme s Janem Reskem a Pavlem Horvátem a Antonínem Panenkou v Teplicích, takže Jan Rezek se samozřejmě asi připraví na to, že se ho ptát budeme. Ptali jsme se i vás, nevím, jestli teď Jindro nebo Jendo?
11: Jendo.
9: A pardon, tak to já jsem zkumul.
7: Ten nositel jména stejného jako já. Neslavíte svátek taky 16. května teď na Jana Nepomuckého?
11: Ne, neslavím, ale důvod by to mohl být, no.
7: Dobře, no tak můžete si dát víc těch svátků, Janové jsou tam docela požehnaně v tom minimálně liturgickém kalendáři. Gratulujeme moc vítězství soutěži, jako fotbalový fanoušek určitě uvítáte cenu Hokejovník.
9: Hokejovník, ano, knížka taky, hokejový puk s logem Radiožurnálu Sport a fandící šála Česká republika, tu si konec konců můžete vzít taky na fotbal.
7: Ano, mějte se hezky, gratulujeme.
11: Mějte se.

0: Čistá hra Martina Procházky míří do své šesté sezony.
1: Po pěti letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížily se jeho největší úspěchy v národních barvách.
0: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se čtyřikrát mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
2: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možný, co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl, a přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to prostě ještě nešlo tu další třetinu.
1: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
2: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale asi, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už to nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. To může stát cokoliv, kladnu se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Tak já věřím tomu, že ještě nastoupí.
0: V čisté hře chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
1: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
0: Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Radiožurnál je 9 hodin. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Do Grónska přiletěl americký zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa. Fotbalisté Hradce si po výhře nad Slaví zahrají předkolo evropských pohárů. Nová nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 z Brna do Prahy na 17. kilometru. A bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty až 21 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Částka má stoupnout ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat bude nově 800 tisíc. Změna se má vztahovat na děti narozené po 1. lednu 2027. Pro státní pokladnu by navýšení znamenalo růst výdajů o 230 milionů korun, pokračuje minister práce Aleš Juchelka z hnutí ANO.
7: Tak jak jsme slíbili v programu prohlášení vlády z 350 na 400 tisíc korun a budeme o tom samozřejmě debatovat, ale mám pocit, že samozřejmě proto vláda bude hlasovat, protože je to domluveno i koaličně a jak jsem říkal, máme to v programu prohlášení vlády a my sliby plníme.
6: Příspěvky zvyšovala i minulá Fialova vláda. Naposledy s účinností od ledna zvýšila rodičovský příspěvek pro vícerčata. Podpora je určená pro rodiče nejmladších dětí do 3 let. Její měsíční výši si můžou volit sami. Buď pobírají víc peněz kratší dobu, nebo si rodičovskou můžou prodloužit, ale měsíčně pak dostávají méně. Do grónské metropole Nuku přiletěl americký zvláštní vyslanec Jeff Landry. Loni ho jmenoval prezident Donald Trump, aby prosadil americkou kontrolu nad tímto autonomním územím Dánského království. Dánská i grónská vláda připojení k USA rozhodně odmítají. Opakovaně tvrdí, že Grónsko není na prodej.
8: I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
9: Landry novinářům po příletu řekl, že prý jen přijel poslouchat a budovat vztahy. Je zároveň guvernérem amerického státu Louisiana a vnuku se má zúčastnit obchodní konference Future Greenland. Pozvánku ale od organizátorů nedostal. Přijíždí na vlastní pěst. Doprovází ho americký velvyslanec v Dánsku Kenneth Howery. Žádná oficiální schůzka s grónskými politiky zatím není potvrzena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radio Žurnál.
6: Českému rozhlasu jsou dnes přesně 103 roky. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První pořad trval hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emílie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka, účetní a pokladní.
10: Haló, haló, ze vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
6: V začátcích se společnost několikrát stěhovala. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas doteď, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později. Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několikaměsíční náskok měla jen britská BBC.
11: Sport. Fotbalisté Hradce Králové se po 30 letech probojovali do evropských pohárů. Kvalifikaci do konferenční ligy jim zajistila 4. pozice v tomto ročníku nejvyšší domácí soutěže, na kterou dosáhli po vítězství 3-1 nad mistrovskou Sláví Praha. 11. golem v sezóně pomohl k vítězství kapitán Vladimír Darida.
12: Já myslím, že to hrozně vychází z toho, jaká ta chemie je v kabině, protože já jsem neskutečně rád za to, že zažívám úžasnou českou kabinu po těch letech, co jsem byl venku. I trochu jinou třeba, než ještě byla v Plzni, a opravdu to, jak funguje ta kabina vevnitř, je extrémní rozdíl oproti tomu, co jsem zažíval v zahraničí, a je to krásný.
11: V dalších ligových zápasech Sparta vyhrála v Liberci 2-0 a Plzeň zvítězila nad Jabloncem 5-0. A čeští hokejisté se po dní volna znovu představí na světovém šampionátu. Ke 4 bodům se pokusí doplnit další v utkání se Švédskem, které začne ve 20 hodin a 20 minut.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D5 u Prahy a uzavřená 6 před Chebem. Na dálnici D5 čekejte komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Před sjezdem na Pražský okruh na 5. kilometru na 0,5. kilometru překáží hromadná nehoda v levém pruhu. Kolona je od Rudné z 5. asi na 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy čekejte kolonu mezi sjezdy na Benešova Velké Popovice. Na 16. kilometru tam překážela nehoda v levém a prostředním pruhu, už je odklizená mimo jízdní pruhy, kolona z kilometru 21 se rozjíždí, zdržení 20 minut. V Praze vrcholí ranní špička, komplikace jsou nově na jižní spojice směr Černý most. U sjezdu na Zahradní město stojí 2 kamiony po nehodě v pravém pruhu, kolona je od magistrály i ve Spořilovské odchodova. Ucpává se pak i pražský okruh obou směrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou od Karlovarské D6 asi na 30 minut a také v opačném směru od Jesenice přes oba tunely, to je asi na 20 minut. A na silnici 6 jsou komplikace na příjezdu do České republiky směrem z Německa, z pomezí směrem do Chebu. Kousek za státní hranicí se převrátilo nákladní auto a nedá se projet. Objíždí se to přes pomezí po silnici 606. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm a teploty většinou 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
15: Krásný den vám přejeme, Radiožurnál Sport vysílá i po 9. hodině. Jsme tady dneska s Pavlem Tilšerem.
16: Dobrý den.
15: Dobrý den, doufám, že jsme se slyšeli, já jsem to nějak ve sluchátkách, mi to trošku vypadlo, ale funguje ti mikrofon, to vidím. Nicméně můžeme představit to, co se dneska bude dít na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku.

0: se v Curychu utkají domácí Švýcaři a Němci.
1: Ano, Češi dneska budou bojovat o druhou výhru na turnaji po šokující porážce 2-3 v prodloužení se Slovinci, tak jsem zvědavý na to, co bude říkat Martin Procházka k možným změnám. No, vlastně dozvíme se to už za několik minut.
0: Už za chvíli.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: 90 právě teď a to je tradiční čas během mistrovství světa v ledním hokeji pro naší velkou hokejovou osobnost.
1: Hokejové mistrovství světa.
2: Postřehy Martina Procházky.
0: Ano, české hokejisty čeká třetí vystoupení na mistrovství světa ve Švýcarsku.
3: Po vítězství nad Dánskem a senzační prohře v prodloužení se Slovinskem budou hrát Češi večer proti Švédům. Utkání uslyšíte od 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport už od 19:00 pro vás, jak jsme před chvílí zmínili, budeme mít tradiční předzápasové studio i s naším expertem Martinem Procházkou, se kterým jsme ve spojení už teď v 9 hodin a 10 minut. Martine, krásné ráno.
4: Dobré ráno.
3: Tak toho nedělního tréninku, který byl dobrovolný, se zúčastnilo jen pár hráčů, zhruba 9, myslím, že to je ta oficiální informace, tak proč jich bylo tak málo?
4: No, moc tomu nerozumím, přiznám se, že jsem očekával, že ten trénink bude pro celý tým, že přece jenom máte volný den, tak není důvod asi odpoledne nejít na led. Každopádně trenéři se rozhodli dát individuální trénink, takže zřejmě se hráči rozhodli podle svých nějakých návyků a možností a jak se jim chce nebo nechce. Každopádně čekám, že půjdou na led všichni a že ten trénink bude společný. Je tam možnost, prostor k tomu si nacvičit nějaké varianty, něco zlepšit, něco si k tomu říct. Každopádně to tak nebylo.
0: Možná to bude znít paradoxně, když bych řekl, že teoreticky i odpočinek by se nabízel tím pobytem na ledě, ne samozřejmě ten fyzický, ale možná psychický. Jak jsi to měl během své kariéry po nějakém nezdaru? Musel jsi jít hned vybruslit, anebo spíš po nějakém prostě posezení večer si třeba se ráno vyspal a dal si volno od hokeje?
4: Já se přiznám, že osobně jsem rád chodil na led, když ta možnost byla, takže když ten možnost jsme měli, tak jsem šel na ty tréninky dobrovolné, ale za nás moc dobrovolných tréninků nebylo. Měli jsme ty tréninky prostě dané jako

0: celý tým. Každopádně dneska je doba jiná, trenéři dávají volnost hráčům, chtějí, aby si opravdu připravili samostatně. Každopádně si myslím, že to je škoda, že ten tým mohl být pohromadě. Nevím, jestli samozřejmě všichni byli, jak se říká, jeli třeba autobusem na halu a tam si každý měl individuální prostor, že někdo samozřejmě musí zakopat ven fotbal, někdo si mohl jít na regeneraci, někdo si mohl jít do posilovny. Nevím, jak to samozřejmě měli postavené, nebo jestli někteří hráči zůstali na hotelu. Tady ty informace nemám, každopádně za mě bylo vždycky lepší jít si aspoň třeba na těch 30-45 minut na let a určitě to nikomu neublíží.
1: Na Radiožurnálu Sport mluvíme s olympijským vítězem z Nagana a čtyřnásobným mistrem světa, naším expertem Martinem Procházkou. Martine, v čem se svěřenci Radima Rulíka musí v tom souboji se Švédskem zlepšit, protože už po několikáté v našem ranním vysílání připomínáme to, že Češi mají za sebou tu hodně šokující porážku v prodloužení se Slovinskem.
0: No, nejlépe by se museli zlepšit asi v tom, že v nějaké produktivitě. Oni si šanci vytvoří, jsou schopni si vytvářet šance, dostávají se do nich, nebo dostávali se do nich se Slovinskem. Uvidíme samozřejmě v tom dnešním zápase se Švédama, to bude úplně jiné, tam si myslím, že tolik šancí si nevytvoří. No a když si vezmeme, jakou produktivitu jsme měli právě proti Slovincům, když jsme si ty šance vytvořili a dali jsme dva góly jenom po dorážkách, tak si myslím, že to dneska bude obrovsky těžký, protože Švédové jsou velmi zkušení, velmi silní v těch osobních soubojích, hlavně před brankovým prostoru, nebudou nás napouštět, takže si myslím, že jedině střelecký potenciál nám pomůže k tomu nějakým způsobem Švédy překvapit a získat třeba ty ztracené body.
2: No, během té historické porážky se Slovenci zůstal pouze na tribuně útočník Matěj Blimmel. Realizák rozbil elitní útočnou formaci, ve které byl s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem. Myslíš, že je proti Švédsku dají opět dohromady?
0: Je to možné, samozřejmě trenéři chtěli Jana Mandáta zapojit do toho týmu. Dalo se celkem logicky asi uvažovat, že půjde právě k Sedlákovi, k Červenkovi, s kterým hrajou právě celo sezóně v klubu v Pardubicích, takže se dalo tohleto očekávat. Každopádně nemyslím, že to nebylo jenom tady ta varianta, ale celkově ten týmu to nesedlo proti Slovensku. Takže Matěj Blimmel si myslím, že půjde do sestavy, půjde zpátky možná i k těmto dvou hráčům, anebo třeba trenéři zamíchají úplně komplet sestavou, protože ten výkon opravdu nebyl dobrý, když to řeknu, od všech čtyř line.
1: Kdybychom zatím spekulovali a zůstali u té teorie, že se Matěj Blimmel vrátí do té elitní formace, ve které hrál s Červenkou a Sedlákem v tom prvním vítězném zápase proti Dánsku, 4-1 to bylo pro Čechy, tak jaký vlastně přínos on má, Matěj Blimmel, pro to sehrané pardubické duo Červenka-Sedlák v tvých očích?
0: No, kromě toho, že není s ním natolik sehraný právě třeba jako Jan Manda, tak může tam vnést to, že je nějakým způsobem třeba bojovnější, průbojnější, má tam určité návyky ze zámoří, může být důraznější v osobních soubojích, může vybojovat několik třeba kotoučů pro ně. Pak záleží samozřejmě, jak se ty situace se vyvíjejí, jestli mají už nějaké nacvičené signály nebo mají nacvičené nějaké kombinace. Já myslím si, že tohle to všechno vyplyne z toho, jestli opravdu k ním znovu půjde, anebo jestli bude přeřazen do jiného útoku.
2: No, snad to Čechům dneska vyjde daleko lépe než proti Slovencům, protože v případě dalšího nezdaru a špatného výkonu by to se Švédy mohlo dopadnout ještě daleko hůř. To utkání začíná 20:20, studio připomínám o 19 hodin i s Martinem Procházkou, který se s námi teď spojil. A moc mu za to děkujeme, Martine, tak večer i tobě. Pevné nervy a hodně zdaru.
1: Těšíme se.
0: Děkuju, hezký den všem.
3: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
4: České hokejisty čeká na mistrovství světa třetí zápas, ale první proti soupeři z úzké světové špičky.
5: Národní tým nastoupí proti Švédsku, které má v sestavě více než 10 hráčů z NHL.
4: Zápas Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
5: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
6: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Možná ve stínu některých těch zápasů hokejové reprezentace na mistrovství světa teď proběhly o víkendu i zahraniční soutěže, a když se bavíme třeba o fotbale, tak v Německu už v sobotu se určili ti účastníci baráže, protože nakonec po výhře v Hamburku nad St. Pauli jde do baráže z Bundesligy Wolfsburg, bude hájit svou příslušnost první ligy vlastně nebo k první lize proti Paderbornu. Ty zápasy od 21. května budou dva. Nicméně možná ve stínu také byly jiné disciplíny a jedné z nich se teď budeme věnovat a taky souvisí s Hamburkem.
1: Ano, golfistka Sára Kousková tam měla nakročeno ke svému třetímu titulu na evropském okruhu Ladies European Tour. Nakonec ale na German Masters obsadila 10. příčku. Ve spojení jsme teď právě s českou golfistkou Sárou Kouskovou. Přejeme dobré ráno ze studia Radiožurnálu Sport.
7: Dobré ráno.
1: Po těch úvodních třech dnech jste držela na German Masters druhou příčku a vypadalo to na útok na celkové prvenství nebo alespoň na stupně vítězů a nakonec jste byla v uvozovkách až 10. Tak jestli můžete popsat pro naše posluchače i pro nás, co se v tom závěrečném čtvrtém kole nevydařilo.
7: No, asi myslím si, že to bylo takový, no, malinko jalový, když se tak řeknu. Udělala jsem tam větší chybu hnedka na začátku a pak ještě jednu na 13. jamce. Ale myslím si, že ta celková hra byla furt dobrá, akorát mě mrzí, no. Zachybovat takhle hodně hnedka na začátku, tak to tělo dostalo, myslím si, že i malinko šok, že mu to nešlo tak jako klidně, jako ty dny předtím, takže už bylo těžší se samozřejmě vrátit zpátky do té nějaký výhodnější pozice, abych mohla bojovat ještě o ten titul. Ale myslím si, že celkově to byl dobrý výkon. Mrzí mě to samozřejmě ještě furt teď, ale myslím si, že je to skvělý vstup i teďka do těch dalších turnajů.
1: Na to jsem se chtěl právě zeptat, na to, co jste zmiňovala na závěr, jestli už je to o něco lepší s odstupem těch pár hodin, protože vím, že jste o tom mluvila i včera, že to hodně mrzí, když jste byla blízko třeba k tomu třetímu evropskému titulu a nakonec jste skončila až 10. Přitom ale jste mluvila o tom, že vlastně kdybyste se umístila v elitní desítce a kdyby vám to někdo řekl před turnajem, tak byste to brala.
7: Je to tak, já myslím, že ten začátek sezóny měl zatím takový pomalejší rozjezd, hodně jsem se do toho hnala po hlavě, samozřejmě jsem cítila, že tu hru mám dobrou, ale ten celkový můj přístup byl takový hodně až agresivní, což té golfové hře moc nepomáhá, takže jsem to potřebovala hodně sklidnit a myslím, že se mi to ten minulý týden dařilo skvěle a byli jsme jako ve fantastické pozici, takže o to víc mě mrzel ten závěr, ale jak říkám, myslím si, že to je skvělá zpráva pro ty další turnaje, že jsem si vyzkoušela, že když tu hru opravdu uklidním, tak máme šanci se do těch pozic dostávat opět častěji.
2: Budeme držet palce, Sáro, ať se dál daří na těch turnajích i na vyšších příčkách pro vás. Nicméně po German Masters v Hamburku se bavíme i v kontextu toho, že turnaje toho elitního evropského okruhu se zatím letos konaly spíš mimo Evropu, byť se to tedy jmenuje elitní evropský okruh. Jak tohle vysvětlit třeba běžnému posluchači, který se tolik neorientuje, že prostě evropská tura se jede mimo Evropu?
7: Máte naprostou pravdu, že ten název naší tury je trochu zavádějící, ale samozřejmě kvůli těm podmínkám na tom našem evropském kontinentu ta sezona začíná dřív někde jinde, takže i my se přesouváme do teplejších krajin, než budeme moct začít hrát tady u nás, takže tím, že to počasí už se vylepšilo, tak už se objevují i turnaje v Evropě a těšíme se, no, ten můj evropský nebo ta evropská část sezóny je moje hodně oblíbená, takže se těším.
1: Taky jste konec konců brala ty dva evropské tituly právě v Evropě, pokud se nepletu. Pokud byste mohla nějak přiblížit nám s Honzou Piruškou i posluchačům Radiožurnálu Sport, jestli jsou vůbec nějaké a konkrétně třeba jaké rozdíly mezi golfovými greeny v Evropě a potažmo v Austrálii, Africe nebo Spojených státech, kde už se turnaje Ladies European Tour konaly v této sezóně.
7: Tak to hřiště se určitě liší primárně druhem trávy, kdy jsou třeba v Africe je taková hodně tuhá tráva. Vím, že to zní asi možná trošku jako zavádějící charakteristika, ale ten druh trávy opravdu hraje velkou roli v těch podmínkách, ať už v tom, kolik vody třeba ta tráva drží a jak těžký je ten míček vyhrát z té trávy. A samozřejmě i co se týče těch podmínek, pokud je někde hodně teplo a vlhko, tak ten golf se tam hraje taky trochu jinak.
2: No v českém prostředí se v kontextu s fotbalem mluvilo hodně o tom, že by se měly zavést nějaké třeba i umělé povrchy nebo hybridní povrchy. Věřím, že v golfu tahle diskuze nehrozí a že budete se těšit stále z těch krásných přírodních pažitů, jak jsme zvyklí.
1: A celkem 9 českých golfistek se představilo na German Masters, když si ještě úplně na závěr se Sárou Kouskovou vrátíme k tomu poslednímu turnaji Ladies European Tour. Je to vlastně rekordní počet, už bylo překonáno to maximum z Mauricia, kde se před 2 týdny představilo 7 českých golfistek. Samozřejmě golf je individuální sport, ale zajímá nás taky to, jestli to nějakým způsobem spolu s ostatními krajankami prožíváte, nebo se primárně soustředíte jen na ty vlastní výkony.
7: Určitě to prožíváme společně. Myslím, že i s ohledem do historie, kdy nás tam bylo spíše pomálo, tak to mít 9 Češek na turnaji je naprosto jako neuvěřitelný, protože samozřejmě jenom, nejsou to jenom hráčky, ale jsou to i jich, ať už kedíci, nebo trenéři, nebo realizační týmy, takže už tam jako je slyšet češtinu pomalu na každém kroku, takže je to opravdu hodně příjemný a myslím si, že je to naprosto skvělý obrázek toho, kam se minimálně český ženský golf posouvá. Takže jsou to skvělé zprávy a myslím si, že jen tak dál.
2: Hořko-sladké pocity má po turnaji Ladies European Tour v Hamburku Sára Kousková, která v tomhle golfovém měření směřovala ke 3. titulu, ale nakonec brala 10. příčku. Věřím, že vás potěší i tahle písnička, velmi známá, Sáro, a hlavně, že zase vyladíte formu, ať se vám daří. To vám přejeme a moc děkujeme za rozhovor.
7: Taky moc děkuju, mějte se hezky.

0: Posloucháte Radio Žurnál Sport. Připomínám, že dneska jsme s Pavlem Horvátem, Antonínem Panekou a Janem Reskem v Teplicích na Desíce živě. Tak pokud nemáte ještě lístek a chcete dorazit, tak přijďte do Domu kultury a kupte si lístky přes web radiožurnalsport.cz. Jan Rezek ve své kariéře hodně času strávil na Kypru. Nicméně s Pavlem Tilšerem ještě můžeme přidat některé informace týkající se těch elitnějších evropských soutěží. Kde by si to teď viděl, kam zapíchneš do mapy svůj prst?
1: Pojďme na Apeninský poloostrov. Dobře. Do Itálie série A. Neapolo si pojistila druhé místo v nejvyšší italské soutěži. Měla, nechci říct úplně jednoduchého soupeře v předposledním kole této sezony, ale hrála na půdě úplně posledního celku tabulky, tedy v Pise, a zvítězila tam Neapol 3-0.
0: Ano, velmi si zkomplikovali situaci fotbalisti Juventusu, kteří prohráli s Fiorentinou 0-2. Poprvé od konce února prohráli po 10 zápasech a teď to nemají vlastně ve svých rukou, protože v tabulce jsou 6 s Komem na 68 bodech a ztrácí 2 body na AC a na AS Řím.
1: Na co já se osobně hodně těším, to je poslední kolo série a konkrétně zápas Cremonese Como, protože svěřenci Cesca Fabregase, tedy hráči Koma, můžou ještě zabojovat o Ligu mistrů, ztrácejí teď 2 body na čtvrtý AS Řím i třetí AC Milán, ale Cremonese to bojuje o záchranu a má aktuálně jednobodové manko na Leče díky tomu, že zaúřadoval Jamie Vardy a vystřelil Cremonese vítězství v tom posledním zápase na stadionu Udine 1-0.
0: No, jenomže se stalo to samé, co ve Španělsku Žironě, že jeho soupeři v boji o záchranu vyhráli. Tady to bylo Leče na stadionu Sassuola, 3-2 vyhrálo Leče a tak drží tedy ten jednobodový náskok před Cremonese. Poslední kolo hostí Leče Janov a jak si říkal Cremonese Como.
1: Už jistý mistr Inter Milan remizoval s Veronou 1-1, Atalanta Bergamo podlehla Boloně 0-1, Cagliari zdolalo Turín FC 2-1, Sassuolo tedy prohrálo s Leče 2-3 a ještě v tom výčtu výsledků jsme nezmínili. Římské derby AS porazilo Lazio 2-0 a AC Milan vyhrál v Janově 2-1.
0: Na Radiožurnálu Sport po 10:30 pořad s mikrofonem do Anglie a Pavel Tilšar tady dneska bude i na Desítku Pavla Horváta, která startuje přesně po 10:00.
2: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
3: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
2: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
4: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
3: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
2: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
3: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
2: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
3: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
2: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
5: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Zadlužení obyvatel Česka v prvním čtvrtletí stouplo meziročně o 14% na 4 biliony a 220 milionů korun. Nejvíc toho přes 3,5 bilionu jsou dluhy na bydlení. Vyplývá to z údajů bankovního a nebankovního registru klientských informací, které poskytla společnost Czech Credit Bureau. Objem nesplácených dluhů meziročně stoupl o 11% na 38 miliard. Dron neznámého původu zasáhl jadernou elektrárnu Barakah ve Spojených arabských emirátech. Podle vládních zdrojů dopadl do vnějšího perimetru zařízení. Abu Zabí prohlásilo, že si vyhrazuje právo na teroristický útok odpovědět. Akci označilo za nebezpečnou eskalaci. Írán se k útoku nepřihlásil. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyzvala k maximální vojenské zdrženlivosti v blízkosti jaderných elektráren. V některých rybnících na jihu Čech chybí až 25% vody. Hladiny většiny z nich jsou podle dlouhodobým normálem. Deficit souvisí s nedostatkem srážek v zimě i na jaře. Chybějící voda v rybnících ovlivňuje i hospodaření rybářů. Omezují například množství nasazovaných ryb. V pražském Rudolfinu dnes zazní 12. dirigentský debut pražského jara. Mezinárodní hudební festival tak chce dát příležitost mladým talentovaným dirigentům z Česka. Letos vybrali Ondřeje Soukupa, který sbíral zkušenosti ve Velké Británii nebo Skandinávii. Na koncertě s pražskou filharmonií zazní díla z amerického kontinentu.
2: Sport.
5: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Švédsku od 20 hodin a 20 minut. Ve stejný čas začne taky utkání Německo-Švýcarsko. Už v 16:20 se Finsko utká se Spojenými státy a Kanada nastoupí proti Dánsku. Volejbalista Donovan Javoronok vyhrál s Perugií jako sedmý Čech ligu mistrů. Obhájci trofeje ve finále Final Four v Turíně porazili polský celek Zavěrčie 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D5 u Prahy a uzavřená šestka u Chebu. Na dálnici D5 stále čekejte komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně. Před sjezdem na Pražský okruh na půltém kilometru odklízí hromadnou nehodu z levého pruhu. Kolona je tak odrudné asi na 20 minut. Na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy tam čekejte komplikace za sjezdem na Bezděčín. Na 42. kilometru je hlášená nehoda, zdržení asi 10 minut. Nehoda překáží také na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem, a to před sjezdem na Mělníka Slaný. Na 15. kilometru více aut v levém pruhu a brzdí se před kolonou. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte v zdržení za Voticemi. U odbočky na Neústupov je omezení, kolona od Votic asi na 20 minut. Omezení překáží také na silnici 7 na obchvatu Slaného. Pracuje se tam u čerpací stanice Shell. Zdržení na Prahu je teď delší asi na 15 minut. A na silnici 6 je zastavený provoz mezi Chebem a německou hranicí, a to obou směrně. U vodní nádrže Skalka je těžká nehoda, srazilo se nákladní auto s dodávkou, objíždí se to přes Cheb a pomezí po silnici 606. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer výjimečně přehánky, nejčastěji na horách. Na východě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě místy kolem 13 a na horách 10. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop.cz. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
1: S mikrofonem do Anglie.
2: To nejlepší z anglického fotbalu.
1: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
2: Na Radiožurnálu Sport.
3: Milí posluchači Radiožurnálu Sport, vítejte u předposledního dílu pořadu s mikrofonem do Anglie z aktuální sezony fotbalové Premier League. Vítáme vás společně s Pavlem Tilšarem.
4: Krásné pondělí.
3: Tak máme za sebou neúplné 37. kolo, máme za sebou taky finále FA Cupu a když tady budeme sedět příští pondělí, tak už budeme znát tedy mistra a budeme znát taky 3 sestupující, zatím známe 2 sestupující. Tak to asi odpíchneme tedy od toho finále FA Cupu, které se konalo v sobotu ve Wembley.
1: S mikrofonem do Anglie.
2: Událost týdne.
3: Tak Pavle, Chelsea narazila na Manchester City a dopadlo to tak jako několik předchozích finálových účastí, ať už City anebo Chelsea. Byť u City tam je vlastně jedna výjimka.
4: Vítězství Manchesteru City 1-0, 8. trofej v FA Cupu pro tento aktuální výběr Pepa Guardioli. Rozhodl Antoine Semenyo velmi pohledným zakončením po centru Erlinga Holanda v 72. minutě se při takovém polovýskoku, polootočce trefil patičkou a brankář Chelsea Robert Sanchez ani defenziva Blues na to nedokázala zareagovat. Jinak v mých očích Manchester City byl lepším týmem v tom zápase, byť třeba kapitán Blues Reece James tvrdil, že to bylo dost vyrovnané, ale minimálně z těch gólových příležitostí, když se na to člověk podívá, tak Citizens jich měli víc.
3: Mluví se často o magických momentech, někdy se to nadužívá, tady opravdu ten gól Semenya byl svým způsobem neopakovatelný, ale jak si všimli a jak uváděli na BBC, to mě docela zaujalo, vlastně on, ten gól byl dost paradoxní vzhledem k tomu příliš nepěknému zápasu, prostě nešlo zas o takový šlágr, zlediska třeba sportovní výkonnosti a třeba byly tam i sporné situace, které nebyly posouzeny ve prospěch Chelsea, protože můžeme se bavit o tom, že když trefí Enzo Fernandez loket O'Reillyho, který byl tedy u těla, tak se dožadovali pokutového kopu asi zbytečně, protože tohle penalta nebyla, ale předtím tam došlo k průniku Joao Pedra, když obral teda Bernarda Silvu o balón, tak vnikl do vápna a vlastně Kusanov ho sestřelil. On ho sundal tělem, ale já jsem si říkal, ještě nohama do něj drknul a tady si myslím, že Chelsea vlastně měla zahrávat pokutový kop vzhledem k té intenzitě.
4: Taky si myslím, ten zákrok samozřejmě byl i do balónu, ale vzhledem k tomu, že byl Joao Pedro ve vyložené šanci, tak si myslím, že Chelsea se v téhle situaci zlobila po právu.
3: Jenom on vlastně ten balón Joao Pedro předkopl před sebe a Chusanov do něj vůbec nešel do toho balónu. Tam je to třeba tohle rozdílné oproti jiným zákrokům, kdy jdeš přímo do toho míče. Chusanov ho měl daleko. Takže proto bych já i ten pokutový kop nařídil, protože vlastně on chtěl zastavit Enza Fernandese, ale udělal to tak silně, že šlo opravdu o faul. Ale viděli jsme i o víkendu v Premier League, že některé penalty třeba nejsou, anebo naopak jsou po zákrocích, které na to třeba neaspirují. Nicméně pro Manchester City, jak jsem tady říkal, je to po dvou účastech ve finále FA Cupu za sebou, kdy prohráli, bylo to vlastně minulý rok s Crystal Palace, tak teď tedy konečně zase vítězství. Před 2 lety to bylo s Manchester United.
4: To bylo ještě možná peprnější pro fanoušky Manchesteru City, ale tentokrát si myslím, že si Manchester City pro ten titul opravdu dokráčel zaslouženě, protože v tom finále byl výraznějším týmem, byť tam Chelsea pak měla jednu šanci na vyrovnání Enzem Fernandezem, který zakončoval vlastně z otočky nohou nad branku Jamese Traforda, který chytal ty domácí pohárové soutěže chytá, takže vlastně už má na kontě v porovnání s Donnarummou 2 trofeje v této sezóně, byť samozřejmě jsou to týmové trofeje, ale byl v obou těch finálových zápasech v brance James Trafford, jak proti Arsenálu v anglickém ligovém poháru, tak teď proti Chelsea a proti Arsenalu, teď nevím, jestli to bylo o gól 1-0 nebo 2-1, ale měl výborné zákroky, si pamatuju, v zápase proti Arsenalu.
3: Tak ono to bylo vlastně před 2 měsíci, 16. března, takže už to nějaký čas vzalo a v tom fotbalovém světě nic není staršího než minulé kolo, takže na tož 2 měsíce, ale teď jsem to spíš trošku zlehčil. Co se týče Manchesteru City, tak jak jsem říkal, ukončil 2 neúspěšná finále, teď třetí za sebou FA Cupu zvládl, naopak Chelsea po 4. za sebou prohrála, když byla ve finále FA Cupu. V těch domácích pohárech 7. finálová porážka za sebou, k tomu počítáme i ty ligové poháry, vzpomínka možná taky na takové ty rozstřely s Liverpoolem, kdy to několikrát za sebou nevyšlo. A Chelsea možná teď od toho zápasu už musí rychle odhlédnout, čekají vlastně dohrávka s Tottenhamem poslední kolo, ale hlavně od 1. července také nový muž v klubu.
4: A bylo to zajímavé sledovat i na sociálních sítích, nebo vlastně to chování vedení klubu krátce po té finálové porážce v FA Cupu s Manchesterem City 0-1, krátce na to přišla informace i na oficiálních profilech, že novým trenérem Chelsea bude tedy od 1. července Xabi Alonso, bývalý fotbalista spojený v Anglii s Liverpoolem, ale teď už trenér, který má za sebou velmi povedené angažmá v Leverkusenu, získal s ním double v Německu, vyhrál Bundesligu i tamní pohár, ale v Realu Madrid už to tak slavné nebylo.
3: Tam samozřejmě z Realu prosakují celou sezonu informace, že kabina nejde s tím vedoucím zrovna, což byl předtím Xabi Alonso 8 měsíců od začátku sezony do ledna a ani Alvaro Arbeloa se pochopitelně nedočkal a teď se netěší nějaké velké asi přízní hráčů. Takže tady asi nemluvíme o tom, že by manažer Alonso byl, řekněme, špatný z hlediska nějaké taktické vybavenosti, naopak je asi výjimečný, když Chelsea hned po něm sáhne. Na druhou stranu jde do risku, protože Chelsea za poslední sezonu vlastně už má 4. jméno, které oznamuje za posledních 5 měsíců Maresca, pak tam byl Rosenior, teď tedy McFarlane, zastupující až do konce té sezony. No a od nové to bude Xabi Alonso. No, má spoustu úkolů před sebou.
4: Hodně úkolů a hlavně bude muset umět jednat s vedením klubu, které si opravdu potrpí na to, aby manažer nějakým způsobem korespondoval s tím, co chce právě Todd Boehly a spol, takže Xabi Alonso se nemůže otevírat pusu na tiskových konferencích, jako to udělal třeba Enzo Maresca, a jsem na tu spolupráci velice zvědavý, protože sám Xabi Alonso mluvil o tom při svém příchodu do klubu, že ten tým má velký potenciál, ale určitě ho bude chtít nějakým způsobem přetvořit, a kdyby ho chtěl hodně přetvářet, tak by zase se mohly ty kameny do sebe narazit.
3: Tak má teď velmi mladý ten hráčský kádr, protože myslím, že to je snad nejmladší vůbec Premier League, ale co se týče nějaké vítězné mentality, tak třeba proti City to byl 14. soutěžní zápas bez vítězství za sebou. Už jsem mluvil o té bilanci ve finále poháru. Co se týče fyzické připravenosti, možná vzpomeňte si, když jste možná sledovali taky Bayer Leverkusen, jak hraje, ostrá křídla, rychlé přechody do útoku. Chelsea v Premier League naběhala ze všech vůbec nejméně. Samozřejmě není to úplně určující ve chvíli, kdy ten tým hraje dominantní fotbal, kombinuje. Chelsea hrála dost často takhle, ale možná to bylo až moc chůzy, pomalé, pasivní, a teď to musí rozhýbat Alonso, který mluví o tom, že je pyšný, že může pracovat v Chelsea, že to je jeden z největších klubů ve světě, což samozřejmě pravda, nikdo mu to nerozporuje, ale další jeho vize, chci vytvořit tým, který bude dlouhodobě hrát na nejvyšší úrovni, ta už bude opravdu složitější.
4: Myslím, že k tomu bude potřebovat znovu nějaké posily, byť je to možná trochu bizarní, když mluvíme ve spojení Chelsea a posily, protože jich přišlo strašně moc za poslední období, nebo vlastně od té chvíle, kdy tam jsou američtí majitelé po Romanu Abramovičovi, ale myslím si, že v některých nebo na některých pozicích prostě ta konkurence není taková, jinými slovy, že ostatní konkurenti v boji o nejvyšší příčky mají prostě na těch pozicích, a mluvím teď třeba o křídelních prostorech, lepší hráče než Chelsea.
3: No, otázka je, zda Chelsea vůbec bude moc nakupovat v následujících přestupových obdobích, protože se neustále mluví o těch problémech s financial fair play, s tou vyrovnaností rozpočtu. To je samozřejmě věc, která se bude asi hodně řešit v létě, jak to všechno bude vypadat. Nicméně Xabi Alonso tedy nový muž v Chelsea a přišel hned po té porážce ve finále FA Cupu. Gratulujeme Manchesteru City. No a my míříme dál v našem tématu, ale samozřejmě když Xabi Alonso do Chelsea, tak nejde jinam, a možná to mrzí fanoušky třeba trošku severněji od Londýna.
1: S mikrofonem do Anglie.
2: Šlágr kola.
3: Když budu citovat, aniž bych uvedl koho. Vím, že fanoušci neoblívají velkou důvěru, že se to příští sezonu zlepší, neměli by ale podceňovat přestupové okno, tam můžeme mnohé dosáhnout. Muži jako Isak, Wirtz, Ekitike, Kerkes, to byly docela drahé posily Liverpoolu, kterému se tedy pod vedením Arného Slota v té druhé sezóně nakonec vůbec nedaří, a tohle byla slova právě Arného Slota. No tak možná fanoušci tam chtěli spíš vidět třeba Xabiho Alonza.
4: No, Arné Slot to má těžké po té titulové sezóně, protože Liverpool je opravdu jako na houpačce a potvrdil to i v posledním tom pátečním zápase v Birminghamu proti domácí Aston Ville, která byla lepší, vyhrála 4-2. Liverpool vlastně vždy korigoval to skóre jen díky standardním situacím, dvě asistence Soboslaje, dva góly Van Dijka, ale Aston Villa teď potvrdila to, že v nějakém jakémsi laufu, byť v lize to tak úplně nepotvrzovala i s ohledem třeba na to, na tu účast ve finále Evropské ligy, měla tam nějaké výpadky, ale teď předvedla opravdu dominantní výkon, když už má jisté to finále Evropské ligy, tak hráči jako Oli Watkins, který samozřejmě chce do reprezentace na mistrovství světa, nebo John McGinn, kapitán týmu, který se trefili dvakrát v odvetě semifinále Evropské ligy proti Nottinghamu, teď to znovu uklidil spoza 16, prostě technicky velmi, velmi, velmi dobrý tým aktuálně Aston Villa.
3: Musíme přiznat, že jim hodně pomohlo bránění hráčů Reds, kteří propadli už při bránění Rodgerse po rozehraném rohovém kopu na konci poločasu, pak sice srovnali po standardce Soboslaje díky Van Dijkovi, ale zase potlouznutí Soboslaje a snadná pozice pro Watkinse, který odklidil nádherný gol McGinna, kterého teda nikdo nebránil, ale na druhou stranu zas oceňme to, jak to skotský kapitán trefil, taky se těší na mistrovství světa. No a pak ta poslední situace vlastně, kdy tam vlastně zůstali, respektive ta třetí, to bylo na 3-1, když tam zůstali sami před brankářem Pau Torres a také Oli Watkins, McGinn dával na 4-1.
4: Ano, McGinn dával na 4-1, pak který ještě korigoval Van Dijk na 4-2, ale u toho gólu na 3-1 pro Aston Villa tam byla taková neskušenost, možná nerozehranost Federica Chiesi, který vlastně nevyběhl po standardce soupeře, zůstal tam jako přibitý někde mezi malým vápnem a penaltou, a tak tedy nebyli Watkins a Pau Torres v offsideu a vlastně tam jen doráželi na Mamardašviliho a bylo otázkou, kdo ten míč dotlačí do sítě. Byl to tedy Watkins, a co se týká Liverpoolu, tak myslím si, že to léto perné bude. Odchází Salah, otázkou, jestli zůstanou i další, ti starší.
3: Odchází Robertson taky vlastně.
4: Ano, jeden z dalších těch zkušenějších hráčů. Myslím, že Van Dijk teď patří těm nejlepším. Bylo mi líto Dominika Soboslaje, který možná je vůbec tím nejlepším hráčem Liverpoolu a vlastně v té klíčové situaci podklouzl před tím gólem na 1-2, trochu se mi vybavila ta ikonická scénka Liverpoolu. Gerrard slip, podklouznutí Stevena Gerrarda v zápase s Chelsea a gol útočníka Dembiba.
3: No, Liverpool prohrál v sezóně 19krát. To je vlastně strašidelná bilance v té potitulové sezóně. A teď můžeme ještě zmínit to, že zase dostal spoustu gólů poprvé v Premier League, která tedy od roku někdy 94 nebo 5 se hraje na těch 38 kol, tak poprvé inkasoval přes 50 gólů, teď už má 52, takže přestavba bude asi nutná. No a k tomu, aby se dostali do Ligy mistrů, potřebují porazit v neděli při závěrečném kole doma Brentford, který taky bojuje o Evropu, zmíníme se o něm. Na rozdíl od Liverpoolu, Aston Villa už má jistou Ligu mistrů, ve středu ji čeká finále Evropské ligy. A teď si řekněme jenom tu situaci. Aston Villa teoreticky hraje na City poslední zápas. Pokud by prohrála a Liverpool vyhrál nad Brentfordem, tak kvůli skóre by Aston Villa skončila pátá, ale z vítězství v Evropské lize by znamenalo to, že by ten jeden slot z ligy šel do šestého týmu, pro šestý tým. Takže možná teď všechny týmy v lize, kromě Brentfordu, respektive takhle, asi hlavně Bournemouth, fandí Liverpoolu proti Brentfordu a pak tedy Manchesteru City, aby porazil Aston Villa, a hlavně Aston Villa, aby porazila ve finále Evropské ligy Freiburg.
4: Je to přesně tak, jak říkáš, ta matematika je trochu složitější v Anglii, protože jinak by to nešlo, než přesně tak, že Aston Villa vyhraje Evropskou ligu, skončí pátá, že by se otevřelo to šesté místo do Ligy mistrů pro příští ročník, ale bude to tedy pozoruhodné sledovat v tom posledním kole. Myslím, že se to hodně bude míchat, protože všechny týmy pochopitelně hrají najednou a stále. Třeba i pro ty týmy, které ještě čeká zápas 37. kola, je otevřená možnost jít do Ligy mistrů, myslím tím třeba Chelsea, pokud by zítra porazila Tottenham, a nebo třeba i Sunderland, no.
3: No tak my se teď můžeme podívat na to, jak se vyvinuly další zápasy 37. kola.
2: S mikrofonem do Anglie.
4: Pojďme se tedy podívat na ty zmiňované další zápasy. Sedmý Brighton si zkomplikoval boj o šesté místo, teoreticky zajišťující i ligu mistrů. O prohře Seagulls v Leedsu rozhodl gólem v šesté minutě nastavení domácí útočník Dominic Calvert-Lewin. Bývalý dlouholetý útočník Evertonu nasázel ve své první sezóně v Leedsu už 14 gólů.
3: Zaváhal i osmý Brentford, který při domácím loučení pouze remizoval s Crystal Palace. Hosté dvakrát vedli, brzy po změně stran to bylo 2-1. Poprvé v Premier League se prosadil anglický Šikula Adam Wharton. Bees zapnuli až v závěru po šťastném srovnání dvougólového Danga Uatary. Ani desetiminutové nastavení, ale nic na remíze 2-2 nezměnilo.
4: Šok v boji o Evropu utrpěl Everton, který v přímém souboji o evropské poháry prohrál se Sunderlandem 1-3. Nováček otočil skóre třemi góly v závěrečné půlhodině a z devátého místa ztrácí na sedmý Brighton jen 2 body. Šance Toffees na pohárovou Evropu jsou už jen teoretické.
3: Zaváhal i další adept na mezinárodní soutěže Fulham, který remizoval na hřišti posledního Wolverhamptonu 1-1. Do sestavy Wolves se po 3 zápasové absenci vrátil český stoper Ladislav Krejčí a pomohl svému týmu udržet naději na to, že by nemusel skončit poslední v tabulce. Fulham je 13. a na 8. Brentford ztrácí 3 body, má ale o 9 gólů horší skóre.
4: A divoké utkání na Old Trafford zvládnul Manchester United, který porazil Nottingham 3-2. Vítěznou branku vstřelil Brian Bemo po přihrávce od Bruna Fernandéše. Portugalec 20. asistencí v ročníku vyrovnal sezónní maximum Premier League a v posledním kole v Brightonu může překonat dosavadní rekordmany De Bruyneho a Henryho. Kontroverzní byl gól na 2-1, který sudí Michael Salisbury uznal Kuňovi i přesto, že předtím si Bemo při zpracování pomohl, ale zcela evidentní rukou.
3: Tolik ostatní zápasy ze 37. kola. To, jaké se budou ještě hrát, to vám pochopitelně v našem pořadu připomeneme.
1: S mikrofonem do Anglie.
2: Zápas víkendu.
3: Tak pojďme teď na zápas víkendu, který uzavíral nedělní program a byl dost důležitý pro West Ham, ale dopadl velkým nezdarem pro West Ham.
4: Prohrál v Newcastlu 1-3 a bylo to už 3-0 pro domácí po brankách Voltemádyho a 2 od Osuly. Konec konců jsme o tom mluvili taky na radiožurnálu Sport, že Osula slavil ten svůj jeden gól i jako Michael Jackson, když mu přiletěla konec konců z ochozů v St. James's Parku rukavice, ale to je vedlejší téma. My se samozřejmě chceme věnovat West Hamu a té porážce 1-3, která může být dosti kritická, pak už korigoval skóre jen Castellanos, který nebyl v základní sestavě, místo něj tedy, nebo bylo to trochu jinak poskládané, zkrátka nahrazoval stopera Todiba už za stavu 0-2 a otázkou je, proč se takhle manažer Nuno Espiritu Santo, manažer West Hamu, rozhodl, protože Castellanos po svém zimním příchodu patří k nejlepším v londýnském týmu.
3: Já si to vysvětluju, takže nečekal, že dostanou tak laciné góly. Ostatně už ve 12. minutě mohli kopat domácí McPie z penaltu, protože Tomáš Souček po centru Bruna evidentně zahrál rukou od těla a rozhodčí ušetřili West Ham. Každopádně spoluhráči Tomáše Součka, konkrétně Hermansen svým pasem mezi Todiba Diufa, chyboval hrubě a Harvey Barnes připravil Voltemádemu gol po dlouhé době, no a i v té 20. minutě rychlý přechod Newcastle do útoku a gol Osuly podle mě pod sebou nese podpis i nedobré defenzivy West Hamu.
4: Tentokrát to nebylo dobré, když to člověk porovná s těmi předchozími zápasy, byť v tom posledním taky West Ham podlehl Arsenálu, ale to byl až gol vlastně v závěru utkání a West Ham se srdnatě bránil předtím i při vítězství nad Evertonem nebo remíze s Crystal Palace, tak vycházel právě z té pevné defenzivy a prostě v jednom z nejtěžších momentů celého ročníku se to West Hamu defenzivně nevydařilo.
3: No a vlastně jeden z klíčových momentů ještě pak přišel už zmiňovaným Castellanosem, který měl velkou šanci po půl hodině, ale Nick Pope vytasil svou levou ruku a vyrazil střelu po průniku Somervilla, kterou tedy vyprodukoval Castellanos. Pak navíc tedy po hodině hry inkasoval West Ham po třetí a tady jde to zase za jiným útočníkem, tou zimní akvizicí Pablem, který prostě ve středu hřiště dost zbytečně přišel o míč a fofrníci z Newcastlu, konkrétně Willock, to dotáhl k přihrávce na Osulu, který tedy dal 6. gol v 7 z posledních zápasech v Premier League, tak nějak zase dal trošku vzpomenu na to, že tam ještě sice posila z Brentfordu Visa. Ale Osula je možná takový ten hráč pro další sezony.
4: Samozřejmě bude taky zajímavé sledovat Newcastle, který taky nezažívá úplně ideální sezonu, buď se mu vyhnuli tedy nějaké sestupové starosti nebo boj o záchranu, ale je na 11. pozici, když jsme zmiňovali, že je to stále hodně vyrovnané. Co bych vyzdvihl, byť West Ham prohrál, tak to je gól na 1-3 od zmiňovaného Castellanose, útočníka Hammers po výkopu brankáře Hermansena, vlastně na nějakých kolik 75 metrů se trefil z takové polootočky a přehodil o něco víc vyběhnutého Nika Poupa, který asi evidentně nečekal to, že Hermansen takhle nalýsuje asistenci Castellanosovi. To byl jeden z mála povedených momentů West Hamu v zápase v Newcastle.
3: No, je to velká krize pro West Ham, který teď musí koukat před sebe, protože dohrávají to 37. kolo ještě Spurs na Chelsea v úterý. A pokud Spurs remizují, tak se dostane West Ham vlastně do možnosti pouze bodově vyrovnat v tom posledním kole, pokud by porazil Leeds, ale bohužel pro ně, pro Hammers, 13 gólů, horší skóre v jejich neprospěch.
4: No, to je, myslím, že už nereálná záležitost a nedovedu si představit, že by se to ještě nějakým způsobem změnilo. Samozřejmě muselo by to znamenat třeba vysokou porážku Tottenhamu na závěr Premier League, na závěr sezony s Evertonem a případně vysoké vítězství tedy West Hamu nad Leedsem, ale
3: že by David Moyes takhle pomohl, že by třeba dali Spurs osmičku a West Ham vyhrál 6-0, nebo 6-0. No, možná 6-0 by musel vyhrát nad Leedsem, tak jenom takhle slyšíte z toho, že ta teorie by tam byla velmi složitá, ale musí prostě teď spolehat na Chelsea i na Everton, tebou zmíněný, a na vlastní výhru nad Leedsem. No, pro Tomáše Součka a spol velmi těžké časy. Uvidíme, jak se rozuzlí teď. V neděli končí Premier League a bude rozuzlení také boje o titul. Ostatně už dnešní večer může dost napovědět, jakže to bude.
4: Arsenal je v čele o 2 body před Manchesterem City a dnes bude Arsenal hostit Burnley, které už je napadáka na 19. pozici, a pokud chtějí svěřenci Mikela Artety slavit po dlouhých 22 letech krásnou trofej, zvednout jí na hlavu, tak rozhodně musí zvítězit dnes a pak už tedy doufat. Třeba i v zítřejší zaváhání Manchesteru City v Bournemouthu.
3: Takže zítra už může být vlastně jasno o anglické mistrovi, pokud by Arsenal dokázal zvítězit a Manchester City nikoli. V případě pak to dohrávají Manchester City, jak jsme říkali, hosti, myslím, Aston Villa a Arsenal jede na Crystal Palace. Takže uslyšíte příští týden, bude to velmi dramatické, všechny zápasy 38. kola od 17. hodin v neděli. Pořádná hektika i pro nás s Pavlem Tilšarem, to všechno připravit, ale věřím, že to zvládneme a že se tady uslyšíme. Pavlem, děkuju moc.
4: Taky díky, budeme se těšit za týden.
3: Krásný den, milí posluchači.
5: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
6: Na lázně v Česku dopadá pokles zájmu arabských hostů. Trestů smrti loni po celém světě výrazně přibylo, uvádí to organizace Amnesty International. Čeští hokejisté dnes na mistrovství světa nastoupí proti Švédům. Nehoda blokuje provoz na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů na 27. kilometru a bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm a teploty až 21 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Pokles zájmu arabských hostů dopadá na některé lázně v Česku. Konflikt na Blízkém východě se projevil například v návštěvnosti lázní v Teplicích nebo Karviné. Léčebná zařízení se teď chtějí víc zaměřovat na domácí klienty, kteří ruší exotické dovolené.
7: Vany plné léčivé solanky jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
8: Buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů.
7: Popisuje obchodní ředitelka Lenka Krotka. Lázně Teplice jsou na druhém konci republiky, ale starosti s úbytkem arabských klientů mají stejné jako v Karviné. Potvrzuje obchodní ředitelka lázní Iveta Slíšková.
9: Klientů z Blízkého východu máme velice málo a nás to určitě ovlivní, ta situace.
7: Trend potvrzuje i svaz léčebných lázní. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.
6: Režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let, informovala o tom nevládní organizace Amnesty International. Zaznamenala víc než 2700 poprav, to je meziroční nárůst téměř o 80%. Nejvíc poprav přibylo v Iránu, bylo jich tam přes 2000 za rok.
10: Nejvíc lidí zřejmě popravila Čína, a to pravděpodobně tisíce. Tamní úřady přesné údaje ale nezveřejňují, vysvětluje tisková mluvčí české pobočky Amnesty International Martina Nejedlá.
11: Chrání si ta čísla státním tajemstvím, takže tam se bohužel můžeme pouze domnívat.
10: Podle Nejedlé využívají země trest smrti, aby šířili strach nebo demonstrovali sílu. Za nárůst poprav může taky boj proti drogám, vysvětluje Martina Nejedlá z Amnesty International.
11: Téměř polovina všech zaznamenaných poprav v roce 2025 byla vykonána za drogové trestné činy.
10: Mezi země, které stále vykonávají trest smrti, patří kromě Saúdské Arábie, Kuvajtu nebo Singapuru taky Spojené státy. V Evropské unii je trest smrti zakázaný. Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: V některých rybnicích na jihu Čech chybí až 25% vody. Deficit souvisí s nedostatkem srážek v zimě i na jaře. Chybějící voda v rybnicích ovlivňuje i hospodaření rybářství Třeboň, vysvětluje výrobní ředitel Vladimír Kukačka.
12: Buď to jsme omezili počet kusů, které jsme do těch rybníků nasadili, anebo jsme zvolili jinou, většinou menší věkovou kategorii ryb. Pokud by tento trend zůstal a rybníky nám zůstaly na takto malé vodě, tak samozřejmě ten ekonomický dopad bude velmi citelný.
13: Sport. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku chystají na třetí duel světového šampionátu. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v přímém přenosu této stanice proti Švédsku. Národní tým má za sebou výhru nad Dánskem, ale ztrátu se Slovinskem. Útočník Jiří Černoch ale ve vysílání Radiožurnálu Sport připomněl, že reprezentace na šampionátech neprohrála s papírově slabším soupeřem poprvé. Před 4 lety podlehla ve skupině Rakousku a pak získala na turnaji bronz. A právě Jiří Černoch byl tehdy u toho.
14: Trošku jsme se tomu zasmáli, že vlastně jsme si vzpomněli na to, že jsme si něčím podobným prošli už ve Finsku a 2010 mistrovství, tak tam taky byly, že jo, nějaký prohry vlastně s papírově slabšíma soupeřema a ten tým nakonec udělal zlato, takže neříkám, že bez prohry proti slabšímu soupeři se nedá udělat medaile, to vůbec, ale musí se to hodit za hlavu a ještě nás čeká 5 zápasů v základní skupině, který chceme prostě každý jeden vyhrát.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Uzavřená dálnice D6 u Lána, také silnice 6 u Chebu. Dálnice D6 je z Prahy do Karlových Varů stále neprůjezdná za sjezdem na Lány. Na 27. kilometru odklízí následky ranní nehody kamionů a provoz na Vary tak policisté zastavili. Poslední možný před uzávěrou je sjezd na Lány, to je kilometr 25, pak se to dá objet po 606 přes Rynholec a Nové Strašecí. A také silnice 6, tam je zastavený provoz mezi Chebem a německou hranicí. U vodní nádrže Skalka je těžká nehoda, osobní aut, nákladní auto s dodávkou, objízdná trasa vede přes Pomezí a Cheb. Na dálnici D5 stále komplikace, čekejte na příjezdu do Prahy z Plzně. Před sjezdem na Pražský okruh ještě dořešují hromadnou nehodu. Situaci sleduje i motohlídka Zelené vlny.
16: Před pár minutami za asistence policie havarovaná auta odjela na stranu, už nebrání provozu silničáři, ale v levém jízdním pruhu stále čistí vozovku, projíždí se pouze jedním pruhem.
15: A kolona z 5. kilometru je asi na 20 minut. A na silnici 7 čekejte výrazné kolony na obchvatu Slaného. U čerpací stanice Shell je omezení a kolony jsou jak od Lotouše, tak i z konce dálnice D7. Obou směrně je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, výjimečně přehánky, hlavně na horách. Na východě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě místy kolem 13 a na horách 10. Tolik zprávy.
3: Hezký den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tady. Pondělí, Pavel Horvát připraven, seštěloval si mikrofon, možná jste to trošku slyšeli, Pavle, vítej.
17: Dobrý den, šteloval jsem to těma čudlikama, ale silou.
3: Jo, já tady zkusím pak naštelovat taky tenhle mikrofon, který mi trošku vadí ve výhledu na tebe, ale nevadí. Mám tady jiného Pavla, dneska místo Lukáše Michalíka je tu Pavel Tilšar, vítej.
18: Dobrý den.
3: Tak Pavel Tilšar byl včera na utkání v Liberci, zaskakuje za Lukáše Michalíka, tedy evidentně na více místech.
17: Kompletně.
3: Ale věřím, že se to týká jenom fotbalu. Každopádně teď půjdeme asi k tomu, že zas budeme řešit po nějaké době fotbal.
17: No, budeme rádi.
3: Jo, jsme za to rádi, že bychom tedy v českých končinách mohli řešit fotbal, byť třeba i ve Francii jsme viděli, že divákům to prostě na trávníku nějakým způsobem chutná, ale ostatním asi tolik ne. No, pojďme raději tedy na ty výkony, které předváděli borci v rámci předposledního víkendu šance ligy.
1: Desítka Pavla Horváta.
3: Říkal jsem si, že bychom mohli vrátit zase mini rubriky hráčem toho víkendu. Je tam někdo, kdo třeba tě zaujal svým příběhem nebo přínosem?
17: Tak ty určitě budeš mít svýho, já bych začal zase tím pištou.

0: který se dvakrát trefil v zápase Plzně s Jabloncem, přispěl k tomu vysokému vítězství 5-0 a ten jeho gólový přínos v této sezóně, ať už dřív v dresu Karviné, nebo teď v tom plzeňském, je velký. My jsme o tom mluvili, Honzo, i ráno na Radiožurnálu Sport. 12 gólů Davida Krčíka.
1: Ano, jde o vlastně, když to vezmeme čistě na ty, kteří hrají v obraně, nový rekord první ligy překonal Filipa Nováka, nebo je tam uváděný taky Jan Rajnoch. Nicméně ještě statistiky uvádí Ladislava Krejčího z, myslím, sezony 23-24, kdy dal 13 gólů, ale já nevím, Pavle, jak ty hodnotíš Ladislava Krejčího z hlediska pozice, já ho cítím, že je tam i trošku záložní.
2: Jo, tak, takhle, je to spíš hráč defenzivního ražení, nebo všichni tyhle, ty, který jsi zmiňoval, vlastně jak Krčík, tak Krejčí, tak si myslím, že i Filip Novák kopal penalty dokonce, takže ty penalty k tomu samozřejmě přispívají. Ty obránci se tolik do těch střeleckých pozicí, kromě standardek, nedostávají, těch gólů z té hry tolik nepadá, myslím teď ne po rohu, ale opravdu po nějaký akci, že tam někdo bude, tak jako třeba Štěpán Chaloupek, který mě teďka napadl, že ten ty góly dává i z té pozice defenzivní, ale zakončuje akce, které jsou normálně jako vytvořený ve hře, nejsou to jenom góly po standardkách.
0: No, nutno protnout nebo přidat k těm gólům Davida Krčíka, že kromě té penalty ta druhá branka byla vlastně hodně jednoduchá, když mu to tam jablonecký útočník Puškáč tak trochu přiklepl kolena. No,
2: to je pravda, jenom vždycky, já jsem to tenkrát někde zaslech, říkal, když jsem tohle to zmiňoval, a teď to bylo z metru nebo ze dvou metrů, a on říkal, no tak hodej.
1: Buď tam přítomen.
0: Dá se to nedat.
2: Ne, dá se tam nebejt.
0: No, musíš
2: tam bejt.
1: Dá se to nedat, že by to třeba trefil rukou jako Václav Jurečka Něnga, který ležel na čáře. K Baníku se taky dostaneme. Abychom vám to jenom představili, nebojte se, my se dostaneme k tomu hodně propíranému boji o záchranu. Každopádně bereme to tak nějak podle zásluh a ty lepší týmy na začátek. Takže první půl hodinka, 25 minutovka na skupinu o titul a pak se budeme ve zbytku pořadu věnovat skupině o záchranu, která bude vrcholit v sobotu na Julisce. Zveme vás k zavolání na číslo 221 552 222. Hezky nám to minulý týden šlo, věřím, že dokážete zavolat se svými dotazy třeba i nějakému fotbalovému tématu, které vás zajímá, protože o to, jak se řešily třeba ty události, které nejsou tolik pro nás pozitivní, příznivé ani pro český fotbal, tak k tomu se teď aktuálně vracet nemusíme. Já jsem jenom měl na mysli ještě Josefa Koláříka, ke kterému se možná vrátíme, jeho dva góly a téměř asistence, druhá asistence před třetím gólem Boleslavy při výhře na Slovácku mě zaujaly. Teď můžeme jenom zmínit podle Pavla Horváta tým Kola?
2: Tým Kola, no, tak já si myslím, že Baník zvládnul strašně těžkou pozici, byť určitě budeme mluvit o výkonu Zlína, který nebyl dobrý, ale už nebyl dobrý minulej týden, takže Baník byl ve strašně těžké pozici a ty kluci to zvládli, byť měli štěstí, byli lepším týmem a vybojovali si tu šanci, že budou v posledním kole moc ještě servát o tu záchranu.
1: A zápas Kola?
2: Zápas Kola, nevím, no, já si myslím, že třeba jako Hradec Slavie prostě pro fanoušky po tom titulu, po tom zisku je jasný, že ta motivace úplně není, já nechci říct 100%, protože ty kluci jdou hrát naplno, ale už seš jinak nastavený než Hradec, který hraje prostě o všechno, o život, o tu svoji šanci, o ten svůj obrovský úspěch, který se jim povedl, že postoupili do poháru a myslím si, že v některých fázích toho zápasu to bylo vidět.
1: Dobře. Tak my se k tomu dostaneme, teď dáme prostor prvnímu z posluchačů, který se dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Slyšíme se, já se slyším po druhé, tak si to prosím trošku stlumte. A můžete mluvit.
3: Dobře. Tady váš posluchač, Láda. Já bych se chtěl takhle zastavit nad stavbou ligy. Hlavně rozlosování zápasů. Jak je možný, že první a druhý mančáv hraje druhý kolo? Jako se Slaví. Když Slavě měla hrát první zápas třeba v Jablonci.
1: My vám rozumíme, ona ta nadstavba takhle je postavená od začátku. Často to pro Spartu třeba neblaze bylo v některých těch titulových sezonách Slavě, takže hrála poslední zápas, co by třetí tým základní části na Slavě je ten poslední a Slavia pak slavila titul. Tak možná, nevím, jestli patříte na břeh tedy Letenských nebo kam, ale možná to takhle prostě je nastavené, těžko s tím něco dělat.
3: Já nejsem ani Sparta, ani Slavista. Ale poslední zápas měl hrát Sparta na Slavii.
1: Dobře, tak děkujeme za zavolání, za názor. Pochopitelně tohle je apel taky na tvůrce toho to říct, harmonogramu možná ligové nadstavby, nicméně...
2: A tak nikdo netuší, jak to dopadne.

0: ne, že jo, prostě může tam být překvapení, můžeš být třetí, čtvrtý, ale někdo ten poslední zápas prostě u toho mistra musí hrát.
1: Dobře, tak já myslím, že můžeme jít teď tedy k tomu velkému hradeckému dni.
2: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Už to nakous Pavel Horvát, Hradec porazil Slavii 3-1 a poprvé od sezony 1995-1996 bude hrát v pohárové Evropě. Tehdy vlastně došel, myslím, do čtvrtfinále poháru vítězů poháru. Sezona 95-96, to si hrál v Jablonci, viď?
0: Ano, jsem hrál v Jablonci. Můžeme to vyhráli jenom, pohár.
1: To vyhráli pohár v roce 95 nad Viktorkou Žižkov, tehdy na Strahově, na penalty, myslím. Každopádně je to druhé nejúspěšnější nebo nejlepší umístění v historii, potom titulu v roce 60, takže i z hlediska té ligové úspěšnosti bravo, bravo do Hradce. Co zatím je čtvrtý Hradec Králové? Kdo by to řekl ještě v průběhu sezony?
0: No, já si myslím, že to není jenom otázka této sezony, že prostě se to buduje. Je tam ta trpělivost, je tam vlastně vhodný doplňování kádru, bych řekl. Přišel prostě ten Láďa Darida, samozřejmě. Je tam Van Buren, Mihálik, prostě to, co jsme se tady bavili před chvilkou. Ty hráči najednou mají formu, sešlo se jim to a Hradec byl nepříjemný soupeř, i když nevyhrával. A samozřejmě ta euforie v tom, že se ti začne dařit a že to máš fakt jako kousek, byla na nich znát a to sebevědomí podpořený těmadle jednotlivcema, který prostě samozřejmě Áďa Zadražil v bráně, byť dostal, řekl bych, takový 2-3 hloupý góly v průběhu té sezony, tak ve většině těch zápasů prostě měli ty kluci vzadu jistotu, že se nic nestane, že tam vždycky vytáhne nějaký zákrok a vlastně můžeme takhle projít všechny ty posty. Tomu Hradci si to sedlo, dali tomu ten čas, teď sklízejí ovoce zaslouženě.
3: Myslím si, že i k těm zkušeným hráčům vhodné doplnění těch, kteří pro ně taky i v některých fázích zápasu třeba musí pracovat, Horák, Dancák, Kučera a tihle borci, kteří se podíleli na tom. Teď můžeme mluvit o historickém úspěchu pro Hradec Králové a samozřejmě i zmínil to Pavel Horvát, ta pozice Davida Horejše, trenéra Východočechů, že prostě má důvěru od vedení klubu a že třeba i po nějaké diskuzi si může doplňovat ten tým tak, jak potřebuje se svými asistenty. Hradec se vypořádal s vlastně tím, že si Plzeň stáhla v polovině sezony Toma Slončíka, Alexandra Sojku vlastně bez problému a zaslouženě Hradec bere čtvrté místo.
1: No samozřejmě ta cesta Hradcem ligou, jako to bývá u úspěšných týmů, úspěšnějších, byla krkolomná a když prohrál Hradec v Olomouci na úvod ligového jara ve 20. kole 0-1, tak ztrácel tedy na tu elitní šestku z 8. pozice 5 bodů. Ale tu šestou příčku tehdy měla Karvina, která to jaro prožila, jak ho prožila. A samozřejmě i její zaváhání přispěly k tomu, že Hradec se posunul nahoru, ale možná uvažovali o změně trenéra, byť to oficiálně nikdy neřekli, ale David Horeš se té důvěře těšil podobně, jako tomu bylo před nějakými těmi 10 minus lety, kdy byl dlouhá léta vlastně úspěšný v Českých Budějovicích a dovedl taky Dynamo po 4 letech ve druhé lize do první ligy a pak docela taky vysoko.
0: Ne, tohle to je velmi důležitá součást toho, že to mužstvo jako má možnost nějak růst. Myslím si, že opravdu, já bych neříkal jako doba hájení, ale to, že prostě můžeš vnímat výsledky, ale musíš vidět nějaký tréninkový proces, musíš vidět herní progres. Já teď neříkám to, že si budeš od brankaře rozehrávat a budeš hrát Barcelonu až na hrot jako a budeš všechny porážet. To asi těžko natrénuješ, obzvlášť v našich podmínkách, kde ta liga je fakt jako silová, náročná, hodně se presuje, spoléháš na to, že ty balony získáš jako vysoko, tak to určitě tady takhle nebude fungovat, ale přesně to, co tady jako u toho Hradce funguje, ten proces toho doplňování, získání posil, ne 15, ale prostě dvou kluků, který jako budou tlačit do základní sestavy a který vlastně ti zvednou výkon toho mužstva, což se Hradci v podobě toho Ládi Daridy, prostě furt to budeme zmiňovat, jednoznačně povedlo.
1: No máme i odpověď Vladimíra Daridy, co je ten úspěch Hradce Králové?
4: Já myslím, že to hrozně vychází z toho, jaká ta chemie je v kabině, protože já jsem neskutečně rád za to, že zažívám úžasnou českou kabinu po těch letech, co jsem byl venku. I trochu jinou třeba, než ještě byla v Plzni, a opravdu to, jak funguje ta kabina vevnitř, je extrémní rozdíl oproti tomu, co jsem zažíval v zahraničí, a je to krásný.
1: No rozdíl oproti Plzni asi, že mu je trošku víc. Hlavní, ne?
0: Už Tělásko není 20 let. No. Jo, tak to je taky určitě pohled, protože jinak to vnímáš ve 20, jinak ve 30, jinak při vší úctě Ládíku jako ve vyšším věku. Jo, takže samozřejmě máš i jinou roli v té šatně. Nemáš ve 20 roli toho, že říkáš, dneska jdeme na večeři a dneska budeme presovat a dneska nebudeme presovat a dneska ty mi přines kafe a ty mi přines kebab, protože jsi ho prohrál v bagu. Takže samozřejmě s tím věkem se mění i ta pozice toho hráče. A já říkám, nejsem v šatně Hradce, myslím si, že nebudu daleko od pravdy, že Láďa prostě tam má velmi výraznou roli, nejenom v tom, co řekne, ale jak se chová. A myslím si, že ty mladší hráči k němu opravdu zhlížej a je to pro Hradec prostě to je haupttrefa už teď a myslím si, že ještě není konec.
3: Ne, klobouk dolů, kdybych ho měl, tak ho smeknu, protože samozřejmě nás novináře hodně zajímají ta čísla a když přicházel Vladimír Darida, tak jsem si myslel, že v Hradci Králové bude hodně propojovat obranu s útokem, že si bude brát balóny od stoperů, od krajních beků a bude dávat třeba nějaké finální, předfinální přihrávky, ale pak dáte 11 gólů v sezóně, která ještě není u konce, byť Vladimír Darida vlastně zmiňoval, že už mohlo být na dovolené ještě před tím zápasem. Aha. Se Sláví a vlastně i s nějakým možná drobným zraněním ho odehrál, takže opravdu paráda.
1: Dostal volno, teď už poslední zápas nebude hrát, má prý dolečit do drobné bolístky, aby byl připraven na mistrovství světa a trenér.
0: Jeden bod řeknu, jaký je to rozdíl pro toho hráče, když ty hraješ nějakou pozici, teď, abych nemluvil odboru, nějakého ofenzivnějšího středňáka a pak v tom nároďáku, vlastně v tom zápase s těma Irama byl postavený na šestku a byl to úplně jiný Darida, samozřejmě dobrý, rychlost, tlak zápasu, jasný, ale najednou hraješ úplně jinou pozici, než hraješ 20 zápasů předtím a i s takovýmhle hráčem, který je zkušený, který prostě má za sebou spoustu zápasů, tak to zacloumalo.
1: Tak to možná neznělo úplně, že by teda měl být třeba v základní sestavě na mistrovství světa.
0: No,
1: že
0: tam to možná šestka. Třeba,
1: není to šestka.
0: To mělo zaznít, jasně, tak aby jsme se pochopili.
1: Ale chápeme také, že Vladimír Darida ten dres od roku by měl oblékat i další dvě sezony, což prozradil nejen David Horejš, potvrdil to i Vladimír Darida.
4: Já jsem neměl nad čím přemýšlet, když jsme si sedli a pobavili jsme se o prodloužení smlouvy. Cítím se moc dobře tady, takže rád jsem smlouvu prodloužil ještě dál.
1: Takže Vladimíru Daridovi gratulujeme. Ještě můžeme připomenout taky ten přínos Ondřeje Mihalika, který na jaře dal 8 gólů. David Horejš ho asi hodně chválil.
5: Odšpuntoval takovou tu sérii, která nás prostě dostala tam, kde dneska jsme. Dával vítězní góly a to si strašně ceníme. Proto, aby jsme se dostali do té šestky, což byl náš sen, tak jsme museli doma porazit Slávii. Aby jsme mohli hrát evropský pohár, museli jsme to měsíci porazit ještě jednou. Ondra znova gól, takže tomu týmu obrovsky pomohl.
0: No já tady k tomuhle komentáři Davida, já jsem, mě vedl trenér Kotrba v Jablonci, který tady nedávno byl, a ten mi řekl tenkrát fantastickou věc, dřív nebyl samozřejmě internet, ale byl teletext na televizi, takže když si se koukal, jak se hraje kdekoliv jinde a neposlouchal si radiožurnál, tak se sledoval teletext. A on mě jednou po zápase, když jsme vyhráli 1-0 a já jsem dal gól v Jablonci, tak mě vzal k té televizi a říká, takhle když tam budeš každý týden, tak seš důležitý hráč. Jo, ne v těch zápasech, kdy je to 5-0 a dal si třetí gól a kdy to bylo 1-4 a dal si ten gól na to, že jsme jako skorigovali výsledek, ale tady ty zápasy, kdy vyhraješ 2-1 nebo kdy to je 1-0 a ty dáš ten gól, tak to seš teprve důležitý hráč. A to teďka je Mihálik.
1: A dneska hráči navíc ani nemůžou si představit, že by na tom teletextu byli, že jo?
0: To je pravda.
1: To už málo kdo sleduje.
0: No já nevím, jestli to tam je ještě, Honzo, abych řekl pravdu.
3: To já taky ne.
1: Pavle, ty to nesleduješ?
3: Teletext tak občas si ho zapnu po ránu, ale
0: já
3: dneska jsem to neudělal.
0: Že bylo 200, já teď, aby možná ty, co to sledovali víc, tak by mi dali zapravdu. A myslím si, že jako 201, 202, pak už byl fotbal, jako hned byl,
1: jo,
0: fotbal.
1: Taky jsem to když si ladil u babičky na staré televizi, no, není to zase tak dávno.
0: Díky, Honzo.
1: Dobře. tak před 30 lety. To nevadí. Máme tady dalšího volajícího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Tondo. Brno. Prosím vás, já jsem chtěl vyjádřit to k něčemu jinému, než jste zatím mluvili. Jak je možné, že takový lidé jako je rozhodčí Berkada pořád fungují, protože ten jeho výkon byl ostudný a všichni si vzpomeneme, no jak řídil baráž Zbrojovka Příbram, kde teda tu Zbrojovku tenkrát zařízl. Dokonce se to i prokázalo a tady takovým lidem je pořád svěřováno i takový důležitý zápas. Takže...
1: Máte zřejmě na mysli první zápas té baráže v Brně?
6: No, tak tenkrát tu Zbrojovku tam přece, to se i prokázalo, ty pochybení tam, že to bylo cílený.
1: Jenomže tu odvetu baráže tehdy pískal sudí Ardeleanu a tomu se říkalo bezbolestná vrtačka.
6: Ale ten Berka byl v tom prvním zápase, no a tam je taky poškodili tu Zbrojovku. No a potom to, že jsem chtěl říct tam výkonu z Lína, že teda ten gol, co tam si dali ten vlastní, teda ten byl docela komický, teda ten na tom Baníku, no a že teda celkem výkony toho z Lína teda jsou docela takový divný na to, jako měli na skoka. Myslím si, že pan Červenka tu kabinu nemá úplně pod kontrolou, teda.
1: Děkujeme za zavolání, vy jste z Brna přímo, příznivec Zbrojovky?
6: Ano, příznivec Zbrojovky, no.
1: Dobře, tak chápu asi, že soucítíte s bývalým trenérem Zbrojovky Pavlem Šustrem. Uslyšíte ho v druhé půlce pořadu, se určitě vrátíme jak k Pavlu Šustrovi, tak k Ondřeji Berkovi, tak ke Zlíně na Baníku. Děkujeme moc za zavolání. Tak připomínám to, budeme to určitě řešit, jenom teď vyjádření taky ke Slávy, tam Pavle, pojďme to vzít, přestože my tři, co tady sedíme, jsme teď nějakou dobu asi žiletku neviděli, ale Jindřich Staněk ji doma našel. Člověče, četl jsem to všude, psali jsme to i s kolegy, my jsme ho nikdo nepoznali.
0: Jako musím říct, že vypadal divně. Já si ho vlastně taky pamatuju jenom s fousama, znám ho teď, já nevím, prostě spoustu let, je jedno. Jo, a vlastně musím říct, že jsem byl taky hodně překvapený a myslím si, že nejvíc asi překvapený byli doma.
3: To je obrovský rozdíl u Jindřicha Staňka. Samozřejmě pamatujeme ho takto třeba z dob, kdy ještě byl na stáži v Evertonu, ale tohle byla velká změna.
1: Vy si dáte do YouTube, a on to teda tady nechtěl úplně zmiňovat, rozpitvávat, ale dělal dřív trošku do muziky, tak AI, tvrdím i, tak možná ho tam uvidíte taky bez vousu, ale každopádně to bylo téma trošku mimo sportovní, jenom si myslím, že Pavla taky asi zaujal, když ho dříve nedávno ještě docela vedl. No, Slávie po titulu, prostě jakým způsobem šance mladíci, Dan Kohout debit, hned gól a tomu výkonu scházela možná i koncentrace, což nevím, jestli se potvrdilo u Chaloupka, který ten dvakrát chyboval.
0: No, tak to je chyba, prostě to se stane, no, já, to není jako, že by podcenil zápas, ale jako já si fakt uvědomuji zápasy po tom našem titulu druhým, kdy to bylo jako špatný, jsme vlastně jako fakty, po tom třetím, kdy už to bylo jako volný, potom je to vlastně, já nechci říct, že už nehraješ o nic, ale už si to prostě, jako už si ten top dosáh a je to, já jsem včera koukal na golf a McIlroy prostě taky je to prostě skvělý hráč a prostě má zápas, že mu to lítá všude kolem a to si myslím, že je případ Slávie, prostě těch věcí kolem toho musel se stalo tolik, že ta koncentrace na ten zápas, byť se o tom můžeš bavit, dělali přípravu podle mě stejnou jako vždycky, ale ten výkon jako v některých těch fázích nebyl takovej, no.
3: Vy jste to taky začali, ne? Myslím v té sezóně, když jsi byl asistent Michala Bílka, dostali... tak jste na Slávii prohráli 0-5.
0: No, ne, to bylo s Karlem Krejčím. Myslím si, že jsme vyhráli, to jsem byl taky asistent a vyhráli jsme ten titul a jeli jsme vlastně poslední kolo na Slávii.
1: 2-16.
0: No, to bylo jako šílený a ještě bylo vedro, kluci samozřejmě
1: potili.
0: Toho měli plný brejle, my jsme podle mě, já nevím, ve 20. minutě to bylo 3-0 a bylo jasný, že Ondra Vetchý stál u té lavičky naší jako Spartan, protože tam byl jako na vyvádění dětí a křičel na mě jako dělej s tím něco, doslova jako Jiřina po krestním přeboru, dělej s tím něco. Já říkám, co s tím? Jako. No,
1: ale tak Slavii titul nikdo nevezme, Hradci Králové účast v poharové Evropě taky ne, tak můžeme myslím jít k dalším týmům.
2: Desítka Pavla Horváta.
1: Tak duel Slovan Sparta o tabulkovém postavení už nerozhodoval, Sparta druhá vyhrála 2-0, Liberec 6. čtvrtá porážka nad stavbě, Pavel Tršák byl u toho. Chybějící hráči. Co o tom víme? Nehrál Gesan, nehrál Mahmič.
3: že o ně zájem odinut a vedení klubu asi chce kývnout na tu nabídku, která asi nebude malá. Myslím, že Ondřej Kania, majitel Slovanu, to nedávno zmiňoval, že vlastně Mahmič přišel zadarmo a že se ho plánuje ne v úvozovkách zbavit, ale hodně ho zpeněžit v létě, když přijde nějaká nabídka, ta asi přišla. Radoslav Kováč, trenér, nebyl konkrétní na pozápasové tiskovce a stejný případ bude asi Ungesana. Ani jeden nebyl na soupisce. U Mahmiče je to ještě podpořené tím, že ho čeká mistrovství světa.
1: Dneska cestuje na sraz.
3: Takže prostě z preventivních důvodů ani jeden nehrál proti Spartě a tak to asi bude, že prostě jdu jinam. Je otázkou, jestli po české lize? Nebo do zahraničí?
1: Asi možná do zahraničí, to cítíme.
0: No, vzhledem k tomu, co říkal pan Kania, tak asi po české lize ne. Já chápu ty peníze z pohledu majitele, na druhou stranu, jestli mají náhradu připravenou, já sedu Šimona Gabriela, který už zase trénuje a pravděpodobně, nebo doufám a fandím mu, aby už na příští sezonu byl fit, ale nemyslím si, že úplně to bude jako hned, takže ta pozice toho Ngesana dobrý, Mahmič jako předved určitou kvalitu a jako trenéra by mě vlastně jako mrzelo, že tyhle hráči odcházejí, protože chtějí něco budovat. Já říkám, chápu tu částku, asi se jí dozvíme, jestli to budou stovky milionů, tak se to dá pochopit a jaký to budou kluby, kam tyhle kluci jako poputujou. Mě by to vzhledem jako k fanouškům, vzhledem k tomu, co tam jako chceš tvořit, tak mě to vlastně trošku mrzí a je to do kontra prostě. Je to proti tomu, co ten klub jako hlásá, ale jestli to bude raketa nějaká, tak asi se to dá pochopit. No.
1: Ano, uvidíme, kam povedou další kroky těchto zmíněných hráčů i jiných borců. Ještě dvě jména můžeme zmínit v kontextu s Libercem. Aziz Kayondo, třetí červená karta v sezóně, Pavle. Třetí proti Spartě, v zápase proti Spartě. Tak první dostal v pátém kole ve 31. minutě. To je zvláštní, viď? No, ale evidentně tam asi na to nebyl nějaký tlak ze zhora. Červená karta tedy první, to byla přímá, pak v 19. kole při remíze na Spartě druhá žlutá v 94. a vlastně včera to obdobné, no jak se říká lidově, no já řeknu za řeči.
0: No.
1: Jako tam se rozhodnil na rozhodčího.
0: No mě by tak zajímalo, jestli umí česky dobře, jako to jsem tam nezachytil.
1: Možná nějakým esperantem, takovým tím fotbalovým, že pak rozumíš, asi jo, aniž bys rozuměl, jestli mi rozumíte.
0: Já ti chápu.
1: Ty mi chápeš. No takhle, já to řeknu asi, že sudí mu to mohl spočítat už tu první žlutou, která se zdála být přísná, protože v 70. tam předvedl takový skluz na Soneho, že mohl dostat už za ten faul a pak za následnou reakci na rozhodčího klidně ty dvě žluté, takže ten to měl spočítat možná dopředu.
0: Tak taky asi bude muset na pohovor a udělat nějakou čáru, no. Jako myslím si, že to je náhoda, že to je proti Spartě, nevím, jestli on jako cizinec bude tak vyhecovaný jenom proti Spartě, ale na druhou stranu už to není prvně a taky asi by měl zažít nějaký pohovor nebo nějaký vstyčený ukazováček, že tohle to prostě tomu z toho vždycky oslabí, jo? Nejenom v tom zápase, ale hlavně nemůžeš hrát potom a musíme říct, že on je důležitý hráč, je to dobrý hráč a Liberci vlastně vždycky bude chybět. No.
1: No. Byl to emotivní zápas toho charakteru, který jsme třeba viděli v dřívějších soubojích Liberce se Slaví nebo v tom předchozím třeba Sparty s Libercem?
3: Ne, tolik rozhodně ne, vzhledem tomu, že nešlo prakticky o nic to do postavení v tabulce, tak mi připadalo, že první poločas se, ne že by se hrál ve vlažném tempu, to rozhodně ne, byl to kvalitní ligový zápas, ale že už prostě do toho ty hráči nešli tolik, Sparta výborně kombinovala, ale vlastně to nevedlo k nějakým velkým šancím, Liberec měl náznaky breaků, ale nevedlo to do zakončení, takže málo příležitostí a pak se to možná trochu vyhrotilo v závěru i z toho důvodu, že liberecké defenzivě se přestalo dařit, byla tam ještě jedna obrovská chyba golmana Krajčírika, který to namazal Sochůrkovi, Sochůrek pak přihrával Krejčímu Kuchtovi do prázdné branky, možná do offsideu, Kuchta minul a Aziz Kayondo to prostě nějak nekousto, jak se Liberci nepodařil ten závěr. Asi takhle si to vysvětluji.
1: No protože jsme před minulý týden vlastně už viděli ty šílené scény v Edenu a prostě jsme se dozvěděli, že prostě pyrotechnika na stadion asi by neměla patřit, když se s tím lidé takhle zacházejí, tak v prvním poločase to tam rozpálili spartanští kotelníci a přiřečeno nechápu, se tam rozestavili jak při nějaké slavnosti prostě takhle od sebe, v klidu si to zapálili a jeli si prostě pyrošou. Samozřejmě teď to bylo bez incidentů, prostě trošku kouře na stadionu, ale osobně to nechápu, že to zase nějakým způsobem ti pořadatelé nepohlídali. No. Pojďme k fotbalu. Ještě jedno jméno, Petr Hodouš se dostal do hry.
3: Poprvé od toho zranění po souboji s Davidem Mosesem z toho úvodního kola nadstavby nemusel podstoupit operaci, což je nové zjištění, řekl bych, měl zlomenou čelist, nebo stále nemůže úplně fungovat v běžném životě. Přišel na tiskovou konferenci, tak si ho můžeme poslechnout.
7: Jelikož nemůžu kousat, nemůžu jíst normálně, takže mám tekutou stravu, jím kašičky různý. Při tom fotbale jsem trošku slyšel jako křupání v tom, ale doktor řekl, že to není jako špatného. Neměl jsem moc času na to zvyknout, tu masku, měl jsem ji pouze na dvou trénincích, takže to bylo o to těžší, ale jsem rád, že vůbec teď můžu hrát a můžu být na tom hřišti, že jsem nemusel postoupit operaci.
1: No tak to téma je zásadní taky pro slávisty, protože Mosés dostal 8-zápasový trest od disciplinárky a často se dřív mluvilo o tom, že by hráč měl zůstat mimo tak dlouho, jak ten jeho poškozený soupeř bude mimo, takže v tomhle ohledu by to zas bylo kontrastní, protože pravděpodobně Mosés bude tedy daleko déle mimo, než je byl Hodouš, ale asi kdo to čekal po tak ostrém zákroku, já osobně si myslím, že tam šlo o tak nebezpečnou hru, že asi ten trest je adekvátní. No, vidím, že tím úplně moc slávistů asi nepotěším, ale tak to vidíme.
0: Já si myslím, že možná nepotěšíš, ale logicky budou žádat po polovině o prominutí, což je vlastně dvě kola jarní, podzimní, pardon. No.
1: Dobře, no a teď se dostaneme ještě ke spartianskému lídrovi, který se vrátil poprvé v nadstavbě, se ukázal Lukáš Harastým, přišel na hřiště někdy po hodině hry a jenom mi řekni, Pavle, Tylšare hned optický rozdíl, jako Harastým in, Sparta jinak?
3: Jo, tak spoluhráči o něm ví a myslím si, že jsou si velmi dobře vědomí jeho kvalit i toho, že prostě dokáže být rozdílovým hráčem, ne třeba v těch nejtěžších zápasech, ale v Liberci teď udělal akci na 1-0, když si potáhl balón až k brankové čáře, nacentroval, pak po takových sériích špatných odkopů a zakončeních tam byl volný Mercado a ten druhý gol, typická akce Lukáše Hraslína, zase zleva na střed vápna, dvě naznačení střely a pak to uklidí prostě o tyč, takže rozdíl tam byl velký.
1: Pavle, Horváte, Harastín se zapojil takhle do nastavby, říkal po utkání, že byl ještě možná ovlivněný trošku prášky, které musí brát pro bolest vlastně čelisti nebo té operované části obličeje.
0: Já nevím, no, mě to prostě, nevím, jestli si vzal prášky na bolest, nevidím důvod, takhle Sparta, to mě teďka napadá, Sparta vlastně hlídá vlastně celý průběh zápasu na tom, o tom, jak jsou na tom ty kluci kondičně, aby se nestalo nějaký zranění. A teďka vlastně hráč, Sparta už jako nehraje o nic, chápu, že asi Lukáš Hrastín chtěl hrát, řekl si sám a vzal si prášky na bolest v tuhle chvíli. Myslím si, že je to trošku zbytečný risk, že vlastně jako mohl asi taky dostat nějakou pecku zase do obličeje a možná by to jeho zranění trvalo díl, ale v tomhle zápase už jako Spartě bohužel o nic nešlo. Jo, Lukáš Hrasí nastoupil a byl tím jako rozhodujícím hráčem, ale vlastně už je to zase zápas bohužel pro Spartu o ničem. No,
1: no Priske, trenér Sparty říkal, že jde několika hráčům o nominaci na mistrovství světa, tam myslel hlavně tedy asi Kuchtu, protože Harastínovo Slovensko se bohužel pro Slováky neprobojovalo na mundial.
0: Tak to bych pochopil, kdyby Slovensko jelo na mistrovství, tak samozřejmě
1: tam
0: chceš hrát jako a to, ale takhle mě to vlastně jako nedává úplně smysl. No.
1: Ještě někdo z posluchačů se dovolal do desítky, jsme za to rádi, dobrý den.
8: Dobrý den, posluchač Martin z Prahy. Já se omlouvám, já bych se chtěl ještě vrátit k tomu, co se stalo před týdnem, vy jste to taky nakousli, ale vlastně pan Tvrdík před týdnem říkal, jak vlastně zapnou ten face recognition systém a že nebudou žádné oslavy a teď už po týdnu vidíme, že už od toho postupně upouští, tak jsem se chtěl zeptat na váš názor, jestli si myslíte, že to bude stejné i s vyřazením pana Doudjery a pana Chorého z kádru, protože já si myslím, že se od toho možná taky upustí a příští rok je znovu uvidíme v kádru Slavie. Děkuju.
1: Tak Jaroslav Tvrdík už od těch svých slov upustil, co se týče plánovaných neoslav, když mluvil o tom, že Pavel Tykač si přeje ty oslavy, takže prý je nějakým způsobem vymyslí.
3: Decentní.
1: Na ČT mluvil v pořadu tedy s redaktorem, který vedl ten rozhovor, tak na způsob toho, že vlastně legislativní rámec neumožňuje tedy Slávy, co si zjistili, aby zavedli a otevřeli ten kamerový systém, který tam mají nainstalovaný. No a teď samozřejmě... Co ty myslíš, Pavle? Takhle, vypadá to prostě, že tam byla velká slova, velká prohlášení, ale v něčem skutek utek.
0: Nebo uteče.
1: Nebo uteče.
0: Já tady zopakuju jednu větu. Já, když jsem tady začínal v rádiu, tak jsem fakt doufal, že budu rozumírat fotbal. Vím, že tohle k tomu patří.
1: Jenom řekni, že jako jestli ti nepřijde prostě zbytečně občas třeba mluvit dřív, než máš zjištěné, co můžeš
0: je to
1: udělat.
0: Honzo, historicky jasně potvrzený to, co si teď řekl, vždycky je potřeba dát si nějakou minutku, hodinku, den na to, aby si něco takhle vypliv a pak si drbal hlavu. Uvidíme, já samozřejmě cítím podporu spoluhráčů. Lukáš Provod zmínil oba hráče, další a další spoluhráči dávají těmhletěm dvou klukům podporu. Bavili jsme se o tom, ať se to líbí nebo nelíbí někomu, tak Tomáš Chorý prostě je podepsaný velmi silně pod oba teďka poslední tituly Slávie. Je to hráč, který vzbuzuje emoce, choval se teďka prostě blbě, to si myslím, že je jasný, to nejsme slepí. Jo, ale David Douděra v tom je opravdu jako vinej nevinej, protože to, co udělal na lavičce, tak vlastně jako je samozřejmě chyba, byly nastaveny nějaký interní pravidla, to všichni taky chápeme, ale jako za tohle být vyhozený z klubu si myslím, že až jako přes příliš, takže já čekám zvraty.
3: David Douděra se znovu vyjádřil na svých sociálních sítích, poděkoval za podporu i fanouškům, i spoluhráčům a trochu mi to vyjádření připomnělo Tomáše Součka, když mu byla sebraná páska kapitánská, tak psal něco na sociální sítě. On to říkal vlastně v rozhovoru, že mi můžou sebrat pásku, ale neseberou mi srdce, tak teď David Douděra napsal na svůj Instagram něco ve smyslu, že mě můžou vyřadit z týmu, ale neseberou mi lásku ke klubu, něco podobného a jenom k tomu, co jsi zmiňoval, ještě k tomu kamerovému systému, tak vlastně Jaroslav Tvrdík, šéf Slávie, na začátku říkal, že chystají opatření s majitelem klubu, které bude stát Slávii asi hodně peněz, protože půjdou proti nějakému evropskému právu, proti GDPR, tedy proti tomu rozpoznávání obličejů a možná, když si to spočítali, tak si to nakonec rozmysleli, ale samozřejmě to couvání je zarážející.
1: Ještě teda, když ho budu citovat z té nedělní debaty České televize, poté, co jsem se dozvěděl na úřadu pro ochranu osobních údajů, že bych se vystavil trestní odpovědnosti ve výši stíhání 2-3 let a sankcím ve stovkách milionů korun, tak ne. To byla odpověď na to, zda budou ten kamerový systém spouštět. Musím říct, že tedy velmi zajímavá debata proběhla, každopádně to je tedy rezime. Myslím, že pánové, můžeme jít dál. Přesuneme se přece jenom už do skupiny o záchranu, protože věc je taková, že Plzeň si pojistila, gratulujeme jí ke třetímu místu, rozstřílela Jablonec, David Krčík může tedy ještě překonat i ten vlastně střelecký počin Ladislava Krejčího. Jablonec všechno směřoval na pohárové utkání finále poháru v Hradci proti Karviné, které se bude hrát ve středu. Na Radiožurnálu Sport o něm pochopitelně uslyšíte, ale nás teď bude zajímat to, co se bude dít v lize, a to v sobotu příští nebo tu následující.
9: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Desítka Pavla Horváta.
1: Poslední zápas rozhodne o tom, kdo půjde do baráže a kdo sestoupí přímo. Dukla Baník v sobotu 23. května se rozhodne na Julisce, protože Baník porazil Zlín 2-0 a stejným poměrem padla Dukla v Teplicích 0-2. Po utkání prohlásil Pavel Šuster na adresu hlavního sudího Ondřeje Berky toto.
10: Rozhodčí slabej, slaboučkej, katastrofa. A víte, co na tom je největší sranda? Že on je sebevědomý, on chodí po hřišti a rozazuje, ukazuje, vyhrožuje kartama pořád nám všem, přitom já se s ním třeba vůbec nebavím s rozhodčíma. Sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
1: Velmi otevřený Pavel Šuster říkal, že není v emocích, že teď jenom řekl, co si myslí, tak bych ho chtěl vidět v emocích, teď to glosuju já i s nadhledem, jako to dělal on na tiskovce. Nicméně, co mu mohlo vadit? Zápas Teplice Dukla, druhá minuta. Říkám, co mu mohlo vadit, neříkám, že to byla nutně kontroverzní situace, nepřesvědčivé vyběhnutí Trmala, faul na Mikuše a sudí Berka odpískal hned faul a dal žlutou kartu brankáři. Měl nechat výhodu, měl případně vyloučit Trmala, co na to říkáš, Pavle?
0: Já si myslím, že to bylo tak rychlý, že tam si myslím, že rozhodčí se samozřejmě unáhlil, ale ale...
1: Že mohl nechat výhodu podle tebe?
0: Mohl, ale spíš jako nemusel. Spíš si myslím, že to jako písknul prostě v ten moment, kdy to ještě nebylo tak evidentní.
1: Jak známe vyjádření komise rozhodčích, tak myslím, že v případě udělení přímé červené karty, protože kolíky kopačky jedné, která trefila i Mikuše, byly docela vysoko, tak by VAR neintervenoval, ale zase teď jsme u toho, že když ta žlutá, bylo rozhodnutí žlutá na hřišti, tak VAR taky neintervenoval. To je prostě jako je to trošku kolem videa. No ale pak 25. minuta. Když se díváme třeba někam před sebe 20 metrů, když dobíháš tramvaj, vidíš kamaráda, voláš kamaráde, ahoj, stojí k tobě zády. Vidíš, že má třeba v ruce párek rohlíku? Nebo mobil? Já nevím, ale sudí Berka teda viděl, že Gilbert hrál rukou, byť byl za ním 20 metrů, a vlastně byl k němu zády, ten hráč. Co na to říkáš? Protože on pískal a neuznal gol.
0: Já jsem taky ruku neviděl a budu se snažit pochopit rozhodčího, protože on ten Gilbert měl tu ruku jako fyzicky tak jako divně, že zezadu nemusela být vidět. To znamená, že možná...
1: A v době VARu jako myslí, že má pískat rozhodčí takhle?
0: Já se ti snažím říct z pozici toho rozhodčího, že třeba si jako myslel, že tou rukou si to musel přiťuknout. Zase.
1: A co si myslíš ty?
0: Já si myslím, že to ruka nebyla.
1: Dobře. Co myslí Pavel Tršár?
3: Já jsem tam dotek ruky taky nenašel a zkoumal jsem to samozřejmě z těch dostupných televizních záběrů, ale v době, kdy už několik let máme video rozhodčího, tak samozřejmě ty hlavní sudí by si možná mohli dát trochu na čas s tím možným třeba unáhleným upísknutím, ale... Já si myslím, že prostě to měl nechat pokračovat a pak se to mělo zhodnotit u VARu.
0: Já chci říct ten kontrast s 3-metrovým offsidem, který necháme dohrát a tohle to vlastně 3 vteřiny, jako 2 vteřiny, jenom doklepnou ten balón, jo. Jako,
1: můžu, moje myšlenka, jo. Ano. Zase to samé jako v tom prvním případě. Kdyby Berka nepískal, tak VAR nebude ten gol zneplatňovat, protože řekne, že nemá dost přesvědčivých důkazů toho, že hrál Gilbert rukou. Protože sudí písknul, tak oni zase neřeknou, máme dost důkazů, abychom řekli, že tou rukou vůbec nehrál. Jo, je to vlastně úplně obrácená logika při tom používání VARu aktuálně. A já musím teda říct, že pro mě osobně, když jsem koukal na záběr zpoza brány, Gilbert si rukou mohl pomoci, vzhledem k tomu, že když vyskakuješ, zkuste si to třeba doma, ty vyskakuješ, tak nedržíš loket, pokud ho nemáš v gipsu u těla. Gilbert si ho podržel u těla, protože podle mě si tam trošku rukou ten míč přidržel. Ale průkazný záběr nemáme a myslím, že tady prostě nemá hlavní sudí si takhle unáhlovat a neuznávat gol, který by podle mě VAR nechal.
0: No, souhlasím.
1: Dobře. No jo, tak pak tedy...
0: Ale to není konec.
1: Ale na druhou stranu musíme uznat, že v 56. minutě poté, co Mila se odsunul na zemi s Hálinským po vzájemném souboji, tak ho tam...
0: Jasná červená.
1: Štrychnul do...
3: Takovýhle soubojů jsme ve fotbale viděli mraky. Ten hráč se může hájit tím, že neví o soupeři, ale myslím, že Mila moc dobře věděl. Ne úplně třeba kam míří, on zase trefil na ta citlivá pánská místa, ale...
1: Který lítá prstýnek, omlouvám.
3: No, tak mě to trochu rozesmálo, ne ten kopanec Mily. Nicméně červená karta, prostě ohnání po soupeři a tohle ve fotbale vidět nechceme.
1: Dobře, takže Dukla hraje 0-0 v Teplicích bez jednoho vyloučeného muže. 68. zahrává standardku, při které chce zakončovat Danče Gilbert, ale Lukáš Mareček se nějakou chvíli ocne oběma rukama zavěšený na ramenou, jako když se táhnete třeba vzájemně s kamarády při nějaké hře. Co na to říká Pavel Horváth? Sudí nepískal penaltu.
0: Za mě je jasná penalta. Chtěl to ustát, chtěl dát gól. A pak vlastně už bylo pozdě na ten pád, jako, ale my vlastně ty hráče, nebo trenéři těm hráčům říkají, hele, je video, oni to písknou, když to faul bude. No a tady za mě to byl jasný faul, jako jasná penalta, možná i nějaký karetní ocenění, ale za mě tohle je jasný faul. No.
1: Takže faul se nepískal. Který
0: jednoznačně toho hráče vykolil z střelecký pozice.
1: Takže se shodneme, že za stavu 0-0 tedy už dva výroky sudího důležité proti Dukle, která nevedla 1-0 a nekopala penaltu, ale bylo to stále 0-0. Načež Dukla inkasovala po povedeném koníčku, říká se mu koníček Fortelného.
0: No, já bych řekl Kopštros. Podle, je to hezký to skončilo, a samozřejmě tu střelu tlačil do země. Je to spíš šťastný gol Smolny pro Duklu jednoznačně.
1: No a pak vlastně i trenér Šusta na tiskovce mluvil o tom původně nevyloučeném Eriku Hunalovi. To si chytil taky, ne? Že kritizoval Berku vlastně za to, že neocenil červenou jeho svěřence.
0: Že to byl hned faul, jasně.
1: No. Tak tam došlo k tomu, že střídající Hopy, který to tam pořádně rozhopkal, tak teda byl faulovaný Hunalem, jako poslední hráč ho fauloval a sudí tedy až po intervenci videa vlastně vyloučil Hunala.
0: Vím, že je to v tom fofru těžký a Hun je mladý hráč, ale myslím si, že vlastně ho měl nechat běžet, protože Dukla i tou remízou jako by to nebylo hotový, jo, ale myslím si, že by mohl hrát, teďka hrát nebude a Dukle bude určitě chybět. No.
3: Stejně jako Kevin Prince Mila, takže Dukla si zavařila takto dvěma červenými kartami.
0: A Kozma ještě.
1: Kozma osmá žlutá. No, tak samozřejmě teď velká taková pachuť po zápase v Teplicích. Takhle, my dneska jedeme s živou desítkou do Teplic. Budeme tam mít asistenta trenéra Frotěla Jana Reska, tak věřím, že se k tomu dostaneme.
0: Tak já myslím, takhle Teplice v úvozovkách nehráli zase o nic, už jsou zachráněný. Myslím si, že ani nikdo z Teplic nepřeje Dukle ani Baníku se stup, je to prostě pro všechny hodně nepříjemný, ty jdeš rád zápas a tady vlastně nikdo z teplických úplně bych řekl, že se neprovinil proti ničemu.
1: Ne, to vůbec jako, jsem takže nesměřoval na to, spíš jenom, že bude zajímavé si poslechnout třeba názor právě z kabiny Teplic, jak to sami viděli, protože určitě. Pavel Šuster byl otevřený i třeba k tomu, jak měl být oceněn jeho svěřenec. No, Teplice pak ještě tedy dokonali díky debutantovi Idrisu Hopimu vítězství 2-0. Než se dostaneme k dalšímu tomu duelu, který taky vzbudil různé vášně i v prostoru sociálních sítích, tak vezmeme do vysílání jednoho z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
11: Dobrý den, Honza. Já právě reaguju na to, co říkáte na vyjádření pana Šustra, protože já se jako vůbec s ním souhlasím, fotbal jsem viděl, souhlasím s ním. A já myslím, že ta doba se schovávat za nějaký alibismus je dávno pryč a že bychom měli nazývat věci správnými jmény.
1: Honzo, já vás naprosto chápu a vlastně tímhle trošku to prolíná i třeba playoff hokeje, kde vlastně se často vyjadřovali i přední představitelé Tipsport Extraligy k tomu, že nechtějí těmi výroky po zápase kritikou sudích ještě víc eskalovat nějaké napětí. Tady v tom případě se můžeme bavit i o tom, co se stalo v Edenu, i co se děje prostě jinde, když sestupují týmy třeba ve Francii, tak tam prostě vtrhnou fanoušci, ukončí zápas. Je možné, že i určité obavy už dříve z podobného jednání prostě v emocích by mohly zapříčinit něco horšího. Na druhou stranu, když prostě Pavel Šuster takhle věcně a vlastně seriózně popíše svůj pocit z toho výkonu, který viděli všichni, tak tady jako souhlasím, že asi přijde pokuta, ale jako neudělá nic špatného.
0: Hlavně, kdo to zažil, tak to vlastně pochopí, jo. Ty máš, to není jenom ten zápas samozřejmě, ty se na to připravuješ, seš Dukla je vlastně celou tu dobu, co Pavel Šuster přišel, tak byli poslední. Jo, teď se vlastně škrábou k tomu, že se zachránějí nebo že budou v baráži, A pak přijde takovýhle zápas, na který ty se chystáš, kde to můžeš vlastně jako už opravdu otočit ve svůj prospěch a stanou se takovýhle věci, který uvidíme opravdu, co ta komise rozhodčích k tomu řekne, ale který nám, co jsme viděli ty záběry v televizi, tak přijdou vlastně jasný nebo víceméně je to jasný a těžko se drží jako ty emoce, těžko se drží jako poker face a myslím si, že i ty hráči ocenějí to, že ten trenér tohle to pro ně udělal, jako že ty hráči samozřejmě to mají ještě úplně těžký a ty vůbec nesmějí mluvit a tam by byl průšvih ještě větší, ale ten trenér to vidí a samozřejmě není objektivní v tu chvíli, ale my vlastně tady s odstupem času musíme dát trenérovi Dukli za pravdu.
1: Jenom Honzo, komu věříte, že zvládne ten záchranářský duel? Kdo se vyhne přímému sestupu, Dukla nebo Baník?
11: Tak jako vůči fanouškům Baníku to nepřeju nikomu, vůči mimo Tchánovi to nepřeju Dukla, no, tak asi takhle, ale je to smutný, že tyhle dva jsou v tom namočený, protože kdyby to byl namočený někdo jiný třetí, tak by to tolik jako by nesmrdilo. po tom, co, nebo prostě jsou to takový, jakoby, kdo tam má být v té lize, kdo, Dukla a Baník, jo, to jsou prostě takový tým klasický mančasty, který by tam měli být, ale jenom by se chtěl vrátit.
1: To je těžká otázka, kdo tam jde.
0: Kdo tam teda nemá být?
11: Ne, jako, o to nejde, jako, to jsou takový, tak dobrý, ta sezona pro ně dva zní jasně, že jo, tady není o čem se bavit, tyhle dva o to hrajou. Mě spíš vadí jakoby ten systém potom padání a těch zápasů, ale to je druhá věc. Já jsem chtěl jenom vědět, co chcete vědět na toho pana Šustra a chtěl bych se jenom vrátit k tomu, co jste říkal. Pokud nebudeme ale věci nazývat okamžitě a hned, nevím, jaký to má smysl.
1: Souhlasíme.
11: No, nevím. Nevím, jaký to má smysl a hlavně další věc je, že když se o tom budeme bavit za 3 dny, tak se budeme bavit jako jinak, nebo už to nebude tak bolet. To jako nějak tomu nerozumím, to je i ta Slávě. No. To, co uved pan Koubek jako trenér reprezentace morální hodnoty, který ho vůbec nezajímají, to mě to trošku, jakoby, no, trošku jsem z toho skoprněl, když to řeknu blbě.
1: Dobře, rozumíme vám. Děkujeme za zavolání, Honzo.
11: Mějte se hezky.
1: Vy taky, mějte se hezky, pokračujeme v desíce dál, dostáváme se do Ostravy. Ve Vítkovicích Baník Zlín 2-0. Posluchač jeden zmiňoval zvláštní vlastňák Miloše Kopečného. Já jsem na podobné pozici hrál a vlastně se nedivím. No.
0: Těžký, jako... těžký, to bylo těžký. Já jsem zrovna, když ten gol padnul, popíšu ho, Plavšič zprava pravou nohou. Plavšič je ortodoxní levák a myslím, že ten center byl tak překvapivý, že teď je, myslím, že tam byl Venca Jurečka vlastně s někým v tom souboji a nedošáhli na to a pro... No.
1: Tam naskakoval Něnk podle mě tak, a Miloš Kopečný a Kopeč, nečekal, že to k němu proletí.
0: Kopečnímu to prostě vylítlo najednou nad těma hlavama a chtěl to odehrát a odehrál to tak nešťastně, že prostě si to tam šoupnul, ale takovýhle góly prostě padají a ten ještě k tomu Plavšičovu centru ten byl skvělej prostě na to, že byl druhou nohou, tak byl výborný. Vlastně golman nemohl jít ven a z toho padnul gól, který Ostravu samozřejmě velmi pozbudil. No.
3: Ne, pokud bych chtěl někdo ukazovat nějaké sporné situace, tak si myslím, že tenhle vlastní gól k ním nepatří. Ne. Prostě překvapivý centr, který tam proletěl a Kopečný ve snaze prostě odkopnout se ukopl a skončilo to nešťastně pro Zlín v brance, ale myslím si, že jako kdyby chtěl někdo mluvit o chtěném vlastním golu, ne, tak takhle si ho prostě nedáte.
1: To se jako, kdybys to chtěl, tak to neuděláš.
0: Ne, těžko. No těžko, protože budeš dělat, že to odkopáváš a dáš to. Ne, já bych jenom chtěl říct, že vlastně minulý týden Broňa Červenka na tiskovce hodnotil střídající hráče a Kopečník vlastně střídal, takže ten tam nepřines nic a teď ho tam dal od začátku a přines tohle, takže to je taky paráda.
1: Říká, že ti střídající nemají žádný přínos.
0: No, tak teď ho tam dal od začátku, a, ale samozřejmě to...
1: Měli řadu absencí zlíští, to taky připočtěme, jo?
0: To zlehčujeme, hele, zase je to prostě, tohle to je taková ta horší stránka té nadstavby, no. Ty týmy, který už jako v uvozovkách mají dohráno, tak vlastně můžou trošku zkoušet ty mladý kluky. I ty hráči, který mají nějaký šrámy, tak vlastně už se do toho zápasu netlačí, jo? Je to jasný, prostě ty chceš být už fit na další sezonu, když s tebou ten klub počítá. Jo, takže
1: ale tak to není jenom věc nastavby, to je prostě konec ligové sezony, už jsme tady jasně, měli, ty jsme připomínali, jasně. Ve čtvrtek bylo 10 let, co tehdy Slavě Příbram mizovala v Jablonci, o tom zápase se taky hodně mluvilo, že to Jablonečtí mohli třeba usnadnit Příbramy, různé spekulace kolem toho, no a, ale vedle toho Sigma porazila najednou z ničeho nic Teplice 6-0, tak zase taky různé spekulace a je to vlastně skoro každoroční kolorit a Zlín, když prohrál s Teplicemi, poté otočce Teplic ve středu nebo hráli v úterý, tak taky nikdo nemluví o tom, že by to pustil Teplicím, aby se zachránil. Ne? Naráží na ten narrativ, který se rozjel, že by to Zlínští pustili Baníku. Ne, vypadá to asi vůbec, špatně. Tak oni vlastně prohráli předtím na Baníku 6-2. Pro Baník to byla jediná výhra snad za poslední 2 měsíce. Teď prohráli zase. Jako, ale mně se to teda moc nelíbí, že jako úplně bychom takhle ne, do toho šli.
0: To vůbec, mě tohle to vůbec jako ani nenapadne. To jako vůbec s tím nesouhlasím. A může být, že prostě Ostravě ta hrazlína sedí, ať už pod trenérem jedním nebo druhým. No,
1: no tak Zlín oslabila ruka Černína, která byla sporná v tom, jestli to měla být ruka za červenou, anebo pouze za žlutou kartu, kterou nejprve sudí Jan Beneš udělil.
0: Takhle, Něnk je rychlej, velmi, chtěl jsem říct jako kráva, ale kráva není úplně rychlá. Takže
1: záleží, jestli neutíká před bíkem.
0: Ještě rozeběhla. Ale je rychlej. Samozřejmě, že by měl dobrou pozici, jestli by šel úplně sám na golmana, nevím. Já jsem ještě koukal a ty obránci, který byli kolem, tak vlastně v tu chvíli, kdy Černín hrál tou rukou, tak se koukali na svoje hráče, že ani nesledovali tu situaci, že vlastně tam to bylo takový, že je to jeden na jednoho, nevím, dá se říct, jo, ale i asi ne, no.
3: Zapěruška si tady vytahuje příručku pravidel fotbalu, tak mě zajímá, co vytáhneš.
1: Ne, tam se musí rozlišovat, a je to velmi těžké v tomhle případě, že zašlo o zastavení té slibně rozvíjící se akce, anebo za zmaření zjevné brankové příležitosti, protože pak se tam ty sankce liší, je žlutá za tu první věc, druhá za tu druhou věc je červená. Teď si jako vemte, jestli by to teda nějak měl zjevnou brankovou příležitost, zda měl Černín, což nakonec bylo takhle usouzeno u videa, vidět červenou, anebo zda to byla jenom taková ta slibně rozvíjící se akce, kdyby ho třeba mohli ještě zakřižovat dva obránci, kteří tam byli zprava zleva.
0: No samozřejmě je to ve 20. minutě toho zápasu a ten průběh ti to ulehčí, to je prostě bez debat, ale říkám, ruka to byla, Něnk je prostě rychlej hráč, nevím, jestli k tomuhle rozhodčí přihlížej, ale prostě to tak je a červená padla. No.
1: Jenom chci dodat, kdo pak viděl, jak řešil Něnk v situaci v 50. minutě, tak by spíš přisoudil mu žlutou, protože to zazdíl, když by to tam skákalo, on střel slabě do brankáře Bachurka a tam byla taková jako slibně rozvíjící se akce, ale teď to
0: ještě
1: trošku zlehčuju.
0: Ještě já to zlehčím ještě jednou a Něnk ještě jednou, když Venca Jurečka střílel, dal by gól a Něnk to taky líznul rukou a vlastně zabránil tomu, aby no. To byla branka.
1: Ale Zlín pak měl v 72. minutě šanci jako Hrom a tam nechápu, jak to dokázal Bevene ještě vykopnout na zadní tyči, no. Jestli si to vybavíte, centr ze strany a Bevene zničil nic před Machalíkem, který to měl jako, to mohl dát vlastně úplně vším. Možná ne rukou, ale teda jako vším. A on to jako
0: nedal, no, to je no. Ten gól, který dej ho.
1: Dej ho. Takže no. Baník vyhrál 2-0, promiň Pavle.
3: Nejenom k té sporné situaci ještě, co se týká té ruky, tak já si myslím, že, nebo já osobně bych byl v pohodě se žlutou kartou, protože nějak ctím toho pravidlo toho posledního v úzovkách a vypadalo to, protože jsou nějakým způsobem srovnaní na jedné léně a ani rozhodčí nemohl vidět, jak to dopadne.
1: Je to prostě o tom názvosloví, tak se dozvíme dneska na Fotbal.cz verdikt komise rozhodčích. Každopádně v sobotu se dozvíme, jak dopadne letošní sezona z hlediska boje o záchranu, protože ten bude hodně peprvý. Na Julisce bude asi vyprodáno, baníkovské sektory už jsou vyprodané, hraje se o 14 hodin Dukla Baník. Jak už jsem říkal dneska ráno, doufám, že to bude hlavně tedy o tom dramatu na hřišti a v rámci teda ale fotbalového utkání.
0: Já jsem přesvědčený, že na Dukle by se neměli žádný fanoušci dostat na hřiště.
1: Že to je daleko přes tu
0: je to
1: plochu.
0: Daleko.
1: No, doufejme v tom, že
3: je tam taky
1: to...
3: klec v tom hostujícím sektoru, ale myslím si, že by měl být uvolněný ještě další, ne, pro fanoušky Baníku. No,
1: tak myslím, že když bydlíte v Praze někde, jak stačí otevřít po 14 hodině okno a vy to z Julisky uslyšíte, jak baníkovci ženou Ostravany za záchranu, ale mají tu situaci opravdu složitou, protože prostě vědí, že musí zvítězit, aby se zachránili. Poslední duel, který jsme moc nezmínili, Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3. Gratulujeme mladému Josefu Kolaříkovi za 2 góly a vlastně Slovácko se nějakým způsobem
0: chystá. Já si myslím, že u Pepovi ještě uslyšíme a ještě jsme nezmínili Karviná Olomouc. Karviná se soustředí na finále s Jabloncem.
1: Tak a to uslyšíte na Radiožurnálu Sport ve středu 20. května v Hradci Králové Jablonec. Karviná. No a dneska jste slyšeli desítku především o lize, o tom, jak se vyvíjí Pavel Tilšar tady na hostování, možná z obcí, děkujeme Pavle.
3: Bylo to příjemné, ne, já to nechám Lukáši Michalíkovi, díky.
1: Dobře, a děkujeme.
0: Hlavně na hostování z ovcí, děkujeme.
1: Pavlu Horvátovi, těšíme se do Teplic dneska večera zase brzy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
12: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
13: Počet zmocněnců ve vládě minulý týden vzrostl na 17, opozice to kritizuje. U soudu dnes v dalším údajném případě znásilnění vypovídá ex-poslanec Dominik Ferry. Čeští házenkáři se na mistrovství světa nedostali, Francouzům podlehli v baráži i po druhé. Dálnici D6 za sjezdem na Lány směrem na Karlovy Vary blokuje nehoda kamionu. A počasí bude polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo, později výjimečně přehánky a teploty až 21 stupňů.
12: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Opozice kritizuje rostoucí počet zmocněnců ve vládě. Od minulého týdne jich je už 17, ten poslední je proplnění závazků vůči NATO. Zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. Proti zřizování nových postů se vyjádřil taky předseda ODS Martin Kupka.
14: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
13: Minulá vláda, které byl Kupka součástí, měla na konci volebního období 13 zmocněnců. Podle Havlíčka vláda některé posty zřídila kvůli nadrezortní koordinaci. Napříč všemi rezorty využívá například zmocněnce pro umělou inteligenci. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri dnes znovu vypovídá u soudu. Obžalovaný je ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Podle obžaloby s ním měla souhlasný sexuální styk, při kterém si ale sundal prezervativ a s tím už nesouhlasila. Když se proti tomu ohradila, Feri podle obžaloby odbyl a styk dokončil. Feri dnes u obvodního soudu pro Prahu 3 znovu vinu odmítl. Rozporuje například, kde se událost údajně stala, nebo že se mu dívka následně vyhýbala. Dominik Feri si aktuálně odpyká tříletý trest ve věznici v Teplicích za další dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský považuje víkendový útok na moskevskou oblast za spravedlivou reakci na ruské údery. Nepilotované letouny různých typů, mimo jiné, zasáhly polovojenský podnik a rafinérii. Ruské úřady oznámily 4 mrtvé a asi 12 zraněných.
15: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu prohlásil, že nálet na moskevskou oblast byl důležitým signálem právě v den památky 100 000 obětí totalitních represí vzešlých z Moskvy. Podle Zelenského je to také významný signál, že Ukrajina dokáže úspěšně zasáhnout i ty ruské oblasti, které jsou nejlépe chráněny protivzdušnou obranou. Válka se celkem předvídatelně vrací do rodného přístavu, řekl Zelenský v ironické narážce na heslo, se kterým Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
13: Mobilní raketa Spacebus dnes v Brně odstartovala cestu po českých krajích. 18 metrů dlouhá raketa umožní dětem pomocí virtuální reality zažít let na oběžnou dráhu podobně jako skuteční astronauti. Popisuje to za organizační tým ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
16: Člověk se posadí, nasadí si takové ty speciální brýle a zažije něco jako by výlet na oběžnou dráhu planety Země, pohled na planetu Zemi a potom návrat zpátky. Je to hezká podívaná, která tak trošku přibližuje to, co by mohl zažít Aleš Svoboda, náš budoucí český astronaut.
13: Vzdělávací roadshow potrvá do poloviny června a zamíří i do jiných regionů.
17: Sport. Čeští házenkáři podlehli Francouzům během týdne už podruhé a na světový šampionát se nepodívají. Národní tým nejprve prohrál v Brně o 11 branek, na francouzské půdě pak o 5, konkrétně 31-36. Největší rozdíly v českém a francouzském výkonu popisuje jeden z trenérů Daniel Kubeš.
18: V první řadě bych sem zmínil preciznost těch akcí Francie, hlavně v útoku, kdy prostě ty přirádky jsou pod maximálním tlakem a jsou maximálně přesný. A potom taky fyzická nadváda toho soupeře. Jo. Ty fyzické části jsme byli jednoznačně slabší a v dnešní házení to prostě hraje velkou roli.
17: Golfistce Sáře Kouskové se nevydařilo finálové kolo na turnaji v Hamburku a místo útoku na třetí titul z evropského okruhu Ladies European Tour obsadila 10. příčku. Česká reprezentantka měla 4 rány pod par, vyhrála Němka Harmová, která byla o 6 ran lepší.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Uzavřená D6 Ulán a kolony na D1 před Brnem. Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je neprůjezdná za sjezdem na Lány. Po ranní nehodě kamionů provoz policisté odklání právě na exitu 25 Lány a pak se to objíždí přes Rynholec. Na dálnici se vrací u Nového Strašecí a na objízdné trase je před Strašecím i hodně silný provoz. Na D1 vázne doprava na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a Ostravy. Kolony jsou od sjezdu na Slavkov u Brna z kilometru 211 a zdržení za Rohlinku pak asi 10 minut. Velké zdržení hlásíte na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Hradce Králové. Na vině je omezení před Trutnovem.
20: Do Trutnova zdržení zhruba hodinu, protože za pumpou ono se frezuje a kyvadlový provoz. V obráceně z města ven zdržení tak 10 minut.
19: Osobním autem se to dá objet přes Starý Rokytník. A na silnici 7 čekejte velké kolony na obchvatu Slaného. U čerpací stanice Shell je také omezení, frézují vozovku, projíždí se kyvadlově. Kolona od Chomutova na Prahu je delší, od Lotouše asi na 35 minut a ucpává se i 16 z Mělníka do Krušovic. Před nájezdem na 7 je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Čekáme polojasno až oblačno na východě a severovýchodě, zpočátku až zataženo a večer místy i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně objeví i přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě kolem 13, na horách většinou kolem 10 stupňů. Tolik zprávy.
4: Krásné dopoledne 18. května, tohle pondělí, stále ještě první minuty po 11. hodině zakončíme fotbalem, i když druhou ligou. Prostějov totiž bude i v sobotním závěrečném 30. kole druhé nejvyšší soutěže zachraňovat sportovní manažer Jiří Balcárek. Ten už na lavice Hanáků byl v sobotním zápase proti Příbrami, který skončil bezbrankovou remízou. Klub totiž na poslední chvíli po půl roce odvolal trenéra Jana Podoláka a celý jeho realizační tým. Bude to tedy sportovní manažer Jiří Balcárek, který se bude snažit v sobotu proti Táborsku uhrát více bodů než Bečko Sparty, případně Jihlava. To jsou totiž postupové konstelace, které ještě zachrání Prostějov ve druhé lize. Aktuálně je na 14. místě Prostějov, to znamená na první pozici, která neznamená sestup.
21: Radiožurnál Sport
22: a Vojtěch Šafář.

0: 11 hodin, 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Čeští hokejisté se dnes 18. května chystají na další zápas na světovém šampionátu. Už třetí, dá se říct, že to vlastně bude první opravdu těžký duel soupeřem, totiž večer v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport bude Švédsko. No a na tréninku národního týmu ve Švýcarsku je právě teď Petr Kadeřábek. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak otázka je naprosto obligátní, kdo všechno je, případně není právě teď na ledě.
1: No musím říct, že ze čtvrtého patra BCF arény jsem dlouho hledal a počítal jsem, že chybí jeden hráč. A vyšlo mi z toho, že na ledě není Michal Kempný. Samozřejmě potom v rozhovoru s asistentem trenéra Jiřím Kalousem budeme zjišťovat důvod toho, proč Michal Kempný není na předzápasovém rozbruslení, protože ono je povinné pro všechny hráče, kteří by měli nastoupit do zápasu a vlastně i pro všechny ostatní, protože na ledě je třeba i Petr Kváček, který stále zůstává mimo soupisku jako jediný a to volné místo může být jen a jen pro brankáře, nikoli pro hráče do pole, že by třeba ještě trenéři povolali někoho, kdo tady není a dopsali místo golmana, útočníka nebo obránce, to se stát nemůže. Tam by mohlo dojít, pokud by třeba bylo nachlazení nebo zranění Michala Kempného vážnější, tak jedině za něj, pokud on by byl vyškrtnut na základě lékařské prohlídky z soupisky, pak by se mohl doplnit také hráč poli. Ale to předbíhám a budeme zjišťovat samozřejmě zdravotní stav Michala.

0: Kala Kempného. Jinak ten trénink prostě to je takové klasické předzápasové rozbruslení, na rychlé předávání kotouče, zakládání útoku z vlastního obraného pásma a přechod přes to střední vlastně v pětici, ve dvojici, ve trojici, ve čtveřici. Prostě to jsou klasická cvičení, která se dělají při každém předzápasovém rozbruslení, které je, jak vidíte, ještě nějakých 11 hodin před tím, než hráči nastoupí na ledovou plochu k tomu zápasu ze Švédy.
1: No, jaká je vlastně nálada v týmu po té prohře se Slovinskem, byť to tedy bylo až v prodloužení?
0: Já když jsem vlastně viděl přicházet hráče do haly, tak se usmívali, klábosili mezi sebou, každý pozdravil, takže myslím si, že zápas se Slovinskem, ano, byla to prohra, ale kdyby nad ní měli domat hokejisté ještě dnes, tedy v den dalšího zápasu, tak by to asi bylo hodně špatně, takže už se soustředí právě na duel se Švédy. Ono jim může samozřejmě pomoct, že oni je dlouho neporazili, čeští hokejisté Švédy, ale v tom posledním vzájemném souboji ano, a to by jim určitě mohlo pomoci i v tom večerním duelu, byť Švédové samozřejmě doplnili na soupisku i další velké hvězdy z NHL, včetně Ekmana Larsona, takže to bude velmi těžký oříšek, ale možná to Čechům bude více svědčit, že nebudou oni tím týmem, který musí tvořit, jako to bylo v těch předcházejících dvou duelech.
1: Švédi doplňovali, Češi také, ale v nominaci, jak už jsi zmínil, Petře, zůstává stále jedno volné místo, to je určené pro brankáře. Pojďme se zkusit zaměřit právě na tenhle post. Jestli pak se dá teď odhadnout, nebo to třeba i víš, kdo večer bude proti Švédsku chytat?
0: Nevím to a trenérský realizační tým to bude zveřejňovat až vlastně ve chvíli, kdy vydá zápasovou soupisku. Rozhodně teď, kdybych se zeptal, a klidně to mohu udělat, Jiřího Kalousek, kdo bude chytat, tak mi řekne, počkejte si do večera. Tohle to mám nahráno zhruba tak 30krát, možná ještě víckrát, takže tam je to jasné, trenéři to budou tajit. Ono to není úplně, že by se Švédové nedokázali vyrovnat s tím, že bude chytat Kořenář a najednou tam nastoupí Pavlát, to určitě ne. Jsou připraveni samozřejmě ty týmy vždycky na oba dva gólmany, ale ta taktika na to je vlastně, že hráči dostanou takovou statistiku toho, kde má největší slabinu ten, který golmana, a rozhodně si to tedy zapamatujete velmi snadno, že máte střílet na vyrážečku mezi betony nebo na lapačku.
1: Ten další zápas české hokejové reprezentace začíná večer po 8 hodině, 20 hodin a 20 minut, to je úvodní buly. My se znovu uslyšíme s Petrem Kadeřábkem, který společně s Františkem Kunou budou ten zápas komentovat. Petře, moc krát děkujeme, uslyšíme se večer.
0: Uslyšíme se určitě večer, nabídneme samozřejmě zase to předzápasové studio od 19 hodin. Pokusíme se dostat na komentátorskou pozici někoho z hráčů, kteří nebudou na soupisce. Doufejme, že se to tentokrát povede a samozřejmě mohou se zase posluchači těšit na předzápasové nebo před každou třetinou takové ty krátké rozhovory přímo od kabiny těsně před tím, než hráči přijdou na led.
1: Přesně tak, v 19 hodin začíná tenhle speciální přenos k tomu večernímu zápasu. To byl Petr Kadeřábek, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Na Radiožurnálu Sport se teď znovu budeme věnovat fotbalu, a to konkrétně žákovskému turnaji McDonald's Cupu. Jdeme do Karlovarského kraje, konkrétně do Sokolova, tam spolu soupeří fotbalisté prvního stupně základních škol, a ve spojení bychom měli být s Jiřím Bokem, který je asistentem trenéra týmu základní školy Česká Františkovy Lázně. Dobrý den. Dobrý den, my jsme původně měli mluvit s Radkem Salvou, což je tedy hlavní trenér, ale zavolali jsme, dá se říct, nevhod, i když pro posluchače je to možná dobře, protože vaše škola právě hraje tak, jak to vypadá.
1: Ve škole jsme dali třetí gol, takže paráda.
0: Můžu vás poprosit jenom, jestli byste zkusil mluvit blíže do mikrofonu. Já jsem slyšel, že jste dali třetí gol, k tomu samozřejmě gratulujeme. Jestli pak McDonald's je totiž turnaj, který funguje už dlouhé roky, jestli pak jste měli potíže sehnat kádr na tenhle turnaj, nebo je mezi dětmi stále ještě zájem?
1: Je zájem. Máme výhodu, že ve Františkových Lázních je jenom jedna základní škola, takže většinou kluci, co hrajou fotbal, chodí spolu do třídy a znají se i se svýho týmu.
0: Pane Boku, já vás jenom poprosím, jestli zkusíte najít u toho telefonu mikrofon a dát si ho trošku blíž k puse, protože sice slyšíme fotbal, ale vás tolik ne. Jak jsou na tom vaši svěřenci, kolikátý je to zápas, i když teď vedou právě, proti komu hrají?
1: Hrají proti základní škole a je to druhý zápas.
0: Druhý zápas. Ještě se zeptám, v každém takovém týmu na McDonald's Cupu bývají také dívky, jestli pak nemuseli absolvovat speciální trénink?
1: Ne, my máme zrovna výhodu, že máme šikovnou holčinu, která hraje i za Františku Lázně a za Kohouty a je tady s náma a drží nám obranu.
0: Tak to vám gratulujeme, přejeme základní škole Česká ve Františkových Lázních, ať se dostane co nejdál třeba až do toho finále, které se dnes bude hrát, které se letos bude hrát v Ostravě. Povídali jsme si s asistentem trenéra téhle základky, s Jiřím Bokem. Díky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Záložník Karviné Samuel Šigut a k tomu dalších 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznalo ke zmanipulování zápasu a přijetí anebo dávání úplatků. To zjistili naši kolegové z investigativního týmu Radiožurnálu. Více si o tom můžete přečíst na serveru irozhlas.cz a samozřejmě, že na Radiožurnálu Sport vám během odpoledne také přineseme daleko hlubší pohled na věc.

0: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Radiožurnál s vámi i v 11:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelenářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Část škod způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Nizozemská výletní loď MV Hondius zasažená hantavirem dorazila do rotterdamského přístavu. Tam je čeká dezinfekce. 25 členů posádky a dva lékaři zamíří do karantény. Plavidlo se v uplynulých týdnech stalo ohniskem epidemie hantaviru. Na palubě zbyl jen nezbytný personál a lékaři. Všichni turisti jsou evakuovaní a v karanténě. Onemocnění nepřežili 3 lidi. Dalším 10 cestujícím podle Světové zdravotnické organizace vyšel pozitivní test. Francouzské hlavní město hostí zasedání ministrů financí zemí G7. 7 největších ekonomik světa bude řešit například situaci na Blízkém východě a její dopad na světovou ekonomiku. Do Paříže míří i šéf ministrů financí Evropské unie Kyriakos Pierakakis. Řešit chce taky zvyšující se zadlužení zemí eurozóny, zejména kvůli válce na Ukrajině a na Blízkém východě. A státní podnik Diamo bourá v Karviné ocelovou věž bývalého pomocného závodu dolu Darkov. Poblíž Karvinského moře tak pokračuje likvidace dalšího důlního areálu. Jáma už je zasypaná a uzavřená. Dalším krokem budou demolice budov na povrchu. Sport. Tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě, ve finále porazil ve dvou setech Nora Kasparuda a jako druhý hráč v historii ovládl všechny turnaje série Masters. Před aktuální světovou jedničkou z Itálie to dokázal jenom Srb Novak Djokovic.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem a omezení na D1 za Prahou. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna z Vyškova. Brzdí se do zastavení před sjezdem na Slavkov na kilometru 212 a zdržení pak do Brna do omezení u sjezdu na D2 je asi 15 minut. Souvislejší kolony tam před Rohlenkou před kilometrem 207. Na dálnici D1 pak opatrně za výjezdem z Prahy do Brna na 11. kilometru uklízí znečištěnou vozovku a situaci sleduje i motohlídka Zelené vlny.
5: Za sjezdem na Pražský okruh zhruba na 11. kilometru uklízí silničáři v pravém pruhu vysypanou hlínu. Místo je označeno světelnou šipkou, výrazněji se zpomaluje, kolona se ale netvoří.
4: Na silnici 7 naopak čekejte velké kolony na obchvatu Slaného, u čerpací stanice Shell je omezení, jezdí se kyvadlově, fronta na Prahu je stále delší od Lotouše asi na 35 minut a hodně se ucpává i silnice 16 z Mělníka do Krušovic právě před nájezdem na 7, čekejte na obchvatu Slaného asi 20 minut. A velké zdržení hlásíte i na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Hradce Králové, na vině je omezení u benzínky Ono, je to asi na 40 minut, osobním autem se to dá oběd přes Starý Rokytník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě zpočátku až zataženo, večer pak místy i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě kolem 13 a na horách většinou kolem 10 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Je pondělí a to znamená, že znovu dochází k úpravě světových tenisových žebříčků. 20letá Češka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula právě ve světovém žebříčku WTA o 29 míst, aktuálně je na životní 65. příčce. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová, ta se vrátila do první desítky, tu ale uzavírá, je tedy desátá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře. A když jsme u českých tenistek, mohli bychom zmínit, že dnes se hraje první kolo tenisového turnaje ve Štrasburku, tedy ve Francii. No a jisté je, že do druhého kola postoupí pouze jedna ze dvou českých tenistek, Maria Bousková, Kateřina Siňáková. Hned na začátek je los svedl proti sobě. Tenhle zápas by měl začít okolo 17:30, možná spíše 18:00 a na Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte.

0: Je pondělí 18. května a za 3 dny oslaví Radiožurnál Sport 5 let v českém rozhlasovém éteru. Tenhle den si proto budeme připomínat po celý týden, a to prostřednictvím seriálu, ve kterém si připomeneme, co jsme vám od 21. května roku 2021 v našem vysílání už nabídli. A začneme u nejpopulárnějšího sportu planety, tedy u fotbalu, tedy u sportu, který plní náš program skoro každý den.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, vrátíme se teď k událostem k fotbalové šance ligy.
2: Posloucháte středeční Radiožurnál Sport a pokračujeme v tématu fotbalové šance ligy.
3: 6 hodin 18 minut, krásné ráno, a to zažívají i fanoušci fotbalového Hradce Králové.
4: Skoro 5 let, chcete-li více než 1800 dnů, už můžete ladit digitální Radiožurnál Sport a našli bychom asi jen pár, kdy jsme v našem vysílání nezmínili vůbec nic o fotbale.
5: Poslat balon do 16, teď už je to jasné, přišlo gesto, můžeš hrát na Davida Juráska, slavistického obránce, který si bere dlouhý rozběh, míč už letí do 16 a tam se dostává k zakončení Štěpán Chaloupek.
6: Vznikem Radiožurnálu Sport jsme získali prostor pro to, abychom všechno, co chceme z fotbalu vysílat, jsme taky vysílali, proto můžeme být oficiálními vysílateli nejvyšší soutěže, vysílat všechny zápasy v přímém přenosu, nejen v lize, ale taky reprezentace v pohárech, jakékoliv další, které uznáme za vhodné.
4: Připomíná šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš s tím, že už 2 roky vysíláme přímé přenosy vybraných fotbalových zápasů i všech utkání domácí ligy, třeba taky na webu iRozhlas.cz. Máme za sebou už taky 3 velké mezinárodní turnaje, evropské šampionáty v letech 2021 a 2024.
7: Centruje Mendes před bránu a bohužel vlastní branka. Teď sice vyrazil gólman Staněk ten balón, ale trefil nešťastně Robina Hranáče.
4: A taky mistrovství světa v Kataru 2022.
5: A světový pohár má v rukou Lionel Messi. Teď s ním jde v náručí jako s malým miminkem a už se blíží, takže teď má světový pohár nad hlavou.
4: Za necelý měsíc nás čeká v historii jediného sportovního rádia v Česku druhý světový šampionát ve fotbale, který bude i pro Radiožurnál Sport ještě o něco speciálnější.
6: Mistrovství světa ve fotbale je po dlouhé době o to lepší, že na něm hraje česká reprezentace, takže stejně jako u hokeje nabídneme všechny její zápasy v přímém přenosu a budeme mít v dějišti 3 reportéry přímo u národního týmu, kteří budou vysílat ze zámoří prakticky pořád o všem, co se kolem českých fotbalistů bude dít. Nic nám neuteče.
4: Slibuje šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš. Reportéry na mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě budou Mirko Vasič, Lukáš Michalík a Mikuláš Jáša, tedy kolegové, které často můžete slýchat z fotbalových stadionů, nejen těch českých. A výkony národního týmu bude tradičně glosovat 5-násobný mistr ligy, bývalý reprezentant a náš expert Pavel Horvát, bez kterého si fotbalové povídání na Radiožurnálu Sport jde už jen těžko představit.
8: My nejsme v tréninkovém procesu, jak jsme se tady bavili o tom, kdo je vinej za to, že Baník teďka je poslední. My nevidíme, jak ty kluci trénujou.
4: Pavel Horvát má na Radiožurnálu Sport fotbalový pořad Desítka, který pro vás připravuje hned 2x týdně. V pondělí glosuje víkendové události, především z nejvyšší domácí soutěže. Ve čtvrtek si do studia zve současné i bývalé hráče, trenéry a další zajímavé sportovní osobnosti.
8: Ty jsi mi to nedávno říkal, ten popivek, že Luděk Zelenka, to je pěkná panenka, a pak jsi mi říkal něco, co vůbec nedávalo smysl.
1: Dávalo, milujeme, když se vlní jeho vlasy kadeřaví.
8: Hele, jak by řekl Tomáš Řepka, já tomu nechápu. Tak mi to řekni.
1: No ne, tak to byla samozřejmě narážka na to, že jsem holohlavej, takže milujeme, když se vlní jeho vlasy kadeřaví. No.
8: A to je jako, to se vůbec nerýmuje, ale...
1: No, jako trošku se to rýmuje.
6: Pavel Horvát byl jedním z prvních sportovců, kterého jsem už před startem vysílání Radiožurnálu Sport oslovil. Chtěl jsem ho mít v týmu, protože jsem ho znal nejen jako fotbalistu, ale věděl jsem, že bude výborný i v téhle roli jako expert i reportér. A musím říct, že jsem se spletl, protože je totiž ještě lepší, než jsem si myslel, a je pro nás a hlavně pro naše posluchače trefou do černého.
4: Dodává Miroslav Bureš, šéfredaktor Radiožurnálu Sport, který pro vás vysílá už 5 let. Děkujeme za přízeň. Díky vám jsme se za 5 let v éteru stali nejposlouchanějším digitálním rádiem v Česku. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport se znovu vydáváme na fotbalový McDonald's Cup, tentokrát do východních Čech, a to konkrétně do Vrchlabí, kde se hraje krajské kolo Královéhradeckého kraje. Ve spojení budeme s Jiřím Skučkem, tedy s dlouholetým organizátorem tohoto turnaje. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jak to vypadá ve východních Čechách? Ve Vrchlabí by se mělo hrát v areálu Vejsplachy, jestli se nemýlím.
1: Ano.
0: Krásný nový areál v zimě, ráj běžkařů. No a teď to vypadá tedy, že to bude ráj mladých fotbalistů?
1: Doufáme, že ano, že jsme to poprvé přehodili do Vrchlabí a vypadá to úžasný, to tady je, a uvidíme, jak se bude dál pokračovat.
0: Co favorita, jak to dnes zatím hodnotíte? Určitě už se hrály nějaké zápasy?
1: Ano, jako favorit v kategorii B to vypadá, že bude pořád stejné, že to je Hradec Králové Sever. A v kategorii mladší Ačku zatím podle výsledku to vypadá na taky Hradec Králové Štefánikova. Takže uvidíme, jak se to vyvine, a u Emek to záleží, každý rok přijíždí někdo jiný, takže nevíme a necháme se překvapit.
0: Vy jste dlouholetým organizátorem. Já vás hned takhle na úvod ještě poprosím, abyste nám vysvětlil, jak to vlastně funguje. Vy říkáte kategorie B a kategorie M, tak co to vlastně znamená?
1: Kategorie A jsou vlastně třídy první až třetí třída. Kategorie B je vlastně čtvrtá a pátá třída a kategorie M jsou malotřídky, což je vlastně jedna až pátá třída, kde mají pouze malotřídní třídy.
0: No, je to zkrátka hodně pestré, vy jste tím organizátorem opravdu už hodně dlouho a ta soutěž má svoji historii. Jak se vyvíjí za ty roky, kde vidíte třeba největší zlomové momenty, a jaký je rozdíl mezi začátky a tím, jak to vypadá dnes?
1: Mezi začátky, teď to vypadá jako lepší i herně, vším. Dřív ty děti měly jakoby radost, teď už se to už přehází do větších, jakoby kouká se víc na výsledky než dřív, no, ale jinak herně to je čím dál tím lepší a už i věřím, že i tady z těchto turnajů bude nějaký ligový fotbalista, tak jak to bývá zvykem.
0: To je právě to nejkrásnější na celém McDonald's Cupu, že se často rekrutují ty mladé talenty, které nakonec třeba budeme vídat i v národním dresu. Stále si povídáme s Jiřím Skučkem, který organizuje McDonald's Cup. Velkou motivací pro mladé hráče na těch momentálně krajských kolech je postup do celostátního finále. To bude letos ve Vítkovicích v Ostravě. Co vlastně ti šťastní, kteří se dostanou do toho finále, potkají jiného, než třeba teď zažívají právě v tom krajském kole?
1: No, potkají tak, že se vlastně to je republikové finále a potkají se s družstvama nebo školama, který vlastně se nepotkávají, že jo? A je tam i víc hráčů, je tam vlastně, když se to veme, tak tam vidějí i ligoví fotbalisti, je tam zápas osobností, kde vlastně si to užívají, vidějí ligové fotbaly plus osobnosti, jako třeba Koha, když to vemu, že tam je po každém roce, no, a takový, je to zážitek pro ně hlavně.
0: Je to velký zážitek a také samozřejmě ta koncentrace několika fotbalových týmů, se kterými hrajete proti hráči na jednom místě. Navíc je to výjezd, ono to sice je jedno finále, ale ten výjezd pro mnohé školy je několikadenní. I to k tomu určitě patří.
1: Ano, to určitě je to dvoudenní a opravdu ty děti si to užívají, protože finále je prostě finále.
0: Povídali jsme si s Jiřím Skučkem, tedy dlouholetým organizátorem McDonald's Cupu. Ten je aktuálně v krajském kole Královéhradeckého kraje v areálu Vejsplachy ve Vrchlabí. Ať se všechno dál daří hezky. Díky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
0: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
3: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestýny Hlaváčková.
4: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
5: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
0: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
6: Taková ta laická představa, že jako, že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
7: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
1: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon Thermopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.
9: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
10: Rodičovský příspěvek se má zvýšit o 50 tisíc korun, teď o tom jedná vláda.
11: Já v tuto chvíli to považuji za jasnou věc, že to projde.
10: 13 obviněných v korupční fotbalové kauze se přiznalo k ovlivňování zápasů za peníze. Vyplývá to z dokumentů, které Radiožurnál získal.
12: Jedním z nich je třeba brankář klubu MFK Chrudim Lumír Číš. Dalším hráčem, který se přiznal k ovlivňování zápasů, byl třeba fotbalista Samuel Šigut.
10: Hokejová reprezentace vyzve na mistrovství světa Švédsko. Na obchvatu Slaného na silnici 7 brzdí provoz omezení a počasí bude polojasno až oblačno. Zpočátku místy až zataženo, později výjimečně přehánky a teploty až 21 stupňů. Je pondělí 18. května, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvednout o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, o kterém právě teď jedná vláda. A ve Strakově akademii je u toho reportérka Adéla Burešová.
13: Rodičovský příspěvek by se od 1. ledna zvýšil o 50 tisíc z 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by se částka zvedla dvojnásobně, a to na 800 tisíc korun. Změna by se vztahovala na děti, které se narodí od ledna. Státní kasu by novela o státní sociální podpoře stála v příštím roce zhruba 230 milionů korun. Po jejím plném zavedení pak od roku 2030 ročně přes 3,5 miliardy. Zvýšení rodičovského příspěvku slibuje vládní koalice ve svém programovém prohlášení i protože porodnost v Česku dál klesá. Kabinet by se mohl dnes taky zabývat novým náčelníkem generálního štábu. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
10: V moravskoslezské části sáskařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Radiožurnál to zjistil z policejních dokumentů. Někteří hráči při výslechu vypověděli, že zápasy manipulovali kvůli penězům nebo profesionální smlouvě.
12: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Policii se přiznal i hráčský agent Daniel Černaj, který je podle obvinění jedním z hlavních aktérů celé celé kauzy. Do protokolu uvedl, že přesvědčoval hráče, aby za úplatu zápasy ovlivňovali. Z jeho výslechu citujeme.
14: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali o něco víc.
12: Obvinění žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítli. Na zmanipulované zápasy pak další členové zločinecké skupiny sázeli na asijských webech. Podle policie jdou škody do milionů korun. Artur Janoušek, Radiožurnál.
10: Studentům středních škol začaly ústní maturity, skládají je z češtiny nebo cizího jazyka a taky odborných předmětů, na které se škola zaměřuje. Dnes tak maturují i studenti na gymnáziu Zikmunda Vintra v Rakovníku.
15: Na rakovnickém gymnáziu letos maturuje zhruba 60 studentů, je mezi nimi i Jan Maren.
16: Moje pocity jsou relativně dobré. Ze ZSV maturuju z češtiny samozřejmě a z dějepisu a u toho ZSV se asi nejvíc bojím té křesťanské filozofie.
15: Každý z předmětů má od 25 do 30 otázek. Jejich čísla si pak studenti u zkoušky losují, říká ředitel školy Tomáš Kopřiva.
17: Student jde na takzvané potítko, vylosuje si otázku, má 15 minut na přípravu na potítku a pak následně během 15 minut musí zodpovědět tu otázku.
15: Profilové maturity potrvají do 10. června. Z Rakovníka Richard Webs, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
10: Francouzská policie vyšetřuje přes 100 pařížských školek, jeslí a základních škol kvůli podezření ze sexuálního zneužívání dětí. Pro stanici RTL to potvrdila pařížská prokurátorka. Od začátku roku už v hlavním městě odvolali 78 vychovatelů, víc než 30 z nich kvůli možnému zneužívání.
18: Vyšetřování se týká všech pařížských čtvrtí, konkrétně 84 školek, zhruba 20 základních škol a 10 jeslí.
19: Pařížská prokurátorka Laure Becquiová stanici RTL potvrdila zahájení 3 nových vyšetřování a 5 předvolání k soudu. Případ označila za naléhavý.
18: Učitelka sexuálně napadla mého syna, když mu bylo 3,5 roku.
19: Popsala před časem českému rozhlasu Pauline na demonstraci v centru Paříže. Učitelka prý jejímu synovi Majelovi vyhrožovala, osahávala ho a nutila ho k dalším sexuálním praktikám. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire slíbil prošetření kauz a lepší prevenci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
10: Ruské drony útočící na Ukrajinu zasáhly v Černém moři i 3 zahraniční lodě, oznámily to ukrajinské úřady. Moskva i Kyjev pokračují ve vzájemných vzdušných útocích.
20: 2 civilní lodě podle ukrajinských úřadů zasáhly ruské drony, když připlouvaly k přístavům v Oděské oblasti. Jedna plula pod vlajkou Guinea-Bissau, druhá byla čínská. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mířila naložit železnou rudu. Drony poškodily i domy u Oděského přístavu.
21: Všechny ty drony létají od moře. Někdy letí tak nízko, že je protivzdušná obrana nezvládne se střelit.
20: Řekla místní obyvatelka. Další loď plující pod panamskou vlajkou údajně zasáhly Rusové u přístavu v Černomorsku. Ukrajina podle ruské státní agentury TAS včera provedla největší útok na Moskvu za více než rok. Zelenský ho pochválil jako reakci na masivní ruské útoky z posledních dní. Ukrajinské drony zasáhly polovojenský podnik nebo ropnou rafinérii. Podle Moskvy zahynuli 4 lidé. Dominik Tesár, Radiožurnál.
10: Dron neznámého původu o víkendu zasáhl jadernou elektrárnu Barakah ve Spojených arabských emirátech. Podle tamních úřadů dopadl do blízkosti jaderného zařízení a nezpůsobil žádný únik radioaktivity. Írán se k útoku nepřihlásil.
22: Emirátské úřady uvedly, že protivzdušná obrana sestřelila 2 drony. Třetí ale dopadl v blízkosti jaderných reaktorů elektrárny Barakah a způsobil požár. Írán zintenzivnil útoky na zálivové arabské sousedy po nedávném pokusu Washingtonu eskortovat lodě Hormuzskou úžinou. Během americko-izraelské války proti Íránu dopadly v březnu střely i na íránskou jadernou elektrárnu Bushehr. Ani tam nezasáhly jadernou část zařízení. Donutili ale k evakuaci několik stovek pracovníků ruské společnosti Rosatom. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
10: Podle iránského ministerstva zahraničí pokračují jednání mezi Teheránem a Washingtonem a Írán se snaží o ukončení války. Dosavadní rozhovory ale úspěšné nebyly. Ceny ropy proto dnes stouply na nejvyšší hodnotu za poslední 2 týdny. Český rozhlas slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První program trval hodinu, byl to koncert vážné hudby. Uvedla ho Emilie Tučková, která v tehdejším Radiožurnálu pracovala zároveň také jako korespondentka, účetní a pokladní.
2: Haló, haló, ze vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
10: Československo se v roce 1923 stalo teprve druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několika měsíční náskok měla jen britská BBC.

0: Radiožurnálu Sport startuje už po 19. hodině. A gymnasti z Ruska a Běloruska znovu můžou soutěžit na mezinárodní úrovni bez omezení. Světová federace FIG zrušila zákaz, který platil od invaze na Ukrajinu v roce 2022. O rok později ale federace umožnila návrat těm gymnastům, kteří soutěží pod neutrálním statusem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony u Slaného a uzavřená šestka u Chebu. Na silnici 7 stále čekejte velké kolony na obchvatu Slaného. U čerpací stanice Šely omezení, frézují tam vozovku, projíždí se Kyvadlově a kolona na Prahu je stále delší od Lotouše asi na 35 minut. A ucpává se kvůli tomu i silnice 16 z Mělníka směrem na Karlovy Vary a do Krušovic. Před nájezdem na sedmičku je to asi na 20 minut. Silnice číslo 6 je stále uzavřená obou směrně mezi Chebem a německou hranicí. Uvodí nádrže Skalka odklízí těžkou nehodu kamionu s dodávkou. Objízdná trasa vede přes Cheb a pomezí nad Ohří po staré silnici 606. A v Praze jsou komplikace ve Kbelské směrem do Hloubětína. Před Novopatskou stojí kamion v odbočovacím pruhu. Pomalej se jede od sjezdu na Prosek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo, později výjimečně přehánky a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 13. Tolik hlavní zprávy.
4: No a k hlavní zpravodajské relaci ještě ve 12.10 přidáváme další informaci ze světa sportu. Staronovým trenérem fotbalistů Realu Madrid by se měl stát od nové sezóny José Mourinho. Možná si říkáte, že to je zvláštní, protože portugalský trenér má ještě na rok platnou smlouvu v Benfice Lisabon. A pokud si to opravdu říkáte, tak vás jednak musíme pochválit za fotbalový přehled, ale hned v zápětí musíme dodat informaci, že Benfica měla s Mourinhem sepsanou i výstupní klauzuli a Real údajně Mourinha koupil za 75 milionů korun. Je to zatím pouze spekulace, ale přišel s ní italský novinář Fabrizio Romano a jeho informace se málo kdy nevyplnily, takže nejspíš můžeme věřit také i to, že Mourinho na Santiago Bernabeu už podepsal dvouletý kontrakt.
1: Radiožurnál Sport
5: a Vojtěch Šafář.

0: Stále pro vás na Radiožurnálu Sport sledujeme, co se aktuálně děje ve Švýcarsku, kde se odehrává hokejové mistrovství světa. Začněme u českého národního týmu, ten už má za sebou dnešní povinné rozbruslení před večerním zápasem. No a právě toho se nezúčastnil Michal Kempný. Slyšeli jste to v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Petr Kadeřábek zjišťuje, jaké jsou přesné důvody. Zatím víme pouze to, že jsou to důvody zdravotní. No a nad jeho večerním startem, tedy nad startem Michala Kempného, visí otazník. Nad startem Petra Kadeřábka rozhodně ani náhodou. Toho určitě uslyšíte v přímém přenosu společně s Františkem Kunou. Ve 20 hodin a 20 minut začíná večerní zápas mezi Švédskem a Českem, ale už v 19 hodin se budeme věnovat hokeji v našem speciálu na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: No, jinak jste také slyšeli, že v českém národním týmu už je atmosféra dobrá, a to i přesto, že si připsali čeští hokejisté na šampionátu první prohru, ale nestalo se to poprvé. Prohra s outsiderem, to už se stalo v minulosti mnohokrát a nakonec si třeba i reprezentace odvezla medaily ze světového šampionátu. Na tom aktuálně hraném ve Švýcarsku mají čeští hokejisté klopítnutí za sebou po historicky první prohře se Slovinskem a bylo to v prodloužení, to musíme zdůrazňovat. Nastoupí večer národní tým proti Švédsku.
2: Novej den, teď není čas na to mít hlavy dolů.
3: Musíme to jít za hlavu, jinak to nejde.
4: Shodují se útočníci Jan Mandát a Jiří Černoch. Sice to nemá působit jako návod, ale stalo se několikrát, že během dlouhého turnaje favorit prohraje s outsiderem, ale pořád je dost času to výsledkově dohnat. Pohled do historie nabízí současný reprezentant Jiří Černoch.
3: Když si třeba vemu 2010 mistrovství, tak tam taky byly, že jo, nějaký prohry vlastně s papírově slabšíma soupeřema a ten tým nakonec udělal zlato, takže neříkám, že bez prohry proti slabšímu soupeři se nedá udělat medaile, to vůbec, ale musí se to hodit za hlavu a ještě nás čeká 5 zápasů v základní skupině, který chceme prostě každý jeden vyhrát.
4: V roce 2010 cestou za zlatem Češi prohráli s Norskem i se Švýcarskem, které tehdy ještě nebylo mezi uší elitou. Na nakonec medailových turnajích pro Česko, když se ještě nehrála prodloužení, remizovali Češi třeba ve Vídni 90 6 s Norskem, při cestě za zlatým hetrikem na přelomu tisíciletí s Německem a při stříbru v roce 2006 s Lotyšskem. Jako hráč u toho byl i současný člen trenérského týmu Tomáš Plekanec.
5: Je to nepříjemný, samozřejmě to si nemusíme nalhávat, se to stává, tady ty klopítnutí a prostě nesmí se to stávat, ale v každém turnaji se nějaký objeví, doufujeme, že tohle je poslední klopítnutí.
4: Poslední takové zaváhání, po kterém přišla medaile, bylo v roce 2022 ve finském Tampere. Tam národní tým prohrál s Rakouskem po nájezdech. Byl u toho Jiří Černoch.
3: Po zápase je to vždycky hrozně těžké, když se prohraje rekord takovýhle zápas, ale Honza Ščotka tam chodil po kabině a snažil se to povzbudit nějakou pozitivní notou, takže samozřejmě přišla řeč i na Tampere, kde jsme vlastně prohráli s Rakušanama. Byl to taky na nás takový lynč potom, že vlastně historická prohra a bla bla bla, takže pak nakonec toho byl bronz, jak jste říkal, takže já si myslím, že určitě to není možná na škodu, že se nám tohle stalo a já doufám, že nás to jenom posílí a do zbytku turnaje nás to dá na tu vítěznou notu, no.
4: Říká Jiří Černoch, věčně smějící se Jan Ščotka byl v Tampere také a teď je i ve Friburgu na světovém šampionátu. Zkušenost s prohrou v Tampere s Rakušany má dohromady 7 současných členů kádru turnaje ve Švýcarsku.
3: Jo, jo, pár nás tam bylo a možná to bylo trochu v nadsázce, ale nebylo to před celou kabinou, jo, řekli jsme si to v pár lidech a trošku jsme se tomu zasmáli, že vlastně jsme si vzpomněli na to, že jsme si něčím podobným prošli už ve Finsku.
4: Vzpomíná Jiří Černoch. Národní tým čeká v základní skupině ještě Itálie, Slovensko a také Norsko. Z hlavních favoritů pak na konci Kanada a už dnes večer Švédové. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut v našem přímém přenosu. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Viana do Castelo, to je severoportugalské město, až skoro na hranicích se Španělskem, no a skončilo tam teď mistrovství světa v jachtingu v olympijské třídě Formula Kite, což je sport, který je v podstatě takový, že surfař má v rukou jenom drátky, na kterých je drak a veze se, no a je to také ta formula, což znamená, že má právě pod tím prknem připoutanou vlastně hodně vysokou ploutev, na které se vysune z vody a jede nějakých půl metru nad hladinou. Je to hodně rychlý sport. No a český sportovec, jachtař Vojtěch Koška, ten skončil na celém tom mistrovství světa 11., což vůbec není špatný výsledek, nicméně oproti loňskému šampionátu si tenhle mladý 21-letý reprezentant pohoršil o 5 míst. Nevadí, pouštíme Vojtěchu Koškovi písničku. Tahle písnička je pro tebe.

Hokejisty extraligové Olomouce posílí pro příští sezonu švédský útočník Karl Berglund, ten zatím v končící sezóně oblékal dres Mladé Boleslavy. Posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
1: Středoškolákům začaly ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Do Grónska dorazil americký zvláštní vyslanec Jeff Landry. Neoficiální funkci loni vytvořil americký prezident Donald Trump, aby prosazoval kontrolu Spojených států nad Grónskem. Trump chce dánské autonomní území připojit ke Spojeným státům dlouhodobě. Gróňané i Dánové to odmítají. Obě vlády taky opakovaně prohlašují, že Grónsko není na prodej. Španělsko musí vyplatit zpěvačce Shakire zhruba 60 milionů eur. Rozhodl o tom správní soud, který uznal, že kolumbijská hudebnice nebyla v roce 2011 daňovým rezidentem ve Španělsku. Tamní finanční správa tak musí umělkyni vrátit v přepočtu zhruba 1 miliardu a 450 milionů korun, které Shakira odvedla na daních z příjmu a majetku. A přibližně 2,5 tuny odpadu se sbíraly při víkendové akci Čisté Krkonoše dobrovolníci a správci Krkonošského národního parku. Jedním z nalezených předmětů byla přední náprava z auta. V pátek a v sobotu se do úklidu zapojilo zhruba 300 lidí. Úklid v okolí turistických cest pořádá správa s partnery dvakrát ročně. Sport. V 88 letech zemřel bývalý fotbalový brankář Anton Schweilen, který v roce 1964 získal na olympijských hrách v Tokiu s československým týmem stříbro. O jeho nedělním úmrtí informoval slovenský fotbalový svaz na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Brnem má uzavřená šestka na Chebsku. Na dálnici D1 popojíždí kolony na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a Ostravy. Brzdí se do zastavení za sjezdem na Rousínov na kilometru 214 a zdržení pak do Brna do omezení u sjezdu na D2 je asi 20 minut. Souvislejší kolona je před sjezdem na Slavkov mezi kilometry 214 a 210. Na silnici 7 přetrvávají velké kolony na obchvatu Slaného. U čerpací stanice Shell opravují silnici, projíždí se Kyvadlově. Kolona směrem na Prahu je delší od odbočky na Krušovice a Karlovy Vary asi na 20 minut, směrem na Chomutov zdržení z konce dálnice D7 asi 10 minut. Silnice 6 je uzavřená obousměrně mezi německou hranicí a Chebem. U nádrže Skalka odklízí těžkou nehodu dvou kamionů. Obě nákladní auta jsou převrácená a odklízení potrvá až do odpoledních hodin. Objíždí se to přes Cheb a pomezí nad Ohří po silnici 606. A v Praze čekejte komplikace. Vekbelské ulici směrem do Hloubětína před nájezdem na Novopatskou stojí kamion v odbočovacím pruhu. Pomalu se jede z Letňan. Zdržení asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno na východě a severovýchodě, zpočátku až zataženo a večer místy i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia na východě a severovýchodě kolem 13 a na horách většinou kolem 10 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Krátce po půl jedné na Radiožurnálu Sport. Aktuality z brazilské fotbalové soutěže. Místní klub Santos tam prohrál s Coritibou 0-3. To asi fotbalového fanouška, zejména v Česku, tolik nezaujme jako to, že právě za tým, který prohrál, hraje jistý Neymar a ten po zápase řekl, že už se moc těší a že je připravený hrát na mistrovství světa za svoji rodnou Brazílii. 34-letý teprve útočník podle vlastních slov pro návrat do národního týmu po 3 letech udělal naprosté maximum. My musíme připomenout, že Neymar byl pro brazilskou reprezentaci prakticky nepostradatelný, dal za ní 79 branek, ale naposledy nastoupil v říjnu v roku 2023, tehdy si poranil koleno, od té doby se opakovaně potýká se zdravotními problémy, také s tím, když netrénuje s mírnou nadváhou, ale opravdu mírnou, takže všechno nakonec bude na trenéru Brazílie Carlo Ancelottim. Ten zdůrazňoval, že ho na šampionát nominuje pouze v případě, pokud bude zcela zdravý a pokud bude ve formě. No a co se formy Neymara týče, tak v téhle sezóně za Santos odehrál 15 soutěžních zápasů, dal 6 branek, nakonec ale po té prohře ještě řekl jednu hezkou věc: se svými výkony jsem spokojený, ale ať už to dopadne jakkoliv, jsem přesvědčený, že Ancelotti především na šampionát vezme těch 26 nejlepších Brazilců.

0: Dohrávají Pink Floyd, píseň Money a v populární hudbě prakticky neslýchaný 7-8 takt, i to hrajeme na radiožurnálu Sport, ale více doma jsme přeci jen ve sportu. Hokejisté Mladé Boleslavy už mají kompletní realizační tým pro novou sezónu. Na pozici hlavního kouče se posunul Petr Haken, prvním asistentem se stal Jakub Klepiš, no a tím druhým bývalý obránce František Ptáček, muž, který odehrál v nejvyšší soutěži neuvěřitelných 1210 utkání a v té době byl rekordmanem.
1: Když jsem měl možnost začít hrát extraligu, tak jsem si říkal, jo, do 30, pak možná rok někde jeden, dva venku, jak to dřív bývalo, a skončím. A najednou, kdy bylo 40, já jsem pořád hrál, říkal, sakra, co se děje.
2: Zavzpomínal František Ptáček. Většinu své kariéry odehrál v pražské Spartě. S ním má 4 tituly. Objevil se ale také v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Brně a hrál i za Kladno. Jako trenér působil mimo jiné u mládežnických reprezentací. Poslední sezónu stál jako asistent na lavici Litvínova až do skončení barážových bojů.
1: Byla to výjimečná sezóna nejenom tím, že byla olympijská, ale i tím výsledkem toho Litvínova. Bylo to těžké, byly tam dvě dlouhé pauzy před tím nejdůležitějším pro Litvínov, před tou baráží. Jedna ta olympijská byla malinko kratší, ta druhá 40 dní nebo kolik, jenom trénování, psychicky náročný. Asi hlavně pro kluky.
2: Po takové sezóně by potřeboval další odpočinek. Neměl ho. Ozvala se s nabídkou Mladá Boleslav.
1: Odpočinek ještě neproběh. Ta sezóna skončila už vlastně během týdne. Jsem se hlásil tady, nějaké věci už se řešily. Na to bude čas ještě a i vůbec zapřemýšlet o té sezóně, co byla.
2: Po dlouholetém působení u mládeže a teď u extraligového týmu může porovnávat, jak odlišná práce to je.
1: Je to velký rozdíl, byť je to reprezentace a extraliga, tak já jsem působil nejvíc u 17, u kluků i v pozici hlavního kouče, objížděl jsem si hráče, připravil jsem si nějaký ty playbooky, věci a pak stejně vlítnete do toho extraligového kolotoče a je to zase o level vejš. Možná kluci 18, 20 a samozřejmě Ačko, tak ty jsou úplně někde jinde. Tady ty kategorie nároďácký, ale ta 17 oproti extralize ještě má jako i čas tady na ty věci, si myslím, pro ty kluky by bylo zbytečné je zahlcovat těma všema informacema.
2: Nabídka z bruslavského klubu ho potěšila. K městu má vztah už z minulosti. Ne přes hokej, ale hokejbal. Nakonec právě v něm se stal mistrem světa.
1: Asi i z toho se to odvíjelo, protože spousta kluků z Boleslavy bylo v týmu. Potkal jsem se tam i s naším headcoachem, hráli jsme spolu s Petrem Hakenem, takže jako i z tohohle hlediska jsem věděl, že se známe, že jsme se potkávali potom v mládežnických kategoriích, tak jsem si říkal, že by to mohlo fungovat, tak uvidíme, co přinese čas.
2: Zpátky ale k hokeji. Mladou Boleslav vnímal jako nepříjemného soupeře.
1: Soupeři určitě neměli rádi sem jezdit, a nebo když přijel Boleslav k soupeři, tak doufám, že na tohle navážeme a budeme hodně nepříjemný pro všechny.
2: Rozdělení kompetencí pro asistenty Středočechů je jasné. Jakub Klepiš bude mít na starosti útočníky, František Ptáček pochopitelně obránce.
1: Tak logicky to takhle vyplývá v prvotních rozhovorech, když jsme se o tom bavili, tak to i k tomu spělo. Asi bych měl dělat nějakou defenzivu, obránce, oslabení a ve spolupráci samozřejmě s trenérem golmanů a s golmanama. A myslím si, že stejně každý potom si ke všemu řekne a každý má na to nějaký názor a může být prospěšný jak pro útok, tak pro obranu, pro toho vlastně druhýho.
2: Jisté jedno, hokejisté fanouškům v Mladé Boleslavi z posledních let hodně dluží. To si nový asistent uvědomuje.
1: Víme o tom, bavili jsme se o tom a už teď rozbíráme hráče typologicky a nějaký nástřel toho, co bychom chtěli předvádět, aby to ty lidi bavilo, aby to bavilo kluky, aby to bavilo lidi a aby to prostě mělo kýžený výsledek.
2: Uzavřel hokejové povídání František Ptáček z Mladé Boleslavy Pavel Petr. Radio Žu.

0: Na Radiožurnálu Sport se znovu vracíme půl století zpátky. Před 50 lety totiž vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na mistrovství Evropy a právě tuhle dobu si připomínáme v seriálu o 50 dílech. Den po dní putujeme od 2. května až do 20. června, kdy se hrálo v Bělehradě finále. V kalendáři a v rozhlasovém archivu se zase posuneme o kousek dál do 18. května roku 1976.
1: Sjezd měl začít v 10 hodin a také začal, ale delegáti se na svých místech shromáždili už krátce po 9. hodině. Jaká byla atmosféra v sále? Prosím, tady je svědectví mikrofonu.
2: Rozhlasové noviny nás 18. května roku 1976 berou na 9. sjezd jednotné socialistické strany Německa do Berlína, do hlavního města tehdejší Německé demokratické republiky. Jen o pár hodin později, na jiném místě, se k zásadnímu utkání kodvetě čtvrtfinále mistrovství Evropy scházejí také fotbalisté Československa.
3: V 11.00 začíná soustředění, kde jinde než v motelu Stop v Košířích, kde je obětavý personál a bez fotbalistů by mu tu už asi bylo smutno.
2: Místo je to tradičně oblíbené, jak píše Československý Sport.
3: Mužstvo má tradičně rezervováno druhé patro v budově B, což neznamená, že spíly v Bčku budou hrát stylem Bčka.
2: Motel Stop v Košířích stojí na stejném místě i dnes, nedaleko motolské nemocnice. Bývalý reprezentant Přemysl Byčovský si ještě pamatuje výhledy z některých oken druhého patra, které měla reprezentace tradičně vyčleněno.
4: To bylo z druhé strany toho údolí, jsme koukali na to, na nemocnici motolskou tam. Jako.
2: Vypráví Přemysl Byčovský, který bohužel kvůli potížím se zády v závěrečné fázi mistrovství Evropy z reprezentace vypadl, přestože předtím v úspěšné kvalifikaci pravidelně nastupoval. A z mnoha srazů si i pamatuje, co bývalo tradiční součástí jídelníčku.
4: Předzápasový oběd byl jasný, to bylo bujon s vejcem většinou a bylo nějaký přírodní maso z rejží nebo něco.
5: Kde boh inženýre?
6: Ahoj šéfe, to je ten nový.
5: Ale tady to hodí něco navíc, ne?
2: Motel Stop se už nějakou dobu jmenuje Golf z kriminálního filmu ze 70. let. Ho můžete znát i jako motel Zlatá podkova.
7: V motelu, motole.
2: A o motelu v Motole zpíval se svým banjo bandem i písničkář Ivan Mládek.
7: Těší se na recepci.
2: 18. května roku 1976 se v motelu v Motole postupně hlásí 18 fotbalistů, kteří jsou v nominaci na odvetný duel čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Sovětskému svazu v Kyjevě. Hrát se bude už za 4 dny v sobotu 22. května. Fotbalisté Československa vyhráli v dubnu první zápas v Bratislavě 2-0 a právě tento duel si v rámci taktické přípravy ukazují ze záznamu. První den si také společně zatrénovali na stadionu pražské Sparty, fasují teplákové soupravy a také se radí s lékaři. Antonín Panenka po lize kulhá, ale prý bude fit. I takové zprávy chodí od národního týmu 18. května roku 1976. Do finále evropského šampionátu zbývá 33 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Radiožurnál Sport.
9: Sport ze všech úhlů.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
2: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Roste počet mladistvých, kteří užívají drogy podobné konopí. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku přesáhl za duben 44 miliard korun. Tenistka Bartuňková je v novém vydání světového žebříčku na životní 65. příčce. Na obchvatu Slaného popojíždějí kolony a počasí bude polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo, později výjimečně i přehánky a teploty až 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Mladiství stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Ukazují to data nízkoprahových center, například organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy můžou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a míň předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidi často snažší přístup. Vysvětluje to pracovnice Blanenského centra Zuzana Gurečová.
3: Ta dostupnost vlastně tím, že je to třeba v automatech, je daleko větší a není to ovlivněné. Ani věkem nemusí se vlastně tam překonat žádná překážka. Takže se dostávají docela k látkám, ke kterým by se úplně neměli dostávat.
1: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu lidí využili ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Pokračuje hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindel.
4: Navzdory skoku v tržních úrokových sazbách vzrostla průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték prozatím nepatrně na 4,52% z březnových 4,43%.
1: Bývalý šéf ukrajinské prezidentské kanceláře, obviněný z praní špinavých peněz, Andrej Jermak, opustil vazební věznici a je na svobodě. Zaplatil kauci v přepočtu asi 66 milionů korun, informoval o tom ukrajinský nejvyšší protikorupční soud. Jermak je podezřelý z korupce kolem státních firm. Dřívějšímu spolupracovníkovi prezidenta Volodymyra Zelenského hrozí až 12 let vězení. Jermak vinu odmítá. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm má dnes zdarma přístupné všechny areály i výstavy. Připojuje se tak k Mezinárodnímu dnu muzeí. Od 16 hodin pak pro návštěvníky zahájí výstavu Fotografové Valašského muzea v přírodě, řekla mluvčí Pavlína Polášková.
5: Na snímcích 7 autorů návštěvníci uvidí, jak se po desetiletí proměňovala podoba muzea i okolní krajiny. Jejich fotografie zachycují každodenní život v muzeu, tradiční řemesla i přírodu Valašska. Snímky přitom nejsou jen archivním dokumentem, připomínají hodnoty, které mají v dnešním, rychle se měnícím světě stále svůj smysl.
6: Sport. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková je po úspěšném tažení na turnaji v Římě na svém maximu ve světovém žebříčku WTA. Posunula se na 65. pozici.
7: It's wide. Bartuňková
6: prošla do hlavní fáze antukového turnaje v Římě jako lucky loser, prohrála s Rakušankou Potapovovou a přesto nastoupila do prvního kola, ve kterém porazila domácí Grantovou. Následně zaznamenala velmi cenný sklap, vyhrála nad loňskou vítězkou Australian Open Američankou Kýsovou. V osmifinále už Bartuňková nestačila na Ukrajinku Svitolinovou, i tak 20-letá Češka slaví životní 65. příčku ve světovém žebříčku. Českými jedničkami zůstávají 10. Karolína Muchová a 14. Jiří Lehečka. V ženské čtyřhře dál kraluje světu Kateřina Siniaková. Světovými jedničkami jsou stále Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem a ucpaný obchvat Slaného. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova vzniká roztrhaná kolona kamionů v pravém pruhu už od exitu 216 Trousínov. Tam brzdí na 214. kilometru i osobní auta a pomalu se sunou kolem sjezdu na Holubice k Rohlence. Na tahu 52 za Brnem směr Vídeň čekejte kolonu za Futurem ze 3. kilometru do omezení před sjezdem na Rajhrad. Na 8. kilometru malují vodorovné značení, zdržení 15 minut. Na silnici 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného u Šelu frézují vozovku kolony obou směrně na Chomutov z konce dálnice D7 u Knovíze osobním autem kolem 20 minut a směrem na Prahu fronta už kousek za Lotouší i přes 30 minut. Silnice 6 mezi Chebem a Pomezím je po vážné nehodě u Skalky uzavřená v obou směrech. Jezdí se po silnici 606 přes Cheb, čekejte tam hustý provoz. A v Praze ve Kbelské směrem dolů do Hloubětína se sune kolona od sjezdu z Cínovecké k nehodě v odbočovacím pruhu na Novopatskou. Osobní auta 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo, později výjimečně i přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 13 a na horách většinou kolem 10. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
7: Jak důležité jsou pro špičkové sportovce zásady fair play? Liší se v tomto směru situace v jednotlivých sportech? Může být inspirací každoroční předávání cen těm, kteří se podle zásad fair play chovají? A jak se člen nejúspěšnějšího českého beach volejbalového páru posledních let vyrovnává s koncem profesionální kariéry? O tom všem budeme mluvit v dalších minutách vysílání Radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je totiž Ondřej Perušič. Asi nemusím dodávat, že to je spolu s Davidem Švajnerem nedávný mistr světa, účastník dvou posledních olympiád, také loňský držitel ceny světového hnutí Fair Play a diplomu Českého výboru pro Fair Play. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
7: Na 19. května, tedy na zítřek, připadá Světový den Fair Play. Při té příležitosti se každoročně předávají ceny Fair Play. Jakou roli hrají zásady Fair Play v současném špičkovém sportu?
9: Těžká otázka hned na úvod. Já si myslím, že plní určitě roli důležitou, ale to neznamená, že jsou vždy beze zbytku naplňovány.
7: Já už jsem se o tom zmínil před chvílí. Vy jste vloni spolu s tehdejším spoluhráčem Davidem Švajnerem byl mezi oceněnými férovými sportovci, a to jak na české, tak na světové úrovni. Bylo to za vaší reakci v osmifinále olympijského turnaje v Paříži. Vy jste tam opravili výrok rozhodčího a přiznali, že soupeři zahráli míč do hřiště. Tím jste přišli o bod, zápas jste nakonec prohráli. Mě po tom loňském předávání cen Fair Play zaujal váš rozhovor pro server sport.cz, ve kterém jste nahlas uvažoval, jestli to, že tenhle z vaší strany, sám jste to řekl, banální čin stačí na vítězství světové ceny Fair Play, jestli to není spíš důvod ke smutku než radosti. S odstupem toho roku, jak to berete, k čemu jste dospěl?
9: Asi si pořád stojím za tím, co jsem před tím rokem řekl. Já opravdu ten čin z osmifinále na olympijských hrách nepovažuji za nic ocenění hodného nebo něco skutečně výjimečného. Myslím si, že historie sportu nabízí mnoho podstatně větších ukázek fair play v daleko kritičtějších momentech. Samozřejmě si toho ocenění velmi vážím, ale beru ho spíše jako nějaké ocenění našeho dlouhodobého přístupu k fair play a nikoli v toho konkrétního momentu ze zápasu proti Nizozemcům.
7: O čem to vypovídá, že sportovci dostávají ceny za to, že přiznají, že tečovali míč, nebo že ten míč byl dobrý, nebo že byl v autu, nebo když se podíváme na loňská ocenění, že dostane cenu fotbalista, který zakopne míč v situaci, kdy může jít do brejku, ale na hřišti leží zraněný soupeř, což byl příběh fotbalisty Pavla Šulce. O čem svědčí, že za tohle se dávají diplomy?
9: Myslím si, že má to

0: sportu. Já si myslím, že ta gesta, za které jsme byli oceněni my, nebo to gesto, za které jsme byli oceněni my, tak nebylo až tak významné tím, co jsme udělali, ale spíše, že se jednalo o zápas ve vyřazovací fázi na olympijských hrách. To znamená, byl to spíš důležitý moment v naší kariéře, nikoli v to, že bychom... Já třeba považuji za daleko hodnotnější to, že třeba maratonec pomůže svému kolobujícímu soupeři i navzdory tomu, že ho to samozřejmě bude stát nějaký cenný čas a tak dále. To je za mě skutečné gesto fair play. A to, že opravíme výrok rozhodčího, nebo to, že člověk nechce bod, který si nezasloužil objektivně, nebo že zakopne míč v situaci, kdy by to mělo být standardní, to si myslím, že je právě něco, co by mělo být standardem a očividně není.
1: Jste říkal, že to je různé sport od sportu, tak začněme tím sportem, který vám byl a je nejbližší, tedy beach volejbalem. Jak velká část špičkových hráčů by na té olympiádě v Paříži zareagovala stejně?
0: Já si se obávám, že naprosté minimum. Já si myslím, že beach volejbal velmi často skrze ty jednotlivé situace rozřadí sportovce do takových tří velmi základních kategorií. Může se to týkat právě míče, který buď skončil ve hřišti nebo v zámezí, anebo se je to typicky, tady diskuse se týká typicky toho, že tečujete míč na bloku, který pak skončí v zámezí, což je situace, která pro rozhodčího je velmi často těžko rozpoznatelná a ne vždy máme možnost, a to je možná důležité zmínit, přezkoumat tu situaci u videa.
1: A vy to dobře víte, jestli jste se dotkli ano, nebo ne.
0: Ano, a velmi, velmi často, nebo myslím si, že v drtivé většině případů si je ten hráč vědom toho, jestli míč tečoval nebo netečoval.
1: Vy jste říkal, že jsou tři kategorie hráčů.
0: Jsou tři kategorie. Ta první je, že vy se v téhle situaci, dejme tomu, vezměme tu teč na bloku, rozhodnete aktivně zapírat, že jste z toho míče jakkoliv dotkl. Znamená, vědomě lžete jak rozhodčímu, tak soupeři, tak vlastně každému, kdo ten zápas sleduje. Takových hráčů naštěstí je minimum, byť i takový se objevují. A potom je ta druhá kategorie a to je podle mě nejpočetnější, to jsou hráči, kteří v té situaci se seberou, odejdou od té sítě a vlastně nějak dál tu situaci neřeší. To znamená, často argumentují tím, no to je jako na rozhodčím, rozhodčí je tam od toho, aby rozhodl, kdo teda ten bod má dostat. Pokud udělal chybu, tak to není už moje starost, to se prostě stává, je to součástí hry. A potom je ta třetí kategorie, která tady aktivně přijde a řekne, já jsem ten míč tečoval, bod patří soupeři. Jak jsme se tady bavili o tom celospolečenském nastavení, tak já se obávám, že v dnešní době má velká část veřejnosti pocit, že to jednání ve smyslu vidím, že jsem si ten bod nezasloužil, vidím, že rozhodčí to neviděl a udělal chybu, a kvůli tomu já jsem dostal bod, tak že to je situace jako normální, že na to nemáme nějak reagovat. To je podle mě ten jako hlavní problém.
1: Je to téma, o kterém jste se bavili se soupeři nebo s dalšími páry, třeba i v souvislosti s tím, co se odehrálo na olympiádě v Paříži?
0: Občas se na to téma dostaneme. Někdy je to právě v reakci na konkrétní zápasy, konkrétní situace, kdy teda po zápase vedeme diskuzi o tom, jestli ten člověk vyřešil správně nebo ne. Někdy se na to dostaneme opravdu v rámci nějaké nezávazné konverzace. Myslím si, že beach volleyball ještě tím, jak je spíše menší sport a je mu věnována menší pozornost, samozřejmě má i menší nějakou ekonomickou sílu, ekonomický výtlak, tak že tam možná ten tlak na výsledek není až tak velký, jako v některých těch velkých globálních sportech, kde jde o podstatně více. Možná i díky tomu máme hráče a hráčky, kteří fair play zásady dodržují, ale velmi často jsem se právě setkával s tím, že buď jsou k tomu opravdu ti hráči vedení jako trenéry a obecně tím prostředím od malička, že to považují za něco standardního, a nebo si sami prostě vyvinuli tenhle postoj, kdy teda říkají, tohle není můj problém, no, to je chyba rozhodčího, já tady přece nejsem od toho, abych dělal jeho práci.
1: Pokud je o vás, vy jste ten poctivý přístup měl vždycky, nebo to někdy přišlo a zesílilo?
0: U mě se to určitě taky vyvíjelo v čase. Myslím si, že jsem nikdy nebyl hráč, který by chtěl vyhrát za každou cenu a neštítil se k tomu použít nějaký jako nefér prostředek.

0: kroků, ale takový ten aktivní přístup ve smyslu, že neváhám opravit třeba výrok rozhodčího, pokud jsem si jist, že udělal chybu, tak to si troufám tvrdit, že je otázka až posledních, dejme tomu třeba 8 let mojí kariéry. Myslím si, že to úzce souvisí s tím, jak jsme se zlepšovali, jak jsme s Davidem začali být nejdříve ve špičce v rámci České republiky a potom i ve světě. Protože ruku v ruce s tím samozřejmě jde i nějaké přemýšlení nad tím, jak vystupujete na veřejnosti, jakým příklad dáváte mladým sportovcům a sportovkyním a potažmo, co byste třeba byli rádi, aby z té vaší kariéry v tom sportu zůstalo. Tak po téhle, řekněme, myšlenkové ose, tak člověk potom dojde k tomu, že a my jsme to vždy tak měli, vítězství asi není úplně to jediné, o co ve sportu jde. Oba dva jsme ke sportu studovali.
1: Vy právnickou fakultu, pokud to naši posluchači nevědí.
0: Ano, je to tak. A David Schweiner vysokou školu ekonomickou. Takže jsme vždy věděli, že existují jiné oblasti života než sport a myslím si, že i tenhle druh myšlení se nám propsal právě do Fair Play, kdy jsme věděli, že jsou situace, jsou věci, které za to vítězství prostě nestojí.
1: Měl jste někdy v životě moment, kdy jste se třeba k teči nepřiznal a potom to ve vás bublalo, hryzalo vás svědomí, když použiju tuhle tu frázi?
0: Měl jsem to občas v těch mládežnických kategoriích, kdy, ale nebyly to většinou situace, kdy bych si byl jistý, že jsem tečoval, ale když jsem si třeba nebyl jistý, jestli jsem se třeba nedotkl sítě ještě před dopadem míče na zem, nebo jestli jsem ten míč třeba vzal čáru a nebo nevzal. Velmi často se v beach volejbale stává, že ten míč třeba po cestě se o tu postranní čáru otře a ona se hýbe, ale ten otisk toho míče je potom v autu, což zase, člověk si musí být velmi jistý, že tady ten míč po cestě tu čáru vzal, aby aktivně měl ten výrok rozhodčího, ale zároveň vás po každé hlodá to, jestli náhodou jsem si teď nepřivlastnil bod, teda který mi nepatří a tak dále. Určitě takhle, já bych si nerad za sebe dělal úplného Mirka Dušína, určitě se někdy v mládežnických kategoriích stalo, že jsem aktivně tudež nepřiznal. Nicméně většinou to bylo tak, že když se mě teda ten soupeř třeba zeptal, ten rozhodčí se mě zeptal tak dále, tak já jsem říkal, jo jasně, tečoval jsem něco v tomhle smyslu.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Být volejbalista, držitel loňské ceny světového hnutí Fair Play a také diplomu Českého výboru pro Fair Play. Ondřej Perušič zůstává dnešním hostem radiožurnálu Sport. Vy už jste říkal, že ta situace je různá v různých sportech. Také jste říkal, že u beach volejbalu možná ten tlak není tak velký, protože to není tak, řekněme, ekonomicky silný sport. Z toho plyne, že nejhorší je to ve fotbale?
0: Já si nemyslím, že ta úměra je takhle přímá. Ale když se zamyslíme asi nad fair play obecně, tak sport vždycky byl a vždycky bude nějakým způsobem jako odrazem té společnosti. Čili stejně jako ve společnosti nebo v jiných odvětví, tak najdete všude lidi, kteří ctí pravidla, chtějí hrát podle nich, chtějí respektovat i toho svého soupeře. A vždy tam najdete také lidi, kteří mají na prvním místě ten samotný výsledek, vítězství a nějaký ten vlastní zájem a jsou ochotní dělat cokoliv pro to, aby se k němu dostali. To bylo asi stejné i před 100-150 lety. Myslím si, že co se změnilo je, že sport se velmi komercializoval a spolu s tím samozřejmě se zvýšilo i to, čeho můžete dosáhnout v případě toho vítězství. Můžete si vydělat více peněz, můžete získat větší slávu. V mnoha sportech si můžete opravdu zajistit na celý život. A to si myslím, že trošku změnilo mentalitu i nás jako sportovců, protože ve chvíli, kdy opravdu hrajete o hodně peněz, kdy hrajete o velkou slávu, tak člověk i třeba jako podvědomě má tendenci snažit se vyhrát, nebo opravdu chce hodně vyhrát a často je ochoten si i třeba zkreslit tu realitu jako ve svůj prospěch tak, aby se mu to povedlo.
1: V posledním týdnu se hodně rozebíralo ze všech stran fotbalové derby pražských S. V něm byl i moment, kdy David Douděra dostal za postranní čárou křeč, udělal skok do hřiště, tam se svalil, čekal na ošetření. Tím, že byl ve hřišti, tak samozřejmě bránil tomu, aby pokračovala hra. Odsoudil byste ho za to?
0: Já asi nechci vynášet soudy o jiných sportech a jiných sportovcích. Myslím si, že to mi nepřísluší. Já bych si dovedl představit, pokud se tady bavíme o principech fair play, takže David Douděra zůstane za lajnou a nechá se ošetřit tam a současně, že se k tomu nějak postaví jako sportovně i ten jeho soupeř. Prostě bude
1: to znamená, normální, že Sparta počká a nebude hrát.
0: Přesně tak, třeba nevím, nakolik je to běžné nebo proveditelné v téhle situaci, fotbal sleduji pouze jako fanoušek, ale myslím si, že i v tomhle případě se to dalo vyřešit, ta situace se určitě dala vyřešit ze strany Davida Douděry lépe, ale tady se zase možná dostáváme k tomu, jako jak je nastavené to okolí, že velmi často, a to je mimo jiné jako častý argument mého sportovců, je, že jako proč já bych měl se chovat fair play, když ten druhý se ke mně, jako když já vlastně nemohu očekávat, že se ke mně někdo fair play bude chovat z té druhé strany.
1: Takže začarovaný kruh.
0: Začarovaný kruh, který možná ukazuje, že se k tomu nestavíme správně jako společnost, spíš než ti jednotlivci.
1: Agent Davida Douděry na sociálních sítích aktivně tu reakci vlastně chválil a obhajoval, vysvětloval, že kdyby to David Douděra neudělal, tak v tu chvíli Slávie hrála vlastně ve dvojnásobném oslabení, protože už předtím byl vyloučen Tomáš Chorý. Vnímáte a vnímal jste i vy z okolí reakce v některých momentech, že by vlastně bylo lepší, kdyby sportovec neudělal nebo nepostupoval v duchu zásad fair play?
0: Asi jsem nikdy nebyl předmětem nějakého tlaku v tom smyslu, že bych měl vyloženě hrát nefér. Myslím si, a to jsme možná zpátky zase u tolerování určitého typu chování, že kdybych byl typ hráče, který nejedná fér, tak mi to nikdo nebude vyčítat.
1: Mění z vašeho pohledu situaci vylepšování technologií, to, že už řadu věcí dokáží ty technologie opravdu odhalit, jestli to byl aut nebo nebyl to aut. A také to, že existuje daleko víc záznamů, konec konců, když jsme mluvili o Davidu Douděrovi, tak ten záběr se stal hitem sociálních sítí. Tak fungují tyhle dvě věci, nebo mohou fungovat tyhle dvě věci směrem k tomu, aby jednání v duchu fair play bylo běžnější?
0: Tohle je častý argument na podporu tvrzení, že ten dnešní sport je férovější nebo spravedlivější, že tedy máme ty technologie, které nám umožní, aby byl spravedlivější, férovější. Tenhle názor neúplně sdílím. Myslím si, dnešní sport je trochu transparentnější v tom smyslu, že jsme přesně schopni zpětně na videu zkontrolovat tu situaci, vyhodnotit ji potom s nějakým odstupem a tak dále, ale nedělá to podle mě ten sport férovější. Myslím si, že tím spíše suplujeme něco, co nám chybí, a to, co nám chybí, je možná jako jasné odsouzení těch nefér, toho nefér jednání tak, aby bylo jasné, že tenhle typ jednání, ať už si tam dosadíme cokoliv, tak je nežádoucí a proto má být potrestáno. Ty technologie nám, když to uvedu na konkrétních případech, dnes hodně argumentuje tím, že třeba metody odhalování dopingu jsou velmi pokročilé. Samozřejmě dá se namítnout i to, že doping jako takový. Máme v mnoha sportech možnost překontrolovat dopad míče nebo právě tu konkrétní situaci ve fotbale, třeba na videu pomocí videorozhodčího a to určitě pomáhá rozhodčím rozhodovat co nejspravedlivěji. Nemyslím si ale, že to má úplně dopad na tu férovost toho sportu, protože v tom ideálním světě by, jak ta společnost, tak ti samotní sportovci to chování odsuzovali už a priori a třeba by k němu velmi často nedocházelo.
1: Pojďme k vám, k vaší kariéře. Vy jste na začátku roku oznámil, že končíte profesionální kariéru. Jak moc se vám změnil život?
0: Život se mi změnil velmi, ale nemyslím si, že to bylo k horšímu. Já jsem to rozhodnutí už dělal s vědomím toho, co mě čeká po kariéře, to znamená nástup do zaměstnání, to, že se chci více věnovat rodině a méně cestovat. Tohle se mi splnilo, to znamená, ano, je to velká životní změna, myslím si, že konec profesionální kariéry a vystoupení z takové té i sportovní bubliny, kterou si okolo sebe mnohdy budujeme, tak je velká změna, kterou není úplně radno podceňovat, ale myslím si, že i díky tomu, jak jsem se připravoval na to postkariérní období, ať už formou studia, nebo i tím, že mám okolo sebe skvělou manželku, rodinu, tak ten přechod pro mě byl, troufám si tvrdit, relativně hladký.
1: Co bylo nejtěžší na něm?
0: Asi bych zmínil dvě věci. Jedno je učinit to samotné rozhodnutí, protože ve chvíli, kdy ho učiníte, tak už najednou víte, že profesionální sport tomhle funguje velmi často jako jednosměrná ulice. To znamená, ve chvíli, kdy skončíte, tak už se nemůžete zase za 3 roky rozhodnout, že se vrátíte a budete zase hrát. Ano, do jisté míry to nějak jde, ale nemyslím si, že to je dobře a málo komu se pak podaří vrátit na tu úroveň. To znamená, víte, že to je už definitivní. A ta druhá a za mě možná asi ta úplně nejtěžší věc je, že já jsem byl opravdu zvyklý hrát ty důležité zápasy, důležité momenty, turnaje, kdy na vás je velký tlak. Mě to velmi bavilo a bylo to pro mě jeden z těch asi nejintenzivnějších a možná i nejlepších zážitků v rámci toho sportu. To znamená, až třeba teď začne na podzim olympijská kvalifikace a začnou se hrát opět ty důležité zápasy o to, jestli člověk bude na olympijských hrách nebo ne.
1: Tak tam budete trpět, že se jenom díváte.
0: To mi asi bude trochu chybět, ano, to se přiznám, že ano.
1: Vy jste sice skončil profesionální kariéru, ale dál hrajete. Představíte se i na hodně sledovaném turnaji v Ostravě na konci května. S jakými ambicemi tam pojedete?
0: Tak vzhledem k mému statusu amatérského sportovce, tak první ambice bude nezranit se a ta druhá bude určitě postoupit z kvalifikace do hlavní soutěže. Já to možná jenom pro posluchače doplním. My jsme se s hlavním trenérem Andreou Tomatisem domluvili, že po mém odchodu v národním týmu zůstalo 5 hráčů, kteří se spolu budou nějakým způsobem zkoušet, budou zkoušet různé varianty, různé týmy, ale jsou turnaje, jako je třeba ten domácí v Ostravě, kde by bylo žádoucí, aby hrálo všech těch 5 hráčů. To znamená, já je doplním jako 6. na nějaké vybrané turnaje v tom letošním roce.
1: Člověk by řekl, že po těch letech profesionální kariéry přece jenom v prvních měsících nebude tolik znát, že tolik netrénujete. Je to znát? Cítíte to?
0: Myslím si, že to možná není tolik znát navenek, ale vnitřně to člověk cítí, že mu chybí to množství opakování, množství tréninku, ať už ta fyzická kondice, nebo právě ta přesnost v zakončení, tak to určitě člověk cítí už teď. Což je možná děsivé z toho hlediska, že jsem ukončil kariéru relativně nedávno a ještě mě pár let postupného zhoršování se čeká. Ale ano, nějakým způsobem jsem se určitě zhoršil, cítím to. Spíše se snažím, aby to zhoršení bylo co nejpomalejší a postupné.
1: O kolik méně trénujete?
0: Ono se, počet mých tréninků se hodně měnil v závislosti na fázi kariéry. Určitě, když mi bylo 23, tak jsem trénoval více, než když mi bylo 29. Ale řekl bych, že v té přípravné fázi sezóny jsem zpravidla byl zvyklý trénovat nějaký přibližně 10x týdně. A teď už trénuji tak 4x týdně, možná 5x, když se vybičuji k nějakému velkému výkonu, ale ono se nemění jenom počet těch tréninků, ale i ta samotná náplň. To je možná důležité poznamenat, že ta kvalita tréninku a délka tréninku je samozřejmě rozdílná ve chvíli, kdy člověk pracuje a chce trávit čas s rodinou, než když je profesionální sportovec a ta jeho práce spočívá v tom tréninku.
1: Jste říkal, že jste měl rád ty zápasy, kde o něco šlo, kde byl velký tlak. Teď do Ostravy nepojedete s takovým očekáváním. Na druhé straně, není to šance užít si ten turnaj v jiném směru třeba víc než v minulosti?
0: V některých ohledech určitě je. Já se na ostravský turnaj velmi těším. Obecně se těším na tu letošní sezónu, protože na těch pár turnajích budu hrát s mladšími kolegy z národního týmu. Těším se na to, že si vyzkouším hru s různými partnery. budu tam i trošku jiné roli, než v jaké jsem byl na hřišti s Davidem. Já se na to velmi, velmi těším. Určitě si ostravský turnaj hodlám užít. Doufám jen, že se mi ho povede opatřit i nějakým kvalitním výkonem, tak aby se ho užili diváci.
1: Tak budeme držet palce, samozřejmě ho budeme i ve vysílání Radiožurnálu Sport sledovat. Naším dnešním hostem byl Ondřej Perušič, beach volejbalista, mimo jiné samozřejmě bývalý mistr světa a také loňský držitel ceny světového hnutí Fairplay a diplomu Českého výboru pro Fairplay. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Já moc děkuji za pozvání a přeju hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže. Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého. A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 13.30. Jana Gulda a zprávy. Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Zvýšení příspěvku má vláda v programovém prohlášení. Prosadit ho chce třeba kvůli klesající porodnosti. Bývalý poslanec Dominik Feri by mohl být ve vězení o rok déle. Souhrný čtyřletý trest navrhuje státní zástupkyně Petra Křivnová v případu dalšího údajného znásilnění. Dnes to řekla u obvodního soudu pro Prahu 3 při své závěrečné řeči. Feri si aktuálně odpikává tříletý trest za další dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Čtvrtý případ, který je dnes před soudem, se podle obžaloby stal na podzim 2015 s tehdy 17-letou dívkou. Feri po celou dobu obvinění odmítá. Běloruské jednotky spolu s ruskými nacvičují dodávku jaderných hlavic a přípravu k jejich použití, oznámilo to běloruské ministerstvo obrany. Bělorusko je nejbližším spojencem Ruska, které na běloruském území rozmístilo své taktické jaderné zbraně, ale zachovalo si nad nimi úplnou kontrolu. A historický motorový vůz přezdívaný Hydra v pátek poprvé vyjede na nostalgickou jízdu po unikátní ozubnicové trati Stanvaldu do Kořenova na Jablonecku. Motorový vůz z roku 1969 bude mít původní nátěr s červenou spodní částí, krémovým vrškem a černými pruhy. Oznámila to společnost Zubačka, která nostalgické jízdy organizuje.
2: Sport.
4: Fotbalisti Arsenalu můžou udělat výrazný krok k zisku mistrovského titulu. V předposledním kole anglické ligy přivítají Burnley. Londýnský klub má teď dvoubodový náskok před Manchesterem City. Ten čeká utkání zítra na hřišti Bournemouthu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem a nehody v Praze ve Kbelské. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Ostravy silný pondělní provoz. Kamiony se do omezení u D2 táhnou v místě roztrhané koloně, která začíná už za Vyškovem kolem kilometru 223. Průběžně se to mění. Osobní auta v levém pruhu většinu času tvoří kolonu kolem sjezdu na Slavkov z 211. kilometru na 206. Krohlence. Tenhle úsek je na 20 minut. Na silnici 52 za Brnem směr Vídeň vzniká kolona za Futurem před sjezd na Rajhrad, kde obnovují vodorovné značení, zdržení 20 minut. Na silnici 7 Praha-Chomutov na obchvatu Slaného u Šelu frézují vozovku, kolony obou směrně kolem 20 minut na Chomutov z konce dálnice D7 u Knovíze, na Prahu skoro od sjezdu na Mělnickou silnici. Silnice 6 Cheb Pomezí je u Skalky po vážné nehodě stále uzavřená v obou směrech, odklon po 606 přes Cheb. V Praze ve Kbelské kolony obou směrně kvůli dvěma nehodám, auta se sunou od Cínovecké kolem 15 minut dolů k nájezdu na Novopatskou.
6: V tom odbočovacím pruhu je tam nákladní osobní.
5: A směrem opačně na Letňany je to na 20 minut z Hloubětína od Kolbenovy nahoru k Orlenu u Proseka.
6: Je tam dvakrát nákladní vozidlo v pravým pruhu.
5: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme polojasno až oblačno na východě a severovýchodě, zpočátku až zataženo a večer místy i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně objeví taky přehánky. A nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Na východě a severovýchodě kolem 13 a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Dni volna dnes zase pokračuje cyklistické Giro d'Italia a dnes to bude jedna z nejdůležitějších etap v celém závodě. Pojede se totiž časovka. Rovný, maratonský, ano, 42 kilometrů dlouhý úsek na pobřeží. Na dohled od šikmé věže v Pise jediným problémem nebude převýšení, tedy převýšení vůbec nebude problémem, za to vítr, který možná bude foukat od Středozemního moře, ale s tím si určitě profesionálové poradí. Dnes čeká celý peloton, tahle časovka. Růžový trikot lídra bude mít na startu Portugalec Afonso Eulálio, ale je velmi pravděpodobné, že to budeme v celém Giro už naposledy. Před dnešní časovkou dostal tenhle Portugalec otázku, s kolika sekundovou ztrátou by si dnes přál dojet za obrovským favoritem Jonasem Vingegaardem. No a on se zasmál a řekl, že kdyby to byly sekundy, tak by byl nadšený, protože v časovce od Dána dostane spíš minuty. V celkovém pořadí je Vingegaard aktuálně druhý o 2 minuty a 24 sekund. Připomeňme, že český jezdec Jan Hirt, ten je zatím průběžně na 12. místě. První cyklisté vyrazili na 10. etapu na Giro d'Italia ve 13 hodin a 15 minut. No a vítěze budeme znát kolem 17. hodiny.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 13 hodin a 43 minut. Staronovým trenérem fotbalistů Realu Madrid by se měl stát José Mourinho. Na sociální síti X o tom píše například italský novinář Fabrizio Romano, nic ale není zatím potvrzené oficiálně. Až bude, rozhodně o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport, třeba ve sportovním přehledu, ten, který přichází teď, připravil Adam Weidenthaler. Dobrý den.
1: Hezký den. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa ke třetímu duelu. Na ranním rozbruslení nebyl na ledě obránce Michal Kempný a jeho neúčast vysvětluje asistent trenéra Jiří Kalous.
2: Necítil se úplně dobře dneska ráno, tak jsme mu dali volno a uvidíme samozřejmě ten stav, jaký bude večer, jestli bude schopen nastoupit nebo ne. My tu sestavu tím hráčům samozřejmě ještě řekneme, prostě teď se vracíme k té sestavě, kterou jsme začali ten šampionát.
1: Ve Friburgu čeká české hokejisty od 20 hodin a 20 minut Švédsko. Právě severský celek dokázal národní tým v posledním vzájemném souboji před šampionátem porazit a z toho by mohl podle útočníka Michala Kovařčíka těžit.
3: Jo, tak já si myslím, že mají hodně podobný tým, co měli teďka na Eurohockey Tour posledně a přijelo tam ještě pár men z NHL a asi víme, co čekat a hrát podobně, jak jsme hráli tam. Nebude to nic jiného, než bylo, si myslím, a akorát tam budou zkušenější hráči, co tomu trošku přidají, tak my je máme taky.
0: Zápas Švédsko-Česko odvysíláme v přímém přenosu. Úvodní buly je ve 20 hodin a 20 minut, ale předzápasové studio bude začínat už po zprávách po 19. hodině.
1: A na hokejovém mistrovství světa dnes půjdou do akce i další favorité na celkové vítězství. V 16 hodin a 20 minut Finové vyzvou výběr Spojených států a Kanaďani se postaví Dánům a večer vedle česko-švédského střetnutí budou hrát ještě Němci se Švýcary.
0: V nich se rozhodne o posledním postupujícím do finále východní. V noci se rozhodne o posledním postupujícím do finále východní konference NHL. Buffalo přivítá Montreal, sedmém utkání série. Hrát se začne po půl druhé hodině raní. S Montrealem by mohl postoupit Jakub Dobeš, tedy nejvytěžovanější brankář celého playoff.
1: Gymnasti z Ruska a Běloruska znovu můžou soutěžit na mezinárodní úrovni bez omezení. Světová federace FIG zrušila zákaz, který platil od invaze na Ukrajinu v roce 2022. O rok později ale federace umožnila návrat těm gymnastům, kteří soutěží pod neutrální statusem. Předseda České gymnastické federace Martin Vlk popsal pro Radiožurnál Sport, proč si myslí, že Mezinárodní výkonný výbor v čele s prezidentem Japoncem Morinarim Watanabem k rozvolnění přistoupil.
4: Pokud by byl prezident podle mě z Evropy, tak si myslím, že by se to nestalo. Jako už máme prezidenta z Asie, tak si myslím, že oni to trošičku vnímají jinak. Stejně tak jsem pochopil, že to trošku jinak vnímá Afrika. Ne, že by to vnímali jako jinak ve smyslu toho, že na to mají jiný názor, ale spíš si myslím, že ty informace jako nemají ani tak nějak si myslím nezískávají, jo, tady k tomuhle.
0: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková je po úspěšném tažení na turnaji v Římě na životním maximu ve světovém žebříčku. Posunula se o 29 míst na 65. příčku. It's wide.
5: Bartuňková prošla do hlavní fáze antukového turnaje v Římě jako lucky loser, prohrála s Rakušankou Potapovovou a přesto nastoupila do prvního kola, ve kterém porazila domácí Grantovou. Následně zaznamenala velmi cenný sklep, vyhrála nad loňskou vítězkou Australian Open Američankou Kýsovou. V osmi finále už Bartuňková nestačila na Ukrajinku Svitolinovou. I tak 20-letá Češka slaví životní 65. příčku ve světovém žebříčku. Českými jedničkami zůstávají 10. Karolína Muchová a 14. Jiří Lehečka. V ženské čtyřhře dál kraluje světu Kateřina Siniaková. Světovými jedničkami jsou stále Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Začala kvalifikace do hlavní fáze tenisového Roland Garros a tři čeští tenisté by se dnes měli představit, zatím ani jeden není na kurtu. Gabriela Knutsonta nastoupí proti Italce Trevisanové, Dominika Šelková pak proti Ukrajince Podrezové. V mužském úvodním kole kvalifikace pak Dalibora Svrčinu čeká Nizozemec Den Ouden. Minimálně co týče Šalkové a Svrčiny, tak ti by měli být v roli favoritu. No a na WTA 500 ve Štrasburku, tedy ve Francii, na Antuce, čeká první kolo proti sobě dvě Češky. Marie Bousková nastoupí proti Kateřině Siniakové.
0: Semifinálová série mezi basketbalisty Pardubic a Brna pokračuje druhým zápasem. Hrát se bude od půl šesté znovu na palubovce východočichů. Úvodní duel vyhráli o tři body hosté. Hlavní trenér pardubického týmu týmu Jan Šotnar věří, že mužstvo ukáže svoji kvalitu a nedělní prohra ta se na něm nepodepíše.
6: Brno střídá osobní a zónovou obranu a my jsme do té zóny bohužel propadli. Série 1-0, my hlavně musíme dát hlavy nahoru, být připravený vyhrát a budeme bojovat dál. Víme, že Brno bude těžký soupeř, ale já věřím tomu, že my jsme schopni vyhrát klidně další 4 utkání, že tohle to prostě nic neznamená.
1: A ještě doplňující tenisová informace k tomu předchozímu. Turnaj ve Štrasburku, hraje se ATP totiž taky v Hamburku a tam v prvním kole nastoupí Jakub Menšík proti Němci Štrufovi. Pojďme dál. Fotbalový záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů a přijetí anebo dávání úplatků. Uvedl to Radiožurnál s odkazem na informace z policejních dokumentů. Obvinění se vyjádřit odmítli.
0: Fotbalisté Arsenalu můžou udělat výrazný krok k zisku mistrovského titulu. V předposledním kole anglické ligy přivítají Burnley. Teď mají Londýňané dvoubodový náskok před Manchesterem City. Ten čeká utkání zítra na hřišti Bournemouth.
1: A nejlepší střelec brazilské fotbalové reprezentace Neymar je připraven hrát na mistrovství světa, řekl to novinářům po víkendovém utkání brazilské ligy. Neymarovi je 34 let a v národním týmu nastoupil naposledy v říjnu roku 2023.
0: To byl Adam Weidenthaler. Děkujeme.
1: Pěkný den.

0: Ještě před sportovním přehledem na Radiožurnálu Sport jsme málem celý peloton na Giro d'Italia poslali na dnešní časovku. To by se jim líbilo, těmhle profesionálním cyklistům, ale ne, dnes mají den volna, časovka je čeká až zítra. To nicméně nic nemění na tom, jak jsou rozdané karty, a také to nic nemění na tom, že o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport už zítra. Teď ale vážnější téma. Gymnasté z Ruska a Běloruska budou závidět v mezinárodních soutěžích jako všichni ostatní, a o tom rozhodl výkonný výbor Světové gymnastické federace. Gymnastika se tak teď už řadí mezi těch několik sportů, kteří zmírňují sankce vůči sportovcům z Ruska a Běloruska. Více o tomhle tématu si řekneme s Karlem Schambergerem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Takže Karle, proč zmírnění a teď v případě gymnastiky dokonce zrušení sankcí přichází?
1: Mezinárodní olympijský výbor postupně vyzval ke zmírnění sankcí, na což řada federací přistoupila. Velkými sporty, které Rusku a Bělorusku povolili naplno se vrátit na mezinárodní scénu, jsou judo, plavání, moderní pětiboj nebo zápas a teď tedy také gymnastika. Před týdnem Mezinárodní olympijský výbor také doporučil federacím zrušit omezení startů běloruských sportovců.
0: Co si pod plnohodnotným návratem máme vlastně představit?
1: To, že sportovci mohou hrdě reprezentovat svůj stát, stejně jako je tomu u zemí, které nepodporují nebo nevedou agresivu či Ukrajině. Přitom až donedávna u většiny sportů platilo, že ruští a běloruští sportovci mohli soutěžit pouze jako neutrální, tedy bez vlajky a hymny.
0: Jak na plnohodnotný návrat gymnastů do mezinárodních soutěží reaguje Česká federace?
1: Volali jsme předsedovi Martinu Vlkovi, který byl překvapený, protože se od nás dozvěděl informace jako první.
2: Se přiznám, jsem to dostal až od vás. Mě to teda nějak extrémně nepotěšilo, to rozhodnutí, a to tak asi všechno, co můžu říct.
1: A dále ale ještě doplnil předseda České gymnastické federace Martin Vlk důvod, proč si myslí, že Mezinárodní výkonný výbor k rozvolnění přistoupil. Doplním, že prezidentem světové gymnastiky je Japonec Morinari Watanabe.
2: Pokud by byl prezident podle mě z Evropy, tak si myslím, že by se to nestalo. Jakož máme prezidenta z Asie, tak si myslím, že oni to trošičku vnímají jinak. Stejně tak jsem pochopil, že to trošku jinak vnímá Afrika. Ne, že by to vnímali jako jinak ve smyslu toho, že na to mají jiný názor, ale spíš si myslím, že ty informace jako nemají ani tak nějak si myslím nezískávají, jo, tady k tomuhle.
1: Doplním, že ve výkonném výboru je 8 členů z evropských zemí z celkových 25. Vlk ještě řekl, že se podle něj rozhodnutím bude zabývat kongres, který je na podzim a mohl by stanovisko výkonného výboru změnit. K rozhodnutí podle Vlka došlo, aby Rusové a Bělorusové mohli závodit na blížících se turnajích.
0: Pojďme od gymnastiky, jak je to s týmovými sporty?
1: Před týdnem výkonný výbor pod vedením prezidentky Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Kaventryové rozhodl, že se do mezinárodních soutěží mohou vrátit běloruské týmy, nikoliv ale ruské. Například Mezinárodní hokejová federace už dříve udělila Rusku i Bělorusku zákaz účasti v sezóně 2026-27. Světová fotbalová federace FIFA vyloučila Rusko a Bělorusko po invazi v roce 2022. V únoru tohoto roku ale prezident organizace Gianni Infantino prohlásil v rozhovoru pro televizi Sky, že se musí zvážit návrat Ruska, protože prý zákaz něčeho nedosáhl.
0: To byl Karel Schamberger, díky.
1: Naslyšenou.

0: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop CZ. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
2: Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Na některých středních školách v Česku začaly ústní maturity. Hokejová reprezentace bude hrát večer na mistrovství světa proti Švédsku. Silnice 6 z Chebu do Pomezí zůstává uzavřená po nehodě. A počasí bude polojasno až oblačno. Zpočátku místy až zataženo výjimečně, později i přeháňky a teploty až 21 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to schválila vláda. Změna se má týkat dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Zvýšit by se měl i příspěvek na dvojčata a vícerčata. Místo současných 700 tisíc by rodiče měli dostávat 800 tisíc korun. Návrh teď zamíří do sněmovny. Některým žákům posledních ročníků středních škol a gymnázií začaly ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá významná výsledná známka na maturitním vysvědčení, vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
3: A co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška.
2: Ministerstvo zahraničí potvrdilo smrt mladé české turistky v Thajsku. Společně se svým irským přítelem zemřela minulý týden při dopravní nehodě. Na deštěm promočené cestě z nejvyšší thajské hory dostal jejich skútr v zatáčce smyk a podle serveru Thai Examiner se dvojice poté čelně narazila s protijedoucím pick-upem. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergeho případa řeší zastupitelský úřad v Bangkoku.
4: S lítostí jsme přijali zprávu o tragickém úmrtí české občanky v Thajsku na ostrově Koh Phangan. Náš zastupitelský úřad v Bangkoku je v kontaktu s místními orgány a je připraven poskytnout potřebnou konzulární asistenci.
2: Pražští radní začali projednávat metropolitní plán. Výstavba v metropoli by se podle dokumentu mohla řídit až do roku 2050. Podrobné informace o jednotlivých parcelách a vypořádaných připomínkách v metropolitním plánu najdou lidi od zítřka na speciálních webových stránkách. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN upozorňuje na jejich možné přetížení po spuštění.
5: Je to web jako každý jiný, my jsme moc rádi a těšíme se na velkou návštěvnost a bylo by hrozně fajn, aby to bylo prostě v průběhu odpoledne, večera, třeba noci nebo dalšího dne.
2: Finálně budou radní o metropolitním plánu hlasovat na mimořádném jednání ve středu. Pražské zastupitelstvo by pak o něm jednalo příští týden.
6: Sport. Hokejisté Švédska budou dalším soupeřem české reprezentace na mistrovství světa. Švédové často v útočném pásmu využívají obránce při hře v celé třetině. Pohled z brankoviště nabízí golman Josef Kořenář.
7: Když je možnost hráče třeba čelem do mantinelu, tak je dobrý si zkontrolovat ten obraz té hry a koukat, jestli někde někdo nenajíždí nebo upozornit třeba beky, že někdo si jíždí za záda. Ale ne všechno to zvládá golman, musí ty hráči se koukat okolo sebe a pozornit jeden druhýho.
6: Zápas Česko-Švédsko začne ve 20 hodin a 20 minut a přímý přenos budou vysílat Radiožurnál a digitální Radiožurnál Sport. Rozbruslení hokejové reprezentace před utkáním vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Jinak se trenéři plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje proti Dánům.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 před Brnem taky na obchvatu Slaného. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy čekejte kolony od exitu 216 Trousínov, v pravém pruhu roztrhaná fronta kamionů až k D2, osobní auta v levém pruhu popojíždějí zhruba mezi 216. a 213. kilometrem, pak znovu fronta kolem Rohlenky mezi 208. a 206. Na výjezdu z Brna silnicí 52 směr Pohořelice Vídeň se tvoří kolona hned za sjezdem z D1, je to asi na 20 minut do omezení před sjezdem na Rajhrad. Na tahu 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného kvůli frézování vznikají kolony směrem na Chomutov z konce D7 u Knovíze, směrem na Prahu od sjezdu na Mělník zdržení kolem 20 minut. Silnice 6 mezi Chebem a Pomezím před hranicemi je u Skalky obousměrně uzavřená po ranní vážné nehodě. Na objížďce po silnici 6C6 čekejte kolony hlavně v Chebu. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště silný provoz před Ořechem, kamiony se sunou pravým pruhem. Už od sjezdu z D1 osobní auta zastavují u Vestce před regulovaným výjezdem do Cholupického tunelu. A ve Kbelské kolony směrem dolů do Hloubětína od Proseka je to na 10 minut k nehodě v odbočovacím pruhu na Novopatskou, směrem opačně nahoru na Letňany už jinou nehodu u Orlenu dořešili, zbytek kolony v Hloubětíně mezi Poděbradskou a Novopatskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě zpočátku až zataženo a večer místy i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě kolem 13 a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
10: Naše mateřská stanice si od našeho digitálního sportovního rádia občas vypůjčí nějaký ten příspěvek. Večer například také spojíme s Radiožurnálem Síly při vysílání přímého přenosu hokejového zápasu Česko-Švédsko na mistrovství světa. No a někdy se ale role otočí a my rádi nabídneme našim posluchačům sportovní téma původně pro Radiožurnál, tak jako teď host Radiožurnálu na Radiožurnálu Sport.
11: Valnou většinu hostů se snaží člověk co nejlépe představit. V jejím případě to nutné není, protože jí zná a ctí celá země. A troufnu si říct bez jakékoliv nadsázky celá planeta. Ale přesto si dovolím to představení, ono to totiž zní neuvěřitelně. Obzvlášť pro člověka ze střední Evropy. Trojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa, sedminásobná šampionka sezony a trojnásobná sportovkyně roku. Ester Ledecká je dnes hostem Radiožurnálu. Díky moc za to, že si dorazila, protože si umím představit, že ten program člověka, který je globální sportovní superstar, musí být strašně nabitý.
12: Já děkuji za pozvání a za tohle krásné představení, to je takový hezký to jako slyšet.
11: No ale to představení je pravda. Já jsem tam nedal vlastně jako nic, co by bylo přehnané. Co to s tebou dělá? To je fakt výsledek tvojí krátké sportovní dráhy, když to vezmeme v relaci života.
12: No je to hezký, myslím si, že je to rozhodně fajn, si myslím, základ. Ještě mám furt na čem pracovat, ale to je takový dobrý základ.
11: No fajn základ to je, to si myslím, že zní naprosto přesně, jenom když jsem zmiňoval sportovkyni roku, tak v téhle anketě se 4 tituly nad tebou už je jenom Věra Čáslavská a Jan Železný.
12: A to jsou teda jako echt legendy.
11: No, to jsou právě echt legendy. Vnímá člověk během té aktivní sportovní kariéry, že se blíží k těmhle jménům?
12: Vůbec ne. Hlavně mi přijde potom, nebo když já jsem získala tu třetí třeba olympijskou medaili nebo ty mistrovství světa, tak vždycky přijde nějaký novinář, který řekne, a teď jste ve skupině tady těch sportovců, který získali 3 medaile z mistrovství světa. Teď jste ve skupině tady a teď ty jména kolem mě. A říkal jsi, to není možný. To jsou lidi, před kterými já, když jako někde se s nimi potkám, tak jako sedím, koukám. A přesně jako taková ta malá holčička. A tam stejně, jako já v podstatě jsem měla od začátku nějaký idoly, prostě každý malej sportovec, každý dítě má nějaký jako sportovní idoly, ale jako ve mně to pořád jako je ta malá holčička, takže já potom, když se vidím třeba se Sáblíkou, tak já úplně jako, že ježiš, Sáblíková, to je vlastně úplně konec, že jo.
13: Vážně?
12: No, jasně.
13: Jak tedy vnímáš, protože ten moment nastal a byl hrozně hezký před chvílí, než jsme začali vysílat, tak tady byl Oliver, malý kluk, a ten sílal tu fotku. Tak jak najednou ta malá holčička absolvuje tohle focení, kterých musí být nekonečná řada?
12: No, já nevím, já jsem se to taky mi to přijde jako vtipný a vlastně docela jako je to nádherný, že jo, najednou být jako já pro někoho tím vzorem, a je to hrozná zodpovědnost, protože se jako snažím

0: sjedou a teď ty helmičky malinký a tam podepisují. To je tak jako, je to roztomilý.
1: No je to roztomilé, ale má to ten reálný základ, protože skutečně seš člověk, který pro tuhle zemi udělal možná daleko víc, než si dokážeme přiznat. My všichni tady kolem. Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu.

0: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Přiznám se, že budu lehce osobní hned na úvod, protože si pamatuju jeden z tvých prvních závodů. Byly to olympijské hry evropské, skutečně myslím, že tak někdy rok 2010-2011 v Liberci, možná jedny z prvních mezinárodních závodů. A už tehdy si dominovala. A mě zajímá, jestli to rozhodnutí získat tu medaili skutečně padlo tak brzy, protože já jsem někde četl, že to bylo už v 5 letech.
1: Jo, já jsem byla docela jako, jak to říct, soutěživá holčička, jako od malička. A já nevím, jestli já jsem podle mě zdědila i bráchovi geny, který je takový, jako, že on nemusí úplně vyhrát. On má jiný cíle, které jsou daleko, bych řekla, i ušlechtilejší než ty moje. Jako prostě být šťastný v tom životě, mít jako rodinu a to.

0: A já furt se za ničím hnala, furt jsem něco jako chtěla jako být lepší tady v tomhle, tam v tomhle. Strašně jsem byla soutěživá od malička a už jenom to třeba, že moje maminka mi řekla, můžeš přinést prostě z kuchyně tady, já nevím, ubrousek nebo něco. A já říkám, dobrý, a můžeš mi počítat teda za jak dlouho, já to stihnu do té kuchyně to. Takže maminka vždycky musela kamkoliv, prostě tak jsem něco běžela přinést. Takže maminka počítala, já jsem běžela rychle zpátky a říkám, tak kolik, za jak dlouho já jsem to měla jako, říkám, no teď za 14, jsem se vymyslela, že jo, tak.
1: Vážně si, měřila si úplně všechno, i v tomhle jsem všechno, všechno
0: vynila. Ano, všechno, furt jsem musela soutěžit, takže tohle...
1: No dobře, vlastně... tohle soutěžení si umím představit i třeba na svých dětech nebo na dětech v okolí, ale kdy padne jako ta meta toho, že chceš získat olympijský zlato. I tohle to fakt jako přišlo opravdu v těch 6-7 letech?
0: No, já jsem měla totiž hroznou kliku v životě, nebo mám, na svoji rodinu a na to i třeba na svýho dědu, který mi šel, to je můj největší vzor doteď. A sportovní. Takže já jsem od něj slyšela spousta nádherných příběhů sportovních a on mě naučil ten sport tak nějak jako hned od malička jako milovat i v těch jako nepříjemných věcech, kde ta dřina, takže tam jsem měla teda fakt jako štěstí, že jsem ho měla u sebe, potom maminku Janka, prostě Janek taky je obrovský dříč, ale takže jsem hned od začátku pro dědu byla jako ta olympiáda nejvíc. Já potom, když jsem jako zestárla, jako dospěla, tak to mám třeba i trošku jinak postavený, ale když mi byly ty 3-4 roky, ve třech jsem vlastně začínala lyžovat a v 5 snowboardovat a jakmile jsem jako začala s tím snowboardem, tak jsem řekla, dobrý, tak teďkon, jaká bude ta moje meta? Tak vyhraju prostě olympijský zlato v lyžování ve snowboardingu. Já teda, abych se jako přiznala, ještě jsem to měla naplánovaný, že to potom vyhraju ještě ve windsurfingu, myslím, v beach volleyballe, ještě nějaký tam byl asi tři od další
1: sporty. Tak to nezavírej, ale.
0: Já to ještě nezavírala. Nikdy.
1: Ta šance tady ještě existuje pořád a ještě dlouho bude existovat. Jasně.
0: No, jo.
1: Zmínila jsi svého dědečka, hokejovou legendu Jana Klapáče, který shodou okolností letos oslavil 85. narozeniny. Mluvila jsi o tom sportu a položím ti možná tu otázku, která míří spíš na něj. Ale v čem je ta ušlechtilost toho sportu teda?
0: Těžko říct, ale já... Nebo každý si myslím, že ji vidí asi jinde. Já tu ušlechtilost toho sportu vidím v tom, že je nádherný se naučit takovýto fair play a to je něco, co třeba můj děda od malička do mě tak jako vtloukl a naučit se prohrávat a naučit se z té prohry nějak jako vyhrabat brát to jako takový odrazový můstek pro ty další závody nebo tréninky, protože ten proces tak nějak nikdy nekončí, že jo. A to je něco, co si myslím, že pro ty malé děti je hrozně těžký jako uchopit, protože nikdo, jako já taky doteď jako nerada prohrávám, samozřejmě jako všichni to, jako já bych nejradši vyhrála každý závod, jako, jenže vyhrávat je hrozně lehký, že jo. Takže je dobrý, když jsem byla ještě malá, tak prostě děda mě naučil milovat ten sport v tom, že to prostě bolí dost často a že tam je spousta jako zklamání, jsou tam i věci, které jsou nespravedlivé. Stejně je to tak i v životě, si myslím, ale nějak se z toho jako vyhrabat, poučit, analyzovat to a jít dál a snažit se příště zase víc, protože i přes to všechno, co si myslím, že je jako v tom sportu, že to vždycky nemusí vyjít, i když jste 100% připravený a uděláte pro to maximum, tak i přesto to nemusí vyjít, tak jako minimálně snižujete tu šanci, že to nevyjde.

0: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Když člověk zmíní tvoje tituly a zlaté olympijské medaile a tituly mistryně světa, tak je tam přece logicky daleko větší počet těch porážek a těch proher. A myslím, že sport je nejcennější v tom, že naučí ty děti prohrát. A myslím si, že to je úplně to nejdůležitější. Tak co bys poradila těm dětem s tou helmičkou, které třeba jedou svůj první závod, nebo teď jsme uprostřed května, tak je čeká první tenisový zápas. Co udělat po té porážce? Protože když je ti 5 nebo 6, tak ta porážka a ten stresový okamžik může člověka dovést k tomu, že si řekne, tak já tu raketu prostě zahodím. Tak co by poradil Ester jako recept na porážku?
1: Recept na porážku? No, já si myslím, že v průběhu mý kariéry to mělo, bylo, jako samozřejmě se to měnilo, jako ten můj přístup k té porážce, když jsem byla malá, tak já jsem teda mě tolik motivovala, nebo i doteď vlastně to mám, že mě tolik motivuje, jako, že vidina toho, že to nebude prostě, že to takhle vždycky nebude a že naopak, jako to, že jsem prohrála, mi teďkon ukázalo, kde na tom jsem momentálně, jako v tuhle chvíli. Což je super ukazatel. To je jako vždycky dobrý. Vím, že občas to jako bolí, tu pravdu zjistit, ale prostě vím, že v tenhle ten moment já jsem tady. A chci být prostě, nevím, vítězka světového poháru nebo olympijská vítězka. Co pro to musím udělat? Takže zanalyzuji si, co jsem udělala špatně a zkusím se to tak nějak jako rozklíčovat do těch menších kroků a ty pak jako každý den na tom pracovat, protože jak říkal taky můj děda, je to o tom udělat pro to, co chci dokázat každý den něco málo. Je úplně jedno, jako co a nemusí to být jako něco obrovského, ale prostě každý den aspoň něco pro to udělat.
0: Tak, když se pokusím tě interpretovat, tak možná je to daleko větší poučení pro ty rodiče, tak je to ta věta skvělé. To je dobře, že to takhle dopadlo. Díky tomu, že jsi teď prohrál nebo prohrála, tak víme, co můžeme zlepšit.
1: Jo, je to tak.
0: To je skvělá věta, podle mě pro rodiče.
1: My jsme třeba, moje maminka, když jsem byla v takových těch žákovských letech a tak, tak moje maminka se mnou byla od malička až do teď. Jo. Teď je prostě manažer toho týmu a už je to celý takový jako větší, že jo, ale v té době už se mnou byla a jezdila se mnou po těch jako závodech a tam ty rodiče, že jo, úplně vyblázněný. Jo. A moje maminka, protože viděla, jaký je tam chaos a prostě chtěla, aby mě to vždycky bavilo a abych z toho neměla jako takový stres. A vždycky jsme, celá moje rodina prostě to brala tak, že mě to nejdřív musí bavit. Mě bavilo jako se zlepšovat a být jako a snažit se a prostě lyžovat a snowboard. Mě to prostě od malička bavilo.
0: Nebyl tam ten tlak.
1: Nebyl tam ten tlak, protože moje maminka mi vždycky řekla, tohle ještě není to mistrovství světa. Jenže jsme se dostali samozřejmě do bodu, kdy jsem měla v Lamolíně svoje první mistrovství světa. A říká, mami, tohle je už to mistrovství světa, viď?
0: Co říká,
1: ale stejně si z toho nemusíš dělat takovou hlavu.
0: Tohle říká Ester Ledecká. Jenom pro představu, jak velký ten tým je, který tebe obklopuje? To znamená, jak velká vlastně ta firma, která je závislá na tvém výkonu, tak jak velká je?
1: Já mám na té snowboardové straně mám trenéra, servisáka, fyzioterapeuta a buď máme jako ještě asistenta kouče, nebo tam mám prostě nějakého dalšího ještě člena, který i třeba moji maminku, která nebo Janek, když přijede, vrazím prostě kameru do ruky, jako oni se tam nefláká, jo. To není, že se tam jedou na dovolenou, ale je fakt, že už je to, že teďkon v tuhle chvíli, jako už mám takový silný tým, že oni občas si můžou jako tak svět, ale je to ani nebaví, oni chtějí být jako součástí toho týmu, tak jsem vždycky
0: ráda. Tak tam pro ně tu jednu pracovní pozici vždycky necháš.
1: Ano. Kdyby se jim chtělo, ale teď už fakt, jako není to, že musí, no, většinou už máme jako pokrytý.
0: No a znamenají to ty dva sporty, že jsou to vlastně dva tedy týmy? Mě to o tu velikost a pak se dostanu k tomu, co mě na tom nejvíc zajímá.
1: No pak máme ten lyžařský tým, tam mám dva trenéry, taky odlišný, zase samozřejmě nemůže být jako snowboardový trenér, ten se občas přijde podívat na lyže, ale a vice versa zase lyžařský trenér na snowboard. snowboard, aby věděli, co se jako se mnou děje, a udělali se takový ten větší obrázek o tom, jak třeba na tom jsem v tu chvíli, fyzicky, psychicky, co mám za sebou a tak. No ale pak tam jsou ty spojky, což je, nebo minulý rok to byl servisák a fyzioterapeut, tenhle rok to pravděpodobně bude jenom fyzioterapeut, protože budu mít dva servisáky, jednoho na snowboard a jednoho na lyže, rozdílný. A to znamená, že fyzioterapeut je jediný člověk, který vidí vlastně celý ten obrázek pořád. Ten je se mnou jako i na snowboardu, i na lyžích, měl by to být ten stejný člověk.
2: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
3: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
2: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
4: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
3: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
2: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
3: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
2: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
3: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
2: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
5: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
6: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát první zástupce současného náčelníka Miroslav Hlaváč. Návrh ministra obrany dnes schválila vláda. Po jejím jednání to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Víc informací o kandidátovi na náčelníka generálního štábu uslyšíte v odpoledním Radiožurnálu za pár minut. Nejvyšší ceny paliv zítra opět mírně vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 13 halířů na 44,43. Cena nafty stoupne o 3 halíře na 42 korun a 2 halíře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který před půl hodinou zveřejnilo Ministerstvo financí. Režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let. Informovala o tom nezisková organizace Amnesty International. Eviduje víc než 2700 poprav, naprostou většinu na Blízkém východě. To je o 78% víc než v roce 2024. 2159 lidí popravil íránský teokratický režim, 356 lidí popravili úřady v Saúdské Arábii, většinou za drogové delikty. Do celkové statistiky ale nejsou zahrnuty tisíce poprav v Číně. A v hromadné dopravě v Brně ode dneška platí tři velké změny. Dopravní podnik kvůli velkému zájmu posílil provoz tramvají k Bohunické nemocnici a do Líšně. Na brněnské letiště zároveň přestaly jezdit expresní autobusy, ale nahradila je nová trolejbusová linka. Na měsíc a půl je pak zrušený provoz tramvají přes náměstí Svobody v historickém centru města.
2: Sport.
6: V noci se rozhodne o posledním postupujícím do finále východní konference NHL. Buffalo přivítá Montreal v sedmém utkání série. Hrát se začne po půl druhé hodině raní. S Montrealem by mohl postoupit Jakub Dobeš, nejvytěžovanější brankář celého playoff.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 před Brnem, uzavřená šestka za Chebem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova teď vzniká kolona od exitu 216 Trousínov, je roztrhaná. Kamiony se sunou do Brna k D2 v pravém pruhu, osobní auta v levém různě pomalu za exit 210 Holubice. Na výpadovce z Brna 52 na Pohořelice a Vídeň popojíždí kolona od sjezdu z D1 kolem 10 minut do omezení u sjezdu na Modřice. Na sedmičce Praha Chomutov počítejte s kolonami na obchvatu Slaného, Ušelů opravují vozovku, kolony zhruba na 20 minut obou směrně na Chomutov z konce dálnice D7 u Knovíze, na Prahu skoro od sjezdu na Mělnickou silnici. Silnice 6 před hranicemi je mezi Chebem a Pomezím obou směrně uzavřená po ranní tragické havárii kamionu a nákladního auta. U Skalky jezdí se po silnici 606 přes Chebe ve městě, počítejte s kolonami. Na pražském okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionů od sjezdu z D1 v pravém pruhu. Osobní auta v levém zastavují kolem exitu 3 Vestec, regulují průjezd Chlupickým tunelem kvůli hustému provozu od Lohkova k Ořechu. A v Praze ve Kbelské směrem dolů do Hloubětína řeší nehodu v odbočovacím pruhu na Novopatskou. Fronta od sjezdu Cínovecké 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme polojasno až oblačno na východě a severovýchodě, zpočátku až zataženo a večer místy i skoro jasno. Odpoledne a večer se výjimečně objeví taky přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě kolem 13 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Co s tou holčičkou uvnitř tebe dělá to, že tolik lidí je fakt napojených na jeden individuální výkon? Je to pro tebe stresující faktor? Je to zodpovědnost, že opravdu už to není jenom já jedu a buď mi máma řekne, že to ještě není to mistrovství světa, anebo vezmu tu zlatou medaili?
1: Je to pro mě asi jeden z nejvíc stresujících faktorů, tohle a ty sponzoři. A ten tým je ke mně ještě blíž, protože jsou se mnou každý den samozřejmě a je to takový pro mě, že já vidím, jak oni pracují, jak jsou do toho zapálení, jak se snaží, jak jim na tom záleží, stejně jako mě, a prostě všichni pracujeme naplno, jenže já tam jsem potom sama, že jo, na tom kopci,
0: no
1: a potom to musím jako odevzdat já tam ten výkon. Prostě má to dvě stránky. Na jednu stranu je skvělý mít takovýhle obrovský tým, nebo obrovský jako v poměrech bych řekla jako českýho lyžování. Když to srovnám s Rakušákem, tak mám asi nejmenší
0: tým. Tak tam dva autobusy ještě chybí.
1: Jasně, ale jako tým těch profesionálů a těch takových lidí, který opravdu už něco mají za sebou v těch svých jako odvětvích, nebo fyzioterapii, kondici, tady nejlepší servisák, nejlepší prostě trenér a to. Ale na druhou stranu samozřejmě já o to víc se snažím, jako abych jim taky udělala radost, protože si to zaslouží a protože věřím, že jako když jako já vyhraju, tak to není jenom o mě, ale to o celém tom týmu, který jako na tom pracoval, a sice na veřejnosti budu vidět vždycky jenom já, nebo většinou jenom já, ale snažím se po každém tom závodě, já nevím, jestli to občas jako posloucháš ty moje rozhovory, já si pamatuju, že s tím minulým fyzioterapeutem, který říkal, já už bych ten rozhovor po závodní mohl udělat za tebe. Děkuju fyzioterapeutu za to, děkuju svýmu servisákovi, teď poděkoval takhle celému tomu týmu, děkuju moc, jsem si to užila, naschledanou.
0: No, ono je to podstatné a myslím, že si to všichni musíme uvědomit, že to je fakt i tenhle druh zodpovědnosti, protože leckdy my jako diváci a divačky tak si řekneme, ne, jasně, tak jede sama, to někdo nachystá, ale je to fakt zodpovědnost za ty lidi. Dokážeš, když se soustředí na ten sportovní výkon, kde se dá naučit a dokážeš se naučit ten leadership, jako kde vlastně, kdo ti v tomhle poradí, protože ty jsi lídr toho týmu. A kromě toho, že musíš excelovat ve sportu, tak musíš být i ten nejlepší lidi. Na to člověk nemůže mít ani čas se učit, ne? Je to zkušenost?
1: No, já myslím, že je to jako zkušenost a že to člověk tak nějak jako pobere cestou. Ono mě ani tak nějak jako nezbylo nic jiného. Ale tím, že já si myslím, že jsem měla jako výhodu té zkušenosti v tom, že na začátku to pro mě vůbec nebylo lehký si jako prosadit, že budu dělat dva ty sporty, protože trenéři mě na jedné i na druhé straně odrazovali, že je to blbost, že to nikdo prostě nedokázal jako být nejlepší ve dvou sportech na takovýhle špičce se tam dostat, že jako ta pravděpodobnost je prostě minimální, že by se mi něco takového mohlo povést, abych mohla ve svěťáku jako pravidelně zajíždět jako výsledky.
0: Top ten, top pět.
1: Top fight. A je to, a takže já jsem jako už hned od začátku musela, protože jsem se nechtěla toho snu zdát jenom kvůli tomhle, tak jsem musela jako si tak prosazovat furt to svojí a furt jako tak tlačit a dostala jsem se do momentu, kdy ty lidi konečně, nevím, jestli pochopila, spíš vzdali. A ty trenéři řekli, ježiš, no tak jo, tak prostě jako pojďme to teda zkusit nějak udělat, jo. Pro mě to bylo těžší ještě v tom, že já musím jakoby na tenhle ten tým sehnat peníze, že jo. Takže my si děláme legraci.
0: A znovu externě těm sponzorům vysvětlovat to, já to myslím vážně, já vím, že prostě je to zvláštní ten pohled na ty dva sporty, ale já to takhle myslím. Takže znovu ano, další.
1: A bude to dobrý. Věřte mi. A to je fakt hrozně hezký, když vám někdo tu důvěru dá a ty finance vám na to poskytne, na tady ten váš sen, a pak se to povede prostě nádherně. jiný, že jo? No. A, ale my si děláme v týmu hroznou legraci, že já jsem taková jako sugar mama přijedu s tou kartičkou a takže zaplatím servisákovi, tady tomu, fyzio si přijede z cesty, tak mu zaplatím tohle, seženu auto, tohle, takže já naštěstí teď už mám za sebou jako silný manažerský tým, moje maminka mi vždycky hrozně pomáhala a teď mám Eriku Alchusovou, která je prostě úplně úžasná a bez nich by to nešlo, to jsou další prostě takový zákulisní jako moje tajný složky.
0: Mě zajímá zdraví. Jakým způsobem musí člověk, když postupuje ta kariéra, myslet i na tenhle aspekt? Protože najednou to zdraví je jasnou podmínkou k tomu, abys dál mohla být sugar mom.
1: No, je to samozřejmě alfa omega, jako řekla bych, jako každýho sportovce, ale ono je to prostě jako všech lidí, že jo, no. Je to jako no, jedno, co děláte, ale v tom sportu je to ještě jasný. Takový, no, trošku křehčí, bych řekla. A samozřejmě, čím jste starší, tak se to nějak zvlášť nelepší. To je jako jasný, ale já si myslím, že se o mě vždycky starali jako skvělí lidi, třeba pan profesor Kolář, to vždycky zmiňuji, protože ten mě vytáhl jako z velký brindy po Soči, jsem měla jako dva výhřezy plotýnek a vypadalo to, že budu muset tak ukončit kariéru úplně, takže ten mě z toho vytáhl a s ním vlastně spolupracuju už několik let od té doby a nedám na něj dopustit. Ale celkově si myslím, že to české zdravotnictví je, nebo ty český lékaři jsou prostě výborní, špičkoví. Jako oproti, když jsem zažila třeba v Americe, tam mě operovali ruka byla docela zrovna v pohodě, to se jim povedlo, ale často se mi stalo, že jsem byla právě takhle někde v cizině a musela jsem tam řešit jako zdravotní problémy.
0: Ach, co nejrychleji se chtěla dostat zpátky ke Kolářovi.
1: No, ale jako celkově si myslím, že ty český lékaři jsou jako výborní. Za to, v jakých podmínkách jako občas pracuju, tak to je prostě jako...
0: Jak snadné bylo a jak snadné je to teď jít přes bolest. Protože si umím představit, že když je člověku 18 let, tak si řekne, jasně, tohle to bolí, ale prostě já to dám. A jak je to teď?
1: No, tak jako nebudu lhát. Já když se jako probudím, tak se snad jako nestalo, že bych se probudila a byla v pohodě, jako že by mě nic nebolelo a to. Ale to už mám jako dost dlouho, že to je prostě jako nějakých 15 let, jako už jako to tělo dostává jako zabrat. Ale člověk se naučí takový nějaký jako rutiny, jak to rozcvičit. Sice to tělo bolí, bych možná řekla víc a víc, ale zase se jako máte víc zkušeností, jak s tím pracovat, co je dobrý udělat, když mě bolí záda, když mě bolí rameno, jak to rozcvičit, jak s tím pracovat.
0: A to musíš denně?
1: No, každý den já mám prostě nějaký kompenzační cvičení, který by mě měly jako dostat nějak spravit nebo opravit. Každý den mám fyzioterapie.
0: To mi přijde z toho, že spíš dostat člověka do toho, aby mohl fungovat, ne spravit.
1: No, tak to je ono. Ale
0: jsme opět u následku toho sportu.
1: No. Já to mám tak, že prostě vstávám a mám prostě nějakou půlhodinovou rozcvičku před těma tréninkama, kde si tak nějak jako vyzkouším všechny ty svoje pohyby, které potřebuju ten den udělat. Zhodnotíme, jestli to vůbec půjde nebo ne. Ale já to tak mám nastavené, že to prostě jako k tomu sportu patří jako ta bolest. A ještě s tím, že tohle, co dělám, je takový jako dost extrémní sport. A neříkám, že v tady se nejsou úrazy, ale spíš ještě tam je u nás ta rovina, že když se někdo rozseká na sjezdu, tak mluvíme o tom, když se tam třeba někdo jako zlomí ruku, tak je to jenom zlomená ruka, v pohodě. Jakože dobrý, jenom si zlomil nohu, nic se neděje. Jako. No, neměl přijde... úraz hlavy, no. Prostě takhle. Ani neletěl vrtulník, takže je v pohodě. A to je prostě jako šílený najednou si jako uvědomit, mně to došlo pár let zpátky, že jsem stála na tom startu a teď letěl další vrtulník pro někoho a my jsme měli stop start, někdo se tam prostě rozsekal do sítí a teď je, jako máte ten stop start a stojíte tam a říká se, no tak dobrý, tak já jedu teda jako příště tu trať, tak se zkusím nerozsekat.
0: To se stalo přece i teď na světovém poháru vlastně těsně před olympijskými hrami, ta série těch zranění.
1: No,
0: kde ty potom najdeš v sobě tu sílu, tak já jedu, když člověk vidí ty vrtulníky a ještě neodstartoval?
1: Je to samozřejmě jako nepříjemný, protože ještě navíc ty se tam známe, že jo, s těma holkama všema, takže snažím se moc jako jak to říct, nemít nějaký jako osobní moc přátelství tam, protože pořád
0: jsou to
1: jako, ano, jsou to soupeřky, ale pořád ještě to jsou jako fajn holky a jako normálně se jako bavíme a tak, ale akorát prostě nejsem takový ten kamarádský typ, já jsem tak jako trošku introvert v tomhletom, takže to si myslím, že moje výhoda v tom, že potom, když se tam někdo rozseká, že to není tak osobní pro mě. Ale
0: tomu rozumím, ale ty musíš jet. Já vidím, že se někdo rozsekal, přerušilo se to. A teď jsem já s tím startovním číslem. A teď mám jít já.
1: Pro mě je nejlepší, když já zjistím, co se tam stalo. Třeba i mám možnost to vidět. Nahoře máme vždycky televizi, takže my vidíme, co se tam děje. A když už jsem třeba přímo ve startovní bráně a nemám možnost se podívat na to, tak zjišťuju z vysílaček od servisáka, co se tam stalo, jak se to stalo, proč se to stalo a zjistit prostě, co bych mohla udělat, aby mě se to nestalo.

0: Ester Ledecká dnes je hostem Radiožurnálu. Je to chvíle nesmírně sváteční, protože znova, a já to strašně na to opakuju, já s tím mluvám, prostě trojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa a reprezentantka Česka. Zmiňovala si to, že jsi obklopena i svojí maminkou, nově i Erikou, a zároveň tedy došlo k založení agentury. Co je tím cílem? Co máme čekat od agentury, která nese částečně tvoje jméno? Minimálně ty samohlásky, co tam jsou.
1: No, já jsem tu agenturu zakládala, ježiš, kolik je to let, už to jsou tři roky, a myslela jsem si, že to bude tak, že si jako naberu ty sportovce a že se jako o ně budu starat teďko. Protože realita je úplně jiná.
0: Ty jsi trošku zapomněla, že
1: pořád ještě do toho něco jako sama dělám. A že taky jako o mě se postarat není tak jednoduchý, jo. Takže teďko momentálně spíš jsme jako ve fázi, kdy to všechno tak nějak jako testujem. A já to testuju na sobě. To, co mě jako funguje, to, co jako bych od té agentury chtěla, tak si to zkouším a říkám Erice, co bychom měli, co bychom neměli, bavíme se o tom. Já jsem vlastně přibrala do té agentury i svoji maminku, protože si myslím, že jako v českém sportu není moc lidí, kteří by měli víc zkušeností s těma sponzorama, s tím všem, jako jak vůbec s tím humbukem se jako vyrovnat, když už jako jde o komunikaci se svazem, komunikaci s Duklou a tak, jako že prostě v tom umí chodit, věřím tomu, že v tom umí chodit, takže i od ní jsem se jako chtěla toho spousta naučit a vystudovala jsem školu marketingu vlastně, takže jsem magistra marketingu a celou vlastně tu svoji studijní kariéru jsem zaměřovala na to, že jednou tu agenturu založím a budu manažerka třeba pro nějaký sportovce. Ale to ještě samozřejmě nenastalo, teď jsme v takové testovací fázi, kdy si všechno jako vyzkouším na sobě a potom, až budu nabírat ty nový sportovce, protože i teď máme spousta nabídek, ale zatím nemáme tu kapacitu, ale až je budu nabírat, tak už budu vědět, co a jak a s nima dělat. No.
0: No, ten sportovní management je pořád ve srovnání s těmi svazy, které jsi zmiňovala, s Rakouskem, s Itálií, s Francií, tak ten sportovní management logicky, díky tomu, že svobodu máme od roku 1989, tak je pořád velmi mladou disciplínou. Co chybí nám ve srovnání právě s tím zahraničím? Co jsou ty rezervy? Je to třeba přehnaná vstřícnost směrem ke sponzorům, nebo je to opačně, že ty sponzoři zase nedostávají úplně všechno, nebo je to nějakým způsobem nepohodlý pro ty sponzory? Je to zajímavé, čím to chceš vylepšit? Čím je to odlišnost?
1: Já bych byla strašně ráda, kdyby se mi podařilo pro ty sportovce vytvořit takový zázemí, jako pro mě tvoří Red Bull. Protože já, když jsem přišla do Red Bullu, já jsem si myslela, že Red Bull je jako prostě další sponzor v řadě, dají mi tady plechovky, já se někde fotím jako s plechovkou, tady budu mít Red Bull na hlavě a hotovo, jo, dají mi nějaký peníze, ale tam to funguje ještě tak, že oni fungují víc jako agentura, než jako normální sponzor, který...
0: To znamená součástí prostě i nějaký development, vývoj toho sportovce.
1: No právě, oni mají pod sebou lékařský střediska a
0: tréninkový
1: jako centra, kde dělají jako detailní analýzy celého pohybového aparátu. Já tam jezdím na testy každý rok, dvakrát a mají tam fyzioterapeuty špičkový, ale není to jenom v tom, že se dostanete tady do toho centra. Oni vám zařídějí prostě magnetický rezonance, když potřebujete magnetickou rezonance. Já zavolám svýho manažerovi Red Bullu a řeknu, já bych potřebovala z jednoho závodu se dostat na druhé a mám tady jako problém, že to mám snowboard jako někde tamhle v Pamporovu, ale lyžařský závod.
0: To znamená,
1: to...
0: tenhle vzor by měl být alespoň částečně odrazen v té agentuře.
1: Jo, to jsem prostě chtěla, abych byla schopna těm sportovcům udělat takový zázemí a pomoct jim, aby oni měli těch starostí co nejméně. Protože jsou taky jako od malých blbostí až po, zaříte mi prostě tady let soukromým zřiskáčem od někať někam. Ve finále je to strašně malých dílků, který potom skládají dohromady ten perfektní výkon. No.
0: A už máš nějaký horizont, kdy do toho vstoupíš aktivně? To je vlastně obrácená otázka na to, kolik ještě olympiád stihne. Já bych si teda přál, aby jste pořád ještě jenom testovali.
1: Jo. Tak ono možná i v tomhle testovacím kolečku se nakonec dostaneme do fáze, kdy sice já nebudu jako hlavní aktér tam, ale nabereme třeba nějaký lidi, že budeme mít kapacitu na to jako nabírat i sportovce a už budeme vědět, že vědět, co děláme. A
0: za těch 10 let do toho ty vstoupíš.
1: Pak ano,
0: za a pak 10.
1: Za 10, 15 let. 15, 20.
0: To je ta nejlepší zpráva pro fanoušky českého sportu obecně. Díky moc za to, co si přinesla vlastně jakoukoliv svoji přítomnost nějakýmkoliv sportovním podniku, protože ten tvůj pohled, myslím si, je inspirativní pro ty děti. A znova se vracím k tomu, co tady bylo na úvod. Jsi prostě vzorem pro děti, no. Už děkuju. Nejsiš ta holčička z ODM.
1: Ale já jsem pořád ještě trošku jsem.
0: Ester Ledecká byla výjimečným hostem Radiožurnálu a já si moc vážím toho, že nám věnovala svůj čas a že ho věnovala i posluchačkám a posluchačům.
1: Děkuju.

0: Zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda a zprávy.
3: Rodičovská podpora by mohla stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Aplikace Západočeské univerzity v Plzni odhaluje první příznaky Alzheimerovy choroby. Čeští hokejisti nastoupí na mistrovství světa proti obhájcům bronzu ze Švédska. Na silnici 7 na obchvatu Slaného jsou v obou směrech kolony a počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno v Čechách. Přechodně až zataženo, místy přehánky a teploty až 22 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Rodičovský příspěvek možná bude vyšší. Vláda schválila návrh, který zvyšuje rodičovskou na 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc. Na dvojčata by pak lidi získali podporu 700 tisíc korun a na vícerčata 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO by novela měla platit od začátku příštího roku.
5: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
3: Někteří opoziční poslanci už dřív kritizovali přesnou hranici pro začátek platnosti, tedy že vyšší příspěvek dostanou jen rodiče dětí narozených po 1. lednu. Podle návrhu by zvýšení podpory příští rok vyšlo stát asi na 230 milionů korun. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky onemocnění. Test je možné si vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, říká mluvčí univerzity Andrá Čandová.
6: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek, je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání a proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
3: Národní soutěž muzeí Gloria Musealis zná své vítěze. Cenu za nejlepší výstavu dnes v prostorách Ministerstva kultury dostalo Severočeské muzeum v Liberci, a to za expozici o osudech Liberečanů za druhé světové války. Publikací roku je pak monografie o dějinách města Odry na Novojičínsku, kterou vydalo muzeum Onderska. Ocenění za muzejní počin roku si odnáší Nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Rusko v noci podniklo rozsáhlý úder na Ukrajinu, zasáhlo taky černomořský přístav Oděsa. Na cestě do něj zasáhly ruské drony i tři plavidla, včetně čínské nákladní lodi. Ta podle ukrajinských úřadů plula pod vlajkou Maršalových ostrovů. Zdroje agentury Reuters informovaly, že plavidlo bylo v době útoku bez nákladu a mířilo do přístavu v Oděse pro železnou rudu. Požár způsobený nárazem se posádce podařilo uhasit a loď je bez větších škod.
7: Sport. České hokejisty čeká třetí zápas základní skupiny světového šampionátu. Ve Friburgu se utkají s obhájci bronzu Švédy. Úvodní buly padne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Už za necelou hodinu a půl jsou na programu utkání Kanada-Dánsko a Finsko-USA. Semifinálová série mezi basketbalisty Pardubic a Brna pokračuje druhým zápasem. Hrát se bude od 17:30 znovu na palubovce Východočechů. Úvodní duel vyhráli o 3 body hosté. Hlavní trenér pardubického týmu Jan Šotnar věří, že mužstvo ukáže svou kvalitu a nedělní prohra se na něm nepodepíše.
8: Brno střídá osobní a zónovou obranu a my jsme do té zóny bohužel propadli. Série 1-0, my hlavně musíme dát hlavy nahoru, být připravený vyhrát a budeme bojovat dál. Víme, že Brno bude těžký soupeř, ale já věřím tomu, že my jsme schopni vyhrát klidně další 4 utkání, že tohle to prostě nic neznamená.
4: Zelená vlna s známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 před Brnem i na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova se tvoří kolona kamionů od exitu 216 Trousínov pravým pruhem k D2. Osobní auta v levém pruhu tvoří kolonu před sjezdem na Slavkov z kilometru 213. A kolony se teď tvoří taky na staré cestě 430. Ode dneška je tam nově oprava vozovky u odbočky na Holubice. Na silnici 7 na obchvatu Slaného vznikají kolony obousměrně. U Šelu je omezení, popojíždí se směrem na Chomutov z konce D7 u Knovíze 10 až 15 minut, směrem na Prahu je to skoro od sjezdu na Mělník na 20 minut. Silnice 6 mezi Chebem a německou hranicí je obousměrně uzavřená po tragické nehodě u Skalky. Objíždí se úsek mezi koncem dálnice D6 u Chebu a Pomezím. Kolony se tvoří v Chebu a pak taky na silnici 606 před Pomezím je tam omezení. Na pražském okruhu z D1 na letiště se kamiony vlečou pravým pruhem. Už od sjezdu z D1 v levém pruhu je kolona od exitu 3 Vestec před Chlupický tunel. Průjezd regulují, protože za Lochkovským tunelem se táhne kolona k Ořechu. A v Praze vekbelské kolony obousměrně nahoru už jen provozem, dolů se to sune od Cínovecké k nehodě v odbočovacím pruhu na Novopatskou 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně Celsia, na horách až na plus 1 stupeň. Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle taky bouřky. Na východě pak k večeru i skoro jasno. A nejvyšší teploty zítra 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
9: Blíží se Antukový Grand Slam v sezóně, který se bude hrát v Paříži, tedy Roland Garros. Aktuálně už je rozehrána úvodní část kvalifikace na tenhle velký tenisový turnaj. No a samozřejmě také s českou účastí. Gabriela Knudson už hraje druhý set proti Italce Trevisanové. Potom prvním vede 6-2 ve druhé sadě, ale prohrává česká tenistka 0-3 a 0-30. Dál to pro vás budeme sledovat. Dominika Šalková ta dnes bude hrát ještě proti Ukrajince Podrezové, no a také by se měl ještě předvést právě v kvalifikaci French Open David Svrčina, ten by za nějakých 10, 15, možná i 20 minut se už mohl dostat na kurty a hrát bude proti Nizozemci Dan Oudenovi. No nic nepřijdete s Radiožurnálem Sport.
4: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Na Radiožurnálu Sport se teď budeme věnovat velké kauze v českém fotbale, která začala ke konci března. Investigativní redakce Radiožurnálu sleduje její průběh průběžně a dnes odstartoval na Radiožurnálu seriál právě k téhle kauze, k tomuto případu. V prvním díle akce Úklid a neprazie, která otřásla českým fotbalem, mapuje právě tým našich investigativních kolegů, jak vysoké úplatky brali hráči za zmanipulované zápasy. A jak sami fotbalisté korupci vysvětlují? Reportéři zjistili z policejních dokumentů, že 13 z 18 obviněných v moravskoslezské větvi fotbalové kauzy se přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasu. Mluvil o tom Artur Janoušek, na Radiožurnálu moderoval Petr Král.
1: Kteří obvinění se tedy přiznali, že úplatky brali?
2: Tak jedním z nich je třeba brankář klubu MFK Chrudim Lumír Číš. Ten policii při výslechu popsal, že zmanipuloval třeba zápas Chrudimi proti FC Vysočina Jihlava. A to tak, aby padly nejméně 4 góly. To se povedlo, jeho tým prohrál 1-4 a právě na počet gólů totiž další členové skupiny vsadili. Abych vysvětlil, jak hráči manipulovali těmi zápasy, prostě hráli tak špatně, aby jejich tým prohrál, nebo aby dostal nejméně tolik branek, kolik ta údajná zločinecká skupina vsadila, že padne. Dalším hráčem, který se přiznal k ovlivňování zápasů, byl třeba fotbalista Samuel Šigut. Při výslechu na policii řekl, že toho lituje a tvrdil, že ho k tomu nutil jeho hráčský agent Daniel Černaj. Právě Černaje policie považuje za jednoho z hlavních aktérů celé kauzy. Podle vyšetřovatelů zmanipuloval nebo se pokusil zmanipulovat celkem 11 zápasů. A sám Černaj se na policii také přiznal, že za tu úplatu přesvědčil hráče, aby ty zápasy ovlivňovali.
1: A vy jste obviněné kontaktovali, jak oni to vysvětlovali?
2: My jsme je žádali o rozhovor, oni ale odmítli nebo na naše žádosti a dotazy vůbec nereagovali. Například Černaj nám řekl, že se k ničemu ani vyjadřovat nemůže. Oslovili jsme také jejich kluby, všechny ale tvrdí, že o úplacích nevěděli a prohlásili, že s celou tou kauzou nemají nic společného. No a k těm důvodům, proč to vlastně ti hráči dělali, většina na policii přiznala, že samozřejmě pro peníze. Někteří říkali, že několik měsíců nedostávali v klubu výplatu. A ten brankář Číš uvedl, že kromě peněz to dělal i proto, aby vůbec získal nějakou profesionální hráčskou smlouvu.
1: Jak vysoké úplatky hráči brali za jeden zmanipulovaný zápas?
2: Tak třeba ten zmíněný brankář Číš policii řekl, že za ten zmanipulovaný zápas, o kterém jsme mluvili, dostal 40 tisíc. Takových utkání podle něj bylo víc. Při výslechu Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Šigut, o kterém jsme mluvili, přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc, přesně si to už nepamatuje. A také Černaj při výslechu na policii řekl, že podobné částky dával těm hráčům za zmanipulování zápasů a z jeho vyjádření do policejního protokolu při výslechu teď citujeme.
3: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali o něco víc.
1: No jak celá zločinecká skupina podle policie fungovala?
2: Jak vyplývá z těch policejních odposlechů, obvinění jsou součástí větší skupiny, která měla přesně danou hierarchii a rozdělené úkoly. Někdo vyhledával hráče a rozhodčí ochotné ty zápasy manipulovat a pak je uplácel. Za to dostávali přesně dohodnutou odměnu od dalších lidí, kteří v zahraničí pak sázeli na ty zmanipulované zápasy. Většinou sázeli na asijských nebo konkrétně čínských webech, kde výhry bývají vyšší. Kdo přesně sázel v zahraničí, to se zatím úplně neví. Stopy ale podle zjištění policie vedou na Balkán. A jen pro představu, jak vysoké musely být výhry na ty zmanipulované zápasy. Třeba za ten ovlivněný zápas mezi MFK Chrudim a FC Vysočina Jihlava dostal Černaj a ti hráči dohromady 800 tisíc korun.
0: To říkal na Radiožurnálu Artur Janoušek z investigativní redakce. Jde o

Protože je pondělí 18. května, tak dnes také vydala komise rozhodčích fotbalové asociace svoje komuniké. No a tak to, o čem se spekulovalo v desíce Pavla Horváta dopoledne, případně pokud si ji budete poslouchat v repríze, tak to se potvrdilo. Sudí Ondřej Berka v ligovém utkání fotbalistů Teplic proti Dukle ve sporných situacích ani jednou nechyboval. Alespoň tedy podle komise rozhodčích. Dukla si v případě výhry v nadstavbové skupině o záchranu mohla zajistit účast v baráži po porážce 0-2, ale o ní bude bojovat až v posledním kole v domácím utkání na Julisce proti Baníku Ostrava. I to uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.

0: I kvůli nebo díky hojně kritizovanému výkonu sudího Ondřeje Berky, o kterém jsme vás informovali před malou chvílí, se v sobotu bude hrát v české nejvyšší soutěži o všechno. Tohle utkání čeká fotbalisty pražské Dukly a ostravského Baníku. Jinými slovy, půjde o vyhnutí se přímému sestupu z šance ligy. A už teď v pondělí víme, že se bude hrát před vyprodanou Juliskou. Teď to probereme s Tadeášem Skalickým. Vítám tě ve studiu, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jaká opatření pro fanoušky vydal pražský klub ten necelý týden před klíčovým utkáním?
1: Příznivcům ostravského Baníku uvolnil na místo jednoho hned dva sektory na té více než 8000 velké tribuně na Julisce. Jak ale Dukla napsala na svém webu, jde o nejvyšší možnou kapacitu, kterou může pro hostující fanoušky vyhradit. Zbylých 5 sektorů je vymezených pro domácí příznivce.
0: Což ale neznamená, že si tam nemohli koupit lístek také ostravští fanoušci. Pustí je pořadatelé i mezi domácí příznivce?
1: Pustí, ale jen když na sobě nebo sebou nebudou mít dresy, šály nebo jakékoliv jiné symboly Baníku. Pražský klub zároveň upozorňuje, že fanouškům, kteří tohle pravidlo nebudou respektovat, nebude z bezpečnostních důvodů umožněný vstup na stadion. Zároveň na Julisce bude i dost, řekněme, nestranných fanoušků. Tím, že oběma týmům jde o hodně, tak víme třeba i o příznivcích jiných klubů, kteří si nechtějí tohle drama nechat ujít.
0: No a co se týká samotného fotbalu, ještě nám připomeň, v jaké jsou sobotní soupeři pozice.
1: V lepší je Dukla, které stačí neprohrát, aby se vyhnula přímému sestupu z nejvyšší domácí soutěže. Baník naopak musí zvítězit. Teď pokračuje trenér pražského celku Pavel Šustr.
2: Největší válka je to pak pro ty hráče na tom hřišti. Pro ně to samozřejmě bude jako daleko složitější, protože je ten tlak, ale pro oba dva týmy. Tlak vlastně toho, co je čeká, že různé chyby můžou rozhodnout o osudu první ligy v tom nebo v tom týmu. A vůbec jim to nezávidím, těm klukům.
1: Ať už se přímému sestupu vyhne Dukla anebo Baník, tak 15. tým tabulky šance ligy čeká ještě baráž o nejvyšší soutěž proti druhému týmu druhé ligy. 14. Slovácko se utká s tím třetím z druhé ligy. Po víkendu už je taky jasné, že v šance národní lize si zajistili účast v baráži fotbalisté Táborska a brněnského Artisu, který před posledním kolem sezóny ztrácí na Jihočechy jediný bod. Složení baráže tak budeme znát až v sobotu, kdy jsou na programu zápasy Dukly s Baníkem i ty závěrečné ve druhé nejvyšší domácí soutěži.
0: Budeme se těšit s Tadeášem Skalickým.
1: Jsem na to zvědavý, naslyšenou.

0: Hořenková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 15:30. Jana Kůra.
3: Soud zprostil ex-poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění nepravomocně, o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Podle obžaloby měl Feri v roce 2015 souhlasný styk s tehdy 17-letou dívkou, během kterého si ale sundal prezervativ a s tím už dívka nesouhlasila. Podle soudce Marka Bodláka není důvod jí nevěřit její prožitek. Situace ale podle soudce nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, jak zněla před 11 lety. Dominik Feri si aktuálně odpikává 3letý trest za jiná 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Víc než třetina zaměstnavatelů letos očekává nárůst počtu zaměstnanců. Každý 10. podnik naopak předpovídá pokles. Vyplývá to z průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí, do kterého se zapojilo 17 000 zaměstnavatelů. Víc než 60% z nich zároveň nepředpokládá, že by se v nejbližších 3 letech měnil počet zaměstnanců kvůli umělé inteligenci. Firmám aktuálně chybí 10 000 lidí, mimo jiné montážní dělníci, pracovníci ostrahy nebo řidiči nákladních aut a autobusů. Čína odmítla účast Tchaj-wanu na zasedání Světové zdravotnické organizace. Peking obvinil některé země z podpory separatismu poté, co šéf tchajwanské diplomacie dorazil na výroční konferenci do Švýcarska. Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území, tchajwanská vláda to odmítá. A Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několika měsíční náskok měla jen britská BBC. Sport. Fotbalový sudí Ondřej Berka podle komise rozhodčích nechyboval v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle. Pražani zápas prohráli 0-2 poté, co jim arbitr Berka neuznal vedoucí gól a taky vyloučil 2 hráče. Podle šéfů ligových sudí ale všechny sporné situace posoudil správně. Komise taky posvětila vyloučení zlínského stopera Jakuba Černína v utkání v Ostravě, které domácí Baník vyhrál 2-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 nehoda za Rohlenkou, překážky v Brně a za Chocerady. Na dálnici D1 za Brnem směr Vyškov, čerstvý problém za Rohlenkou. Na kilometru 208 se převrátilo osobní auto, zatím se dá projet, ale vzniká kolona už před Rohlenku. Udržujte záchranou uličku, hasiči a záchranná služba jsou na cestě. Na D1 před Brnem opačně z Vyškova teď hustý provoz kamionů před omezením UD dvojky. Fronta začíná za Rousínovém kolem kilometru 215 a teď tam brzdí i osobní auta. V levém pruhu ta se sunou na 208, kde se přihlíží u zmíněné nehody v protisměru. Na dálnici D1 v Brně směr Vyškov se v omezení těsně před sjezdem na Bratislavu na 196. porouchal kamion, blokuje pravý pruh, levým se nákladní doprava protahuje s potížemi, kolona začíná za sjezdem na výstaviště na kilometru 192 a natahuje se. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Chocerady na 26. kilometru, stojí tam ve stoupacím pruhu za pravotočovou zatáčkou porouchaná dodávka, už je přední policejní hlídka. Silnice 6 mezi Chebem a Pomezím je po tragické nehodě u Skalky uzavřená v obou směrech, jezdí se po silnici 606 přes Cheb, čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky ojediněle, taky bouřky. A na východě pak k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty zítra 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Krásné odpoledne při poslechu radiožurnálu Sport naše rozhlasová stanice ryze sportovní a jediná v tohoto druhu v českém éteru oslaví už ve čtvrtek své páté narozeniny. A tak naší rozhlasové stanici věnujeme tenhle týden tradiční encyklopedii. Začneme lidmi a hlasy, které provázejí vysílání ze studia, tedy začneme moderátory, snad si na nějaké vzpomene třeba František Typovský. Dobrý den.
1: Hezký den, no byla by to ostuda, pokud bych si na své kolegy nevzpomněl, ale samozřejmě může se to stát třeba o půlnoci nebo po nějakém flámu, kdy člověk loví z paměti jména. Jaká jsou nároky na moderátory a co vlastně musí umět ti, kteří k vám mluví skrz vysílání radiožurnálu Sport, tak to popisuje šéfredaktor Miroslav Budeš.
2: Moderátoři radiožurnálu Sport jsou nejenom moderátory, jsou taky zároveň techniky a jsou taky zároveň těmi posledními editory, protože oni v mnoha případech vlastně jsou těmi posledními, kdo rozhoduje o tom, kdy reportéra stáhnout z vysílání, kdy přerušit přenos, kdy naopak jít za reportérem a tak dále a tak dále. Musí mít velký přehled o všech sportech prakticky, protože by měli být schopni a taky jsou schopni udělat bez papíru zvolení. Je takzvaně živý rozhovor do vysílání, takže mají můj velký obdiv a jsem rád, že tady všechny máme. Doufám, že to všechny baví a že jejich přednes baví naše posluchače.
0: To já také doufám, mě to tady osobně baví. Každý den se vystřídají nejméně tři moderátoři, kteří provází svým hlasem 5- až 6-hodinové bloky vysílání.
3: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.
5: 6 hodin 5 minut, krásný pátek 15. května všem, kteří posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport.
1: Patří mezi ně i Karel Janů, mimochodem jde o jednoho z cyklistických expertů v redakci, který se podílí na pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
0: Často sedí za mikrofonem ale také Jan Pěruška a ten moderuje i další úspěšný pořad radiožurnálu Sport. Jestli pak byste věděli, jaký?
4: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Zas tak složité to nebylo. Jan Pěruška moderuje fotbalovou desítku Pavla Horváta prakticky každé pondělí a čtvrtek.
6: Přesně měsíc do startu fotbalového mundialu. Chtěl jsem si udělat radost takhle na začátek, tak jsem řekl tohle moje vyhraněné slovo, které doufám rádi slyšíte, jde o fotbalové mistrovství světa.
1: Ano, kdyby si Jan Pěruška měl nechat na sebe vytetovat nějaké slovo, tak velmi pravděpodobně by to byl mundial. Dost ale takových vnitřních redakčních vtípků sportovním děním v Česku i ve světě vás ale provází čistě od moderátorského mikrofonu taky Filip Šedivý, Ondřej Prokop, dnes třeba Vojtěch Šafář a nebo taky Markéta Salajs-Vozilová. A pokud vám teď některá jména chybí v tomto výčtu, uslyšíte je určitě v následujících dnech v dalších dílech encyklopedie věnované pátým narozeninám radiožurnálu Sport. Namátkou projdeme takzvané krajánky, tedy regionální redaktory, specializované reportéry nebo slavné osobnosti, které můžete pravidelně slyšet v našem vysílání.
0: To byl František Typovský, díky.
1: Naslyšenou.

Dva čeští tenisté rozehráli úvodní kvalifikaci na tenisový Roland Garros. Daniel Svrčina proti Nizozemci Dan Oudenovi teď prohrává v prvním setu 2-3, ale zatím si oba tenisté drží svůj servis. Gabriela Knudson, ta hraje proti Italce Trevisanové a zatím je to utkání opravdu, a teď mi odpuste ten termín, jako na houpačce. První set vyhrála Knudson 6-2, v tom druhém dostala Kanára, aktuálně prohrává česká tenistka 2-3. Dominika Šalková, ta se dnes také utká v tom úvodním kole kvalifikace na pařížský Grand Slam proti Ukrajince Podrezové. Samozřejmě o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport.

To byl Tom Walker na Radiožurnálu Sport. Nechali jsme ho dospívat. Teď zase aktuality z hokeje. Útočník Matěj Stránský skončil v Davosu a ze Švýcarska se přesouvá zpátky do Čech. Posílí totiž Pardubice. Mistr světa z roku 2024 podepsal s Dynamem víceletou smlouvu.

0: Většina z nich má před sebou zkoušku dospělosti, tedy maturitu, ale fotbalisté Ústí nad Labem a Teplic do 19 let už složili i první vážnější test své sportovní kariéry. Důležitý souboj o postup do nejvyšší soutěže odehráli pod dohledem dětí. Na školní zápas jich dorazily stovky, dokonce víc než na víkendové ligové utkání Karviné s Olomoucí. S neobvyklou atmosférou se lépe popasovali mladíci z Teplic, ti zvítězili 5-0.
1: Přiblíží skvělý 2568 diváků. Děkujeme za návštěvu a děkujeme za podporu.
2: Lukáš Šváb se podepisoval na dres.
3: Je to poprvé mi v kariéře. To byla první motivace, jsme říkali, že musíme vyhrát pro holky, ne nějaký, a hlavně pro ten klub. A bylo to derby, jsme chtěli vyhrát, ale bohužel.
2: Mrzela prohra ústeckého záložníka. To teplický kapitán Josef Port kontroval, že jeho tým faninky, které dorazily v mnohem větším počtu než obvykle na dorostenecké zápasy, vůbec neřešil.
4: Takovýhle věci samozřejmě neřešíme a slyšíme se na fotbal. Takže všichni tady slečny máme svoje a jsme věrní.
2: Usmíval se Josef Port. Bouřlivá kulisa mu nohy nesvazovala.
4: Víc to vnímáte při té rozcvičce, bych řekl, když ještě nejste tolik hlavou v tom zápase, ale pak když se hraje zápas, tak už se soustředíte především na to, ale samozřejmě hraje se líp, to určitě.
3: Jo, byl to obrovský zážitek. To je poprvé mý kariéře, fotbal hraju už 12 let. Je to poprvé, co se mi tohle stalo. Jsem na tom moc vděčný tady Ústí, že to bude z takovéhle akce vyspořádali. Když jsem běžel na to hřiště, tak jsem byl rozjervozný, klepali jsem se úplně celé a naštěstí jsem to zvládl.
2: Líčil své pocity ústecký fotbalista Lukáš Šváb. Zážitek ze školního zápasu pro něj představuje motivaci do další kariéry.
3: Jsem se dneska vyzkoušel vlastní kůži, tak chci tohle pořád ve své kariéře, takže budu proto dělat všechno, co budu moct, abych tohle mohl zažít každý zápas.
2: Teplice zvítězili jednoznačně 5-0 a jejich trenéra Davida Šurka potěšilo, jakým způsobem se s prestižním derby jeho svěřenci před vysokou diváckou návštěvou popasovali.
5: Já jsem trenér, který ty kluky chce s růžovýma brýlema připravit pro ligu a tahle atmosféra musí být odměnou. Neho nesměla nás vázat, měla by odměnu za to, kam se dostali.
2: Suverénní triumf teplické fotbalisty do 19 let výrazně přiblížil k postupu do české nejvyšší dorostenecké soutěže. Z Ústí nad Labem David Kalvas, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport.
7: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon Thermopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.
1: Radiožurnál 16 hodin. A zprávy, které připravila Jana Gulda.
2: Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot. Německá rada expertů kritizuje vládní plán na ochranu klimatu. Hokejová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti Švédsku. Start Kempného je nejistý. Dálnice D1 je za Rohlenkou směrem na Vyškov uzavřená. A počasí zítra bude převážně oblačno až polojasno v Čechách, přechodně až zataženo, místy přehánky a teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Cenové stropy u pohonných hmot bude nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní nemění. Cenové stropy taky bude dál zveřejňovat ministerstvo financí. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření bude pokračovat i v červnu.
3: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
2: Zítra nejvyšší povolené ceny opět mírně vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 13 halířů na 44,43. Cena nafty stoupne o 3 halíře na 42 korun a 2 halíře za litr. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč, teď je prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda, definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, který skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil, je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. Německo údajně snižuje emise příliš pomalu, tvrdí to nezávislá rada expertů, která vyhodnocovala loňskou bilanci emisí a odhady na letošní rok. Klimatické cíle pro rok 2030 se podle rady nemusí podařit splnit.
4: Podle Rady pro klimatické otázky zůstávají emise v Německu spíš konstantní a meziročně klesly jen asi o 10%. Německo tak podle vědců možná nebude za 4 roky vypouštět do atmosféry 2/3 skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990, jak by chtělo, a ještě asi překročí svůj do té doby daný emisní limit. Plán na ochranu klimatu, přijatý v březnu koaliční vládou, není podle expertů dostatečný. Emise klesají v energetice a průmyslu, ale naopak rostou u dopravy a budov. Na rozdíl od Česka je ochrana klimatu v Německu zakotvená v zákoně a nesplnění cílů může mít právní důsledky. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Jihočeští rybáři bojují s nedostatkem vody v rybnících. Po zimě a jaru bez výrazných srážek jsou hladiny pod normálem. Rybářství proto musela omezit produkci. Úplně zaplněné vodou nejsou ani rybníky po podzimních výlovech, kam nasazují plůtky. Vysvětluje za rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
5: Celkové kubatury vody nám v současnosti chybí více než čtvrtina. Velký deficit vody máme i u rybníků, které jsme lovili na podzim, jim chybí několik desítek centimetrů vody.
6: Situace nám zhoršují převažující východní větry, které jsou suché a extrémně nám zvyšují ten výpar z těch rybníků.
5: To množství srážek, které napršelo v posledních dnech, bylo mizivé, sotva nám pokrylo ten odpar.
7: Sport. Po výhře nad Dánskem a porážce se Slovinskem nastoupí čeští hokejisté na mistrovství světa ke třetímu duelu. Ve Friburku je čeká od 20 hodin a 20 minut Švédsko. Na ranním rozbruslení nebyl na ledě obránce Michal Kempný. Jeho neúčast vysvětluje asistent trenéra Jiří Kalous.
8: Necítil se úplně dobře dneska ráno, tak jsme mu dali volno a uvidíme samozřejmě ten stav, jaký bude večer, jestli bude schopen nastoupit nebo ne. My tu sestavu těm hráčům samozřejmě ještě řekneme, prostě teď se vracíme k té sestavě, kterou jsme začali ten čas.
7: Utkání Česko-Švédsko nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Souběžně s tímto duelem nastoupí v Curychu Němci proti domácím Švýcarům. Pondělní program hokejového šampionátu začne už zhruba za čtvrt hodiny, a to zápasy Kanada-Dánsko a Finsko-USA.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D1 za Brnem a taky 6 za Chebem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy dvě komplikace. Nejdřív kolona od exitu 190 od sjezdu k výstavišti. Je to až na 40 minut do omezení před D2. Tam blokuje na 196. kilometru pravý pruh porouchaný kamion. A pak jen o kousek dál na D1 směr Vyškov. Stojí kolona od připojení z Ostravské z kilometru 203 až za Rohlenku na 208. kilometr. Tam se převrátilo osobní auto na střechu a provoz tam zůstává úplně zastavený. Jak se přihlíží v protisměru, kolona se tvoří na D1 i z Vyškova na Brno za Rousínovem z kilometru 213 na 208. Objížďka po staré cestě po silnici 430 není ideální ani v jednom směru, protože u odbočky na Holubice je ode dneška nové omezení s kyvadlovým provozem a kolony teď dlouhé. Může být lepší cesta jižně přes Kobylnice a Křenovice. Na silnici 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného je omezení Ušelů, kolony obousměrně až na 20 minut. Silnice 6 mezi Chebem a Pomezím zůstává po tragické nehodě Úskalky obousměrně uzavřená, objížďka přes Cheb a silnicí 606. A v Praze řada odpoledních kolon na okruhu obousměrně před Ořechem, Ucpaná, Belská v obou směrech a na jižní spojce směr Černý most se popojíždí od Spořilovské k nehodě u sjezdu na Zahradní město. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přeháňky, ojediněle i bouřky, na východě pak k večeru i skoro jasno. A nejvyšší teploty zítra 17 až 22 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
10: Krásné odpoledne, které bude od teď až prakticky do večera patřit mistrovství světa v hokeji, jak jste slyšeli. Za chvíli už začnou první dnešní zápasy. My se samozřejmě budeme věnovat hlavně tomu českému. Ten se bude hrát po 8. hodině od 19 hodin na Radiožurnálu Sport, ale velký speciál před zápasem Česko-Švédsko. No a máme první neúplně dobrý výsledek pro české tenisty na kvalifikaci o Roland Garros. Gabriela Knutsonová prohrála s Italkou Trevisanovou 1-2 na sety, 6-2 v tom prvním setu, to ještě vypadalo pro českou tenistku dobře, pak ale dostala Kanára a poslední rozhodující set prohrála Knutsonová poměrem 2-6. Stále se ještě teď pere Dalibor Svrčina ve stejné fázi kvalifikace s Nizozemcem Dan Oudenem, stav je 6-6 v prvním setu, no a na řadě je zkrácená hra, i o ní uslyšíte.
0: Radiožurnál Sport
11: a Vojtěch Šafář.

0: zachraňoval situaci na půlce hřiště nahrávkou na brankáře Trmala, který stál jen kousek za středem. Gólman Severočechů ale nezvládl zpracování a v uvozovkách namazal Pražanům, což sám hasil s kluzem pod nohy unikajícímu Mikušovi. Trmal za to viděl žlutou kartu, kterou komise sudích posvětila.
1: O zákrok na červenou kartu za charakter přestupku se nejednalo, což je z detailních záběrů patrné. Rozhodčí nemohl poskytnout výhodu útočícímu družstvu, protože hráč Dukly Velasquez byl v offsideu.
0: Hodně emocí přinesla také situace v 25. minutě, kdy dal útočník Dukly Gilbert gól, který následně rozhodčí Berka neuznal, protože Gilbert hrál podle něho rukou. S tímto vysvětlením nesouhlasil trenér Pražanů Pavel Šustr.
2: Rozhodčí pískne ruku hráči, který dal branku, v momentě, kdy to ani nemůže vidět. To mě na tom vadí nejvíc. Mám informace, že na žádném záběru nebyla ta ruka nikde prokázána, ale přesto mu to ti lidi, co to řídí u toho varu, mu řeknou, že to je ruka. Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem.
3: No, to si může klidně Pavel Šustr říkat, ale na to také může reagovat komise rozhodčích a ta říká co, Karle?
0: I tuto situaci posvětila. Podle dostupných záběrů je prý ruka vidět. Po dotyku s paží míč podle vyjádření změnil směr a rotaci. Komise také nabídla záznam mezi rozhodčím a videorozhodčím v této situaci. My komunikaci v kratší a sestříhané verzi nabízíme.
4: Zkontrolujeme to. Kluci, zkoumáme, to je to složitý, nemáme tady tu ruku zřetelně vidět, jo? Hledáme to. Ale chlapi, oni nám to ukázali tady v televizi z kamery, kterou my tady nemáme, jo, tak to zkoumáme z těch dostupných kamer, ještě potřebujeme chvilku, jo, koukneme se i na ten offside teda. Ale chlapi, je to ruka, jo, za nás je to ruka, jo.
0: Řekl video rozhodčí Tomáš Kocourek.
3: No a pak tam byla ale ještě jedna řešená situace, ta byla v pořádku.
0: V 69. minutě se ve vápně Teplic skácel útočník Dukly Gilbert. Podle komise severočeský obránce Lukáš Mareček fotbalistu Pražanů nedržel a proto se nejednalo správně o pokutový kop.
3: No a ještě jednou připomeňme, co to znamená pro Duklu. Ta prohrála 0-2 v Teplicích a znamená to, že ten zápas o bytí a nebytí, zkrátka o poslední místo šance ligy, se hraje až v sobotu na Julisce proti Ostravskému Baníku. A Radiožurnál Sport bude. Co, Karle?
0: Bude u toho.
3: Bude u toho. Díky moc.
0: Naslyšenou.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Ještě než se na Radiožurnálu Sport začneme věnovat hokejovému mistrovství světa, krátký výhled na to, jak bude vypadat to fotbalové mistrovství. Podívá se na něj totiž i jeden Plzeňák. Brankář Viktorie Florian Wiegele se dostal totiž do konečné rakouské nominace na světový šampionát mezi 26 jmény, která dnes oznámil trenér Ralf Rangnick. Nescházejí ale ani tradiční opory, jako obránce Realu Madrid David Alaba, asi největší hvězda rakouského týmu, potom záložníci Nikola Zíval, ten hraje v Lipsku, Zabitzer z Dortmundu, Laimer z Bayernu Mnichov nebo Gregorič z Augsburgu, Marko Arnautovič, všechno velká známá jména, no a s nimi také Viktorián Wiegele. V 16 hodin a 20 minut, to znamená za nějaké dvě minutky, se rozehrají na světovém šampionátu v hokeji, které se hraje ve Švýcarsku. Dva zápasy, jednak je to Finsko, Spojené státy, no a v české skupině také utkání mezi Kanadou a Dánskem. A právě na něj vás budeme během odpoledne pravidelně brát.

0: 16 hodin 22 minut a dnes je pondělí 18. května. Dnes se také bude hrát na mistrovství světa v hokeji další zápas s českou účastí. To bude ale až po 8. hodině večer. Zápas Švédsko-Česko uslyšíte v přímém přenosu. No a už po zprávách v 19 hodin se tomu na Radiožurnálu Sport budeme věnovat ve velkém speciálu. No ale zápasy se hrají ve Švýcarsku už teď, například na tom, kde hraje proti sobě Kanada a Dánsko, je František Kuna.
1: Hezký den z Friburgu, dnešní hokejový program začal. Kanada nastoupila proti Dánsku, stav je 0-0 ve třetí minutě utkání. Je to velice těžký los pro dánské hokejisty na úvod turnaje, takže pokud budou mít po třech zápasech třeba 0 bodů, tak se tomu asi nebude nikdo moc a asi ani v Dánsku divit. Danové totiž prohráli na úvod s českým týmem 1-4, nastoupili také proti Švédům, od těch dostali 2-6 ve velmi jasném včerejším zápase. To Kanada ta měla na úvod těžkého soupeře, toho nejspíš papírově nejtěžšího ve skupině, právě Švédy, dokázala zvítězit 5-3 po zápase takovém plném obratů nebo vyrovnání a pak znovu kanadském vedení si zpět a Kanaďané pak zvládli také roli favorita bez problému. Porazili Italy, takže mají plný počet bodů, Dánové jsou bez bodu úplně a teď tedy bojují proti Kanadě, která má nového muže ve své sestavě. Během dneška, ještě během dnešního rána dopsali kanadští trenéři na soupisku útočníka Detroit Red Wings Emmita Finneyho, takže to je jedna kanadská posila. Dánové také doplňují postupně a tím posledním je Felix Schell, který naposledy ale v tom úvodním zápase proti Švédům, který hrál, si dal vlastní gól, ale byl to jeden z těch šesti a nějakým zásadním způsobem to neovlivnilo to, že Dánové nezískali ani jediný bod v zápase se Švédskem. Teď tedy čtvrtá minuta 0-0 mezi Kanadou a Dánskem, kde zatím tady ve Friburgu je hala poměrně sympaticky zaplněná, ale na atmosféře to zatím znát není, protože fanoušci se teprve rozehřívají, je to u těch pár českých, vidím hodně kanadských dresů, ale popravdě, když tady čekají na svůj zápas Češi, fandí Kanaďané a Dánové a všichni mají červeno-bílé kombinace, tak to poměrně dost splývá za těmi černými sedačkami. Hraje se ale také ve druhé skupině, kde je souboj dvou velkých favoritů na ta lepší umístění, co se týče konce základních skupin. Finsko, Spojené státy, čtvrtá minuta 0-0. Finové do turnaje vstoupili vítězně, porazili Německo, pak také Maďarsko, Spojené státy prohráli s domácími Švýcary, pak přehráli Velkou Británii, takže v Curychu je to 0-0. Stejně jako tady ve Friburgu, kde Kanaďané hrají z Dány, zatím zápas s dvěmi střelami na branku, připsal si dva zákroky dánský golman Henriksen, ale platí teď v polovině páté minuty dílčí skóre ve Friburgu. Kanada-Dánsko 0-0.
0: Děkujeme za Františkem Kunou, se do Švýcarska samozřejmě ještě vydáme, no ale také se podíváme na to, jak to vypadá na Antuce v Paříži, hraje se totiž kvalifikace. Roland Garros tohoto Grand Slamu, už jistou nepostupující je česká tenistka Gabriela Knudsonová, která prohrála s Italkou Trevisanovou 1-2 na sety. Česká tenistka sice vyhrála v prvním setu, ale pak dostala kanára a rozhodující set prohrála 2-6. No a Dalibor Svrčina, ten bude muset zabrat proti Nizozemci Dan Oudenovi, protože první set prohrál v tiebreaku 3-7, respektive celý set prohrál poměrem 6-7, teď ale vede ve druhé sadě 2-1.

0: Ještě máme pro vás také aktuální informace z Curychu. Finsko totiž hraje se Spojenými státy na mistrovství světa 1-1 v 8. minutě první třetiny.
1: Dobré odpoledne, 16:30. Zprávy Radiožurnálu doplní Ondřej Látal.
2: Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc korun, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Íránské úřady propustily do domácího léčení vězněnou disidentku a nositelku Nobelovy ceny míru Narges Mohammadiovou. Za kritiku íránského režimu měla strávit přes 10 let za mřížemi. V posledních týdnech se výrazně zhoršil její zdravotní stav, prodělala infarkt a dvakrát upadla do bezvědomí. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Třeba fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplacích asi 150 tisíc. Pro Radiožurnál to nechtěl komentovat. V pražském Rudolfinu dnes zazní 12. dirigentský debut pražského jara. Mezinárodní hudební festival jim chce dát příležitost mladým talentovaným dirigentům z Česka. Letos vybrali Ondřeje Soukupa, který sbíral zkušenosti ve Velké Británii anebo Skandinávii. Sport. Čeští hokejisté se na světovém šampionátu utkají se Švédy. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A právě teď usilují hokejisti Kanady v základní skupině mistrovství světa o prodloužení 100% bilance. Po triumfech nad Švédy a Itálii nastoupili proti outsiderům z Dánska. Další podrobnosti přidá přímo ze švýcarského Friburgu reportér František Kuna.
3: Hraje se 9. minuta, zatím 0-0 mezi Kanadou a Dánskem. To ve druhé skupině už góly padají. V Curychu Finové vedli nad Američany, ti vyrovnali, ale teď Půjstol dal znovu gól. Finsko, USA, 9. minuta, 2-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D1 za Rohlenkou a taky šestka za Chebem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vzniká nejdřív kolona od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru. Zabere až 40 minut do zúžení před sjezdem na D2. Tam na 196. stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. A jen o kousek dál potom na D1 z Brna na Vyškov stojí kolona za Slatinou z kilometru 202 až za Rohlenku na 208. kilometr. Tam se nedá projet. Převrátilo se tam osobní auto na střechu. Ucpaná je už i objížďka po silnici 430. První fronta je už na výjezdu z Brna před odbočkou na Bedřichovice a pak za Pindulkou už se popojíždí až k odbočce na Holubice, kde je ode dneška nově omezení s kyvadlovým provozem. Je to na dlouho. Na dálnici D1 z Vyškova na Brno silný provoz. Kamiony se sunou do omezení u D2 od exitu 216 Rousínov pravým pruhem a kolona je teď i v levém z 213. kilometru na 208, kde se přihlíží u nehody v protisměru. Silnice 6 u Chebu je od konce dálnice D6 k pomezí uzavřená v obou směrech po tragické nehodě u Skalky, objížďka po silnici 606 přes Cheb, počítejte s kolonami. A na tahu 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného omezení u Šelu teď kolony obousměrně asi na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě pak k večeru i skoro jasno. A teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Vydáváme se znovu na hokejový světový šampionát do Švýcarska, a to jednak přímo do Friburgu, kde je připravený František Kuna, ale na dálku také na utkání, které se hraje v Curychu. To nám konec konců poví přímo náš reportér na místě, František. Dobrý den.
1: Hezký den, Kanada Dánsko dál 2-0 po 11 odehraných minutách, ale góly padají ve druhé skupině, kde Finové vedli na začátku 7. minuty, pak Američané dokázali za necelé 2 minuty zásluhu Koronáta vyrovnat, jenže to trvalo přesně minutu a jednu sekundu a Pujstola dal na 2-1, takže v Curychu hodně bohatý gólový zápas od úvodu, tedy tam se hraje 13. minuta a je to 2-1, tady zatím bez brany, Kanaďané mírně aktivnější, mají územní převahu, což je věc, která se dala předpokládat. V prvním útoku udělali Kanaďané změnu, k Celebrinimu a Crosbymu přišel oproti úvodnímu duelu na šampionátu místo Scheifleho Dylan Cousins. Zatím tahle lajna bodově mlčí, stejně jako všichni hráči v dosavadním průběhu zápasu tady ve Friburgu. Češi se připravují na večerní zápas se Švédy, teď už mají klid na hotelu, na dopoledním rozbruslení chyběl jen obránce Michal Kempný, který je nachlazený a tak raději zůstal, ale není to tak, že by s jistotou večer nehrál, každopádně českou sestavu se dozvíme zhruba hodinu před zápasem, jestli v ní bude třeba i Jiří Černoch, to je otázka, kterou jsme si pokládali včera při našem povídání tady přímo na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport a můžete se nechat pozvat i třeba na náš Instagram, kde Jiří Černoch přiznal, že rád luští křížovky a byl vyzkoušen také z jedné otázky, takže Instagram Radiožurnálu Sport nabízí třeba i tuhle zhruba minutovou sekvenci z rozhovoru s Jiřím Černochem. Ten potlesk, který slyšíte aktuálně pod mým hlasem tady ve Friburgu, patří dánskému golmanovi Nikolaji Henriksenovi a také kanadské útočné akci, protože Kanaďané se dostali do pásma, Henriksen ale volný kotouč, který se dostal k jeho brankovišti, kryl. Teď na ledě asi ta největší ofenzivní síla Kanady na tomhle turnaji, Sidney Crosby a s ním také Celebrini, dva muži, které dělí věkově skoro 20 let, hrají spolu, kapitánské C-čko Crosby tentokrát přenechal mladšímu parťákovi právě Celebrinimu naději kanadského hokeje, takhle to Kanaďané mají, nemusí být vždy ten nejzkušenější kapitánem, ale už od mladistého věku dávají těm borcům, o kterých tuší, že to budou hvězdy, velký prostor. Dánská šance teď ale, Blichfeldt to udělal dobře v útočném pásmu a ohrozil branku, ve které stojí Jet Graves, každopádně 0-0 platí dál, ještě telegraficky z Curychu, tam se posunul čas do 14. minuty úvodní třetiny, Finsko vede nad Spojenými státy stále 2-1, naše komentátorská pozice Radiožurnálu Sport je ale ve Friburgu, kde hrají Češi a večer budou hrát proti Švédům na ledě, kde teď hraje Kanada s Dánskem ve 13. minutě 0-0.
0: To byl František Kuna, kterého rozhodně dnes ještě uslyšíte.

0: Český tenista Dalibor Svrčina rozehrál kvalifikaci o tenisový Roland Garros proti Nizozemci Dan Oudenovi hodně dlouhým a nakonec neúspěšným setem, který prohrál až v tiebreaku. V tom druhém se ale českému tenistovi daří o poznání lépe. Aktuálně vede 5-2 nad nizozemským soupeřem a čelí teď jeho servisu. Dnes by se měla představit ještě Dominika Šalková proti Ukrajince Podrezové. Teď je odhadovaný začátek zhruba na 19. hodinu, rozhodně o tom na Radiožurnálu Sportu slyšíte, no a musíme také připomenout, že další Češka, Gabriela Knudsonová, ta už vypadla z kvalifikace o tenhle Grand Slam s Italkou Trevisanovou. No a česká reprezentace vodních slalomářů zná po nedělních nominačních závodech kompletní složení pro letošek pro třech ženách a mužích na kánoji, kajaku a v kajak krosu, bude znovu objíždět světové poháry a vstoupí také do kvalifikace na olympijské hry v roce 2028.
1: Který český závodník vyjede kvalifikační místo pro Českou republiku, ten se zúčastní olympijských her. To je takový hlavní princip.
2: Vysvětluje šéf-trenér reprezentace vodních slalomářů Jiří Prskavec starší. Boje o účast pod pěti kruhy začnou na konci července právě na olympijském kanálu v americkém Oklahoma City, kde se bude konat mistrovství světa. Kvalifikace bude pokračovat zbylými dvěma světovými poháry v sezóně a dalšími šesti závody v příštím roce, kde tak můžou dostat šanci i závodníci, kteří letos v reprezentaci nejsou.
1: Když těch tří závodů někdo bude v tom průběžném žebříčku do třetího místa, bude automaticky přednominován do reprezentace roku 2027.
2: Doplňuje Jiří Prskavec starší. Olympijské hry jsou pro vodní slalomáře nejvyšším myslitelným vrcholem a po návratu po mateřské pauze o zopakování účasti může snít Tereza Michalová, dosud sbírající úspěchy pod dívčím příjmením Fischerová.
3: To je cíl, kvůli kterému já jsem se vrátila a zpátky jsem jakoby po mateřství do toho nastoupila a to je ten cíl, kam jako mířím. Otázka, jak to celý jako bude vypadat, to je velký otazník.
2: Spolu s Michalovou budou světové podniky objíždět stálice reprezentace. Mimo jiné Jiří Prskavec, Vít Přindiš, Lukáš Rohan nebo Martina Sadková, ale i dvě nové tváře. Kajakářka Bára Galušková a kanuista Lukáš Kratochvíl. Medailisti z mládežnických mezinárodních mistrovství tak zabojují o olympiádu o něco dřív, než si vysnili.
4: Asi jsem neměl takhle úplně v hlavě. Určitě se budu o to snažit, ale vím, že tam je hodně dobrých lidí a snížů a ta šance je tam hodně malá, ale je dobré, že ty závody jsou až na konci roku, takže se můžu nějak oťukat na těch svěťácích předtím a na těch závodech do toho dám všechno.
2: Slibuje kanoista Lukáš Kratochvíl před svou první sezónou ve světovém poháru ve vodním slalomu. Ta začne 29. května ve slovinském Tacenu. Z pražské Troji Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Poslední slovo téhle písně od Bloodhound Gang je pronto, což tedy je velmi se silným americkým přízvukem. Italské slovo pronto, rychle, no a my se rychle vydáváme na mistrovství světa v hokeji. Jdeme do Švýcarska za Františkem Kunou.
1: Pomalu končí první třetina zápasu Kanada-Dánsko, minuta a 22 sekund. Před koncem první třetiny je vyloučen jeden z Dánů na trestnou lavici, putuje Malte Setkov za podražení a Kanaďané mají v závěru první třetiny k dispozici početní výhodu. V tomhle utkání zatím Kanada je aktivnější a tohle je první vyloučení v dosavadním průběhu zápasu. Nevylučovalo se, nebo vylučovalo se také v Curychu, jenomže tam také hlavně padají góly a Finsko hraje se Spojenými státy a vede 3-1 v závěru úvodní 20-minutovky. Američané po úvodní prohře se Švýcary tak ztrácejí i s dalším velkým favoritem skupiny v Curychu. Tady ve Friburgu začíná kanadská přesilovka, Kanada-Dánsko 0-0, 19. minuta utkání, na trestné lavici Dan Setkov na vhazování v útočném pásmu Kanady, pochopitelně na ledě i Sidney Crosby, celebrýny na vhazování, ale ještě centři upozorňování na dobré postavení, konkrétně tedy Patrick Russell z Dánska. Celebrýny vyhrává doleva k mantinelu, kde je Scheifele, ten posouvá k modré čáře, ale Dánové se osvobozují a šetří nějaký čas v začínajícím oslabení. Crosby musí až dozadu, jenže golman kanadského týmu Jet Graves rozehrává bekům a Celebrýny ve středním pásmu dělá kličku na střed, už je v útočné třetině, bere to středem, projel kolem dvou hráčů, nádherná rána, Henriksen kryje. Celebrýny teď nevymýšlel nic, že by rozehrával početní výhodu, namířil si to sám proti třem Dánům, proskočil mezi nimi, kotouč si z forehandu přehodil na backhand a pak rychle ho dloubil mezi hokejkami a bruslemi Dánů, jel přímo středem, nádherná klička, oklamal dva hráče, třetí přihlížel a dánský golman tentokrát ale kryje. Nebo tentokrát opět kryje, už 13. střela na branku, pokračuje kanadská přesilovka v závěru první třetiny. Kanada-Dánsko 0-0, za chvilku zazní hlášení poslední minuty úvodní třetiny. Na modré teď připravený Bouchard dává doleva na Scheifeleho, ten zase za branku pro Celebrýnyho, na modré znovu Bouchard, ale neudělal to dobře, jako to už vyjíždí k modré, jenže obránce Kanady to zvládl a Kanaděné mohou hrát. Celebrýny nalepen na pravém mantinelu, dává do pravého rohu na Crosbyho, Crosby vyjíždí ke středu, dává Celebrýnymu k pravé tyči, ten znovu odsouval do rohu, Crosby s pukem za brankou, pokračuje kanadská přesilovka v zápase s Dánskem, stav 0-0, ještě půl minuta. Z úvodní třetiny Kanaděné s pukem, má ho Scheifele na levém mantinelu, připraven na střelu, ale nakonec stáhl ten kotouč a přišel o něj, nakonec ho získal i po přikopnutí na velkém kluzišti, měl dost prostoru na modré Bouchard, riskantní klička vyšla, Scheifele na kruhu pálí a Henriksen má kotouč ve své lapačce. Tohle Kanaděné sice zvládli, že měli územní převahu, ale ta rána byla ve chvíli, kdy dánský golman viděl. 16 sekund před koncem první třetiny, tak dál platí Kanada-Dánsko 0-0, pokračuje kanadská přesilovka a pokud ji Kanaděné nevyužijí, tak se ještě zhruba 40 sekund necelých přesune na začátek třetiny druhé. Ještě minimálně jedno buly, Celebrýny čistě vyhrává na modrou pro Boucharda, Kanaděné nechali tuhle formaci na ledě, Crosby na pravém hrazení, posledních 10 sekund, rána sražená do rohu, kde je Scheifele, 7 vteřin do konce na modré Bouchard, pas doprava, Crosby ví, že musí pálit a udělal to, jenže trefil se hodně nad branku, kotouč vyjíždí až k modré čáře rohem koziště, Klaxon ukončuje třetinu, Celebrýny vypálil, no možná už lehce popískání, jenže si nikdo netroufne k němu jet a vysvětlit mu, že tohle bylo možná trochu navíc. Možná to bylo s Klaxonem do svědomí, nevidím kanadskému útočníkovi. Skončila první třetina, Kanada-Dánsko nerozhodně 0-0. Přestávka už je také v Curychu, kde Finové vedou po první třetině nad Spojenými státy 3-1.
0: To byl František Kuna, se kterým se uslyšíme, až začnou druhé třetiny, to znamená za nějakých 18 minut. Pro tuhle chvíli děkujeme. No a Dalibor Svrčina, ten v kvalifikaci tenisového Roland Garros srovnal na 1-1 v té první fázi, v prvním kole kvalifikace s Nizozemcem Dan Oudenem. Teď hraje 1-1 na sety. První set prohrál 6-7 až v tiebreaku, tím myslíme českého tenistu. Ve druhém to ale zvládl, vyhrál ho 6-3. Aktuálně v prvním gemu třetí sady vede 40-30.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
1: České hokejisty čeká na mistrovství světa třetí zápas, ale první proti soupeři z úzké světové špičky.
2: Národní tým nastoupí proti Švédsku, které má v sestavě více než 10 hráčů z NHL.
1: Zápas Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
3: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: 17 hodin, posloucháte Radiožurnál. Ondřej Látal doplní zprávy.
5: Prezident Pavel přijal na Hradě vicepremiéra Havlíčka, probírali hlavně hospodářskou strategii. Bývalý blízký spolupracovník prezidenta Zelenského obviněný z korupce opustil po zaplacení kauce vazební věznici. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na duel se Švédy. Dlouhé kolony popojíždí na dálnici D1 přes Brno směrem z Prahy na Vyškov. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Hospodářská strategie vlády anebo plány na zestátnění energetické společnosti ČEZ. To byla hlavní témata odpoledního jednání ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO s prezidentem Petrem Pavlem. Detailněji schůzku nekomentoval ani jeden z nich. Havlíček ale po jednání řekl, že s Pavlem řešili třeba to, že největší hrozba je podle něj v současné době inflace.
6: Takže jsem ukázal, jakým způsobem bojujeme proti inflaci, že ji držíme na poměrně nízké úrovni právě díky včasným zásahům v oblasti energetiky, zejména tedy ukončení zelené daně, takzvaného POZE, obnovitelné zdroje, a současně skrze včasného zásahu do marží, zastropování marží v rámci čerpadlářů u pohonných hmot.
5: Setkání inicioval pod ministra Havlíčka prezident, žádný další termín teď není v plánu. Maximální ceny pohonných hmot v úterý opět mírně vzrostou. Cenové stropy zveřejnilo ministerstvo financí. Litr benzínu zdraží o 13 haléřů na 44 koruny a 43 haléře. Nafta bude moct stát nejvýš zhruba 42 korun za litr, o 3 haléře víc než dnes. Maximální ceny paliv každý den určuje stát a vláda nově schválila, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Bývalý šéf ukrajinské prezidentské kanceláře, obviněný z praní špinavých peněz Andrij Jermak, opustil vazební věznici a je na svobodě. Dohromady dal peníze na kauci, v přepočtu asi 66 milionů korun. Informoval o tom ukrajinský nejvyšší protikorupční soud. Jermak je podezřelý z legalizace v přepočtu více než 200 milionů korun, které mohly pocházet třeba z korupce kolem státních firem. Dřívějšímu spolupracovníkovi prezidenta Volodymyra Zelenského hrozí až 12 let vězení. Jermak svou odmítá. Ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo smrt mladé české turistky v Thajsku. Společně se svým irským přítelem zemřela minulý týden při dopravní nehodě. Na deštěm promočené cestě z nejvyšší thajské hory dostal jejich skútr v zatáčce smyk. Podle serveru Thai Examiner se dvojice potom čelně srazila s protijedoucím pick-upem. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergého případ řeší zastupitelský úřad v Bangkoku.
7: S lítostí jsme přijali zprávu o tragickém úmrtí české občanky v Thajsku na ostrově Koh Phangan. Náš zastupitelský úřad v Bangkoku je v kontaktu s místními orgány a je připraven poskytnout potřebnou konzulární asistenci.
8: Sport. Čeští hokejisté se na světovém šampionátu pokusí o druhou výhru po úvodním triumfu nad Dány a následné prohře se Slovinskem nastoupí proti Švédům, kteří vyhráli letošní ročník přípravné Eurohockey Tour. Zápas začne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Právě teď usilují o překvapení hráče Dánska, kteří nastoupili proti zatím suverénním Kanaďanům. Další podrobnosti přidá přímo ze švýcarského Friburgu reportér František Kuna.
9: Zatím je to ale 0-0 i přes kanadskou převahu a to, že Kanaďané hráli v závěru první třetiny přesilovku, část z ní ještě budou mít na začátku druhé třetiny. První třetina skončila i v Curychu, Finové vedou nad Spojenými státy 3-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. známe lepší cestu.
10: Kolony u Brna na D1 i D2. Na dálnici D1 přes Brno ve směru z Prahy na Vyškov vznikají dvě kolony. První od sjezdu k výstavišti, je to na půl hodiny na 196. v zúžení před sjezdem na D2, tam stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. A v zápětí další kolona směrem na Vyškov od exitu 201 Slatina sune se minimálně půl hodiny za Rohlenku na kilometr 208. Tam byla dálnice hodinu zavřená, teď už se 20 minut projíždí kolem převráceného auta, je alespoň levým pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy čekejte kolony za Vyškovem, kamiony pravým pruhem z 218. kilometru až k D2, osobní auta v levém pruhu brzdí za Rousínovem kolem kilometru 212, ta kolona se táhne 20 minut na 208, kde se přihlíží u nehody v protisměru. Taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy vzniká kolona kamionů v pravém pruhu, je od exitu 11 Židlochovice. A silnice 6 mezi Chebem a Pomezím před německou hranicí bude až do pozdních hodin uzavřená v obou směrech po ranní tragické nehodě u Skalky. Objíždí se to přes Cheb a po silnici 606. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, na horách až na plus 1. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle bouřky. Na východě pak k večeru i skoro jasno. A teploty je 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. To byly zprávy.
11: 17 hodin 5 minut, krásné pondělní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Start cyklistické Tour de France v roce 2028 vrátí po dvou letech do Francie po letošním zahájení slavného závodu ve Španělsku a následně tedy v Británii se Grand Départ uskuteční v Remeši v upraveném kalendáři, který bude přizpůsoben v roce 2028. Olympiádě v Los Angeles začne 115. ročník staré dámy v uvozovkách už 24. června, no a do Remeše se rozjezd Tour de France vrátí po 70 letech od roku, tedy 1956. V regionu na severovýchodě země peloton absolvuje 4 etapy. Ještě připomeňme, letošní Tour de France začne 4. července v Barceloně. V Katalánsku cyklisté odjedou 3 etapy a tak nějak volně přes Pyreneje se dostanou do Francie. V roce 2027 se zahájí ve Skotsku, konkrétně v Edinburgu. No a o rok 2029 tam to zatím rozhodnuté není a mimo jiné víme, že se uchází i Česká republika. Teď už Mike and the Mechanics, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů.

0: Mac and the Mechanics, 17 hodin 10 minut, posloucháte pondělní radiožurnál Sport, je mistrem světa, Evropy i celkovým vítězem světového poháru, ale loni největší akce vodnímu slalomáři Vítu Přendišovi utekly. Smolně se totiž nevešel do národního týmu, teď se tam ale po napínavých nominačních závodech v pražské Troji vrací. V následujících minutách to s ním můžeme probrat na radiožurnálu Sport. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak ze všeho nejdřív samozřejmě gratulujeme. Jakub Krejčí s Jiřím Prskavcem loni získali medaily na světovém šampionátu, takže v kategorii kajakářů nechali pro všechny ostatní ve hře jediné místo v reprezentaci a váš souboj s Matyášem Novákem rozhodl pouhý bod. V konečném důsledku třeba to, že se Novák v posledním závodě dotkl jedné branky a kvůli tomu skončil za vámi. Tak Vítku, vy už toho máte hodně za sebou, ale jaké to pro vás byly nervy?
1: No, bylo to hodně náročný. Já jsem věděl po tom prvním víkendu, že jsme vlastně rovnocenní soupeři, máme stejně bodů. Věděl jsem, že třetí závod nic nerozhodne, takže tam bylo trošku jedno, jak to dopadlo. Matyáš podle mě zkusil zariskovat, nevyšlo mu to. Já jsem dojel druhý, věděl jsem, že prostě všechno půjde do toho posledního závodu. Tam se to asi pro diváky událo nejlíp, jak mohlo, že jsme byli hnedka za sebou. Matyáš zajel skvělou jízdu, já jsem slyšel, jak zajel na startu.

0: oba dva zmínili 21 a ještě méně dalšímu z vážných konkurentů Michalu Kopečkovi, tak jak vnímáte tohle soupeření s trochu jinou vodáckou generací?
1: Tak my se potkáváme už to nějaký rok je, co s klukama jakoby jezdím. Třeba Michal Kopeček je vlastně členem našeho klubu a já ho registruji už od žákovských let, když on s náma začal už trošku jako koketovat s naší skupinou, tenkrát s Jiřou Prskavcem, že jsme brali na tréninky. A upřímně jsem na to strašně rád, že třeba právě ten Michal se ve svých prostě 19 letech, protože on loni opustil juniory, vyšvihl tak, že letos v podstatě mohl bojovat o seniorskou reprezentaci. Je to výborná známka toho, že ten český kajak prostě není jenom o tom, že jsme měli my silnou generaci, ale že za náma ty další generace taky prostě budou patřit ke špičce. A Jakub Krejčí je toho výborným důkazem, kterýmu je, pokud se nepletu, 40 let letos a je prostě patří už teď mezi úplnou světovou špičku a přesně za ním roste další generace, která už nás brzo nahradí, což je jedině dobře a vím, že o ten budoucnost vodního slalomu a kajaku je postarán.
0: Tak to rádi slyšíme, na to jsem se samozřejmě chtěl zeptat, tak tuhle otázku přeskočíme. Já jsem zmiňoval, že jste se minulý rok nevešel do reprezentace, tak jak jste ho tedy vlastně strávil?
1: No ale začátek byl samozřejmě krušnej, jelikož jsem byl zklamaný, smutný z toho, jak jsem se do týmu nedostal, možná jsem se do týmu nedostal, ale pak jsem se prostě snažil si z toho vzít ponaučení a respektive využít ten čas ve svůj prospěch. Začal jsem řešit nějaký dlouhodobě odkládaný zdravotní jako problémy s alergiem, který mě trápí každý rok, tak to jsme začali řešit intenzivně už jako přes zimu a v létě, když jsem si řekl, že prostě už se do toho tréninku trošku chci pustit víc, tak jsem začal upravovat tréninkový program, začal jsem zkoušet nové věci a v době, kdy vlastně ten loňský tým makal na mistrovství nebo závodil na mistrovství světa, tak já už jsem byl v přípravě a měl jsem v podstatě na ně v době, kdy oni začínali přípravu, tak já už jsem na ně měl 4-5 týdnů náskok a myslím, že to se propsalo do celé přípravy, že jsem se cítil dobře, cítil jsem se prostě na všech soustředěních jako připravený, neměl jsem žádný moment přes tu zimu, že bych cítil, že jako mi chybí síly nebo že prostě něco jsem podcenil a naopak jsem se cítil za poslední roky opravdu nejlíp. Změnil jsem trenéra, změnil jsem přípravu, změnil jsem prostě spoustu věcí a myslím si, že mi to pomohlo, že jsme do toho dali prostě jako maximum a že je vidět, že jsem, jak se rychlostně silově vrátil mezi ty nejlepší a můžu se porovnávat s Kubou Krejčím, který je za mě jeden z nejrychlejších kajakářů a to je pro mě hrozně pozitivní zpráva vlastně i do té budoucí nebo do té nacházející sezóny mezinárodní.
0: To říká Vít Přindíš v odpoledním radiožurnálu Sport, tak když bych to trošku otočil, tak i když to určitě byla hořká zkušenost, tak dá se tedy takhle s odstupem už říct, že vám to třeba i v něčem pomohlo paradoxně?
1: No já doufám, že jo. Já se snažím vždycky, nebo už se mi párkrát stalo, že jsem většinou také přesně po zranění nebo po něčem negativním jsem se vrátil a vrátil jsem se s jinýma zkušenostmi, s jinýma jako plánama a s jinou motivací, než když člověku vychází všechno, tak je takový uspokojený. Když se něco nepodaří, tak je dobrý se podívat na to, proč se to stalo, něco třeba upravit, vzít si trošku nadhled. Já myslím, že to pomohlo, že každá špatná věc se dá uchopit tak, aby jsme ji jako přetavili v náš prospěch. A myslím, že to není jenom můj případ, ale že vlastně ten tým prošel docela výraznou odměnou, že zůstali v podstatě jenom 3 závodníci, co tam loni byli. A do týmu se vrátilo spoustu jako zkušených závodníků. Takže si myslím, že spoustu lidí se z toho poučilo. Ta nominace u nás je hrozně krutá, nevyspětatelná a záleží prostě o 2 víkendech. A o aktuální formě, o tom, jestli prostě opravdu někdo třeba není trošku nemocný nebo něco. Ale já myslím, že jsem se z toho poučil minimálně ten nadhled, odstup, že jsem zjistil, že prostě opravdu se nic nestane, když to člověk nevěde, že ten život běží dál a jsou důležitější věci než jenom sport. A to přináší pak takovou ten klid a trošku tu jistotu, že ten sport opravdu dělám, protože mě to baví a mám ho hrozně rád a rád reprezentuju.
0: Nicméně, povídám si s Vítem Přindíšem, vám se teď ty 2 víkendy, jak jste o nich teď mluvil, trošku v nadsázce povedly, takže jste se vrátil zpátky do národního týmu a tak se vás můžu zeptat na otázku, jestli jste přemýšlel, co by bylo dál, kdyby vám i letos ten národní tým utekl. Přemýšlel byste třeba, jestli vůbec pokračovat v kariéře?
1: No tak s tím slalomem upřímně teďka nedokážu odpovědět. Já jsem naštěstí měl jistotu toho národního týmu už vlastně před 3 týdny díky tomu, že jsem si vybojoval místo v Karakrosu a to mi dávalo

0: dávalo takový klid na duši, že jsem se právě do toho jako národního týmu dostal aspoň v jedné kategorii, což je hrozně dobrý. Dostat se tam ve dvou, tak to už se podaří v podstatě jako málo komu. My jsme tam, letos jsme tam čtyři, kteří budou vlastně mít šance na dvě medaile ve dvou kategoriích. Jsme to jakoby slalomáři a krosaři. Loni tam ještě byl Jiřa Prskavec s Gabčou Sadkou, kteří vlastně jezdili dvě slalomářské kategorie, což byla taky velká výjimka. Letos tam nikdo takovej není. Takže my budeme mít hodně napilno. Já jsem za to rád, že budu moc závodit tak ve slalomu, tak v krosu. A myslím si, že to bude prostě hodně nabitá sezóna, na kterou se chci připravit, a s mým jasným vrcholem, který bude mistrovství světa.
1: No a ještě jedna úplně závěrečná otázka. No, s reprezentací vás čekají světové poháry, mistrovství světa v americké Oklahomě, když jsem nějak, mám pocit, zaznamenal, že jste se vyjadřoval, že zrovna to není úplně vaše nejoblíbenější místo na téhle planetě, ale taky evropský šampionát, který se po pěti letech vrací do italské Ivrej, tak tam jste minule měl uchvatnou bilanci, tři disciplíny, tři zlaté medaile, tak oživují se vám třeba ty pozitivní vzpomínky?
0: No, určitě. Tak já se hrozně na tu sezonu těším. Ta reprezentace je vždycky za odměnu. Ten nominační boj o ty místa je prostě taková černá můra všech, protože to je prostě takový divný období, kdy jsou všichni strašně nervózní a nikdo neví, jak to dopadne. Po těch nominacích buď to dopadlo, nebo nedopadlo, ale už aspoň všichni ví, co na čem jsou a na co se můžou připravovat. Já se můžu připravit na tu mezinárodní sezónu, hrozně se na ní těším. Spoustu závodů vynechám, jak říkám, můj hlavní cíl je mistrovství světa. Pojedu se tady pár v Troji, tam se chci představit domácím divákům, ale pak celou tu přípravu, teďka ty dva měsíce chci směřovat prostě do té Ameriky. Já si myslím, že jsem v té Americe, co jsme tam byli na jaře, tak jsem byl jeden z mála, kterým to tam jako nevadilo, že jsem se tam docela užil, že právě jsem měl trošku takovýho klidu, že jsem mohl odpočívat mezi tréninkama a nemusel jsem se věnovat něčemu jinému. Takže jsem měl takový jako docela hezký čas. S Jiřou Prskavce jsme to udělali, jak se říká, pěkný. Takže já se na to vlastně docela těším. A i v Rehu samozřejmě tam jsem tenkrát zažil mistrovství, který bylo pro mě úplně jako nemyslitelný a bylo krásný. Myslím si, že letos už, jak je to na konci sezóny, pro mě hodně nešťastně, že to je až tak jako po všech těch jako vrcholech, to znamená i po těch svých pohárech, tak si nejsem vlastně vůbec jistý, jestli bych tam jel, spíš bych mistrovství Evropy vynechal a pustil ho právě klukům, těm mladým, aby si jeli nazbírat zkušenosti, aby vyzkoušeli prostě velký závod i aby se ten kajak a celkově jako náš sport mohl posouvat dopředu.
1: To říká vodní slalomář Vít Přendějš v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport. Povídali jsme si s ním nejenom o tom, že se po těch napínavých nominačních závodech v pražské Troji vrátil do reprezentace. Vítku, moc děkujeme za váš čas a přeju hezké odpoledne a hlavně ať se daří, úspěšnou sezonu.
0: Já moc děkuju, mějte se krásně.

0: Filip na YouTube, dohrává v 17 hodin a 24 minut, posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Čeští hokejisté se na světovém šampionátu dnes od 20 hodin a 20 minut pokusí po druhé na šampionátu zvítězit. Jejich soupeři budou Švédové, zápas nabídneme samozřejmě na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Dánové, ti už hrají proti Kanaďanům a ve švýcarském Friburgu je u toho František Kuna.
1: Zatím je to stále 0-0 mezi Kanadou a Dánskem, teď ve 28. minutě zápasu, který patří z velké části jednomu muži, a to je dánský golman Nikolaj Henriksen, který chytil několik velmi dobrých příležitostí. Jednu měl obránce Bouchard, také Celebrini nebo Holloway, vyjeli vždy podobně a pálili z mezikruží z dobré pozice, ale dánský golman je zatím bezchybný. Stejně jako ten kanadský, který teď se svým týmem přežil oslabení, a je to naopak kanadský break. Marton přímo z trestné lavice pálil při přečíslení 2-1, ale levý beton dánského golmana je opět proti, a tak Kanada je na tom, co se týče počtu střel i územní převahy, když nepočítáme teď to předchozí oslabení, lepší, ale zatím gólově to nějakým způsobem vyjádřeno není. Ve druhé skupině tam padají góly od úvodu a je jich opravdu hodně. Finové drtí, Spojené státy vedou 5-1, už vyhnali golmana Uola z branky a místo něj nastoupil brankář Kůli, který zatím tady ještě neinkasoval, ale Finové mají v polovině utkání dobře nakročeno k tomu, aby porazili Spojené státy. Teď Dánové trochu zahrozili tady ve Friburgu a je tu další střela směrem k Gravesovi, ta je sražená nakonec do ochranné sítě a je přerušeno, a tak si třeba Sidney Crosby nebo Nick Ulesen mohou vzpomenout na to, jak to dopadlo při posledním vzájemném zápase na minulém šampionátu, kdy Kanaďané přiletěli do Herningu a tam prohráli ve čtvrtfinále mistrovství světa. To byla obrovská senzace. Tehdy Nick Ulesen rozhodl v závěru. Teď hrál přesilovku, gól z toho nebyl, tak platí, že v 29. minutě hraje Kanada s Dánskem nerozhodně 0-0.

0: Dobré odpoledne, je 17.30. Zprávy Radiožurnálu a Ondřej Látal.
1: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda. Definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Hřechku. Ten na své pozici skončí v létě. Středoškolákům začaly ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Maďarský prezident Tamás Šujok nevidí žádný ústavní důvod k rezignaci, řekl to v rozhovoru pro maďarský server Index. Reagoval tak na výroky nového premiéra Petera Maďara. Podle něj by měl Šujok a další činitelé napojení na bývalou vládu ex-premiéra Viktora Orbána do konce května odstoupit. Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo třeba rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Celkové škody teď unie sčítá. Sport. Hokejisti Kanady nastoupili na mistrovství světa proti outsiderům z Dánska. Tým ze Zámoří se snaží prodloužit svou 100% bilanci na turnaji. Další podrobnosti přidá přímo ze švýcarského Friburgu reportér František Kuna.
2: Hraje se 32. minuta zápasu a zatím je to 0-0. Kanaďané byli od úvodu lepší, ale Dánové ve druhé třetině měli i několik příležitostí. Zatím ale bez branek. Ty padají ve druhé skupině v Curychu, kde Finsko jasně vede nad Spojenými státy 5-1. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: Ve 20 hodin a 20 minut odehrají svůj třetí duel na šampionátu. Čeští hokejisté čekají Švédové a ve skupině A v Curychu nastoupí domácí Švýcaři proti Němcům.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D10 zásah vrtulníku u čtyř kamenů a nehoda za Brandýsem. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu pozorně za Tuřicemi na 20. kilometru se dojíždí do stojící kolony. Před exitem Hlavenec na kilometru 17,5 je dočasně zastavený provoz. Záchranáři tam zasahují po kolapsu na přilehlé čerpací stanici.
5: U čtyř kamenů je to zavřený, je tam vrtulník na dálnici.
4: Na D10 opatrně i opačně ve směru z Prahy na Mladou Boleslavku se zasjezdem na horní Počernice vzniká kolona z 8. kilometru po pojíždí kolem 15 minut za exit Brandýs k nehodě na 10. kilometru.
6: V pravým jízdním pruhu je vysekané osobní vozidlo, je tam záchranná služba, průjezdné jenom levej.
4: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se od Popůvek z kilometru 185 rozjíždí zbytek kolony, postupně už jen kamiony v pravém pruhu s omezení před sjezdem na D2 už ze 196. kilometru odtáhli porouchaný kamion. Následně dál na Vyškov ale zůstává kolona od exitu 201 Slatina, sune se ještě asi 20 minut za rohlenku na kilometr 208, tam uklízejí po nehodě, převrátilo se tam osobní auto. A ještě silnice 6 mezi Chebem a Pomezím zůstává po tragické nehodě u Skalky uzavřená, objížka po silnici 606 přes Cheb. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy se přidají přehánky, ojediněle i bouřky, na východě pak k večeru i skoro jasno a teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
8: Vy posloucháte pondělní Radiožurnál Sport, je 17 hodin 33 minut a pojďme se znovu vrátit do Švýcarska na mistrovství světa. Hokejisti Kanady totiž nastoupili proti Dánům. Slyšeli jsme se s Františkem Kunou před chviličkou ve sportovní části zpráv, ale přeci jenom budeme tu mít ze švýcarského Friburgu aktualizaci. Slovo má František Kuna.
2: Nejpřesnější informace je taková, že Kanaďané dopravili puk do branky, ale jestli je to gól, který bude uznaný, se ještě neví. Byl to McLean Celebrini, řeší se offside, to je ten důvod. Přezkoumávání u videa, Dánové využili tuhle možnost a prosí čárové rozhodčí, aby přezkoumali situaci. Kdyby to platilo, popíšu gól, Kanaďané prošli po pravé straně útočného pásma podél mantinelu do útočné třetiny, přišel puk do pravého rohu, z pravého do levého, tam už byl Sidney Crosby, který přihrál křížem mezi kruhy, kde byl Celebrini, vypálil z voleje a propálil golmana Henriksena. Čároví už mají jasno a teď zjistíme, jestli Kanaďané neprošli do útočného pásma v rozporu s pravidly. Branka neplatí. Bylo to o centimetry, Celebrini zavezl později kotouč, než se k němu pak dostal Martone, a tak je stav 0-0 dál, takže Kanaďané sice oslavili branku, ale dobrou práci teď odvedl trenérský tým videokoučů na dánské straně, ti upozornili rozhodčí, trenéři poprosili o přezkoumání a vyšlo to, takže 0-0, Celebrini se tak nepřipíše třetí gól na turnaji. Ten mají zatím třeba Norberglund, Lotyš Balcers a Finn Puljujärvi, a tak ve 33. minutě dál platí Kanada, Dánsko nerozhodně 0-0, a v Curychu doplňme dílčí skóre, tam je 35. minuta a Finové dál přehrávají, Spojené státy vedou nad nimi jasně 5-1.
8: Děkujeme Františku Kunovi, se kterým se dál budeme v odpoledním radiožurnálu Sport pravidelně spojovat, a ještě doplním večerní zápasy od 20 hodin a 20 minut, jednak Německo, Švýcarsko a především v přímém přenosu tady na radiožurnálu Sport Česko-Švédsko.

0: Lenis Morissette v odpoledním radiožurnálu Sport je 17 hodin a 40 minut. Pondělí 18. května hokejový útočník Matěj Stránský posílí extraligové Pardubice. 32-letý mistr světa z roku 2024 podepsal s Dynamem víceletou smlouvu. Východočeši o příchodu českého reprezentanta, který naposledy působil v Davosu, informovali na svém webu. No a my teď zamíříme tak trošku opačným směrem z České republiky do Švýcarska. Samozřejmě nás dál zajímají odpolední zápasy, které se hrají na hokejovém mistrovství světa. Ten duel mezi Kanaďany a Dány dál sleduje František Kuna.
1: Dánové dál trápí Kanadu, je to 0-0. Dánové měli i dobré příležitosti. Před brankou se objevil Felix Schell, poslední muž dopsaný na soupisku. Proskočil brankovištěm, ale nedokázal zakončit na dlouhou hokejku. Předtím ještě Celebrini dokázal dopravit kotouč do branky, ale Kanaďané předtím přešli do útočného pásma po offsideu, což pak si všimli dánští videokoučové, požádali o přezkoumání a tak je to dál 0-0. Pět minut před koncem druhé třetiny ve stejném čase, nebo v podobném čase, je zápas Finsko-Spojené státy v Curychu. Tam už jsou, pravda, s časem trochu dál a Finům na vedení 5-1 stačilo 15 střel, každá třetí střela skončila v brance, i proto už není v té americké Goldman Wall a vystřídal ho Cooley. Od té doby zatím branky nepadají. V závěru druhé třetiny tedy Finsko Spojené státy 5-1 v Curychu a tady ve Friburgu mezi Kanadou a Dánskem platí 4 minuty před druhou pauzou nerozhodný stav 0-0.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 17.45, pondělí 18. května, za tři dny Radiožurnál Sport oslaví 5 let v českém rozhlasovém éteru a tak si tento týden v našem seriálu připomeneme, co jsme vám od 21. května roku 2021 v našem vysílání nabídli. A začneme u nejpopulárnějšího sportu planety, tedy fotbalu, který plní náš program prakticky každý den.
2: Posloucháte Radiožurnál Sport, vrátíme se teď k událostem k fotbalové šance ligy.
1: Posloucháte středeční Radiožurnál Sport a pokračujeme v tématu fotbalové šance ligy.
3: 6 hodin 18 minut, krásné ráno, a to zažívají i fanoušci fotbalového Hradce Králové.
4: Skoro 5 let, chcete-li více než 1800 dnů, už můžete ladit digitální Radiožurnál Sport a našli bychom asi jen pár, kdy jsme v našem vysílání nezmínili vůbec nic o fotbale.
5: Poslat balon do 16, teď už je to jasné, přišlo gesto, můžeš hrát na Davida Juráska, slavistického obránce, který si bere dlouhý rozběh, míč už letí do 16 a tam se dostává k zakončení Štěpán Chaloupek.
6: Vznikem Radiožurnálu Sport jsme získali prostor pro to, abychom všechno, co chceme z fotbalu vysílat, jsme taky vysílali, proto můžeme být oficiálními vysílateli nejvyšší soutěže, vysílat všechny zápasy v přímém přenosu nejen v lize, ale taky reprezentace v pohárech, jakékoliv další, které uznáme za vhodné.
4: Připomíná šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš s tím, že už 2 roky vysíláme přímé přenosy vybraných fotbalových zápasů i všech utkání domácí ligy, třeba taky na webu irozhlas.cz. Máme za sebou už taky 3 velké mezinárodní turnaje, evropské šampionáty v letech 2021 a 2024.
7: Centruje Mendes před bránu a bohužel vlastní branka. Teď sice vyrazil gólman Staněk ten balón, ale trefil nešťastně Robina Hranáče.
4: A taky mistrovství světa v Kataru 2022.
5: A světový pohár má v rukou Lionel Messi. Teď s ním jde v náručí jako s malým miminkem a už se blíží, takže teď má světový pohár nad hlavou.
4: Za necelý měsíc nás čeká v historii jediného sportovního rádia v Česku 2. světový šampionát ve fotbale, který bude i pro Radiožurnál Sport ještě o něco speciálnější.
6: Mistrovství světa ve fotbale je po dlouhé době o to lepší, že na něm hraje česká reprezentace, takže stejně jako u hokeje nabídneme všechny její zápasy v přímém přenosu a budeme mít v dějišti 3 reportéry přímo u národního týmu, kteří budou vysílat ze zámoří prakticky pořád o všem, co se kolem českých fotbalistů bude dít. Nic nám neuteče.
4: Slibuje šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš. Reportéry na mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě budou Mirko Vasič, Lukáš Michalík a Mikuláš Jáša, tedy kolegové, které často můžete slýchat z fotbalových stadionů, nejen těch českých. A výkony národního týmu bude tradičně glosovat 5násobný mistr ligy, bývalý reprezentant a náš expert Pavel Horvát, bez kterého si fotbalové povídání na Radiožurnálu Sport jde už jen těžko představit.
8: My nejsme v tréninkovém procesu, jak jsme se tady bavili o tom, kdo je vinej za to, že Baník teďka je poslední. My nevidíme, jak ty kluci trénujou.
4: Pavel Horvát má na Radiožurnálu Sport fotbalový pořad Desítka, který pro vás připravuje hned 2x týdně. V pondělí glosuje víkendové události, především z nejvyšší domácí soutěže. Ve čtvrtek si do studia zve současné i bývalé hráče, trenéry a další zajímavé sportovní osobnosti.
8: Ty jsi mi to nedávno říkal, ten popivěk, že Luděk Zelenka, to je pěkná panenka, a pak jsi mi říkal něco, co vůbec nedávalo smysl.
2: Dávalo, milujeme, když se vlní jeho vlasy kadeřaví.
8: Ale, jak by řekl Tomáš Řepka, já tomu nechápu. Tak mi to řekni.
2: No ne, tak to byla samozřejmě narážka na to, že jsem holohlavej, takže milujeme, když se vlní jeho vlasy kadeřaví. No.
8: A to je jako, to se vůbec nerýmuje? Ale...
2: No, jako trošku se to rýmuje.
6: Pavel Horvát byl jedním z prvních sportovců, kterého jsem už před startem vysílání Radiožurnálu Sport oslovil. Chtěl jsem ho mít v týmu, protože jsem ho znal nejen jako fotbalistu, ale věděl jsem, že bude výborný i v téhle roli jako expert i reportér. A musím říct, že jsem se spletl, protože je totiž ještě lepší, než jsem si myslel, a je pro nás a hlavně pro naše posluchače trefou do černého.
4: Dodává Miroslav Bureš, šéfredaktor Radiožurnálu Sport, který pro vás vysílá už 5 let. Děkujeme za přízeň. Díky vám jsme se za 5 let v éteru stali nejposlouchanějším digitálním rádiem v Česku. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: 20 hodin 20 minut, to je čas úvodního buly dnešního večerního duelu Česko-Švédsko na hokejovém mistrovství světa. Nabídneme vám ho tady na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Už po 19. hodině se pak můžete těšit na studio s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Teď nás ale pořád ještě zajímají odpolední zápasy. Na ten duel Kanada a Dánsko vyrazil ve Friburgu František Kuna.
1: Po dvou třetinách skóre nerozhodné 0-0 mezi Kanadou a Dánskem i přes výraznou kanadskou střeleckou převahu, která je přesně trojnásobná. 27-9 na střely, k tomu jeden puk dopravený do branky od Celebrínyho, ale bylo to poté, co Kanaděné přišli do útočného pásma po offsideu, čehož si pak všimli velmi rychle videotrenéři dánského týmu, a tak po přezkoumání u videa dál platí 0-0. Výborný výkon předvádí Nikolaj Henriksen, který čelí hvězdám světového hokeje, jak Crosby, tak Celebrini pálí, ale góly z toho nepadají. O poznání méně střeleckých pokusů na vedení 5-1 potřebovali Finové v zápase se Spojenými státy. To je utkání, které se hraje ve druhé skupině v Curychu. 5-1 tedy po dvou třetinách pro Finsko. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Vybavte se na výlety na motorce či skútru a navštivte náš e-shop.cz. Najdete u nás bundy, boty, rukavice či zavazadla prestižní německé značky Held, přilby japonské top značky Arai nebo motodoplňky od anglické firmy RG Racing za nejlepší ceny. Aktuálně inteligentní interkomy Asmax od Bluetooth modelu D9 pro 6 jezdců za akční cenu 1699 korun až po magnetický mesh model F1 Pro, který propojí až 50 interkomů různých značek za akční cenu 4549 korun. Všechny s hlasovým AI ovládáním a apkou v češtině. Do 12 hodin objednáš, druhý den doma nebo v boxu máš. eShop.cz. Tady nakupují motorkáři.
3: Radiožurnál 18 hodin. Poslechněte si naše hlavní zprávy.
4: Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun. Soud zprostil exposlance Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Čeští hokejisté se proti Švédům můžou přiblížit postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. Kolona po nehodě u Brandýsa vzniká na D10 za Prahou ve směru do Boleslavy. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, teploty až 22 stupňů. Je pondělí 18. května. Dobré odpoledne u hlavních zpráv vám přeje Ondřej Látal.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který odpoledne schválila vláda. Změna se má dotknout rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
5: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
6: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
5: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
7: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně, každoročně.
5: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: 87% lidí by uvítalo, kdyby z českých fotbalových stadionů úplně vymizela pyrotechnika. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury Median pro Radiožurnál.
8: Nejčastěji se s tímto názorem stotožňují lidé, kteří fotbal pravidelně nesledují. Mezi pravidelnými fanoušky fotbalu je naopak téměř každý pátý respondent proti úplnému odstranění pyrotechniky z českých stadionů.
9: Vysvětluje analytik agentury Median Vojtěch Dufek. Lidé v průzkumu odpovídali po nedohraném derby mezi Slaví a Spartou. To v závěru předčasně ukončili výtržnosti domácích fanoušků, kteří vtrhli na hřiště, napadli některé hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků naházeli pyrotechniku. Podle respondentů mají na incidentu největší podíl radikální fanoušci ze Slaví. Slavistické tribuny Sever, bezpečnostní agentura a pořadatelé. Průzkumu agentury Median pro Radiožurnál se zúčastnilo mezi 14. a 18. květnem 1023 lidí. Tadáš Skalický, Radiožurnál.
4: Bezpečnosti na fotbalových stadionech se bude na Radiožurnálu věnovat i kulatý stůl, který začne hned po hlavních zprávách. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Hřehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
10: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
11: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
10: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS.
12: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
10: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
4: Bývalého poslance Dominika Feriho zprostil soud obžaloby z dalšího znásilnění. Obžalovaný byl z toho, že si před 11 lety při souhlasném styku sundal prezervativ. Podle soudu to ale jako znásilnění kvalifikovat nejde. Podle soudce Marka Bodláka to nicméně neznamená, že se událost nestala.
13: Jeho jednání bych označil za sebestředné, sobecké, směřující tedy k uspokojení vlastních potřeb.
14: To ale podle soudce Bodláka samo o sobě trestné není. U soudu vypovídal i obžalovaný Feri, který zpochybňoval, že se událost stala, jak je popisovala žalobkyně.
15: Jestli v závěrečné řeči bylo uvedeno, že se to mělo stát na Žižkově a teď se ukazuje, že poslední styk proběhl úplně někde jinde. Z toho není jediná cesta, než... Zkrátka prostě takhle neurčitý skutek nemůže nikdy obstát.
14: Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu k odvolání. Dominik Feri si aktuálně odpikává 3letý trest za 2 jiná znásilnění a 1 pokus o něj. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: V Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Příslušný rozkaz podepsal velitel ústředního velitelství izraelské armády. Jednotlivé případy budou řešit vojenské soudy.
16: Evropská unie trest smrti v Izraeli kritizuje. Brusel ho označuje za krok zpátky. Mnohé lidskoprávní organizace, včetně izraelských, zákon odsuzují za jeho diskriminační charakter. Soud totiž nemůže vynést trest smrti nad izraelským občanem či rezidentem. V praxi tak platí pouze pro palestinské pachatele z okupovaného západního břehu Jordánu. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz prohlásil, že teroristy za zabití Židů čeká trest nejvyšší. Židovským teroristům, kteří v posledních letech zabili řadu palestinských vesničanů, ale hrdelní trest nehrozí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
4: V Demokratické republice Kongo začínají kvůli šíření eboly vznikat provizorní léčebná centra. Agentuře AP to řekl konžský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba. Úřady podle něj připravují mobilní ošetřovny v provincii Ituri, odkud se nemoc začala šířit. Je to odlehlá oblast se špatnou dopravní infrastrukturou.
17: Přivezli jsme stany, abychom mohli postavit léčebná centra. Víme, že nemocnice jsou kvůli náporu pacientů už teď pod tlakem. Přípravou léčebných center se snažíme rozšířit naše kapacity.
4: Africká centra pro kontrolu a prevenci nemocí celkově evidují 395 podezřelých případů eboly. Valnou většinu z toho v Demokratické republice Kongo. 2 případy hlásí Uganda. Národní soutěž muzeí Gloria Musealis má své vítěze. Cenu za nejlepší výstavu dostalo Severočeské muzeum v Liberci za expozici o osudech obyvatel města za druhé světové války.
18: Jsem rád, že to tak je, protože je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mně vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
19: Sdílí první dojmy z vítězství historik Ivan Rous.
18: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je. Nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku sičanda.
19: V dalších kategoriích si první místo ze soutěže Gloria Musealis odnáší také publikace o dějinách města Odry na Novojičínsku nebo nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
1: Sport.
20: Čeští hokejisté se můžou přiblížit postupu do play-off mistrovství světa. Ve 2020 nastoupí proti Švédům. Právě nad severským celkem národní tým zvítězil v posledním vzájemném souboji a z toho by Češi podle útočníka Michala Kovařčíka mohli těžit.
21: Jo, tak já si myslím, že mají hodně podobný tým, co měli teďka na Eurohockey Tour posledně a přijelo tam ještě pár men z NHL a asi víme, co čekat a hrát podobně, jak jsme hráli tam. Nebude to nic jiného, než bylo, si myslím, a akorát tam budou zkušenější hráči, co tomu trošku přidají, tak my je máme taky.
20: Zápas Česko-Švédsko uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Souběžně se bude hrát i duel Švýcarsko-Německo. A právě teď hrají hokejisti Kanady proti Dánům a je u toho reportér František Kuna.
2: první minutě třetí třetiny vede Kanada nad Dánskem 1-0, ve druhé skupině v Curychu Finsko, Spojené státy zatím 5-2. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
20: A fotbalový sudí Ondřej Berka nechyboval v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle, zveřejnila to komise rozhodčích, podle které sudí všechny sporné situace, včetně neuznané branky Pražanů, posoudil správně. Dukla zápas prohrála 0-2 a v sobotu se s Ostravou utká o záchranu v nejvyšší soutěži.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnici D1 za Brnem směr Praha opatrně dojíždějte do Kolony. U odpočívky Popůvky na kilometru 185 sune se to 5 až 10 minut na 182. Před sjezdem na Kývalku se srazilo osobní auto s nákladním. Na D10 za Prahu směr Mladá Boleslav, za sjezdem na Horní Počernice počítejte s kolonou z 5. kilometru. Je to až na půl hodiny za exit Brandýs k nehodě na 10. kilometru v pravém pruhu. D10 z Boleslavy do Prahy už je za exitem 21 Tuřice. Klidně, plynule průjezdná nehoda na 19. je dořešená, skončil i zásah záchranářského vrtulníku na 17. kilometru. A silnice 6 mezi Chebem a Pomezím je po tragické nehodě u Skalky stále obousměrně uzavřená, jezdí se přes Cheb. Další zelená vlna nejpozději po kulatém stole.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě pak k večeru i skoro jasno a teploty 17 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy.
22: 18 hodin 10 minut, pondělí 18. května, dál posloucháte Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.
22: Už se to pomalu, ale jistě blíží 20. hodina a 20. minuta, tady bude co by dub za 2 hodiny a 10 minut. Češi nastoupí na hokejovém mistrovství světa proti Švédům. Nás ale teď samozřejmě ještě stále zajímá, jak se hrají ty odpolední duely, a tak se znovu vydáváme do Friburgu za Františkem Kunou. František je totiž na zápase Kanada-Dánsko.
2: Kanada vede nad Dánskem po 42 odehraných minutách 1-0. Trefil se v úvodu třetí třetiny Marton, který využil přihrávky Crosbyho spoza branky z levé strany. On sám byl u pravé tyče z pohledu útočícího celku a měl před sebou v podstatě poloprázdnou branku, možná ještě větší část byla odkrytá při snaze Nikolaje Henriksena, který chytá skvělý zápas, má ke 30 zákrokům, ale jednou tedy inkasoval. V chvíli poté na druhé straně zahrozil Blichfeld u levé tyče, zkoušel to na bližší tyč zakončit, ale ke gólu to nevedlo. Tak Kanaďané vedou nad Dánskem 1-0. Další branka padla ve druhé skupině, kde Američané korigují výsledek, který pro ně je velmi nepříznivý. Finsko vede nad Spojenými státy 5-2. Trefil se za Spojené státy Leonard, přesilovou hru využil za 6 sekund. Tam jsou v Curychu s časem trochu dále. 46. minuta už, Finsko, Spojené státy 5-2. No a tady ve Friburgu Kanaďané teď přidali a tlačí. Scheifele pálí, rána sražená. Kotouč se dostává k modré čáře a Kanaďané jsou dál v útočném pásmu při vedení nad Dánskem 1-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: Tears for Fears dohrávají v 18 hodin a 16 minut. Příjemný pondělní podvečer všem posluchačům radiožurnálu Sport. Tak 40 minut kanadští hokejisté jakoby nedokázali najít recept na dánskou obranu, ale vypadá to, že ta domluva mezi druhou a třetí třetinou byla opravdu velmi, velmi výrazná. Ve vysílání radiožurnálu Sport se znovu vydáváme na mistrovství světa, které se hraje ve Švýcarsku a Friburgu. Tam přímo na duel Kanada-Dánsko vyrazil František Kuna.
1: Kanaďané našli recept hned třikrát, a to během tří minut hry v úvodu třetí třetiny. Vedou 3-0 nad Dánskem. Na úvodní gól Martouna navázal chvíli poté Villardy, kterého Dánové nechali jet z levé strany útočného pásma až před branku. Villardy pak zakončoval podlapačku, jinak dnes skvěle chytajícího golmana Nikolaje Henriksena. No a za půl minuty poté tu byl break 3-2. Chvilku to vypadalo, že to je 3-3. Celebrini zatáhl kotouč do útočného pásma, přenechal ho za sebou na pravém kruhu. Tam měl Crosby, který se vlastně dostal do stejné pozice. Před sebou už měl rozestoupené dva obránce a přímo golmana a branku, jenomže v mezikruží si ještě všiml dojíždějícího obránce Matejčaka, který z obrany doplnil ten protiútok. Matejčak pálil po ledě, nebyla to nějak extra prudká a přesná rána, zapadla do výstroje Henriksena, který jak se přesouval, tak vlastně odcouval směrem do své branky a pak nakonec ten kotouč vypadl z jeho výstroje až za brankovou čáru. Vypadá to tedy, že Kanaďané definitivně zlomili dánský odpor. Dánové si pak potom třetím inkasovaném gólu vzali oddechový čas, ale nic nenapovídá tomu, že by Kanaďané přestali ve své útočné aktivitě, o čem svědčí.

0: i právě tahle akce, kterou Kanaděné vedou znovu a vedou ve 46. minutě nad Dánskem 3-0. Další branky padají, nebo jedna tedy minimálně v Curychu od našeho posledního vstupu. Finové vedou nad Spojenými státy už 6-2. Prosadil se Lundell a na čele kanadského bodování jsou tak teď aktuálně dva muži, Finn a Kanaďan. Finn Puljujärvi, který nedokázal získat zatím ani bod při tom finském vedení 6-2. A tady je Celebrini, si připisuje asistenci a má také 5 bodů, stejně jako finský útočník. Takže v Curychu 6-2 pro Finsko se Spojenými státy a v české skupině, která čeká na večerní duel Česko-Švédsko, je dílčí stav mezi Kanadou a Dánskem zatím ve 47. minutě úspěšnější pro Kanaďany, a to 3-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: 18 hodin, 18 minut, posloucháte pondělní Radiožurnál Sport 18. května, a aby to nebylo jenom hokejové, tak třeba fanoušci fotbalu se můžou dnes večer těšit na jediný duel, který nabízí anglická Premier League. Od 21 hodin se bude hrát v Londýně na Emirates. Arsenal bude hostit Burnley.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: Po výhře nad Dánskem a prohře se Slovinskem nastoupí čeští hokejisté večer na mistrovství světa proti Švédsku. Znovu je čeká zápas od 20 hodin a 20 minut a právě zvyknout si na pozdní návraty z utkání je pro národní tým hodně nepříjemné.
1: Nic moc upřímně, ale myslím si, že hodně z nás je na to zvyklý, tady na ten nějaký režim vždycky v té sezóně, ne i v ten playoff. Prostě to, už se tak jako s tím zžítí a už s tím umíme pracovat.
2: Říká Michal Kovařčík. Hráči po zápasech večeřeli pokaždé až po půlnoci a do postele se dostali až kolem 2 hodiny ráno. Tomu museli uspůsobit i dosud jediný volný den bez utkání.
3: Trošku ponocovat, protože dobrým to myslím, protože tím, že se hraje 20-20, nejsme na to úplně zvyklí, tak se snažím chodit spát až kolem půlnoci, aby jsem ráno trošku spal díl a pro mě to bylo trošku příjemnější.
2: Vysvětluje Jiří Černoch. Hráči spolu tráví čas jak na trénincích, tak na taktických poradách a taky ve volných chvílích.
4: Jdeme se projít třeba s klukama prostě kolem hotelu aspoň, trošku na čerstvý vzduch a prostě snažíme se hlavně ty sociální sítě hodně limitovat, protože samozřejmě víme, co nás tam čeká.
2: Uvědomuje si Jan Mandát, že po prohře se Slovinskem by si o sobě čeští hráči na sociálních sítích nepřečetli příliš pozitivních reakcí a tak je raději vůbec nečtou. A to ani na pokojích.
3: S Ondrou Beránkem rádi luštíme křížovky. Je to taková dobrá činnost, že člověk nemusí třeba koukat jenom do telefonu nebo do tabletu a je to fajn. Úplně nějak se nepředháníme, ale samozřejmě někdy si poradíme třeba.
2: Popisuje Jiří Černoch spolupráci s Ondřejem Beránkem při luštění křížovek. Jestli si karlovarští útočníci poradí i na ledě, se dozvíme z utkání proti Švédsku, které začne v našem přímém přenosu ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Ano, na přímý přenos se můžete samozřejmě těšit na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. No a studio s Martinem Procházkou začneme už po zprávách v 19 hodin. Teď ale pojďme na to, co se aktuálně děje na světovém šampionátu v ledním hokeji ve Švýcarsku. Kanada, Dánsko, to je duel, který dál sleduje František Kuna.
5: Kanaďané míří za vítězstvím nad Dánskem, vedou 3-0, i když to tak dlouho nevypadalo, po 2 třetinách to bylo 0-0, Kanaďané zlomili odpor Dánů v úvodních 3,5 minutách. Třetí třetiny, kdy se velmi rychle po sobě dokázali prosadit Martoun Villardy a obránce Matejčák, sice Kanaďané nevyužili dvě poskytnuté početní výhody v dosavadním průběhu zápasu, ale to jim nevadí, vedou 3-0. Finové drtí Spojené státy, úřadující mistři světa, prohrávají v Curychu s Finskem 2-6. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: I po skupině Foo Fighters v 18 hodin a 28 minut v pondělním radiožurnálu Sport se vrátíme na hokejové mistrovství světa do Švýcarska, Kanada, Dánsko a František Kuna.
1: Dánové snížili a prohrávají s Kanadou 1-3. Trefil se Nick Ulesen, útočník Českých Budějovic, se dostal k kotouči u pravé tyče, namířil si to blízko k brance, projel skrz brankoviště, udělal dlouhou kličku na forehand a pak dokázal zakončit za golmana Jetta Gravese a znamená to, že Dánové trochu zdramatizovali zápas, prohrávají 1-3 a na to, aby otočili utkání, mají. Teď 8 minut a 11 sekund, ale mají zase další problém, protože Crosby opět úřadoval za brankou, přihrál před ní a Kanaďané si berou 3-gólové vedení zpět a vedou 4-1 nad Dánskem. Ještě rychle stihneme před zprávami informaci o tom, jak hrají Finové se Spojenými státy. Tam je to 6-2, 4 minuty před koncem pro Finsko. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: Františku, si hodný, děkujeme, zprávy ale nabídnout nemůžeme, protože probíhá místo nich kulatý stůl a tak vysílání Radiožurnálu Sport bude bez zpravodajského servisu pokračovat dál a já přidám zase jednu fotbalovou novinku. Španělský reprezentant Fermín López zmešká letní mistrovství světa. Důvodem je zlomenina v pravé noze, kterou si 23-letý záložník Barcelony přivodil v nedělním ligovém utkání s Betisem Sevilla. Podle informací klubu podstoupí operaci. Barcelona neuvedla, kdyby se López měl vrátit. Se španělskou reprezentací vyhrál před 2 lety mistrovství Evropy v Německu. Ve stejném roce pak s výběrem do 23 let ovládl taky olympijské hry v Paříži, kde se trefil hned 6x do branek soupeřů. Mimo hru už je téměř měsíc kvůli svalovému zranění i jeho klubový a taky reprezentační spoluhráč Lamin Yamal. 18-letý útočník by ale debut na světovém šampionátu stihnout měl. Španělsko, které určitě znovu bude patřit k největším favoritům turnaje ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě, se ve skupině utká s Kapverdami, Saudskou Arábií a Uruguayí.

0: Divoký byl, znamení 18.34, pondělí 18. května, posloucháte Radiožurnál Sport. Ve 20 hodin a 20 minut to vypukne tady na Radiožurnálu Sport. Nabídneme v přímém přenosu třetí zápas českých hokejových reprezentantů na mistrovství světa ve Švýcarsku. Jejich soupeřem dnes budou Švédové už po 19. hodině, ale nabídneme naše studio s olympijským vítězem, několikanásobným mistrem světa Martinem Procházkou, celou řadou zajímavých hostů. Taky se spojíme samozřejmě s našimi reportéry, kteří jsou přímo na místě. No a jedním z nich je taky František Kuna, který už vyrazil na ten odpolední program ve Friburgu, sleduje zápas Kanaďanů proti Dánům.
1: 5,5 minuty před koncem třetí třetiny vede Kanada nad Dánskem 4-1. Všechny góly padly v poslední třetině. Ten poslední dal O'Reilly po přihrávce Crosbyho. Ten už má tak dnes 3 gólové asistence. Tenhle nejzkušenější muž, který hraje na čtvrtém světovém šampionátu. Startoval nejprve jako ještě 19-letý v lotyšské Rize, pak si dal dlouhou pauzu. Jako kapitán dovedl kanadskou reprezentaci ke zlatu v Praze v roce 2015. Loni byl u prohry ve čtvrtfinále právě se dnešním soupeřem s Dánskem. To byl velký šok. No a teď čtvrtý šampionát pro Crosbyho. Jeho tým vyhrál dosavadní 2 zápasy na turnaji, porazil Švédy a pak Itálii 5-3, respektive 6-0, a teď Kanaďané směřují k dalšímu tříbodovému zisku. V 56. minutě vedou nad Dánskem 4-1. Jasné je to také ve druhé skupině, kde v Curychu Finové od úvodu dominují zápasu se Spojenými státy. Vedou 6-2, tam už se hraje předposlední minuta zápasu, takže nechci říct úplně nutně favorité, protože Kanada rozhodně je, ale v utkání Finsko-Spojené státy bychom asi před utkáním těžko hledali jasného favorita, ale ukázalo se, že Finové jsou na tom velmi dobře a Američany vedou 6-2. Tady v Curychu zápas bude také pomalu končit, 4 minuty před třetí sirénou, 4-1 pro Kanadu v zápase proti Dánsku. Večer ve 20.20 Česko-Švédsko v našem přímém přenosu z Friburgu, František Kuna, Radiožurnál.

0: Skupina Travis dohrává v 18 hodin a 40 minut. Krásný pondělní podvečer všem posluchačům radiožurnálu Sport. Ty odpolední duely na hokejovém mistrovství světa už se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci, respektive v Curychu už je dohráno, ve Friburgu tomu tak bude za chviličku, tak pojďme na ten duel, který František nasleduje, tedy Kanada-Dánsko.
1: Kanada vede nad Dánskem minutu a půl před koncem 4-1. Dánové 4 minuty před koncem třetí třetiny odvolali gólmana, sympatický boj o alespoň vstřelenou branku, a Kanaďané, byť mají šance i na prázdnou branku, tak trefují častokrát dánské beky. Teď šance Dánů, která končí kotoučem v ochranné síti, minutu a 10 sekund před koncem třetí třetiny Kanada Dánsko 4-1. Dohráno je v Curychu, kde Finové porazili Spojené státy 6-2, a večer se v Curychu chystá utkání mezi Německem a domácím Švýcarskem. Němci zaváhali a zkomplikovali si boj o postup do čtvrtfinále, protože prohráli během včerejšího programu 0-2 s Lotyšskem. Tady se večer bude hrát Česko-Švédsko od 20 hodin a 20 minut. Závěrečných 70 sekund teď na ledě ve Friburgu pro Kanaďany a Dány. 40 minut se čekalo na gól, respektive 40 minut a 30 sekund k tomu, až na začátku třetí třetiny Kanaďané definitivně zlomili odpor soupeře a dali gól na 1-0, pak přidali další po dánském snížení od Ulesena na 1-3. Přišla ještě jedna branka. Teď se vhazuje v útočném pásmu Dánů. Ti prohrávají 1-4 a hrají bez golmana Rána od modré, od Blichfelda, končí na vyrážičce golmana Gravese. Puk je v rohu, poslední minuta teď. Riley dává za branku a Kanaďané mohou hrát, ale rozhodčí se pletl Kanaďanům. Ti to i tak zvládají a Bouchard posoudlá kotouč do středního pásma na pravou stranu. Ve střední třetině Crosby. Dánský golman už je ale zpátky. Crosby dělá kličku na střed, přihrává na modrou. Tavares pálí nad branku, posledních 40 sekund, volný kotouč mají Dánové, může s ním hrát chvíli Larsen, ale přišel o něj a u modré čáry Kanaděné s pukem. Tavares si o něj říká, Crosby ho má za brankou, Crosby za brankou stále, přejíždí do pravého rohu, už se dostává k tyce, křižný pas Rána a gól, nádherná kombinace, čtvrtá asistence Crosbyho v tomhle zápase a pátý gól Kanaďanů, aktuálně na 5-1 prosadil se Parker Waterspoon, který si najel na pravý kruh a od levé tyčky dostal přihrávku od kanadského zkušeného borce. 5-1 pro reprezentaci Kanady. Půl minuty před koncem třetí třetiny. Dánové to zkoušeli, seč mohli, za stavu 0-3 si vzali oddechový čas, to jim nepomohlo. Pomohlo jim v průběhu zápasu, ale minimálně jedna zajímavá situace, kdy Celebrini sice dal gól nebo dostal puk do branky, ale bylo to po předchozím offsideu, jenže to už Kanaďané dál historicky řešit nebudou. Spíš čtyřbodový zápas Sydneyho Crosbyho do kanadského bodování turnaje. Na prvním místě byl a stále zůstává ještě Puljujärvi a Crosby má 4 body, Puljujärvi 5, stejně jako další borci. Na Crosby už to je pro něj pátá asistence, 5 bodů má i Kanaďan Marton a jejich spoluhráč Celebrini, stejně jako Finn Puljujärvi. Připomínám, že Finové porazili Spojené státy 6-2, teď závěrečné desítky sekund, už jich bude ještě méně, dohromady 15, Kanada v útočném pásmu. Tenhle zápas ve Friburgu končí vítězstvím favorita, puk ve střední třetině, Kanaďané s pukem ještě za vlastní brankou, jako poslední možná se ho dotkne golman Graves, tak ještě přes beky budou hrát Kanaďané, puk ve středním pásmu, 2 sekundy do konce, ještě jeden kotouč za dánskou obranu, golman jde z branky a nakonec je tu klaxon, který ukončuje duel, všechny branky padly, ve třetí třetině Kanada poráží Dánsko 5-1, no a my se uslyšíme velmi brzy už v našem studiu před zápasem Česko-Švédsko z Friburgu, František na radiožurnál.
0: Budeme se těšit, 18 hodin 44 minut, zase si na malou chvilku pojďme od ledního hokeje odpočinout. Na radiožurnálu Sport se znovu vracíme půl století zpátky. Před 50 lety totiž vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na mistrovství Evropy a právě tuto dobu si připomínáme v seriálu o 50 dílech. Den po dni putujeme od 2. května až do 20. června, kdy se hrálo v Bělehradě finále. V kalendáři a rozhlasovém archivu se zase posuneme o kousek dál, tedy do 18. května roku 1976.
2: Sjezd měl začít v 10 hodin a také začal, ale delegáti se na svých místech shromáždili už krátce po 9. hodině. Jaká byla atmosféra v sále? Prosím, tady je svědectví mikrofonu.
3: Rozhlasové noviny nás 18. května roku 1976 berou na 9. sjezd jednotné socialistické strany Německa do Berlína, do hlavního města tehdejší Německé demokratické republiky. Jen o pár hodin později, na jiném místě, se k zásadnímu utkání kotvetě čtvrtfinále mistrovství Evropy scházejí také fotbalisté Československa.
4: 11:00 začíná soustředění, kde jinde než v motelu Stop v Košířích, kde je obětavý personál a bez fotbalistů by mu tu už asi bylo smutno.
3: Místo je to tradiční a oblíbené, jak píše Československý sport.
4: Mužstvo má tradičně rezervováno druhé patro v budově B, což neznamená, že spíli v Bčku budou hrát stylem Bčka.
3: Motel Stop v Košířích stojí na stejném místě i dnes, nedaleko motolské nemocnice. Bývalý reprezentant Přemysl Byčovský si ještě pamatuje výhledy z některých oken druhého patra, které měla reprezentace tradičně vyčleněno.
5: To bylo z druhé strany toho údolí, jsme koukali na to, na nemocnici motolskou tam. Jako.
3: Vypráví Přemysl Byčovský, který bohužel kvůli potížím se zády v závěrečné fázi mistrovství Evropy z reprezentace vypadl, přestože předtím v úspěšné kvalifikaci pravidelně nastupoval a z mnoha srazů si i pamatuje, co bývalo tradiční součástí jídelníčku.
5: Předzápasový oběd byl jasný, to bylo bujon s vejcem většinou a byl nějaký přírodní maso z rejží nebo něco takového.
6: Děbuch inženýre.
7: Ahoj šéfe, to je ten nový.
6: Ale tady to hodí něco navíc, ne?
3: Motel Stop se už nějakou dobu jmenuje Golf z kriminálního filmu ze 70. let. Ho můžete znát i jako motel Zlatá podkova.
8: V motelu, motole.
3: A o motelu v Motole zpíval se svým banjo bandem i písničkář Ivan Mládek.
8: Těší se na recepci.
3: 18. května roku 1976 se v Motelu v Motole postupně hlásí 18 fotbalistů, kteří jsou v nominaci na odvetný duel čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Sovětskému svazu v Kyjevě. Hrát se bude už za 4 dny v sobotu 22. května. Fotbalisté Československa vyhráli v dubnu první zápas v Bratislavě 2-0 a právě tento duel si v rámci taktické přípravy ukazují ze záznamu. První den si také společně zatrénovali na stadionu pražské Sparty, fasují teplákové soupravy a také se radí s lékaři. Antonín Panenka po lize kulhá, ale prý bude fit. I takové zprávy chodí od národního týmu 18. května roku 1976. Do finále evropského šampionátu zbývá 33 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: To byly Oasis, 18 hodin 52 minut, posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Víkendový ligový zápas mezi fotbalisty Teplic a Dukly v nadstavbové skupině o záchranu rozdmíchal emoce. Takto mluvil trenér Pražanů Pavel Šuster o výkonu sudího Berky.
1: Rozhodčí slabý, slaboučkej, katastrofa.
0: No, podle komise rozhodčích fotbalové asociace ale sudí v klíčových momentech nepochybil. Víc teď komuniké, které dorazilo ze Strahova, rozebereme s Mirkou Vasičem. Hezký večer.
2: Dobrý večer.
0: Tak pojďme na začátek znovu říct, že šlo pro pražskou Duklu o důležitý zápas, protože v případě výhry by si bývala zajistila, že přímo nesestoupí, jenže utkání skončilo výhrou Teplic 2-0.
2: No tak pojďme to vzít chronologicky. Už ve druhé minutě šli Pražané do úniku, teplický obránce zachraňoval situaci na půlce hřiště přihrávkou na golmana Trmala, který byl teda skoro právě u poloviny, docela nezvyklý jev. Golman Severočechů ale nezvládl zpracování, ten míč mu odskočil, no a v úvozovkách namazal Pražanům, což sám potom hasil s Kluzem pod nohy unikajícímu Mikušovi. Trmal za to viděl žlutou kartu, kterou komise sudích posvětila.
3: O zákrok na červenou kartu za charakter přestupku se nejednalo, což je z detailních záběrů patrné. Rozhodčí nemohl poskytnout výhodu útočícímu družstvu, protože hráč Dukly Velázquez byl v offsideu.
2: Hodně emocí přinesla také situace z 25. minuty, kdy dal útočník Dukly Gilbert gól, který následně rozhodčí Berka neuznal, protože právě hráč Dukly hrál podle něho rukou. S tímto vysvětlením ovšem nesouhlasil hned po zápase trenér Pražanů a hodně emotivní člověk Pavel Šuster.
1: Rozhodčí pískne ruku hráči, který dal branku, v momentě, kdy to ani nemůže vidět. To mě na tom vadí nejvíc. Mám informace, že na žádném záběru nebyla ta ruka nikde prokázána, ale přesto mu to ti lidi, co to řídí u toho varu, mu řeknou, že to je ruka. Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem.
0: Co na tento incident říká komise rozhodčích?
2: I tuhle situaci posvětila. Podle dostupných záběrů je prý ruka vidět. Po dotyku s rukou míč podle vyjádření změnil směr a rotaci. Komise taky nabídla záznam rozhovoru mezi rozhodčím a videorozhodčím v této situaci. No a my komunikaci v kratší a sestříhané verzi nabízíme.
4: Zkontrolujeme to. Klocickou máme, to je to složitý, nemáme tady tu ruku zetelně vidět, jo? Hledáme to. Ale chlapi, oni nám to ukázali tady v televizi z kamery, kterou my tady nemáme, jo? Tak to zkoumáme z těch dostupných kamer, ještě potřebujeme chvilku, jo? Koukneme se i na ten offside teda. Ale chlapi, je to ruka, jo? Za nás je to ruka, jo?
2: Řekl video rozhodčí Tomáš Kocourek a bylo jasno.
0: A byla to ruka. I poslední řešená situace byla tedy v pořádku.
2: V 69. minutě se ve vápně Teplic skácel útočník Dukly Gilbert, tak ten měl docela smolný zápas. Podle komise severočeský obránce Lukáš Mareček fotbalistů Pražanů nedržel a proto se tedy nejednalo o pokutový kop.
0: A teď jsme to krásně shrnuli s Mirkou Vasičem. Děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
1: České hokejisty čeká na mistrovství světa třetí zápas, ale první proti soupeři z úzké světové špičky.
2: Národní tým nastoupí proti Švédsku, které má v sestavě více než 10 hráčů z NHL.
1: Zápas Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu i na digitálním Radiožurnálu Sport.
3: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Posloucháte pondělní Radiožurnál Sport. Krátce před 19. hodinou jsou tu aktuální zprávy.
5: Radiožurnál 19 hodin. Ondřej Látal připravil zprávy.
6: Rodičovská podpora by mohla stoupnout o 50 tisíc korun, schválila to vláda. Slovensko odstoupilo od smlouvy na výstavbu vojenské nemocnice v Prešově. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Švédsku. Dlouhá kolona popojíždí na dálnici D10 za Prahou ve směru do Boleslavy k nehodě u Brandýsa. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Rodičovský příspěvek možná bude vyšší. Vláda schválila návrh, který zvyšuje rodičovskou na 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc. Na dvojčata by pak lidé získali podporu 700 tisíc korun a na vícerčata 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO by novela měla platit od začátku příštího roku.
7: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
6: Někteří opoziční poslanci už dřív kritizovali přesnou hranici pro začátek platnosti, tedy že vyšší příspěvek dostanou jen rodiče dětí narozených po 1. lednu. Podle návrhu by zvýšení podpory příští rok vyšlo stát asi na 230 milionů korun. Maximální ceny paliv bude vláda stanovovat minimálně do konce května. Kabinet je bude nově vyhlašovat na základě svého nařízení. Doteď ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Slovenská vláda kvůli nekvalitní práci odstoupila od smlouvy na výstavbu vojenské nemocnice v Prešově. Dnes to řekl ministr obrany Robert Kaliňák. Na stavbě bude teď pracovat 5 nových firem, včetně společnosti Metrostav Slovakia. Vláda stavbu pozastavila už před 2 týdny. Podle Kaliňáka se to stalo kvůli špatné kvalitě betonu, ze kterých jsou postavené i nosné sloupy.
8: Většina stĺpov má problém a dokonca v některých případech je ten problém tak zásadný, že bude muset dôjsť k odstraneniu týchto stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať.
6: Podle původních odhadů měla stavba nemocnice stát v přepočtu přes 13 miliard korun. Kaliňák teď ale řekl, že náklady můžou narůst v přepočtu o dalších téměř 7 miliard. Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emilie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka, účetní a pokladní.
9: Haló, haló, ze vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
0: Sport.
10: České hokejisty čeká na mistrovství světa ve švýcarském Friburgu třetí utkání ve skupině. Po výhře nad Dánskem a porážce se Slovinskem nastoupí národní tým od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Švédsku. O soupeři mluví reprezentační útočník Jiří Černoch.
11: Mají určitě výhodu v tom, že většina těch hráčů, ať už celou sezónu nebo třeba v minulosti, hráli na velkým hřišti a oni mají trošku jiný styl, hodně držej puk a častokrát radši než aby jeli a nahazovali puk, tak to otočej a ten puk si podržej, najedou si znova. Já věřím, že v našich silách je jednoznačně zvítězit.
10: Ve stejný čas začne ve skupině A v Curychu duel domácích Švýcarů s Němci. V už odehraných zápasech Kanaďané zdolali Dány 5-1 a udrželi 100% bilanci na aktuálním turnaji. Po třetí v řadě na šampionátu zvítězili i Finové, kteří porazili Američany 6-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D10 u Brandýsa, kolony taky na Pražském okruhu. Na D10 za Prahou směr Mladá Boleslav popojíždí kolona za sjezdem na Horní Počernice, teď z 5. kilometru je to až na 20 minut za sjezd na Brandýs. Na 10. tam po srážce dvou osobních aut v omezení je blokovaný pravý pruh. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před Ořechem na kilometru 18,5 došetřují nehodu, teď už jenom v odstavném pruhu, kolona se postupně rozjíždí, ale kamiony se vlečou pravým pruhem stále skoro od sjezdu z D1 ze 79. kilometru. Osobní auta to mají ještě až na 15 minut v koloně od exitu 15 Lochov za připojení od Barandova na 17. kilometr. Před okruhem je fronta i v ulici k Barandovu od křižovatky na Holini. Na silnici 9 z Mělníka na Českou Lípu pozorně v zatáčkách mezi Medonosy a Deštnou, brzdí se tam v obou směrech, záchranáři zasahují po nárazu motorky do stromu. Na silnici 46 z Opavy na Olomouc čekejte potíže v Jakartovicích, bude tam přistávat vrtulník záchranné služby, provoz každou chvíli dočasně zastaví. A silnice 6 mezi Chebem a německou hranicí je od rána uzavřená v obou směrech po tragické nehodě u Skalky. Objíždí se úsek mezi koncem dálnice D6 exit 159 a pomezím přes Cheb a po silnici 606. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Na východě pak k večeru i skoro jasno. A teploty 17 až 22, na horách většinou kolem 12 stupňů. To byly zprávy.
13: Speciál Radiožurnálu Sport.
4: 19 hodin 6 minut, pondělí 18. května, posloucháte večerní vysílání Radiožurnálu Sport a já tady ve studiu na Vinohradské 12 vítám Martina Charváta, to je mi trošku povědomí, začátek hodiny. Martine, krásný večer.
14: Krásný večer.
4: Ale tím třetím, kdo tu s námi je, trošku netradičně, není Jiří Ježek, nebudou teď kilometry, ale je tu Martin Procházka, budeme si povídat o ledním hokeji. Martine, i tobě přeju krásný večer.
15: Hezký večer.
4: Ten důvod, proč začínáme už po 19. hodině, je jasný. 20 hodin 20 minut, to je úvodní buly, to je čas úvodního buly dnešního třetího zápasu českých hokejistů proti Švédům. Pánové, já to na úvod trošičku odlehčím. Já jsem vás předevčírem poslouchal, vaše studio, když jste si povídali před, potom během a následně taky po duelu se Slovinci. A tedy, Martinové, určitě nevsázejte velké peníze, protože teda vyloženě se mi vybavil ten závěr předzápasové části studia, kdy se vás Karel Schamberger ptal, jak to typujete. Optimismus, ten vám rozhodně, pánové, nechyběl. Jestli se nepletu, já vím, Martin Chudák, on to má to typování vždycky rád, oba dva asi myslím, ale Martin Charvát, jestli si dobře pamatuju, typoval 7, Martin Procházka ho chtěl trumfnout, Martine, je to tak?
15: Ano, je to tak, řekl jsem 8.
4: Řekl si 8 a potom jste tady vedli několik minut debatu o tom, jestli by byla ostuda, kdyby se Slovinci trefili do české branky. Tak já to chci takhle trošku odlehčeně odstartovat. Pánové, co se to stalo v tom zápase?
14: No, nebylo to úplně dobré a nebylo to vůbec podle našich představ, ale samozřejmě tam ještě musíme dodat, my jsme řekli, kolik gólů by měl dát český tým, ale ne, kolik by třeba mohl dát ten slovinský, že ano. No, ale to je to odlehčení. Na druhou stranu, když zvážníme, tohle prostě nebyl dobrý zápas od českého týmu a spíše jsme měli být blíž, než jak daleko jsme nakonec se svými typy byli.
15: Ano, a ještě podvířitně se nás Karel ptal, jestli nechceme změnit ten typ, tak já jsem, ty jsi ho zůstal, ty jsi ho nechal těch 7 a já jsem to zkrátil na 4-1 a ani to bohužel nevyšlo, takže...
14: A český tým v tu chvíli měl vedení 2-1.
15: 2-1, ano, takže opravdu nevyšel ani jeden typ, každopádně, jak už jsi řekl to slovo, nepovedlo to utkání, asi opravdu nepovedlo, nebudem to asi úplně nějak hanit víc, protože asi si myslím, že není důvod. Každopádně myslím, že všichni hráči si to uvědomili, že to utkání byl průšvih, prohrálo se, zbytečně jsme ztratili 2 body do tabulky, což si myslím, že je mrzí o to víc, protože samozřejmě potom se to bude sčítat a ty body budou chybět.
4: Je to sport, přišla porážka, takže Martin Procházka říká, není důvod panikařit, chápu to správně.
15: Já
4: není proč?
15: Asi není úplně, protože samozřejmě důležitý bude teďka ty další zápasy, když to řeknu. Panika by byla, kdyby jsme prohráli, nebo ne panika, kdyby jsme prohráli i ty další pak zápasy, řeknu typu s Itálií, s Norama, tak tady už potom by asi byl důvod nějaké prostě už panice, protože by se mohlo stát, že ani nepostupím do toho čtvrtfinále.
14: To je takové to cimrmanovské, když skolabuje jeden motor,
4: tak se ještě letět dá.
15: Ano, ale... Takže tady si pak už můžeme mluvit o panice, teď si myslím, že ještě nejúpejdu. Teď je to takový to nafackování, správný možná, často jsem četl ty názory různých samozřejmě expertů a různých hodnocení, takže jsem četl a někteří se tím shodují, že to zase úplně až tak jako není vůči ničemu špatnému. Mm-hmm. Dobrý na fackování na začátku, kluci se ho taky trošičku proberou. No a uvidíme, no, jak se to bude vyvědál, no. Uvidíme dneska už hned.
14: Rozebereme to podrobněji, ale pojďme si jenom prosím tě připomenout ano. pár základních důvodů, proč podle tebe český tým se Slovinskem poprvé v historii prohrál.
15: Jeden jediný důvod, nebo jeden z těch hlavních důvodů bylo to, že jsme nedali ty goly. Bylo to, že jsme si vytvářeli šance, zase nebudem říkat, že jsme nehráli úplně, že jsme si je nevytvořili. Vytvořili si je ty kluci samozřejmě. Utkání se nevyvedlo v tom způsobu, že samozřejmě Horák, brankář Slovinců, teda měl den, protože všechno se ho to, když to řeknu, trefilo, nebo trefili jsme tyčky. Někdy kolikrát nevěděl ani jak to chytil, ale to k tomu patří, prostě někdy se takovýhle zápas pro brankáře jako povede. Přišlo mi tam pak ale špatně na tom některé pasáže v tom, že mě přišlo, že kluci jako panikaři na ledě, že to ztratilo, postradilo to nějaký ten plán, tu taktiku, ten systém, který jsme byli zvyklí od našeho týmu jak hrát, tak najednou tam mi přišlo, když ty kluci nevěděli vůbec, co mají hrát, kritizovali jsme je za to, jak v první třetině zbytečně protečovávali Kotouče, že jsme vlastně jakoby furt od ně bojovali, místo aby jsme byli na Kotouči, aby jsme vlastně hráli v útočném pásmu, aby jsme unavili Slovince, tak to se nám trochu dařilo ve druhé třetině, ale ve třetí třetině zase ne. Zase to bylo úplně takový to úplně chaotický chvilkama. Myslím si, že právě i trenéři z toho byli asi v rozpacích, proto možná došlo možná k těm pohovorům, které proběhly, že měli individuální pohovory s hráči. Takže celkově, jak říkám, proměňování šancí, přesilovky, nepomohli jsme si ani jedním golem přesilovek, takže to jsou takový ty důvody, proč jsme, dá se říct v uvozovkách, tohleto utkání měli zvládnout lehce typu 5-1, Martin 7-1 a já 8-1.
16: Možná se dostaneme v tom dnešním povídání, nebo určitě se dostaneme k různým paralelám. Je to porážka ve skupině se soupeřem, se kterým se porážka nečekala. Vy jste tady o tom mluvili, mluvilo se o tom, že vlastně Slovinci by měli po Dánech být asi papírově snad slabším soupeřem, což se tedy v tom duelu nepotvrdilo. Je to sport, budeme dneska tam ta kliše házet jedno za druhým, není slabých soupeřů a tak dále. Na druhou stranu teď určitě tým nechce prohrát dvakrát v řadě. A ten soupeř jako na toto napravit dneska večer zrovna není úplně ideální. Aniž bych se chtěl zrovna dostávat tedy aniž bych chtěl přímo jít do toho švédského týmu, ale prostě není to ideální, Martin.
15: No jednoznačně s tebou souhlasím, není. Samozřejmě Švédové patří těm jo, top týmům, možná zase jeden aspirantů na medaily, takže určitě to není jednoduchý soupeř. Na druhou stranu si říkám, že možná lepší, než kdybychom hráli třeba dneska s Itálií.
14: Opravdu? Jakože těžší soupeř lepší?
15: Jo, já bych řekl, že jo, pro mě. Že teďka ty kluci vlastně jako by se teda možná trošičku, když to řeknu, probrali, proberou si to v těch hlavách a budou se snažit dodržovat ten systém, budou vědět, jaký mají proti sobě soupeře, to znamená, že těžký soupeře. A když nebudou dodržovat prostě ty pokyny od tréneru, nebudou, tak to bude nářez. Když to budou dodržovat, tak věřím tomu, že jsou schopni hrát vyrovnané utkání. A potom do budoucna do těch dalších zápasů by jim to mělo pomoci, protože by si se uvědomili, že to, co mají hrát, nebo jak mají hrát, tak jim to funguje a nebudou tam vkládat nic navíc. Nikoho nepodcení, nebudou tam vkládat navíc. A myslím si, že kdybychom

0: a na tom stavět svou další hru, to, jak se dostaneme ke gólům, které tomu vlastně jediné chyběly.
1: Ty přesilovky, které jsme hráli, když je zmíním, tak zdánova to nebylo úplně ještě úplně ono. Tam byla ta 4-minutová přesilovka na začátku, moc to neklapalo. Ale třeba s těma Slovincema, když vrátíme se k té první přesilovce.
2: Zvlášť ta první,
1: první přesně tak. Ta byla sehraná velmi dobře. Jenom nepadla ta branka. Jo, ta finální nahrávka tam nebyla, nebylo tam to ta střela, která se měla jít mezi tyče. Takže tohle to by asi si z toho ty kluci měli vzít. No, pak tam těch už lepších věcí moc nebylo, jo, ale byly tam pasáže chvilkama, kdy jsme se udrželi, vytvořili jsme si i nějaké ty dobré pozice, šance v útočném pásmu, ale bylo tam toho mnohem míň, jako když to řeknu, tam nebylo moc čeho brát, jako opravdu jsme byli z toho zklamaný, možná ta druhá třetina, kde se nám povedl ten obrat, jako, ale když to vezmeme, tak to byly dva góly po dorážce, jo, kdy přišli vlastně střely. Ať to byl Kaut, ať to byl Sedlák, tak to vlastně bylo po dorážkách. Sami hráči to po zápase tvrdili, že vlastně jakoby málo chodili do brankového prostoru, málo chodili na ty odražené kotouče na dorážky. A to si myslím, že třeba v dnešním zápase bude pro ně ještě mnohem těžší, než to bylo ze Slovinskem.
0: Protože
1: Švédové, ty jsou zkušení všechno hráči, jsou všechno zkušení beci a ty vás tam nepustí.
0: No to se právě chci, Martine Charváte, zeptat tebe jako hokejového reportéra. Když to tady oba dva popisujete, tak nebyl vlastně ten tlak proti Slovincům, kteří papírově prostě mají být slabším soupeřem, nebyl to takový ten tlak platonický? Protože vy jste tady mluvili o tom, že těch střel jsme měli víc než soupeř, ale byly to opravdu vyložené příležitosti?
3: No byl to takový ten tlak po rozích z mého pohledu, tlak v situacích, kdy Slovinci cítili, že buď to není z nebezpečné pozice, střela z vrcholu kruhu, z mezikruží, těch tam bylo vlastně minimum v tom samotném zápase, případně byli Slovinci velmi dobře zblokované ty střely, anebo samozřejmě tak trocha štěstí, vždyť Češi dali v tom zápase asi 5 tyček, ale to kombinace všeho možného Slovincům v tom vlastně velmi dobře stačila.
0: No ale zároveň pak mi přišlo, že když se dostali do té obrané třetiny české, což se nestávalo příliš často, jak vy jste naznačili, tak tam vlastně byli nebezpeční při těch několika okamžicích, kdy tam byli. Tak čím, Martine Procházko, podle tebe tohle bylo? Je to nějaká nedůslednost v té obraně?
1: Dá se asi říct, no, protože když porovnáme ty dvě utkání, které jsou odehrány, tak proti Dánům se nám tohleto vůbec vlastně nestávalo, když to řeknu. Tam jsme Dány nepouštěli do žádných důležitých pozic v první třetině, když si vzpomenu, tak vystřelili Dánové jednu střelu. A neříkám, že Slovinci byli nějak excelentní, že by tam jakoby dominovali u nás ve třetině, ale byli prostě chvilkama nebezpeční. Naopak mi tam spíš přišlo, že jsme dělali ve třetí třetině individuální chyby, kdy tam dvakrát Slovinci snadili jednu, dva na jednu a jednu samostatný nájezd ze strany. A to byly chyby, které mohly nás stát dokonce i 3 body. Za stavu 2-2 to bylo. Takže to si myslím, že tam bylo špatně. Jo. A celkově tam prostě asi nebyl momentálně nikdo nastavený v týmu tak, že by ten tým nějakým způsobem jako strhnul k tomu, že to utkání by se prostě překlonilo už po tom stavu 2-1, že by se prostě dali ještě další dvě branky a bylo rozhodnuto a byl klid. To se nestalo a sami hráči prostě to sami potvrzovali, že to nebylo ono.
3: Po úvodní výhře 4-1 nad Dánskem na mistrovství světa český tým ve druhém utkání světového šampionátu podlehl Slovensku 2-3 v prodloužení. Byla to porážka s naprostým outsiderem, ale jak uslyšíte v následujícím příspěvku, v historii českého hokeje nebyla ta první.
4: Novej den, teď není čas na to mít hlavy dolů.
5: Musíme to jít za hlavu, jinak to nejde.
6: Shodují se útočníci Jan Mandát a Jiří Černoch. Sice to nemá působit jako návod, ale stalo se několikrát, že během dlouhého turnaje favorit prohraje s outsiderem, ale pořád je dost času to výsledkově dohnat. Pohled do historie nabízí současný reprezentant Jiří Černoch.
5: Když si třeba vemu 2010 mistrovství, tak tam taky byly, že, nějaký prohry vlastně s papírově slabšíma soupeřema a ten tým nakonec udělal zlato, takže neříkám, že bez prohry proti slabšímu soupeři se nedá udělat medaile, to vůbec, ale musí se to hodit za hlavu a ještě nás čeká 5 zápasů v základní skupině, který chceme prostě každý jeden vyhrát.
6: V roce 2010 cestou za zlatem Češi prohráli s Norskem i se Švýcarskem, které tehdy ještě nebylo mezi uší elitou. Na nakonec medailových turnajích pro Česko, když se ještě nehrála prodloužení, remizovali Češi třeba ve Vídni 96 s Norskem, při cestě za zlatým hetrikem na přelomu tisíciletí s Německem a při stříbru v roce 2006 s Lotyšskem. Jako hráč u toho byl i současný člen trenérského týmu Tomáš Plekanec.
7: Je to nepříjemný, samozřejmě to si nemusíme nalhávat, se to stává, tady ty klopítnutí a prostě nesmí se to stávat, ale v každém turnaji se nějaký objeví, doufáme, že tohle je poslední klopítnutí.
6: Poslední takové zaváhání, po kterém přišla medaile, bylo v roce 2022 ve finském Tampere. Tam národní tým prohrál s Rakouskem po nájezdech. Byl u toho Jiří Černoch.
5: Po zápase je to vždycky hrozně těžké, když se prohraje, kor takovýhle zápas, ale Honza Ščotka tam chodil po kabině a snažil se to povzbudit nějakou pozitivní notou, takže samozřejmě přišla řeč i na Tampere, kde jsme vlastně prohráli s Rakušanama, byl to

0: taky na nás takový lynč potom, že vlastně historická prohra a bla bla bla, takže pak nakonec toho byl bronz, jak jste říkal, takže já si myslím, že určitě to není možná na škodu, že se nám tohle stalo a já doufám, že nás to jenom posílí a do zbytku turné nás to dá na tu vítěznou notu. No.
1: Říká Jiří Černoch, věčně smějící se Jan Ščotka byl v Tampere také a teď je i ve Friburgu na světovém šampionátu. Zkušenost s prohrou v Tampere s Rakušany má dohromady 7 současných členů kádru turnaje ve Švýcarsku.
0: Jo, pár nás tam bylo a možná to bylo trochu v nadsázce, ale nebylo to před celou kabinou, jo, řekli jsme si to v pár lidech a trošku jsme se tomu zasmáli, že vlastně jsme si vzpomněli na to, že jsme si něčím podobným prošli už ve Finsku.
1: Vzpomíná Jiří Černoch. Národní tým čeká v základní skupině ještě Itálie, Slovensko a také Norsko. Z hlavních favoritů pak na konci Kanada a už dnes večer Švédové. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
2: 19 hodin 19 minut posloucháte speciál Radiožurnálu Sport, ve studiu stále olympijský vítěz Martin Procházka a další olympijský vítěz teď je s námi ve spojení, tedy Robert Reichl. Přejeme vám, pane Reichle, dobrý podvečer.
3: Dobrý večer.
2: Prosím vás, co vy jste říkal na ten výsledek utkání Česko-Slovinsko na mistrovství světa?
3: Tak určitě to není příjemný, když se prohraje a ještě s outsiderem. A určitě pro kluky to bylo takový těžký, no, po tom zápase a určitě si to představoval jinak, ale bohužel se tak stalo. Někdy si myslíte, že ten zápas vyhrajete, není tam, něco tam prostě chybí a jako ten zápas nebyl dobrý, no.
2: Říká Robert Reichl ve vysílání. Jsme se vás ale chtěli zeptat hlavně na muže, které vy jste v posledních letech vydal u národního týmu do 20 let na mistrovství světa, kterých je celá řada. Ať už bychom zmínili Tomáše Galvase, ať už bychom zmínili další mladé beky jako Ticháček, Alšer, jako kdybychom zmínili některé z mladých útočníků, jako je Melovský. Jak velkou vám dělá radost, že právě tito mladí borci už se teď, pravda, v olympijské roce dostali do seniorského národního týmu?
3: Tak já si myslím, že pro ty kluky je to něco navíc, protože jak Galvas, Cibulka, Alšer, Melovský prošli dvacítkama, získali medaile a já si myslím, že pro český hokej je to jenom dobře, že tyhle mladí kluci dostávají šanci. Já si myslím, že to chvíli bude trvat, než budou lídři českýho nároďáku, ale určitě každý tenhle turnaj, jako je mistrovství světa, nebo budoucnu i olympiáda, bude pro ně jenom pozbuzení do dalších let. A já jsem strašně rád, že tam ty kluci jsou.
4: S Robertem Reichlem si povídáme ve speciálu Radiožurnálu Sport před dnešním večerním duelem českých hokejových reprezentantů proti Švédsku na mistrovství světa ve Švýcarsku. Pane Reichle, my jsme se ještě zatím nedostali, protože do duelu zbývá skoro 60 minut ke dnešnímu večernímu soupeři, ale ten švédský výběr tam těch mladíků, velmi nadějných mladíků, je snad ještě víc, než kolik jich vybral nakonec trenér Rulík. Tak myslíte si, že tohle je opravdu cesta? Stavět třeba na turnaje typu mistrovství světa to hodně na těch mladších nadějných hráčích?
3: Tak já nevím, jestli je to cesta, ale když vezmu třeba mistrovství světa 20, teď posledních v Minnesotě, tak Švédi tam měli výborný mužstvo a já se vůbec nedivím, že ty hráči dostali šanci ve švédském národním týmu, protože si myslím, že některý z nich budou vybráni v prvním kole a já nevím, za rok, za dva, za tři budou topoví hráči pro NHL a já jenom jsem pro, když má národ takhle mladý hráče a takhle kvalitní, tak proč jim nedá šanci. A říkám, dělá to Švédsko, dělá to Finsko, konečně to děláme i my, což je dobře a ty hráči se obehrajou a získají zkušenosti a za pár let z nich můžou být superstars.
5: Já tě, Roberte, zdravím taky ještě jednou tady ze studia. Prosím tě, my jsme se tady předtím před chvilkou bavili o tom, po tom složitém zápase, který nám teda nevyšel potom po těch Slovincích. Kluci se mě ptali, jestli je teďka dobré hrát proti těžkému soupeři, právě jako je Švédsko, nebo by si radši byl, kdyby hráli naši proti Italům. Já jsem řekl, že určitě pro náš tým je lepší hrát proti Švédům. Tak by mě zajímal tvůj názor, jak to vidíš ty.
3: Tak já. Ono je to složitý, jo. Ono vždycky po tom zápase nebo po tom prohraném zápase se Slovinskem vždycky to není příjemný, ale vím, že podobný zápasy se stávají na mistrovstvích světa a ono, z mýho pohledu je to úplně jedno. Já si myslím, že naše mužstvo přistoupí k dnešnímu zápasu úplně jinak, že bude nachystaný a že bude chtít odvést úplně jiný výkon, než odvedlo proti Slovinsku. A z mýho pohledu je to úplně jedno, jestli hrajou se Švédama nebo s Italama. Já si myslím, že už nemůžou si dovolit takovýhle zápas, aby se opakoval a věřím tomu. A dneska jsem mluvil s Jirkou Šlaglem, že tomu to bude nachystaný. Někdy je to dobrý, že to mužstvo takhle dostane na hubu a někdy se to může i zhoršit. Uvidíme dnešní výkon, jak dopadne, ale myslím si, že hráči budou nachystaný úplně jinak.
2: Musíme ve speciálu Radiožurnálu Sport využít toho, že jsou s námi jak Robert Reichl ve spojení, tak Martin Procházka ve studiu, protože jsou to oba dva borci, kteří před 30 lety byli vlastně u dost podobné situace na mistrovství světa ve Vídni, nakonec vítězném v roce 96, tak vlastně český tým začal fantasticky s Finy, se Švédy, oba dva týmy dokázal porazit, potom semifinále, vysoké vítězství nad Spojenými státy, ty velké soupeře zvládal, ale tehdy jste s Norskem 20 minut prohrávali, abyste nakonec z toho zápasu odešli s remízou 2-2. Je to, pane Reichle, přesně ten, abych to zjednodušil, úder přes ústa, který vy jste v té době potřebovali a vlastně vám to tehdy pomohlo k těm historickým zlatým medailím?
3: Tak já nevím, jestli v té době, jestli nám to pomohlo, já si to nepamatuju, ale určitě to nebyl asi jednoduchý zápas. Ale když si tedy vzpomínám to Norsko 2-2, myslím, že v Německu jsme hráli s Němcema to samý 2-2. Petrohradě celý ten turnaj byl takový, že jsme vyhrávali o gól, jo, nebylo to žádný přesvědčivý a pak jsme přivezli zlatý medaile. Takže ono někdy je to dobrý, ale vy jako hráč nebo jako trenér chcete ty zápasy vyhrávat všechny, jo, a někdy prostě se to nepodaří z nějakých důvodů, i když jste třeba připravený, nebo zachytá góma, nebo prostě řada věcí do toho zápasu spadne a možná je to dobře, jo, já nevím, ale určitě to není v tu dobu nebo v tu chvíli pro ty kluky, jak bych to řekl, takový prostě necítíte se dobře, no, prostě po tom zápase je to vždycky na prd, ale jak říkám, věřím, že ty kluci dneska budou jinak nachystaný a že ten zápas bude úplně jiný.
4: To říká Robert Reichl ve vysílání Radiožurnálu Sport v našem speciálu. Martin Procházka, si ten zápas pamatuje s Norskem?
5: No moc ne. Ale jo, samozřejmě výsledek vím, že 2-2, že tam to nic tam dorovnával. Ale já spíš chci asi potvrdit a možná souhlasím i s tom, to, co říká Robert, že pro ty kluky je to jenom ten moment po tom zápase nepříjemný, protože to uvědomí, řeknu si, jej, to byl průšvih. Ale to se musí prostě nějakým způsobem, jakoby, jak to řeknu, úplně jakoby vymazat, snažit se to vymazat. A za mě je to lepší, že se to stalo už teď. Mm-hmm. Opravdu, já s tím souhlasím, prostě bylo, vím, že tady Martin moc se mnou s tom nesouhlasil, ale prostě lepší teďka, když jsme prohráli teda 2-3 se Slovinskem, než vezmeme si, kdyby to bylo prostě třeba předposlední zápas před čtvrtfinále, jo. Nebo já jim dívne poslední, vím, že máme Kanadu poslední, ale stalo by se nám to takhle, tak potom ty kluci se budou cítit to hůř, takhle si myslím, že teďka prostě ano, nafackováno a pojďme teda to hodit za to a pojďme teďka dělat úplně něco nového a jiný to, co říká Robert, to, což je ty kluci prostě dneska budou nastavený jinak. i to potvrdil Kašer, takže to bude pravda.
2: Pane Reichle, poslední otázka. Myslíte si, že měl v tu chvíli po tom zápase, a já do zákulisí českého týmu aktuálně nevidím, stejně jako velká část hráčů, ale myslíte si, že měl pan Rulík přijít s nějakým razantním řešením, anebo v úzovkách jenom pár vybraných situací, řekněme, lehce poštelovat a nedělat velké zásahy do týmu?
3: Tak říkám, nevím, neznám záměr trenérského štábu, vůbec do toho nechci ani mluvit, jo, ale říkám, je to složitý, když na to, nebo když jste úplně mimo to dění, když to vidíte jenom v televizi, a to se mi ani nechce nějak hodnotit. Já si myslím, že ty trenéři rozebrali ten zápas, ukázali, v čem byl problém, proč se nechodilo víc do brankového prostoru, proč těch šancí nebylo daleko víc, proč se tam netlačili ty hráči, a nějak určitě ten rozbor toho zápasu byl, myslím si druhý den, a pak to zavřeli a soustředili se na dalšího soupeře, a k tomu zápasu už se dal ten trenérský štáb asi nevracel, jo. Já si myslím, že se to rozebralo druhý den dopoledne, tečka zatím a příprava na další zápasy, a tak nějak bych to viděl asi, jak to probíhá, jo, ale určitě si k tomu všichni něco řekli a věřím, že k tomu měli i něco hráči, který de facto hrajou ten hokej, jo, takže možná tam byla nějaká komunikace, nějaký dobrý meeting, který těm hráčům prospěje, a trošku se to možná to mužstvo vyříkalo a hodili to za hlavu a ho se dalo.
4: To říká Robert Reichl v pondělním vysílání Radiožurnálu Sport v našem speciálu před večerním duelem Česko-Švédsko. Pane Reichle, moc děkujeme a přejeme hezký večer, užijte si zápas.
3: Díky a pozdravujte Prochyho, měj se, Prochy.
5: Díky, měj se hezky.
4: 19 hodin 30 minut, jeden olympijský vítěz pozdravuje druhého olympijského vítěze, proto ostatně posloucháte Radiožurnál Sport. No a my pokračujeme dál v našem speciálu. Teď se spojujeme už se Švýcarskem, konkrétně s kolegou Františkem Kunou. No a u jeho kodeku by měl být taky Petr Kváča. Hezký večer.
6: Dobrý den, Petře, zdravím vás, vítám vás za vysílání Radiožurnálu Sport.
7: Dobrý večer, děkuji moc za pozvání.
6: Blíží se zápas se Švédskem, vy jste říkal, že jste viděl úvodní střetnutí Švédů s Kanadou. Jaké bylo? Jací jsou Švédové?
7: Bylo to poměrně rychlé na tohle obrovský kluziště, na kterém se vlastně hraje, tak to bylo rychlé, hodně kombinační, což bylo to hodně zajímavý, no, oba dva týmy vlastně přivedli vlastně to, co to nejlepší asi, co můžou, a bylo to hodně zajímavý, hodně málo střel, všichni si to chtěli jakoby dohrát tak trošku do kuchyně, ale byl to dobrý hokej.
6: Kanada na úvod turnaje porazila Švédsko 5-3. Švédové, když hrají v útočném pásmu, častokrát, kdyby hráči neměli čísla na zádech, nepoznáte, kdo je útočník a kdo je obránce. Hodně se prolínají tyhle posty. Jak je těžké pro golmana tohle vnímat? Stihnete třeba si ty hráče spočítat? Že jsou někde čtyři, tak víte, že ten pátý musí být někde ještě mimo?
7: Jo, tak na tohle se i občas golman trošku zaměřuje, že si prohlídne ty záznamy z minulých zápasů, jak tam rotujou, co používají vlastně na to, aby přehráli tu obranu a dostali se do nějaký vyložený šance. A člověk tak musí mu v té bráně hlava lítat ze strany na stranu, protože někdy se ty hráči ztratějí tím, jak je to kor, jak je to obrovský, tak prostě někdy ten hráč vyplave za vámi do prázdní brány nebo něco takhle, a ty hráči jsou tak šikovní, že to střílejí vlastně i do toho těla, aby se to odrazilo nějak, takže člověk to musí přesně tak, jak říkáte, počítat, aby mu nic neuneklo, a pak pracovat s tou hloubkou from brankovišti, takže
6: jak je těžké, navážu na vás s tím, že hokej se dělá to, že se prostě střílí tak, aby to golman vykopl někam. Když jdou dva na jednoho, tak se kolikrát střílí na vzdálenější nohu, která betonem vykopne na dorážejícího hráče. To ten golman přece musí i taky jako vědět a poznat, tak jak je těžké v tohle chvíli zareagovat.
7: Tak je, spíš myslím, že to pak o tom typu nebo stylu toho golmana, jak chytá a na co je připravený. Vím, že z mojí zkušenosti třeba ze Švédska, tak tam spousta golmanů chtělo, aby vlastně ten hráč vystřelil na tu zadní nohu, takže si tam třeba nechávali místo nebo už pracovali s tou hloubkou a když ten hráč pak vystřelil, tak oni věděli, už byli připraveni na to, že pak musí ten pohyb pokračovat dál za tím bukem a vlastně se soustředili víc na to dohrání té situace potom, po té střele, než že by měli třeba tu střelu. Pak jsou zase golmani, kteří chtějí, že už eliminují vlastně tu dorážku už si dávají záležet na tom, aby vlastně po té první střele už nebyla vlastně žádná Rozumím. Situace.
6: Říká reprezentační brankář Petr Kváča, který je dnes v civilu, do branky půjde Josef Kořenář, klíč záda mu bude Dominik Pavlát. Vy už jste byl účastníkem první reprezentační akce v této sezóně, bylo to před Karela Cupem, domácí zápas v Liberci, zraněný golman Malík vás povolali. Hrálo vám do karet i to, že se hrálo právě v Liberci?
7: Asi to byla ta varianta, proč mě oslovili, protože vlastně ten program tam byl nabitý a vlastně předtím už myslím, že ne, Kariala byla.
6: První. No
7: tam, jo, první byla, ale tak tam si myslím, že jo, to bylo až ve Švýcarsku potom.
6: Tak do Švýcarska.
7: Tam bylo Liberec, Švýcarsko, tak tam asi v tom hrálo to trošku roli, protože tam ten plán byl naplánovaný odlet a všechno tady to a tím, že jsem byl doma a měli jsme volno, tak se mě zavolali, jestli se chci připojit a já jsem neváhal.
6: Jak vám myslíte, tohle třeba mohlo i pomoci do dalšího průběhu reprezentační sezóny této?
7: To popravdě nevím, tohle všechno je jakoby na těch trenérech, jak oni se rozhodujou, ale za mě vždycky, když jako něco takového z reprezentace přijde, tak za mě vždycky chci jet, no.
6: Říká Petr Kváča, slovo má studio Radiožurnálu Sport s dalšími dotazy.
2: My se samozřejmě také chceme ptát Petra Kváči. Trochu to odlehčíme, Petře, ale o vás jsem slyšel, že vy jste prý takový dobrý člověk do kabiny, takový vtipálek. Já nevím, jaký byl vhodný mix vtipu a vážnosti právě po tom zápase se Slovinskem.
7: No tak vtipálek, nevím, jestli jsem jako vtipálek, snažím se to odlehčovat ty různý situace a po tom zápase se Slovinskem, tak je to takový složitější, že jo. Ten zápas musí proběhnout nějaká to hodnocení a ty věci, které se musí zlepšit, tak musí být řečený a tam je každý, si myslím, že každý po tom zápase to bere nějak jinak a samozřejmě v sezóně je to něco jiného, protože ty hráče znáte víc a déle a teďka je to turné, že ty hráči se stíží z těch týmů a snažíte se tu atmosféru potom, musíte to vyhodnotit, kdy něco můžete, kdy ne, aby to nenarušilo nějaké to hodnocení a spíš se to nechává potom zápase až na druhý den, aby se ta nálada prostě vrátila do toho bojového rytmu.
5: Takže předpokládám, Petře, že v kabině po zápase ano, tam to ještě hráči měli v hlavách, ale u večeře už byla pohoda, že jo?
7: Ještě jednou, prosím, teď jsem...
5: Že předpokládám, že po zápase v kabině to bylo takový složitější, jak říkáš, že nebylo to úplně ideální, ale u večeře, když už jste přijeli na hotel, tak už asi byla pohoda, ne? Tam už byl klid.
7: No, taky tam to doznívá, že jo, člověk jako do té půlnoci, jak se říká, že to člověkovi je a pak vlastně druhý den už to musí hodit za hlavu, protože je to minulost, takže něco jsme si řekli na večeři, to je... Taky ještě to doznívá, že jo, to a pak druhý den prostě už je to minulost, jenom se řeknou ty věci, ukážou se na videu, co je potřeba zlepšit, co bylo špatně a prostě znova s čistou hlavou dál a soustředit se na sebe.
4: Petr Kváča s námi ve speciálu Radiožurnálu Sport před večerním duelem Česko-Švédsko, který nabídneme od 20:20 v přímém přenosu tady na Radiožurnálu Sport. Petře, když tady to velké téma jsme taky už mnohokrát omílali, že ty večerní zápasy 20:20 končí hodně pozdě, tak když Martin Procházka říkal, že pak už je večeře a klid, tak není to taky v tomhletom, nevím, je to plus nebo minus, že spíše takový noční klid po tom, že prostě člověk, jak tohle dostává z hlavy?
7: Tak je to takový, je to dost specifický, tak těch 20-20 člověk, než se slíkne, než se všichni dají dohromady, než se nasedne do autobusu a většinou se přijíždí na hotel někdy kolem 11:30, půlnoci a pak většinou rovnou se jde spát, protože ten program další den je zase už naplánovaný časově, tak si myslím, že to odezní dřív, protože člověk jde fakt hnedka spát a nemusí tak nad tím přemýšlet a může potom druhý den s čistou hlavou si nad tím sednout a říct si OK, tohle bylo dobrý, OK, tohle bylo špatný, jedem prostě dál, čekají nás zápasy před náma a potřebujeme se na ně pořádně připravit a odpočinout.
2: Přibližně 40 minut do utkání Česko-Švédsko na mistrovství světa, tak nás prosím, Petře, nechte nahlédnout pod pokličku, co znělo bojového před utkáním se Švédy v české kabině. Chápu, že teď přímo v kabině nejste, ale na tréninku a před různými dalšími situacemi už trenéři určitě něco zmiňovali.
7: No tak tam je těch věcí je taková ta klasika, prostě to co si ty trenéři to co se jako obecně vyhodnotí v tom týmu, že prostě tam třeba chybělo pár procent prostě přidat ještě víc, takže určitě prostě dalo by se vypíchnout, že otlačit se víc do brány, prostě je to velký hřiště toho manipulačního prostoru, tam je, takže prostě víc do brány a procpat to tam skrz ty hráče, skrz ten malej box, takže takovýhle věci, dobrý pohyb, určitě to se říká před každým zápasem, takže tohle v tomhle duchu se to prostě neslo a hlavně se to neslo s tím, že prostě čekají nás zase další zápasy a musíme tam nechat všechno, takže taková ta motivační věc a ten turnaj je specifický, že se ty věci, že ty zápasy nebo ty špatné věci prostě nechávají za sebou, vyhodnotí se to a jede se dál, protože ty zápasy potřebujeme potom pak zvládat a jdou rychle za sebou.
6: Říká Petr Kváča na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport přímo tady ve Friburgu. Vás kolegové označili za vtipálka, vy jste se už během té otázky trochu uculoval, ale tuhle roli má nespochybnitelně Jan Ščotka, který dnes poprvé naskočí do světového šampionátu. Mimo sestavu jsou Jan Mandát a obránce Michal Kempný, takže Jan Ščotka, je on ten středobod toho odlehčení jakékoliv případné nepříjemné situace?
7: Jo, určitě. Ten si myslím, že toho má, toho vtipálka si myslím, že má víc on na starosti, nebo těch odlehčování těch situací, protože je v tom výborný a přesně on tuší, on má ten cit pro to, kdy může, kdy ne a je to super. Každý tým by měl mít takovýhleho člověka, protože i tohle je způsob toho, jak člověk dokáže se prostě správně naladit potom na ten další zápas.
6: Říká Petr Kváča, který bude sledovat další zápas české hokejové reprezentace, utkání Česko-Švédsko. Začne za 40 minut, teď začíná rozbruslení, tak my vám děkujeme, Petře, za váš čas a vy jste se nechal slyšet, že by vám nevadilo stát se spolukomentátorem.
7: No tady se na to, děkuji moc za pozvání, za prvé a za druhé, tady se tak docela hezky kouká, je tady dobrý místo, tak
6: předtím židli seženeme.
7: Já už jsem viděl, že pár hráčů tu bylo a já jsem občas takový výřečný, tak bych se aspoň vypovídal.
6: Dobře, tak to můžeme někdy zkusit. Každopádně, ať se vám daří zejména po hokejové stránce. To byl Petr Kváča, děkujeme.
7: Díky moc.
6: Naslyšenou ze Friburgu zatím.
8: Speciál Radiožurnálu Sport.
4: Tak děkujeme Františku Kunovi, děkujeme i budoucímu kolegovi Petru Kváčovi, tak viditelně hokejisté pomalu, ale jistě přebírají pánové naše místa teda, když to necháme u toho odlehčeného tónu. Evidentně se jim naše práce nebo vaše práce líbí, být na stadionu a koukat se ze zhora, vypadá to krásně, co Martine?
5: Určitě, tam ten přesně říká Petr, ten pohled je ze zhora jiný, hlavně to, že no vidíte, takže ono, když jste na té stříhejce nebo dole, tak to není až tak tolik všechno vědět, ale ze zhora. To je parádička, no.
4: To jsem si teď přesně vybavil, promiň, to, co tady hrajeme v promu, co André Sestiny Hlaváčkové říkal Tomáš Berdych, že on ze spoda, teď když je kapitánem diviskapového týmu, ano, prostě nevidí vůbec nic, protože jak je u toho kurtu, tak nevidí vůbec nic.
2: A když si vzpomenu, Martine, na tvé emoce na domácím světovém šampionátu 2024?
5: Jo, to mě úplně dostalo, to je, musím říct, jak to gradovalo celé to playoff, nebo to čtvrtfinále, semifinále, tak to potom teda jsem byl úplně mimo, takže ze zhora to je úplně jiný zážitek, než se samozřejmě, dole to je hezký taky, když letíte na ten let a hážete těma rukavicemi, letějte helmy, pak na vás lítají všechno možný, ty třpitky a pak ty v té kabině, ale nahoře to bylo taky krásný, musím říct, mezi klukama, mezi Petrem Kalihlávkem a Frantou Kunou.
2: Návod pro všechny končící hokejisty. Vysílání Radiožurnálu Sport je tu pro vás. Ale pojďme k tomu, co říkal Petr Kváče. Ty ses trochu uciloval u toho, že on vlastně říkal, že s tím, že končí den, tak ještě vlastně trochu v sobě má ten pocit z té porážky, že vlastně to v sobě možná nechává až příliš dlouho.
5: No já jsem myslel tak, že už právě na té večeři, že už jako to schodili ze sebe, že jo. Za prvý by mi tolik nechutnalo, že jo, furt přemýšlel nad tím, že se jako prohrál, tak si myslím, že už tam ty kluci byli asi trošičku zúvolnění. Možná to právě nechali na ten druhý den, i trenéři to podle mě nechali na druhý den na ten rozbor a v klidu samozřejmě, protože ty emoce tam bytečně by byly asi bytečný a jak říkám, ta večeře není od toho přece, aby jste přemýšlel nad tím, že to nevyšlo a tam je potřeba se dobře najíst a trošičku to uvolnit.
4: Ne, ale mě právě v tomhle třeba mistrovství světa v hokeji a ty máš samozřejmě s tím obrovské zkušenosti, přijde strašně specifický turnaj, protože ty zápasy na jednu stranu jdou rychle po sobě. A člověk prostě, je to tak, představuju si to správně, že musíš na něj strašně rychle zapomenout, i když se povedl, nebo i když ne?
5: Přesně jsi to řekl. I ten, co se povede, tak se taky musí rychle vypustit, protože vás čeká další. A hlavně je to pořád základní skupina. Stejně se všechno bude, všechno směřuje to k příštímu čtvrtku, tam to bude gradovat, tam je to potřeba, aby byli ty kluci totálně mega naladěný, prostě byli vyladěný ten tým, aby to prostě si věřil, aby věřil v to a je potřeba zvládat tady ty utkání. A tohle, že se stane na takovýhle nějaký průšvih, to se stalo, jak přesně to měl Robert Reichl a ostatní, každý rok nebo každé nějaké to mistrovství se stane nějaký takovýhle průšvih, ale nic to nemusí znamenat. Jak jsem řekl, další průšvih, kdyby se stali, tak pak už jako to můžeme brát jako velký průšvih.
2: Pojďme k dvěma věcem, které následovaly v tom nedělním programu, a sice takový trochu zvláštní trénink a také pohovory s jednotlivými hráči. Pojďme k tomu tréninku, nebo možná jenom rozbruslení, jak to nazvat?
5: K tréninku o ten volný den.
2: Ano.
5: A já jsem nejdřív byl trošičku z toho v rozpacích, když to řeknu, jsem si myslel, že ten tým pojede celý na trénink, že je možnost právě tam něco, než to řeknu, si na tom ledě za těch 45 minut zkusit nové formace třeba na přesilovku. Už jenom z toho důvodu, že třeba hrajou spolu nějaký hráči, kteří standardně spolu nehrají, to znamená, že už jenom nějaké to periferní vidění, pohyb toho spoluhráče, jak se chová na puku při té přesilovce. Tak jenom to jsem si myslel, že by se třeba zkusili, ale pak jsem pak vlastně nad tím tak jako trošku zase přemýšlel, trošku z jiného pohledu a říkal jsem si, že to možná trenéři udělali z toho důvodu, že opravdu se hrají ve 4 dnech, 3 zápasy ve 20:20 večer. A z toho důvodu, že možná těm klukům dali jakoby tu volbu, kdo chcete jít na let, kdo nechcete jít na let, aby právě jakoby možná trošičku to, když to řeknu, odlehčili, i když potom nevydařeném utkání, tak během těch 4 dnů ty 3 zápasy večer jsou opravdu jakoby nepříjemný, tak z toho důvodu ten trénink byl na každým jak chce. Takže jsem to pak nakonec pochopil asi i já z toho pohledu trenéru i hráčů, že to bylo v tomto počtu hráčů.
4: To říká Martin Procházka ve speciálu Radiožurnálu Sport, který bude pokračovat dál i po kratičké reklamě.
8: Hledáte praktické a stylové řešení pro váš automobil? S Gardeonem to máte bez starostí. Nabízíme moderní montované garáže, které spojují kvalitu, odolnost a moderní design. A nejlepší zpráva? Cena garáže pro jeden automobil je 152 000 korun včetně DPH a k objednávce dostanete zateplenou střechu Gardeon termopanel po celý květen zcela zdarma. Navíc se nemusíte trápit složitou stavbou. Montáž zvládneme už za 6 hodin. Ráno objednáte, odpoledne stojí. Neváhejte, objednejte ještě dnes na www.gardeon.cz. Gardeon. Montované je moderní.
4: 19 hodin 46 minut, posloucháte speciál Radiožurnálu Sport před třetím duelem českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku od 20:20 i tady na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu budete moct poslouchat duel Čechů proti Švédům a my teď vítáme dalšího hosta, tím je Radan Lenz, hezký večer.
9: Dobrý večer.
4: Děkujeme, že jste si na nás udělal čas a vítejte na Radiožurnálu Sport.
9: Děkuju.
2: V jaké části roku teď vlastně je Radan Lenz? Protože teď je po sezóně, ale někde už jsem zaznamenal, že snad už možná trénujete dokonce?
9: Jo, já už nebo víceméně, myslím si, že asi víceméně ve všech klubech, mimo asi Pardubic ještě, tak už se zase trénuje a některý začali teprve teďko, ale víceméně my už trénujeme nějaký třetí, čtvrtý, někdo trénuje už čtvrtý, pátý týden, takže my už jsme zase v běhu.
2: Radan Lenz ve vysílání Radiožurnálu Sport, to proč jsme moc rádi, že jste si na nás udělal čas, je to, že dnes čeští hokejisté budou hrát se Švédskem. Vy jste odehrál 3,5 roku ve Švédsku. Po té lidské stránce, jaké to tam bylo?
9: Super, mně se tam moc líbilo, samozřejmě jak mě, tak rodině, prostředí, životní styl nám byl blízký a myslím si, že ty 3,5 roku jsme si tam, neříkám užívali jako užívali, ale prostě bylo nám tam příjemně.
5: Ahoj Radane, já se přidám, prosím tě, já jsem tam byl teda jenom rok v IK Stockholm na začátku s Otou Vejvodou a Pavlem Paterou a ty říkáš, že tam bylo skvělé prostředí, já to jenom potvrzuji, byli jsme z toho nadšený, ale co říkáš stravě, jaká byla, protože my jsme měli lososa každý den, jak to tam měl ty?
9: Losos na několik způsobů, ale co mě překvapilo, tak mletý maso bylo ještě navíc způsobů než losos. Takže tyhle dvě věci, to prostě bylo na každém rohu.
5: Já si dokud si pamatuju i to slovo, jak se jmenou kotbuláre, je to tak?
9: No, myslím si, že jo, tak to ano.
4: Takže ty masové kuličky jednoho nejmenovaného řetězce na nábytek, to sedí, jo, jenom ve všech různých variantách?
9: Je to ve všech různých velikostech, taková masová koule nebo masová placka a cokoliv z mletého.
2: Pojďme ale také k hokeji ve vysílání Radiožurnálu Sport.
4: Na placku.
2: Přesně tak, trochu ke kotouči. Co vám dalo Švédsko, ten švédský hokej, jaký byl z vašeho pohledu, jak moc vám seděl?
9: Tak když to mám brát jako protihráč, mně se proti ním hrálo vždycky poměrně dobře. A mám rád jejich styl hry, snaží se hodně bruslit, jsou velmi techničtí a samozřejmě vymyslej spoustu dobrých věcí, ale na druhou stranu v porovnání s Českem myslím si, že asi tam mi teprve došlo, jako česká nátura je jako jak se tak říká vyčuraná a umíme si poradit možná daleko líp v určitých situacích. Ale ty Švédové jsou takový dost zarputilí a v těch trénincích prostě to je neuvěřitelný, jak dokážou makat na 1000%. Neříkám, že tady se nemaká, nechci to, aby to tak vyznělo, ale ten level toho je trošku vejš tam.
4: Radan Lenz s námi ve speciálu na Radiožurnálu Sport, když jste zmínil tu specifickou českou náturu, a já nebudu zopakovávat to slovo, které vy jste řekl, tak myslíte to spíš pozitivně? Myslíte to prostě tak, že Češi jsou takový přizpůsobiví, nebo že dokážou najít nějaký způsob?
9: Určitě, to jsem myslel pozitivně. Nemyslel jsem to jako v nějakém lajdačení, ale naopak pozitivně, že občas si říkám, že by se to dalo zahrát po Česku trošku líp, jako. Ale oni jsou docela striktní, jak ve všech pravidlech, jak na silnici, tak na ledě, takže. Ale bylo mi to tam milý, příjemný.
2: Radan Lenz ve vysílání Radiožurnálu Sport, vy jste hrál ve Frölundě, více času jste strávil v HIV 71, řečeno česky, ale vy jste také potkal i několik hráčů, kteří jsou v současnosti v tom švédském týmu na mistrovství světa, tak koho vlastně všechno jste potkal na ledě v jednom či druhém týmu?
9: No, ve Frölundě jsem potkal asi možná nejznámější teď momentálně, který tam tak jako pravidelně jezdí, Max Friberg, i když tam teďko není zrovna, myslím si, že je to z důvodu rodinných, narodila se mu dcera, myslím, takže asi z toho důvodu možná nereprezentuje, jinak myslím si, že několik let po sobě je pravidelným reprezentantem a momentálně v týmu je André Pettersson, se kterým jsem hrál v HV 71. A s ním jsem hrál dva roky, myslím si, že jeden rok dokonce i v lajně, takže Velmi šikovný hráč a taky celkem bruslař.
4: S Radanem Lencem si dál povídáme ve speciálu radiožurnálu Sport. Vy z té uplynulé sezony máte hodně odehráno s Tomášem Galvasem, tak jaká je s ním spolupráce?
9: Těžká, občas, ale samozřejmě pro oko diváka fantastický. Jako. A já samozřejmě teď s ním nejsem na ledě, tak když se na to podívám, tak mě to baví a usmívám se a kroutím nad tím hlavou občas, že prostě si zase nedal říct a vždycky tam musí udělat tu svoji věc. Ale na druhou stranu já si myslím, že super. Super pro všechny a on se časem srovná, on se obrousí, jako, ale pokud to nebude zkoušet, tak prostě to nebude on.
4: Takže Radan Lenz u televizní obrazovky nebo u rozhlasového přijímače si to užívá, ale když je vedle něj, tak trne, jo? Chápu to správně.
9: No, tak samozřejmě pak to s ním chceme rozebrat, že jo? Takže kdy jo, kdy ne a nějakým způsobem mu i poradit a na druhou stranu nás by to v té situaci třeba ani nenapadlo udělat takovouhle kličku, jo? A on to tam vidí, takže v tom je to skvělý a na druhou stranu jenom mu to pomoct, aby to dotáhnul teda ještě o ten krůček dál. A jako já si myslím, že pro všechny super, jak pro něj, tak samozřejmě chyba se nějaká stane, udělá, ale prostě chybama se člověk učí a jenom dobře, že to vlastně v hlavě má tak nastavený, jak to tak má.
2: Ve vysílání radiožurnálu Sport jsme s Radanem Lencem, ve studiu je také olympijský vítěz Martin Procházka, který se tak potutelně usmíval při zmínkách o Tomáši Galvasovi.
5: No, samozřejmě já jsem to právě vžiju do role Radana, no, protože ono hrát s takovým hráčem není vůbec nic jednoduchého, protože pořád pozadím sliby pozorovat, čekat, kdy co vymyslí, aby pak jste nevypadal úplně jako hlupák na ledě, vlastně, když vám to předloží do prázdné branky a vy s tím ani nepočítáte, takže samozřejmě to musí být, musíte být stále ve střehu a potvrzuji to, co říkáš, že vlastně je to super, že si to dovolí na ledě. A to, že to občas přežene nebo udělá nějakou chybu, tak bez toho by to přesně nešlo. Jo, tak tady ty hráči to mají v sobě. Takový byl i Marek Židlický, pamatuju si ho nakladně, když začínal, tak tohle to byl se podmí takovýhle typ. A prostě trenéři úplně trnuli, že dělal na modré čáře klíčku a prostě vypadalo to, že už mu ten puk uteče, ale on to pak třeba zvládl. A i díky tomu se pak nakonec vlastně prosadil až do NHL, protože byl takhle, jakoby vlastně, když to řeknu, drzý a měl velké sebevědomí, dokázal to právě zvládnout a tohle to je asi taková cesta i pro Tomáše Galvase.
2: Přesto, Radane, vy jste ale výrazně zkušenější než Radan Lenz, Tomáš Galvas. Musel jste si ho někdy v úzovkách srovnat, protože vy tím, jak on hraje často s Radimem Šimkem, který možná má tu roli v prvním útoku, často se zase potkávali spolu na ledě, tak on za vámi často stál, ale někdy se kolikrát dostal do útočícího rohu víc než vy, no, tím, jak on zkrátka bruslil po tom ledě.
9: Já ještě se vrátím k té otázce, nebo respektive k tomu, co bylo předtím, jak jsme se bavili o Tomášovi, tak vlastně mě hrozně připomínal spoustu těch švédských obránců, který byli právě mobilní na té modré čáře a prostě drzí a dovolili si něco, já jako útočník, když jsem na něj jel, tak jsem si říkal, že už nemá cestu, kudy může jet a on byl tak schopný, že se z toho prostě vymotal. Takže jako v tom jsem viděl s ním, nebo u toho Tomáše jako takový jako nějaký společný jmenovatel asi. A teď k téhle otázce, tak co se týče jako nějaký promluvy, samozřejmě vybavím si asi dvě situace v sezóně byly, kdy se něco řešilo, ale nebylo toho za stolik. On ho měl na úzdě trošku Radim Šimek, takže víceméně jsme tak seděli vedle sebe i v šatně, ale já nejsem úplně jako bek a nemám ty oči toho beka, jako jak to vidí ze zádu, ale v tomhle mu hodně pomáhal Radim Šimek a na druhou stranu zase herní nějaký situace, který jsme viděli jako my útočníci, co by nám mohlo pomoct a vlastně i jemu, tak jsme se snažili nějakým způsobem, já neříkám zdokonale, protože on je výborný, ale třeba nějakým způsobem pomoct, kdyby mu to pomohlo, tak by to bylo skvělé.
4: S Radanem Lencem si povídáme ve speciálu Radiožurnálu Sport před zápasem, který začne už za nějakých 25 minut, tedy Česko-Švédsko. Česká reprezentace v tom druhém duelu ve skupině nečekaně prohrála se Slovinskem, tak co Radan Lenc říkal na tenhle výsledek, a určitě se vám taky někdy v kariéře stala nějaká nečekaná prohra, tak jak je vhodné na to třeba v kabině reagovat?
9: Jo, tak samozřejmě bylo jich hodně nečekaných proher, ale zároveň po jakém výkonu, no, jako samozřejmě já teď nemůžu úplně hodnotit ten zápas, protože jsem ho neviděl celý, viděl jsem poslední třetinu, ale asi bych, já nevím moc, mně přišlo, že ty šance jsou, že si je vytváříme, že přehráváme toho soupeře, ale prostě nebyli jsme schopní tam prostě najít tu cestu, aby jsme ten gól dali, aby jsme ten zápas vyhráli. Samozřejmě 2-1 se vedlo a srovnalo se po takovém, já bych ani neřekl, že to byl nějaký signál, samozřejmě byl tam nastřelený, nebo respektive Lukáš Sedlák šel do bloku, odrazí se to doprostřed, ale zase ten hráč byl připravený a o pohotově to vypálil, takže dobře, ale víceméně určitě jsme měli více hry my, takže já bych to nehodnotil úplně jako tragicky, ale zároveň určitě to je něco, co nikdo nechce, aby se stávalo. Ani hráč, ani trenéři, nikdo, ale zároveň možná je to i dobrý takový jako postavení na špičky pro další vývoj toho turné.
4: To říká Radan Lenc ve speciálu Radiožurnálu Sport. My vám v tuhle chvíli moc děkujeme za váš čas, užijte si dnešní večerní zápas a děkujeme moc, naslyšenou.
9: Já vám taky moc děkuju.
4: No a my můžeme pokračovat tady na Radiožurnálu Sport dál. Do začátku duelu zbývá něco málo přes 20 minut, nebude to taky trvat příliš dlouho a připojí se k nám taky posluchači Radiožurnálu. Tak Martine, kudy půjdeme teď dál?
2: Půjdeme přes sestavy, protože když se ještě tím trochu vrátíme k tomu minulému zápasu, ale zároveň k tomu následujícímu už půjdeme, tak Dominik Pavlát v brance není, poté co dostal 3 góly od Slovinců v zápase, ve kterém ale téměř vlastně nechytal, i když chytal.
5: Je to tak, byla to pro něho těžká role, dostal první nepříjemný gól, ano, bylo to při přesilovce nebo při oslabení našeho týmu, byla to třeba backhandem, kde se toho třeba otyč, tohleto pro brankáře je vždy velmi těžké to. A ta druhá třeba už o tom teďka před rukou mluvil Radan, kdy prostě po vhazování se odrazí kotouč přímo na voli hráči, který vlastně střílí do odkryté branky, takže to taky nebylo vlastně jeho to jediné, co samozřejmě určitě by ten výkon byl ještě lepší, pokud by se mu povedl ten samostatný nájezd chytit v tom prodloužení, to by ho samozřejmě, ale tak nepovedlo se, Makovec to trefil hezky do toho nepřímého prostoru mezi beton a lapačku. Takže se dala očekávat tady ta změna, že Josef Kořenář pojede do branky. Uvidíme, jak se mu také dneska bude dařit. Každopádně si myslím, že on v tom prvním utkání také neměl velký počet nějakých zásahů, protože jak jsem zmiňoval, Dánové v první třetině jednu střelu, pak to trošku zvedli. A dneska si myslím, že to bude takové to pořádné prověření. Švédové si myslím, že budou mnohem aktivnější a těch střel tam a těch zákroků budou muset vyndat brankář mnohem a mnohem víc.
4: My samozřejmě se k té sestavě budeme znovu dostávat asi podrobněji i tedy za pár minut s posluchači Radiožurnálu, ale byly tam samozřejmě nějaké změny mezi tím prvním a druhým duelem, to bylo velké téma, tak jak to trenér Rulík tedy vyřešil do dnešního zápasu, pánové, Martinové?
2: No do dnešního zápasu, především první formace, o které se hodně mluvilo, tak tam nebude s dvojicí Sedlák Červenka ten, se kterým tito dva hrají v Pardubicích, nebude to ryze pardubický útok, ještě s Liborem Hájkem, který vlastně patří do té první obrané formace nebo toho páru obraného s Filipem Hronkem, ale posune se tam jiný muž odkojený Pardubicemi, nicméně v současnosti hráč Bostonu Matěj Bliml. Tahle rošáda Bliml tam, zpátky.
5: Dalo se čekat. Očekávaný, já myslím, že trenéři to udělali teď zase jako když to trošku správně, protože oni chtěli dát Matěji Blimlovi po tom prvním utkání, radním Rulík to zmiňoval tím, nebo vlastně odůvodňoval to tím, že nějaký čas ještě větší na ten aklimatizaci, na to větší hřiště, na ten evropský rozměr. Po tom vítězném utkání asi si taky právě Rajnulík nepředstavoval, že to utkání takhle dopadne, jo, když to řeknu, že prohrajeme 3-2 se Slovinskem v prodloužení, tak je logická asi volba zpátky znova ho dát k této dvojici, aby to znova bylo funkční.
4: Já vůbec nechci kritizovat, to si myslím, že mě rozhodně teda nepřísluší, ale říkám si jako člověk, který lední hokej, přiznám se, tak úplně nesleduje. Matěj Bliml, to je 25-letý kluk a jestli se tady pořád bavíme o tom úzkém ledu, širokém ledu, tak není přeci pro někoho, když se chce aklimatizovat, nejlepší aklimatizace ten zápas hrát, tedy že by pro takhle mladého kluka neměl být problém hrát dva zápasy po sobě. Já pro mě bylo velké překvapení, když jsem se dozvěděl, že nehraje. A když jsem se dozvěděl, že nehraje, tak jsem myslel, že tam je nějaký zdravotní problém. A samozřejmě taky nemám informace zevnitř toho týmu, ale všechno oficiálně, co jsem zaznamenal, bylo, že ne, že po domluvě, že bylo prostě Blimlovi oznámeno, že vynechá, ať si odpočine, ať se soustředí na ty další zápasy, že zápasů bude dost, tak já asi kdybych přijel z AHL, tak bych těch co nejvíc zápasů chtěl hrát na ledě, ne, Martine?
5: No, tak jo, já ti rozumím, jak si myslíš, úplně to chápu, ale tak trenéři chtěli zapojit, napsat na soupisku dalšího hráče, Jana Mandáta, takže se nabízelo, že půjde právě k ní, protože hrajou celoročně spolu, Sedlák, Červenka, Mandát, takže to byla ta volba asi, proč samozřejmě to takhle jakoby došlo k této změně, ale teď trenéři se znovu vrátili tomu, takže je tam dalších 5 zápasů v základní části, takže jako, pokud se ta trojice teďka nerozdělí, tak si myslím, že je dost času se sehrát.
2: Tahle otázka samozřejmě patří i na našeho reportéra, který je na tomto utkání, stejně jako na utkání minulém, a tedy Františka Kunu. Františku, co ty říkáš na to, jak byl Matěj Bliml vyřazen po tom prvním zápase a teď, jak se s tím odůvodněním, že by bylo dobré nakonec ho rozehrát, vrací zpátky do prvního útoku?
6: Já si myslím, že s tím dobrý večer může souviset i to, že pokud chtěli trenéři vyzkoušet Mandáta, tak ho právě dali do té lajny, která fungovala během klubové sezony v Pardubicích. Chápu veškerou argumentaci takovou, že v 25 letech by hráč asi neměl mít problém fyzicky, což samozřejmě myslím si, že rozhodně nemá. Na druhou stranu ta doba, kdy Matěj Bliml už přiletěl ze Spojených států do Česka, je relativně dlouhá na to, aby se aklimatizoval, takže trochu si říct, že to spíš nejvíc souvisí s tím, že Mandát šel místo něj právě, aby to vyzkoušeli Červenka se Sedlákem a Mandátem, což částečně zafungovalo. Jan Mandát měl asistenci, ale byl i u dvou obdržených gólů. Každopádně Radim Rulík říkal, že Matěj Bliml hrát bude a bude hrát hodně. Takže myslím, že dnešek může být jasným příkladem a ukázkou toho v zápase, který za 15 minut začne tady ve Friburgu, že Matěj Bliml dostane dost prostoru třeba i v přesilovce a je to jeden z nejlepších střelců v posledních letech. Byť hraje primárně na farmě, v NHL nedostal tolikrát čupnout, zranil se na začátku sezony v Bostonu, pak v Providence nehrál tak, jak by si představoval po té skvělé sezóně v Texasu, kde byl nejlepším střelcem. Aha, trochu ho to trápilo, říkal to i v našem vysílání, když jsme za ním byli s mikrofonem právě v Providence v lednu, no ale teď je to celé otočené úplně jinam a myslím, že Bliml bude hrát s velkou chutí a pokud bude hrát hodně, tak to bude vidět.
2: Říká František Kuna. Martine Procházko, tvůj komentář k té situaci, kdy Matěj Bliml se najednou vrací do útoku, který byl v podstatě znovu složený, protože Pardubice takhle hrály velkou část sezóny. Mandát, Sedlák, Červenka. A teď najednou trenéři jako kdyby zjistili, že opravdu je možná lepší tam mít toho Blimla.
5: No tak byli o tom přesvědčení od prvního zápasu. Zřejmě tady tu pozici měli pro něho připravenou. Jak říkám, vyšlo nám to první utkání velmi dobře, no jsme byli 2/3 velmi, velmi dobrý hokej hráli právě. A i tento první útok hrál velmi dobře. A je pravda, že my jsme se také o tom bavili před dnešním speciálem, že právě v tom spojení s Mandátem se dá říct, že s tím Slovinskem to vůbec nebylo úplně ono, ani z té strany právě toho prvního útoku, že to nebyl ani jediný útok, který by byl jako nějakým způsobem odskočený od všech. Takže proto ta volba je jasná, že znovu se vrací právě Matěj Bliml k Červenkovi a k Sedlákovi.
2: První útok, který ve složení Bliml, Sedlák, Červenka, druhý útok ve složení Flek, Tomášek,
4: Děkujeme, Martine, já tě přeruším, protože v tuhle chvíli se k nám tady na Radiožurnálu Sport připojují taky posluchači Radiožurnálu, kterým přejeme krásný večer a budeme si ještě nějakých necelých 15 minut povídat ve studiu Radiožurnálu Sport. Dál já vítám tady i pro posluchače Radiožurnálu hokejového reportéra Martina Charváta. Martine, krásný večer.
2: Krásný večer.
4: A vítám samozřejmě našeho experta, olympijského vítěze, několikanásobného mistra světa Martina Procházku. Martine, i tobě ještě jednou krásný večer.
5: Hezký večer.
4: Tak 20 hodin 20 minut všechno. No to už za pár minut vypukne po třetí na šampionátu ve Švýcarsku naplno. Dnes tedy český hokejový tým proti švédskému výběru. Připomeňme zatím po těch dvou zápasech, které máme za sebou, má na kontě asi trošku míň bodů, než jsme všichni doufali, než jsme očekávali. A tak ten duel dnes proti Švédsku je možná důležitější, ne? Nebo nevstupují do něj čeští hokejisté pod tlakem?
5: No, pod tlakem tím, že si zkazili to utkání se Slovinskem. Tam jsme prostě ztratili dva body, to je jasná věc. Ten výkon nebyl úplně dobrý, takže pod tlakem jsou teďka, takže jako když jsem zaregistroval, samozřejmě spousty fanoušků říkali, že to byla bída a že teď nás čekají Švédové a že to bude ještě horší. Tak já si tohle to právě úplně nemyslím. Já si myslím, že právě to, že se nám nevyšlo to utkání se Slovinskem, tak by v úzovkách by nám mělo, nebo trošinku by nám mělo pomoct v tom znovu se vrátit, jak se říká, do toho systému, do té taktiky, do toho, aby ten každý hráč tam udělal bez smyslu něco navíc, to znamená bojovnosti, obětavosti, disciplíny, aby tam nebyly zbytečné fauly. A tohle si myslím, že právě je, když to řeknu, lepší utkání hrát dneska se Švédskem, než, jak už jsem možná dneska jednou zmiňoval, hrát to třeba s Itálií, protože by byly po sobě dva soupeři, který by byli v pozorkách papírově úplně jako nejslabší a my by se s nimi hráli dvakrát za sebou. Za mě to je dobře, že dneska hrám se Švédskem a sám jsem zvědavý, jak se budeme prezentovat, nebo náš tým sebe prezentovat tím stylem a jak vlastně i protože Švédové patří k těm top týmu, to znamená, že my budeme muset opravdu podat velmi dobrý výkon, aby jsme odehráli, nebo vyhráli, nebo získali třeba dva body, nebo prostě, aby jsme to utkání měli, když to řeknu, zdramatizovaný.
2: V brance tedy tentokrát proti Švédům Josef Kořenář, v prvním útoku Bliml místo Mandáta se Sedlákem a Červenkou. Ve spojení jsme stále také s naším reportérem Františkem Kunou. A Františku, prosím tě, co se ví o stavu Michala Kepného, který podle toho, co mám k dispozici, dnes nehraje?
6: Nehraje stejně jako Jan Mandát, u Michala Kempného jsou to zdravotní trable, on nebyl ani na dopoledním rozbruslení kvůli drobnému nachlazení, ale tam ještě nepadla oficiální informace o tom, že by to večer bylo jasné, že nenastoupí, ale přeci jen trenéři nakonec nechávají Michala Kempného mimo sestavu, takže mohou to být i jakési preventivní důvody, turnaje řekněme teprve na začátku, je to třetí ze sedmi zápasů ve skupině pro český národní tým, pak mají Češi volno, pak hrají s Itálií, takže Kempnému asi pochopitelně, pokud se necítí úplně 100% fit, dávají v téhle fázi turnaje volno a doplním, že ještě to, že místo něj nastoupí Jan Ščotka, kterého trenéři dopsali na soupisku, minule tedy ještě nehrál, první zápas hrát nemohl, minule zapsaný byl tím náhradníkem a dnes nastoupí jakožto sedmý obránce místo Michala Kempného.
2: Říká František Kuna. Františku, ještě změny v přesilovkách, tam to prý je také nějak jinak, než to bylo doposud v těch předchozích dvou zápasech, protože připomeňme, že Češi v přesilové hře zatím nedali ani jeden gól a to proti papírově slabším soupeřům.
6: Ta sestava doznala určitých změn, trenéři věděli, že budou muset něco udělat, protože přesilovky nebyly dobré, byť třeba herně ano, ta úvodní proti Slovincům, Češi v podstatě nepustili soupeře, ale na tom velkém kluziště to může i trochu svádět, jak máte hodně prostoru hrát to na velkou šířku kluziště, a tak přesilovce nepřekvapí, že na modré čáře bude Hronek a obě početní výhody budou hrát Češi s jedním obráncem, což je normální, v té první Červenka Kaut, Bliml Sedlák, ve druhé pak Tomášek Flek Boženílek, to je kompletní lajna, kterou doplní Dominik Kubalíka na obrané modré čáře. Tomáš Cibulka, který je také někdy poměrně dost odvážný, podobně jako Tomáš Galvas. Tak uvidíme, kolik Švédové hlavně nabídnou českému týmu svým dobrým pohybem početních výhod. To je samozřejmě také téma.
4: To je určitě velké téma. My se samozřejmě na něj chceme zeptat taky Martina Procházky. Tak co náš expert, hokejový expert na Radiožurnálu Sport říká na tyhle změny v přesilovkových formacích, třeba na to, že z nich vypadl mladý Milovský?
5: No tak měl tam, oni hráli celkem na něho, na tu pozici vlastně z mezi kruží pravák, dostával nahrávky od Romana Červenky i tu od Lukáše Sedláka. No, Barkát mu to nesedlo, ty střely tam nebyly přesné, takže si myslím, že právě z toho důvodu chtěli trenéři tu změnu. Jak už zmiňoval František, velmi dobře sehraná první třetina proti Slovinsku, tam prostě první přesilovka, tam to opravdu lítalo celkem slušně, jenom to nepadla ta branka, tak je tam jasný, že ten impuls tam byl potřeba. No a ta druhá samozřejmě, ta je podrobná, tam jsou taky vynikající dva střelci, Tomášek, Kubalík, v podstatě na každém kruhu může se tam ožení lehpé předbrankový prostor, takže tam samozřejmě se dá očekávat, že tam prostě je taky potřeba oženílka dát do toho předbrankový prostor, být slonil brankáři, takže tyhle ty změny jsou v pořádku a myslím, že je tam jenom škoda to, že ti hráči to v podstatě jako neskusili na tom tréninku, no to si myslím já, že to pořád jako by bylo lepší varianta, že si to vyzkoušíte. Přesilovková trénink přesilovky trvá 10 minutek, prostředí se, já nevím, 4x každá ta pětice a je hotovo, není to nic náročného.
4: A to jsme u toho tréninku o volném dni, který jsme vlastně už v našem speciálu trošku nakousli, zmínili a Martin Procházka se podivoval tomu.
5: No já jsem to pak omluvil, že to je z toho důvodu, že se hraje 3x ve 20-20, no tak jo, no. Tak ale teď bude ten čas, po dnešním zápase si myslím, že bude tam dost času na to, aby hráči to nějakým způsobem poladili, ty přesilovky, aby jsme právě v nich si pomohli, protože vždycky to je výhoda, když máte možnost dát přesilovku, dát gól a u každého týmu, ať jsem viděl dneska Kanadu, ať jsem viděl Švédy, tak prostě v přesilově, když padají góly, tak ten tým to zvedne vždycky.
2: Naprosto laická otázka. Vždyť takový Černoch s Beránkem v Karlových Varech také hrají přesilovky a hrají je výborně, tak proč tam nejsou, proč neskusit třeba je podle tebe?
5: Třeba k tomu dojdeš. Třeba ta varianta ještě přijde, no tak jako je to zatím teďka první, jsou to první dvě formace, které to takhle budou hrát. Může se stát, že když to nebude fungovat, nepředpokládám asi, že by úplně vyhodili z té formace Červenku se Sedlákem, nebo možná tuhletu pětku nebudou měnit, ale může se stát, že když to nebude fungovat, to je druhé, takže tam klidně zapojí znovu potom Černocha s Beránkem, jak říkáš, a někoho k ním, no tak tam se nabízí samozřejmě Kuba Flek, že jo, ten taky má s nima nějaké něco odehráno, takže tam je ještě několik variant, uvidíme.
4: Posloucháte speciál Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport před večerním duelem Čechů se Švédy na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku a my bychom se

0: Martina Procházky, jestli podle tebe nějakou roli hraje to, že vlastně v tom celém hodnocení sezóny, v té sérii Eurohockey Tour, jsou Švédové suverénně nejlepší za celou sezónu, ale vlastně v jednom z těch posledních zápasů je Češi porazili. Tak jestli tohle před mistrovstvím světa, to, co se tam dělo, pro tebe hraje vůbec nějakou roli?
1: Je to příprava, já to beru jako přípravu, viděl jsem ty zápasy všechny samozřejmě teďka, hlavně minimálně ty dva turnaje, nedá se to až tak hodnotit, protože čím se blíží mistrovství světa, tím míň tam jako je takových, to řeknu, soubojů někdy na 100% zákroku, blokování střel, takových těch věcí, které by vás mohly vyřadit z toho mistrovství světa, takže si myslím, že se to nedá úplně až tak hodnotit. Každopádně jsme Švédy porazili, dali jsme jim 3 branky, oni první třetinu si s náma nevěděli rady, pak celé utkání jsme zvládli velmi dobře, ale nemyslím si, že by to mělo být nějaký takový ten, že si teďka řekneme, porazili jsme je 3-1 a dneska je porazíme znova, jo. Si myslím, že to takhle nebude úplně jednoduchý, prostě mistrovství světa je úplně jiné.
2: Takže možná se na to dá dívat optimisticky z obou dvou stránek, prostě na jednu stranu není to žádná berná mince, ale to, že jsme je porazili, to ti hráči někde v hlavě mají.
1: No, mají to v hlavě, ale jak říkám, nemyslím si, že úplně to je teďka rozhodující v tom dnešním zápase. Já si myslím, že to takhle asi úplně nebude.
0: Co se týče českého týmu, tak český tým vlastně, když si vezmeme ten velmi úspěšný domácí šampionát, tak on předtím na českých hrách v úzovkách vyhořel. Není to, když člověk a tým obecně tu facku v úzovkách dostane dřív, tak není to vlastně pro celý ten turnaj dobře? Tím chci narazit také na to, jestli vlastně pro celý český tým to, že prohrál se Slovenskem, v jistém slova smyslu nebylo tak trochu výhodou, když se na to jako člověk opravdu podívá z úplně druhé strany.
1: Jo. Já s tím souhlasím. Ne, no jak říkáš, já to můžu jenom zopakovat, je to lepší, když to jsme teďka takové utkání odehráli. Dneska samozřejmě zase nějaké měřítko, uvidíme, když to utkání bude dobrý, zvládneme ho, bude to vyrovnaná hra, tak si můžeme říct, ano, jsme s týmem, který je to tým, který bude hrát o medaily nebo může hrát o medaily, tak s ním hrajeme vyrovnaný zápas.
2: V tom dnešním duelu se samozřejmě na to dostaneme už za pár minut, protože Češi budou hrát se Švédy, ale my pojďme tedy do Flash zóny za Petrem Kadeřábkem.
3: David Tomášek je u mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Davide, jak se těšíte na souboj se Švédy a jste nabuzeni po té předchozí prohře se Slovinskem?
4: Jo, těšíme se, určitě jsme nabuzení a bude to velmi dobrý zápas a věříme s dobrým koncem pro nás.
3: Připomínali jste si tu výhru v posledním vzájemném zápase na švédských hokejových hrách?
4: Jo, něco tam samozřejmě proběhlo, ale samozřejmě mají ten tým zase trošku jiný a je to ten hlavní turnaj tady to, že jo, ale dáme do toho všechno a půjdeme za vítězstvím.
3: Je pro vás osobně zápas se Švédskem o to prestižnější, že tam působíte, nebo působil jste?
4: Tak možná trošičku, že nějaký ty hráče znám, ale jinak se to tak na to nekoukám.
3: Davide, hodně štěstí a přeji 3 body.
4: Jo, díky.
3: Říká David Tomášek před odchodem na ledovou plochu a na utkání Česko-Švédsko, které uslyšíte v přímém přenosu.
5: Speciál Radiožurnálu Sport.
2: Děkujeme Petru Kadeřábkovi, on bude jednou polovinou komentátorského dua, které už za chviličku od nás dostane slovo a budou pánové s Františkem Kunou komentovat tedy Česko-Švédsko. Tak už nám zbývá toho času opravdu málo. Martinové, já vím, že tohle je možná vaše oblíbená část a těšili jste se na to tady na Radiožurnálu Sport více než hodinu. Nebudeme připomínat, jak vám to vyšlo v sobotu proti Slovinsku, ale věřím, že budete optimisty i nadále. Já naštěstí typovat nemusím. Začínáme u Martina Charváta. Martine, jak myslíš, že se dnes bude večer českým hokejovým reprezentantům proti Švédům dařit?
0: Já budu pesimista, jak je mi skoro vlastní. Říkám 1-5 z českého pohledu. Myslím si, že Švédové český tým bohužel poměrně přejedou.
2: Jak se říká v Pyšné princezně, poznávám tě, jasná. Co si myslí Martin Procházka?
1: Já budu optimista.
0: Tak to aspoň jednomu vyjde.
1: A já budu věřit, že to dnešní utkání bude mnohem lepší z naší strany a že vyhrajeme v prodloužení. 3-2.
2: Takže jsou tady tipy jak pro výhru, tak i pro hru. Vzhledem k tomu, že to nemůže skončit remízou, tak si myslím, že to máme, pánové, pokryté. Já vám moc děkuji a protože už se nám opravdu blíží začátek zápasu, tak pojďme tady na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport na mistrovství světa do Švýcarska. Slovo dostává František Kuna a taky Petr Kadeřábek.
6: Hezký večer, Česko-Švédsko za minutu a půl, pokud to klapne na sekundu, ale Švýcaři opravdu fungují jako hodinky a funguje to tady. Švédové oproti švédským hrám přibrali ještě další 4 hráče z NHL. Dohromady jich mají 11, což je přesně polovina, protože zapsali aktuálně na soupisku 22 mužů, stejně jako český národ.

0: Tým. Ten bude mít dnes v brance Josefa Kořenáře, stejně jako proti Dánům v úvodním zápasu šampionátu. Mimo soupisku zůstává Petr Kváča, druhým golmanem pro dnešní duel Dominik Pavlát. V českém útoku v tom prvním zůstávají a vrací se do něj Matěj Bliml, tak jak Češi hráli tady ten první zápas. Červenka, Sedlák, Bliml, druhá lajna také beze změn, Flek, Voženílek, Tomášek, Milovský, Kubalík, Kaut a Beránek, Černok, Chmelař, 13. útočníkem Michal Kovarčík. Jednu změnu registrujeme u obránců, protože nachlazení nepustilo Michala Kempného nejen do dopoledního rozbruslení tady v tréninkové hale, ale také do zápasu. A tak mimo slečené muže do dresu jsou právě obránce Michal Kempný a také útočník Jan Mandát. To už jsme vyjmenovali všechny členy českého hokejového týmu, který bude usilovat o další body. Zatím má 4 v tabulce skupiny ve Friburgu, což je víc než Švédové. Ti totiž na úvod turnaje zaváhali, prohráli s Kanadou, ale takové zaváhání se asi v uší špičce dokáže odpustit u hokejové veřejnosti na severu Evropy. Pak Švédové zvládli porazit dánskou reprezentaci. Ta tady ještě odpoledne trápila Kanadu, 40 minut to bylo 0-0, Kanaděné pak dokázali zvítězit 5-1. Nás bude ale v našem přímém přenosu radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport zajímat to, co se bude dít v následujících zhruba 2,5 hodinách tady ve Friburgu. Začíná utkání Česko-Švédsko na světovém šampionátu, které má pořadové číslo 89 vhozeno. Sedlák na úvodním buli, které prohrává, a Češi budou se sformovávat ve středním pásmu, protože s pukem jede Larsona, nahazuje ho do českého braného pásma, tam dobře udělal to Hájek, který posunul kotouč do střední třetiny. Bliml přišel o hokejku, Švédové hrají, Larson znovu s pukem, má ho za vlastní brankou a teď je přerušeno. Bude se vazovat po 19 odehraných sekundách, rozhodčí hru přerušují a vazovat se bude ve středním pásmu po českém offsideu, kdy Češi napadali, byť neměli, protože tam jeden z útočníků byl dřív než kotouč, a tak je to vazování ve středním pásmu blíž švédské brance. V ní je dnes Magnus Hellberg z Djurgårdenu, z týmu, který sídlí v hlavním městě Stockholmu. Vhozeno, Švédové znovu úspěšnější, Larsson s pukem mezi vlastními kruhy dává na levý kruh pro Ekholma, který posouvá přes levý mantinel kotouč až za českou branku. Tam je Kořenář, který rozehrává podél hrazení puk až k modré čáře, puk projíždí do obraného pásma Švédu, ale nemůže to být zakázané uvolnění. Ekholm chytil kotouč zhruba 2 metry před brankovou čarou. Češi vystřídali, Švédové částečně také. Holmström nahazuje puk do českého rohu, 0-0 stále na konci první minuty. Ticháček ometl puk k modré, ale tam jsou jen Švédové. Ekman Larsson napřahuje, pálí, ale dobře se tam bruslí. Počínal Tomášek, který obral Švédy o puk a má ho, zajíždí do pásma, dává doleva. Ekman Larsson ale pochopil přihrávku na Fleka a ve středním pásmu mohou hrát znovu Švédové. Raymond posouvá doleva už v útočné třetině na Bjerka, ten dává mezi kruhy, jenomže tam je situace zády k brance. Raymond už se otočil, trefil zase brusle Fleka. Teď Švédové v tlaku, přihrávka mezi kruhy i na modrou. Raymond napřahuje, pálí, rána sražená. Kořenář tohle by nechytil, ale puk zamířil mimo levou tyč. Ve druhé minutě stále 0-0, platí dál. Švédové s pukem za brankou. Bjerk v levém rohu z pohledu točících Švédů dává Raymondovi, ten na vrcholu kruhu pálí hodně mimo branku. Svenberg má kotouč v českém rohu, Švédové aktivnější, ale Tomášek vyváží kotouč do středního pásma. Štoukl ho před sebe a odchází střídat. Hrát tak mohou Severané, Johansson mezi vlastními kruhy, čeká na to, až mu vystřídají spoluhráče a předává kotouč za vlastní branku. Konec druhé minuty, 0-0, platí dál mezi Českem a Švédskem. Švédové nahazují kotouč za Kořenáře, ten tentokrát nepůjde za branku. Ščotka poprvé na tomto šampionátu posunul kotouč za branku šikovně až na Kauta, který křižním pasem našel Kubalíka vlevo v útočném pásmu. Kubalík fulu dává před branku, Melovský zakončuje, to byla dobrá šance českého týmu, ale kotouč je ve výstroji Magnuse Hellberga. Velmi rychlá a přímočená kombinace z obraného pásma na dvě přihrávky překonaných najednou tak nějakých klidně 40 metrů. Mířil ten kotouč z pravé strany obraného pásma na levou stranu útočného. Kubalík pak od mantinlu přihrával před branku na Melovského. Ten jako pravák to měl po ruce, zakončoval po ledě, ale nenašel skulinku v postavení švédského golmana Hellberga. A tak dál platí 0-0 na konci druhé minuty zápasu Česko-Švédsko. Dobrá šance českého týmu na úvod, zatím největším dosavadním průběhu zápasu, ale odhraná je jen minuta a 56 sekund. Na ledě také čtvrtý český útok s Jiřím Černochem. Je tam připravený také Ondřej Beránek a Jaroslav Chmelař. Obránci Alšer se Ščotkou na modré čáře, ale rozhodčím se ještě nelíbí Chmelařovo postavení, který asi dříve výjíždí do kruhu u pravého mantinelu na pravé straně. Útočné třetiny se vazuje. Jiří Černoch jde na buly, proti němu De La Rose. Vyhrávají buly znovu Švédové, i to třetí v tomhle utkání. Odehrány jsou přesně 2 minuty, Česko-Švédsko 0-0.
1: Zastavená švédská akce na levém mantinelu, ale Holmström neprošel do středního pásma, tak Chmelař může hrát v pravém útočném rohu. Krásná akce, kdy centroval na Černocha zprava doleva přes brankoviště, ale Černochovi kotouč nedošel, ale Jiří Černoch si teď plní obrané povinnosti, velmi dobře zahrál Jan Ščotka, který tam narazil jednoho ze Švédů a nechal tak prostor pro získání kotouče právě karlovarskému kapitánovi. Teď špatná rozehrávka od Blimla, tu zachytili Švédové a vstříc útočnému pásmu míří Johansson a nakonec byl zase v rohu kluziště. Červenka může hrát ve vlastním obraném pásmu a nakonec ale se Sedlákem nevykombinovali hru do středního pásma, to se podaří až Hronkovi, který ale nahodil ten kotouč mimo hůl Blimlovu a tak znovu budou hrát Švédové, jenže Hronek znovu zastavil akci švédského týmu, tam už najíždí Galvas až za branku Švédu, je sice tísněn dvěma, ale stále drží kotouč, ještě mu pomáhá v pravém útočném rohu Sedlák. Hronek zachytil kotouč na modré čáře, nahazuje před branku, tam je Chumel a je to gól! Hronek o Blimlovu hůl dává gól Švédsku, čas 3:04 a Matěj Bliml slaví návrat do sestavy parádní trefou. Pěkně tečoval to Hronkovo nahození, ale myslím si, že velký podíl na to má znovu Tomáš Galvas. To, že objel celé útočné pásmo zleva přes oba dva zadní rohy, tam udržel puk pro Sedláka, pak se dostal kotouč na Hronkovu hůl, na modrou čáru, nahození do skrumáže a znovu potvrzení toho, o čem mluvili trenéři. Prostě hráči se musí tlačit před branku ve vícem počtu a teď se to přesně vyplatilo, protože teď tam stáli Sedlák, Červenka i Bliml a od Blimlovy hole, který tečoval přes Sedlákova záda de facto až do branky Švédska. Češi vedou od 4. minuty nad Švédy 1-0.
0: Ta střela Filipa Hronka mířila zhruba metr mimo, ale Bliml měl čepel hole dobře nastavenou. Vhozeno, Češi vyhráli buly. Cibulka vyváží po pravém mantinelu do středního pásma, kde je Boženílek. Ten posunul kotouč do útočné třetiny, kde napadá Tomášek, ale hrají Švédové. Bjerg přišel o puk, Hájek pálí od modré hodně mimo, puk se dostává k pravému mantinelu. Cibulka neudržel pásmo a musí dozadu Svenberg proti Hájkovi 1-1. Dobře to udělal český bek a kotouče za českou brankou. Hájek oklamal napadajícího Bjerka a posouvá na Boženílka. Ten je ve středním pásmu vlevo, už v útočné třetině stále u levého hrazení. Stále Boženílek pálí z úhlu, ale kotouč rohem kluziště projíždí až do středního pásma na červenou doprava pro Alšera, který rozehrává s Ticháčkem, ten je na obraném levém kruhu přesně. Souvá mezi vlastní kruhy, čerstvé síly přicházejí na led. Je tam třeba Melovský, ale Ticháček jede středem, dává backendem doleva, dlouhý pas pro Kubalíka, který musí bojovat 1-1 v útočném pásmu a zatím to ale nezvládá a Švédové mohou dopředu. Je tam Grundström, který zavezl kotouč do útočného pásma a nahodil ho sám pro sebe za českou branku, kde Alšer bojuje proti dvěma Švédům a to je těžká pozice. Kotouč nakonec za českou brankou stále Persson s pukem obtáčí se v levém rohu, vyjíždí na levou stranu, kde může hrát hak, rotace v levém útočném rohu z pohledu Švédů. Raimond dal na modrou, rána nepřesná, puk dál v českém obraném rohu, ale Alšer teď má trochu klidu. Melovský zkušeně rozehrál přes Ticháčka, ten zajíždí za českou branku a může situaci uklidnit. Polovina 5. minuty, Česko po gólu Matěje Blimla vede 1-0 nad Švédy.
1: Všeobecné střídání, Ticháček rozehrává přes Alšera, který nachází na útočné modré čáře Beránka jeho přihrávku, ale zachytil obránce Johansson a už s ní už kotoučem míří zprava doleva Brandström, který byl doplněn na švédskou soupisku až dnes. Obránce Lozan ale nepřihrál přesně. Češi ale stále jsou teď v obraném pásmu. Právě Johansson míchá s kotoučem a posouvá pod sebe na Petersona, ten zajíždí a centruje za branku na Heinemena, který poslal na modrou čáru. Johansson se chystá ke střele, nakonec si to rozmyslel, je tlačen Černochem k modré čáře, ale nevytlačen do středního pásma. A tak může znovu hrát Peterson, který nahazuje před branku. Kořenář toho moc neviděl, ale tam byl otlačen Sundqvist velmi dobře Hronkem. Ščotka s Hronkem mohou vyvést kotouč. Hronkovi se to nepodařilo vyhodit přes celé pásmo, nebo alespoň do středního pásma, tak Peterson hraje v útočném rohu. Nepřihrál přesně, Kotouk zachytil, Hronek zajíždí do levého obraného rohu a teď vše uklidní Jan Šotka, který ale nezajel za branku, přihrával Černochovi, tomu utekl při střídání Kotouč pod patkou hol až do středního pásma. Ekholm už ho znovu vrátil za modrou čáru, ale Bliml může hrát s Hájkem, Hájk si ale byl to Cibulka, který si přikopl Kotouč daleko před sebe. Šestá minuta končí, Češi po gólu Blimla ze čtvrté minuty vedou na Švédy 1-0.
0: Nahození ke Kořenářovi končí v českém rohu, kde je první obránce Galvas, oklamal dva napadající Švédy, ale Sedlák nepřehrál přesně, napadal ho úspěšně Delarous. Na modré čáře Švédové Ekholm vlevo, ale zdá se, že přišel o Kotouč a tak ve středním pásmu už se může hrát. Galvas předává do středového kruhu, Galvas 2-1, ne, teď už 2-3, ale nakonec Galvas to udělal dobře, vypál z pravého kruhu. Možná trefil, ano, brankovou konstrukci, tyčku pravou, možná spojnici, hraje se dál, Češi dál vedou 1-0, Švédové s pukem, Delarous v obraném kruhu, napadá ho Bliml, ale Delarous to udělal dobře a Švédové mohou situaci uklidnit a vystřídat Ekholm. Dává Kotouč svým bekům a odchází střídat, česká druhá formace ve středovém pásmu, ve středním pásmu Ekman Larsson nahodil oběma rohy Kotouč do českého pásma a Švédové jdou napadat, jenže puk nemají, má ho Flek na levém mantinelu, zkoušel pod nohama prohodit ten Kotouč Hájek, zkušeně dává za branku na Alšera, ten nic nevymýšlel, hledal Boženilka Švédům, ten Kotouč uniká a Flek se dostává za obranu, jenže těsně nedosáhl na ten Kotouč. Sedmá minuta 1-0 pro Česko, puk ve středním pásmu, Boženilek se tam sráží a puk nahozený do obraného pásma českého týmu má nakonec Tomášek už ve střední třetině na levém mantinelu. Projíždí do pásma, je tam ale sám. Tomášek bude čekat na spoluhráče, kteří střídají, a tak zavezl puk za švédskou branku, kde prohrál souboj se dvěma Švédy a hrát může Švéd Björk. Začala osmá minuta, Češi vedou 1-0.
1: Teď se budou moci v klidu vystřídat, protože Švédové zavezou Kotouč za svou branku, jmenovitě to byl Persson, Joel Persson už ale vyváží a Kotouč dává Gronströmovi, který si nahazuje zleva do pravého útočného rohu, tam bude první Ticháček a může pokračovat Melovský. Melovský získává Kotouče, to 3-2 ve středním pásmu, Melovský najíždí mu kaut, Melovský dává za sebe Kubalíkovi, projel ten Kotouč mezi nohama, ještě Hronek neudržel útočné pásmo, tohle je offside, ale tohle byla velká škoda, Melovský to udělal, no vlastně dobře. Ano. Protože on mohl z levého kruhu buď přehrát přes osu hřiště na najíždějícího Kauta, anebo schodit na osu hřiště pro Kubalíka. Bylo to o pár centimetrů nepřesné, protože jinak by Kubalík byl ve vyložené šanci, pokud by dostal Kotouč přímo na hůl. Takhle stále platí teď při první reklamní pauze, tedy v polovině osmé minuty, že Češi vedou 1-0 po brance Matěje Blimla. Myslím si, že ten úvod vůbec není z českého pohledu špatný.
0: Vůbec ne. Galva strefil tyčku ještě, což mohli vidět fanoušci v zaplněné hale ve Friburgu při opakovaných záběrech. A ta předchozí šance Melovského, když Švédové propadly na útočné modré, vlastně tam se nabízely tři možnosti, jak zakončit. Ta první byla přímá střela z levé strany, ta druhá přihrávka, jak si říkal, doprava na Kauta a vlastně ta přihrávka na Dominika Kubalíka byla možná, co se týče priorit a očekávání, až ta poslední v pořadí. Nebyla úplně ideální, byla rychlá pod nohy, Kubalík nezakončil, byl v těžké pozici, možná ten puk ještě neviděl přes obránce, nebo ho ne úplně čekal, nebo se sešly tyto dva faktory dohromady. Po českém offsideu se bude vazovat ve středním pásmu, osmá minuta, Češi vedou 1-0, trefil se Matěj Bliml, tečí Hronkovi rány z prostředka modré čáry, teď už se zavírají vrata za oběma brankami a po první přestávce na úpravu ledové plochy pokračuje zápas Česko-Švédsko. Češi vedou 1-0, navazování je připravený ve střední třetině blíž švédské brance Jiří Černoch, proti němu skloněný Berglund, souboj Karlovy Vary versus Philadelphia Flyers, ještě další a dnes už po druhé upozorňování pro Jaroslava Chmelaře na buli, který se tam postrkává s Grundströmem, ale už můžeme hrát. Osmá minuta, 1-0 pro Česko.
1: Ještě jednou buly, které se bude opakovat mezi Berglundem a Černochem. Doufejme, že Berglund, nebo alespoň toto příjmení, nebude dnes zapsáno v listině střelců, tak jako v případě norského zápasu, kdy dal Berglund ten norský 3 góly proti Slovinsku. Teď už bylo vhozeno a čárový rozhodčí nic nenamítají, ale může hrát pouze Ekman, který přenechal Kotouč na Brandströma, ten už posouvá dopředu, Silfverberg hraje v rohu kluziště, Grundström je natlačen Černochem na mantinel, ještě Šotka tam uplatnil své zkušenosti, vypíchl Kotouč pro Cibulku, ten dává doleva v obraném pásmu na Chmelaře, který našel Beránka, Beránek jede sám na švédského golmana, Kotouč zůstává ještě Brankovič a to je gól, jenže rozhodčí pískal dříve, než ten kotouč vlastně zmizel z dohledu všech na ledové ploše, ještě se tam Beránek pošťuchuje s jedním ze švédských hráčů a teď si podle mě Jiří Černoch ale oprávněně stěžuje, protože golman Helberg nedržel ten kotouč, on ležel na placce uprostřed brankoviště a prostě Černoch ho dopíchl do branky. Tohle měl být gól, jenomže rozhodčí ho ztratil z ohledu, zapískal, pak už nemůže ten gól uznat. Ono to nemůže se zvrátit ničím, ani nějakou coach challenge nebo čímkoliv, protože prostě je přerušená hra. Teď sebrali rozhodčí Čechům dvougólové vedení. Jiří Černoch hrál naprosto čistě ležící kotouč brankovišti, ale přerušená hra a v tu chvíli gól platit nemůže. A tak stále platí na začátku 9. minuty 1-0 a teď si ještě rozhodčí radí. V kroužku jsou u nich oba dva kapitáni. Roman Červenka, ten vystartoval z hráčské lavice okamžitě za rozhodčími, aby se poradili a dejme tomu uznali ten gol, ale já si myslím, že nemůže platit.
0: Nemůže platit a na trestné lavici je Ondřej Beránek a jeden ze Švédů po předchozí potyčce krátce po tom, co Černoch dopravil kotouč do branky. Teď branka to není, rozhodčí rozpažuje a ten ohlušující pískot primárně samozřejmě jde z úst a přes prsty českých fanoušků. Národní tým ale i přesto vede nad Švédskem 1-0 v 9. minutě zápasu. Poté, co před malou chvílí Helberg nedržel ten kotouč ve své moci, Černoch dorážel na trestné lavici dva borci, Ekman, Larsson a Ondřej Beránek, který jel sám, nejprve zkoušel rychlou kličku a zakončení na vyrážičku soupeřova golmana. Helberg ten kotouč chvíli držel ve své výstroji, my máme k dispozici sice zpomalené záběry, ale zas až tak zpomalené nejsou, protože ten puk vypadl velice rychle z jeho výstroje a Černoch tam byl včas. 1-0, ale i tak dál pro Česko po gólu, Blindla vhozeno 9. minuta, situace je pryč, Alšer nahazuje kotouč do útočného pásma, ten projíždí oběma rohy a mají ho Švédové. Přihrávka k modré čáře do středního pásma může zaútočit soupeř českého týmu, jenže Alšer je včas u Bierka a musí ještě zabrat dozadu do obraného rohu. Prohnal kotouč o mantinel na červenku, ten je ve středním pásmu vlevo už u červené, dává křižní pas, ale ten je nepřesný a tam může dopředu Johansson, tam tedy do útočné třetiny zprava na Raimonda, kterého pak obral i Kořenář. Raimond nespracoval tu přihrávku, ta byla příliš dlouhá. Sedlák bojuje o puk i s červenkou, dává žabičku do střední třetiny, ale jen na švédského. 9. minuta pomalu končí. Češi vedou nad Švédskem 1-0.
1: Blimel ještě napadá mezi obranými kruhy Švédů rozehrávku, ale Johansson odsouval za švédskou branku. Počkáč mu vystřídají spoluhráči, vystřídali také Češi. Naskočila Tomášková řada, Flekovi tam pláchl po pravé straně. Jeden ze Švédů, byl to Peterson, a nahodil puk do útočného rohu, ale tam Hronek velmi dobře uplatnil svou sílu, ale pozor na švédské nahození od modré čáry, které nakonec stečoval Tomášek, zachytil Voženílek, Flek dává už ve středním pásmu Tomáškovi. Tomáškovi teď v rozhodujícím okamžiku utekl kotouč a Gelom vyhazuje, Ekman vyhazuje jen puk do středního pásma. Flek kombinuje s Galvasem, ten dělá kličku, ale proti dvěma Švédům neuspěl. Tak je tady možnost pro Petersona, ten najíždí k pravému mantinelu. Nakonec míchá s kotoučem nahození před brankou, tam byl zaparkovaný velmi dobře Heinemann, ale nakonec ten puk k němu nedošel. Češi se osvobozují, Flek jenom protečoval puk do středního pásma a odjel střídat. Hagovo nahození za českou branku projelo oběma zadními rohy a Dillarose může hrát, je tísněn Melovským. Pozor, jak to není hákování rozhodčí, ale myslím, teď budou hodně bohorovní. Těmhle těm zákrokům pozor, nahození, které je tečované, ještě možnost pro dorážku. Od modré čáry tam pálil Persona, ten kotouč prolétl do protipohybu brankáře Kořenáře, ten ale udržel svůj pravý beton na ledové ploše a tak stále platí, že Česko vede na začátku 11. minuty na Švédském 1-0.
0: Švédové ale tlačí a puk má Karlsson za českou brankou, vyjíždí před ní na pravý kruh, ale je zády k brance, už se otočil, vypal hodně vysoko, ta rána ještě asi šla přes hůl Matyáše Melovského, každopádně je přerušeno na začátku 11. minuty 1-0 pro Česko, prostor pro úpravu ledové plochy. Češi zvládli dobře úvod, teď ta pasáž, to poslední střídání dvě nebyly ideální, Švédové dokázali zatlačit český národní tým v jeho obraném pásmu. Hraje se i ve druhé skupině, kde Němci nastoupili proti domácím Švýcarům a tam je skóre zatím 0-0 ve 12. minutě. Tady minuta 11. Česko vede nad Švédskem 1-0 po gólu Blimla a také následné tyčce Galvase a nakonec neuznané dorážce Černocha do švédské branky. Teď tedy za malou chvíli vazování v českém obraném pásmu.
1: Lidová četa opouští ledovou plochu za pár okamžiků. Myslím si, že český tým musí teď hodně rychle zapomenout na tu křivdu a pokračovat v té hře, kterou předváděl v úvodních, vlastně teď mohu říct skoro 11 minutách, protože pokud by jen se divili té křivdě od rozhodčích. Teď Tomáš Plekanec v tom přerušení sestoupil k ledové ploše, k mantinelu si zavolal jednoho ze sudích a diskutoval s ním zřejmě o tom, určitě o tom neuznaném gólu Jiřího Černocha, protože tam byla výtečná přihrávka na Ondřeje Beránka. Ano, mohl to být gól už od Ondřeje Beránka, kdyby propasíroval ten kotouč za Helberga, ale Helberg prostě neměl dobrý zákrok, vypadl z něj kotouč, Jiří Černok byl velmi dobře na správném místě, ale bohužel gol to není. Začínáme po další úpravě ledu, za stavu 1-0 pro Čechy, na začátku 11. minuty.
0: Kvůli v obraném pásmu českého týmu po pravé ruce Josefa Kořenáře, Černoch úspěšnější a puk má Cibulka za brankou, postrčil pro Ticháčka, tomuhle přeskočil kotouč hokejku, puk míří mezi české kruhy, Bjergo nezachytila, Beránek posílá na útočnou modrou, tam spěchá Černoch, ale pár metrů ztrácí a tak hrají Švédové na levé straně obraného pásma, Johansson posouvá na středový kruh, tam je ale jen Ticháček, který dává na levý mantinel nepřesně pro Černocha, Švédové Pukem a další kotouč pro Johanssona v obraném pásmu. Už ve střední třetině jsou Švédové a do útočného pásma míří Raimond, dává za českou branku, kde je Cibulka, ten backendem posouvá k modré čáře na Chmelaře, který chce postrčit ten kotouč, ale Bjerg ho obral, Chmelař pak zase Bjerka a teď už mohou hrát Švédové v obraném pásmu mezi vlastními kruhy. Obránce Larsson jede do středního pásma, křižný pas zprava doleva do pásma a tam už je Svenberg, který obskočil Cibulku a posouvá kotouč do útočného rohu, kde je ale jen Jiří Černoch, ten si udělal prostor a backenden dává pod sebe kotouč, který by mohl zamířit k modré čáře, ještě Bliml bojuje o puk, ale přišel o něj, Bjerg dává za branku, kotouč pro Raimonda, ten vyjíždí mezi kruhy, Raimond pálí, sražená rána, končí v rohu, Švédové dál v tlaku, Češi vedou 1-0, přihrávka mezi kruhy, Bjerg dává backendem puk na modrou, tady může přijít nápřah a rána od Raimonda, ten pálí jako Kořenář, kryje, má puk v lapačce, Svenberga tam ještě ten Ticháček chtěl odstavit a Svenberg dal krosček do obličeje českého obránce, rozhodčí okamžitě zvedá pravou ruku a bude vylučovat a teď je možné, že se bude moci český tým usadit v útočném pásmu v rámci početní výhody. Nedovedu si představit jinou situaci. Ivar Stenberg v 18 letech ukazuje, že je hodně drzý na mezinárodní scéně. Před malou chvílí ale Raimondovu ránu z mezikruží nádherně lapil Kořenář. Svenberg tam byl natlačený na brankovišti. Ticháček ho odstavil, ale nic hrozného mu neudělal a pak přišla rána do obličeje.
1: No ale zatím na ukazateli skóre sice nesvítí ten trest pro mladíškého Stenberga, mimochodem nejlepšího hráče mistrovství světa do 20 let a také mistra světa. Teď už ano a Češi tedy mají k dispozici přesilovou hru a uvidíme, jakým způsobem natrénovali. Na tréninku, na tom rozbruslení také to, jak hrát v početní výhodě. Kotouč doputoval na české holiny. Na chvilku Delarus vyhodí kotouč, který zachycí na levé straně Hronek, který je na ledě s Kautem Červenkou, Sedlákem a Kubalíkem. Ne, pardon, Blimlem. Teď Červenka zaváží kotouč, dává doprava. Sedlák projel do útočného pásma, ale bez kotouče a tam může vyhodit Larsson, ale je zastaven v rohu kluziště až teď. Pošle Ekman, Ekholm, samozřejmě kotouč až za brankáře Kořenáře. Teď se nedaří Čechům ta první půl minutka alespoň se usadit v útočném pásmu. Hronek vyjíždí spoza české branky, najde najíždějícího Kauta, který už projel středovým kruhem, dává doleva pro Fleka, který naskočil. Flek je za brankou, dává doleva k mantinelu na Kauta. Kaut míchá s kotoučem, teď už je česká pětice postavená. Kubalík napravo, pálí, gól! Dominik Kubalík napsáhl, z první vypálil na vzdálenější tyč a heleďme se, podívejme, 2-0, krásně využitá přesilovka, poprvé na turnaji po 56 sekundách jen co prostřídal Radim Rulík ty pětice pro přesilovou hru, tak se Dominik Kubalík odvděčuje parádní ranou. Ono to nebylo ani z kruhu, ono to bylo 3 metry nad kruhem, ale trefil moc hezky. Helberg nedosáhl a tak Češi vedou v polovině 13. minuty 2-0.
0: Daniel Boženílek perfektně stínil švédskému golmanovi. Možná si mohl někdo říct, proč Kubalík hned pálí z takovéhle pozice, ale proč ne, protože asi viděl červený dres před brankou. Daniel Boženílek má parametry na to, aby stínil, a k Blimlovi se přidává Dominik Kubalík. Češi vedou nad Švédskem na mistrovství světa 2-0 ve 13. minutě úvodní třetiny. Využitá přesilovka za necelou minutu, když přišla ta druhá přesilovková formace na led, tak trvalo jen pár vteřin, než ji Češi dokázali využít. Teď už Švédové s pukem. Johansson zaváží středem, dává doprava do pásma, jenže Ščotka má časný puk a přihrává za branku na Alšera. Ten je v pravém obraném rohu, o mantinel do útočného pásma posunul na Fleka, ten našel Tomáška v rohu. Tomášek dával před branku, ale Boženílek teď spěchá pro puk do levého rohu, kde je tlačen dvěma Švédy na mantinel, už jenom jedním, ale Kotouč je stále pod bruslemi hráčů. Další sražení od Švédů, Tomášek padl po zákroku Berglunda, ale tentokrát se bude, ano, opět vylučovat. Češi s pukem, Boženílek to zkouší z pozabranky, ještě dorážka, gól! Češi vedou 3-0, Jakub Fleck se dostal do výhody a teď Ščotka sejmul jednoho ze Švédů crosscheckem do obličeje. Poté tam Švédové zaútočili na Boženílka. Ščotka musí jít na trestnou lavici, ale nebude sám. Každopádně Češi vedou 3-0 a to už jim nikdo nevezme. Boženílek střílel a pamatují si to zejména Spartané. Vlastně z mínusového úhlu o odrazit to chtěl o golmana Helberga, což se mu nepovedlo, ale puk se dostal k pravé tyčce a tam už najel Jakub Fleck. Odehráno je 13 minut. Česká hokejová reprezentace vede nad Švédskem 3-0 po pohotové dorážce Jakuba Flecka. Boženílek odvedl dobrou práci, ještě uvidíme, jak se rozdělí tresty, protože Jan Ščotka musí jít na trestnou lavici. Byl to podobný zákrok jako od Svenberga na Ticháčka, tak si počkejme.
1: No, ale já tedy, Františku, si myslím, že měl by být vyloučený i švédský hráč, což je moje domněnka. To protože Ekman Larsson tam srazil Boženílka při oslavě.
0: A následovala
1: pak už odveta od Ščotky. To chápu, v pořádku, ale myslím si, že počet hráčů na ledě by měl být vyrovnán. Ale to je možná moje zbožné přání.
0: Já se zkusím nahnout,
1: aby si nespadl až na led.
0: Viděl na trestné lavice. Tam je jedna česká helma, kterou má na hlavě Jan Ščotka, ale dvířka jsou otevřená také na švédské straně. Pokud ten hráč není schovaný za reklamním banerem, tak by tam měl teprve doputovat. Což je samozřejmě téma nejen pro rozhodčí, ale také pro oba kapitány. A Ekman Larsson s Romanem Červenkou už jsou u toho půlkruhu. Švédsk půjde na trestnou lavici a rozhodčí tam velmi důrazně gestikuluje a ukazuje, že by Švédové měli zaplnit svoji trestnou lavici. Ano, Ekman Larsson na ní jde a rozhodčí jdou ještě zkoumat video a to si myslím, že souvisí se zákrokem Jana Ščotky. To jisto jistě. Takže teď po 13 minutách svítí na kostce 2-0, ale už tam by mělo být 3-0, protože Jakub Fleck dorazil po dobré práci Daniela Boženílka Kotouč do švédské branky. Teď se českému týmu dýchá samozřejmě velmi dobře při tom skvělém vstupu do utkání. Otázkou je, co by se zápasem udělalo případné vyloučení na 5 minut plus do konce utkání pro Jana Ščotku. Ono by asi bylo na 2 minuty vynulované tím 2-minutovým trestem Švédů. Leda, že by se zkoumal i zákrok Ekmana Larssona na Boženílka. Teď je to ukazuje režie na kostce nad ledem, což si myslím, že někdy tak býti úplně nemá.
1: Ale tohle je nesportovní chování.
0: A dostal ještě jeden crosscheck.
1: Ano.
0: Ten puk už byl v brance. Ekman Larsson sražil Boženílka a když Boženílek lečel na kolenou a zdvihal se, tak přišel další crosscheck na záda českého útočníka, který se zvedal ke gólové oslavě. Takže to také nebylo úplně fér.
1: Oni už jsou totiž dva Švédové na trestné lavici.
0: Dokonce, tak to se Švédům se sakramensky nelíbí. 7 minut se ještě bude hrát první třetina, Česko vede 3-0 po gólu Jakuba Flecka, rozhodčí bez pochyby ukázal i hned do švédské branky, takže branka musí platit, čekáme na potvrzení grafikou. Petře?
1: No, tady bylo vidět a teď ještě dostal dva od Johanssona. Ležícího Boženílka dvakrát crosscheckoval Johansson. Pak přišla ta odveta od Jana Ščotky. A tedy musím říct, že když se dívám teď na záběry, tak Jan Ščotka se tady s Johanssonem ale vůbec nemazlil.
0: No a možná těch 13 minut, které teď uběhly z toho utkání, to bude možná to poslední, co Ščotka dnes odehrál, protože si dovedu představit, že za crosscheck do obličeje se udělí. Prostě ještě Ščotka jel hodně rychle k tomu soupeři a opravdu mu hokejku narval do obličeje. To byl drsný faul a myslím, že by se asi nikdo nemohl divit, kdyby to byl trest pětiminutový pro českého obránce. Každopádně dál se nehraje a dál platí české vedení 3-0 nad Švédskem. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Rozhodčí mají plné oči práce teď, protože oba hlavní zkoumají situaci a z té kamery, kterou má jeden z hlavních, tak je jasné z opakovaných záběrů, že rovnou ukazoval na Ščotku, který se provinil tím drsným zákrokem. Každopádně snažíme se zjistit i dál, co vše je možné. 3-0 pro Česko, to je dobrá zpráva pro český národní tým a rozhodčí nám teď sdělí verdikt, jak vysoké tresty budou udělovat po předchozí potyčce Krosčeku Jana Ščotky i faulech Švéda Ekmana Larsona. Tak 24, číslo 5 minut a do konce utkání za Krosček. Za Švédsko 23, 2 minuty Krosček. Takže to je asi všechno.
1: No, ale v tu chvíli tedy už Berglund totiž opustil tu trestnou lavici.
0: A opustí i Ščotka a místo něj bude muset přijít nějaký náhradník na 5-minutový český trest. Jan Ščotka dohrál v tomhle zápase za drsný faul. Zbytečný, ale chápu emoce.
1: Takhle, na ukazateli skóre teď svítí 5-minutový trest pro Jana Ščotku, ano. Pro Ekmana Larsona 2-minutový, bohužel tam pořád ještě na skóre svítí 0-2 z pohledu Švédů, nikoli 0-3, ale ten gól bude uznán, to je jasné, nevím, proč by neměl být uznán. Jan Ščotka tedy odehrál zatím na mistrovství světa 13 minut a myslím si, že bude mít nejlepší skóre ze všech hráčů na turnaji, protože vlastně byl na ledě u gólu, vedení 3-0, doufejme, protože na kostel nad ledem pořád svítí 2-0, mimochodem v Curychu stále Švýcaři hrají 0-0 s Německem, a to je jen taková zpravodajská informace. Bude se pokračovat 4-4, 2 minuty. Pak začne dlouhá přesilovka švédského týmu a tady bude důležité, aby Češi sehráli dobře oslabení, protože samozřejmě při inkasovaném gólu by se nevracel hráč sedící za Jana Ščotku na ledovou plochu a pokračovala by ta přesilovka. Tím hráčem bude Dominik Kubalík, který půjde na trestnou lavici. Je to samozřejmě jasná volba, protože Dominik Kubalík není z těch hokejistů, kteří jsou určení realizačním týmem české reprezentace na hru v oslabení. Ještě dohady o tom, kdo tedy půjde na led. Nakonec je to Beránek, Černoch, Hronek a Ticháček za český tým. Johansson zůstává na ledě i přes ty dva krosčeky, které tam uštědřil ležícímu Oženílkovi. Bjerg, s nimi tam je Raimond a tím posledním do party by měl být Brandström, který byl dnes dopsán na soupisku. No, myslím si, že Jan Ščotka taky může dostat ještě trest od direktoriátu a na své 30. narozeniny proti Itálii nenastoupit.
0: Možné to je, ale pokračujeme. Mezi druhým a třetím gólem českého týmu uplynulo 36 sekund, velká sprcha pro Švédy. Pokračujeme, Češi vedou 3-0, po dlouhé době vhozeno, hraje se ve čtyřech, pak bude následovat 3-minutová přesilovka Švédů. Ti mají Kotouč, konkrétně Raimond, na obraném kruhu. Přihrává zprava doleva na Brandströma, ten vyváží Kotouč do středního pásma. A Raimond zaváží půl do útočné třetiny, ještě víc místa je teď na ledě, hraje se ve čtyřech. Raimond dává na modrou pro Brandströma, ten zase doprava, výměna pozic, Brandström na pravé straně modré čáry, objíždí Beránka, dostává se za branku, přihrával přední, ale Ticháček sebral Kotouč, nakonec o něj ale zase přišel a jde do souboje s Raimondem k mantinelu. Pas na modrou, Švédové drží pásmo, hraje se 4-4 a Češi vedou 3-0 ve 14. minutě zápasu. S Kukem Johansson kouzlil na modré, ale přišel opuka, tady je protiútok pro Ticháčka. Ticháček zprava 2-1, Ticháček hledá červenku, který zakončuje do betonu golmana Helberga a Švédové otáčí hru zase protiútok. Je to ale 2-2, Ticháček je včas zpátky. Raimond s Bjerkem, Raimondova hezká tečka pod nohama Sedláka, Raimond ale přišel o Kotouč a dobře ho obral Ticháček, který dává za českou branku na Alšera. Začala 15. minuta, Česko vede nad Švédskem 3-0.
1: Za 53 sekund začne švédská přesilovka, Alšer vyjíždí před branku, hledá Cibulku, který kolmicí se snažil přihrát červenkovi, ale Švédi, jmenovitě Delarous, zachytil tuhle tu přihrávku a právě útočník domácího Friburgu teď projíždí celým středním pásmem až do toho útočného, předává kotouč na Grundströma, který zajíždí do rouklu, zjiště přenechal Delarousovi, který udělal kličku u levého mantinu, dává přetanku, tam si najížil Grundström, ale minul Larsson od modré čáry, pálí a Kořenář má zákrok, ještě by měl dostat políček Grundström, protože svou hokejkou trefil do řekl bych helmy brankáře Kořenáře, ale bylo to bez povšimnutí od obránce Cibulky a tak 5 minut a 20 sekund před první sirénou za stavu 3-0 pro český tým je tady další možnost pro úpravu ledu a další možnost pro nás, Františku, hodnotit, protože zatím sledujeme, já bych řekl pohybově, je to podobné té první třetině s Dánskem, ale Dán není Švéd. O to je to překvapivější.
2: 3-0, komfortní vedení českého týmu, ale strašně moc času do konce, přes 3/4 hodiny čistého času hry a za 20 sekund se ukáže, jak Češi zvládnou oslabení proti Švédům, 3-minutové, protože na led se vrátí vyloučený Ekman Larsson a Dominik Kubalík bude dál odpykávat zbytek trestu do konce zápasu vyloučeného českého obránce Jana Ščotky. Což je komplikace nejen pro tuhle fázi zápasu, ale i taková, že Češi místo 7 obránců musí hrát na 6. Na druhou stranu tím se jednoznačně vytvoří pevné dvojice a tak se nebudou prostřídávat beci, kteří spolu nehrají tak často. Každopádně ten velký test v závěru první třetiny přijde v 15. minutě za malou chvíli, až se za 20 sekund vrátí vyloučený Ekman Larsson. Česko vede nad Švédskem 3-0, chystá se vazování v obraném pásmu českého týmu po zákroku Josefa Kořenáře. Den je předkloněný ve svém brankovišti, širokou holí si ještě uklidil část té modře vybarvené plochy ve svém brankovišti a bude sledovat počínání Davida Tomáška na vazování v obraném pásmu. Stále ještě 4-4, co se týče počtu hráčů na ledě. Čárový rovnají primárně české hráče. Tomášek se sklání na vazování v obraném pásmu. Tak uvidíme, kdo bude úspěšnější, jestli Heinemann nebo David Tomášek. Puk je na ledě, Tomášek posouvá kotouč do rohu, kde je Cibulka. Ten posouvá za českou branku na Alšera, který znovu hledá Cibulku u pravého hrazení. Češi dobrým pohybem i přihrávkami donutili Švédy odcouvat. Teď Tomášek přihrává do středního pásma. Jenže daleké to je pro Blimla, který nezasáhl kotouč a teď už bude začínat švédská 3-minutová přesilovka. Netradiční čas proto, že to byl trest na 5 minut plus do konce utkání pro Ščotku a k tomu 2-minutový švédský. Teď tedy začíná švédská přesilovka v 16. minutě, kdy Češi nad Švédskem vedou 3-0.
1: Hronek, Cibulka, Kaut a Melovský budou zahajovat obranu čtveřici, zatím nastěhováni ve středním pásmu. Teď už nahození od Švédu míří k pravému mantinelu z pohledu švédského celku. Teď v rohu kluziště je hned 6 hráčů. A nakonec se dostal kotouč na modrou čáru, kde s ním hraje Persson, posouvá doleva na Heinemena. Ten vrací Perssonovi. Perssonova rána, je to gól. Persson snižuje na 1-3. Teď to Švédové udělali výborně, protože ve dvou stáli před brankou. Persson navíc si navezl ten kotouč kousíček nad levý kruh a trefil tedy parádně. Josef Kořenář vůbec nic neviděl. No a to je první gól Švédska a doufejme, že poslední v té, no řekl bych, hodně dlouhé přesilovce. A z té přesilovky, když to budeme počítat do těch 3 minut, tak uběhlo pouze 34 sekund.
2: A bude pokračovat přesilovka Švédů, protože ten trest na 5 minut plus do konce utkání je nutné odpykat celý a když dá tým té přesilovce gól, tak početní výhoda pokračuje. Persson vymetl přesně levý horní roh z jeho pohledu, byl tam před brankou ještě jeden jeho spoluhráč postavený tak, že Kořenář nic neviděl. Česko stále vede 3-1 a má před sebou ještě 2,5 minuty v oslabení. Černok vyhrává boli proti Cháčka, ten je v obraném pásmu, má prostor, dostává se pod kruhy a vyhazuje lobem až do švédského rohu. Kde je Bliml? Napadá rozehrávku Volmana Helberga, ten ještě stihl ten kotouč ve vymezeném lichoběžníku a Švédové teď mohou zavést kotouč do útočného pásma v jejich přesilovce. Ta bude trvat ještě 2 minuty a 5 sekund bez ohledu na to, kolik by Švédové případně dali gólů. Ve středním pásmu zleva to berou Švédové, s Wenberg ale nedošel do pásma, Ticháček zachytil kotouč a vyhazuje lobem znovu za švédské beky. Češi zvládnou vystřídat komplet svoji čtveřici, začala 17. minuta, pokračuje švédská přesilovka při českém vedení 3-1.
1: Ekman Larsson za svojí brankou, přenechává kotouč pro Stenberga, který projíždí a nakonec přes hůl Raimondovu se dostal puk do útočného pásma. Hronek narazil jednou ze Švédů na mantinel, ještě v druhém rohu bojuje proti Raimondovi Cibulk, ne Hájek je to, Hájek se snaží teď napadat další švédskou rozehrávku, ale Bjerg už má volný kotouč a přehrává jej na Raimonda k levému mantinelu. Tomášek byl u něj rychle, ale nedokázal mu sebrat kotouč a tak může hrát Stenberg, ten dává na modrou čáru, tedy Ekman Larsson, ten vyjíždí na osu hřiště. Rána, kterou vyslal Stenberg, ale nakonec minula českou branku. Švédové utrželi útočné pásmo. Raimond hraje od levého mantinelu a jíždí si na bod pro vhazování na levo, dává Stenbergovi, ten je na osu hřiště na modré čáře, ten vrací Raimondovi, ten pálí a Kořená si spíše velmi dobrý zákrok. Ekman Larsson utržil ještě útočné pásmo. Poslední minuta švédské přesilovky, hraje za brankou Berglund, který vrací teď už Ekmanu Larssonovi a přihrávku Ekmana Larssona přečetl Jakub Flek a vyvezl ten kotouč do středního pásma, pak ještě vyhodil Filip Hronek. Poslední půl minutka přesilovky Švédů, kotouč za jejich brankou, Češi stále vedou v 18. minutě na Švédy 3-1.
2: Švédové s kotoučem ve středním pásmu, ale volí variantu přihrát ještě dozadu na obránce, dopředu už teď může spěchat Peterson, prohání kotouč na levou stranu útočného pásma. Teď ještě přihrávka na modrou, Sundqvist dává doleva, puk na modré, znovu Persson, přidává doprava, rána z voleje a gól, Švédové dávají druhou branku, přesilovce, 2 minuty a 15 sekund před koncem úvodní třetiny se Švédové dostávají na dostřel jedné branky. Tak hodně český tým stálo to vyloučení Jana Ščotky. Nefaulovat, to bude velké téma během přestávky, jisto jistě. Z vedení 3-0 je rázem vedení 3-2 pro český národní tým a k tomu ještě 15 sekund švédské přesilovky, což už by nemělo být nic tak hrozného na přečkání. Každopádně Češi inkasovali během 3-minutového oslabení dvakrát. Tvrdá rána znovu se slonícím hráčem před brankou. Kořenář se sice přesouval, ale svojí lapačkou na ten kotouč, který zamířil přesně nad ní, nedosáhl. Průběžné skóre tedy v 18. minutě. Česko vede nad Švédskem stále, ale už jen 3-2.
1: No, byla to znovu pěkná rána přímo do horního růžku. Dvakrát vymetli Josefu Kořenářovi pavučiny Švédové při té přesilovce. Už se hraje, 10 sekund ještě zbývá ze švédské přesilové hry. Dominik Kubalík už se na trestné lavici zvedá, ale Holmström přejíždí do útočného pásma. Rána, kterou vyslal Delarus a Kořenář teď zasáhl velmi dobře, další nahození zpoza branky, to už by měli Češi dát a nakonec Kubalík už se zdálo, že by mohl jet do útočného pásma. Nakonec Matěj Bliml ještě udržel chvilku kotouč za modrou čárou, ale už s ním pílí vstříc české brance Holmström. Je naražen na mantinel Hronkem a Čechům se podaří dostat kotouč do středního pásma. Ne, hrají Švédové, tak na chvilku to bylo a byla nakonec pískána Švédům přihrávka rukou, bude se vhazovat ve středním pásmu. Minutu 38 před první sirénou Švédové se dotáhli na rozdíl jednoho gólu. Češi tady vedou 3-2, ale švédský tým v té přesilovce úplně otočil i počet střel, kdy už vede teď na střely 9-6. Při 6 českých střelách 3 branky, to je velmi slušná procentuální úspěšnost střelby. 50% to nemá nikdo.
2: Ale velká škoda těch dvou inkasovaných gólů z oslabení po tom faulu. Při gólové oslavě tam se mísily emoce radosti a naštvání a nakonec tedy 3-2 pro Česko, což stále velmi příznivý vývoj. Ale Švédové nahazují kotouč za českou branku, tam je Hronek, minutu a půl před první sirénou, lob za švédské beky, kteří taky sami ani nevěděli, kde ten puk je. Ekman Larsson se snažil zorientovat, kroutil hlavou, nakonec si všiml, že puk je až za ním a píská se zakázané uvolnění českému týmu, který tak nemůže střídat. Ekman Larsson pošle za sebe náhradu, ale zbylé hráče Švédové na ledě nechávají v závěrečné fázi úvodní třetiny. 19. minuta utkání, Češi vedli nad Švédskem už 3-0, ale skóre je 3-2 pro český národní tým. Vazovat se bude po levé ruce českého golmana Josefa Kořenáře. Na vůli Oskar Sundqvist, proti němu už se chystá David Tomášek. Je potřeba upravit postavení Tomáše Galvase a také Daniela Boženílka. Tomášek teď špičkou hole ukazuje Flekovi, že má vystartovat na obránce Ekholma, ale primární bude vyhrát Buli. Tomášek to řekněme, zvládá a v kleče posílá puk k modré, kde Voženílek bojuje o kotouč, ale přišel o hokejku a teď může hrát za brankou Hronek. Má kotouč, posílá ho o mantinel do středního pásma, Ekholm zachytil u červené kotouč a hned ho vrací do obraného pásma Čechů. Minuta 10 před koncem první třetiny, Češi s pukem, Galvas v obraném pásmu zabrzdil u modré, dává Hronkovi mezi kruhy, ten odsouval k české brance na pravou stranu obrané třetiny. Tam kličkuje, ale stojí, ohlášena poslední minuta první třetiny, Česko vede nad Švédskem 3-2.
1: Kotouč má na své holi Filip Hronek, je na levém obraném kruhu, nasil Galvase, ten se vydal do kličky, ale nakonec ji nedotáhl, trošku se váhal proti vystupivšímu Berglundovi a tak hrají Švédové. Johansson míří mezi obrané kruhy posledních 40 sekund úvodní třetiny, která nabídla opravdu gólovou na dílku, 5 gólů, teď Grunström v útočném pásmu odstaven Melovským, jenže přihrávka špatná od Kubalíka a jen tak, takže se Švédové nedostali do vyložené šance ještě v posledních sekundách. Teď mají možnost Češi zaútočit. Kaut hledá Melovského, ten přijíždí po pravé straně do útočného pásma, brzdí a je tísněn u pravého mantinelu, nakonec zpětná přihrávka zastavena Grunströmem, který okamžitě posunul kotouč vedle sebe doprava pro nahození pro od Persona. Personale odjel střídat 7 vteřin, Ticháček dává na Kubalíka, ten je před červenou čárou, už se nic nestane. Kubalík vrací zpátky Ticháčkovi, zazněla sirena, končí úvodní 20 minutovka souboje se Švédskem, Češi vedli 3-0, pak ale dostali dvě branky v dlouhém oslabení při vyroučení Jana Ščotky na 5 minut plus do konce utkání a tak do šaten odchází s jednogolovým náskokem Česko-Švédsko zatím 3-2.
3: 21 hodin 3 minuty posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport a teď je tady velmi obtížný úkol před Martinem Procházkou. Já ho totiž poprosím o krátké shrnutí té první 20 minutovky, kde se toho, Martine, stalo opravdu mnoho.
4: Krátké shrnutí, 5 branek, výborný vstup do utkání z naší strany. Dostali jsme se do 3 brankového vedení po krásných gólech, musím říct. Pak samozřejmě došlo při tom třetím gólu obrovské mele před brankovým prostoru, kde tam Daniel Božínek byl masírován nebo prostě zákeřně napadnut Švédy a samozřejmě Jan Ščotka se ho jel pomstít, dostal 5minutový trest do konce utkání. Švédové to samozřejmě mají výborné přesilovky, využili toho, během 2 minut vlastně dali potom 2 kontaktní góly, takže to se nám nepovedlo. Každopádně myslím si, že z naší strany velmi, velmi dobrá první třetina. Musím říct, že by tam byl výborný pohyb, osobní souboje, bylo tam, dá se říct, všechno.
3: To všechno si probereme na Radiožurnálu Sport teď podrobněji. Posluchači Radiožurnálu si můžou vychutnat aktuální zprávy. No a my na Radiožurnálu Sport tedy pojďme teď následující minuty věnovat tomu, co, Martine, ty jsi si popsal, máš tady, já vidím před tebou úplně celý popsaný papír, evidentně si nepočítal s tím, že by se toho v té úvodní 20 minutovce mohlo stát tolik, je tu s námi dál Martin Charvát, samozřejmě jsme za to rádi, budeme ve třech probírat to, co ty si naznačil, tak pojďme to vzít od začátku. Češi vstoupili dobře do toho zápasu, je to tak?
4: Určitě, shodli jsme se na to s Martinem, výborný pohyb, hned od začátku, dobré bruslení, hned jsme si vytvořili první šanci. Byl tam Melovský, který dostával nahrávku, tečoval to brankářovi, ale do betonu. Každopádně pak tam přišla vlastně taková ta pasáž, kdy jsme opravdu byli, když to řeknu, více na kotouči, byli jsme hodně aktivní a přišla první branka, kdy Hronek střelou od modré čáry, když to řeknu, střílel chytře, ne do toho chumu, do předbrankového prostoru, ale jakoby dá se říct skoro až 3/4 metru, metr vedle, ale Matěj Blimel tam výborně byl postavený, dobře nastavil hůl, takže vlastně jakoby, když to řeknu, tečnu tu, ten kotouš, který šel mimo branku, tečnu tak krásně za sebe, že to právě brankáři propadlo, takže krásný první gól.
5: Trochu mě překvapuje, že mu Švéd nechal volnou hokejku, protože to je vlastně z pohledu obránce to hlavní, co si má pohlídat v takový
4: moment. To tak, ale ona se to špatně brání, protože ta hokejka byla zaprvé ve vzduchu, ten kotouš letěl nějakých, já nevím, 50-60 cm nad ledem a jako tam se špatně brání jako ta hokejka. Kdyby měl na ledě, samozřejmě jí buď to přidrží, nebo jí mu s nějakým způsobem zablokuje, ale v tom vzduchu tam jako je to těžký a bylo vidět, že Matěj Blimel to opravdu měl perfektně takhle to tečnu secvičené a Helberg podstatě na to nestačí na to zareagovat.
3: Z pohledu člověka, který hokej vůbec nerozumí, někdo by mohl třeba říct, že to vypadalo až jako náhodně, ale protože ta střela, jo, když bych tomu nerozuměl, vidím člověka, který nahazuje puk, jakoby střílí, ale jak ty si řekl, letělo to metr vedle, secvičená věc a šikovnost Blimla.
4: Je to tak, je to secvičená věc. Marek Židický, co má na starost obránce, tak tyto střely na tréninku chce někdy, ne říkám vždy, ale někdy chce od právě obránců, protože když střílíte někam, jakoby směrem, říká se, hlavně trefit branku. A je to v dnešním hokeji, kolikrát se úplně prostě třeba takhle nedaří. Takže někdy se střílí, že se natrénují ty střely právě nějakých těch 30-40 metrů od branky, od té tyčky, a ten hráč má právě za úkol tou hokejkou ten kotouč tečnout za sebe vlastně jakoby směrem zase do branky. Takže to jsou nacvičené střely a bylo vidět, že Matěj Bimel to prostě má, je v tomhle tom šikovný, takže to byla výborná, krásná branka.
5: Spousta akcí, musíme jít rychle. 9. minuta, Češi dali gól, ale ne regulérní gól. Co říkáš, ať se dostanu k meritu věci, na postavení hlavního rozhodčího v té celé situaci?
4: Jednoznačně velmi špatné. Byl tam právě nájezd, kdy Beránek, který dobře vlastně převzal ten kotouč na modré čáře, obránce mu tam padnul, tak šel do toho forehandového zakončení, ale vlastně rozhodčí, který přijížděl z pohledu brankáře z pravé strany, tak přijížděl tak, že vlastně se furt posouval směrem jakoby za branku, a v té chvíli, kdy tam Jirka Černoch dojel a ten kotouč vlastně vypadl Helberkovi z mezi betonu, tak on ho neviděl. On prostě byl za brankou v tom úhlu přesně, kde vlastně ten kotouč se mu ztratil, písknul, no a v té chvíli tam samozřejmě Jirka Černoch přijel a ten kotouč správně dorazil, to měl být platný gól. Každopádně tohle to byla chyba, regulérní gól, velká chyba rozhodčího.
3: Takže vlastně ten rozhodčí se špatně rozhodl, bylo to souviselo to s tím, že on špatně v tu chvíli byl postavený na ledě a jakoby on vlastně z pozice, odkud nemohl puk vidět, tak rozhodl, že nevidí puk.
4: Přesně tak. Podle mě neměl pískat, protože on ten kotouč nevěděl. On nevěděl, jestli ho má pokrytý brankář švédský nebo ne. On mu vypadl a on byl právě v tom úhlu. My jsme se na to dívali několikrát zpětně. Opravdu on zajel, vlastně tím pohybem se dostal přesně do úhlu, kde ten kotouč se mu ztratil z pohledu a měl za to, že ho brankář Helber drží, což nebyla pravda. Jirka Černoch správně dojel a dorazil.
5: Téměř 40 let to trvalo, než Češi dokáží dát Švédů v první třetině 3 regulérní góly, a ono se to splnilo už do 14. minuty.
4: Přesně říkáš, pak se vlastně pokračovalo, Švédové tam měli chvilkama, tam měli nějaké takové náznaky většího tlaku, ale přišel faul Švédů a přišla přesilovka. A konečně perfektně sehraná, když to řeknu. Bylo to za mě z dost velké vzdálenosti, kdy Kubalík dostal nadávku vlastně od obránce k pravému mantelu, střílel nějaké 2,5, tam možná ani ne 3 metry, střílel vlastně od mantelu, ale trefil vlastně na delší tyč, ale vynikající práci tam odvedl Daniel Voženík, který tam v pravou chvíli nadzvedl, když to řeknu možná z jeho pohledu, pravou nohu, prostě uhnul z toho pohledu brankáře v pravou chvíli ten kotouč, jak šel na vzdálenší tyč, tak bylo vidět, že Helberg zase vůbec neví, kde ten kotouč je. Byla to výborná důrazná střela z velké vzdálenosti a krásná branka, takže krásný druhý gol.
5: Pojďme k tomu třetímu, protože ten dával Jakub Flek, jenomže celá ta situace okolo třetího gólu vlastně byla zlomová i pro vývoj té celé první třetiny.
4: Souhlasím, já budu dál chválit naše, protože pokračovali v tom stavu, jak za stavu 2-0, tak to nebylo žádné stažení se do nějakého obranného valu, ale naopak, pokračovali jsme ve stejné hře, pořád jsme napadali Švédy, což se potvrdilo přesně v tom gólu třetím, kdy Daniel Voženílek vybojoval kotouč u pravého mantinelu v rohu a šikovně to udělal tak, že on věděl, že vlastně nemá kam střílet, ale hodil to vlastně jakoby do těla, ten kotouč hodil do těla brankáře.
3: Helberg, jakoby střílel
4: spoza branky, ale tak jako šikovně, aby ten kotouč...
5: Na Spartě prostě... to dobře znají tohle.
4: Ano, ano.
3: Říkali komentátoři naši, ano.
4: Šikovně to trefil tak, aby prostě ten kotouč vypadl, a to bylo úplně ideální, to se potvrdilo. No a Kuba Flek, který tam byl šikovně zase pohotovej, rychlej, hned okamžitě zareagoval na ten vypadnulý kotouč a dorazilo. Takže skvělá práce, ale následně potom...
5: Pochválíš i Jana Ščotku?
4: No...
5: Kdyby nebyly důsledky, tak ano.
4: Kdyby nebyly důsledky, tak to řeknu takhle. To, co tam předváděli Švédové na Voženílka, nejdřív dostal krošček, když vlastně se chtěl jet slavit.
3: Ano, ve vysílání Radiožurnálu Sport teď znovu vítáme taky posluchače Radiožurnálu. My pokračujeme v našem speciálu s Martinem Charvátem a Martinem Procházkou a vlastně pro posluchače Radiožurnálu budeme pokračovat dál. Jsme u toho nejzásadnějšího, Martine, co se stalo, protože byl to gól z českého pohledu na 3-0. Několik sekund se všechno zdálo být asi ještě optimističtější, než jsme si všichni vlastně představovali v tom nejlepším možném scénáři, ale pak se to všechno velmi rychle začalo kazit.
4: No, bylo to právě potom třetím gólu, kdy tam Daniel Voženílek byl natlačen, dostal krošček, spadnul na švédského brankáře, tím ho nějakým způsobem jako samozřejmě srazil, ale Švédové se pak na něho vrhli. Myslím, že tam byli dva, kteří ho tam dali mu další krošček, bylo tam možná i kopnutí brusí do obličeje nebo někam do ramene. No a samozřejmě tohleto Honza Ščotka, prostě jakmile to viděl, tak tam přijel a Švéda jako Za mě luxusně sundal, jako jo. Já to musím říct, jo, ale samozřejmě má to ty následky, jo. Potom samozřejmě Švédové hráli přesilovku, dali dva góly, jo, ale tohle to prostě se nedělá, jo. Tohle to prostě bylo správné pomstění, jako jo. A když to řeknu na rovinu, tak to prostě bylo dřív taky. Takže je to nepříjemný, dostali jsme dva góly z toho, ale takhle to prostě má být, takhle prostě je to chování, takhle jdete za spoluhráče bojovat.
3: Martine, lidsky pochopitelná reakce, Šťotky, rozhodně věc, která do hokeje jako prostě tvrdého sportu úplně jasně patří, ale taky musíme na druhou stranu říct, že je úplně jasné, že to rozhodčí posoudili tak, jak posoudili.
4: Jo, tak bylo to tam, jak jsem říkal, samozřejmě byl to útok na hlavu, byly tam prostě 5 minut, 5 plus dokonce utkání, takže je to jasné, že tam rozhodčí se takhle musel rozhodnout, ale to, co tam Švédové předváděli, prostě to bylo jako nehorázný, bylo to prostě ošklivý, ale tohle to jsou přesně kolikrát takhle Kanaďani, jo? To mají sami v sobě takhle, to ty hráči mají, jsou labilní Švédové, prostě nedokážou tohle to ustát, když to řeknu, no, škoda, dva góly jsme kasovali z toho. No.
3: Je to obrovská škoda, Martine.
5: Velká škoda, vlastně Kanaděni vzhledem k tomu, že oni tam měli také dvouminutový trest, tak potom hráli s dvouminutovým odkladem v úzovkách, kdy to bylo 4-4, 3 minuty přeslovou hru 5-4 a trefili to tedy dvakrát naprosto precizně.
4: Jo, jo, jo, musím samozřejmě ty góly z jejich strany. Ono ještě za toho stavu 3-0 jsme vedli, tak jsme tam ještě měli v jednu vynikající šanci, kdy ujížděl vlastně Jirka Ticháček, ujížděl s Romanem Červenkou. Byla to 2-1, velmi dobře sehraná, škoda, že už byl jen blízko brankáře, protože Ticháček dával nahrávku vlastně Romanu Červenkovi do forehandu. Ten už nestačil ten kotouč zvednout pod horní tyč, snažil se to dodat mezi betony. Nepadlo to, bylo to za stavu 3-0 ještě. Pak tam právě následně došlo tady k tomu, jak říkal Martin, že se hrála ta přesilovka. Švédové to trefili opravdu pěkně, tu první střelu,

0: Tedy 3-0. Všecko to vypadalo krásně a potom vlastně tenhle jeden z lidského hlediska i z hlediska olympijského vítěze a mistra světa pochopitelný zákrok znamená vlastně, že ze 3-0 potenciálně 4-0, protože tam byl jeden gól, který rozhodčí, jak říkal Martin Procházka, vlastně podle všeho nesprávně neuznali. Tak místo 4-0 je to 3-2, je to velikánská škoda, Švédové jsou minimálně zpátky v zápase.
1: No jsou určitě zpátky v zápase, ukázali to už v tom závěru. Na druhou stranu náš tým to nesmí teďka nějakým způsobem, když to řeknu, nakazit, pokazit, měli bychom prostě dál s nima takhle hrát, snažit se hrát stejnou hru, to znamená být aktivní, bude tam spousta určitě vyhrocených teďka soubojů, myslím si, že to prostě začalo to utkání hodně z ostra, nemyslím si, že jsem ještě viděl na tomhle tom šampionátu takhle ostré utkání nebo první třetinu z jakýkoliv týmu, které jsem viděl, tohle opravdu bylo jako teda slušná řežba, myslím si, že to Švédové hodně špatně kousali to, jak inkasovali ty góly, já si myslím, že to byl přesně ten důvod toho, proč to vygradovalo u toho třetího gólu. A myslím si, že tohle to možná teďka bude pokračovat, neříkám úplně v těch zákeřnostech, ale to utkání má opravdu velké tempo.
0: Ve speciálu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport jsme aktuálně ve třetině, tedy ve přestávce mezi třetinami duelu Česko-Švédsko a jdeme do mix zóny, kde je taky kolega Petr Kadeřábek.
2: Stojím tu sám, stojí se mnou také autor třetího českého gólu Jakub Vlek. Jakube, gratuluji nejen k vám k tomu gólu, ale k výtečné třetině, kterou jste odehráli minimálně do té 13. minuty.
3: Jo, skvělá třetina. Řekli jsme si po tom, co se nám to včera hrubě nepovedlo, že dneska musí nastoupit úplně jiný mužstvo. Hned od začátku, od prvního buly, co se nám povedlo. Škoda potom, že to rozhodčí takhle posoudili, že jsme skončili na takovou dlouhou dobu v oslabení, ještě i po inkasovaném gólu se ten trest nerušil, takže ale i tak vedeme o gól, musíme si to vážit a pokračovat v tom, jak jsme do toho zápasu vstoupili.
2: Ale Janu Šotkovi asi nebudete nic vyčítat, protože ten šel bránit Daniela Voženilka.
3: Jasně, mně to přišlo úplně to samý, stejný zákrok, jako byl původně na Jirku Ticháčka, taky krosček do obličeje, takže nevím, no, nebudu se k tomu asi nějak víc vyjadřovat. Musíme se s tím prostě popasovat, vzít to, jak to je. Jak jsem říkal, vedeme o gól, takže i tak dobrý vstup do utkání a vážit si toho a pokračovat v tvrdý práci.
2: Děkuju moc, Jakube, jak se vám to podaří a předejte jim další 3.
3: Díky.
2: Říká Jakub Flek před startem druhé třetiny, ta začne za 3 minuty a 18 vteřin. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Děkujeme Petrovi Kadeřábku, děkujeme Jakubu Flekovi. Tak Martine, myslím, že to hodnocení hráčů je vlastně stejné jako tvoje.
1: Já to cítím úplně stejně a je vidět, že evidentně to cítí ostatní hráči. Jakub Flek to řekl naprosto přesně, nikdo mu nebude nic vyčítat, musí si teďka sami popasovat, dostat dvě branky, ale takhle to má prostě vypadat. Tohle to bylo to, co tam předváděli, to vůbec, vlastně tady to bylo správný za mě, no, škoda ty dva góly, no.
4: Zkus to trochu popsat někomu, kdo to nevidí, proč český tým ve srovnání s tím, co předváděl proti Slovinsku, kde horko těžko dal dva góly za celý zápas, tak teď najednou nasypal Švédům 4 branky, 3 uznané a hraje vlastně něco, na co se krásně kouká.
1: Protože to je samozřejmě soupeřem, je to stylem hry. Švédové hrají, chtěli hrát hodně aktivní, chtěli hrát útoční hokej, dělali chyby, Slovinci nebyli až tak aktivní, my jsme měli přestup na začátku utkání, ta sám nepovedla a nepovedla se nám branka. Pak jsme se do nich jakoby tlačili. Tady to není tak o takovém tlačení. Tady bylo vidět, kolikrát naši hráči měli nájezd 2-1, někdy tam byli 3-2. Prostě je to nahoru dolů a je to soupeřem. Je to tím, že a já jsem to i trošku dneska očekával, říkal jsem si, že to utkání bude mnohem lepší. Netušil jsem, že tam bude padat takhle 5 branek za jednu třetinu, to jsme ani jeden asi nemohli tušit, asi netušil nikdo. Ale ten hokej je úplně jiný, je to úplně jiná hra, lépe se na to právě zmiňuje Škouka. Má to spousta situací jiných než takových těchto dobývání toho slabšího soupeře, který po toho někdy se mu to povede, no. Takže se to povedlo Slovincům, ale tenhle ten hokej je krásný, tohle to bylo paráda.
0: To přesně jsem se tě chtěl zeptat, protože občas se mluví o nějakém podcenění slabšího soupeře a hráči to neslyší rádi, já vím, že ty to taky nemáš rád nebo říkáš, že to tak není, ale ono mně to vlastně přijde, že je to trošku obráceně, že ti hráči se dokážou líp namotivovat, když hrajou proti někomu silnému a že to je ten důvod, proč dneska prostě se Švédskem Češi hrají výrazně lépe než předevčírem, když jste tady zase pánové seděli ve studiu a vlastně museli jste hodnotit nakonec porážku v prodloužení se Slovinskem.
1: Je to tak, souhlasím s tebou. Samozřejmě lépe se nabudíte prostě na soupeře, který víte, že prostě má velké kvality, je tam spousta hráčů se na, ale prostě když vidíte ty hráče, kteří to jsou obrovský hory, prostě teď neříkám, že to je důvod toho, že jsou jako dobrý Švédové, ale prostě celkově ten tým je velmi nabitý, silný, spousty hvězd a vy se na ně jako připravíte, víte, že musíte jakoby nějakým způsobem dát do hlavy si, že musíte podat 100% výkon, možná něco navíc, a to se přesně klukům v té první třetí

0: Slovenčině povedlo. Bylo to opravdu výborná třetina z jejich strany a naprosto jednoznačně prostě jsme byli za mě lepším týmem.
1: Takové hodnocení Martina Procházky první třetiny duelu Česko-Švédsko na mistrovství světa a my se budeme vracet zpátky přímo do dějiště za naším komentátorským duelem Františkem Kunou a taky Petrem Kadeřábkem.
2: Hezký večer, dnes po druhé, druhá třetina začne za malou chvíli, Češi vedou 3-2 nad Švédskem, inkasovali dva góly v oslabení, ale v oslabení se dá gól i dát, což ví švýcarští hokejisté v Curychu, ti vedou nad Německem už v polovině utkání nebo těsně před ní, 1-0 po gólu Malgina právě v oslabení, ve Curychu se hraje rychleji, zejména protože dlouho se zkoumalo u videa to, co provedl Jan Ščotka a jak jste slyšeli přestávkou na rozhovoru jeho i klubového spoluhráče Jakuba Fleka, tak čeští hokejisté mu nějakým způsobem nebudou vyčítat jeho faul, po kterém dostal 5 minut a dokonce utkání trest a Švédové korigovali. A tak Češi vedou už jen 3-2 po první třetině, stále ale mají jednogólový náskok rozdílovým střelcem jako Plek. Začala druhá třetina, Sedlák zaklesnutý na vhazování s Dela Rousem a úspěšnější jsou nakonec u puku Švédové. A hrát mohou v obraném pásmu na pravé straně, to už dává Larsson zprava doleva, puk míří za české beky. Hronek spěchá za branku, stejně jako Galvas, ten prohrnul Kotouč za branku do opačného rohu, spěchat tam musí Červenka a teď už zase na pravé straně obraného pásma Bliml. Přišel o Kotouč a zaváhání je z toho a přečíslení Švédů, přihrávka mezi kruhy, ale tam je Sedlák, hledal Blimla, nenašel a puk za brankou nestlumil, Hronek bruslí, Češi a tak stále nemají Kotouč a Bjerk u levého mantinelu je zaparkovaný, dělá kličku Galvasovi, Bjerk si dělá prostor, dostává se za českou branku, vrací do rohu na Karlsona. Ten mezi kruhy zpracování bruslí od Švédů na hřinávka na modrou. Johansson dává zprava doleva. Švédský tlak pokračuje, končí první minuta druhé třetiny, 3-2 pro Česko. Je tady připravený Stenberg, dává před branku křižný pas na Raimonda, ten už byl ale ve velkém úhlu na přímé zakončení branky. Švédové i tak dál. Točí český tým v obraném pásmu. Stenberg dává na modrou. Na levou stranu pro Raimonda. Klička na střed Raimondovi, utekl Kotouč a Červenka ho posílá k modré, ale Švédové zase udrželi pásmo a nahození na Kořenáře, ten vyráží do rohu, kam jde Hronek napadat Bjerka, narazil ho na mantinel Bjerci, ale udělal prostor a pomůže mu Stenberg a Bliml nakonec vzal Kotouč a osvobodil český tým. První formace byla minutu 20 zamčená v obraném pásmu, Švédové mají Kotouč za vlastní brankou, prohrávají s českým týmem 2-3 a teď se ve středním pásmu formují Češi. Tomášek je jako první u Švédů na hození lobem za českou obranu, za Kotoučem jde Alšer, ale je přerušeno a bylo to ještě před červenou čarou, tak se píská zakázané uvolnění Švédů a rozhodčí hned rychle upozorňuje Švédy, že nemohou střídat. 22. minuta, Česko vede nad Švédskem 3-2.
3: První vazování v útočném pásmu českého týmu ve druhé třetině, minuta 34 za námi. 2-3, takový je pohled ze švédské strany, 10-6 vedou Švédové na střely. Ta desátá přišla před malou chvílí, Josef Kořenář jen odrazil do rohu a pak přišlo to zakázané uvolnění. Teď znovu na boli se bude opakovat, David Tomášek se tam sklání proti Sundqvistovi, útočník Senluj tam upozorňuje na to, že David Tomášek stojí špatně, ale to rozhodčí nevnímají a tak už bylo vhozeno a Flek míří do rohu kluziště s Voženílkem. Za Kotoučem je to vpravo z českého pohledu. Voženílek vyjíždí k mantinelu, posunul na Tomáška, ten to měl na dlouhou hůl, ale ještě může hrát Flek. Ježiš, teď měl přihrávat zpátky na modrou čáru, tam byl připravený Ticháček, ten teď musí couvat. Sundqvist dává na Petersona trošku na paty, což je dobře, protože teď už se česká obrana mohla skonsolidovat a vrátit se i útočná trojice, která malinko propadla předtím při té neúplně šťastné přihrávce Jakuba Fleka. Teď Voženílek se snaží vyhodit a podařilo se mu to a Flek může nabídnout přihrávkou Voženílkovi, ale raději nahodil na brankáře Helberga, ten před dotírajícím Voženílkem přikryl Kotouč pod svou lapačku a poprvé ve druhé části se tak může představit na ledové ploše také třetí útočná formace českého týmu, to znamená vedená Matyášem Milovským společně s Kautem a Kubalíkem. Dominik Kubalík znovu přišel před třetinou velmi rychle z kabiny, dlouho stojí, než jde na led, vlastně je tam úplně první sám, rozcvičuje se, no a teď doufejme, že si vzpomene na tu úvodní branku dnešního utkání, kdy se parádně trefil, nebo už tu druhou, kdy zvyšoval na 2-0, ale tohle byla velmi dobrá rána. Pokračujeme ve 23. minutě, Češi vedou stále na Švédy 3-2.
2: Vazování v útočném pásmu na pravé straně, Milovský skloněný na buli, čekáme, to už padl na let, ale Milovský prohrává, puk je na Brandstrémově holi ve švédském rohu, ale dobře napadal Kubalík, mezi tím už Milovský skautem raději odsouvali do středního pásma na hození za českou branku, kam spěchá Hájek, puk má na backhand, zpracovává ho, ale trvalo mu to dlouho, pomohl mu Cibulka a Milovský musí s obranými povinnostmi spěchat s kotoučem vstříc střednímu pásmu, což se nepovedlo. Cibulka ale teď půjde dozadu a může o zadní mantinel přihrát na Hájka, ale to je také nepřesné, jenže tam už protečovává znovu do střední třetiny Milovský pro Kubalíka nepřesně, hraje Ekholm v obraném pásmu Švédu vpravo, střední pas mezi české beky, protečovaný puk od Grundstréma a Cibulka. Má puk za brankou, Grundström ho narazil a Švédové získali kotouč na chvíli, ale Kaut je zase obral a vyváží puk. Dostává se do rohu, ale na zádech měl Del Rouseho a ten vyšťouchl Kautovi puk, to byla chyba českého útočníka, ale ve středním pásmu už může spěchat dopředu Beránek, ale nestihl napadat Švédy a tak hraje Karlsson ve středovém kruhu, už je v pásmu. Dělá tečku doprava, pálí rána sražená přes hokejku Hájka a Chmelař posílá kotou do středního pásma. Černok s Beránkem, Černok 2 na 1, Beránek vlevo dává před branku, Černok zakončuje, kde je puk, Černok slaví, Beránek také, rozhodčí píská a rozpažuje. Tak Jiří Černok, ten už dnes jednou dopravil puk do branky, rozhodčí teď ale ukazuje, nebo neukazuje, vypadalo to, jako kdyby si přikládal ruku k uchu, že by šel telefonovat, ale komunikuje s kolegou. Každopádně na přezkoumání nebo na nějakou debatu to určitě je. Beránek přihrával zleva, před brankou byl Černok, zakončil, ale ten puk jsme neviděli. Ty ano?
3: Já jsem ho neviděl určitě, ale Jiří Černok to tak dlouho zkoumal a pak tak nesměle zvednul ruce. On totiž ten kotouč skončil pod švédským golmanem. A teď jde o to, kde ho měl. Pokud ho měl pod levým betonem a asi nejlépe ho viděl Ondřej Beránek a ten zvedl ruce.
2: Tak se jde k videu.
3: Jde se k videu, což naznačuje, že by se mohlo měnit skóre, protože rozhodčí se sám od sebe, může rozhodnout, ale většinou je to po komunikaci s borcem, který sedí u videa.
2: Opakovaný záběr nevíme, jak moc napoví, každopádně golmana švédského týmu Helberga tam do vlastní branky natlačil vracející se Holmström, což by mohlo hrát ve prospěch českého týmu. Tam se nemohlo jednat o žádné nedovolené bránění, ale opakované záběry, které jsou k dispozici i fanouškům tady na kostce nad ledem, zatím neukazují průkazně, kde ten kotouč je. Může být v podstatě kdekoliv. Jiří Černok možná třeba i zkusil slavit, byť to nebyla nějaká přesvědčivá oslava, ale on sám ví, kam zakončoval, pod který beton zasunul kotouč. A jednu nohu celou, v podstatě celý levý beton, měl Helberg za brankovou čarou. Pravou nikoli, tak teď je to na rozhodčích, kteří by potřebovali záběr třeba i zevnitř z branky, kde je také umístěná kamera, ale to my tady odsud teď můžeme jen doufat v úspěch českého týmu. Černok tam byl včas, bylo to dobré přečíslení české čtvrté formace. Beránek přihrával zleva před branku Černochovi a rozhodčí jsou stále u videa a stále platí, že Češi vedou 3-2 nad Švédskem ve 24. minutě, kdy se nám zápas znovu protahuje opět u videa.
3: Já ale vidím pořád ten kotouč na levé straně brankáře Helberga a celá ta levá půlka jeho těla zajela za brankovou čáru. Nezajela, on ho tam odtlačil Holmström, švédského golmana Helberga, ale řekl bych, že tohle by měl být gól.
2: Rozhodčí mají jasno a my se to dozvíme každou sekundou. Rozhodčí přijíždí ke středovému kruhu, dívá se směrem k bostu trstoměřičů.
3: Brá, puk prošel celým oběrem brankovou čáru, Jiří Černok dává gól, 4-2, opožděná oslava českého národního týmu, čemu se směješ? To, jak celá ta střídačka česká vstala a udělal se takový hlouček kolem Jiřího Černocha a ten dostal takových políčků do helmy a jenom držel a smál se. Jiří Černoch asi tuhleto křížovku vyluštil velmi dobře. Posluchači Radiožurnálu Sporti pozorní vědí, o čem mluvím, protože Jiří Černoch a Ondřej Beránek už to dělají dlouho. Slyšeli jste to možná i v olympijském roku Radiožurnálu, který jsem natáčel s Ondřejem Beránkem a právě tam o luštění křížovek s Jiřím Černochem bylo také jeden z dílů. No a teď tenhle ten luštitel vyluštil velmi dobře svou druhou šanci, proměnil, už mohl mít dva góly, má jeden, ale o dva góly Češi vedou. A to ve 24. minutě se tady prosazuje, mezi střelce zapisuje Jiří Černoch. Majitel bronzu z roku 2022 teď přispěl k tomuhle vedení.
2: Jiří Černoch, když dělal svůj první gol na mistrovství světa právě v Tampere 22, tak první gol platil a druhý mu také neuznali. To je možná i pro něj drobná vzpomínka. Teď se raduje z českého vedení 4-2, je vhozeno 24. minuta zápasu. Češi vedou o dva góly a puk ale nemají, ten má Raimond, posouvá ve středním pásmu přes levý mantinel do útočného pásma. Za brankou českého týmu je Bjerg, toho Češi brání, ale neúspěšně rána od modré může přijít těsně mimo. Raimond byl zaparkovaný na teď. Češi budou hrát v oslabení. Švédský golman Helberg odjíždí na střídačku, rozhodčí viděli český faul. Takže další česká komplikace. Při vedení 4-2 mají Švédové puk za vlastní brankou, ta je opuštěná. Švédové poslali šestého hráče na led, protože mohou. Jakmile se někdo z Čechů dotkne kotouče, tak se bude pískat a vylučovat na české straně. S pukem Švédové v obraném pásmu Bjerg předává na Stenberga ještě k obrané modré čáře. Stenberg už byl do pásma, dává doprava podél modré čáry na Johanssona, ten backendem hledá parťáky, ale je sražený k ledu a Češi už mají kotouč. Každopádně teď se dozvíme jméno viníka pro hřešek. Češi budou rád oslabení v 25. minutě zápasu, stále ale ještě posíleně tím předchozím gólem Jiřího Černocha. Dvě minuty vražení nahrazení od Filipa Hronka. A tak Češi teď mají k dispozici aktuálně jen pět obránců, protože Jan Ščotka dostal trest první třetině na pět minut a do konce utkání. To se počet českých beků zúžil na šest. Hronek prostě narazil do Stenberga u mantinelu, ten šel hlavou proti hrazení a rozhodčí vylučují. 4-2 pro Česko, 25. minuta. Začíná švédská přesilovka, která už byla dnes dvakrát gólová.
3: Mě úplně fascinuje, jak na první oslabení přichází dvojice mladíků Ticháček Alšer. Prostě tahle ta kladenská dvojice má obrovskou důvěru od Marka Židlického a zatím se vlastně odvděčují, protože hrají oslabení výtečně, byť při tom předcházejícím i tahle ta dvojice inkasovala. Teď vhazování, které je lepší pro Švédy, Sandberg dává na modrou čáru a kutouč se pohybuje u pravého mantinelu z pohledu útočících Švédů, teď ho má na své hokejce Bjerg, kombinuje s Raimondem a také s Berglundem, Raimond stojí napřažený pod levým kruhem, nakonec vrátí k panu Arsenovi, ne, vyjíždí mezi kruhy, nakonec rána, kterou vyslal Bjerg, tohle bylo od Raimonda velmi dobře udělané, on vlastně přehrál těžiště hry zleva za osu hřiště doprava a okamžitě centroval ke vzdálenější tyči na Bjerka, který si mezi tím objel branku a měl dobrou střeleckou pozici a trefil konstrukci, která drží síť za brankou, za tyčkou. Takže tohle byla dobrá příležitost pro borce hrajícího s košíkem ročníku 2008. Ale stále platí. 4-2 vedou Češi.
2: A mají puk a Cibulka může vyhodit, kotouč projíždí až středním pásmem ke švédskému golmanovi, toho napadá Beránek a Helberg chybuje, Beránek za brankou, minimálně čas ušetří, Beránek dál s pukem, pomáhá mu Černoch a česká dvojice šetří čas v útočném pásmu. Z přesilovky Švédu ještě minuta 20, Černoch odjíždí na střídačku, posílá čerstvého Melovského, Beránek mezi třemi Švédy se snaží zašlápnout kotouč v útočném pásmu a za potlesku českých fanoušků se mu to chvilku dařilo a ušetřil, je to správnější slovo, nějakých 15-20 sekund ze švédské přesilovky. Z ní už bývá pouze minuta. Raimond zaváží kotouč přes pravou stranu, tam přihrává Bjerkovi. Ten schodil hru na modrou, Bjerk znovu. Mekman Larsson mezi kruhy pálí, šance na dorážku puky, ale hodně daleko vpravo od branky z pohledu Švédů. S kotoučem na modré čáře připravený švédský tým a přihrávka na levou stranu na Raimonda. Ten znovu bere kotouč a schazuje ho do levého rohu na Bjerka. Bjerk znovu na Raimonda na levou stranu. Připravený je tam znovu Raimond, dlouho míchá s pukem na modré má Ekmana Larssona. Nakonec našel Bjerka u tyčky, ten vrací Raimondovi na levý mantinel. Raimond znovu, toho zase vytlačuje Kaut. Kaut trefem do brusle, puk je v rohu a Cibulka jde do souboje, jenomže hrají Švédové dál a s kotoučem je tam znovu Raimond na levé straně. Udělal tyčku Kautovi, dává na modrou. Ekman Larsson zpozovává bruslí, pálí a puk je v brance. Švédové znovu využívají přesilovku a dávají gól. Dlouho zamkli český tým a 15 sekund chybělo do návratu Filipa Hronka. Je to znovu o branku. Češi stále vedou, ale už jen 4-3. Odehráno přesně 26 minut na sekundu, ale ta vyloučení a český tým to moc dobře ví, prostě nesmějí přicházet, protože jinak si Švédové toho zase úplně tolik jasně gólového nedokázali vypracovat. 4-3 pro Česko.
3: Je to velká škoda, protože ze dvou vyloučení padly 3 góly. Je to trošku protimluv hokejový, ale ti, co vidí, že při vyloučení na 5 minut se hráč nevrací zpátky na led, tak to pochopí. 4-3, 7 branek za odehraných 26 minut. Mimochodem Češi ty 4 branky dali ze 7 střeleckých pokusů. To je opravdu nevídaná věc. Ale ono také, Švédové prověřili brankáře Kořenáře 11 pokusy a 3x ho překonali. Takže i to je tedy produktivita par excellence. Už bylo vhozeno, Červenka spěchá do útočného pásma, Bliml nahazuje za branku, tam bude ale nejdříve Larsson, který hned přihrává najíždějícímu Heinemanovi, který nahodí na brankáře Kořenáře a ten svým příložníkem vyrazil kotouč do ochranné sítě. Vazovat se tak bude v útočném pásmu Švédů, kteří budou chtít samozřejmě dnešním utkání také i při hře 5-5. Nějakým způsobem zatlačit Čechy, což se jim zatím nedaří. Ale znovu ten gól, který přišel z hole Ekmana Larssona, tak byl přes clonu před brankářem Kořenářem. Ani jednu střelu, která skončila za zády brankáře Sparty, tak prostě Josef Kořenář nemohl vidět.
2: Ono je těžké se pak vydat před branku a toho hráče se snažit otlačit, když Švédové dokáží rychle přehrát situaci ze strany na stranu nebo v podstatě jakýkoliv tým, co hraje přesilovku. Teď byli v útočném pásmu Švédů z pohledu Severenu na levé straně úspěšnější Češi a Hronek má puk v obraném rohu. Dává lob do středního pásma, Červenka zpracovala rukavicí na útočné modré, posouvá za branku, kam spěchá Bliml i Sedlák, ale Švédové rychle přehráli situaci a Heinemann ve středním pásmu má kotouč u červené vlevo, zajíždí do pásma, přibrzdil na vrchol levého kruhu, pálí, Kořenář nemá ten kotouč, ten projel rohem kluziště až do středního pásma, Švédové pro něj spěchají, Ekholm je v obrané třetině, zajíždí za vlastní branku, ve 27. minutě utkání Češi vedou nad Švédskem 4-3, teď Švédové neprošli do pásma, na podruhé už je z toho nahození, které končí na českých holích, Hronek má puk mezi vlastními kruhy, dává na levý mantinel pro Ticháčka, ne pro Galvase, ten je u červené, nahazuje puk, který projíždí za branku Helberga, který ho přibrzdil, ale ne úplně se domluvili Švédové, i tak Ekholm může hrát. Začala 28. minuta zápasu. Česko stále vede nad Švédskem 4-3.
3: Boj ve středním pásmu u levého mantinelu, Češi z toho vychází jako poražení Delarus. Tak může hrát přes obrané pásmo a nachází Ekholma, který nahazuje vysokým obloukem až k brankáři Kořenářovi. Před ním odehrál puk Ticháček, jenže nedokázali ji dostat na české hole na Chmelaře a tak mohou hrát znovu Švédové. Za brankou je Delarus, ten ale nespracoval Chmelař. Může jít k levému mantinelu, ale přihrál Černochovi daleko. Cestou už je kotouč alespoň ve středním pásmu Ticháček. Chvilku to vypadalo, že bude chybovat, ale vložení dává Černochovi. Ještě mu tam leží Ticháček, ale Černochova přihrávka byla stražená do rohu kluziště. Ticháček posouvá raději na jistotu do středního pásma na Alšera, který volí přihrávku na Černocha. Ten byl ale pod tlakem dvou Švédů, jenže ti už jsou dlouho na ledě. A tak je nenahodí do útočného rohu, kde má dost času Alšer, přenechává Hajkovi, který míchá s pokem a počká také, až mu ze vzdálenější střídačky naskočí útočná trojice přeci jen s čerstvějšími silami. Je to ta, kterou vede Matyáš Melovský. Přihrávka doleva na Alšera, který podél levého mantinelu se snažil najít Kubalíka. Ten kotouč ale nedoputoval až na hůl českého útočníka a Švédové znovu vysokým obloukem posouvají do útočného pásma a tohle bude postavení mimo hru. Ten puk letěl, no Františku, 10 metrů vysoko.
1: Klidně.
3: A než dopadl na ledovou plochu, tak už Švédové byli zaparkováni před brankou. Teď si o tom mohu chvilku povídat, protože v čase 28.18 je přerušeno, je tady úprava ledu, 4-3 vedou tedy čeští hokejisté a budou, já bych neřekl bránit, protože mně přijde, že ten výsledek si opravdu vydobili tou velmi aktivní hrou. Bohužel o lepší výsledek přišli za prvé chybou rozhodčí, protože ten Černochův gol prostě měl platit na 3-0 tehdy, bylo by to asi veselější, ale nikde není napsáno, že by padl třeba ten Flekův gol na 3-0, to už nemá smysl řešit, no a pak samozřejmě vinou nešťastných vyloučení, které, jak říkal Jakub Flek v tom rozhovoru před třetinou, tak český tým úplně jako nesouhlasí s tím, jak to bylo posouzeno, ale zase musím uznat, a my jsme to tady ze zhora viděli v několika zpomalených záběrech, že ten 5-minutový trest pro Jana Čočku byl oprávněný.
2: To jistě, 4-3 vede Česko nad Švédskem, bude končit pauza na úklid ledové plochy. Časem dál jsou v Curychu, dál to vypadá, že suverénní budou Švýcaři, protože nad Německem vedou už 4-0, všechny branky dali ve druhé třetině, která v Curychu za malou chvíli bude končit, a tak kromě Rakouska a Finska bude nejspíš i Švýcarsko zatím jediným ze tří tedy suverénním týmem s plným bodovým ziskem. To už se nemůže týkat Čechů, kteří prohráli se Slovenskem v prodloužení, ani Švédů, kteří nestačili na Kanadu. Teď vozeno, Češi vedou 4-3, blíží se polovina utkání nahození za švédskou branku, kde napadá Kubalík švédskou rozhrávku, ale Kotouč nezískal, ale pásmo Češi mají, ještě tam pomáhá s tím soubojem Melovský a Kaut, čeká na puk, který by mohl vypadnout, což se nakonec stalo ve středním pásmu. Teď Cibulka skočil před Stenberga a sebral mu puk. Češi s pukem za vlastní brankou. Hájek ho prohnal o mantinel, ale Bjerg ho zachytil. Dostává se do pravého rohu, dává Stenbergovi ten před bránu. Raimond chtěl pálit z voleje, ale proti byl Cibulka, který mu vložil ránu do té případné střely. Bjerg u modré na levé straně zadovkou dává za branku, kde si Hájek nevšiml, že Stenberg může jít pro Kotouč, a Stenbergovi tak věnoval dost prostoru. Stenberg stále na vrcholu pravého kruhu, teď dostává se na pravý mantinel do pravého rohu, přihrává ohrazení na Bjerka, rotace, ale Švédové už se sami dostávají do obraného pásma. Už se hraje 30. minuta zápasu bohatého na góly. Češi vedou nad Švédskem 4-3.
3: Hájek spěchá do obraného rohu, za Kotoučem přihrál dobře, Slovákovi, ten se snažil najít červenku, ale Kotouč zastavil Karlsson a pak jej nahodil za českou branku. Teď Kořenář tedy měl velké štěstí, že puk doklouzal do toho lichoběžníku za brankou, jinak by to klidně mohly být 2 minuty, kdyby hrál mimo něj. Teď na druhé straně hraje ve stejném prostoru také Helberg, jeho přihrávka a následné vyhození bude zakázaným uvolněním švédského týmu. Češi tak po delší době se podívají také do útočného pásma, kde budou moci bojovat na buly o Kotouč. Mezitím Švýcaři už zvýšili svůj náskok na 5gólový proti Němcům. No, Němci pro mě velké problémy. Včera prohráli z Lotyši, dnes prohrávají se Švýcary 0-5. Ale zpět na led BCF arény, tady do Friburgu, kde se bude vazovat po pravici brankáře Helberga Sedlák a proti němu se skloní Jack Berglund. Sedlák je, není, nakonec je úspěšný. Ten Kotouč musel zpracovávat rukavicí, Galvas přihrává Hronkovi, Hronkovo nahození a teď šikovná teč Sedláka, ale Helberg zastavil ten Kotouč letící do švédské branky. Sedlák, křížná přihrávka, která měla směřovat zprava doleva na Galvase, ten si dělá prostor u levého mantinelu, snaží se Silverberka obalamutit, což se také podařilo. Červenka jíždí spoza branky, Michal s Kotoučem, ale vrátil se za branku, ještě stále na své místnostné postavení, nakonec vyjíždí k levému mantinelu, dává ještě najíždějícímu Tomáškovi, ten to ale neměl na střelu, tak posouvá na Hronka. Hronek vrací k pravému mantinelu na červenku. Hronkova rána, ale tuhle dobře viděl Helberg, protože před ním nikdo z Čechů nebyl. Tomášek drží Kotouč v útočném pásmu. Ještě spolupráce s Galvasem. Galvas posouvá po levém mantinelu na bojujícího Boženílka, kterému přichází na pomoc ještě Blivl. Mezitím čeští obránci střídají. Ticháček naskočil místo Hronka. Galvas teď udělal kličku Silverbergovi a může najíždět ještě po spolupráci s Blivlem už do levého útočného rohu. Už je za brankou, objíždí, přenechává Tomáškovi, ten nazve Boženílkovi, ten před brankou zpracovával, možná suspenzorem, nakonec ten Kotouč skončil na ledové ploše, vystřel Boženílka, ještě jedna rána od Ticháčka, ale ta už proklouzla brankovištěm až do rohu kluziště. Ještě Alšen udržel útočné pásmo, tady je Boženílek, Boženílek pálí, Flek tam přejížděl, Kotouč sražený do rohu kluziště. Velký tlak teď českého týmu zhatil špatný odraz od mantinelu a teď se Švédové osvobodí. Silverberg vyhodí Kotouč tak, aby to nebylo zakázané uvolnění. 8 minut a 40 sekund se bude hrát druhá třetina. Češi předvedli velký tlak, ale stále vedou jen gol. 4-3.
2: Beránek v útočném pásmu dává za branku na Černocha. Ten má rychlost, naražený na mantinel, srážka s Ekmanem Larssonem, ale ještě tam přichází Chmelař. Pomocí do souboje 2-2 hraje se ve švédském rohu. Chmelař s pukem, Delarus ho tlačí na mantinel, Beránek pomáhá českému parťákovi a Chmelař dál zakleslutý v souboji, ale Švédové vycházejí z toho vítězně a už mají Kotouč. Ve středním pásmu Karlsson zleva, proti němu Alšer, ale nepustil ho dál a dobře se vrátil Černoch, který ještě za brankou prošťouhl Kotouč do levého rohu na Hájka. Ten lobem posouvá Kotouč za švédskou obranu a tohle bude zakázané uvolnění českého týmu. Byť Ondřej Beránek sprintoval a spěchal, tak se hra po poměrně dlouhé době přesune před Josefa Kořenáře, který pije aktuálně ve svém brankovišti a už zasunul lahev do toho pouzdra, které je svisle postavené na té zadní prostřední tyčce. Dobrá pasáž od českého týmu, Švédové nestíhali prostřídat na vzdálenější střídačku ve druhé třetině, Češi naopak ano. Dál je z toho vedení českého týmu 4-3 na konci 32. minuty utkání.
3: Jiří Černoch byl doveden čárovými rozhodčími z prostoru střídačky, protože v tom zakázaném uvolnění byl ještě na ledě. Teď tedy je navazování, sice vyhrával nad Birkem, ale ten se vůbec nezapojil do boje o kotouč. Jiří Černoch to trefil ještě ze vzduchu, ale určitě bude potřeba, aby právě Karlovarský centr předvedl, že je na buli výtečně hrajícím hráčem. No, nepodařilo se mu to, teď bych řekl, že byl Beránek faulován a je to tak. Beránek tam vyskočil a Bjerk, jak je mladý, tak si tady dovoluje hodně. On také, když půjde do pěstního souboje, tak se mu toho moc nestane. On má na obličeji tu králíkárnu, tedy košík pro hráče hrající do 18 let. Ono mu bude 18 teprve za pár dní. No a tak 7 minut a 58 sekund před druhou sirénou za vedení Čechů 4-3 a po úpravě ledu se dočkáme další české přesilové hry. A můžeme připomenout, jak dopadla ta první.
2: Dopadla ranou Dominika Kubalíka z pravého kruhu, tehdy to bylo vedení české 2-0, následovala fleková dorážka 3-0, pak švédská přesilovka, pětiminutová zkrácená o 2 minuty za faul Ekmana Larssona. Švédové dali 2 góly na začátku druhé třetiny, pak přidal branku Jiří Černoch i poté, co se šlo k videu, a další český faul pak při vyloučení Filipa Hronka znovu Švédové potrestali. Teď mají k dispozici početní výhodu čeští hokejisté v zápase se Švédskem a začne za malou chvíli. 33. minuta, 4-3 pro český národní tým. Úprava ledové plochy pomalu končí. Fanoušky na kostce nad ledem pobavila taková pasáž, která se děje na hokejových stadionech, že se objeví třeba nějaká filmová postava, které se pak vybere ten, kdo je jí nejvíce podobný v hledišti. Takže animovanému Shrekovi byl nejvíce podobný Fantomas. Tak minimálně barevně to, jakž tak se dělo. Teď Buli v útočném pásmu českého týmu. Začíná česká přesilovka. Ve 33. minutě utkání na trestné lavici usedává Ivar Stenberg za Švédsko a Lukáš Sedlák jde na Buli. Češi vedou 4-3.
3: Sedlák, Kaut, Bliml, Hronek a Červenka. To je pětice, která je na ledové ploše. Sedlák versus Dela Rose. Dela Rose má kotouč pod nohama, ale Kaut by o něj mohl ještě zabojovat u levého mantinelu a míří dolů k lůžiště, kde mu pomáhá Sedlák a Hronek vyváží kotouč od modré čáry. Dává Červenkovej centr před branku, který ale neprošel až na golmana Švédů a bude se vylučovat tentokrát na české straně. Lukáš Sedlák nebo Roman Červenka. Někdo z nich půjde za podrážení na trestnou lavici, takže tahle ta přesilová hra českého týmu trvala pouhých 15 sekund. Komu se to tedy se sakra nelíbí, to je Filip Hronek. Ještě si tam s Ekholmem teď vlastně v kamarádském rozhovoru vyříkávají, nevím, co si tak mohou říkat, ty z toho dělají guláš možná, ale na tu dálku rozhodně nedokážu odezírat zertu. Když se podívám na ten, ano, zpomalený záběr, to podrážení tam je, takže guláš toho rozhodně není. Tohle byl přesně posouzený faul, kterého se dopustil český kapitán. No a tak se bude pokračovat při hře 4-4, 15 sekund, nebo za minutu 45 pak bude následovat 15-sekundová přesilovka Švédů. Češi ale vedou ve 33. minutě stále 4-3.
2: Pokračovat tak budeme ve 4 hráčích, hodně místa na ledě. Švédové mají k dispozici po českém faulu vazování v útočném pásmu. Bjerg se sklání proti Davidu Tomáškovi. Luk je na ledě a mají ho Češi za brankou. Hronek ho ještě zpracoval, obtočil se kolem dvou napadajících a vyváží kotouč podél levého mantinelu do středního pásma, což se mu povedlo až na druhou modrou. Nakonec Švédové s Pukem Johansson získal kotouč a ve středním pásmu se rozjíždí třeba i Bjerg, ale Johansson u červené raději zabrzdil. Puk se dostává nebo zůstává na švédských holích mezi obranými kruhy. Dál Johanssonova práce, toho napadá Fleck. Johansson se otočil a dává znovu dozadu, tak nějak na jistotu. Chtějí Švédové zavést kotouč. Hraje se 4-4, Ekholm se dostává do pásma. Bjerg na levé straně u mantinelu, brání ho Galvas, souboj dvou mladíků. Galvas porazil Bjerka k zemi, pak k němu také upadl. Rozhodčí ukazuje, hrajte dál. Puk vyplul za českou branku. Tam je Hronek, který dává na levé hrazení ve středním pásmu pro Fleka. Ten namířil do středu, nakonec dává za sebe, ale hodně nepřesně, a tak se zahraje i Kořenář, který rychle rozehrává na obranou modrou. Tomášek kličkuje a chybuje, nakonec svoji chybu částečně napravil, nebyl z toho švédský break, ale minimálně tedy ztráta kotouče. Heinemann může hrát, Švédové s pukem ve středním pásmu a už je z toho šance na protiútok. Ekman Larsson přes pravý mantinel posouvá kotouč před sebe na Holmstréma, ten dává do pravého rohu na Ekman Larssona. Stále 4-3 pro Česko ve 34. minutě, hraje se ve čtyřech. Ekman Larsson, Hronek ale padá, Ekman Larsson zleva pálí přesně do lapačky Josefa Kořenáře, který zmenšil úhel švédskému obránci a tak české vedení 4-3 platí dál i teď ve 34. minutě zápasu, kdy se hraje dál ve čtyřech.
3: To jak upadl Filip Hronek, tak já teď s ním souhlasím, on si na to stěžoval i u rozhodčího. Podle mě byl Heinemannem podražený. Když jsem se díval na ten zpomalený záběr, tak tohle bylo naprosto jednoznačné podrážení, takže teď měli hrát Češi přesilovku 4-3. Nehráli a naopak musel zabraňovat cestě kotouče do sítě Josef Kořenář, který tedy si poradil teď s pokusem Ekmana Larssona. Teď ale bude se muset znovu soustředit, protože vazování je v blízkosti jeho branky. Milovský versus Delarus. Milovský úspěšný a Ticháček může spěchat do levého obraného rohu pro kotouč. A nakonec volí přihrávku na Alšera za branku. Ten trošku zpomalil, ale udržel na zádech Delarouse. Dává Kautovi, který dělá další kličku Delarousovi. Ten si trošku připadá jak na kolotoči, jak se musí pořád otáčet za českými hráči. No a Kaut pak to vzal po levé straně podél mantinelu, nahrál za branku, kde zboural sice Voženílek Brandstrema, ale byl bez kotouče a taky tady protiútok, který vede po levé straně Brandstrema. Začíná krátká švédská přesilovka. Přihrávka na modrou čáru od Delarouse na Brandstrema, který mu vrací k pravému mantinelu. Přihrávka znovu na švédského beka. Brandstrem si stahuje kotouč, vypálila do jeho střely, mu padl Voženílek a pak Ticháček dostal puk do středního pásma. Červenka už je na ledě. První přesilovka, kterou Švédové nevyužili v dnešním utkání, ale tato byla opravdu hodně kratoučká. Teď nahození do útočného pásma švédského týmu, které zastavuje Sedlák s Ticháčkem v rohu kluziště. Teď potoučele projel Blimlovi pod bruslí, kterou si chtěl zpracovat a jen tak, protože se Ekman Larsson nedostal do spolupráce s Ekholmem a případné ohrožení české branky. Boj vlevo od branky Kořenáře vyřešil Hájek vysokým lobem, a to až do útočného pásma. Blimli je hodně dotěrný v souboji s Ekholmem, ale neuspěl. A tak Persson vyváží puk do středního pásma. Rychlá předávka na Lindqvista, který centroval před branku na Petersona, který byl odsloněn, na Cibulka. A může vzít puk a zdávat ho za branku, kde je Hájek zbourán napadajícím Heinemannem, ale Cibulka si vede volný kotouč, přihrává do středního pásma Sedlákovi, ten přijel červenou čáru a řekl bych, že jedna hodina ještě vyslal červenku do souboje do levého rohu, ale dál kombinace českého týmu nepokračovala. 36. minuta, Češi vedou na Švédy 4-3.
2: U puku znovu Bjerkele přišel o něj v útočné třetině. Švédové dál hrají a vracejí puk do vlastní obrané třetiny na obránce Larssona. Ten je mezi kruhy, přihrávka doprava, Raimond a jeho klička na střed. Raimond ve středovém kruhu už vjel do pásma. Kolem pětice Čechů prokličkoval, ale nakonec ho obral Galvas a rozehrál vzduchem a dostává puk zpátky. Voženílek backendem nahazuje, Češi vystřídají a posílají třetí formaci na led. Švédové mají puk za vlastní brankou. 4 minuty před koncem druhé třetiny. 4-3 pro Česko. Bjerk nahodil pro sebe, ale Hronek je dřív u kotouče a může ho omést o roh kluziště až na Beránka. Ten protečoval alespoň tady do středního pásma, ale u kotouče jsou znovu Švédové. Beránek napadá, ale je tam sám proti dvěma, a tak Brandstrem v klidu přehrál situaci zprava doleva. Stejně jako pak se Hák otočil kolem Beránka, který ale drží pořád dál poměrně Švédy daleko od české branky. Nahození nakonec za Kořenáře. Tam je první Hronek. Zorientoval se dobře, ale Černochovi přehrál na brusle, ten vrací do českého rohu Hronkovi, který lobuje do pásma středního, puk ale končí za švédskými beky a tohle bude zakázané uvolnění národního týmu. Přesně 3 minuty a 33 sekund před koncem druhé třetiny. Češi nad Švédskem stále vedou 4-3, ale Petře, minimálně jedna statistika velice zajímavá. Golmani nemají úplně dobrou úspěšnost. Střely na branku 13-11 pro Švédy.
3: No. Těch gólů padá hrozně moc, tolik, tak málo střel, je to až nevídané. Je to dobrá produktivita, ale hrozná obrana, když to tak řeknu. Můžeme se na to podívat z obou dvou pohledů. 3-33, tolik zbývá odehrát ze druhé třetiny, vazování po pravici brankáře Kořenáře. Černoch úspěšnější, Hronek může hrát, vyhodí obloukem, ale ne přesně pro Beránka. Ten by potřeboval delší přihrávku, tak aby přesprintoval třeba Brandstrema. A tak se hra vrací znovu za českou branku, kde stojí Galvas. mítá s pukem a hledá, komu by přihrál, a hlavně čeká na to, až přetížená řada Jiřího Černocha opustí hrací bloku a přijde tam Milovského, a tak teprve teď přihrává Hronkovi za brankou. Hronek nepřesně přihrává na Kauta a doputuje to až na zakázané uvolnění. Tohle byla přihrávka, která měla parametry možná tak na pětku z geometrie, protože tohle byly 3 metry, možná 4 před Kautovou hůlu. To by musel být kreslený kojot, aby jí dojel.
2: Dobře. Hronek ale byl v pozici, která nebyla tak těžká na to, aby přihrál přesně na Kauta, nestalo se. Zakázané uvolnění českého týmu 3 minuty a 5 sekund před druhou sirénou, 4-3 pro Česko. Milovský s Bjerkem na buly, puk vypadl k modré čáře, tam hraje Švédové. Ekman na co napřáhl, nakonec nestřílí, dostává se na levý kruh a má prostor. Teď už pálí, rána sražená. Padl tam do té střely Martin Kauta, Kotouč se dostává do ochranné sítě, je přerušeno. To už začala 38. minuta zápasu, Češi dál vedou nad Švédskem 4-3 v zápase, který zdrželo několik přezkoumávání u videa, což neplatí pro duel v Curychu, kde Švýcaři suverénně ovládli druhou třetinu v zápase s Německem, využili dvě přesilovky a dohromady dali 5 gólů a vedou nad Německem 5-0.
3: To je docela nářez. Ale myslím si, že ta skupina bude, boj o první místo bude mezi Finskem, které dnes deklasovalo Spojené státy, a Švýcarskem. No a když se podívám na to, jak se vyhnout jednomu z těch dvou týmů, tak je to právě přes výhru nad Švédskem pro český tým. Myslím, vyhnout ve čtvrtfinále. Ještě nejsme tak daleko, samozřejmě Čechy ještě čekají další 4 duely ve skupině. Nejprve to bude Itálie, poté Slovensko, Norsko a Kanada. Takže samozřejmě ty další 3 zápasy hodně napoví o tom konečném pořadí ve skupině B. Ale on tenhle ten zápas není jen důležitý k tomu, aby si Češi zvedli sebevědomí po opravdu nepříjemné porážce od Slovinska, ale právě i pro ten celkový potom stav té skupiny po odehrání celé skupiny B.
2: Pokud Švédové dnes prohrají s Českem, tak budou mít vlastně 0 bodů se zápasů s velkými favority na přední místa, co se týče postupu do čtvrtfinále s Kanadou a s Českem, a budou muset povinně sbírat body proti jiným týmům. Zvládli to už proti Dánům 6-2 úplně v pohodě, to Češi mají jednu, řekněme, neplánovanou ztrátu, jediný bod ze zápasu se Slovinskem. Teď Češi vedou nad Švédskem 4-3, jsme v závěru druhé třetiny, do ní zbývají ještě 3 minuty, teď Sedlák bude bojovat navazování v obraném pásmu s Viggo Bjerkem. Kořenář natočený za svojí pravou rukou, puk je na ledě a stále v tom kruhu už za českou brankou, kde je první Ticháček, dostává se do levého rohu o mantinel, posílá Kotou do střední třetiny, protečoval tam Červenka puk, ale Ekman Larsson ho má, rozehrává přes levou stranu, nahození křížem do útočného pásma českého týmu, ale ano, bylo to ještě před červenou čarou a tohle je švédské zakázané uvolnění a hra se v 18. minutě druhé třetiny přesune před švédského golmana Magnuse Helberga a Češi nechávají na ledě svoji první útočnou formaci. Švédové nemohou střídat, ale to předchozí střídání nebylo zas až tak dlouhé na to, aby jim to nějakým zásadním způsobem vadilo. Čekáme na boli v útočném pásmu českého týmu ve 38. minutě, kdy Češi vedou 4-3 a navazování jde Lukáš Sedlák.
3: Proti němu Bjerk, souboj takzka generací vyhrává Sedlák, Ticháček nahazuje za branku, tam je Červenka, výjíždí si k pravému mantinelu, posouvá na Alšera, který dává za branku, Sedlák tam byl později než Ekman Larsson, Alšer ještě utržel útočné pásmo pro napadající Čechy, ale teď to vykombinovali Švédi výborně, Ekman Larsson přes hůl Raimonda posouvá do útočného rohu, Alšer nechal ale na zádech Stenberga, jenže nepřesně přihrála, Bjerk už dává znovu za branku, tam je Stenberg, objíždí jí, Raimond si dělá prostor před brankou, ale Stenberg stále vede Kotouč, nakonec jej přenechal pod sebe na Larssona, ten znovu objíždí branku, už je ve střelecké pozici a centroval na nejžijícího Stenberga, teď jsou Češi pod tlakem a přehrávají už dlouhé minuty na ledě ta první útočná formace, navíc Stenberg dává znovu před branku a tohle je gol, který nebude platit, určitě ne, protože De La Rose byl v brankovišti ve chvíli, kdy napsáhl ke střele Stenberg, trefoval vlastně opuštěnou část branky, jenže do ní se prostě nemohl Josef Kořenář přesunout, protože mu bránil postavený v brankovišti švédský útočník z místního Friburku De La Rose. Takže vzrušení na smutek na českých fanouštích, kteří stichli v hale, tak je určitě...
2: Nedovolené bránění brankáři, takže by ještě s trestem?
3: No tak to by mělo být s trestem. Já si myslím, že tedy rozhodčí už ukazoval, že Delraus stojí v brankovišti. Ano, no ano, ono to musí být nedovolené bránění, protože přišla gólová střela. Kdyby ta střela do toho brankoviště nepřišla, pak by to bylo jen postavení útočícího hráče. Ale ve chvíli, kdy on nemohl zasáhnout, tak je to bránění brankáře. Takže 2 minuty a v tu chvíli, no jenomže ono to nemusí být s trestem. Nedovolené bránění nemusí být potrestáno 2 minutami. Ale je to porušení pravidel, ten tým je vykázán samozřejmě z útočného pásma. Minuta 54 sekund, tolik zbývá odehrát ze druhé třetiny. Viděli jsme 2 branky pokaždé na jedné v této části, na jedné straně v této části hry, a tak Češi vedou na Švédy 4-3.
2: Češi mají kotouč a přes Voženilka mohou protečovat puk do útočného pásma, což se nakonec děje, ale puk má Ekholm, posílá ho ke střednímu pásmu, kde je ale připravená česká reprezentace zásluhou Fleka a Hájka u pravého mantinelu, ale chyba. Švédové mohou přečíslit situaci, ale puk mají v rohu, ten míří na pravý kruh, kde je nakonec první Flek a rychle posouvá před sebe ten kotouč. Voženilek nespracoval, těžký puk pod nohy, pod brusle tedy, a Švédové hrají na levém obraném kruhu. Přihrávka na ten pravý, kde je obránce Hak, ten posílá kotouč za české beky a rána z úlu od Carlsona minula českou branku, výjíždí až do středního pásma, kde Voženilek přetlačil soupeře, padá, ale vylučovat se nebude. Švédové mají kotouč ve vlastním obraném rohu. Minuta 10 do konce druhé třetiny, 4-3 pro Česko. Hraje obránce Larsson, nahazuje do českého rohu. Tam je první Hronek, má to po hokejce, backendem ale dává za branku, dostává se sám z té situace, ohlášená poslední minuta druhé třetiny. Hronek dlouhým pasem našel Beránka, ten tečoval puka, tak to nemůže být zakázané uvolnění. Beránek ještě narazil Haga na vhazování. Další tvrdý střet od Chmelaře, ale Švédové ve středním pásmu chvilku měli kotouč, už to neplatí. Galvas v českém rohu chtěl si potáhnout kotouč, nakonec ho má v pravém obraném rohu Hronek, dává po mantinelu na Beránka, ten našel perfektně Galvase na levé straně středního pásma. Galvas zaváží kotouč a nakonec ještě Češi získávají za brankou, kde si Chmelař dělá prostor. Posledních 30 sekund druhé třetiny, 4-3 pro Česko.
3: Boj v rohu kluziště, teď přihrávka, která nenašla až Galvasovu hůla. Hronek musí spěchat ke svému brankáři, kam doputoval kotouč před Heinemanem, okamžitě obehrál na Melovského. Melovský našel už Kubalíka Kauta, teď je v druhé pozici. Galvas pálí, rána, kterou musel vytěsnit Helberg. Ještě jedna možnost pro Hronka, ten si dělá prostor, vystřelil, ještě dorážka. Galvas je před brankou, ale kotouč mu utekl pod holí. Posledních vteřinách mohli Češi zvýšit své vedení, ale nakonec obstál švédský golman Helberg před několika českými dorážkami. Po 40 minutách tedy český tým vede nad švédským výběrem na mistrovství světa 4-3.
1: Děkujeme Petrovi Kadeřábkovi s Františkem Kunou, samozřejmě se za nimi vrátíme v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport na třetí část tohohle duelu, kterou nabízíme v přímém přenosu. Teď ale zase poprosím o krátký komentář Martina Procházku.
0: Řekl bych, že naši pokračovali ve stejném vlastně nasazení, ve stejném tempu ve druhé třetině, dobře nastoupili do utkání, povedla se nám dát 4. branka při úniku Beránka s Černochem, kde nakonec branka byla uznaná, protože ten kotouč prostě přešel přes brankovou čáru. A pak přišlo ale zase zbytečný faul z naší strany. A Švédové hráli 2 minuty velmi dobře přes silovou hru. Až úplném závěru, kdy už jsem chtěl pochválit naše hráče, že dobře vystupovali ke Švédům, tak přišla střela od modré čáry. 2 clony, se dá říct, před kořenářem. Střela propadla do branky a stav 4-3. Takže celkově to, jak se to trošku střídalo nahoru dolů. Pasáže tam byly lepší na straně Švédů i na straně našich. Každopádně utkání má perfektní spát, je to krásný hokej, dívá se na to krásně, padá hodně branek. Moc hezky.
1: Na Radiožurnálu Sport si budeme o tomhle duelu povídat dál. Posluchači Radiožurnálu si můžou teď vychutnat aktuální zprávy. No a my na Radiožurnálu Sport s Martinem Procházkou a Martinem Charvátem pojďme tedy teď hodnotit tu druhou třetinu. Mě, Martine, Procházko zaujalo a Petr Kadeřábek to před chvilkou v našem přímém přenosu říkal, že je relativně hodně gólů na relativně málo střel, že vlastně se moc nic nezměnilo. A i když tam teď nějaký závěr v závěru byl, tedy té třetiny, promiňte, závěr v závěru, tak ty střely jsou snad 13-11 a vlastně skóre je 3-4, tak je to zvláštní.
0: No tak je vidět, že oba dva týmy, je tam teda samozřejmě obrovská bojovnost na obou stranách. To znamená, že nejsou tam takové ty zbytečné střely. Mně přijde, že oba dva ty týmy se snaží nějakým způsobem se dostat do dobrých pozic. Švédové to dělají tak, že dlouho třeba drží náš tým v útočném pásmu a pak si jakoby připraví tu střelu. Takže přijde prostě potom jakoby důrazná, nepříjemná střela. Něco podobného hráli i naši. Přijde mi, že opravdu, jak tam byly ty vzdálenější střídačky, tak jsme se snažili o něco podobného. Taky tam byly pasáže. Myslím, že tam byla dokonce 3minutová v půli zápasu, kdy tam jsme měli skvělé rotace, kombinace, střely, ať to bylo od Hronka, od Modré čáry, od dalších. Přijde mi to, že to, se to tak otáhlo nahoru dolů. Jsme se v tom shodli aspoň.
4: Pojďme k důležitému momentu, dalšímu důležitému momentu tohoto zápasu, jich tam opravdu spousta. Čtvrtý český gól a hned dva aspekty celé té situace. Jednak přijde mi, že na české i mezinárodní poměry přelomová chvíle, kdy Kotouč reálně není vidět za brankovou čarou, ale rozhodčí selským rozumem, když je tam za brankovou čarou lapačka a v ní velmi pravděpodobně ten Kotouč byl, tak tím pádem branku uznávají. A druhá věc, jestli v té situaci stejné dvojici Beránek Černoch, jestli možná trochu nevrací situaci z první třetiny, kdy Češi dali regulérní gól, ale kvůli velké chybě rozhodčího ta branka neplatila.
0: Já si to...
4: Tak nejprve pojďme k tomu prvnímu.
0: Pojďme k tomu prvnímu. To, že jak jsi zmiňoval, ten gol prostě byl uznaný už jenom, jak říkáš, díky tomu, že prostě opravdu to tělo, ta lapačka přešla přes brankovou čáru, tam to bylo úplně evidentní, tam bylo pak vidět, ještě byl vidět, jak Helberg tu ruku rychle se snaží dát jakoby pryč, nebo vlastně hned jako co nejblíž čáře, ale bylo to pozdě, bylo to tam vlastně vidět, takže rozhodčí se rozhodli prostě jednoznačně ten gol uznat, ale nemyslím si, že by to bylo úplně jako nějakým způsobem, že bych si řekli, no tak minule jsme udělali chybu, neuznali jsme to, teď to radši uznáme. Jako. Byla by to samozřejmě, to se mi nechce úplně takhle jak si brát. Každopádně, jak už jsi zmiňoval, v tom prvním momentu prostě udělali obrovskou chybu, tam neměli pískat.
1: S Martinem Procházkou a Martinem Charvátem si povídáme o přestávce mezi druhou a třetí třetinou. Tady posloucháte nás na Radiožurnálu Sport. Češi hrajou se Švédy a po 40 minutách vedou 4-3. Taky další zajímavé číslo říkal Petr Kadeřábek a rozezmál vlastně sám sebe i Františka Kunu. Říkal dvě švédské přesilovky v jednu fázi toho zápasu a z toho 3 góly. Tak je to samozřejmě ta 5minutová, která nekončí, když padne gól. Ale co ta vyloučení, Martine, protože třeba to Romana Červenky mi přišlo docela přísné, ale byl vyloučen Hronek. Prostě je to velký problém, když jsou Češi v oslabení.
0: Samozřejmě, Švédové hrají výborně ty přesilovky. Oni to mají na to střelce, mají tam samozřejmě šikovné hráče, jak obránce, útočníky, ale já bych řekl, že tam byla spíš trošku kompenzace, že tam byly dva fauly, které neměly být. Nejdřív to bylo na faul Švédu na Beránka. Tam si myslím, že to bylo opravdu jako minimální nějaký kontakt. Rozhodčí se rozhodli 2 minuty. A pak při tom druhém faulu, kdy vyloučili Romana Červenku, tak to pískal rozhodčí, který stál ve středním pásmu. My jsme se na to dívali. Rozhodčí, který byl u toho souboje, který couval nebo ujížděl zase za branku.
1: Tak ten nepískal.
0: Ten nepískal, ten ruku nahoru nedal, ale rozhodčí, který byl ve středním pásmu, tak se přihlásil a řekl 2 minuty podrážení, ale tam bylo vidět, jak Švéd opravdu se dá říct padá sám. Takže oba dva fauly neměly být. Tady byly na té straně byly chyby na rozhodčích, na obou dvou.
4: Dobře, ale k tomu sehrání švédské přeslovky a českému oslabení, které ty si vlastně chválil v průběhu toho oslabení, že to Češi vlastně hrají velmi dobře a stejně je z toho zase inkasovaný gol.
0: Je to tak, jak jsem se zmiňoval, skoro 2 minuty jsme hráli velmi dobře to oslabení, ty čtveřice, které tam chodili, tak jsme eliminovali jakoby možnosti těch střel, to znamená, jsme dobře vystupovali k těm hráčům, když oni si dávali ty nahrávky, Švédové různě rotovali, kombinovali, tak vlastně se do tolika střel nedostali. Ale až úplně v tom závěru, to bylo těsně, já nevím, nějakých 10-12 před koncem té přesilovky, se nakonec dostali do té střelecké pozice a přišla střela úplně od modré čáry, nějakých, já nevím, třeba 20-30 metrů modré čáry, ale šla úplně na prostředek brankáře Kořenáře, tam to bylo vidět, jak Kořenář vůbec nevidí, protože za prvé Švéd před ním jeden stál a jeden ještě těsně v tom momentu té střely ještě projel mu, tam bylo vidět, že se najednou odkryl prostor, Josef Kořenář vlastně akorát koukal a ten puk šel přímo nad hlavou pod horní tyč, takže tam prostě Švédové to sehrali nakonec tak dobře, že zaclonili ten výhled při té střele.
4: Co se týče Kořenáře, on vlastně dostal 3 góly a za žádný nemůže.
0: No, jsou to góly v přeslovkách, no. Prostě jak říkám, Švédové to je opravdu hrají velmi dobře. Musíme si na to dát pozor. Tam ten faul od Hronka, který byl u mantinelu, tam prostě byl evidentní, tam bylo jasné 2 minuty, prostě to byl zákrok. A naražení na mantinel, takže 2 minuty jasné. Tady na to si musíme dávat pozor, protože Švédové opravdu to dokážou skvěle. Teď hráli vlastně jenom nějakých 13-14 vteřin po té hře 4-4, ale to je málo času pro ně. Oni, když to hrají delší dobu, tak jsou schopni prostě toho soupeře nebo tu čtveřici tam tak dlouho unavit, až si najdou tu dobrou ideální pozici a prostě dají gól.
1: My zase za chviličku přivítáme v našem vysílání posluchače Radiožurnálu. Ještě mě jenom, Martine, napadá, Češi vedou pořád nad Švédy a rozhodně tady nechceme působit jako někdo, kdo si stěžuje, ale přeci jenom už to tady s Martinem Charvátem prostě těch chyb rozhodčích zmínili tolik, že mi to přijde docela zajímavé a člověk si říká, jak je to možné na téhle úrovni, ale je to teď v tuhle chvíli taková řečnická otázka, protože už se přeci jenom za chviličku k nám, jak jsem naznačoval, připojí i posluchači Radiožurnálu, tak ne, že bych se chtěl bavit o tom, jak je to možné, ale chci se o tom bavit taky i za chviličku. Krásný večer teď přejeme znovu i posluchačům Radiožurnálu. Pokračujeme v našem speciálu, pokračujeme v našem studiu s Martinem Charvátem a Martinem Procházkou. A já se Martina Procházku musím zeptat na rozhodčí, protože jak v první, tak ve druhé třetině jsme zaznamenali několik nepřesností, tak co říct k tomu jenom jiného, než že je to škoda, že člověk by to nečekal na mistrovství světa, ne? Jsou to velké chyby totiž.
0: Nečekal, ale každé mistrovství to řešíme, že na mistrovství se ty rozhodčí prostě dělají chyby, že tam jsou rozhodčí, kteří prostě nemají takové určité kvality, něco přehlédnou, jako to bylo v momentu, kdy jsme dali ten gól, který nám byl neuznaný, kde rozhodčí prostě se upískl brzo, neviděl kotouče, jestli je pokrytý, takže zbytečnost. Následně potom teďka fauly, které jsme hodnotili, které rozhodčí prostě vyhodnotili na obou stranách, za mě nepřesně, prostě nebyly to fauly, tam jsou mnohem jiný situace a je to škoda, protože pak to samozřejmě trošičku ovlivňuje to utkání, nebo ne trochu, určitě to ovlivňuje to utkání, padají z toho branky, evidentně, Švédové dali 3 z přeslovek, naši se zatím pomohli jen jednou teda, ale no, nemělo by se stávat, ale řešíme to každé mistrovství to řešíme, že vlastně tam jsou někdy ne úplně tak kvalitní rozhodčí.
4: Ale ty jsi říkal během té třetiny, že už ti přijde, že i hráči mezi sebou z jednotlivých týmů si říkají, nebo z obou týmů si říkají, že už je to jako trochu moc, že už zkrátka z toho rozhodčí dělá trochu guláš.
0: Jo, samozřejmě, tak ono to pak samozřejmě takhle na ty hráče působí, protože když to řeknu, jsou tam zákroky, které jsou jasné fauly, nejsou neodpískané a pak tam jsou situace, kdy vlastně jakoby to není, když to řeknu, vůbec nic a rozhodčí to zapíská, jakože to je hrozný faul, že prostě já jim podrážení, kde podrážení vůbec teďka v tom případě třeba od Romana Červenky nebylo. Takže pak je to samozřejmě pro ty hráče nepříjemný, mají v tom trošku, tak se říká, ten guláš, ten chaos. No.
4: Po první třetině Česko vedlo 3-2, teď tedy vede 4-3. Přijde ti i pocitově, že jsou Češi stále lepším týmem v tom zápase, že Švédové, navzdory tomu, že tam několikrát měli situaci, kdy točili český tým, sám si říkal, že ho uvěznili kolikrát a dobře si přihrávali, takže se vlastně dostali k méně nebezpečným šancím a že pocitově stále cítí, že Češi jsou na koni?
0: Já bych neřekl úplně teďka, že ta druhá třetina, že by byli naši lepší než Švédové. Já bych řekl, že teď to bylo velmi vyrovnané. Jo, tak nejenom, že na každé straně padl jeden gol, to nechci ho říkat, ale celkově ten dojem z té hry, z té druhé třetiny mi přijde, že se to opravdu tak jako střídalo. Chvilku byli lepší Švédové, chvilku byli lepší naši, byly tam pasáže nahoru dolů, že se to pořád proměňovalo a přišlo mi to teďka prostě vyrovnané, teďka vyrovnaná druhá třetina, tam si myslím, že bych opravdu neviděl, že by tam jeden tým byl výrazně lepší než ten druhý.
1: Za chviličku se taky znovu spojíme s Petrem Kadeřábkem, který čeká na dalšího českého reprezentanta ve Flejzóně na krátký rozhovor. Ještě předtím s Martinem Procházkou k tomu neuznanému gólu Švédů, postavení v brankovišti, bránění Kořenářovi, jasně vyřešeno ze strany rozhodčích tentokrát.
0: Jo, určitě. Já si myslím, že tam prostě bylo evidentně vidět, že Švéd prostě zabránil Kořenářovi k tomu, aby se mohl přesunout, aby vlastně od levé tyčky k pravé tyči, aby se mohl přesunout, protože tam přišel střela do prázdné branky a nebylo by tak, že by tam byl jako natlačený, on tam opravdu najel do toho brankového prostoru, takže to vyřešili rozhodčí v tomto případě naprosto správně. Ten gól prostě neměl platit.
4: Z tvého pohledu, myslíš si, že český tým by měl něco změnit do třetí části, nebo stále postupovat tak, jak je nastavený od první minuty, protože je to zkrátka výrazně lepší než proti Slovincům a funguje to na Švédy?
0: Neměl by měnit určitě styl hry, měl by zůstat takhle aktivní, jak jsme naši, proto, jak jsem říkal, bylo to vyrovnaný, střídal se to nahoru dolů. Jediné, co, čeho se musíme vyvarovat, je udělat zase nějaký zbytečný faul, protože opravdu Švédové tohleto dokážou, jak jsem zmiňoval, vyloženě samozřejmě využít. Takže zbytečné fauly, na to si naši určitě budou muset pozor. Myslím si, že to budou pokyny i od trenérů. Samozřejmě, když bude potřeba úřadovat, ano, je potřeba úřadovat, ale když ne, tak opatrně. A to by nás mohlo samozřejmě teďka to dobře rozehrané utkání, které můžeme získat body, tak by nás to mohlo stát samozřejmě to utkání. Takže tady si myslím, že určitě trenéři na to budou nějakým způsobem apelovat, aby ti hráči prostě byli samozřejmě opatrní v některých situacích.
4: Až se budeme blížit k tomu, že budeme vyhlašovat hráče zápasu, máš tip po dvou třetinách, protože mně přijde, že v tom českém týmu už z toho září ta týmovost, že daleko víc vidět bojovnost a týmovost než třeba v minulých zápasech.
0: Určitě, bude těžký vybrat jednoho hráče, podle mě, takže necháme se ještě třetí třetinu a pak uvidíme.
1: Je to tak, k vybírání se dostaneme za chviličku, teď už pojďme do Flash zóny za Petrem Kadeřábkem.
3: Se mnou tady stojí autor zatím vedoucího gólu, Jiří Černoch. Jiří, co jste říkal tomu, že už jste dal dva góly, ale platí jenom jeden?
5: Ne, tak bál jsem se, že nebude platit ani ten druhý. Samozřejmě jsem rád, že platil, ale už je to minulost. Teď nás čeká poslední dvacka a potřebujeme ten zápas dneska vyhrát.
3: Jiří, dokážete navázat na tu fantastickou první třetinu, minimálně těch prvních 13 minut?
5: Já si myslím, že určitě. V té druhé třetině tam byly dobrý pasáže, bohužel tam byly nějaké vyloučení, trošku nás to dostalo z tempa, ale věřím, že teď tu třetinu odehrajeme tak.

0: budou chtít v tom pokračovat to, co nastavili po celé ty dvě třetiny. Vyvaral se zbytečný faulů, takže no. Jo.
1: Všechno je to rozjeto velmi úspěšně, dvě třetiny za námi, 40 minut odehráno, Češi vedou nad Švédy 4-3, tak jsem trošku zaznamenal před tímhle duelem a potom nevydařeném, přiznejme si, druhém zápasu ve skupině proti Slovinsku, že nálada minimálně na sociálních sítích samozřejmě byla velice poraženecká předem a není se samozřejmě čemu divit, ale teď je to tedy rozehrané skvěle, tak opravdu asi držme palce Čechům, ať v tom skvěle nastoleném trendu pokračují dál. Martine, ještě chceme nějak navázat?
2: No, ještě by mě zajímalo, co si myslíš o tom, jak vlastně Češi jsou na tom v té své první přesilovkové formaci, protože ta červenková formace vlastně není ta, která dala gol, Kubalík pálil, to je ta jediná česká využitá přesilovka v tomhle zápase, a ta červenková formace, ona odehrála jednu část té přesilovky, kterou nakonec využil Kubalík, a tu další v podstatě si ukončila tím červenkovým faulem, nefaulem, ale vlastně ta úderná formace, která má dávat ty góly, tak v přeslovce zatím nic moc.
0: Evidentně to zatím schovávají si to, bych řekl.
2: No,
0: budeme v to věřit, ano, je to jedno, pak asi teda úplně ta formace ten gól dá. Každopádně, jak už jsi zmiňoval, oni si to pokazali tím, že Roman Červenka šel ven, ale neměl jít ven, tam faul nebyl. Takže když dostaneme přeslovku, tak si myslím, že to dokážeme zase tak ještě dobře sehrát. Uvidíme, budeme se na to těšit, já se na to těším moc na třetí třetinu.
1: Je to třetí zápas ve skupině na mistrovství světa, Češi po 40 minutách zatím o jeden gol vedou se Švédskem 4-3, tedy to je ten průběžný stav a to je taky stav, za kterého se za chvíličku začne hrát v přímém přenosu tady na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A tak znovu předáváme slovo přímo na šampionát do Švýcarska. Komentují i nadále v přímém přenosu František Kuna a Petr Kadeřábek.
3: Za minutu a půl má začít třetí třetina. Po těch dvou Češi vedou nad Švédskem 4-3. Jiří Černoch to shrnul stručně, jasně a výtěžně, protože fauly českého týmu přinesly Švédům tři góly, dohromady vlastně dvou přesilovek, potom faulu Jana Ščotky na pětku, do konce utkání hráli Švédové. Tříminutovou početní výhodu využili jí dvakrát, pak ještě jednu klasickou, no a za malou chvíli, za pár desítek minut budeme vědět, jak se budou dělit body z tohoto velmi důležitého zápasu pro oba týmy, protože Švédové mají zatím body tři, prohráli s Kanadou, porazili Dány, Češi porazili Dány také a odehli Slovinsku prodloužení. Zítra má český národní zápasové volno, ve středu nastoupí k dalšímu zápasu turnaje proti Itálii. Teď za malou chvíli začne tedy třetí třetina. Dominik Kubalík, stejně jako se vždycky rozcvičuje v tom prostoru, odkud děláme rozhovory mezi třetinami a před zápasem, tak něco podobného předvádí i u mantinelu. Zvedá nohu, proklepe si stehna a usedl na střídačku. Protože, jak známo, první útok je na ledě ve složení sedlák Červenka. Bliml, za pár sekund začne třetí třetina zápasu v zaplněné hale ve Friburgu, kam se samozřejmě fanoušci ještě po tom přestávkovém programu vrací na svá sedadla a také vám nabídneme počet diváků samozřejmě, uvidíme, jestli to bude vyprodáno. Plno je jisto jistě v Curychu, kde Švýcaři deklasují zatím Německo 6-0. Sven Andrigetto dal svůj druhý gol v zápase. Po druhé třetině 5-0, je to 6-0 pro Švýcary. Tady začala právě teď třetí třetina, Švédové s pukem, nahození za českou branku. Kotouč projíždí oběma rohy kluziště a dostává se do rohu, kde zůstává v souboji mnoha hráčů. Nakonec další přebrání a to vše stále v pravém rohu z pohledu golmana Kořenáře. U mantinelu zapíchnutý Hronek se sedlákem se dvěma Švédy, pukala je pod bruslemi a hokejkami. Nikdo jakoby nechtěl udělat zbrklý pohyb, aby kotouč vypadl. Teď už se stahují k souboji další borci, ale kotouč stále u mantinelu. Vybojoval ho Lukáš Sedlák, dává ho za brankole, trefil rozhodčího, což se Švédům hodí a Karlsson může hrát. Přišel sice o rukavici, tomu ale nevadí. Dál hraje Sedlák, ne, tak Sedláková rukavice leží na ledě a puk je v českém rohu. Má ho Holmström, vyjíždí na pravý kruh, klička na střed, to přihrává do rohu. Rána z velkého úhlu, Kořenář vyráží mezi kruhy, tam je volný puk, který dojíždí do rohu, kam zase spěchá Sedlák, už si vzal rukavici, dal puk za semena Hronka, ten ometl kotouč ohrazení, klidně na zakázané uvolnění. V tuhle chvíli je to asi odpustitelné, odehrána přesně jedna minuta ze třetí třetiny, je přerušená. jedno české zakázané uvolnění a také české vedení 4-3 o gól. Češi ale nemohou střídat, Švédové rychle posílají nové hráče na led. Hronek v předklonu, to samé Bliml, ale ten tolik soubojů nepodstoupil, jako třeba Hronek se Sedlákem, ti by měli být asi nejvíce utahaní z té české pětice, která je aktuálně na ledě.

0: Vozeno, Švédové vyhrávají, boli červenka míří na modrou, ale má to daleko a tak hraje vlevo Johansson. Nahození Kořenář posílá kotouč do rohu. Hronek se snaží dostat půl do středního pásma, což se nakonec podařilo, ale mají ho dál Švédové a hrát může Stenberg, posunul Johanssonovi, ten dává na levém kruhu na Raimonda, který upadl při obloučku. Nakonec Stenberg za českou brankou promáchl puk, Hronek ale upadl v souboji, už je minutu a půl na ledě. Teď ještě se snaží Tomášek vytlačit Švédy, ale puk je na levém mantinelu, Berg dává na modrou, kde je Ekman Larsson. Larsson na levém mantinelu prohnal puk oběma rohy a až Johansson zastavuje na pravé straně. Švédové dál drží pásmo a dál tlačí český tým, který vede 4-3. Nahození Raimonda před branku, Vigo doráša, ještě puk volný a nakonec vyhození, není to vyhození. Švédové s pukem, Ekman Larsson na pravé straně modré čáry, dává doleva Raimondovi, který už udělal kličku na střed, dává za sebe, je to český faul, Češi budou hrát v oslabení. Ekman Larsson s pukem, Švédové teď v šesti, Berg dává na modrou na Johanssona, ten doprava pro čerstvého muže ze střídačky a Bjerg ještě v rohu dává za branku na Stenberga, ten míchá s pukem, přihrává na modrou nepřesně, Švédové se sami vyhání za vlastní branku a čekají na přesilovku. Dál hrají v šesti, ale z Čechy prohrávají 3-4.
1: Napadá jen Kubalík, Češi alespoň vystřídali, to je poprvé ve druhé části a to je velká, nebo po druhé, ale ta první pětice byla tady opravdu hodně dlouho zamčená. Persson přejíždí střední pásmo, postupuje teď už Peterson do útočného pásma, stále v šesti výhoda, střela, kterou vyslal Heinemann, který ale netrefil přesně a Kubalík se snaží dojet ten kotouč tak, aby už bylo konečně přerušeno, zatím ale Švédové Karlssonem dojeli ten puk, dává na Petersona, který okamžitě posouvá zpátky a Švédové už jsou znovu v útočném pásmu. Rychlá přihrávka na modrou čáru, tady je Peterson, jeho rána strčovaná do ochranné sítě, je přerušeno po 2 minutách 55 sekundách. Češi vedou stále 4-3, ale je tady další problém. David Tomášek už po tom, co byl označen za to, že fauloval, tak se hodně divil a vlastně i při hře gestikuloval směrem k rozhodčímu, že mu Švéd přidržel tu hokejku a pak to vypadalo vlastně jako hákování. My se na to můžeme podívat a no,
0: tak 60 na 40, že to faul asi spíš možná byl. Začíná švédská přesilovka, smrtící zbraň Švédů v tomhle zápase. Všechny góly dali v početní výhodě a teď vyhrávají muly. Mají puk na modré čáře, vlevo je Peterson, vlevo pravák. Hokejku má tedy do hřiště, dává na modrou čáru na Persona, ten dává doleva znovu kotouč pro Petersona. U branky další Švédové, ale teď Peterson na levém kruhu stahuje kotouč níž, dává na modrou doprostřed, Persson napřáhl, dává znovu doleva na Petersona, který má variantu i jinou, přihrával k tyčce a v rohu už je Holmström tlačen a čeští beci zdvojili situaci, tedy útočník a bek, Cibulka ještě přichází do souboje, alespoň čas tedy běží, už 35 sekund nevyužili Švédové svoji početní výhodu a dál prohrávají s Českem 3-4.
1: No co by mě zajímalo, kolik už času strávil Ondřej Beránek při oslabení nad kotoučem. Teď už ale kotouč vypadl na levou stranu pro Petersona, ten dává na Persona, ten pálí jako Kořenář si připisuje další zákrok. Heinemann tam padl po zákroku Libora Hájka, ale tohle bylo prostě jen odsunutí švédského útočníka od brankáře Josefa Kořenáře. A je pravda, že teď se tedy švédský borec Sundqvist zvedá z ledu opravdu s bolestivou grimasou a v hlubokém předklonu ryží na hráčskou lavici. Švédové střídají, přichází nebezpečné mládí, Bjerg půjde na buly, bude tam mít připraveného také Stenberga, tedy možná budoucí jedničku draftu letošního. Stenberg už dojíždí do rohu, Klusiště je tlačen ticháčkama, Alšer naprosto v pohodě vyhazuje, mladíci také v české obraně, před nimi zkušenost v podání Kauta a Sedláka, ti teď napadají švédskou rozehrávku v jejich obraném pásmu. Ekman Larsson, rychlá přihrávka na Bjerka, Sedlák trošku stečovala, tak Bjerk nemohl pláknout, stříc brankáři Kořenáři, ale jsou teď Švédové usazení v útočném pásmu. Zpracování rukavicí, Bjerk u pravého mantinelu dává na Stenberga, který si přejíždí běží právě na pravý kruh a Alšer mu padl do střely ještě Bjerg, míchá s kotoučem, vrací Stenbergovi, ten posouvá na Ekmana Larssona na modrou čáru, ten vrátil Stenbergovi, Stenberg na osiřiště pálí, Kořenář vyrazil a ten puk do pravý Češi, do bezpečí ne, přes teče několika českých nohou se teď ten puk vrátil na švédské hole, Raimond najíždí na vrchol pravého kruhu, dává na Bjerka, ten rychle kombinoval před brankou, ale tam Berglund se nedostal k zakončení, ještě Raimondova rána prosvištěla kolem levé tyče Kořenářovy branky, teď vůbec nic český golman neviděl, pozor na Berglunda, ten tam stojí před brankou, ale přihrávka nepřišla, až teď Stenberg pálí a znovu Alšer zablokoval tenhle ten pokus, Alšer dvakrát výtečně a Češi přečkali první oslabení dnešním utkání a tak v 45. minutě stále vedou 4-3.
0: Švédové se ale i v pěti nadechují k dalšímu náporu a ve středním pásmu je to Delarose, který už je ve třetině, dává přes pravý mantinel kotouč, který se snaží získat vložení, ale nepovedlo se ani Galvasovi a puk projel na levý mantinel do útočného pásma Švédu. Ekholm dává za branku, kde je ale Galvas, tlačí puk před sebou do rohu. Galvas teď vybrustl a lobuje puk na Fleka na útočnou modrou, ten zpracoval rukavicí, Flek má puk, dává backendem před branku, ale Galvas to tam nestihl a rychle si bude deplnit své obranné povinnosti. Hrají Švédové ve středním pásmu vlevo, Ekholm posouvá před sebe, ale Hronek je včas zpátky, i tak mu Karlsson sebral kotouč. Karlssonova přihrávka vysokým lobem, zpracování rukavicí na pravé straně, na modré čáře chyba a Černoch může dopředu, chyba Švédů tedy. Našel Beranka, ten má rychlost, objíždí obránce Larssona, dostává se do rohu, Černoch bere volný kotouč, přidává na modrou. Hájek, ne, Cibulka, zpracoval bruslí, nahazuje, rána sražená mezi kruhy, Švédové mohou hrát s kotoučem a ve středním pásmu je Silfverberg, který má před sebou Hájka, obhodil si ho, v rohu je ale dřív Cibulka, ten ale nestihl ten kotouč. Za brankou může hrát Černoch, ale Švédové jsou aktivnější a přidávka mezi kruhy končí nebezpečím. 47. minuta 4-3 pro Česko, ale Švédové znovu tlačí a mají kotouč v útočném pásmu. Na modré čáře vlevo je to Johansson, nahazuje do pravého útočného rohu pro Berglunda. Ten zase dává za českou branku. Černoch s pukem, ale nedokázal ho vyhodit, má puk, má hokejku v jedné ruce. Hájek ve dvou a teď už se Češi osvobozují, alespoň tedy a červenka napadá švédskou rozehrávku. Stále 4-3 pro Česko do konce zápasu 13,5 minuty.
1: Persson hraje za brankou na Johanssona. Johansson tam zabrzdí, protože i Švédové potřebují občerstvit síly na ledě. Teď už Johansson vyjíždí před branku, dává doleva na Stenberga. Ten projel středním pásmem, prokličkoval se nos, tak skáž do šance, pak ho vytlačil Ticháček a ten ho tlačí za brankou na mantinel. Ticháčkovi sebral Stenberg hokejku, ten je teď bez ní, ale může ještě jedině co, tak odtlačit Stenberga od brankáře Kořenáře, který se připisuje zákrok. Teď je tady první úklidová pauza, ještě si tam Ticháček stěžuje právě na ten zákrok Stenberga, ještě si něco vyřikávají, ale teď si Ticháček půjde sebrat hokejku, tak aby mu ji neodvezli borci z Hrabli lopatami jak belíky. 4-3 vedou stále Češi a musím říct, že přijde mi, že ve třetí třetině jsou zatím u každého kotouče pomaleji.
0: I v tom oslabení chybělo vždy málo, ale Švédové dobrým pohybem si berou ty odražené kotouče. Nejde to asi úplně primárně vždy svádět na to, že Češi mají smůlu v soubojích, ale prostě ten půl krok, krok nebo někdy i dva metry ke kotouči prostě nestačí a je to příliš daleko. Švédský tlak tu je, dal se čekat, umocněn byl početní výhodou, kterou Češi ale ubránili. Dobrou práci odvedl mnohokrát Marek Alšer, novic na světovém šampionátu, muž, který debutoval na švédských hrách a tam přesvědčil reprezentační trenéry a dostal pozvánku na mistrovství světa. Teď v dalších minutách si bude plnit další obranné povinnosti, ale teď od toho jsou jiní v obranném pásmu českého týmu, kde se bude za malou chvíli vazovat. Končí pauza na úklid ledové plochy. Spoustu času dopřávají švédští trenéři mladíkům Bjerkovi a Stenbergovi. K ním velmi nebezpečně střílející Raimond, který dal góly v obou předchozích zápasech. Teď tedy Buly po pravé ruce. Josefa Kořenáře, centři sklonění na Buly 4-3 vede Česko, kotouč ale mají zase Švédové a Raimond krouží na levé straně útočného pásma. Ticháček ho tlačí do rohu, Raimond upadl, puk je za brankou, má ho Stenberg, tam zase Češi znovu a teď už Melovský obral soupeře o kotouč. A dopředu může Kaut, je na červené vpravo ve středním pásmu, nahazuje puk do útočného rohu, Ekmana Larssona napadá Melovský, ale měl to dál. Kaut ale vystihl tu rozehrávku Švédů, teď už puk míří na Alšerovu hůl a také na švédské zakázané uvolnění. I Švédové dokáží chybovat, Češi dobře zatlačili s touhle formací a Švédové nemohou přidat. Češi toho využívají. 48. minuta utkání, pro oba týmy je to třetí duel na světovém šampionátu, ve kterém aktuálně Češi dál drží vedení, a to 4-3.
1: No, po dlouhé době se bude vhazovat v útočném pásmu českého týmu. David Tomášek si vyzkouší tuhletu proceduru. Vedle sebe má samozřejmě Boženíka s Flekem. Za nimi Hronek Galvas. Zkušenost tam mládí. David Tomášek a proti němu se skloní Björk na buli. Tomášek úspěšnější, Hronek může nabídnout kotouč pro Fleka, ten zajíždí do pravého útočného rohu, je tísněn Björkem, ale Tomášek mu také se snaží pomoci. Daniel tlačen na mantinel Johanssonem, teď souboj, ze kterého nikdo neví, kam vyplave kotouč. Nejblíže k němu má samozřejmě David Tomášek, který je blízko tomu souboji, nakonec ale Flek vybruslil, ale musel stíhat ujíždějícího Raimonda. Nakonec to zvládl velmi dobře a Hronek může od červené čáry znovu nahodit za švédskou branku, kde už je Ekholm tlačen Voženílkem. Ještě Chmelař, který už prostřídal, se snaží vybojovat rohu kluziště, jenže nebyl úspěšný. A tak je tady Heinemann, který už přejíždí na levý kruh, pálí a Kořenář. Velmi těžký zákrok. Tam stál před ním jeden ze Švédů, navíc projížděl v době zákroku další a trošku bych řekl, že i drknul Kořenářovi do lapačky. Ten přesto dokázal předvést velmi dobrý zákrok a tak v 49. minutě stále platí. Velmi příznivý pohled na skóre. Česko-Švédsko 4-3.
0: Českým fanouškům se také hezky dívá na Kosku nad ledem, kde byla informace o tom, že Vladimír Zábrocký v roce 47 26 góly ustanovil rekord počtu gólů jedním hráčem na světovém šampionátu. Teď jsme ale v roce 2026 a Hájek posouvá kotouč do středního pásma. Beránek nezachytil, Švédové hrají, Delarus se otáčí a vrací puk beku mezi vlastní kruhy, kde může hrát Ekholm, a vlevo ve středním pásmu už Delarus. Ten nespracoval ideálně, Cibulka je první u puku a díky tomu se píská ve prospěch českého týmu. Teď dílčí úspěch, zakázané uvolnění. Hra se přesouvá před golmana Magnuse Helberga, který ve třetí třetině v podstatě nemusel zasahovat. Tak třeba i jeho studenosti mohou Češi využít svojí čtvrtou formací. Navazování půjde Jiří Černoch. Češi vedou 4-3 nad Švédskem v přímém přenosu radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Černoch proti němu, Delarus, vůli v útočném pásmu českého týmu vpravo.
1: Z pohledu českých hráčů Chmelař postavený u mantinelu a snaží se vybojovat puk, ale neuspěl, tak Brandstedt může už přejet společně s Petersonem, ale velmi dobře to udělal Hájek a po pravé straně jede Chmelař do útočného pásma, najíždí mu Černoch, Chmelař míří za branku, objíždí, centroval přední, ale Černoch byl odtlačen z té střelecké pozice, ještě Beránek udrží u pravého mantinelu prostor pro možnost stečení švédské branky, jenže Češi už byli vytlačeni do středního pásma a tak hraje Cibulka mezi obranými kruhy, na jižnímu Blimel dostal přihrávku, míří po pravé straně do útočného pásma, má dostatečnou rychlost, ale zabrzdil, posune Pukham, no nakonec nikam a jen tak, že o něj nepřišel. Tohle by bylo přečíslení, do kterého by se dostali Švédové, ale Blimel to, řekl bych, již ze štěstím zvládl. Kotouč míří za švédskou branku, kde hraje Johansson, posunul puk do středního pásma, kde už může hrát Ticháček, vysoký oblouk míří mezi obrané kruhy Švédu. Červenka chytil ten kotouč a jen tak, takže nezakončil, jen si přehazoval z backendu na forehand a puk mu utekl, a tak je tady protiakce Švédu, kterou vede Persson, no a kotouč skončil zatím do ulevého mantinelu, odkud vyjíždí Peterson, nakonec rychlá klička, kterou tam zvládl Sundqvist, dává za branku, kde je tlačen Carlson na mantinel od Alšra. Ten souboj zvládl Alšr velmi dobře, protože kotouč zůstal za brankou, pak jej posunul Ticháčkovi, který se snaží najít Kauta a od něj už vypadl puk mezi modré čáry. Začala nám poslední desetiminutovka základní hrací doby, Češi stále vedou na Švédy 4-3.
0: Puk má Hronek, dává na pravý mantinel, kotouč i třeba pro Kubalíka, ten napadá v souboji s Ekmanem Larssonem, pomáhá mu Melovský. Melovský si může vzít volný kotouč, ale měl zablokovanou hokejku, nakonec stále se hraje v pravém útočném rohu českého týmu. U kotouče Kubalík za brankou, ale soupeř ho drží, nepíská se faul. Melovský ještě napadá, Češi dál drží třetinu. Kubalík u levého mantinelu posunul puk za branku, ale tam není nikdo v českém dresu a Ekman Larsson může uklidnit situaci, jede volným tempem do středního pásma, dává kotouč doprava, tam tudy Švédové míří do pásma, ale Melovský obral soupeřeho puk, jede ale sám do dvou. Teď už i do tří odevzdal, odchází střídat, hrají Švédové. Johansson mezi vlastními kruhy, středem kluziště, Češi dál vedou 4-3, 9 minut a pár drobných před koncem třetí třetiny. Puk před českou branku, dobře, ho bruslí, dál do méně nebezpečných míst Galvas a má kotouč znovu na levém obraném kruhu. Dlouhý pas do středního pásma, kde se nepovedlo protečovat puk Beránkovi. Ten ještě napadá švédskou rozehrávku. Johansson jede pomalu, našel vlevo Stenberga, ten už je u červené, křižné nahození do pásma, do rohu, kde je první chmelař, odstavil si Bjerka a Beránek z toho těží ve středním pásmu. Žabka doleva na Černocha, ten je v útočném pásmu, souboje jeden na jednoho s obráncem Larssonem. Ještě chmelař doplnil situaci, ale Ekholm může hrát a v klidu rozehrává na pravé hrazení v rámci obrané třetiny. Švédové už ve středním pásmu, ale nepřesný pas si dali a Cibulka zajíždí za českou branku. 52. minuta je v polovině, Češi vedou 4-3.
1: Kotouč má červenka, dává Cibulkovi, ten rychle přehrál na sedláka, ten má před sebou volný prostor, tak projel do útočného pásma, nakonec vypálil, rána stečovaná do ochranné sítě. Sedlák tak v pádu vystřelil, ten kotouč byl stečován a tak je přerušeno. Vazovat se bude po úpravě ledu v útočném pásmu českého týmu. 8 minut 17 sekund zbývá odehrát ze třetí třetiny 6738 diváků, to znamená, že nějakých 500 chybí do plné kapacity. Kapacita samozřejmě stadionu je vyšší, 9300, ale to je při koncertech a nebo i při hokeji, když tady hraje Friburg, ale nikoli při mistrovství světa, kdy ta kapacita je ponížena ještě třeba o prostor, aby byla vybudována komentátorská pozice radiožurnálu a radiožurnálu Sport, kde právě přímý přenos posloucháte, ale samozřejmě nejsme rozhodně sami, kteří zabrali nějakou část té tribuny. 8 minut 17 sekund, ty už asi řekneš i výsledek, který skončil v Curychu.
0: Švýcarsko vyhrálo i další zápas na turnaji, porazilo Německo 6-1. Švýcaři přišli o čisté konto až ve třetí třetině, kdy se trefil necelých 5 minut před koncem Tifls a tak golman Genony přišel o čisté konto. Česko-Švédsko 4-3, 8 minut a 17 sekund před koncem třetí třetiny. Vazování v útočném pásmu českého týmu po té, co Lukáš Sedlák v pádu a možná vlastně i trochu bleže vypálil směrem ke švédské brance. Teď hudební vložka, která skončí, jakmile puk padne na led, už aby se to stalo. Delarus versus Matyáš Melovský na pravé straně útočného pásma českého týmu. Melovský prohrává buly a hrají Švédové. Za brankou je Ekholm, napadá ho Kubalík v rohu. Ekholm zabrzdil a trochu si přidělal práci. Nakonec dává na Larssona do rohu obrané třetiny. Larsson zase vrací za sebe Ekholmovi a Švédové nespěchají s rozehrávkou. Jenže teď se tam dva srazili a Melovský může získat kotouč vpravo. Melovský se dostává do pásma, dává za branku. Pronal ten kotouč oběma rohy. To je zase daleko pro další dva parťáky z útoku, pro napadání Kubalík odchází střídat a hrají Švédové. Larsson ve středu kluziště posouvá puk před sebe, protečovaný puk do českého rohu, kde je první Alšer, ale tam mu Karlsson nadzvedl hokejku, ale i tak hrají Češi. Kaut ve středním pásmu se snaží napadat dlouhý kotouč, nezískal jej a tak hrají Švédové. Nahození za jejich branku a Helberg rozehrává, nakonec co, offside?
1: Vypadá to tak.
0: Z pohledu českého týmu ještě opakovaný záběr nabízí to, jak se Delarus srazil s Ekholmem. Byl to čistý strom mezi dvěma spoluhráči. Teď byli ve středním pásmu. 7,5 minuty před koncem třetí třetiny Češi drží vedení nad Švédskem 4-3. Vedli už o 3 góly, pak také o 2 góly. Vedli je 4-2, ale zatím tedy jednogólový rozdíl. Tím vedou čeští hokejisté rozdílovým střelcem Jiří Černoch. Teď byli ve středním pásmu, blíž švédské brance po českém offsideu. Tomášek ale prohrává buly a hrají Švédové. Stenberg dostává kotouč do středového kruhu a lobuje ho za českou obranu. Boženílek ještě může hrát, už je ve střední třetině, posouvá puk před sebe. Nakonec ale Stenberg mu sebral hokejku a Boženílek odchází na střídačku. Hokejka zůstává ležet na ledě, ale Švédové hrají úplně jinde na levé straně. Stenberg už je v pásmu, Hronek mu vystavil stopku a posouvá puk před sebe, jenže stále to vše v obraném pásmu českého týmu. Vysoký lob na Kořenáře, ten nezachytil lapačkou, Galvas v rohu dělá odvážnou kličku před Stenbergem a lob za švédskou obranu míří k brance, nebo těsně mimo? Těsně mimo a tak se píská zakázané uvolnění českého týmu a hra se přesune před Josefa Kořenáře. Přesně 7 minut před koncem třetí třetiny Česko vede nad Švédskem 4-3.
1: Pokud by se Češi soustředili pouze na bránění toho jednogolového náskoku, bylo by to podle mě jistá smrt, ale je potřeba hrát aktivně a dejme tomu ještě takových 5 minut držet Švédy v šachu, pak by dal Jiří Černoch do prázdné branky pátý gol.
0: Co by ne? Je to muž, který dostává rozhodně důvěru, když je potřeba bránit české obrané třetině. Teď navazování David Tomášek.
1: Proti němu se skloní Berklund, to je po pravici brankáře Josefa Kořenáře, už padl kotouč na led a úspěšnější je David Tomášek. Hronek ale nevyhodil, Švédové zastavili na modré čáře, pozor na šanci a obětí branky, o které se tam postaral Grundström, nakonec ten kotouč vytěsnili Češi už do středního pásma a tam musí Berklund znovu objíždět střední pásmo, nakonec nahození přesobazová zadní rohy, nahození, které mělo směřovat k brance, ale zachytil Galvas, nabírá rychlost, už projel do útočného pásma, dává ještě Blimlovi, ten vypálil a hned po odrazu od zadního mantinelu centroval před branku, jenže k Červenkovi kotouč nedoputoval, taky tady protiútok, který vede Berklund, ten projel do útočného pásma, obhodil si teď Cibulko, ale ten jej stejně zastavil, Hájek rozehrál do pravého obraného rohu, kde stál připravený Sedlák. Sedlák má dostatečnou rychlost a protočovaný kotouč směřuje do pravého útočného rohu českého týmu, kde jej přidržel kapitán Roman Červenka. Ten je tam v souboji s Larsonem, ještě ale přihrál na modrou čáru, jenže ten kotouč nedoputoval na Cibulku, který musí ve středním pásmu čelit nájezdům Holstréma. Ten už je s Delarousem na levé straně útočného pásma, ale zastaven dobrou prací Kauta, který se otočil v rohu kluziště, takovou žabkou vyzval Sedláka, jenže Sedlák musel zpracovávat poskakující kotouč a to je velmi těžká disciplína. Teď puk mezi modrými čarami, Eglom opravován Kubalíkem, ale Delarou zpracoval rukavicí, posouvá na Holmstrema, rychlá přihrávka a tady je šance, do které se tam dostal Carlson a výtečný Kořenář teď drží náskok českého týmu, 4-3 vedou Češi, 5,5 minuty před třetí sirénou.
0: Švédové s pukem, české vyhození mířilo do brankoviště a tak Helberg musel hrát. Švédové s pukem, Stenberg u červené, přibržděn Flekem, ten lobuje jen do útočného pásma na švédské hole a ve středním pásmu si najíždí Björk, jenomže nakonec Johansson středem kluziště projíždí do pásma, nahazuje, rána sražená o pravou kopnu, tedy chránič holeně Jiřího Ticháčka, puk za českou brankou, má ho Švéd Raimond, tam zabrzdil, Melovský jde k němu, tlačí Raimonda do rohu, přihrávka na modrou na Johanssona, po modré zleva doprava, švédská kombinace, Boženílek je u Ekmana Larssona, snaží se ho obrat o kotouč, nepovedlo se, ještě Alšer strčil do Ekmana Larssona, který ale vyjíždí k modré, přihrává na Johanssona, ten napřáhl, ale pořád může Boženílek a osvobodit český tým alespoň žabkou před sebe. 4 minuty a 40 sekund, do konce třetí třetiny 4-3 pro Česko, švédský tlak sílí, Björk dává na levou stranu a Švédové se dostávají do pásma, jenže nemají kotouč úplně pevně ve své moci a hraje se v českém rohu, souboj 2-2, teď čas hraje pro český tým, byť je to v obraném pásmu. Hronek sedí na Björkovi jako na koni, nakonec už z něj slezl, ale i tak Švédové jsou v útočném pásmu, stále u levého mantinelu. Přihrávka mezi kruhy, rána stlumená, Kořenář vyráží. Hronek má puk, otáčí se kolem soupeře, měl trochu štěstí, teď zase Češi smůlu a hraje Raimond. 4 minuty a 5 sekund, chyba Švédu a Tomášek může dopředu. Má vlevo Beránka, ten má rychlost, Beránek se v útočném pásmu, žabička před branku, Chmelař. Rukavicí zpracovával hodně vysoký kotouč, Češi teď mají puk v útočném pásmu. Začaly poslední 4 minuty, třetí třetiny, 4-3 pro Česko stále.
1: Chmelař donutil Vanstrema, aby se otočil na obraném kruhu. Tady už ale může Sundqvist přejet do útočného pásma nahození za českou branku, kde bude Hájek jako první. Přehrává zleva doprava, tam trošku Blimlovi vadila položená hokejka, přesto dokázal dostat puk mezi modré čáry. Hrají ale Švédové. Na obraném kruhu je Larsson, přenechává Ekmanu Larssonovi. Ten nabírá rychlost, najíždí středem kluziště už do útočného pásma. Rychlé přehrání zleva doprava, kde se snaží hrát Sundqvist, ale teď vyjíždí Petrosson před branku, centruje, ale naštěstí ten kotouč doputoval na Blimlovu hůl, ten vyjede k červené čáře, ale nedostal ten puk příliš daleko. A tak Ekman Larsson znovu s Larssonem nahazují puk na brankáře Kořenáře, ten vytěsnil do rohu kluziště, kde byl Carlson, vrací za branku Alšer, jednoduše vydává kotouč do středního pásma, 3 minuty zbývají od základní hrací doby, Češi stále drží jednogolový náskok, vedou na Švédy 4-3.
0: Ekholm vyjíždí z obraného pásma, dává před sebe na Carlsona, ten vyjel do třetiny, Delarou se mu tam motal, ale offside to není, i tak je kotouč už ve střední třetině. Ekholm ho má u červené vlevo, dává do pásma, puk končí v českém rohu, kde je první Ticháček, ale bouchl do puku, aby ho odpálil hned a tak z toho může na malou chvíli těžit švédský tým. Ticháček teď dostal ramenem, možná loktem. Každopádně odchází třídě ta český lob. Za švédskou obranu znamená chvíli klidu. 2,5 minuty před třetí sirénou. Ekholm posouvá backendem do útočného pásma. Dozadu musí spěchat Alšer, který jde do souboje jeden na jedno. Boženílek si bere volný kotouč. Češi zdvojili tu situaci a i díky tomu Boženílek nevysunul nakonec ten puk z obraného pásma. Už ano, Flek může napadat. 2 minuty a 10 sekund ještě. Dá se očekávat, že Švédové odvolají golmana. Vedou totiž čeští reprezentanti nad Švédy 4-3. Teď už odjíždí golman Helberg z branky. Ohlášeny budou poslední 2 minuty třetí třetiny. Česko-Švédsko 4-3.
1: Stenberg zajíždí mezi modrou. Modré čáry nahazuje do rohu kluziště. Hronek získává puk, vyhodí a přes celé kluziště míří kotouč. Jenže ne do branky. Johansson naskočil z hráčské lavice a sebral možná Filipu Hronkovi rozhodující gol. Nahození od Raimonda. To směřuje zleva doprava přes oba zadní rohy. Bjerkalen nespracoval, tak je tady možnost pro Galvase, vysoký oblouk na Černocha. Černoch zpracovává, dává pod sebe Červenka, ale nedosáhl na ten puk. Minuta a půl zbývá odehrát. Kotouč za švédskou brankou. Má ho Johansson. Vyjíždí s ním mezi modré čáry. Češi stále vedou 4-3. Červenka to udělal výborně, ale Cibulka mu nepřihrál. A taky tady možnost pro Stenberga, který byl možná podražen, ale nepíská se. A tak je hra znovu jen ve středním pásmu. Johansson vrací na Ekmala Larssona. Švédové jsou trošičku znervozněni tím velmi aktivním přístupem Čechů ve středním pásmu. Začíná poslední minuta základní hrací doby. Bjerk neudržel pásmo a tak Češi stále drží své vedení 4-3.
0: Ekholm na červené, ale znovu vytlačen. Češi dobře brání střední pásmo. Teď i Červenka vysunul ten kotouč. Ušetřil další sekundy, už jen 48 do konce. Přes pravý mantinel jdou Švédové dopředu. Nahození oběma rohy. Cibulka je první u puku a bude tlačit kotouč k hrazení, ale ten je na pravé straně. Má ho Ekholm a má dost prostoru. Před ním je Blimel. Švédové bez golmana. Češi vedou. Person na modré uprostřed dává doleva. 35 sekund do konce třetí třetiny. Ještě Person. Křižní pas. Hodně místa napravo. Přidávka mezi kruhy. Volný kotouč. Kdo ho má? Kořenář ve své výstroji. Je přerušeno. Češi dál vedou 4-3 nad Švédskem. 27 sekund před koncem třetí třetiny. Švédové budou pokračovat ve hře bez brankáře. Vhazovat se bude někde poblíž Josefa Kořenáře, buď po jeho levé nebo pravé ruce. Každopádně 25 střel šlo od Švédů na Josefa Kořenáře dohromady, tedy teď zvládl další důležitý okamžik. Tentokrát se kotouč neodrazil na švédské hole. Oddechový čas je logickou variantou v téhle fázi zápasu. Berou si ho Švédové 27 sekund před koncem třetí třetiny. Pošlou na led to nejlepší, co mají, aby si ti hráči, kteří už tam samozřejmě byli v závěrečné fázi zápasu, zvládli odpočinout. 4-3 vede Česko nad Švédskem. Češi vedli už 3-0. Švédové dali 2 góly v přesilovce, snížili. Pak si Češi vzali 2-gólové vedení zpět zásluhou Jiřího Černocha. Další oslabení stálo český tým 2-gólové vedení a od té doby je to 4-3 pro Česko. 27 sekund se ještě bude hrát třetí třetina. Josef Kořenář přijíždí do svého brankoviště. Helmu si teď pravou rukou dává na hlavu. Předklání se a Češi posílají na led pětici hráčů, kteří budou bojovat v závěrečných sekundách o 3 body proti Švédsku. Švédové v 6, to je pochopitelné. De La Rose jde na buly, vazovat se bude po pravé ruce golmana Kořenáře. Důležité buly pro Jiřího Černocha. 27 sekund před koncem třetí třetiny. Česko-Švédsko 4-3. Černoch versus De La Rose. Tohle vazování hodně napoví a je připravené. Černoch skloněn, De La Rose taky. Čárový chtějí mít perfektně postavené všechny hráče a tak tam přijíždí druhý čárový, který už odsouval k modré čáře. Čekáme na buly v obraném pásmu českého týmu. Závěrečné sekundy, necelá půl minuta zbývá. Černoch nevyhrál ani neprohrál, protože buly se bude opakovat a časoměřič samozřejmě zmáčkl čas, který se pak vrátí na 27 sekund před konec třetí třetiny a to bude další zdržení v závěru zápasu. 4-3 pro Česko platí dál, čas se musí vrátit na 27 sekund, takže zhruba o sekundu, což je teď práce pro čárového, který to řeší a zejména hodně aktivní by v tomhle byli Švédové. Už se čas vrátil na 27 sekund před konec třetí třetiny. De La Rose versus Jiří Černoch, opakovaně tedy další buly v obraném pásmu českého týmu. Švédové bez golmana, puk je na ledě a u mantinelu, na modré, má ho Ekman Larsson, dává doleva, 22 sekund, Raimond na vrcholu levého kruhu, schodil hru na Bjerka, tomu skáče puk a Hájek to dobře udělal, 17 sekund, puk je na levém mantinelu, znovu ho má Raimond, vyjíždí ke středu, 14 sekund, Raimond míchá s pukem na křižní pas, to není výborně, Černoch ho stínuje, 10 sekund, Raimond až u modré, zahazuje za branku, kde jsou Švédové s pukem v rohu, 5 sekund, tam je Stenberg dává před branku, kotouč projel brankovištěm 2 sekundy, Raimond daleko v úhlu, rána od modré nepřichází, Češi poráží Švédsko 4-3. Zažehnaná je tak prohra, částečně tedy samozřejmě se Slovinskem v prodloužení. Češi mají 3 body, poráží velkého favorita tohoto střetnutí, tým, který měl ve svém kádru dnes 11 hráčů z NHL. Češi zvládli perfektně úvod a pak ubránili vítězství a porází Švédsko 4-3. Prozatím hezký večer.
2: Prozatím hezký večer přejeme Františku Kunovi a Petrovi Kadeřábkovi, ale s oběma se uslyšíme v našem vysílání tady na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport za chviličku, protože naši reportéři nabídnou samozřejmě rozhovory z Flash zóny. Já zase jako první prosím o krátké hodnocení 1/3 Martina Procházku a pak volně přejdeme k celému zápasu.
3: 1/3 Švédové vstoupili velmi aktivně do té třetiny, do té třetiny měli i větší počet střel, v podstatě byli, dá se říct, ve větším tlaku minimálně tu první polovinu té třetí třetiny. Myslím si, že tam měli dobrý šance, výborný zákroky měl Josef Kořenář, zbytečný faul tam byl od Tomáška, ale parádní práci před lety čtveřice. Víme, že tam dvakrát Elšer se nechal vlastně trefit obětavým zákrokem. No a řekl bych, že potom ale byla taková pasáž, kde jsme už tu hru dorovnali a nakonec jsme Švédům vlastně nedovolili nějakých 5-6 minut se vůbec dostat do útočného pásma a to rozhodlo o tom, že nakonec jsme ubránili i to vlastně tu možnost hrát Švédu 6-5, což samozřejmě je vždy velmi těžký, ale každopádně náš tým to zvládl, takže výborný výkon.
2: Martine Chrvat, já se omlouvám, já ti teď musím v přímém přenosu poprosit o radu. Mám dát posluchačům Radiožurnálu prostor pro zprávy, nebudeme si povídat dál, promiň, tak hovoř.
4: Pojďme si povídat o tom, dokud posluchači Radiožurnálu spolu s námi čekají na rozhovory, které zprostředkují František Kuna a Petr Kadeřábek, jak vlastně český tým se dokázal v závěru ubránit tomu, že vlastně Švédové se, Martine Procházko, ani nedokázali dostat do toho pořádného tlaku. Ano, posledních třeba 25 sekund, 30 sekund, ano, ale vlastně předtím dlouho se nedokázali dostat ani před branku Kořenářovu.
3: Naši hráli výborně střední pásmo. Švédové se snažili právě ten kotouč zavést do útočného pásma a to se nedařilo, protože hráči dobře, ty útočníci, kteří v podstatě plní tu obranný val, tak dobře vystupovali proti hráči s kotoučem. Ten vlastně v podstatě vždycky dojel akorát mezi červenou a modrou čáru a musel se vrátit. Tím pádem tam dělali takové rotace v středním pásmu a nedovolili jsme jim vlastně se dostat do našeho obraného pásma. I když ho potom nastřelili ten kotouč, tak výborně naši obránci tam vlastně na to okamžitě reagovali. Byli u něho u toho kotouče první a dostali ten kotouč potřeba v nějakém souboji, dostali ven ze třetiny. Takže proto ten tlak závěrečný se vůbec nekonal, když to řeknu, Švédové se k němu vůbec nedostali, jak si zmínil možná těch potom hazování těch 20 vteřin, ale to nebyl ten tlak, který jsme asi dal očekávat od Švédu po trubu třeba 5-6 minut.
2: Nicméně, Martine Procházko, ta 1/3 přeci jenom byla asi tou nejjednoznačnější. Minimálně, když se člověk podívá třeba na statistiky střel a jak vlastně to vypadalo takhle okem lajkovým.
3: No, jak jsem říkal, dalo se to čekat, že Švédové prostě půjdou do té 1/3 s tím, že prohrávají o ten gól. To znamená, že budou samozřejmě, když to řeknu, aktivnější, což se potvrdilo, ale naši kluci hráli dobře, hráli prostě obětavě, bojovně, nekomplikovali si situace, když měli kotouč u nás v obranném pásmu, snažili se ten kotouč dát rychle ze třetiny ven a tím pádem donutit Švédy zase se pro něj vrátit. My jsme se začali vystřídat, dostali jsme se znova do těch obranných pozic a jak říkám, ve 1/3 jsme tomu přidali obrovskou bojovnost a samozřejmě tam několikrát vytáhl parádní zákrok Josef Kořenář, myslím, že opravdu dneska vychytal nebo odchytal velmi dobrý zápas.
4: Za tebe je napraveno Slovinsko? Je to vlastně celé teďko v úzovkách smazané, zaváhání se Slovinskem, prohra 2-3 v prodloužení, tak tímhletím je to vlastně vynulované?
3: Nejenom za mě, já myslím, že všichni fanoušci teďka takhle Martin mají, myslím, že i ty. Jednoznačně Slovinsko prostě už necháme být, nepovedlo se to utkání, ukázali naši, že takovýmhle výkonem, týmovým výkonem, tak jak vstoupili do toho utkání proti favoritu, proti Švédovi, Švédové byli favoriti, tak jsme je prostě první třetinu minimálně jednoznačně přehráli, druhý útočník to byl vyrovnaný, ve třetí třetině jsme to zvládli díky takovému obětavému týmovému výkonu podpořeným brankářem, takže za mě vynikající utkání a za mě já si osobně myslím, že jsme si tohle utkání zasloužili vyhrát víc než Švédové.
2: No a není to paradoxně vlastně dokonce ještě lepší, než je smazané to Slovinsko, není to, kdyby to bylo, řekněme, podle papírových předpokladů a Slovince jsme přehráli a teď jsme padli se Švédskem, tak si myslím, že by ta nálada byla možná horší, ne, než je teď.
3: No to by byla horší, já si myslím, že teďka to je v našem týmu úplně, jak se říká, vyčištěno. Na naopak ta nálada je teďka určitě bude mnohem lepší, protože porazíte tým, který prostě aspiruje na minimálně na medaily, nejli na zlato, jeden z týmu to je, a prostě porazíte takhle utkání s takovým nasazením, odhodláním, disciplínou, někdy tam byly ty fauly až teda úplně zbytečné, ale to patří k té hře, každopádně to mělo všechno a myslím si, že prostě Slovinsko už úplně, teď ani slyšet o něm už. Jako.
4: Ale ty zase bude muset český tým přepnout vlastně na jiný způsob hokeje, protože hrát s favoritem, sám si to říkal, je něco úplně jiného, než hrát proti Itálii, Norsku, a uvidíme, jak tedy souboj se Slovenskem, které si také poměrně věří.
3: Já si myslím, že oni kluci už se tady z toho ponaučili, to bylo to Slovinsko, už jsme se u něj, ale to je to nafackování, to prostě ten zápas prostě nevyšel, padlo to, ale už si to pohlídají, už si nedovolí podle mě udělat takovouhle znova chybu, protože teďka se dostali znova do hry o to dobré postavení v tabulce na konci, o to získat samozřejmě po tom, co v fuzovkách nejjednoduššího soupeře, takže teď si to už jakoby na to dají pozor, porazili Švédy, to je, dodá tomu týmu obrovské sebevědomí, teďka máte den volno, takže to bude skvělá atmosféra, přijdou samozřejmě Italové ve středu, takže tohleto samozřejmě utkání rozdevenu až ve středu.
2: Posloucháte speciál Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport a my už míříme za našimi reportéry do Flejzóny, jako první je na řadě Petr Kadeřábek.
1: A u mě stojí Tomáš Cibulka, český obránce. Tomáš, jak moc si ceníte téhleté výhry nad Švédskem?
5: Tak ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovencema, věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat a zkusit porazit Švédy. Já si myslím, že pro naše sebevědomí teď je ohromně důležitá výhra.
1: No, sebevědomí vám trošku možná budou kazit ty tři góly v oslabení. Je tohle to, čeho se vyvarovat pro ten další průběh turnaje?
5: Jo, tak my jsme věděli, že přesilovku mají kvalitní a že se na to musíme dávat pozor, ale bohužel, no, prostě ukázali svoji kvalitu a mají tam skvělý hráče, který dokážou každou šanci proměnit, takže musíme si na to dát pozor proti takovýmhle týmům, že ty oslabení a ty přesilovky budou rozhodovat zápasy.
1: No, vy jste ukázali taky secakra dobrou kvalitu, protože to, co jste předvedli dopředu za 13 minut nastřílel Švédům 3 góly, klobouk dolů.
5: Jo, tak já musím říct, že jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale to se nedá nic dělat, je to hokej a takhle to je, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu a myslím si, že pro nás důležitá výhra.
1: No, já už jsem se na to ptal vlastně během zápasu Jakuba Fleka, jestli budete něco vyčítat jenom Ščotkovi.
5: Já si myslím, že ne, že se tam jel zastat spoluhráče. Trošku smůla, že to byla 5minutový trest, já si nemyslím, že to bylo na dokonce, ale v kabině padly slova, že bylo důležité, aby jsme urvali tu výhru pro něj, protože samozřejmě ho to mrzí a nechtěl takhle ten tým oslabit, a tak já mám jen radost, že se nám to povedlo a vrátili jsme mu to takhle.
1: Ještě poslední dotaz, Tomáši, jak vám tohle ta výhra může pomoci pro další vývoj turnaje, protože teď jste se dostali do hry o první místo ve skupině.
5: Jo, tak jak jsem říkal, ohromně, ohromně důležitá pro naše sebevědomí a i v té tabulce nám dost pomohla, a jak jsem říkal, po tom posledním zápase se Slovinskem pro nás hodně důležitý zápas.
1: Tomáši, gratuluji. Tolik tedy Tomáš Cibulka, předávám slovo kolegu Františku Kunovi, který má u sebe Ondřeje Beránka.
6: Ondřej, gratuluju k vítězství. Jak moc byla těžká třetí třetina?
7: Tak děkujeme. Samozřejmě jako asi ty dvě předešlý, takže každý střídání hrozili. Samozřejmě víme, jakou mají sílu Švédi a my jsme to super odmakali týmově a musíme se také naladit a hrát takhle furt.
6: Ukázali jste jakousi zarputilost, protože Švédové měli tlak ve třetí třetině, tak drželi jste pospolu, nemyslím jako kamarádi, ale myslím herně poblíž sobě na tom velkém kluzišti.
7: Určitě, plnili jsme ten náš plán hry, který nám minulý zápas nevyšel a řekli jsme si něco před tím zápasem a tam hlavně důležitý bylo ten týmový duch a že tam bojovalo jeden za druhýho.
6: Skvělý úvod utkání po 13 minutách 3-0, čím jste zaskočili Švédy?
7: Myslím si, že tou aktivní hrou, že jsme dobře forecheckovali a z toho vyplynuli ty fauly a i ty góly.
6: Vy máte dost povinností při oslabení a že jste jich odehráli poměrně dost, tak jak závažná část zápasu tohle byla, jak důležité bylo, neubránili jste všechny, ale minimálně to jedno ve třetí třetině.
7: Tak víme, jakou mají sílu samozřejmě v té přesilovce, připravili jsme se na to před zápasem, bohužel jsme první třetině dvakrát inkasovali. Samozřejmě bylo by to lepší, kdyby jsme šli za stavu 3-0 do kabiny, ale nakonec v té třetí třetině za stavu 4-3 jsme to nejdůležitější ubránili, takže to je důležitý.
6: Je to velká mentální vzpruha pro tým, takováhle výhra nad týmem, který je jedním z favoritů třeba i celého turnaje?
7: Tak my se musíme soustředit sami na sebe a říkám, ponaučili jsme se z toho zápasu a to je strašně důležitý, takže pro nás je určitě velká vzpruha.
6: Říká Ondřej Beránek, díky a gratuluju.
7: Děkujeme.
6: To byl Ondřej Beránek, který odchází ještě za svými dalšími mediálními povinnostmi, které si jde plnit Josef Kořenář u mikrofonu Petra Kadeřábka.
8: Josef Kořenář se teď v hodně hlubokém předklonu a hodně spocený tady zastavil u mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Jak moc bylo náročné tohle utkání? Ještě teď zhruba oddechujete.
9: Bylo hodně náročný, ale jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězního konce. Těžký soupeř a bohužel se nám vymstily chyby, které jsme si řekli, že nebudeme dělat a udělali jsme je a dostali jsme góly z přesilovek, který jsme si taky řekli, že prostě nemůžeme, že mají vynikající a všechny tři góly padly z přesilovek, ale naštěstí jsme byli taky docela šťastní a padly nám tam, i když trošku někdy zvláštní góly, ale padly a dali jsme o jeden víc a jsem rád, že to dopadlo a myslím si, že pro nás obrovský důležitý body po tom menším zaváhání s těma Slovincema.
8: Josefe, viděl jste vůbec nějakou tu střelu při té přesilovce, protože mně přišlo, že Švédi tam vystavili obrovskou hradbu.
9: Ten první gól, já jsem viděl, že tam je pravá, takže jsem si chtěl ten puk najít z levé strany, jakoby za tím hráčem z levé strany a jakmile jsem překukoval, tak on vystřelil na blížší tyč a ztratil jsem ten puk. Druhý gól, střela z Vantajemru v kruhu, těžký pro golmana, když ten člověk má fakt dobrou střelu a ránu a trefí to, tak je to velmi těžký a ten třetí jsem vůbec neviděl. Viděl jsem ho celou dobu, ale pak oni byli hrozně vyčúraný, když to řeknu takhle. Kolikrát v zápase jsem viděl toho hráče, že by mohl vystřelit, ale oni ne, oni čekali, až tam přijede někdo a to samý byl ten třetí gól, ten hráč na modrý počkal, až tam projede náš a jejich hráč a on jim to vystřelil za zadkem a já jsem absolutně nevěděl, že ten puk přiletěl, já jsem jenom šel dolů a pak jsem viděl na kostce, že mi to vlastně očesalo trošku v ofinu, takže mi to šlo přímo nad hlavou a bohužel i takový góly padají a říkám, byli jsme šťastnější, dali jsme o den víc, takže super výsledek.
8: Já už vás nechci moc dlouho zdržovat, protože z vás kape pot až na mikrofon. Jenom poslední otázka, jak moc bude veselo v kabině po tom, co jste si prožili porážku se Slovinskem, protože vy jste se teď dostali prostě do boje o vítězství ve skupině.
9: Tak určitě je to super, myslím si, že budeme všichni nadšený, budeme rádi za to, budeme hlavně pokorní, protože i když to zaváhání přišlo, tak jsme zabojovali dneska, i když to nebylo jednoduchý, tak jsme to dotáhli do vítězního konce a myslím si, že můžeme být všichni hrdí na to, jak jsme dneska odehráli a doufám, že budeme pokračovat takhle dál.
8: My jsme na vás taky hrdí. Josefe, děkuji moc a užijte si odpočinek a pak další zápasy na turnaji.
9: Děkuji moc.
8: Říká Josef Kořenář po vítězství českého týmu na Švédském 4-3. Z Friburku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Děkujeme Petrovi Kadeřábkovi, děkujeme Františku Kunovi za rozhovor i za komentář. Tady na Radiožurnálu Sport ještě krátce dohodnotíme tenhle duel s Martinem Procházkou. Martine, tak slyšeli jsme hodnocení některých hráčů. Já začnu od konce. Jak veselo bude teď v kabině?
3: No hodně veselo bude určitě. Všichni ti čeští hráči, kteří mluvili, tak všichni tam zmiňovali ten obrovský bojovný obětavý výkon. Tohleto, že potřebovali po tom nešťastném utkání právě Slovinci, takže to odčinili. Říkali samozřejmě, že bylo velmi těžké utkání, což bylo určitě i fyzicky náročné, ale kluci to prostě, jak se říká, urvali. Josef Kořenář říkal, že vlastně v podstatě ty góly, které viděl, tak vlastně ani jednou nebo dvakrát ho neviděl, ten kotouč určitě jednou, vlastně to byla střela dělovka. Výborný hodnocení všech hráčů, já si myslím, že i celkově ten hodnocení trenéra Radima Rulíka bude perfektní, takže za mě vynikající.
4: Teď už mi z toho neutečeš, muž zápasu podle tebe?
3: No tak můj zápasu, asi by se jich tam našlo víc, právě díky tomu týmu výkonu, ale dobře, shodli jsme se na něm, asi spolu s Martinem, Jirka Černoch podal podle mě takový ten výkon, kde byl hodně vidět, byl důrazný, byl silný v soubojích, dal dvě branky, jednomu nebyla uznaná, jak si říkal.
2: Ale Martin Procházka ho může někam připsat.
3: Ale no jasně, ale těžký vybrat jednoho hráče v takovém zápase, v takovémto výkonu, opravdu dalo by se říct jich tam několik. Josef Kořenář taky podal parádní výkon, takže celkově Mně se líbí to, že celkově to dneska bylo právě tak, jak si to všichni přejeme. Mm-hmm. Týmový výkon, podpořený pár hráčem, který to takhle trošku rozhodli a vítězství.
2: To je závěrečné hodnocení Martina Procházky. Češi si poradili se Švédskem 4-3, znamená to pro ně tedy další body do tabulky základní skupiny. Já moc děkuju za dnešní studio, děkuju Martinu Charvátovi.
4: Díky a gratuluju Martinu Procházkovi, že byl s typem blíž.
2: A děkujeme a samozřejmě taky gratulujeme Martinu Procházkovi a těšíme se na další studia tady na Radiožurnálu Sport i na další vstupy v Rudovém vysílání. Martina, děkujeme, budeme se těšit.
3: Já taky díky, naslyšenou.
2: Poslouchejte dál Radiožurnál Sport, poslouchejte dál Radiožurnál.

0: Skupina Imagine Dragons dohrává v pondělním radiožurnálu Sport, je 23 hodin a 7 minut. Jsme rádi, že nás posloucháte. Nabízíme v repríze dnešní desítku Pavla Horváta. Tak příjemný poslech.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Hezký den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tady. Pondělí, Pavel Horvát připraven, seštoval si mikrofon, možná jste to trošku slyšeli, Pavle, vítej.
3: Dobrý den, štoval jsem to těma čudlikama, ale silou.
2: Jo, já tady zkusím pak naštelovat taky tenhle mikrofon, který mi trošku vadí ve výhledu na tebe, ale nevadí. Mám tady jiného Pavla, dneska místo Lukáše Michalíka je tu Pavel Tilšar, vítej.
4: Dobrý den.
2: Tak Pavel Tilšar byl na utkání v Liberci, zaskakuje za Lukáše Michalíka, tedy evidentně na více místech.
3: Kompletně.
2: Ale věřím, že se to týká jenom fotbalu. Každopádně teď půjdeme asi k tomu, že zas budeme řešit po nějaké době fotbal?
3: No, budeme rádi.
2: Jo, jsme za to rádi, že bychom tedy v českých končinách mohli řešit fotbal, byť třeba i ve Francii jsme viděli, že divákům to prostě na trávníku nějakým způsobem chutná, ale ostatním asi tolik ne. No, pojďme raději tedy na ty výkony, které předváděli borci v rámci předposledního víkendu šance ligy.
1: Desítka Pavla Horváta.
2: Říkal jsem si, že bychom mohli vrátit zase mini rubriky hráčem toho víkendu. Je tam někdo, kdo třeba tě zaujal svým příběhem nebo přínosem?
3: Tak ty určitě budeš mít svýho, já bych začal zase tím Pištou Mihálikem, no. Zase dal gól, je to neskutečný, jak se mu tohle jaro povedlo a pro mě, kdybych si měl vybrat jako nějakýho dalšího kandidáta pro nároďák, tak tohle mě by oslovilo, protože opravdu střílí góly jeden za druhým, má skvělou formu a proč toho třeba nevyužít?
4: Je v té širší nominaci Ondřej Mihálik mezi těmi 54 jmény, které vybral Miroslav Koubek, a není se co divit, protože ta jeho forma je velká. Kdybych se mohl i já zapojit do té mini rubriky, tak já bych asi vybral Davida Krčíka, který se dvakrát trefil v zápase Plzně s Jabloncem, přispěl k tomu vysokému vítězství 5-0 a ten jeho gólový přínos v této sezóně, ať už dřív v dresu Karviné, nebo teď v tom plzeňském, je velký. My jsme o tom mluvili, Honzo, i ráno na radiožurnálu Sport. 12 gólů Davida Krčíka.
2: Ano, jde o vlastně, když to vezmeme čistě na ty, kteří hrají v obraně, nový rekord první ligy překonal Filipa Nováka, nebo je tam uváděný taky Jan Rajnoch. Nicméně ještě statistiky uvádí Ladislava Krejčího z, myslím, sezony 23-24, kdy dal 13 gólů, ale já nevím, Pavle, jak ty hodnotíš Ladislava Krejčího z hlediska pozice, já ho cítím, že je tam i trošku záložní.
3: Jo, tak takhle, je to spíš hráč defenzivního ražení, nebo všichni tyhle, který jsi zmiňoval, vlastně jak Krčík, tak Krejčí, tak si myslím, že i Filip Novák kopal penalty dokonce, takže ty penalty k tomu samozřejmě přispívají. Ty obránci se tolik do těch střeleckých pozicí, kromě standardek, nedostávají, těch gólů z té hry tolik nepadá, myslím teď ne po rohu, ale opravdu po nějaký akci, že tam někdo bude, tak jako třeba Štěpán Chaloupek, který mě teďka napadl, že ten ty góly dává i z té pozice defenzivní, ale zakončuje akce, které jsou normálně jako vytvořený ve hře, nejsou to jenom góly po standardkách.
4: No, nutno protnout nebo přidat k těm gólům Davida Krčíka, že kromě té penalty ta druhá branka byla vlastně hodně jednoduchá, když mu to tam jablonecký útočník Puškáč tak trochu přiklepl kolena. No,
3: to je pravda, jenom vždycky, já jsem to tenkrát někde zaslech, říkal, když jsem tohle to zmiňoval, a teď to bylo z metru nebo ze dvou metrů, a on říkal, no tak hodej.
2: Buď tam přítomen.
4: Dá se to nedat.
3: Ne, dá se tam nebejt.
4: No,
3: musíš tam bejt.
2: Dá se to nedat, že by to třeba trefil rukou jako Václav Jurečka Něnga, který ležel na čáře. K Baníku se taky dostaneme. Abychom vám to jenom představili, nebojte se, my se dostaneme k tomu hodně propíranému boji o záchranu. Každopádně bereme to tak nějak podle zásluha ty lepší týmy na začátek. Takže první půlhodinka, 25 minutovka na skupinu o titul a pak se budeme ve zbytku pořadu věnovat skupině o záchranu, která bude vrcholit v sobotu na Julisce. Zveme vás zavolání na číslo 221 552 222. Hezky nám to minulý týden šlo, věřím, že dokážete zavolat se svými dotazy třeba i nějakému fotbalovému tématu, které vás zajímá, protože o to, jak se řešily třeba ty události, které nejsou tolik pro nás pozitivní, příznivé ani pro český fotbal, tak k tomu se teď aktuálně vracet nemusíme. Já jsem jenom měl na mysli ještě Josefa Koláříka, ke kterému se možná vrátíme, jeho dva góly a téměř asistence, druhá asistence před třetím gólem Boleslavy při výhře na Slovácku mě zaujaly. Teď můžeme jenom zmínit podle Pavla Horváta tým Kola?
3: Tým Kola, no, tak já si myslím, že Baník zvládnul strašně těžkou pozici. byť určitě budeme mluvit o výkonu Zlína, který nebyl dobrý, ale už nebyl dobrý minulý týden, takže Baník byl ve strašně těžký pozici a ty kluci to zvládli, byť měli štěstí, byli lepším týmem a vybojovali si tu šanci, že budou v posledním kole moc ještě servát o tu záchranu.
2: A zápas kola?
3: Zápas kola, nevím, no, já si myslím, že třeba jako Hradec Slavie prostě pro fanoušky po tom titulu, po tom zisku je jasný, že ta motivace úplně není, já nechci říct 100%, že ty kluci jdou hrát naplno, ale už seš jinak nastavený než Hradec, který hraje prostě o všechno, o život, o tu svoji šanci, o ten svůj obrovský úspěch, který se jim povedl, že postoupili do poháru a myslím si, že v některých fázích toho zápasu to bylo vidět.
2: Tak já myslím, že můžeme jít teď tedy k tomu velkému hradeckému dni.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Už to nakous Pavel Horvát, Hradec porazil Slavii 3-1 a poprvé od sezony 1995-1996 bude hrát v pohárové Evropě. Tehdy vlastně došel, myslím, do čtvrtfinále poháru vítězů poháru. Sezona 95-96, to si hrál v Jablonci, viď?
3: Ano,
2: to vyhráli pohár v roce 95 nad Viktorkou Žižkov tehdy na Strahově, na penalty myslím. Každopádně je to druhé nejúspěšnější nebo nejlepší umístění v historii po tom titulu v roce 60, takže i z hlediska té ligové úspěšnosti bravo do Hradce. Co zatím je čtvrtý Hradec Králové, kdo by to řekl ještě v průběhu sezony?
3: No já si myslím, že to není jenom otázka týhletý sezony, že prostě se to buduje, je tam ta trpělivost, je tam vlastně vhodný doplňování kádru, bych řekl. Přišel prostě ten Láďa Darida samozřejmě. Je tam Van Buren, Mihálik, prostě to, co jsme se tady bavili před chvilkou. Ty hráči najednou mají formu, sešlo se jim to a Hradec byl nepříjemný soupeř, i když nevyhrával. A samozřejmě ta euforie v tom, že se ti začne dařit a že to máš fakt jako kousek, byla na nich znát a to sebevědomí podpořený těmadle jednotlivcema, který prostě, který

0: můžeme mluvit o historickém úspěchu pro Hradec Králové a samozřejmě i zmínil to Pavel Horvát, ta pozice Davida Horejše, trenéra Východočechů, že prostě má důvěru od vedení klubu a že třeba i po nějaké diskuzi si může doplňovat ten tým tak, jak potřebuje se svými asistenty. Hradec se vypořádal s vlastně tím, že si Plzeň stáhla v polovině sezony Toma Slončíka, Alexandra Sojku vlastně bez problému a zaslouženě Hradec bere čtvrté místo.
1: Mm. No samozřejmě ta cesta Hradcem ligou, jako to bývá u úspěšných týmů, úspěšnějších, byla krkolomná a když prohrál Hradec v Olomouci na úvod ligového jara ve 20. kole 0-1, tak ztrácel tedy na tu elitní šestku z 8. pozice 5 bodů. Ale tu šestou příčku tehdy měla Karviná, která to jaro prožila, jak ho prožila. A samozřejmě i její zaváhání přispěly k tomu, že Hradec se posunul nahoru, ale možná uvažovali o změně trenéra, byť to oficiálně nikdy neřekli, ale David Horejš se té důvěře těšil podobně, jako tomu bylo před nějakými těmi 10 minus lety, kdy byl dlouhá léta vlastně úspěšný v Českých Budějovicích a dovedl taky Dynamo po 4 letech ve druhé lize do první ligy a pak docela taky vysoko.
2: Ne, tohle to je velmi důležitá součást toho, že to mužstvo jako má možnost nějak růst. Myslím si, že opravdu já bych neříkal jako doba hájení, ale to, že prostě můžeš vnímat výsledky, ale musíš vidět nějaký tréninkový proces, musíš vidět herní progres. Já teď neříkám to, že si budeš od brankaře rozehrávat a budeš hrát Barcelonu až na hrot jako a budeš všechny porážet. To asi těžko natrénuješ, obzvlášť v našich podmínkách, kde ta liga je fakt jako silová, náročná, hodně se presuje, spoléháš na to, že ty balony získáš jako vysoko, tak to určitě tady takhle nebude fungovat, ale přesně to, co tady jako u toho Hradce funguje, ten proces toho doplňování, získání posil, ne 15, ale prostě dvou kluků, který jako budou tlačit do základní sestavy a který vlastně ti zvednou výkon toho mužstva, což se Hradci v podobě toho Ládi Daridy, prostě furt to budeme zmiňovat, jednoznačně povedlo.
1: No máme i odpověď Vladimíra Daridy, co je ten úspěch Hradce Králové.
3: Já myslím, že to hrozně vychází z toho, jaká ta chemie je v kabině, protože já jsem neskutečně rád za to, že zažívám úžasnou českou kabinu po těch letech, co jsem byl venku. I trochu jinou třeba, než ještě byla v Plzni, a opravdu to, jak funguje ta kabina vevnitř, je extrémní rozdíl oproti tomu, co jsem zažíval v zahraničí a je to krásný.
1: Rozdíl oproti Plzni asi, že mu je trošku víc. Hlavní, ne?
2: Lásko není 20 let. No. Jo, tak to je taky určitě pohled, protože jinak to vnímáš ve 20, jinak ve 30, jinak při vší úctě Ládíku jako ve vyšším věku. Jo, takže samozřejmě máš i jinou roli v té šatně. Nemáš ve 20 roli toho, že říkáš, dneska jdeme na večeři a dneska budeme presovat a dneska nebudeme presovat a dneska ty mi přines kafe a ty mi přines kebab, protože jsi ho prohrál v Bagu. Takže samozřejmě s tím věkem se mění i ta pozice toho hráče a já říkám, nejsem v šatně Hradce, myslím si, že nebudu daleko od pravdy, že Láďa prostě tam má velmi výraznou roli, nejenom v tom, co řekne, ale jak se chová. A myslím si, že ty mladší hráči k němu opravdu zhlížejí a je to pro Hradec prostě to je Haupttreffa už teď a myslím si, že ještě není konec.
0: Ne, klobouk dolů, kdybych ho měl, tak ho smeknu, protože samozřejmě nás novináře hodně zajímají ta čísla a když přicházel Vladimír Darida, tak jsem si myslel, že v Hradci Králové bude hodně propojovat obranu s útokem, že si bude brát balóny od stoperů, od krajních beků a bude dávat třeba nějaké finální, předfinální přihrávky, ale pak dáte 11 gólů v sezóně, která ještě není u konce, byť Vladimír Darida vlastně zmiňoval, že už mohlo být na dovolené, ještě před tím zápasem se sláví a vlastně i s nějakým možná drobným zraněním ho odehrál, takže opravdu paráda.
1: Dostal volno, teď už poslední zápas nebude hrát, má prý dolečit do drobné blístky, aby byl připraven na mistrovství světa a trenér.
2: Jeden bod řeknu, jaký je to rozdíl pro toho hráče, když ty hraješ nějakou pozici abych nemluvil odbor, nějakého ofenzivnějšího středňáka, a pak v tom nároďáku, vlastně v tom zápase s těma Irama byl postavený na šestku a byl to úplně jiný Darida, samozřejmě dobrý, rychlost, tlak zápasu, jasný, ale najednou hraješ úplně jinou pozici, než hraješ 20 zápasů předtím a i s takovýmhle hráčem, který je zkušený, který prostě má za sebou spoustu zápasů, tak to zacloumalo.
1: Tak to možná neznělo úplně, že by teda

0: měl být třeba v základní sestavě na mistrovství světa,
1: no,
0: že tam
1: to
0: možná
1: šestka.
0: Třeba, není to šestka.
1: To, to mělo zaznít, jasně, tak aby jsme se pochopili.
0: Abychom se pochopili, ale chápeme také, že Vladimír Darida ten dres od roku by měl oblékat i další dvě sezony, což prozradil nejen David Horejš, potvrdil to i Vladimír Darida.
2: Já jsem neměl nad čím přemýšlet, když jsme si sedli a pobavili jsme se o prodloužení smlouvy. Cítím se moc dobře tady, takže rád jsem smlouvu prodloužil ještě dál.
0: Takže Vladimíru Daridovi gratulujeme. Ještě můžeme připomenout taky ten přínos Ondřeje Mihálika, který na jaře dal 8 gólů. David Horejš ho asi hodně chválil.
3: Odšpuntoval takovou tu sérii, která nás prostě dostala tam, kde dneska jsme. Dával vítězní góly a to si strašně ceníme. Proto, aby jsme se dostali do té šestky, což byl náš sen, tak jsme museli doma porazit Slávii. Aby jsme mohli hrát evropský pohár, museli jsme to měsíci porazit ještě jednou. Ondra znova gól, takže tomu týmu obrovsky pomohl.
1: No já tady k tomuhle komentáři Davida, já jsem, mě ved trenér Kotrba v Jablonci, který tady nedávno byl, a ten mi řekl tenkrát fantastickou věc, dřív nebyl samozřejmě internet, ale byl teletext na televizi, takže když jsi se koukal, jak se hraje kdekoliv jinde a neposlouchal si radiožurnál, tak se sledoval teletext. A on mě jednou po zápase, když jsme vyhráli 1-0 a jsem dal gól v Jablonci, tak mě vzal k té televizi a říká, takhle když tam budeš každý týden, tak seš důležitý hráč. Jo, ne v těch zápasech, kdy je to 5-0 a dal si třetí gól a kdy to bylo 1-4 a dal si ten gól na to, že jsme jako skorigovali výsledek, ale tady ty zápasy, kdy vyhraješ 2-1 nebo kdy to je 1-0 a ty dáš ten gól, tak to seš teprve důležitý hráč. A to teďka je Mihálik.
0: A dneska hráči navíc ani nemůžou si představit, že by na tom teletextu byli, že jo?
1: To je pravda.
0: To už málo kdo sleduje.
1: No já nevím, jestli to tam je ještě, Honzo, abych řekl pravdu.
4: To já taky ne.
0: Pavle, ty to nesleduješ?
5: Teletext tak občas si ho zapnu po ránu, ale já dneska jsem to tam neudělal.
1: Že bylo 200, já teď, aby možná ty, co to sledovali víc, tak by mi dali za pravdu. A myslím si, že jako 201, 202, pak už byl fotbal, jako hned byl
0: jo,
1: fotbal.
0: Taky jsem to, když si ladil u babičky na staré televizi, no, není to zase tak dávno.
1: Díky, Honzo.
0: Dobře, tak před 30 lety. To nevadí, máme tady dalšího volajícího, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Tomda z Brna. Prosím vás, já jsem se chtěl vyjádřit to k něčemu jinému, než jste zatím mluvili, jak je možné, že takový lidé jako je rozhodčí Berkada pořád fungují, protože ten jeho výkon byl ostudný a všichni si vzpomeneme, jak řídil baráž Zbrojovka Příbram, kde teda tu Zbrojovku tenkrát zařízl. Dokonce se to i prokázalo a tady takovým lidem je pořád svěřováno i takový důležitý zápas. Takže
0: máte zřejmě na mysli první zápas té baráže v Brně.
6: No, tak tenkrát tu Zbrojovku tam přece to se jí prokázalo, ty pochybení tam, že to bylo cílený.
0: Jenom, že tu odvetu baráže tehdy pískal sudí Ardeleanu a tomu se říkalo bezbolestná vrtačka.
6: Ale ten Berka byl v tom prvním zápase, no a tam je taky poškodili tu Zbrojovku. No a potom to, že jsem se chtěl vyjádřit tam výkonu Zlína, že teda ten gol, co tam si dali ten vlastně, teda ten byl docela komický, teda ten na tom Baníku, no a že teda celkem výkony toho Zlína teda jsou docela takový divný na to, jako měli na skoka. Myslím si, že pan Červenka tu kabinu nemá úplně pod kontrolou, teda.
0: Děkujeme za zavolání, vy jste z Brna přímo, příznivec Zbrojovky?
6: Ano, příznivec Zbrojovky, no.
0: Dobře, tak chápu asi, že soucítíte s bývalým trenérem Zbrojovky Pavlem Šustrem. Uslyšíte ho v druhé půlce pořadu, se určitě vrátíme jak k Pavlu Šustrovi, tak k Ondřeji Berkovi, tak ke Zlíně na Baníku. Děkujeme moc za zavolání. Tak připomínám to, budeme to určitě řešit, jenom teď vyjádření taky ke Slávy, tam Pavle, pojďme to vzít, přestože my tři, co tady sedíme, jsme teď nějakou dobu asi žiletku neviděli, ale Jindřich Staněk jí doma našel. Člověče, četl jsem to všude, psali jsme to i s kolegy, my jsme ho nikdo nepoznali.
1: Jako musím říct, že vypadal divně. Já si ho vlastně taky pamatuju jenom s fousama, znám ho teď, já nevím, prostě spoustu let, je jedno. Jo, a vlastně musím říct, že jsem byl taky hodně překvapený a myslím si, že nejvíc asi překvapený byli doma.
5: To je obrovský rozdíl u Jindřicha Staňka. Samozřejmě pamatujeme ho takto třeba z dob, kdy ještě byl na stáži v Evertonu, ale tohle byla velká změna.
0: Vy si dáte do YouTube, a on to teda tady nechtěl úplně zmiňovat, rozpitvávat, ale dělal dřív trošku do muziky, tak AI, s tvrdým i, tak možná ho tam uvidíte taky bez vousu, ale každopádně to bylo téma trošku mimo sportovní, jenom si myslím, že Pavla taky asi zaujal, když ho dříve nedávno ještě docela vedl. No, Slávie po titulu, prostě jakým způsobem šance mladíci, Dan Kohout debit, hned gól, a tomu výkonu scházela možná i koncentrace, což nevím, jestli se potvrdilo u Chalupka, který ten dvakrát chyboval.
1: No, tak to je chyba, prostě to se stane, no, já, to není jako, že by podcenil zápas, ale jako já si fakt uvědomuji zápasy po tom našem titulu druhým, kdy to bylo jako špatný, jsme vlastně jako fakty, pardon, po tom třetím, kdy už to bylo jako volný, potom je to vlastně, já nechci říct, že už nehraješ o nic, ale už si to prostě, jako už si ten top dosáh a je to, já jsem včera koukal na golf a McIlroy prostě taky je to prostě skvělý hráč a prostě má zápas, že mu to lítá všude kolem a to si myslím, že je případ Slávy, prostě těch věcí kolem toho musel se stalo tolik, že ta koncentrace na ten zápas, byť se o tom můžeš bavit, dělali přípravu podle mě stejnou jako vždycky, ale ten výkon jako v některých těch fázích nebyl takovej, no.
5: Když jste to taky začali, ne? Myslím v té sezóně, když jsi byl asistent Michala Bílka, tak jste na Slávy prohráli 0-5.
1: No, ne, to bylo s Karlem Krejčím. Myslím si, že jsme vyhráli, to jsem byl taky asistent a vyhráli jsme ten titul a jeli jsme vlastně poslední kolo na Slávy.
0: 2-16.
1: No, to bylo jako šílený a ještě bylo vedro, kluci samozřejmě
0: potili.
1: Toho měli plný brejle, my jsme podle mě, já nevím, ve 20. minutě to bylo 3-0, bylo jasný, že Ondra Vetchý stál u té lavičky naší jako Spartan, protože tam byl jako na vyvádění dětí a křičel na mě jako dělej s tím něco, doslova jako Jiřina po krestním přeboru, dělej s tím něco. Já říkám, co s tím jako. No,
0: ale tak Slavy titul nikdo nevezme, Hradci Králové účast v pohárové Evropě taky ne, tak může myslím jít k dalším týmům.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Tak duel Slovan Sparta o tabulkovém postavení už nerozhodoval. Sparta druhá vyhrála 2-0, Liberec 6. čtvrtá poražka nad stavbě. Pavel Tršák byl u toho. Chybějící hráči. Co o tom víme? Nehrál Ngesan, nehrál Mahmič.
5: Že o ně zájem odjinut a vedení klubu asi chce kývnout na tu nabídku, která asi nebude malá. Myslím, že Ondřej Kania, majitel Slovanu, to nedávno zmiňoval, že vlastně Mahmič přišel zadarmo a že se ho plánuje ne v úvozovkách zbavit, ale hodně ho zpeněžit v létě, když přijde nějaká nabídka, ta asi přišla. Radoslav Kováč, trenér, nebyl konkrétní na pozápasové tiskovce a stejný případ bude asi u Ngesana. Ani jeden nebyl na soupisce. U Mahmiče je to ještě podpořené tím, že ho čeká mistrovství světa.
0: Dneska cestuje na sraz.
5: Takže prostě z preventivních důvodů ani jeden nehrál proti Spartě a tak to asi bude, že prostě jdu jinam. Je otázka, jestli po české lize? Nebo do zahraničí?
0: Asi do zahraničí to cítíme.
1: No, tak vzhledem k tomu, co říkal pan Kania, tak asi po české lize ne. Já chápu ty peníze z pohledu majitele. Na druhou stranu, jestli mají náhradu připravenou, já sedu Šimona Gabriela, který už zase trénuje a pravděpodobně, nebo doufám a fandím mu, aby už na příští sezonu byl fit, ale nemyslím si, že úplně to bude jako hned. Takže ta pozice toho Ngesana dobrý. Mahmič jako předved určitou kvalitu a jako trenéra by mě vlastně jako mrzelo, že tyhle hráči odcházejí, protože chtějí něco budovat. Já říkám, chápu tu částku, asi se jí dozvíme, jestli to budou stovky milionů, tak se to dá pochopit a jaký to budou kluby, kam tyhle kluci jako poputujou. Mě by to vzhledem jako k fanouškům, vzhledem k tomu, co tam jako chceš tvořit, tak mě to vlastně trošku mrzí a je to do kontra prostě. Je to proti tomu, co ten klub jako hlásá, ale jestli to bude raketa nějaká, tak asi se to dá pochopit. No.
0: Ano, uvidíme, kam povedou další kroky těchto zmíněných hráčů i jiných borců. Ještě dvě jména můžeme zmínit v kontextu s Libercem. Aziz Kayondo, 3. červená karta v sezóně, Pavle, 3. proti Spartě, v zápase proti Spartě. Tak první dostal v 5. kole ve 31. minutě. To je zvláštní, viď? No, ale evidentně tam asi na to nebyl nějaký tlak ze zhora. Červená karta tedy první, to byla přímá, pak v 19. kole při remíze na Spartě druhá žlutá v 94. a vlastně včera to obdobné, no jak se říká lidově, no já řeknu za řeči.
1: No.
0: Jako tam se rozhodnil na rozhodčího.
1: No mě by zajímalo, jestli umí česky dobře, jako to jsem tam nezachytil.
0: Možná nějakým esperantem, takovým tím fotbalovým, že pak rozumíš, asi jo, aniž bys rozuměl, jestli mi rozumíte.
1: Já ti chápu.
0: Ty mi chápeš. No takhle, já to řeknu asi, že sudí mu to mohl spočítat už tu první žlutou, která se zdála být přísná, protože v 70. tam předvedl takový skluz na Soneho, že mohl dostat už za ten faul a pak za následnou reakci na rozhodčího klidně ty dvě žluté, takže ten to měl spočítat možná dopředu.
1: Tak taky asi bude muset na pohovor a udělat nějakou čáru, no. Jako... Myslím si, že to je náhoda, že to je proti Spartě. Nevím, jestli on jako cizinec bude tak vyhecovaný jenom proti Spartě, ale na druhou stranu už to není prvně a taky asi by měl zažít nějaký pohovor nebo nějaký vstyčený ukazováček, že tohle to prostě tomu z toho vždycky oslabí, jo? Nejenom v tom zápase, ale hlavně nemůžeš hrát potom a musíme říct, že on je důležitý hráč, je to dobrý hráč a Liberci vlastně vždycky bude chybět. No.
0: Byl to emotivní zápas toho charakteru, který jsme třeba viděli v dřívejších soubojích Liberce se Slaví nebo v tom předchozím třeba Sparty s Libercem?
5: Ne, tolik rozhodně ne, vzhledem tomu, že nešlo prakticky o nic, co do postavení v tabulce, tak mi připadalo, že první poločas se, ne že by se hrál ve vlažném tempu, to rozhodně ne, byl to kvalitní ligový zápas, ale že už prostě do toho ty hráči nešli tolik, Sparta výborně kombinovala, ale vlastně to nevedlo k nějakým velkým šancím, Liberec měl náznaky breaků, ale nevedlo to do zakončení. Takže málo příležitostí a pak se to možná trochu vyhrotilo v závěru i z toho důvodu, že liberecké defenzivě se přestalo dařit. Byla tam ještě jedna obrovská chyba golmana Krajčírika, který to namazal Sochůrkovi. Sochůrek pak přihrával Krejčímu Kuchtovi do prázdné branky, možná do offsideu, Kuchta minul a získal do toho prostě nějak nekousto, jak se Liberci nepodařil ten závěr. Asi takhle si to vysvětluji.
0: No protože jsme před minulý týden vlastně už viděli ty šílené scény v Edenu a prostě jsme se dozvěděli, že prostě pyrotechnika na stadion asi by neměla patřit, když se s tím lidé takhle zacházejí, tak v první poločase to tam rozpálili spartianští kotelníci a přesně řečeno nechápu, se tam rozestavili jak při nějaké slavnosti prostě takhle od sebe, v klidu si to zapálili a jeli si prostě pyro show. Samozřejmě teď to bylo bez incidentů, prostě trošku kouře na stadionu, ale osobně to nechápu, že to zase nějakým způsobem ti pořadatelé nepohlídali. No. Pojďme k fotbalu. Ještě jedno jméno, Petr Hodouš se dostal do hry.
5: Poprvé od toho zranění po souboji s Davidem Mosesem z toho úvodního kola nadstavby nemusel podstoupit operaci, což je nové zjištění, řekl bych. Měl zlomenou čelist, nebo stále nemůže úplně fungovat v běžném životě. Přišel na tiskovou konferenci, tak si ho můžeme poslechnout.
7: Jelikož nemůžu kousat, nemůžu jíst normálně, takže mám tekutou stravu, jím kašičky různý. Při tom fotbale jsem trošku slyšel jako křupání v tom, ale doktor řekl, že to není jako špatného. Neměl jsem moc času na to zvyknout, tu masku, měl jsem ji pouze na trénincích, takže to bylo o to těžší, ale jsem rád, že vůbec teď můžu hrát a můžu být na tom hřiště, že jsem nemusel postoupit operaci.
0: No tak to téma je zásadní taky pro slávisty, protože Mosés dostal 8-zápasový trest od disciplinárky a často se dřív mluvilo o tom, že by hráč měl zůstat mimo tak dlouho, jak ten jeho poškozený soupeř bude mimo, takže v tomhle ohledu by to zas bylo kontrastní, protože pravděpodobně Mosés bude tedy daleko déle mimo, než je byl Hodouš. Ale asi kdo to čekal po tak ostrém zákroku, já osobně si myslím, že tam šlo o tak nebezpečnou hru, že asi ten trest je adekvátní. No, vidím, že tím úplně moc slávistů asi nepotěším, ale tak to vidíme.
1: Já si myslím, že možná nepotěšíš, ale logicky budou žádat po polovině o prominutí, což je vlastně dvě kola jarní, podzimní, pardon. No.
0: Dobře, no a teď se dostaneme ještě ke spartianskému lídrovi, který se vrátil poprvé v nadstavbě, se ukázal Lukáš Hrastýn, přišel na hřiště někdy po hodině hry a jenom mi řekni, Pavle, Tylšare hned optický rozdíl, jako Hrastýn in, Sparta jinak?
5: Jo, tak spoluhráči o něm ví a myslím si, že jsou si velmi dobře vědomí jeho kvalit i toho, že prostě dokáže být rozdílovým hráčem, ne třeba v těch nejtěžších zápasech, ale v Liberci teď udělal akci na 1-0, když si potáhl balón až k brankové čáře, nacentroval, pak po takových sériích špatných odkopů a zakončeních tam byl volný Mercado a ten druhý gol, typická akce Lukáše Hrastýna, zase zleva na střed vápna, dvě naznačení střely a pak to uklidí prostě o tyč, takže rozdíl tam byl velký.
0: Pavle, Horváte, Hrastýn se zapojil takhle do nastavby, říkal po utkání, že byl ještě možná ovlivněný trošku prášky, které musí brát pro bolest vlastně čelisti nebo té operované části obličeje.
1: Já nevím, no, mě to prostě, nevím, jestli si vzal prášky na bolest a nevidím důvod, tak Sparta to mě teďka napadá. Sparta vlastně hlídá vlastně celý průběh zápasu na tom, o tom, jak jsou na tom ty kluci kondičně, aby se nestalo nějaký zranění. A teďka vlastně hráč, Sparta už jako nehraje o nic, chápu, že asi Lukáš Hrastín chtěl hrát, řekl si sám a vzal si prášky na bolest v tuhle chvíli. Myslím si, že je to trošku zbytečný risk, že vlastně jako mohl asi taky dostat nějakou pecku zase do obličeje a možná by to jeho zranění trvalo díl, ale v tomhle zápase už jako Spartě bohužel o nic nešlo. Jo, Lukáš Harasí nastoupil a byl tím jako rozhodujícím hráčem, ale vlastně už je to zase zápas bohužel pro Spartu o ničem. No,
0: no Priske, trenér Sparty říkal, že jde několika hráčům o nominaci na mistrovství světa, tam myslel hlavně tedy asi Kuchtu, protože Hrastýnovo Slovensko se bohužel pro Slováky neprobojovalo na mundial.
1: Tak to bych pochopil, kdyby Slovensko jelo na mistrovství, tak samozřejmě
0: tam
1: chceš hrát jako a to, ale takhle mě to vlastně jako nedává úplně smysl. No.
0: Ještě někdo z posluchačů se dovolal do desítky, jsme za to rádi, dobrý den.
8: Dobrý den, posluchač Martin z Prahy. Já se omlouvám, já bych se chtěl ještě vrátit k tomu, co se stalo před týdnem, vy jste to taky nakousli, ale vlastně pan Tvrdík před týdnem říkal, jak vlastně zapnou ten face recognition systém a že nebudou žádné oslavy a teď už po týdnu vidíme, že už od toho postupně upouští, tak jsem se chtěl zeptat na váš názor, jestli si myslíte, že to bude stejné i s vyřazením pana Doudjery a pana Chorého z kádru, protože já si myslím, že se od toho možná taky upustí a příští rok je znovu uvidíme v kádru Slavie. Děkuju.
0: Tak Jaroslav Tvrdík už od těch svých slov upustil, co se týče plánovaných neoslav, když mluvil o tom, že Pavel Tykač si přeje ty oslavy, takže prý je nějakým způsobem vymyslí.
5: Decentní.
0: Na ČT mluvil v pořadu tedy s redaktorem, který vedl ten rozhovor, tak na způsob toho, že vlastně legislativní rámec neumožňuje tedy Slávy, co si zjistili, aby zavedli a otevřeli ten kamerový systém, který tam mají nainstalovaný. No a teď samozřejmě... Co ty myslíš, Pavle? Takhle, vypadá to prostě, že tam byla velká slova, velká prohlášení, ale v něčem skutek utek.
1: Nebo uteče. Já tady zopakuju jednu větu. Já, když jsem tady začínal v rádiu, tak jsem fakt doufal, že budu rozebírat fotbal. Vím, že tohle k tomu patří.
0: Jenom řekni, že jako jestli ti nepřijde prostě zbytečně občas třeba mluvit dřív, než máš zjištěné, co můžeš
1: je to
0: udělat.
1: Honzo, historicky jasně potvrzený to, co si teď řekl, vždycky je potřeba dát si nějakou minutku, hodinku, den na to, aby si něco takhle vypliv a pak si drbal hlavu. Uvidíme, já samozřejmě cítím podporu spoluhráčů, Lukáš Provod zmínil oba hráče, další a další spoluhráči dávají těmhletěm dvou klukům podporu, bavili jsme se o tom, ať se to líbí nebo nelíbí někomu, tak Tomáš Chorý prostě je podepsaný velmi silně pod oba teďka poslední tituly Slávie. Je to hráč, který vzbuzuje emoce, choval se teďka prostě blbě, to si myslím, že je jasný, to nejsme slepí, jo, ale David Doudjera v tom je opravdu jako vinej nevinej, protože to, co udělal na lavičce, tak vlastně jako je samozřejmě chyba, byly nastaveny nějaký interní pravidla, to všichni taky chápeme, ale jako za tohle být vyhozený z klubu si myslím, že až jako přes příliš. Takže já čekám zvraty.
5: David Doudjera se znovu vyjádřil na svých sociálních sítích, poděkoval za podporu i fanouškům, i spoluhráčům a trochu mi to vyjádření připomnělo Tomáše Součka, když mu byla sebraná páska kapitánská, tak psal něco na sociální sítě. On to říkal vlastně v rozhovoru, že mi můžou sebrat pásku, ale neseberou mi srdce, tak teď David Doudjera napsal na svůj Instagram něco ve smyslu, že mě můžou vyřadit z týmu, ale neseberou mi lásku ke klubu, něco podobného a jenom k tomu, co jsi zmiňoval, ještě k tomu kamerovému systému, tak vlastně Jaroslav Tvrdík, šéf Slávie, na začátku říkal, že chystají opatření s majitelem klubu, které bude stát Slávii asi hodně peněz, protože půjdou proti nějakému evropskému právu, proti GDPR, tedy proti tomu rozpoznávání obličejů a možná, když si to spočítali, tak si to nakonec rozmysleli, ale samozřejmě to couvání je zarážející.
0: Ještě teda, když ho budu citovat z té nedělní debaty České televize. Poté, co jsem se dozvěděl na úřadu pro ochranu osobních údajů, že bych se vystavil trestní odpovědnosti ve výši stíhání 2-3 let a sankcím ve stovkách milionů korun, tak ne. To byla odpověď na to, zda budou ten kamerový systém spouštět. musím říct, že tedy velmi zajímavá debata proběhla, každopádně to je tedy rezime. Myslím, že pánové, můžeme jít dál. Přesuneme se přece jenom už do skupiny o záchranu, protože věc je taková, že Plzeň si pojistila, gratulujeme jí ke třetímu místu, rozstřílela Jablonec, David Krčík může tedy ještě překonat i ten vlastně střelecký počin Ladislava Krejčího. Jablonec všechno směřoval na pohárové utkání finále poháru v Hradci proti Karviné, které se bude hrát ve středu. Na Radiožurnálu Sport o něm pochopitelně uslyšíte, ale nás teď bude zajímat to, co se bude dít v lize, a to v sobotu příští, nebo tu následující.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Poslední zápas rozhodne o tom, kdo půjde do baráže a kdo sestoupí přímo. Dukla Baník v sobotu 23. května se rozhodne na Julisce, protože Baník porazil Zlín 2-0 a stejným poměrem padla Dukla v Teplicích 0-2. Po utkání prohlásil Pavel Šuster na adresu hlavního sudího Ondřeje Berky toto.
9: Rozhodčí slabej, slaboučkej, katastrofa. A víte, co na tom je největší sranda? Že on je sebevědomý, on chodí po hřišti a rozazuje, ukazuje, vyhrožuje kartama pořád nám všem, přitom já se s ním třeba vůbec nebavím s rozhodčíma. Sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
0: Velmi otevřený Pavel Šuster říkal, že není v emocích, že teď jenom řekl, co si myslí, tak bych ho chtěl vidět v emocích, teď to glosuju já i s nadhledem, jako to dělal on na tiskovce. Nicméně, co mu mohlo vadit? Zápas Teplice Dukla, druhá minuta. Říkám, co mu mohlo vadit, neříkám, že to byla nutně kontroverzní situace. Nepřesvědčivé vyběhnutí Trmala, faul na Mikuše a sudí Berka odpískal hned faul a dal žlutou kartu brankáři. Měl nechat výhodu, měl případně vyloučit Trmala, co na to říkáš, Pavle?
1: Já si myslím, že to bylo tak rychlý, že tam si myslím, že rozhodčí se samozřejmě unáhlil, ale
0: že mohl nechat výhodu podle tebe?
1: Mohl, ale spíš jako nemusel. Spíš si myslím, že to jako písknul prostě v ten moment, kdy to ještě nebylo tak evidentní.
0: Jak známe vyjádření komise rozhodčích, tak myslím, že v případě udělení přímé červené karty, protože kolíky kopačky jedné, která trefila i Mikuše, byly docela vysoko, tak by VAR neintervenoval, ale zase teď jsme u toho, že když ta žlutá, bylo rozhodnutí žlutá na hřišti, tak VAR taky neintervenoval. To je prostě jako je to trošku kolem videa. No ale pak 25. minuta. Když se díváme třeba někam před sebe 20 metrů, když dobíháš tramvaj, vidíš kamaráda, voláš kamaráde, ahoj, stojí k tobě zády. Vidíš, že má třeba v ruce párek v rohlíku? Nebo mobil? Já nevím, ale sudí Berka teda viděl, že Gilbert hrál rukou, byť byl za ním 20 metrů a vlastně byl k němu zády ten hráč. Co na to říkáš? Protože on pískal a neuznal gol.
1: Já jsem taky ruku neviděl a budu se snažit pochopit rozhodčího, protože on ten Gilbert měl tu ruku jako fyzicky tak jako divně, že zezadu nemusela být vidět. To znamená, že možná
0: A v době VARu jako myslíš, že má pískat rozhodčí takhle?
1: Já se ti snažím říct z pozici toho rozhodčího, že třeba si jako myslel, že tou rukou si to musel přiťuknout zase.
0: A co si myslíš ty?
1: Já si myslím, že to ruka nebyla.
0: Dobře. Co myslí Pavel Tršár?
5: Já jsem tam do té ruky taky nenašel a zkoumal jsem to samozřejmě z těch dostupných televizních záběrů, ale v době, kdy už několik let máme video rozhodčího, tak samozřejmě ty hlavní sudí by si možná mohli dát trochu na čas s tím možným třeba unáhleným upísknutím, ale já si myslím, že prostě to měl nechat pokračovat a pak se to mělo zhodnotit u VARu.
1: Já chci říct ten kontrast s třímetrovým offsidem, který necháme dohrát a tohle to vlastně tři vteřiny, jako dvě vteřiny, jenom doklepnout ten balón, jo. Jako,
0: můžu, moje myšlenka, jo. Ano. Zase to samé jako v tom prvním případě. Kdyby Berka nepískal, tak VAR nebude ten gol zneplatňovat, protože řekne, že nemá dost přesvědčivých důkazů toho, že hrál Žibel rukou. Protože sudí písknul, tak oni zas neřeknou, máme dost důkazů, abychom řekli, že tou rukou vůbec nehrál. Jo, je to vlastně úplně obrácená logika při tom používání VARu aktuálně. A já musím teda říct, že pro mě osobně, když jsem koukal na záběr zpoza brány, Gilbert si rukou mohl pomoci, vzhledem k tomu, že když vyskakuješ, zkuste si to třeba doma, ty vyskakuješ, tak nedržíš loket, pokud ho nemáš v gipsu u těla. Gilbert si ho podržel u těla, protože podle mě si tam trošku rukou ten míč přidržel. Ale průkazný záběr nemáme a myslím, že tady prostě nemá hlavní sudí se takhle unáhlovat a neuznávat gol, který by podle mě VAR nechal.
1: No, souhlasím.
0: Dobře. No jo, tak pak tedy...
1: Ale to není konec.
0: Ale na druhou stranu musíme uznat, že v 56. minutě po té, co Mila se odsunul na zemi s Halínským po vzájemném souboji, Tak ho tam...
1: Jasná červená.
0: Štrychnul do...
5: Takovýhle soubojů jsme ve fotbale viděli mraky. Ten hráč se může hájit tím, že neví o soupeři, ale myslím, že Mila moc dobře věděl. Ne úplně třeba kam míří, on zase trefil na ta citlivá pánská místa, ale...
0: Který lítá prstý, nekoumloval.
5: No, tak mě to trochu rozesmálo, ne ten kopanec Mily. Nicméně červená karta je prostě ohnání po soupeři a tohle ve fotbale vidět nechceme.
0: Dobře, takže Dukla hraje 0-0 v Teplicích bez jednoho vyloučeného muže. 68. zahrává Standardku, při které chce zakončovat Danče Žilber, ale Lukáš Mareček se nějakou chvíli odstne oběma rukama zavěšený na ramenou, jako když se táhnete třeba vzájemně s kamarády při nějaké hře. Co na to říká Pavel Horváth? Sudí nepískal penaltu?
1: Za mě je jasná penalta. Chtěl to ustát, chtěl dát gól. A pak vlastně už bylo pozdě na ten pád, jako, ale my vlastně ty hráče, nebo trenéři těm hráčům říkají, hele, je video, oni to písknou, když to faul bude, no a tady za mě to byl jasný faul, jako jasná penalta, možná i nějaký karetní ocenění, ale za mě tohle je jasný faul, no.
0: Takže faul se nepískal.
1: Jednoznačně toho hráče vykolejil z střelecké pozice.
0: Takže se shodneme, že za stavu 0-0 tedy už dva výroky sudího důležité proti Dukle, která nevedla 1-0 a nekopala penaltu, ale bylo to stále 0-0. Načež Dukla inkasovala po povedeném koníčku, říká se mu koníček Fortelného.
1: No, já bych řekl Kopštros. Je to hezky to skončilo, a samozřejmě tu střelu tlačil do země. Je to spíš šťastný gol Smolný pro Duklu jednoznačně.
0: No a pak vlastně i trenér Šusta na tiskovce mluvil o tom původně nevyloučeném Eriku Hunalovi. To si chytil taky, ne? Že kritizoval Berku vlastně za to, že neocenil červenou jeho svěřence.
1: Že to byl hned faul, jasně.
0: No. Tak tam došlo k tomu, že střídající Hopy, který to tam pořádně rozhopkal, tak teda byl faulovaný Hunalem, jako poslední hráč ho fauloval a sudí tedy až po intervenci videa vlastně vyloučil Hunala.
1: Tady a... vím, že je to v tom fofru těžký a Hun je mladý hráč, ale myslím si, že vlastně ho měl nechat běžet, protože Dukla i tou remízou jako by to nebylo hotový, jo, ale myslím si, že by mohl hrát, teďka hrát nebude a Dukle bude určitě chybět, no.
5: Stejně jako Kevin Prince Mila, takže Dukla si zavařila takto dvěma červenými kartami.
1: A Kozma ještě.
0: Kozma osmá žlutá. No, tak samozřejmě teď je velká taková pachuť po zápase v Teplicích.
1: Takhle, Teplice v úvozovkách nehráli zase o nic, už jsou zachráněný. Myslím si, že ani nikdo z Teplic nepřeje Dukle ani Baníku se stup, je to prostě pro všechny hodně nepříjemný. Ty jdeš hrát zápas a tady vlastně nikdo z teplických úplně bych řekl, že se neprovinil proti ničemu.
0: Ne, to vůbec jsem nesměřoval na to. No, Teplice pak ještě tedy dokonali díky debitantovi Idrisu Hopimu vítězství 2-0. Než se dostaneme k dalšímu tomu duelu, který taky vzbudil různé vášně i v prostoru sociálních sítích, tak vezmeme do vysílání jednoho z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
10: Dobrý den, Honza. Já právě reaguju na to, co říkáte na vyjádření pana Šustra. Protože já se jako vůbec s ním souhlasím. Fotbal jsem viděl. Souhlasím s ním. A já myslím, že ta doba se schovává za nějaký alibismus je dávno pryč a že bychom měli nazývat věci správnými jmény.
0: Honzo, já vás naprosto chápu a vlastně tímhle trošku to prolíná i třeba playoff hokeje, kde vlastně se často vyjadřovali i přední představitelé Tipsport Extraligy k tomu, že nechtějí těmi výroky po zápase kritikou sudích ještě víc eskalovat nějaké napětí. Tady v tom případě se můžeme bavit i o tom, co se stalo v Edenu, i co se děje prostě jinde, když sestupují týmy třeba ve Francii, tak tam prostě vtrhnou fanoušci, ukončí zápas. Je možné, že i určité obavy už dříve z podobného jednání prostě v emocích by mohly zapříčinit něco horšího. Na druhou stranu, když prostě Pavel Šuster takhle věcně a vlastně seriózně popíše svůj pocit z toho výkonu, který viděli všichni, tak tady jako souhlasím, že asi přijde pokuta, ale jako neudělá nic špatného.
1: Hlavně, kdo to zažil, tak to vlastně pochopí, jo. Ty máš, to není jenom ten zápas samozřejmě, ty se na to připravuješ, seš Dukla je vlastně celou tu dobu, co Pavel Šuster přišel, tak byli poslední. Jo, teď se vlastně škrábou k tomu, že se zachránějí nebo že budou v baráži. A pak přijde takovýhle zápas, na který ty se chystáš, kde to můžeš vlastně jako už opravdu otočit ve svůj prospěch. a stanou se takovýhle věci, který uvidíme opravdu, co ta komise rozhodčích k tomu řekne, ale který nám, co jsme viděli ty záběry v televizi, tak přijdou vlastně jasný, nebo víceméně je to jasný. A těžko se drží jako ty emoce, těžko se drží jako poker face a myslím si, že i ty hráči ocenějí to, že ten trenér tohle to pro ně udělal, jako že ty hráči samozřejmě to mají ještě úplně těžký a ty vůbec nesmějí mluvit a tam by byl průšvih ještě větší, ale ten trenér to vidí a samozřejmě není objektivní v tu chvíli, ale my vlastně tady s odstupem času musíme dát trenérovi Dukli za pravdu.
0: Jenom Honzo, komu věříte, že zvládne ten záchranářský duel? Kdo se vyhne přímému sestupu, Dukla nebo Baník?
10: Tak jako vůči fanouškům Baníku to nepřeju nikomu, vůči mimo Tchánovi to nepřeju Dukla, no, tak asi takhle, ale je to smolný, že tyhle dva jsou v tom namočený, protože kdyby to byl namočený někdo jiný třetí, tak by to tolik jakoby nesmrdilo. Potom, co, nebo prostě jsou to takový, jakoby, kdo tam má být v té lize, kdo, Dukla a Baník, jo, to jsou prostě takový tým klasický mančasty, který by tam měli být, ale jenom by se chtěl vrátit.
0: To je těžká otázka, kdo tam jde.
1: Kdo tam teda nemá být?
10: Ne, jako, o to nejde, jako, to jsou takový, tak dobrý, ta sezona pro ně dva zní jasně, že jo, tady není o čem se bavit, tyhle dva o to hrajou, mě spíš vadí, jako by ten systém potom padání a těch zápasů, ale to je druhá věc. Já jsem chtěl jenom vědět, co chcete vědět na toho pana Šustra a chtěl bych se jenom vrátit k tomu, co jste říkal, pokud nebudeme ale věci nazývat okamžitě a hned, nevím, jaký to má smysl.
0: Souhlasíme.
10: No, nevím, jaký to má smysl a hlavně další věc je, že když se o tom budeme bavit za 3 dny, tak se budeme bavit jako jinak, nebo už to nebude tak bolet. To jako nějak tomu nerozumím, to je i ta Slávě. No, to, co by uved pan Koubek jako trenér reprezentace morální hodnoty, který ho vůbec nezajímají, to mě to trošku jakoby, no, trošku jsem z toho skoprněl, když to řeknu blbě.
0: Dobře, rozumíme vám.
10: Děkuju vám.
0: Děkujeme za zavolání, Honzo.
10: Mějte se hezky.
0: Vy taky, mějte se hezky, pokračujeme v desíce dál, dostáváme se do Ostravy. Ve Vítkovicích Baník Zlín 2-0, posluchač jeden zmiňoval zvláštní vlastňák Miloše Kopečného, já jsem na podobné pozici hrál a vlastně se nedivím. No.
1: Těžký, to bylo těžký. Já jsem zrovna, když ten gol padnul, popíšu ho, Plavšič zprava pravou nohou. Plavšič je ortodoxní levák a myslím, že ten center byl tak překvapivý, že teď je, myslím, že tam byl Venca Jurečka vlastně s někým v tom souboji a nedošáhli na to a pro, no.
0: Tam naskakoval Něnk podle mě a Miloš Kopečný nečekal, že to k němu proletí.
1: Kopečnímu to prostě vylítlo najednou nad těma hlavama a chtěl to odehrát a odehrál to tak nešťastně, že prostě si to tam šoupnul, ale takovýhle góly prostě padají a ten ještě k tomu Plavšičovu centru, ten byl skvělej prostě na to, že byl druhou nohou, tak byl výborný. Vlastně golman nemohl jít ven a z toho padnul gol, který Ostravu samozřejmě velmi pozbudil. No.
5: Ne, pokud bych chtěl někdo ukazovat nějaké sporné situace, tak si myslím, že tenhle vlastní gol k ním nepatří. Ne. Prostě překvapivý centr, který tam proletěl a Kopečný ve snaze prostě odkopnout se ukopl a skončilo to nešťastně pro Zlín v brance, ale myslím si, že jako kdyby chtěl někdo mluvit o chtěném vlastním golu, ne, tak takhle si ho prostě nedáte.
0: To se jako, kdybys to chtěl, tak to neuděláš.
5: Ne,
1: těžko. No těžko, protože budeš dělat, že to odkopáváš a dáš to. Ne, já bych jenom chtěl říct, že vlastně minulý týden Broňa Červenka na tiskovce hodnotil střídající hráče a Kopečník vlastně střídal, takže ten tam nepřines nic a teď ho tam dal od začátku a přines tohle, takže to je taky paráda.
0: Říká, že ti střídající nemají žádný přínos.
1: No, tak teď ho tam dal od začátku, ale samozřejmě to...
0: Měli řadu absencí zlíští, to taky připočtěme,
1: jo? To zlehčujeme, hele, zase je to prostě, tohle to je taková ta horší stránka té nadstavby, no, ty týmy, který už jako v uvozovkách mají dohráno, tak vlastně můžou trošku zkoušet ty mladý kluky. I ty hráči, který mají nějaký šrámy, tak vlastně už se do toho zápasu netlačí, jo, je to jasný, prostě ty chceš být už fit na další sezonu, když s tebou ten klub počítá, Jo, takže,
0: tak ale tak to není jenom věc na stavbě, to je prostě konec ligové sezony. Už jsme tady měli, ty jsme připomínali, ve čtvrtek bylo 10 let, co tehdy Slavia Příbram rezervovala v Jablonci. O tom zápase se taky hodně mluvilo, že to Jablonečtí mohli třeba usnadnit Příbramy. Různé spekulace kolem toho. No a, ale vedle toho Sigma porazila najednou z ničeho nic Teplice 6-0, tak zase taky různé spekulace. A je to vlastně skoro každoroční kolorit. A Zlín, když prohrál s Teplicemi, poté otočce Teplic ve středu nebo hráli v úterý, tak taky nikdo nemluví o tom, že by to pustil Teplicím, aby se zachránil. Naráží na ten narativ, který se rozjel, že by to Zlínští pustili Baníku. Ne, vypadá to asi vůbec, špatně. To tak oni vlastně prohráli předtím na Baníku 6-2. Pro Baník to byla jediná výhra snad za poslední dva měsíce. Teď prohráli zase. Jako, ale mně se to teda moc nelíbí, že jako úplně bychom takhle ne, do toho šli.
1: To, mně tohle to vůbec jako ani nenapadne. To jako vůbec s tím nesouhlasím. A může být, že prostě Ostravě ta hra Zlína sedí, ať už pod trenérem jedním nebo druhým. No,
0: no tak Zlín oslabila ruka Černína, která byla sporná v tom, jestli to měla být ruka za červenou, anebo pouze za žlutou kartu, kterou nejprve sudí a Beneš udělil.
1: Takhle, Něnk je rychlej, velmi, chtěl jsem říct jako kráva, ale kráva není úplně rychlá. Takže
0: záleží, jestli neutíká před bíkem.
1: Ještě rozeběhla. Ale je rychlej. Samozřejmě, že by měl dobrou pozici, jestli by šel úplně sám na golmana, nevím. Já jsem ještě koukal, a ty obránci, který byli kolem, tak vlastně v tu chvíli, kdy Černín hrál tou rukou, tak se koukali na svoje hráče, že ani nesledovali tu situaci, že vlastně tam to bylo takový, že je to jeden na jednoho. Nevím, dá se říct, jo, ale i asi ne. No.
5: Zapěruška si tady vytahuje příručku pravidel fotbalu, tak mě zajímá, co vytáhneš.
0: Tam se musí rozlišovat a je to velmi těžké v tomhle případě, že zašlo o zastavení té slibně rozvíjící se akce, anebo za zmaření zjevné brankové příležitosti, protože pak se tam ty sankce liší žlutá za tu první věc, za tu druhou věc je červená. Teď si jako vemte, jestli by to teda nějak měl zjevnou brankovou příležitost, zda měl Černín, což nakonec bylo takhle usouzeno u videa, vidět červenou, anebo zda to byla jenom taková ta slibně rozvíjící se akce, kdyby ho třeba mohli ještě zakřižovat dva obránci, kteří tam byli zprava zleva.
1: No samozřejmě to ve 20. minutě toho zápasu a ten průběh ti to ulehčí, to je prostě bez debat, ale říkám, ruka to byla, Něnk je prostě rychlej hráč, nevím, jestli k tomuhle rozhodčí přihlížej, ale prostě to tak je a červená padla, no.
0: Jenom chci dodat, kdo pak viděl, jak řešil Něnk v situaci v 50. minutě, tak by spíš přisoudil mu žlutou, protože to zazdíl, když by to tam skákalo, on střel slabě do brankáře Bachurka a tam byla taková jako slibně rozvíjící se akce, ale teď to trošku zlehčuju.
1: Ještě já to zlehčím ještě jednou a Něnk ještě jednou, když Venca Jurečka střílel, dal by gól a Něnk to taky líznul rukou a vlastně zabránil tomu, aby to byla branka.
0: Ale Zlín pak měl v 72. minutě šanci jako hrom a tam nechápu, jak to dokázal Bevene ještě vykopnout na zadní tyči, jestli si to vybavíte, centr ze strany a Bevene zničil nic před Machalíkem, který to měl jako, to mohl dát vlastně úplně vším. Možná ne rukou, ale teda jako vším. A on to jako
1: nedal, no, to je ten gól, který dej ho.
0: Takže Baník vyhrál 2-0, promiň Pavle.
5: Nejenom k té sporné situaci, ještě co se týká té ruky, tak já si myslím, že, nebo já osobně bych byl v pohodě se žlutou kartou, protože nějak ctím toho pravidlo toho posledního v fouzovkách a vypadalo to, protože jsou nějakým způsobem srovnaní na jedné léně a ani rozhodčí nemohl vidět, jak to dopadne.
0: Je to prostě o tom názvosloví, tak se dozvíme dneska na Fotbal.cz verdikt komise rozhodčích. Každopádně v sobotu se dozvíme, jak dopadne letošní sezona z hlediska boje o záchranu, protože ten bude hodně peprný. Jak už jsem říkal dneska ráno, doufám, že to bude hlavně tedy o tom dramatu na hřišti a v rámci teda ale fotbalového utkání.
1: Já jsem přesvědčený, že na Dukle by se neměli žádný fanoušci dostat na hřiště.
0: Že to je daleko přes tu plochu. No, doufejme v tom, že
5: je tam taky klec v tom hostujícím sektoru, ale myslím si, že by mělo být uvolněný ještě další, ne, pro fanoušky Baníku. No,
0: tak myslím, že když bydlíte v Praze někde, jak stačí otevřít po 14 hodině okno a vy to zilusky uslyšíte, jak Baníkovci ženou Ostravany za záchranu, ale mají tu situaci opravdu složitou, protože prostě vědí, že musí zvítězit, aby se zachránili. Poslední duel, který jsme moc nezmínili, Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3. Gratulujeme mladému Josefu Kolaříkovi za dva góly a vlastně Slovácko se nějakým způsobem.
1: Já si myslím, že u Pepovi ještě uslyšíme a ještě jsme nezmínili Karviná Olomouc. Karviná se soustředí na finále s Jabloncem.
0: Tak a to uslyšíte na Radiožurnálu Sport ve středu 20. května v Hradci Králové. Jablonec, Karvina. No a dneska jste slyšeli desítku především o lize, o tom, jak se vyvíjí Pavel Tilšar tady na hostování, možná z obcí, děkujeme, Pavle.
5: Bylo to příjemné, ne, já to nechám Lukáši Michalíkovi, díky.
0: Dobře, a děkujeme.
1: Hostování z ovcí. Děkujeme.
0: Pavlu Horvátovi. Zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta. Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
11: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
12: Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun. Soud zprostil exposlance Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Čeští hokejisté zdolali na mistrovství světa Švédsko 4-3 a dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháníky, teploty až 22 stupňů. Je úterý 19. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který v pondělí schválila vláda. Změna se má dotknout rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
13: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
14: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
13: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
15: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
13: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Radiožurnál.
12: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Vláda schválila jeho nominaci. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
16: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
17: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
16: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová. Z ODS.
18: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
16: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Radiožurnál.
12: Bývalého poslance Dominika Ferryho zprostil soud obžaloby z dalšího znásilnění. Obžalovaný byl z toho, že si před 11 lety při souhlasném styku sundal prezervativ. Podle soudu to ale jako znásilnění kvalifikovat nelze. Podle soudce Marka Bodláka to nicméně neznamená, že se událost nestala.
19: Jeho jednání bych ho označil za sebestředné, sobecké, směřující tedy k uspokojení vlastních potřeb.
20: To ale podle soudce Bodláka samo o sobě trestné není. U soudu vypovídal i obžalovaný Ferry, který zpochybňoval, že se událost stala, jak je popisovala žalobkyně.
21: Jestli v závěrečné řeči bylo uvedeno, že se to mělo stát na Žižkově a teď se ukazuje, že poslední styk proběhl úplně někde jinde. Z toho není jediná cesta, než zkrátka prostě takhle neurčitý skutek nemůže nikdy obstát.
20: Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu k odvolání. Dominik Ferry si aktuálně odpikává 3letý trest za 2 jiná znásilnění a 1 pokus o něj. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
12: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc korun. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Radiožurnál komentovat nechtěl. V Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Příslušný rozkaz podepsal velitel ústředního velitelství izraelské armády. Jednotlivé případy budou řešit vojenské soudy.
22: Evropská unie trest smrti v Izraeli kritizuje.
2: Brusel ho označuje za krok zpátky. Mnohé lidskoprávní organizace, včetně izraelských, zákon odsuzují za jeho diskriminační charakter. Soud totiž nemůže vynést trest smrti nad izraelským občanem či rezidentem. V praxi tak platí pouze pro palestinské pachatele z okupovaného západního břehu Jordánu. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz prohlásil, že teroristy za zabití Židů čeká trest nejvyšší. Židovským teroristům, kteří v posledních letech zabili řadu palestinských vesničanů, ale hrdelní trest nehrozí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
12: Ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní poté, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
3: Vladimir Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosneft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
12: Národní soutěž muzeí Gloria Musealis má své vítěze. Cenu za nejlepší výstavu dostalo Severočeské muzeum v Liberci za expozici o osudech obyvatel města za druhé světové války.
22: Jsem rád, že to tak je, protože je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mě vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
23: Sdílí první dojmy z vítězství historik Ivan Rose.
22: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je. Nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku sičanda.
23: V dalších kategoriích si první místo ze soutěže Gloria Musealis odnáší také publikace o dějinách města Odry na Novojičínsku nebo nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
12: Astronom a populizátor vesmíru Pavel Suchan dnes oslaví 70. narozeniny. Vesmírné ukazy často komentuje i v našem vysílání. V Astronomickém ústavu Akademie věd má na starosti také ochranu pozorovacích podmínek.
24: Světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
25: Astronom Pavel Suchan stál u zrodu všech čtyř oblastí tmavé oblohy na našem území. Kromě světelného znečištění se snaží přiblížit vesmírná pozorování lidem, říká astronom a redaktor rozhlasového Meteoru Petr Sobotka.
26: Stmělí lidi zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
25: Po Pavlu Suchanovi je pojmenovaná planetka číslo 37788. Martin Srb, Radiožurnál.
12: Sport. Češi si ve třetím utkání na mistrovství světa v hokeji připsali druhou výhru. Na Švédy ve Friburgu vedli po 13 minutách už 3-0. Nakonec se ale radovali z vítězství 4-3. Obránce národního týmu Tomáš Cibulka popisuje, jak moc je po historické porážce se Slovinskem triumf nad jedním z favoritů turnaje cený.
27: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincem, a věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat, a jsme do toho zápasu vlítli skutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
12: Druzí Češi mají v neúplné tabulce skupiny B 7 bodů, o 2 méně než Kanada, která porazila Dánsko 5-1. V Ačku jsou 100% domácí Švýcaři po výhře nad Němci 6-1, ale taky Finové, kteří přehráli Američany 6-2.
28: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
29: Nehoda na dálnici u Frýdku Místku a omezení na pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D48 pozor na nehodu na výjezdu z Frýdku Místku směrem na Český Těšín. U napojení průtahu města na dálnici na 52. kilometru auto srazilo jelena. Průjezd je omezený, jede se pomaleji. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště opatrně v úseku mezi tunely. Na 11. kilometru silničáři provádějí údržbu světel. Pravý pruh je uzavřený. V Praze na Žižkově je zavřená Jeseniova ulice mezi ulicemi Na Vápence a za Žižkovskou vozovnou. Havarovala tam 4 osobní auta, místem se teď nedá projet. a silnice 33 je stále neprůjezdná za Hradcem Králové do Jaroměře. U Předměřic nad Labem zasahují záchranáři u srážky dvou osobních aut. Objíždět se dá přes Předměřice a Lochenice anebo po dálnici D11. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
28: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojedinělé bouřky a na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Co je cílem zřízení zvláštního tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině? Jak vymahatelné budou jeho verdikty a kdy by mohl začít fakticky působit? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremr, bývalý soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a někdejší místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rozhovor natáčíme v 1:30 odpoledne. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se v polovině května zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Jak významný je to krok?
1: Já si myslím, že to je velmi významný krok, protože ona, ta mezinárodní spravedlnost v současné době je poměrně v defenzivě a můžeme vidět dennodenně, že někteří významní státníci ignorují to, že tady nějaká mezinárodní spravedlnost je a vlastně se dopouští v přímém přenosu, aspoň podle mého názoru, jednání, které opravdu nese silné podezření spáchání válečných zločinů nebo zločinů proti lidskosti. A to, že vlastně, a tady to je především otázka Evropy a Evropské unie, když tenhle tribunál tady vznikl díky Radě Evropy, že tady není nějaká rezignace, takže by tady bylo nějaké smíření s tím, že ten stav je takový, jaký, ale že se snad dělají další kroky k tomu, aby právě ta vymahatelnost toho mezinárodního trestního práva byla lepší a efektivnější.
0: No, podle médií by měl pohnat k odpovědnosti přinejmenším 20 lidí. A není to málo?
1: Ono je to otázka. Ono, tady musím zdůraznit, že tento nový tribunál by se měl soustředit na jeden jediný zločin, a to je zločin agrese. A vznikl hlavně proto, že původně, a ta myšlenka tady pořád je, by měl i ten zločin agrese stíhat Mezinárodní trestní soud. Mm-hmm. Ale zjistilo se, že je to víceméně iluze, a to proto, že ten mechanismus toho Mezinárodního trestního soudu je nastaven tak, že pro stíhání pro ten zločin agrese musí jít o pachatele, který je současně občanem jednoho z těch členských států Mezinárodního trestního soudu, a tam nejsou všechny státy zastoupeny. Tam je zastoupeno 124 asi aktuálně států a nejsou mezi nima velmoci, jako je právě Rusko nebo Spojené státy. To je jedna komplikace. I tak by se tam takový pachatel mohl dostat, ovšem musel by ho tam ten případ nasměrovat Rada bezpečnosti. A asi většina posluchačů ví, že stačí veto jednoho stáleho člena bezpečnosti a ten případ se tam nedostane. A jestliže Rusko je stálý člen Rady bezpečnosti, tak je prostě na bílení, že nikdy tam tenhle případ nepošle. A proto právě vzniká tento tribunál.
0: No, jenom připomenu, že Mezinárodní trestní soud má pravomoc vyšetřovat na Ukrajině válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu, ale teď jste vysvětlil, proč samo o sobě to nestačí. Čili jak se ty dvě instance mají lišit, v čem se budou vzájemně doplňovat?
1: Přesně tak. A ta funkce tohoto tribunálu by měla být taková, že bude doplňovat Mezinárodní trestní soud. Ono už jenom pro úplnost, on už ten Mezinárodní trestní soud stíhá Putina, ale stíhá ho, řekl bych, pro relativně méně závažný delikt deportace dětí, ukrajinských dětí do Ruska, protože to byla taková možnost, která se ještě jevila v rámci těch možností průchodná. Ale protože ta agrese se nejevila jako reálná, vzniká tenhle tribunál a tady už ta šance je větší, protože tam to není podmíněno tím, že ten pachatel musí být členem státu, které přistoupí tady k tomu speciálnímu tribunálu. A současně u té agrese musí to být teda někdo, kdo může být pachatelem tady toho speciálního doliku v tom, že je to nějaká ústřední politická nebo státnická postava, která má možnost za ten stát iniciovat nějakou agresi, iniciovat bombardování a současně musí být teda v tom vedoucím postavení. Tam je ovšem ještě pořád jeden háček, že tenhle tribunál zase má jednu specialitu, že umožňuje stíhání v nepřítomnosti, což Mezinárodní trestní soud neumožňuje. Takže by to umožňovalo stíhat i pachatele, kteří se budou odmítat a nebudou reagovat na to předvolání. Ale pořád je tam ještě jedna norma, která tu naději na to potrestání brzdí, a to je norma, ono to zní trošku divně, mezinárodní zvykové nebo obyčejové právo. Já když jsem se s tím poprvé setkal, tak jsem byl překvapen, že něco takového existuje, ale je to vlastně praxe států. A podle této praxe států platí, že takzvané sitting heads of the state, což jsou prostě osoby, které jsou v těch vrcholných úřadech, požívají, ale tu zdůrazňuji, po dobu výkonu té funkce požívají imunitu. Takže i Putin, dokud bude tedy prezidentem, a pak je i v jeho zájmu, aby byl tím prezidentem co nejdále, tak nemůže být ani tímto tribunálem stíhán. Ovšem, co je možné, připravovat to vyšetřování, shromažďovat důkazy a prvním dnem, kdy Putin v té funkci skončí, tak je možné na něj podat obžalobu.
0: Takže nehrozí, že by se mohly ty dvě instituce nějakým způsobem dublovat?
1: Ne, tam dokonce se už teďka hovoří o tom, že tam dojde k nějakým kontaktům, bude se spolupracovat a platí sice obecně, což mě trošku zarazilo, že by měl dostávat přednost ten Mezinárodní trestní

0: území do Ruska na Putina. Jak tomu tedy rozumět, to přece není vymahatelné ve chvíli, kdy požívá tu imunitu, o které jste mluvil? Jako hlava státu.
1: Takhle upřímně řečeno, to je další takový právnický oříšek. Ono totiž přímo v tom římském statutu, který upravuje chod toho tribunálu, chod toho mediální trestního soudu je, že imunity se na ty, kteří budou stíháni tímto soudem, nevztahují. Nicméně právníci se shodují v tom, že ten statut mezinárodního trestního soudu nemůže tuhle tu zvykovou záležitost, to znamená, že teda všechny státy světa respektují sitting heads of the state, mají imunitu, takže to prostě nemůže zvrátit. Proto skutečně zatím to stíhání u mezinárodního trestního soudu Beřek má spíše takovou symbolickou podobu.
0: No a je pravděpodobné, že by vůbec někdy mohl Putin se dostat před ten mezinárodní soud?
1: Tak ono to možné je. Víte, abych třeba to použil nebo bych ukázal například filipínského prezidenta Duarteho, který byl taky, je stíhán mezinárodním trestním soudem, byl ani vydán zatykač, no ale v době, kdy on byl prezidentem, tak i ty Filipíny samotné neměly teda zájem ho vydávat. No ale v momentě, kdy prohrál volby, tak ten nový prezident s tím problém neměl. No a dneska už pan bývalý prezident Duarte sedí ve vazbě v Hágu a to stíhání pokračuje. Čili je to zase otázka věštění z křišťálové koule. A kdyby se v Ruské federaci změnil režim a to tak výrazně, že by byl ten stát ochoten Putina vydat, tak by se to mohlo stát. Ono totiž takhle, ono, tady už byla taková situace, která ukázala tu slabost, já to říkám velice nerad, jako bývalý soudce trestního soudu, a tu slabost toho tribunálu, že došlo k tomu, že přinejmenším ty členské státy toho tribunálu, kterých, jak jsem říkal, 124, mají povinnost v případě, že by tam Vladimír Putin přicestoval, mají povinnost ho zatknout a předat ho do Hágu. To už se stalo, kdy on přicestoval do Mongolska. Mongolsko je relativně mladý, ale je to teda členský stát. No a teď se čekalo, jestli teda mongolská vláda ho opravdu zatkne, neučinila tak. No a tam zase existuje takový mechanismus, když některý ten členský stát nerespektuje ten zatýkač, měl by, ale nezatkne, tak se vlastně předvolává k takovému jakoby pohovoru do Hágu, kde má teda vysvětlit, proč nerealizoval ten zatýkač. No a tady to Mongolsko vlastně se v uvozovkách hájilo nebo omlouvalo tím, že oni jsou absolutně závislí na Rusku třeba pokrytou energetiku, tak kdyby oni teda vypli přísun arktického proudu, tak to Mongolsko by bylo asi v kolapsu. Takže nakonec, i když z toho nikdo neměl radost, ale se prostě nakonec dostalo k závěru, že opravdu to Mongolsko asi jednalo v rámci kontextu teda pochopitelně.
0: Hostem 20 minut Radiožurnálu je soudce specializovaný na trestní a mezinárodní právo Robert Fremr. Tvoříme dějiny, stejně jako Norimberský tribunál před 80 lety, i tento zvláštní tribunál v Hágu obnoví spravedlnost strosek války, napsal ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. Je to případné srovnání, myslím si, s Norimberským tribunálem?
1: No bohužel, takhle, já jsem obdivovatel Norimberského tribunálu, protože co dokázali soudci toho tribunálu, že vlastně za víceméně rok dokázali velice objektivně, spravedlivě rozhodnout o více než 20 teda velice seriózních a složitých teda obvinění, že tam byla zachována opravdu právo obhajoby, nikdo nepodezírá, že by to byl, jak se někdy říká, soud vítězů, že by tam prostě vládla nějaká nespravedlnost. A i ta doba, za kterou se to a velice plnohodnotě podařilo to řízení provést, je z mého pohledu obdivuhodná. Ale co ještě, myslím, že je důležitější, je to, že ten tribunál a hlavně ten statut, který mu byl dán do vínku, stanovil základní principy mezinárodní spravedlnosti, které jsou dodnes vlastně obsahem všech statutů tribunálu, které to byl jugoslávský, rwandský a spousta dalších teda tribunálů, protože to byl, myslím, velice dobrý koncept, který ovšem, jak vidíme, když ztratí politickou podporu, tak náhle se stává bezmocným. Když se podíváme, ono to, když bohužel mezinárodní spravedlnost vždycky má velkou souvislost s těmi dějinami a s politickou situací celosvětově. Ta situace, jaká nastala po druhé světové válce, kdy tady skutečně byly mocnosti, které měly zájem, a což je obdivuhodné, na spravedlivém jaksi potrestání těch zločinců, protože traduje se, že když byly rozhovory té velké trojky,

0: tak Stalin navrhoval postřílet všech 5000 nejvyšších teda nacistů bez jakéhokoliv soudu. Churchill údajně byl pro takový kompromis, kdy navrhoval takové stané právo, kdyby byly velice rychlé procesy, ale procesy v řádu dnů, a byla to americká strana, která nakonec prosadila tu velice demokratickou formu toho soudního projednávání.
1: Teď ale jiný mezinárodní kontext, ale v čem by to tedy mohlo být jiné? Hrozí to, že by to byl nebo bude tribunál vítězů, jak jste řekl v úvodu? V čem se bude lišit od podle vás toho Liberského?
0: No, já si myslím, že ne, protože jak už jsem říkal, tenkrát ten tribunál má velkou podporu, tady naopak hrozí, že některé ty mocnosti, a to ne, nemyslím ruskou, to je to přirozené, ale že i některé jiné mocnosti budou jaksi legitimitu toho tribunálu zpochybňovat. Jenom poukazuji na to, že ono se to děje Mezinárodnímu trestnímu soudu, který v souvislosti s otevřením případu Izrael, Gaza, tak čelí atakům typu, že vůbec ten soud jako takový nemá existovat. A nevím, do jaké míry je to naší veřejnosti známe, ale prezident Trump už v době, kdy já jsem tam působil, tak poté, co naše přípravná komora rozhodla, že se bude jenom, ale říkám, vyšetřovat situace v Afghánistánu, kde teda hrozilo i případný postih amerických třeba vojáků, tak uvalil sankci na tehdejší prokurátorku Fatou Bensouda a jeho prvního náměstka. Uvalil na ně sankce rovné sankcím, které se uvalují na drogové dílery. A aktuálně je 8 soudců z 18 taky na základě dalšího executive orderu prezidenta Trumpa zase jsou na ně uvaleny sankce. Takže mají třeba obstavené účty, nemůžou cestovat a podobně. Takže tady vidíte, že i ta mezinárodní spravedlnost vlastně sama je terčem velice jako nevybíravých útoků.
1: Když se vrátíme k tomu nově zřizovanému mezinárodnímu tribunálu pro agresi Ruska na Ukrajině, proč se podle vás nepřipojili země jako Bulharsko, Maďarsko, Malta, Slovensko? Naopak se zapojila Austrálie a také Kostarika.
0: Je to politická záležitost. Já jsem teda hlavně rád, že se připojila Česká republika, protože upřímně řečeno, když ten mezinárodní trestní soud, kdy já jsem tam zrovna v té době teda byl vystaven těmhle útokům, tak řada zemí velice odvážně vystoupila a kritizovala postup prezidenta Trumpa. Naše tehdejší vláda na to teda nebyla, takže mi nebylo to zrovna příjemné, ale tady jsem velice rád, že se tomu teda Česká republika připojila. Je tam 34 zemí v této chvíli, co je asi dobře zase, že aspoň v rámci Evropy je tam Spojené království, je tam Německo, je tam Francie, je tam Itálie, Španělsko, pardon. Takže všechny tyhle velké státy a připojilo se, což je taky velice zajímavé, Kostarika a Austrálie. A ona ta dohoda je odevřená, čili ona nebrání žádnému jednom státu, aby se mohli připojit. Čím víc států, tím větší legitimit.
1: No, Česká republika se pro zřízení tribunálu vyslovila už na zasedání Rady Evropy v Reykjavíku v květnu 2023. Jak rozumíte slovům současného ministra zahraničí Macinky, že jde o předběžnou pozici? Zeptám se jinak, je myslitelné, že by česká vláda ještě to svoje stanovisko přehodnotila? Je možné vzít ten závazek zpět?
0: Já to radši nebudu komentovat, protože problém je, že justice a spravedlnost by měla být nezávislá a v momentě, kdy její činnost jakýmkoliv způsobem ovlivní politici, tak je to prostě špatně. No a tohle prostě raději nebudu komentovat.
1: Generální tajemník Rady Evropy členské země vyzval k co nejrychlejšímu dokončení vnitrostátních procedur nezbytných pro připojení k zvláštnímu tribunálu. Jaké kroky musí teď následovat?
0: Tak ono, každý stát to má vnitrostátní úpravu trošku jinak, ale myslím, že u většiny z nich to bude ratifikace té smlouvy. A pak je tam ještě jedna důležitá součást, ochota podílet se taky finančně na chodu toho tribunálu. Už jenom říkám, což je zase podle mě velmi důležité gesto. Evropská unie už teda vlastně dala do rozpočtu toho vznikajícího soudu 10 milionů eur. No a ono třeba u toho mezinárodního trestního soudu ty příspěvky každoročně byly víceméně vyměřovány podle toho, jaká byla ekonomická síla toho konkrétního státu. Čili tady, a on už je teda ustaven právě řídící výbor, který má ty další kroky realizovat, tak ten by taky měl právě asi vytýčit nějakou ekonomickou perspektivu a říct asi, jaké by měly být ty příspěvky konkrétních zemí, těch, které už teda přistoupily. Pochopitelně, kdyby někdo chtěl dát víc, nikdo mu bránit nebude.
1: Kdyby mohl zvláštní tribunál v Hágu začít fungovat? Četl jsem, že je málo pravděpodobné, že by to mohlo být dřív než v roce 2028.
0: No, ono vždycky to vždycky trvá, je to pravda a navíc nevíme, co se politicky v mezidobí může stát, ale já si myslím, že kdyby to bylo v tom roce 28, takže by to bylo víceméně obdivuhodné.
1: A kdo by ho mohl tvořit? Měl byste osobně ambici navázat na víc než 15 letou zkušenost z Hágu a Oruši?
0: Nebudu lhát, mě to napadlo, jo, protože já musím říct, že jsem se víceméně shodou šťastných okolností stal tím soudcem, jak, ale nemůžu říct šťastných okolností, taky i díky české diplomaci, to tady, které zase musím poděkovat, ale byla to unikátní zkušenost a byla to unikátní inspirace, když vidíte, jak lidi z celého světa, vlastně pokud je o spravedlnost, tak uvažují stejně a jak mají upřímnou snahu potrestat zlo a chránit dobro. Takže byla by to určitě unikátní možnost účastnit se práce tady toho tribunálu, ale myslím si, ono, kdyby Česká republika měla zájem, ono tam ty soudci budou, a jako je to jinde, budou voleni. Ono je to teda dost taková dost jako někdy i pro soudce nepříjemná záležitost, když já jsem vlastně byl nucen v obou těch případech dělat volební kampaň, což pro soudce je něco strašného, kdy jsem teda měl setkání s voliteli a teď jsem jim tam zdůrazňoval na teda poput naší diplomace, že já jsem ten správný člověk. Ale u všech těch institucí existuje vždycky výběrové řízení, takže patrně by naše vláda udělala výběrové řízení a tam si myslím, že by měl dostat přednost mladší kandidáti.
1: No ale vy byste se úplně té kandidatuře nebránil.
0: Asi bych to uvažoval.
1: Místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremer je hostem 20 minut Radiožurnálu. V roce 2015 byl po silném tlaku mezinárodního společenství na kosovské představitele schválen zvláštní tribunál pro Kosovo, který teď odložil o nejméně 2 měsíce vynesení rozsudku nad bývalým prezidentem Hašimem Tačim a dalšími 3 někdejšími veliteli kosovské osvobozenecké armády. Proč hledání spravedlnosti trvá tak dlouho?
0: No, já jsem si vždycky tu otázku kladl, protože já se přiznám, že já jsem uspěl v těch volbách do toho trestního soudu s tím, že poučen těmi chybami, které jsme dělali u toho Hradeckého tribunálu a že se tam ta řízení taky teda táhla, takže bych ty chyby nechtěl opakovat a přišel jsem s některými nápady, jak by se to řízení před mezinárodním trestním soudem dalo zrychlit. Upřímně řečeno, určitě to zabralo v té volební kampani, ale pak sebekriticky říkám, že ano, oproti těm mým předchůdcům se ty mé případy, které jsem já předsedal, kde jsem teda byl členem senátu, byly rychlejší, ale furt to bylo v řádu roku. A tam byl problém v tom, že mně připadalo, že tam není příliš mnoho subjektů, které by měly zájem na to, aby to šlo rychle. Protože obhájci, kteří tam někoho hájili, byli pochopitelně velmi dobře placeni. Byl rozdíl, jestli byli placeni půl roku nebo 2 roky. To samé platilo ze členy týmu prokurátora. Ty soudci teda ty měli časově vymezený mandát, takže ty na tom žádný zájem neměli, ale prostě nebyl tam nějaký zájem, aby to prostě spěchalo. A navíc ta první generace soudců na trestního soudu byla velice liberální a tam se určují třeba i časové limity, jak dlouho máte na vypracování nějakého dokumentu, jak dlouho máte na výslechy svědků. A ty první limity, které ta první generace soudců byly velice liberální, čili my pak jsme byli přísnější, zkracovali jsme, ale pořád to ještě nebyl ideál. Ale tady jedna zajímavá věc, v tomhle statutu toho tribunálu, o kterém teďka mluvíme, pro Ukrajinu, tam se dokonce už stanovily časové limity, takže by v zásadě mělo to rozhodnutí být vydáno do 10 měsíců od podání obžaloby a ve výjimečně složitých případech na základě tady nějaké další žádosti do 15 měsíců. To jsou prostě úplně pro mě neuvěřitelné termíny, protože běžně u mezinárodního trestního soudu trvá řízení 2-3 roky.
1: V Rusku připravují zákon, který poskytne Putinovi možnost nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů zatčených, uvězněných nebo trestně stíhaných v zahraničí na základě rozhodnutí cizích soudů bez účasti Ruska. Co to podle vás znamená?
0: No tak je to pochopitelně snaha zastrašit kohokoliv, kdo nějakým způsobem bude působit k tomu, aby teda se Vladimír Putin dostal před soud. Mimochodem, to není jako jediná jeho iniciativa. On už, pokud vím, tak zahájil trestní stíhání těch osob, které se podílely na vydání toho zatýkače. To znamená, že já nevím, že to někdo bere vážně, ale jako pořád je to teda zatýkač legitimně vydaný zemí, která teda by měla respektovat právo a jsou tam ti soudci, kteří se podepsali pro ten zatýkač na Putina. Ono jako tak si počíná Trump, ono to zase není tak velký jako rozdíl, když si dovoluje teda uvalit kladbu na 8 soudců demokraticky zvolených, demokraticky zvoleného orgánu. No.
1: Mezinárodní trestní tribunály byly od Norimberského přes Tokijský, potom pro bývalou Jugoslávii, pro Rwandu a tak dále. Mohou mít preventivní účinek, odstrašující nebo řekněme výchovný?
0: Upřímně řečeno, měli by mít. Já myslím, aby to řekl spíš opačně. Kdyby se tahleta zvěrstva, která se stala, genocida, válečné a zločiny, nechali úplně být, tak by to bylo ještě horší. A ono to bohužel tak dneska trochu vypadá, že to, co se třeba děje v tom konfliktu Izrael a co se děje v Gaze, že zatím teda se sice ano, byly vydány zatykače na Benjamina Netanyahu a ministra obrany Galanta, ale zase jejich odsouzení, nebo jejich vůbec ne odsouzení, já neříkám, že mají být vůbec odsouzení, to by bylo špatně, to je, tady je prezumce neviny, ale to jejich stíhání zatím je někde, nebo to vyšetřování, to probíhá, ale to, že budou někdy postaveni opravdu před ten soud, to je skutečně zatím teda v mlze, ale já si myslím, že aspoň určitý preventivní dopad to mělo, protože musím říct, že zejména jugoslávský tribunál zase po těch 50 letech po norimberském procesu, no spíš po 45 a něco, že měl můj jako respekt. Tam byla spousta jako kvalitních rozhodnutí, spousta nové judikatury, která obohatila mezinárodní trestní právo. My jsme se pak v tom rwandském tribunálu, který byl tak trošku, bych řekl, asi mladší bratr tady toho tribunálu, snažili jít v jejich šlépích, ale myslím asi říct, že takové kvality, jako měly rozhodnutí toho jugoslávského, jsme nedosáhli. Ale myslím si, že určitě jakýsi preventivní dopad to snad mělo, i když musím říct, že jsem pak trošku zklamaný, když jsem zjistil, věc, že vlastně způsob, pro mě šokující způsob spáchání trestní činu, a to byl případ ve Rwandě, kde se ti Tutsiové, když prchali před těmi pachateli genocidy, tak se skrývali v kostelech, v domnění, že tam je místo, kde je prostě ušetří, kde je nechají jiné. Ty útečníci často neměli problém zapalit ten kostel i s těmi uprchlíky, kteří se skrývali vevnitř. A bohužel stejný způsob a stejný přístup jsem pak viděl v případu Keni, kterou jsme taky projednávali u Mezinárodního trestního soudu, kde vlastně ty pachatele postupovali úplně stejným módem operandy. Takže ten preventivní efekt tam zase úplně asi 100%, alespoň v té Keni nebyl.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s místopředsedou Vrchního soudu v Praze, bývalým soudcem Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a místopředsedou Mezinárodního trestního soudu Robertem Fremrem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce je za námi a hodiny nyní ukazují 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: Polsko předá do Česka 3 zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Mělo by k tomu dojít nejpozději během několika týdnů. Informovala o tom Česká televize s odkazem na mluvčího policejního prezidia Davida Šéna. Má se jednat o 2 muže a 1 ženu s polským občanstvím. Kriminalisté je podezírají hlavně z napomáhání při založení požáru. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok. Zadržela kvůli němu 10 lidí, zatím 7 z nich je ve vazbě. V americkém Kolorádu zemřel člověk po nákaze hantavirem. Informoval o tom tamní úřad pro veřejné zdraví a životní prostředí s tím, že úmrtí vyšetřuje. Americký případ podle úřadu ale nesouvisí s rozšířením nemoci na výletní lodi MV Hondius, kde po nákaze zemřeli 3 lidé. Virus přenáší hlavně hlodavci. Šíření mezi lidmi je podle Světové zdravotnické organizace výjimečné. Maďarský prezident Tamás Šuljok nevidí žádný ústavní důvod k rezignaci. Řekl to v rozhovoru pro maďarský server Index. Reagoval tak na výroky nového premiéra Pétera Maďara. Podle něj by měli Šuljok a další činitelé napojeni na bývalou vládu expremiéra Viktora Orbána do konce května odstoupit. Maďar je taky v minulosti označil za Orbánovy loutky. Šuljok v rozhovoru řekl, že chápe potřebu vlády přehodnotit ústavní funkci prezidenta. Rezignovat na post ale odmítá. A letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Sport. Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Švédy 4-3. V neúplné tabulce se vyhoupli na druhé místo a ve středu se o 16:20 utkají ve Friburgu s Italy. A fotbalisté Arsenalu si poradili v předposledním kole Premier League s Burnley 1-0 a mají na dosah zisk titulu po 22 letech. Na první příčce pořadí mají 5-bodový náskok na Manchester City, který má ale úterní dohrávku k dobru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na dálnici u Frýdku Místku a překážka na D1 za Brnem. Na dálnici D48 na výjezdu z Frýdku Místku na Český Těšín se uklízí po nehodě se zvěří. Na 52. kilometru auto srazilo jelena. Průjezd je pomalejší. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost před sjezdem na Rosice. Na kilometru 183 pojedete kolem porouchaného osobního auta. Blokuje tam odstavný pruh. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením mezi tunely. Na 11. kilometru silničáři opravují osvětlení, zabírají pravý pruh. U Hradce Králové je opět průjezdná silnice 33 do Jaroměře. U Předměřic nad Labem blokovali provoz následky srážky dvou osobních aut. Teď už je opět průjezdná bez omezení. A uzavřená zůstává silnice Jeseniova ulice v Praze. Mezi ulicemi Na Vápence a za Žižkovskou vozovnou havarovala 4 osobní auta a průjezd je zablokovaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte teď už noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Začíná noční radiožurnál s datem 19. května. Přeji poklidnou úterní noc a také příjemný poslech všem 8 minut po půl jedné. Obavy českých lázní z poklesu hostů z arabských zemí se potvrdily. Léčebná zařízení v souvislosti s napětím na Blízkém východě hlásí výrazný úbytek klientů, se kterými původně počítala. Natáčeli jsme v Teplicích a také Karviné a reportáž nabídneme za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Českým lázním kvůli konfliktu na Blízkém východě výrazně ubylo hostů z arabských zemí. Lázeňské domy hlásí pokles o desítky klientů oproti původním očekáváním. Potvrzují to například lázně v Teplicích i v Karviné.
1: To, co slyšíte, je koupel v naší jodobromové Solance a tato procedura je právě jedna z oblíbených u arabské klientely.
2: Popisuje přímo u té vany obchodní ředitelka Lenka Krotká, té klientely ubylo.
1: Proti loňskému roku samozřejmě ten úbytek je znát.
3: Tak procentuálně bych řekla, že je to jako více než možná 50-60%.
2: Vany plné léčivé solanky, která pomáhá například při onemocněních pohybového ústrojí, jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
3: Buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a něco se stane a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů.
2: Lázně Darkov teď chtějí cílit více na českou klientelu, která třeba ruší dovolené na Blízkém východě.
3: To je jediná cesta a nejrychlejší cesta, protože kdybyste měli cílit na jinou klientelu zahraniční, tak vám to vezme spousta času a tu sezonu stejně nedoženete. Takže ta česká klientela, ano, ta je asi jako na místě.
2: Lázně Teplice jsou na druhém konci republiky, ale starosti s úbytkem arabských klientů mají stejné jako v Karviné. Potvrzuje obchodní ředitelka lázní Iveta Slíšková.
4: Klientů z Blízkého východu máme velice málo aktuálně. Ten konflikt má velký vliv na to, jestli někdo může sem k nám přicestovat, jestli vůbec letí letadlo, jestli si může dovolit opustit domov. Takže nás to určitě ovlivní, ta situace.
2: Trend potvrzuje i Svaz léčebných lázní. Podle jeho prezidenta Eduarda Bláhy je zřejmé, že letošní takzvaná arabská sezóna bude slabá. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnálu.
1: Před 80 lety stanul před soudem Karl Hermann Frank, takzvaný kat českého národa. Proč se mu přezdívá vrah spoza psacího stolu a jakou roli vlastně hrál ve vyhlazení Lidic? Celý proces v roce 1946 přenášel Československý rozhlas. Český rozhlas Plus teď o něm vydal novou podcastovou sérii. A ve studiu k tomu promluví historik Vojtěch Kincl z Akademie věd.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Přehled zpráv doplní Monika Chmelová.
4: Tři oběti má střelba v islámském centru v kalifornském San Diego. Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Čeští hokejisté si na mistrovství světa poradili se Švédskem a vyhráli 4-3. A dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy s přeháňkami, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Islámské centrum San Diego v Kalifornii se stalo terčem střeleckého útoku. Dva mladíci před mešitou podle policie zastřelili 3 dospělé muže. Krátce na to byli nalezeni mrtví v autě nedaleko. Zřejmě zemřeli vlastní rukou. Šéf místní policie Scott Wall případ označil za zločin z nenávisti.
5: Both suspects in this case.
6: Policisté po příjezdu našli 3 mrtvé přímo před vstupem do mešity. Mezi nimi i bezpečnostního strážce, který podle policie svým zásahem zabránil ještě horší tragédii. Útočníci cestou stříleli i po zahradníkovi v okolí, ale nezasáhli ho. Pár bloků od mešity pak policisté objevili uprostřed ulice auto s oběma podezřelými, 17-letým a 19-letým. Oba byli mrtví. Policie spolupracuje s FBI. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Odbor pro lidská práva a ochranu menšin zanikne, rozhodla o tom vláda. Jeho agendu si rozdělí ministerstva. Třeba problematiku lidských práv bude mít na starost resort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nově řešit témata rovnosti žen a mužů. Expertní neziskové organizace rozhodnutí kritizují. Třeba podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové může oslabit ochranu lidských práv a snížit pozornost vůči důležitým tématům.
7: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci. Jedná se o témata, která jsou velmi komplexní, nepatří jednomu rezortu, ale pozitivní posuny v nich jsou naopak závislé na koordinované mezirezortní, mezioborové spolupráci.
4: Laurenčíková kritizuje i to, že zaměstnanci ani vedoucí oddělení o změně dopředu nevěděli. Vodáci v Českém Krumlově neprojedou Vltavu pod mostem spojující městské části Tavírna a Plešivec. Důvodem je jeho rekonstrukce. Lodě tak musí až do 19. června přenášet po pravém břehu. Podrobnosti má mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.
8: Technologicky není možné rekonstrukci mostu zvládnout mimo letní měsíce a proto i částečně zasáhne do vodácké sezony. Od druhé poloviny června už budou potom lodě místem moci proplouvat. Most bude po rekonstrukci širší a kromě vozovky pro auta na něm bude i pruh pro cyklisty.
4: Sport. Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil 2 dny starou porážku se Slovinskem a podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to odčinit.
9: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, 2 dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně tady bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět a opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
4: Další zápas čeká české hokejisty ve středu proti Itálii. A brněnští basketbalisté vezou z Pardubice vedení v semifinále play-off Národní ligy 2-0 na zápasy. Úřadující vicemistři na východě Čech zvítězili po obratu v koncovce i po druhé, tentokrát 92-89. Další 2 utkání v sérii na 4 výhry se budou hrát v Brně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 před Berounem a překážka na D1 za Brnem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje mezi Zdicemi a Berounem. Mezi 26. a 22. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení a projíždí se pouze levým pruhem bez kolony. Na D1 z Brna do Prahy nepřehlédněte odstavené vozidlo před sjezdem na Rosice. Na kilometru 183 stojí poruchané osobní auto, blokuje tam odstavný pruh. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště opatrně v úseku mezi tunely. Na 11. kilometru silničáři opravují světla, pohybují se tam s technikou, uzavírají podle potřeby i pravý pruh. A v Praze na Žižkově je uzavřená Jeseniova ulice mezi ulicemi na Vápence a za Žižkovskou vozovnou. Havarovala tam 4 osobní auta, průjezd je teď zablokovaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky, ojedinělej bouřky, na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A na řadě je repríza pondělního hosta Libora Boučka.
10: Valnou většinu hostů se snaží člověk co nejlépe představit. V jejím případě to nutné není, protože jí zná a ctí celá země. A troufnu si říct bez jakékoliv nadsázky celá planeta. Ale přesto si dovolím to představení, ono to totiž zní neuvěřitelně. Obzvlášť pro člověka ze střední Evropy. Trojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa, sedminásobná šampionka sezony a trojnásobná sportovkyně roku. Ester Ledecká je dnes hostem Radiožurnálu. Díky moc za to, že si dorazila, protože si umím představit, že ten program člověka, který je globální sportovní superstar, musí být strašně nabitý.
11: Já děkuji za pozvání a za tohle krásné představení. To je takový hezký to jako slyšet.
10: No ale to představení je pravda. Já jsem tam nedal vlastně jako nic, co by bylo přehnané. Co to s tebou dělá? To je fakt výsledek tvojí krátké sportovní dráhy, když to vezmeme v relaci života.
11: No je to hezký, myslím si, že je to rozhodně fajn, si myslím, základ. Ještě mám furt na čem pracovat, ale to je takový dobrý základ.
10: No fajn základ to je, to si myslím, že zní naprosto přesně, jenom když jsem zmiňoval sportovkyni roku, tak v téhle anketě se 4 tituly nad tebou už je jenom Věra Čáslavská a Jan Železný.
11: A to jsou teda jako echt legendy.
10: No to jsou právě echt legendy. Vnímá člověk během té aktivní sportovní kariéry, že se blíží k těmhle jménům?
11: Vůbec ne. Hlavně mi přijde potom, nebo když já jsem získala tu třetí třeba olympijskou medaili nebo ty mistrovství světa, tak vždycky přijde nějaký novinář, který řekne, a teď jste ve skupině tady těchto těch sportovců, který získali 3 medaile z mistrovství světa. Teď jste ve skupině tady a teď ty jména kolem mě. Říkal jsi, to není možný. To jsou lidi, před kterými já, když jako někde se s nimi potkám, tak jako sedím, koukám. Přesně jako taková ta malá holčička. A tam stejně, jako já v podstatě jsem měla od začátku nějaký idoly, prostě každý malý sportovec, každý dítě má nějaký jako sportovní idoly, ale jako ve mně to pořád jako je ta malá holčička, takže já potom, když se vidím třeba se Sáblíkou, tak já úplně jako, že ježiš, Sáblíková, to je úplně konec, že jo.
10: Vážně?
11: No, jasně.
10: Jak tedy vnímáš, protože ten moment nastal a byl hrozně hezký před chvílí, než jsme začali vysílat, tak tady byl Oliver, malý kluk, a ten si dal tu fotku. Tak jak najednou ta malá holčička absolvuje tohle focení, kterých musí být nekonečná řada?
11: No, já nevím, já jsem se to taky mi to přijde jako vtipný a vlastně docela jako je to nádherný, že jo, najednou být jako já pro někoho tím vzorem a je to hrozná zodpovědnost, protože se jako snažím vždycky být nejenom jako dobrým sportovcem, ale dobrým jako člověkem, protože jak moje maminka říká, medaile z vás lepšího člověka neudělá. Hmm. Takže se snažím jako i tímhletím tak nějak jako reprezentovat. a jít nějak tak vzorem jako tý mladší generace, teď když už cítím, že už na mě všichni tak jako koukají víc. Ale je to hezký, protože to zažívám v Česku, ale hlavně překvapivě to zažívám jako Rakousko, Itálie, všude. Jako ty malí lyžaři vždycky se sjedou, když my někde trénujeme, tak oni se sjedou a teď ty helmičky malinký a podepisujou. Tak jako, je to roztomilý.
10: No je to roztomilé, ale má to ten reálný základ, protože skutečně seš člověk, který pro tuhle zemi udělal možná daleko víc, než si dokážeme přiznat. My všichni tady kolem. Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu.

0: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Přiznám se, že budu lehce osobní hned na úvod, protože si pamatuju jeden z tvých prvních závodů. Byly to olympijské hry evropské, skutečně, myslím, že tak někdy rok 2010-2011 v Liberci, možná jedny z prvních mezinárodních závodů. A už tehdy si dominovala. A mě zajímá, jestli to rozhodnutí získat tu medaili skutečně padlo tak brzy, protože já jsem někde četl, že to bylo už v 5 letech.
1: Jo, já jsem byla docela jako, jak to říct, soutěživá holčička, jako od malička. A já nevím, jestli já jsem podle mě zdědila i bráchovi geny, který je takový, jako, že on nemusí úplně vyhrát. On má jiný cíle, které jsou daleko, bych řekla, i ušlechtilejší než ty moje. Jako prostě být šťastný v tom životě, mít jako rodinu a to. A já furt se za ničím hnala, furt jsem něco jako chtěla, jako být lepší tady v tomhle, tam než v tomhle. Strašně jsem byla soutěživá od malička a už jenom to třeba, že moje maminka mi řekla, můžeš přinést prostě z kuchyně tady, já nevím, ubrousek nebo něco. A já říkám, dobrý, a můžeš mi počítat teda, za jak dlouho já to stihnu do té kuchyně to. Takže maminka vždycky musela kamkoliv, prostě tak jsem něco běžela přinést. Takže maminka počítala, já jsem běžela rychle zpátky a říkám, tak kolik, za jak dlouho já jsem to měla jako, říká, no teď za 14. Jsem se vymyslela, že jo, tak.
0: Měřila si úplně všechno. I v tom,
1: ano,
0: jsem
1: všechno, jo, furt jsem musela soutěžit, takže tohle...
0: No dobře, vlastně... tohle soutěžení si umím představit i třeba na svých dětech nebo na dětech v okolí, ale kdy padne jako ta meta toho, že chceš získat olympijský zlato? I tohle to fakt jako přišlo opravdu v těch 6-7 letech?
1: No, já jsem měla totiž hroznou kliku v životě, nebo mám, na svoji rodinu a na to i třeba na svýho dědu, který mi šel, to je můj největší vzor doteď. A sportovní. Takže já jsem od něj slyšela spousta nádherných příběhů sportovních a on mě naučil ten sport tak nějak jako hned od malička jako milovat i v těch jako nepříjemných věcech, kde ta dřina, takže tam jsem měla teda fakt jako štěstí, že jsem ho měla u sebe, potom maminku Janka, prostě Janek taky je obrovský dříč, ale takže jsem hned od začátku pro dědu byla jako ta olympiáda nejvíc. Já potom, když jsem jako zestárla, jako dospěla, tak to mám třeba i trošku jinak postavený, ale když mi byly ty 3-4 roky, ve 3 jsem vlastně začínala lyžovat a v 5 snowboardovat a jakmile jsem jako začala s tím snowboardem, tak jsem řekla, dobrý, tak teďkon, jaká bude ta moje meta? Tak vyhraju prostě olympijský zlato a lyžování ve snowboardingu. Já teda, abych se jako přiznala, ještě jsem to měla naplánovaný, že to potom vyhraju ještě ve windsurfingu, myslím, v beach volleyballe, ještě nějaký tam byl asi 3 od další
0: sporty. Tak to nezavírej, ale.
1: Já to ještě nezavírám. Nikdy.
0: Ta šance tady ještě existuje pořád a ještě dlouho bude existovat.
1: Jasně. No, jde tě.
0: Zmínila si svého dědečka, hokejovou legendu Jana Klapáče, který shodou okolností letos oslavil 85. narozeniny. Mluvila si o tom sportu a položím ti možná tu otázku, která míří spíš na něj. Ale v čem je ta ušlechtilost toho sportu teda?
1: Těžko říct, ale každý si myslím, že ji vidí asi jinde. Já tu ušlechtilost toho sportu vidím v tom, že je nádherný se naučit takovýto fair play a to je něco, co třeba můj děda od malička do mě tak jako vtloukl a naučit se prohrávat a naučit se z té prohry nějak jako vyhrabat a brát to jako takový odrazový můstek pro ty další závody nebo tréninky, protože ten

mání, jsou tam i věci, které jsou nespravedlivé. Stejně je to tak i v životě, si myslím, ale nějak se z toho jako vyhrabat, poučit, analyzovat to a jít dál a snažit se příště zase víc, protože i přes to všechno, co si myslím, že je jako v tom sportu, že to vždycky nemusí vyjít, i když jste 100% připravený a uděláte pro to maximum, tak i přesto to nemusí vyjít, tak jako minimálně snižujete tu šanci.

0: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Když člověk zmíní tvoje tituly a zlaté olympijské medaile a tituly mistryně světa, tak je tam přece logicky daleko větší počet těch porážek a těch proher. A myslím, že sport je nejcennější v tom, že naučí ty děti prohrát. A myslím si, že to je úplně to nejdůležitější. Tak co bys poradila těm dětem s tou helmičkou, které třeba jedou svůj první závod, nebo teď jsme uprostřed května, tak je čeká první tenisový zápas. Co udělat po té porážce? Protože když je ti 5 nebo 6, tak ta porážka a ten stresový okamžik může člověka dovést k tomu, že si řekne, tak já tu raketu prostě zahodím. Tak co by poradil Ester jako recept na porážku?
1: Recept na porážku? No, já si myslím, že v průběhu mý kariéry to mělo, bylo, jako samozřejmě se to měnilo, jako ten můj přístup k té porážce, když jsem byla malá, tak já jsem teda mě tolik motivovala, nebo i doteď vlastně to mám, že mě tolik motivuje, jako, že vidina toho, že to nebude prostě, že to takhle vždycky nebude a že naopak, jako to, že jsem prohrála, mi teďkon ukázalo, kde na tom jsem momentálně, jako v tuhle chvíli. A což je super ukazatel, to je jako vždycky dobrý. Vím, že občas to jako bolí, tu pravdu zjistit,

0: ale prostě vím, že v tenhle ten moment já jsem tady a chci být prostě, nevím, vítězka světového poháru nebo olympijská vítězka, tak co pro to musím udělat, takže zanalyzuji si, co jsem udělala špatně a zkusím se to tak nějak jako rozklíčovat do těch menších kroků a ty pak jako každý den na tom pracovat, protože jak řekl taky můj děda, je to o tom udělat pro to, co chci dokázat každý den něco málo. Je úplně jedno, jako co, a nemusí to být jako něco obrovského, ale prostě každý den aspoň něco pro to udělat.
1: Tak... Když se pokusím tě interpretovat, tak možná je to daleko větší poučení pro ty rodiče, tak je to ta věta skvělé. To je dobře, že to takhle dopadlo. Díky tomu, že jsi teď prohrál nebo prohrála, tak víme, co můžeme zlepšit.
0: Jo, je to tak.
1: To je skvělá věta, podle mě pro rodiče.
0: My jsme třeba, moje maminka, když jsem byla v takových těch žákovských letech a tak, tak moje maminka se mnou byla od malička až do teď. Jo. Teď je prostě manažer toho týmu a už je to celý takový jako větší, že jo, ale v té době už se mnou byla a jezdila se mnou po těch jako závodech a tam ty rodiče, že jo, úplně vyblázněný. Jo. A moje maminka, protože viděla, jaký je tam chaos a prostě chtěla, abych mě to vždycky bavilo a abych z toho neměla jako takový stres. A vždycky jsme, celá moje rodina prostě to brala tak, že mě to nejdřív musí bavit. Mě bavilo jako se zlepšovat a být jako a snažit se a prostě lyžovat a snowboardovat. Mě to prostě od malička bavilo. Nebyl tam ten tlak, protože moje maminka mi vždycky řekla, tohle ještě není to mistrovství světa. Jenže jsme se dostali samozřejmě do bodu, kdy jsem měla v Lamolíně svoje první mistrovství světa. A říká, mami, tohle je už to mistrovství světa, viď?
1: Co říká,
0: ale stejně si z toho nemusíš dělat takovou.
1: Tohle říká Ester Radecká. Jenom pro představu, jak velký ten tým je, který tebe obklopuje, to znamená, jak velká vlastně ta firma, která je závislá na tvém výkonu, tak jak velká je?
0: Já mám na té snowboardové straně mám trenéra, servisáka, fyzioterapeuta a buď máme jako ještě asistenta kouče, nebo tam mám prostě nějakého dalšího ještě člena, který i třeba moji maminku, která nebo Janek, když přijede, vrazím prostě kameru do ruky, jako oni se tam nefláká, jo. To není, že se tam jedou na dovolenou, ale je fakt, že už je to, že teďkon v tuhle chvíli jako už mám takový silný tým, že oni občas si můžu jako tak sjet, ale je to ani nebaví, oni chtějí být jako součástí toho týmu, tak jsem vždycky
1: tak
0: ráda.
1: Tam pro ně tu jednu pracovní pozici vždycky necháš.
0: Ano. Kdyby se jim chtělo, ale teď už fakt, jako, není to, že musí, no, většinou už máme jako pokrytý.
1: No a znamenají to... ty dva sporty, že jsou to vlastně dva tedy týmy? Mě to o tu velikost a pak se dostanou k tomu, co mě na tom nejvíc zajímá.
0: No pak máme ten lyžařský tým, tam mám dva trenéry, taky odlišný, zase samozřejmě nemůže být jako snowboardový trenér, ten se občas přijde podívat na lyže, ale a vice versa zase lyžařský trenér na snowboard, aby věděli, co se jako se mnou děje a udělali se takový ten větší obrázek o tom, jak třeba na tom jsem v tu chvíli, fyzicky, psychicky, co mám za sebou a tak. No ale pak tam jsou ty spojky, což je, nebo minulý rok to byl servisák a fyzioterapeut, tenhle rok to pravděpodobně bude jenom fyzioterapeut, protože budu mít dva servisáky, jednoho na snowboard a jednoho na lyže, rozdílný. A to znamená, že fyzioterapeut je jediný člověk, který vidí vlastně celý ten obrázek pořád. Ten je se mnou jako i na snowboardu, i na lyžích, měl by to být ten stejný člověk.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. A vysíláme zprávy s Monikou Chmelovou.
3: Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst ze 350 na 400 tisíc korun. Týkalo by se to dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou schválila vláda. Zvýšit by se měl i příspěvek na dvojčata a vícerčata. Místo současných 700 tisíc by rodiče měli dostávat 800 tisíc korun. Návrh teď zamíří do sněmovny. Evropská unie prodloužila sankce uvalené na členy režimu někdejšího syrského diktátora Bašára Asada. Osoby a subjekty napojené na tehdejší systém si podle evropské 27 nadále udržují vliv a ohrožují transformaci a národní smíření v Sýrii. Režim rodiny Asadových padl v roce 2024 po bleskové ofenzivě islamistického hnutí Hayat Tahrir al-Sham, vedené nynějším prezidentem Ahmadem Sharou. Tím skončila taky občanská válka, která v zemi zuřila 14 let. Asad s rodinou uprchl do Ruska. V přístavu v nizozemském Rotterdamu v pondělí zakotvila výletní loď MV Hondius, na které se rozšířil smrtelný hantavirus. Na palubě plavidla byla už jen posádka, dva lékaři a tělo jedné ze tří obětí nákazy. Lodní personál teď čeká 6-týdenní karanténa, kterou stráví ve speciálně upravených karavanech. Na plavidle má dnes začít několika denní čištění a dezinfekce. Nákazu hantavirem testy potvrdily u 9 dalších lidí, kteří na lodi cestovali. Ti už se léčí ve svých domovských státech. A silničáři opravují křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí v Praze. Ve směru na Kobylisi musí řidiči využívat objízdnou trasu po Střelničné ulici. Samotný průjezd Ďáblickou ulicí je řízený kyvadlově. Omezení potrvají ještě asi 9 dní.
1: Sport.
3: Čeští hokejisté zdolali ve třetím utkání základní skupiny na mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil zaváhání se Slovinskem. Příštím soupeřem Čechů bude ve středu Itálie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D7 před Chomutovem a na D10 před Mladou Boleslaví. Na dálnici D7 pozor na nehodu před Chomutovem ve směru z Prahy. Za odbočkou do centra a na Kadaň na 77. kilometru havaroval kamion. Má být převrácený. Na místě budou zasahovat záchranáři. Čekejte omezení, v místě se zpomaluje. Nehodu vyšetřují také na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. Za odbočkou na Bezděčín na 41. kilometru osobní auto srazilo zvěř. I tam čekejte překážku na vozovce. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením. Mezi sjezdy na Kolín a Jičín na 41. kilometru je kvůli údržbě vozovky uzavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženou, místy přehánky, ojediněle i bouřky, na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza pondělního hosta Libora Boučka.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: inimagina.
1: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Co s tou holčičkou uvnitř tebe dělá to, že tolik lidí je fakt napojených na jeden individuální výkon? Je to pro tebe stresující faktor? Je to zodpovědnost, že opravdu už to není jenom já jedu a buď mi máma řekne, že to ještě není to mistrovství světa, anebo vezmu tu zlatou medaili?
2: Je to pro mě asi jeden z nejvíc stresujících faktorů, tohle a ty sponzoři. A ten tým je ke mně ještě blíž, protože jsou se mnou každý den samozřejmě a je to takový pro mě, že já vidím, jak oni pracují, jak jsou do toho zapálení, jak se snaží, jak jim na tom záleží, stejně jako mě, a prostě všichni pracujeme naplno, jenže já tam jsem potom sama, že jo, na tom kopci, a potom to musím jako odevzdat já tam ten výkon. Prostě má to dvě stránky. Na jednu stranu je skvělý mít takovýhle obrovský tým, nebo obrovský jako v poměrech bych řekla jako českýho lyžování. Když to srovnám s Rakušákem, tak mám asi nejmenší
1: tým. Tak tam dva autobusy ještě chybí.
2: Jasně, ale jako tým těch profesionálů a těch takových lidí, který opravdu už něco mají za sebou v těch svých jako odvětvích nebo fyzioterapii, kondici, tady nejlepší servisák, nejlepší prostě trenér a to. Ale na druhou stranu samozřejmě já o to víc se snažím, jako abych jim taky udělala radost, protože si to zaslouží a protože věřím, že jako když jako já vyhraju, tak to není jenom o mě, ale to o celém tom týmu, který jako na tom pracoval, a sice na veřejnosti budu vidět vždycky jenom já, nebo většinou jenom já, ale snažím se po každém tom závodě, já nevím, jestli to občas jako posloucháš ty moje rozhovory, já si pamatuju, že s tím minulým fyzioterapeutem, který říkal, já už bych ten rozhovor po závodní mohl udělat za tebe. Děkuju fyzioterapeutu za to, děkuju svýmu servisákovi, teď poděkoval takhle celému tomu týmu, děkuju moc, jsem si to užila, naschledanou.
1: No, ono je to podstatě a myslím, že si to všichni musíme uvědomit, že to je fakt i tenhle druh zodpovědnosti, protože leckdy my jako diváci a divačky tak se řekne, ne, jasně, tak jede sama, to někdo nachystá, ale je to fakt zodpovědnost za ty lidi. Dokážeš, když se soustředí na ten sportovní výkon, kde se dá naučit a dokážeš se naučit ten leadership, jako kde vlastně, kdo ti v tomhle poradí, protože ty jsi lídr toho týmu. A kromě toho, že musíš excelovat ve sportu, tak musíš být i ten nejlepší lidi. Na to člověk nemůže mít ani čas se učit, ne? Je to zkušenost?
2: No, já myslím, že je to jako zkušenost a že to člověk tak nějak jako pobere cestou. Ono mě ani tak nějak jako nezbylo nic jiného. Ale tím, že já si myslím, že jsem měla jako výhodu té zkušenosti v tom, že na začátku to pro mě vůbec nebylo lehký si jako prosadit, že budu dělat dva ty sporty, protože trenéři mě na jedné i na druhé straně odrazovali, že je to blbost, že to nikdo prostě nedokázal jako být nejlepší ve dvou sportech na takovýhle špičce se tam dostat, že jako ta pravděpodobnost je prostě minimální, že by se mi něco takového mohlo povést, abych mohla ve svěťáku jako pravidelně zajíždět jako výsledky.
1: Top ten, top pět.
2: Top ten, to fight. A je to, a takže já jsem jako už hned od začátku musela, protože jsem se nechtěla toho snu zdát jenom kvůli tomhle, tak jsem musela jako si tak prosazovat furt to svojí a furt jako tak tlačit a dostala jsem se do momentu, kdy ty lidi konečně, nevím, si pochopila, spíš vzdali. A ty trenéři řekli, ježiš, no tak jo, tak prostě jako pojďme to teda zkusit nějak udělat, jo. Pro mě to bylo těžší ještě v tom, že já musím jakoby na tenhle ten tým sehnat peníze, že jo. Takže my si děláme legraci.
1: A znovu externě těm sponzorům vysvětlovat to, já to myslím vážně, já vím, že prostě je to zvláštní ten pohled na ty dva sporty, ale já to takhle myslím. Takže znovu ano, další.
2: A bude to dobrý. Věřte mi. A to je fakt hrozně hezký, když vám někdo tu důvěru dá a ty finance vám na to poskytne, na tady ten váš sen, a pak se to povede, je prostě nádherný, že jo. No. Ale my si děláme v týmu hroznou legraci, že já jsem taková jako sugar mama jejich. Přijedu s tou kartičkou a takže zaplatím servisákovi, tady fyzio si přijede z cesty, tak mu zaplatím, seženu auto, tohle. Takže já naštěstí teď už mám za sebou jako silný manažerský tým, moje maminka mi vždycky hrozně pomáhala a teď mám Eriku Alchusovou, která je prostě úplně úžasná a bez nich by to nešlo, to jsou další prostě takový zákulisní jako moje tajný složky.
1: Mě zajímá zdraví. Jakým způsobem musí člověk, když postupuje ta kariéra, myslet i na tenhle aspekt? Protože najednou to zdraví je jasnou podmínkou k tomu, abys dál mohla být sugar mom.
2: No, je to samozřejmě alfa omega, jako řekla bych, jako každýho sportovce, ale ono je to prostě jako všech lidí, že jo, no. Je to jako no, jedno, co děláte, ale v tom sportu je to ještě jasný. Takový, no, trošku křehčí, bych řekla. A samozřejmě, čím jste starší, tak se to nějak zvlášť nelepší. To je jako jasný, ale já si myslím, že se o mě vždycky starali jako skvělí lidi, třeba pan profesor Kolář, to vždycky zmiňuju, protože ten mě vytáhl jako z velký brindy po Soči, jsem měla jako dva výhřezy plotýnek a vypadalo to, že budu muset tak ukončit kariéru úplně, takže ten mě z toho vytáhl a s ním vlastně spolupracuju už několik let od té doby a nedám na něj dopustit. Ale celkově si myslím, že to české zdravotnictví je, nebo ty český lékaři jsou prostě výborní, špičkoví. Jako oproti, když jsem zažila třeba v Americe, tam mě operovali ruka byla docela zrovna v pohodě, to se jim povedlo, ale často se mi stalo, že jsem byla právě takhle někde v cizině a musela jsem tam řešit jako zdravotní problémy.
1: Ach, co nejrychleji se chtěla dostat zpátky ke Kolářovi.
2: No, ale jako celkově si myslím, že ty český lékaři jsou jako výborní. Na to, v jakých podmínkách jako občas pracuju, tak to je prostě jako...
1: Jak snadné bylo a jak snadné je to teď jít přes bolest. Protože si umím představit, že když je člověku 18 let, tak si řekne, jasně, tohle to bolí, ale prostě já to dám. A jak je to teď?
2: No, tak jako nebudu lhát. Já když se jako probudím, tak se snad jako nestalo, že bych se probudila a byla v pohodě, jako že by mě nic nebolelo a to. Ale to už mám jako dost dlouho, že to je prostě jako nějakých 15 let, jako už jako to tělo dostává jako zabrat. Ale člověk se naučí takový nějaký jako rutiny, jak to rozcvičit. Sice to tělo bolí, bych možná řekla víc a víc, ale zase se jako máte víc zkušeností, jak s tím pracovat, co je dobrý udělat, když mě bolí záda, když mě bolí rameno, jak to rozcvičit, jak s tím pracovat.
1: A to musíš denně?
2: No, každý den mám prostě nějaký kompenzační cvičení, který by mě měly jako dostat nějak spravit nebo opravit. Každý den mám fyzioterapie.
1: To mi přijde z toho, že spíš dostat člověka do toho, aby mohl fungovat, ne spravit.
2: No, tak to je ono. Ale
1: jsme opět u následku toho sportu.
2: No. Já to mám tak, že prostě vstávám a mám prostě nějakou půlhodinovou rozcvičku před těma tréninkama, kde si tak nějak jako vyzkouším všechny ty svoje pohyby, které potřebuju ten den udělat. Zhodnotíme, jestli to vůbec půjde nebo ne. Ale já to tak mám nastavené, že to prostě jako k tomu sportu patří jako ta bolest. A ještě s tím, že tohle, co dělám, je takový jako dost extrémní sport. A neříkám, že v tady se nejsou úrazy, ale spíš ještě tam je u nás ta rovina, že když se někdo rozseká na sjezdu, tak mluvíme o tom, když se tam třeba někdo jako zlomí ruku, tak je to jenom zlomená ruka, v pohodě. Jakože dobrý, jenom si zlomil nohu, nic se neděje. Jako.
1: No,
2: neměl úraz hlavy, no. Prostě takhle. Ani neletěl vrtulník, takže je v pohodě. A to je prostě jako šílený najednou si jako uvědomit. Mně to došlo pár let zpátky, že jsem stála na tom startu a teď letěl další vrtulník pro někoho a my jsme měli stop start, někdo se tam prostě rozsekal do sítí a teď jako máte ten stop start a stojíte tam a říká se, no tak dobrý, tak já jedu teda jako příště tu trať, tak se zkusím nerozsekat.
1: To se stalo přece i teď na světovém poháru vlastně těsně před olympijskými hrami, ta série těch zranění.
2: No,
1: kde ty potom najdeš v sobě tu sílu, tak já jedu, když člověk vidí ty vrtulníky a ještě neodstartoval?
2: Je to samozřejmě jako nepříjemný, protože ještě navíc ty se tam známe, že jo, s těma holkama všema, takže snažím se moc jako jak to říct, nemít nějaký jako osobní moc přátelství tam, protože pořád
1: jsou to
2: jako, ano, jsou to soupeřky, ale pořád ještě to jsou jako fajn holky a jako normálně se jako bavíme a tak, ale akorát prostě nejsem takový ten kamarádský typ, já jsem tak jako trošku introvert v tomhletom, takže to si myslím, že moje výhoda v tom, že potom, když se tam někdo rozseká, že to není tak osobní pro mě. Ale
1: tomu rozumím, ale ty musíš jet. Já vidím, že se někdo rozsekal, přerušilo se to. A teď jsem já s tím startovním číslem. A teď mám jít já.
2: Pro mě je nejlepší, když já zjistím, co se tam stalo. Třeba i mám možnost to vidět. Nahoře máme vždycky televizi, takže my vidíme, co se tam děje. A když už jsem třeba přímo ve startovní bráně a nemám možnost se podívat na to, tak zjišťuju z vysílaček od servisáka, co se tam stalo, jak se to stalo, proč se to stalo a zjistit prostě, co bych mohla udělat, aby mě se to nestalo.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi slze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Ester Ledecká dnes je hostem Radiožurnálu. Je to chvíle nesmírně sváteční, protože znova, a já to strašně na to paku, já s tím mluvám, prostě trojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa a reprezentantka Česka. Zmiňovala si to, že si obklopena i svojí maminkou, nově i Erikou, a zároveň tedy došlo k založení agentury. Co je tím cílem? Co máme čekat od agentury, která nese částečně tvoje jméno? Minimálně ty samohlásky, co tam jsou.
2: No, já jsem tu agenturu zakládala, ježiš, kolik je to let, už to jsou tři roky, a myslela jsem si, že to bude tak, že si jako naberu ty sportovce a že se jako o ně budu starat teď. Samozřejmě realita je úplně jiná.
1: Ty jsi trošku zapomněla, že
2: pořád ještě do toho něco jako sama dělám a že taky jako o mě se postarat není tak jednoduchý, jo. Takže teďkon momentálně spíš jsme jako ve fázi, kdy to všechno tak nějak jako testujem. A já to testuju na sobě. To, co mě nějako funguje, to, co jako bych od té agentury chtěla, tak si to zkouším a říkám Erice, co bychom měli, co bychom neměli, bavíme se o tom. Já jsem vlastně přibrala do té agentury i svoji maminku, protože si myslím, že jako v českém sportu není moc lidí, kteří by měli víc zkušeností s těma sponzorama, s tím všem, jako jak vůbec s tím humbukem se jako vyrovnat, když už jako jde o komunikaci se svazem, komunikaci s Duklou a tak, jako že prostě v tom umí chodit, věřím tomu, že v tom umí chodit, takže i od ní jsem se jako chtěla toho spousta naučit a vystudovala jsem školu marketingu vlastně, takže jsem magistra marketingu a celou vlastně tu svoji studijní kariéru jsem zaměřovala na to, že jednou tu agenturu založím a budu manažerka třeba pro nějaký sportovce. Ale to ještě samozřejmě nenastalo, teď jsme v takové testovací fázi, kdy si všechno jako vyzkouším na sobě a potom, až budu nabírat ty nový sportovce, protože i teď máme spousta nabídek, ale zatím nemáme tu kapacitu, ale až je budu nabírat, tak už budu vědět, co a jak a s nima dělat. No.
1: No, ten sportovní management je pořád ve srovnání s těmi svazy, které jsi zmiňovala, s Rakouskem, s Itálií, s Francií, tak ten sportovní management logicky, díky tomu, že svobodu máme od roku 1989, tak je pořád velmi mladou disciplínou. Co chybí nám ve srovnání právě s tím zahraničím? Co jsou ty rezervy? Je to třeba přehnaná vstřícnost směrem ke sponzorům, nebo je to opačně, že ty sponzoři zase nedostávají úplně všechno, nebo je to nějakým způsobem nepohodlý pro ty sponzory? Je to zajímavé, čím to chceš vylepšit? Čím je
2: tohle
1: ta odlišnost?
2: Já bych byla strašně ráda, kdyby se mi podařilo pro ty sportovce vytvořit takový zázemí, jako pro mě tvoří Red Bull. Protože já, když jsem přišla do Red Bullu, já jsem si myslela, že Red Bull je jako prostě další sponzor v řadě, dejme tady plechovky, já se někde fotím jako s plechovkou, tady budu mít Red Bull na hlavě a hotovo, jo, tady mi nějaký peníze, ale tam to funguje ještě tak, že oni fungují víc jako agentura, než jako normální sponzor, který...
1: To znamená součástí prostě i nějaký development, vývoj toho sportovce.
2: No právě, oni mají pod sebou lékařský střediska a
1: tréninkový
2: centra. Jako centra, kde dělají jako detailní analýzy celého pohybového aparátu. Já tam jezdím na testy každý rok, dvakrát a mají tam fyzioterapeuty špičkový, ale není to jenom v tom, že se dostanete tady do toho centra, oni vám zařídějí prostě magnetický rezonance, když potřebujete magnetickou rezonanci. Já zavolám svýho manažerovi Red Bullu a řeknu, já bych potřebovala z jednoho závodu se dostat na druhé a mám tady jako problém, že to mám snowboard jako někde tamhle v Pamporovu, ale lyžařský závod.
1: To znamená, to... tenhle vzor by měl být alespoň částečně odrazen v té agentuře.
2: Jo, to jsem prostě chtěla, abych byla schopna těm sportovcům udělat takový zázemí a pomoct jim, aby oni měli těch starostí co nejméně. Protože jsou taky jako od malých blbostí až po, zaříte mi prostě tady let soukromým driskáčem od někat někam. Ve finále je to strašně malých dílků, který potom skládají dohromady ten perfektní výkon. No.
1: A už máš nějaký horizont, kdy do toho vstoupíš aktivně? To je vlastně obrácená otázka na to, kolik ještě olympiád stihne. Já bych si teda přál, abyste pořád ještě jenom testovali.
2: Jo. Tak ono možná i v tomhle testovacím kolečku se nakonec dostaneme do fáze, kdy sice já nebudu jako hlavní aktér tam, ale nabereme třeba nějaký lidi, že budeme mít kapacitu na to jako nabírat i sportovce a už budeme vědět, že vědět, co děláme. A
1: za těch 10 let do toho ty vstoupíš.
2: Pak za 10, 15 let. 15, 20.
1: To je ta nejlepší zpráva pro fanoušky českého sportu obecně. Díky moc za to, co si přinesla vlastně jakoukoliv svou přítomnost v nějakýmkoliv sportovním podniku, protože ten tvůj pohled, myslím si, je inspirativní pro ty děti. A znova se vracím k tomu, co tady bylo na úvod. Jsi prostě vzorem pro děti, no. Už nejseš ta holčička z ODM.
2: Ale já jsem pořád ještě trošku druhý. Ještě trochu jsem.
1: Ester Ledecká byla výjimečným hostem Radiožurnálu a já si moc vážím toho, že nám věnovala svůj čas a že ho věnovala i posluchačkám a posluchačům.
2: Děkuju.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot, nově ji bude vyhlašovat vlastním nařízením. Slovensko odstoupilo od smlouvy na výstavbu vojenské nemocnice v Prešově. Firmy při ní použily nekvalitní beton. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa obhájce bronzu ze Švédska 4-3 a dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy s přeháňkami, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Cenové stropy u pohonných hmot bude nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní nemění. Cenové stropy taky bude dál zveřejňovat ministerstvo financí. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření bude pokračovat i v červnu.
3: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
1: Dnes nejvyšší povolené ceny opět mírně vzrostou. Litr benzinu oproti včerejšímu dni zdraží o 13 haléřů zhruba na 44 koruny a 40 haléřů. Cena nafty stoupne o 3 haléře přibližně na 42 koruny za litr. Slovenská vláda kvůli nekvalitní práci odstoupila od smlouvy na výstavbu vojenské nemocnice v Prešově, řekl to ministr obrany Robert Kaliňák. Na stavbě bude teď pracovat 5 nových firem, včetně společnosti Metrostav Slovakia.